a ta s ním dohopsala až pod kopretinu. Tam zvířátka tuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala tukovi záda mastí z léčivých kytiček a Jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Tukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantofličkem a Jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.

0: Jednoho dne, hluboko v indické džungli, se panter Bagheera procházel podél řeky, když tu jeho velké oči šelmy uviděli něco velmi neobvyklého. Bylo to lidské mládě, které leželo v košíku v potápějící se loďce. Bagheerovi bylo dítěte líto, a tak košík opatrně vytáhl na břeh.
1: Co s tebou udělám, človíčku?
0: Přemýšlel. Pak si Bagheera vzpomněl, že nedaleko žije vlčí rodina. Často se stará o vlčata, která ztratila rodiče, tak proč by nemohli adoptovat i tohle mládě? A tak Bagheera odnesl košík i s dítětem na místo, o kterém si byl jistý, že jej tam vlci najdou. A když jej našli, z úsměvů na jejich tvářích dokázal Bagheera odhadnout, že se o dítě velmi dobře postarají. Vlci dali dítěti jméno Mauglí.

A jak roky ubíhaly a chlapec rostl a rostl, učili jej jazyku zvířat, učili jej, jak se stát vlkem. Mauglí se naučil, jak běhat jako vlk a jak se škrábat za uchem, když ho tam něco svědělo. Dokonce se naučil jen tak z legrace si lehnout na záda a hrát mrtvého. Jednoho dne se však k džunglí roznesla zlá novina. Velký tygr Šerchán uslyšel o lidském chlapci a rozhodl se, že si ho dá k večeři. Šerchán nenáviděl člověka, protože kdysi dávno po něm vystřelil jeden lovec a on od té doby toužil po odplatě. Bylo nutné rychle najít řešení. A tak se pozdě večer na veliké skále vlci sešli s Bagírou. Je to velice smutné, ale Mauglí musí okamžitě pryč, řekl Bagíra vlkům. Už tu pro něj není bezpečno. Ale kam půjde? Ptal se jeden z vlků. Vezmu ho zpátky tam, kam patří, do lidské vesnice, odpověděl Bagíra. Ale Mauglí nechtěl ani slyšet o tom, že by měl džungli opustit. Je to přece

0: Bagheera byl však silnější než Mauglí, a tak se brzy vydali oba na cestu. Bagheera šel pořád dál, dokud se téměř nesetmělo. V tu dobu už byli oba velice unavení, a tak Bagheera našel dobrou větev, na které by se mohli vyspat. Mauglí už skoro spal, když se na větvi přitulil k Bagheerovi. Ale jak se ukázalo, ani vysoký strom neposkytuje chlapci ochranu. Brzy si Mauglího všimnul had Ká a hladově se k němu připlížil. Ti pryč, řekl Mauglí hadovi. Ale Ká se jen usmál svým zlým hadím úsměvem a zasyčel. Nemusíš se bát, chlapče. Věř mi, jsem hodný had. A pak Ká upřel na Mauglího strnulý pohled a chlapec začal pociťovat malátnost a bezmoc. Had jej začal hypnotizovat. Naštěstí uslyšel Káova slova Bagheera a probudil se právě včas, aby hada srazil ze stromu. Ká se velmi rozladěně odplazil. No co? Co pak se jeden nemůže sám rozhodnout, co bude mít k snídani? Zasyčel Ká. Nahoře na větvi Bagheera povídá.
1: Vidíš, Mauglí, džungle je pro tebe příliš nebezpečná. Nejdřív tě chtěl sežrat Šerchán a teďka... Budeš se muset vrátit ke svému druhu a žít s lidmi. Hned ráno se vydáme k vesnici.
0: Ale Mauglí nechtěl žít ve vesnici. Chtěl zůstat v džungli. A tak brzy ráno, ještě než se Bagheera probudil, sešplhal Mauglí ze stromu a odešel sám.

0: tu chvíli Mauglí uslyšel, jak si někdo prospěvuje.
1: Daba daba dý, daba daba dů, život medvědí, to je život můj.
0: Byl to velký, veselý a přátelský medvěd Balu, který si prospěvoval svou ranní píseň. Balu a Mauglí se velice rychle spřátelili a Balu naučil chlapce tancovat jako medvěd, bručet jako medvěd a bojovat jako medvěd. Oba spolu strávili spoustu báječných chvil. Později, když si Mauglí a Balu užívali chladivé vody v řece, si Mauglí ho všimlo několik opic. Překvapením a radostí se rozesmáli, protože ještě nikdy neviděli lidského chlapce. A dřív, než si Mauglí stačil uvědomit, co se s ním děje, táhli jej malé chlupaté paže nahoru do vrcholku stromů vysoko nad vodou. Opice přivedli Mauglího ke svému vůdci, králi Ludvíkovi.
2: Podívejte, co jsme našli!
0: Křičeli. Král Ludvík si Mauglího dobře prohlédl a pronesl.
2: Vypadá jako malá opice!
3: Nejsem žádná opice! Rozčíleně zakřičel Mauglí. Jsem vlče!
0: Král Ludvík vzal pár banánů a nacpal je Mauglímu do pusy.
2: Teď si opice!
0: Řekl.
2: My chceme večírek!
0: Křičeli ostatní opice. A tak král Ludvík začal s Mauglím tančit opičí tanec a brzy byl večírek v plném proudu.

Když opice unesly Mauglího a přivedli ho ke králi Ludvíkovi, Balu je samozřejmě sledoval. A v přestrojení se přidal k tančícím a veselícím se opicím, aby Mauglího mohl zachránit.

0: Balův plán fungoval. Brzy se tomu chytrému hunáčovi povedlo Mauglího odnést pryč do bezpečí. Jsem tak rád, že jsi mě zachránil, pověděl Mauglí Baluovi. Chtěli ze mě udělat opici, ale já bych byl mnohem radši medvědem jako ty.
1: Ale ty nejsi medvěd, řekl mu Balu smutně. Jsi chlapec a džungle pro tebe není bezpečným místem. Musíš se vrátit do vesnice, kam patříš.
2: Jste všichni stejní, vztekal se Mauglí. Chceš, abych se vrátil do vesnice stejně jako Bagíra? Ale mým domovem je džungle a já nechci odejít. Postarám se o sebe sám.
0: A nazlobeně utekl. Mauglí nevěděl, že běží přímo na místo, kde na něj v úkrytu čeká tygr Šerchán.

0: Šerchán zavrčel. Rád tě poznávám, chlapče. Myslím, že budeš velmi chutnou večeří. Mowgli měl samozřejmě veliký strach, ale snažil se nedat na sobě nic znát. Místo toho sebral všechnu odvahu a odpověděl: Nebojím se tě!
1: Ale jdi, všichni se mě bojí,
0: opáčil Šerchán.
2: Já ale ne,
0: trval na svém Mowgli.
1: No tak dobře, řekl tygr. Teď napočítám do 10 a ty se musíš přede mnou schovat.
0: Šerchán začal počítat.
1: 1, 2, 3.
0: Ve chvíli, kdy se Šerchán chystal skočit na Mowgliho, přispěchal na pomoc Balu. Statečně chňapl tygra za ocas a pevně jej držel. Jakmile se Šerchán otočil, aby zaútočil na Balua, ozvala se strašlivá rána a do nedalekého stromu udeřil blesk. Šerchán se bál jediné věci. Ohně. Když to Mowgli uviděl, rychle sebral hořící větev a přivázal ji Šerchánovi k ocasu. Vyděšený tygr utíkal, co mu nohy stačily.

0: Balú byl v bezpečí a Mauglí také. Brzy k ním dorazil Bagheera. Hledal Mauglího celé dopoledne a byl moc rád, že jej našel celého a živého.
1: Jsem tak rád, že jsi v pořádku,
0: řekl Mauglí Baluovi a pevně jej objal, jako to dělají medvědi. Mauglí věděl, že Balú při jeho záchraně z šerchánových spárů riskoval svůj vlastní život. Mauglí pak znovu vysvětlil svým přátelům důvody, proč musel utéct a že chce s nimi zůstat v džungli. Bagheera a Balú se s ním už nedohadovali, protože byli všichni unavení a brzy společně usnuli.

0: Následující den Mauglí připustil, že pro něj džungle může být nebezpečná a že je ochoten nechat se dovést do vesnice. A tak se tři přátelé vydali na cestu. Když se blížili k vesnici, zahlédli řeku a uslyšeli něčí zpěv. Tiše se připlížili a uviděli mladé děvče, jak nabírá vodu.
1: To je holčičí mládě, řekl jim Bagheera. Vypadá skoro jako já, řekl Mauglí. Myslím, že s ní chci mluvit, řekl Mauglí a se šťastným úsměvem na tváři se vydal k děvčeti.
0: Dívka uslyšela hluk a otočila se. Neměla strach. Plaše se usmála a Mauglí jí nabídl pomoc s vodou.
1: No, Balú, řekl Bagheera. Myslím, že Mauglího už jen tak neuvidíme.
2: Jo, odpověděl Balú. Je to člověk, to je pravda. To je velká škoda. Kdybych ho naučil ještě pár kousků, byl by z něj skvělý medvěd.
0: A pak se oba obrátili a vydali se zpět do džungle.

0: Jednou se babička chystala do nemocnice na kontrolu žlučníku a hned u snídaně povídá dědečkovi. Oškrábej s dětmi brambory a v 11:30 je dejte vařit. Uděláme si je s tvarohem, až přijedu v poledne z města. Načiš si pozbírá věci a vyrazí z chalupy. Dědeček s Machem a Šebestovou a Jonatán s Rkem jí vyprovázejí, soused starý pan Jandera, který pase za chalupou 4 ovce, volá na dědečka. Ahoj, Fando! Protože spolu chodili do školy a babička říká dědečkovi, ne, aby si zpovídal celé dopoledne s Janderou. Slíbil si panu Kolouškovi, že mu do středy opravíš malířský stojan a už je pátek. A dědeček se vesele zasměje a řekne,
1: všimněte si, děti, jaké je ta naše babička generál.
0: A pak stojí všichni na zastávce před hostincem pana Drmoly, autobus přijede, babička nastoupí, dědeček s Machem a Šebestovou jí zamávají a když jdou zpátky domů, dědeček se zeptá.
1: Tak, co pak máte dneska v plánu, mládeži?
0: A Šebestová mu povídá. Dneska budeme lézt po stromech, dědečku. Ve městě k tomu nemáme vůbec žádnou příležitost. Načiž řekne dědeček.
1: Výborně, lezte si po stromech, ale bacha, nespadnete.
0: A potom leze Mach s Šebestovou po stromech a dědeček opravuje v dílně stojan pro akademického malíře pana Kolouška, který má chalupu až za lesem. V dílně to voní dřevem a klihem, všude leží hoblíky, pily a stužidla. A jak tak dědeček pracuje, najednou slyší křik. Mach sletěl ze stromu, to se dalo čekat, natloukl si koleno, naštěstí ne moc.
1: To se stává, říká dědeček. Seš holt městský kluk a chybí ti trénink. To my jsme si s panem Janderou hrávali od rána do večera na tarzana. Škoda, že nejsem ve vašem věku. Já bych vám ukázal, jak se to dělá.
0: A Šebestová povídá. A proč bys nemohl být v našem věku, dědečku? To není problém. A běží do špejchárku pro sluchátko. Takže než se dědeček naděje, je z něho kluk v krátkých kalhotách, který si udivně prohlíží své malé ruce a krátké nohy a volá na pana Janderu. Bohuši, pojď sem, koukni se, jak vypadám. A starý pan Jandera nevěří svým očím.
1: Opravdu, Fando, seš to ty? Takhle si tě pamatuju ze školy.
0: Nevěří svým očím.
1: Opravdu, Fando, seš to ty? Takhle si tě pamatuju ze školy. Páni drazí, můžeš mi říct, jak se ti to

0: Šeptá do sluchátka ještě jedno přání, nače se stane něco strašného. Najednou je všude kolem vysoká tráva a husté křoví, stromy jsou třikrát vyšší, visí z nich liány, vřeští v nich opice a mezi nimi stojí na větvi malý šťastný kluk, který křičí: "Teď jsem opravdický Tarzán v opravdický Africe, hurá!" A Mach mrkne na Šebestovu a řekne: "Je ti doufám jasný, že tvůj dědeček je momentálně nejšťastnější člověk na světě?" Jenomže najednou se ozve hlas pana Jandery: "Rychle pryč!" A Jonatán s Rekem začnou strašně štěkat, protože se na hladině rybníčku objeví hlava ohromného krokodýla. Všichni vezmou nohy na ramena a prchají vysokou trávou, dědeček skočí ze stromu a zhoupne se na liáně jako pravý Tarzan, Rek s Jonatánem mizí střelbitě v džungli a krokodýl leze pomalu na břeh. S tlamy mu kouká nejmilejší kachna babičky Šebestové a žalostně kváká. Vysoká tráva, keře a ohromné stromy jsou všude, kam se člověk podívá. Vesnické domky nejsou vůbec vidět. Jenom před hostincem pana Drmoly, kde je zastávka autobusu, zůstala malá mítina. Zrovna se sem hustým porostem prosekávají dva urostlí černoši, za nimi jde opálený muž v tropické helmě s kulovnicí v ruce, následován 10 černými muži, kteří nesou bedníky na hlavách.
1: "Jsem cestovatel Lord Wilson a tohle jsou moji nosiči," vysvětluje muž v tropické helmě panu Drmolovi, který stojí ve dveřích svého hostince a výjevně se rozhlíží po pralese.
2: "Jsem cestovatel a vy mě laskavě vysvětlíte, jak to, že jste si otevřel hostinec v dosud neprobádaných končinách temné Afriky?"
0: A když pan Drmola není schopen odpovědět, anglický lord pokračuje zvýšeným hlasem:
2: "Pátrám po nejstarším pramenu Nilu a místo toho objevím nějaký staropramen," ukazuje muž na tabulku za oknem hostince.
0: Ale ubohý pan Drmola krčí zmateně rameny zve všechny dál, celá výprava se hrne do výčepu, všichni jsou unavení a žízniví, s povděkem přijmou správně vychlazenou dvanáctku, cestovatel chce platit 10 librovou bankovkou, pan Drmola se bojí jít peníze rozměnit, protože venku řve lev. To už je Mach Šebestová a dědeček na mítince, pan Jandera se někde cestou ztratil, z křoví vylézá pan Hajný Gačírek s puškou a křičí:
3: "Mám revír slony a lví, proboha, no toto dopadne."
0: Vypráví, že Hovorkovi sušili seno nahoře ve stodole, když se vedle nich objevila hlava žirafy. Paní Hovorková omdlela, co se to jenom děje, a v tom si dá ruku k uchu a poslouchá, je slyšet prapodivný křik, který se blíží, až se na mítince objeví plno divochů. Mají veliké štíty a dlouhá kopí, jsou celý pomalovaní a z nich jde strach. Pan Kačírek zmizí ve vysokém houští, ale Mach Šebestová a dědeček se dívají, co se bude dít, jenže to je chyba, jak se hned ukáže. Protože ti pomalovaní divoši je chytí, postaví ke sloupku autobusové zastávky a všechny tři omotávají provazem, takže se nemohou ani hnout, a Šebestová říká Machovi: "Machu, je to blbý, sluchátko mi čumá z kapsy, ale já se k němu nedostanu, protože nemůžu hejbat rukama." A Mach řekne: "Člověče, Šebestová, to je teda průšvih, to jsme v pěkný kaši, protože oni s náma něco chystají, koukni, co dělají." To se už ozvou bubny a ti divoši začnou tancovat kolem naší trojice ve velkém kruhu. Tancují v rytmu bubnů a ten rytmus je čím dál rychlejší a ty kruhy čím dál menší. Divoši ze sebe vyráží příšerné skřeky, mávají kopím a dědeček říká:
3: "Že já si trouba starej chtěl hrát na Tarzana? Že mě vůbec něco takového napadlo? Děti, tohle je náš konec, z toho se živí nedostanem."
0: Ale představte si, že to ještě není všecko. Ve chvíli, kdy už Šebestové začne vyrážet na čele studený pot a Mach se klepe hrůzou, protože kopí těch řvoucích a tančících divochů jsou už tak blízko, že mu sem tam zavadí o nos, uvidí oba dva v houšti Jonatána, jak se mu oví kolem těla 4metrový had a dusí ho tak, že ubohému psovi leze

oči z důlku, což přinutí Šebestovou, aby začala křičet: Jonatáne, Jonatáne, chudinko malá! Ale považte, že když už se zdá, že je se všemi úplný konec, objeví se mezi vysokou trávou na cestě, kterou vysekali černoši toho anglického lorda, autobus s nápisem Medosudy, Matlafousy, Slámová lhota. Zatroubí, aby všechny ty divochy náhodou nepřijel, zabrzdí, vystoupí babička, rozhlédne se a protože její okamžitě jasné, o co běží, vytáhne Šebestové z kapsy sluchátko a řekne: všechna ta psání, která byla vyřčena, okamžitě zrušte. Načež celý prales v Turánu zmizí, zmizí i divoši, zmizí i krajta, která škrtila Jonatána, z dědečka je normální dědeček a babička mu řekne: že se nestydíš, takový dědek a vyvádí jako malý kluk. Člověk nemůže na chvilku vytáhnout paty z domu. Jdeme, za chvíli je poledne. A pak, když se přijde domů a když se zjistí, že brambory jsou v tašce tak, jak byly vyneseny ze sklepa, že je nikdo neoškrabal a nedal vařit, chystá se babička spustit znovu bandurskou, ale než se zhluboka nadechne, stačí Šebestová říct rychle něco do sluchátka. Takže na stole se objeví 4 talíře plné žluťoučkých brambor, ze kterých se kouří a na nich jsou hromádky bílého tvarohu, politého máslem a babička se usměje a řekne: no proto,

Chytrá horákyně. Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý, chudý chalupník, měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí k bratru za husopasku. 2 léta sloužila za stravu, po 2 letech zesílila a nastoupila za děvečku. Sluš jen, manko, spravedlivě, řekl strýc. Až vystoupíš, dám ti místo mzdy jalovici. Právě mám 4nedělní tele, to dochovám, a tobě to bude jistě milejší než peníze. To víte, odpověděla manka, a od té chvíle byla do práce jako oheň a krejcaru strýci neumařila. Ale strýc byl šelma. Manka sloužila 3 léta spravedlivě a bez reptání. Otec ale churavěl a stárnul a ona musela domů. Žádala tedy jalovici, z které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečkařka, kde si, co si, že jí tolik nedá, že jí to neslíbil a chtěl ubohou manku 4 groši odbít. Ta však nebyla tak hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všechno povídala usilujíc, aby šel k panu prokurátorovi žalovat. Otec, sa zlostí popuzen na nesvědomitého bratra, šel bez meškání do města a žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, jestli to pan prokurátor nějak nespraví, že musí jalovici dát, protože hleděl, jak by ho na svou stranu dostal. Pan prokurátor byl v rozpacích. Bohatého by si nerad byl rozhněval a chudý měl přece právo na své straně. Rozsoudil tedy chytrým způsobem. Zavolal si každého zvlášť a dal jim hádačky. Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího? S tím doložením, kdo to uhodne, že dostane jalovici. Mrzutí odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo. Ale ani jeden, ani druhý nemohl se pravdy domakat. No jak? Ptala se žena bohatého sedláka, když přišel domů. Čerta by ty soudy vzal. Teď jsem v brindě, řekl sedlák a hodil čepicí tchořovkou o stůl. No a proč? Co se ti stalo, prohrál jsi? Co prohrál? Neprohrál, ale co nejspíše teprv prohraju. Prokurátor mě dal hádačku, co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli to uhodnu, zachovám jalovici. To jsou mi věci s hádačkou. Já ji sama uhodnu. Což by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla? Co sladšího nad náš sud medu? Co bohatšího nad naší truhlu tolarů? Dobře máš, ženo. Ty jsi to uhodla. Jalovice je naše. Tak se uspokojil milý sedlák a nechal si chutnat, co mu žena přistrojila. Chalupník přišel domů celý smutný, pověsil klobouk na hřeb a sedl za stůl. No, jak jste pořídil, táto? Ptala se manka. Bah, pořídil. Jsou to páni, ti by člověka div nezbláznili. No a co? Povídejte pak. Táta povídal, co mu pan prokurátor uložil. No. A co víc? To já sama uhodnu. Jen nebuďte smuten, ráno vám to povím. Chalupník ale proto přece celičkou noc oka nezamouřil. Ráno přijde manka do sednice a povídá. Až se vás bude prokurátor ptát, řekněte.
Nejsladší, že je spaní, nejbystřejší, že je oko, a nejbohatší, že je zem, z níž všechno pochází. Ale to vám pravím, ať neříkáte, od koho jste se to dověděl. Chalupník šel k panu prokurátorovi žádostiv, zdali ta odpověď bude dobrá. Nejdříve zavolal prokurátor Sedláka a ptal se ho na rozluštění hádaček. Jinu já myslím, odpověděl Sedlák, že nemůže být i bystřejšího nad našeho špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který již 4 léta leží, a nic bohatšího než moje truhla tolarů. Milý Sedláku, řekl pan prokurátor a pokrčil rameny. To se mi nezdá, ale vyslechnu, s jakou bratr přišel. Milostivý pane, já myslím, nejbystřejší, že je oko, které mžikem všechno přehlídne. Nejsladší, že je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem, a někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší, že je zem, z níž všechno naše bohatství pochází. Ty jsi uhodl a dostaneš jalovici. Ale pověz mi, kdo ti to řekl, neboť vím, že se to z tvé hlavy neurodilo. Dlouho nechtěl chalupník povědět, ale když pán na něho naléhal, spletl se a vyjel s barvou ven. Dobře tedy, když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ani ustrojená, ani nahá, ani pěšky, ani na voze. To byl chalupníkovi zase kámen na srdce. Milá manko, řekl, když přišel domů, ty jsi to pěkně spravila. Prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy. Já musel povědět, co jsem věděl, a nyní máš k němu přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci. Nemáš být ani nahá, ani ustrojená. A nemáš přijít ani pěšky, ani na voze. No to je toho. Jen nechte. Však já to vyvedu. O 2 hodinách z půlnocí manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc, a když bylo ke 3. hodině mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo pěšky, na polo pojezdecku do města se dostala. Pan prokurátor se koukal z okna a chytrou horákyni již očekával. Když viděl, že tak dobře svou úlohu provedla, vešel jí naproti a pravil. Nyní vidím, že jsi vtipné děvče. Chceš-li, vezmu si tě za ženu. Proč ne? Chci, odpověděla manka, přeměřivši pana prokurátora od hlavy k patě. Ženich si vzal hezkou nevěstu pod paždí a vedl jí do pokoje. Na to poslal pro tátu, pro krejčíře a dal uší čaty pro nastávající paní prokurátorovou. Den před svatbou přikázal ženich nevěstě, aby se nikdy do jeho věcí nepletla. Do žádného soudu, ani do čeho jiného, sice že se musí v tu chvíli k otci navrátit. Učiním po tvé vůli, odpověděla nevěsta. 2. den byla svatba a z manky se stala velká paní. Než ona se dobře do všeho hodila. Ke každému byla vlídná a manžela svého milovala. Za to jí také každý měl ve veliké vážnosti.
Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi dva sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Oba koně ale měli dohromady. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Sedlák, co měl hřebce, tvrdil, že vším právem jemu hříbě patří. Sedlák, jemuž kobyla patřila, dokazoval, že má k hříběti ještě větší právo. Tak se hádali, až se dostali k panu prokurátorovi. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a tak hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všechno ve vedlejším pokoji vyslechla. I nelíbil se jí nespravedlivý rozsudek pana manžela. Když vyšel chudší sedlák ven, zakývala na něho a pravila mu stranou. Vy hloupí, proč pak jste se nechal tak napálit? Kdo pak to jakživ slyšel, aby měl hřebec hříbě? Inu, já ti všem myslím, že se mi velká křivda stala. Ale když to milost pán tak spravil, co mám dělat? Poslechněte, co vám řeknu. Pod tou výminkou, jestli se žádný nedoví, kdo vám tu radu dal. Zítra okolo poledne vezměte sítě, vylezte na ten vrch blízko Domažlic na Skarman a dělejte, jako byste chytal ryby. Můj muž půjde s několika pány v tu dobu okolo. Až vás uhlídají, budou se vás ptát, co tam děláte. Vy jim odpovězte. Když mohou mít těch hřebci hříbata, že mohou také na vrchu ryby růst. Sedlák se paní poděkoval a slíbil, že se podle rady zachová. Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka, jak na Skarmanu sedlák sítě roztahoval. I dali se všichni do smíchu a přišeči až k samému vrchu, ptali se sedláka, co na vrchu dělá. Chytám ryby, odpověděl sedlák. Ty bláznivý, křičel pan prokurátor, kdo to jakživ slyšel, aby na vrchu ryby rostly. Když mohou mít hřebci hříbata, mohou také na vrchu ryby růst, odpověděl sedlák. Pan prokurátor zůstal jako pivoňka. Hned si ale zavolal sedláka dolů, vzal ho na stranu a řekl. To hříbě je tvoje. Ale dříve mi povíš, kdo ti tu radu dal. Sedlák zapíral, co mohl, ale konečně přece paní prokurátorovou vyzradil. Na večer přijde pan prokurátor domů, ale paní si ani nevšímaje, chodí po pokoji, nemluví ani slova a na žádnou otázku neodpovídá. Paní si hned pomyslela, jaký škvor mu v mozku vrtá. Nicméně trpělivě čekala, k jakému konci se to schýlí. Pohodné chvíli zůstal pan manžel se zamračenou tváří před ní stát a pravil. Vyšli pak, co jsem ti před svatbou přikazoval. Vím to, vím. Proč pak si tedy sedlákovi radila? Protože nespravedlnost snesti nemohu. Ubohý sedlák byl ošizen. Ať jsi byl ošizen nebo ne, tobě do toho nic nebylo. Nyní se navrať, odkud jsi přišla. Abys však neřekla, že jsem i s tebou nespravedlivě naložil, dovolím ti vzít si odtud, co tobě nejmilejšího. Děkuji, milý muži, za tvou dobrotu. A když jinak být ti nemůže, poslechnu. Dovola bych ještě naposled s tebou povečeřela. A to tak veselé, jako by se nebylo pranic mezi námi událo. Manka běžela hned do kuchyně, dala dobrou večeři přistrojit a to nejlepší víno uchystat. Když byly jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili a hovořili jako o hodech. Paní připíjela panu manželovi dost a dost.
A když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě tu nalitou sklenici vína podal. Milí muži, tu sklenici vína vypij na moje zdraví na rozloučenou. Jak to učiníš? Půjdu domů. Pan manžel vzal víno a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Ale již ledva jazykem vládnul. Po chvilce mu hlava sklesla a on tvrdě usnul. Paní všechno zamkla, služebníci pána uložili, potom ho vzali i z postelí na ramena a šli za paní. Otec spínal ruce, vyda pozdě v noci podivný průvod k chalupě přicházet. Teprv, když mu dcera všechno vysvětlila, byl spokojen. Slunce stálo hezky vysoko, když se pan prokurátor probudil. Kouká, mne si oči a nemůže se vzpamatovat, co se to s ním stalo. Tu vejde do dveří jeho paní v prosté, ale čisté selské sukni a s černým čepcem na hlavě. Ty jsi tu ještě? Ptá se jí. No a proč bych nebyla? Vždyť jsem doma. A co já tu dělám? Což si mě nedovolil, abych si vzala sebou, co mi je nejmilejšího? Ty jsi mi nejmilejší. Tedy jsem si vzala tebe. Pan prokurátor se dal do smíchu, řka. Budiš ti odpuštěno. Vidím však patrně, že jsi nade mě chytřejší, proto budeš také od dnešního dne ty soudit, a ne já. Paní prokurátorová byla tomu ráda. Od toho dne soudila ona a bylo všude vždy.

0: Skřivan k nám přilétá brzy na jaře. Přiletěl, rozhlíží se a jaro nevidí. Na loukách a na polích leží sněhová peřina, potoky a rybníky jsou zasklené ledem, zajíci nosí husté kožichy, komíny si vykuřují, aby se zahřáli. To se divím, povídá Skřivan. Tady přece má být jaro, že bych si popletl kalendář. Ťapkal po mezi, kde vítr sníh odfoukal, a přemýšlel, co má dělat. Že bych se vrátil na jih, pomyslel si, je tam teplíčko, počkám nějaký ten týden a potom zase přiletím. Když si ale vzpomněl na tu dalekou cestu, moc se mu nechtělo. Ťape si po mezi, do nožek ho zebe a neví, jak se nejlíp rozhodnout, když na něj někdo zavolal škvrněcím hláskem. Pane, už je jaro? Není, řekl Skřivan. Děkuji za informaci, řekl hlásek z dírky pod keřem a byla to myška. V tom se černě zatmělo, myška pískla a byla pryč. Pod keřem přistála vrána, dostala smyk na kousku ledu a jela dolů pomezi. Sakra krá, ta má kliku. Krákorala vrána pod mezí a chytla se vzadu. Ještě jsem si kvůli ní roztrhala kalhoty. Pro někoho štěstí, pro jiného smůla, řekl Skřivan. Dej si pozor na zobák, abych ti jednu neklovla, rozlobila se vrána. Co tu vlastně pohledáváš?
1: Čekám na jaro. Nevíš, proč tu ještě není?
0: Pořád ještě spí. Někde chrní a já nemám co do zobáku.
2: Pravda bylo, že po jaru ani vidu, ani slechu. A nikdo nepočítal s tím, že se tak opozdí. Mrzlo, že ryby pod ledem byly skoro mražené. Zkrátka zima trvala moc dlouho a každý volal po jaru. Jenže nikdo neuměl jaro probudit. Nakonec svolali poradu a radili se. Vrabec řekl, že s tím jarem je to nehoráznost a ať se to dá do novin. Krkavec zase řekl, že mu to už taky leze krkem a že by se s tím mělo něco udělat. Malý šoupálek byl toho názoru, aby se sepsala stížnost. To se všem líbilo a napsali stížnost. My, ptáci a ptáčkové, si stěžujeme na jaro, že pořád spí a nevstává. Nám je proto zima a máme hlad, neboť se nesežene nic k snědku. Už to není k vydržení. Na důkaz toho naše podpisy. Stížnost potom podepsali, jak kdo umí.
0: Všichni ptáci z polí, z lesů, ze zahrad i od vody. Mezi ptáky je listonošem holub a tomu dali stížnost k doručení. Vrabec ještě za ním volal a řekni, že tady čekáme na vyřízení. Čekali, mrzli, v bříškách jim kručelo a holub se nevracel. Choulili se k sobě a někteří hráli pro zahřátí ping-pong s kamínkem. Holub přiletěl až ráno a celý rozčilený povídá, když se někomu posílá psaní, musí se napsat řádná adresa. Já letím, letím a zrovna když chci dopis doručit, tak na něm není žádná adresa. To je řečí pro maličkost, řekl vrabec. Napište někdo adresu, ať je po jeho.
2: Jenže nikdo nevěděl, kde si stěžovat na jaro. Už to vypadalo, že se sněmování rozejde, když se přihlásila Sýkorka.
3: Já myslím, že bychom jaro mohli vzbudit budíkem.
0: Prosím tě, odkdy se jaro budí budíkem, zakrákala vrána. K smíchu, budíkem, chechtal se krkavec svým hrdelním hlasem.
2: Zkusit by se to mohlo,
3: řekl malý Šoupálek.
1: Jen kde si opatřit budíka? Já bych věděla.
3: Ten se pískla myška, která ve své dírce u keře poslouchala a všechno slyšela.
1: Má ho jezevec. Aby ho vzbudil ze zimního spánku, třeba by ho půjčil.
3: Jezevec budíka půjčil. Co by nepůjčil, když už byl stejně vzhůru a těšil se taky na jaro. Ptáci odlétli s budíkem doprostřed velikého pole, aby bylo všude a dodaleka slyšet. Natahli péro a budík zvonil na jaro. Čekali a nic.
1: Nedá se nic dělat, řekl Skřivan, který při všech těch poradách a při všem tom konání mlčel a přihlížel. Já jsem měl na hromnice aspoň vrznout. Hromnice jsou dávno pryč.
3: Já jsem nevrznul.
1: A lidi to ode mne čekají. Kdybych měl zmrznout, odkládat se to dál nedá.
3: Skřivan vzlétl do výšky k nebi a zaspíval. Ale zpěv mu u zobáčku mrzl na rampouch a rampouch padal k zemi. Sluníčko zpěv přece jen zaslechlo dřív, než zmrzl a vystrčilo hlavu mezi mraky, aby Skřivánkův koncert líp slyšelo. Teple se usmívalo a v tom teplém slunečním úsměvu rampouch tál a linul se z něj do krajiny pod sněhovou peřinou Skřivánčí zpěv. Sluníčko nadzvedlo sněhovou peřinu a vida. Pod ní spalo jaro.
1: Zpívej, Skřivánku, zpívej, volali všichni.
3: Skřivánek zpíval a jaro se probudilo. Obléklo se do zelených šatů, do vlasů si dalo kytky a běželo loukami, běželo sady a zahradami, poli a lesy. Všude bylo jaro.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnat, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal.
1: A když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: Ája tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ájo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střeví za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, cheje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš. A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika. Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím. Řekl listonoš, já jenom doručuju, co mi dali, já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda třítlapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi, jedu, pedu, babika. No to je přijedu na mopedu, babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Ája a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, tati?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému vánočnímu spánku.

0: V dávných dobách, kdy byl Nišapur ještě velikým a kvetoucím městem, stál na jeho hlavním náměstí velký zájezdní hostinec pro karavany. Nejbohatší kupci s velbloudy obtíženými vzácným zbožím jej vyhledávali, aby si v něm odpočinuli na svých dlouhých cestách. Uvnitř byl hostinec krásně zařízený a pokoje překypovaly přepichem. Kolem jeho budov se táhla vysoká zeď a masivní brána do jeho dvora byla opatřena tak velkou závorou, že se podobala spíše hradu. On se taky žádný ze zlodějíčků, kteří se po kraji potulovali, nemohl pochlubit, že by kdy z nišapurského zájezdního hostince ukradl jen jeden jediný měďák. Jednoho dne se však v křovinách za městem usadila banda vychytralých zlodějů, která se rozhodla nedobytnou hospodu pořádně vybílit. Ještě před večerem zajeli na koních k jeskyni starého poustevníka, který byl proslulý v okolí svou moudrostí a dobrosrdečností.
1: Svatý muži, který pomáháš dobrými skutky trpícím, vyslechni naši prosbu a poraď nám v našem neštěstí.
0: Pravil ten nejvykutálenější zloděj z celé bandy. Slzy se mu přitom koulely po tvářích, že málem sám svému lhaní uvěřil.
1: 11 se nás přišlo poklonit do prachu před tvou moudrostí a velebností. Ale věř nám, že je nás 12. Všichni jsme synové jednoho otce. Putujeme od města k městu a živíme se počestným řemeslem brusičů. Když jsme dorazili do Nišapuru, zavolali nás do dvora a zájezdní hospody, abychom kupcům a vodičům karavan nabrousili zbraně na další cestu. Náš nejmladší bratr, kterého nyní nevidíš mezi námi, dostal k nabroušení nádhernou dýku. Když byl hotov, s radostí dal ostří před obličej majitele, aby si jeho práci mohl prohlédnout. Ale v tom okamžiku spustil obchodník pokřik na celou hospodu a volal, že ten ničema mu chce podříznout hrdlo. Rázem se seběhli sluhové a našeho nevinného bratra uvěznili v komoře. Pak nás vyhnali ven a od té chvíle se nijak nemůžeme do hostince dostat, abychom našeho nebohého bratra vysvobodili. Poradíš-li nám, jak se k našemu milému bratříčkovi dostaneme? Vykonáš jeden ze skutků, v nichž nalézá zalíbení Allah.
2: Strádání, kterému se podrobuji, modlitby, které pronáším, a skutky, které se snažím vykonat, jsou pokáním za hříchy mého mládí. Když jsem býval vyhlášeným zlodějem a žádný zámek ani žádná mříž si přede mnou nebyla jista. Všechny schytralosti toho ďábelského řemesla jsem dávno zapomněl. Chcete-li však pomoci člověku, který bez viny trpí, ať se z paměti znovu vynoří tajemství, kterým vám mohu pomoci.
1: Allah vám to nezapomene.
2: Poslouchejte, co vám nyní prozradím. 3 míle od města, v rozvalinách mlýna, leží v kruhu 7 jív, vyschlá a zasypaná studna. Nikdo už o ní neví. A projde-li náhodou po cestní kolem, ani nepozná, že tam někdy studna byla. Když však vykopete hlínu, kterou do ní nanesl čas, uvidíte v jejím dnu podzemní chodbu. A ta chodba končí na dně druhé studny, právě uprostřed dvora nišapurské hospody karavan.
1: O, děkujeme ti, svatý muži, za tu velkou pomoc, kterou si nám poskytl. Nikdy ti tvůj skutek nezapomenem. My ani Allah.
0: Sotva zloději poustevníkovi za jeho cenou radu poděkovali a odjeli na koních od jeho chatrče, dali se do velikého studu.
1: To jsme ale toho svatého dětka pořádně převezli, co? A teď honem ke studni.
0: Než se přiblížila půlnoc, měli již studnu vyčištěnou až na dno. Celý následující den prospali unavení od té práce ve stínu rozpálených zdí bývalého mlýna. Jediný, kdo nelenošil, byl ten nejmladší zlodějíček, ještě chlapec, kterého nejstarší velitel poslal, aby ochočil psa, jenž každou noc hlídá na dvoře hospody.
1: A pořádně ho ochoč. A pamatuj, že v noci jediné jeho štěknutí by mohlo zburcovat celé stavení. A náš plán by nevyšel. Jak bude pes krotký jako beránek, přijď nám to říct.
0: Sotva chlapec doběhl do města, nechal se najmout jako nosič k pekaři, který hostinec zásoboval chlebem, koláči i cukrovím. Den co den nosil mladík pilně na hlavě do hospody koše s výrobky svého pána a pokaždé psovi hodil i pořádný kus masa, který koupil u řezníka. Po týdnu se s ním pes spřátelil natolik, že ho poslouchal jen na kývnutí ruky. A tak se osmý den nejmladší z lupičů vrátil zpět ke zřícenině bývalého mlýna za svými kumpány. Ti s radostí vyslechli jeho zprávu o tom, že pes je krotký jako beránek a začali si připravovat své lupičské náčiní. Když pořádně povečeřili, spustil se jeden za druhým do studně a temnou chodbou se vydali do karavanové hospody. Přestože měli petrolejovou lampu, mnohokrát jim zhasla, spadla na zem a i každý ze zlodějů několikrát upadl. Teprve po půlnoci byly labkové u cíle. Potichu vyšplhali po výčnělcích zděné studny rovnou doprostřed dvora hostince. Pes, na pokyn nejmladšího, který lezl jako první, zalezl do boudy a nevydal ani hlásku. Všichni už spali. V celém stavení nesvítilo ani jediné okno. A tak se lupiči pustili do své práce. Rozeběhli se ke dveřím komor, kde měli kupci uschovány měšce s penězi, klenoty a různé vzácné věci a paklíči bez rámusu otevřeli jejich dveře. Napěchovali přinesené vaky dukáty, stříbrňáky, zlaťáky i šperky a potichu se studnou spustili zase do chodby. Ještě než začalo svítat, vyšplhali druhou studnou za městem ven. V té chvíli už panoval v hostinci zmatek k nepopsání. Když sluhové a podomci vyšli brzy ráno na dvůr za svou prací a uviděli vykradené komory, spustili takový křik, že během chvíle byli probuzeni všichni hosté. Kupci se seběhli kolem a nemohli uvěřit, že se jim to nezdá a že přišli o všechny peníze, šperky i cennosti.
3: Okamžitě zavolejte náčelníka městské stráže a jeho ozbrojence. Zloději se jistě někde tady schovali a oni je musí najít.
0: Vykřikl jeden z okradených obchodníků.
2: Kdo jiný se mohl dostat ke komorám než čeleď z tohoto domu?
0: Ptal se po příchodu náčelník městské stráže. Moje strážnice stojí rovnou naproti vratům hospody. Po náměstí přecházejí mé hlídky po celou noc a nikoho podezřelého nespozorovali. Také závory jste odsunuli zevnitř až po mém příchodu. Stejného názoru byl i soudce. A hned udeřil na všechny sluhy, služky, podomky, čeledíny, kuchaře. No prostě na všechny, kteří pracovali v hostinci, aby se přiznali k té velké krádeži. Jenže jeden po druhém tvrdili a přísahali na Aláha, že oni nic nevědí.
1: Přineste na dvůr dubové lavice. A pokud budete stále zapírat, nechám vám lískovkou sázet rány tak dlouho, dokud se nepřiznáte. A zbytek vsaďte do vězení mezi hady, pavouky a myši.
0: Rozkázal přísně soudce. V davu, který se v hospodě seběhl z celého Nišapuru, byli též dva zloději z tlupy, které tam poslal na výzvědy jejich šéf. Když oba uviděli trápení nevinných lidí, strčil ten starší do toho mladšího a řekl mu:
4: pojďme vyzkoušet jednu lest, abychom těm nešťastníkům pomohli.
5: A víš, že přitom můžeme oba přijít velmi rychle o život?
4: Vím, ale přesto bych ti chtěl pomoci.
5: Dobrá, jsme sice zloději, ale proto nemusíme být zbabělci, kteří za sebe nechají trpět nevinné služky a čeledíny.
0: Po těchto slovech vystoupil první ze zlodějů z davu a zeptal se přísného soudce.
4: Proč tak krutě trestáte všechny ty lidi?
1: Protože někdo v noci ukradl v tomto hostinci mnoho zlaťáků a drahocenných věcí.
4: Pusťte ty nešťastníky na svobodu. Vždyť za nic nemohou. Vím o úklidu těch peněz a zboží, které hledáte.
1: A kde je podle tebe ten úkryt?
4: Přímo tady v hospodě. Pojďte za mnou.
0: A tak dal soudce příkaz, aby stráže přestali lískovkou vyplácet sloužící z hospody a spolu se stráží a okradenými kupci šel ke studni uprostřed dvora.
4: Všechen ten hlup je dole, na dně této studny. Pustte někoho, aby vynesl všechny vaky s penězi i šperky ven a pak je rozdělte mezi okradené.
0: Poté vypuklo mezi okradenými kupci dohadování, kdo tam vleze a všechny ty cennosti vynese nahoru. Všichni mluvili najednou. Pobízeli se navzájem k sestupu do studně a všichni se vymlouvali a báli, protože studna byla velmi hluboká. Nakonec se obrátili na zloděje, aby do studny vlezl on.
3: Příteli, když tak dobře víš, kde je náš majetek uložen? Prokaž nám ještě jednu službu a spust se dolů sám. Rádi ti podržíme pro vás a postupně tě i svaky vytáhneme ven.
4: Důvěra, kterou jste ve mně vložili, mě velmi potěšila. Nemáte ale strach, že podlehnu svodům toho pokladu a uteču ze dna studny se všemi vašemi penězi a drahými kameny?
3: To víš, že ne, přítelíčku. I když klidně seber všechny naše peníze a skvosty bez rozpaků a běž, kam tě nohy ponesou.
0: Zvolal ten nejtlustší kupec a dal se do velikého smíchu.
3: To je ale šprýmař. Chtěl by utéci i s našimi cennostmi a zlaťáky ze dna studny. To se ale povedlo.
0: Mezitím si už zloděj uvázal kolem pasu provaz, jeho konec podal těm, co stáli nejblíž a zmizel ve studni. Sotva se zlodějovi boty dotkly dna, uvázal provaz k velkému kameni a pustil se známou chodbou za město ke svým zlodějským druhům. Ti už na něho čekali, pomohli mu ze studny, nasedli na koně a ujížděli od mlýna i se zlaťáky a cennostmi bohatých kupců. Ti zatím čekali spolu se soudcem a stráží, až dá ten odvážný šprýmař trhnutím znamení, aby ho začali vytahovat. Nějaký čas si ještě dělali posměšky na jeho účet, ale když uběhlo několik hodin a ze studny nepřicházelo žádné znamení, spustili do ní jednoho potomka, aby zjistil, co se na dně stalo. A až k večeru se objevil ve vratech hospody potomek a vyprávěl šokovaným kupcům, jak šel tajnou podzemní chodbou a vyšplhal ven zapomenutou studnou u bývalého mlýna. Tak zůstali bohatí kupci bez peněz a mazaní zloději bez potrestání, protože se do Nišapuru už nikdy ne.

0: Když se chystalo na cestu hajadlo, které připravovalo zimní sen pro hlemíždě, bylo na rozpacích, jaké písmenko si vyšít na služební létací plášť.
1: A musí se vůbec nějaké písmeno vyšívat, dumalo nad svým pláštěm.
0: Bylo mladé, neskušené a služební plášť dostalo, protože právě složilo hajadlovské zkoušky. Písmenko tam musí být, aby se vidělo zdaleka, jakému zvířátku neseš sen. Musíš se postarat o zimní sen pro hlemíždě, tak musíš mít na pláštíku i na čepičce H, jako hlemíšť.
1: Jaký pak hlemíšť, když mu děti říkají taky šnek, váhalo hlemíždí hajadlo. Dokonce se tak jmenuje i v básni.
0: Hajadlo se uklonilo, jak se to dělá ve škole, když se má přednášet básnička, a spustilo. Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Dám ti krejcar na tva růžky a troníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček.
1: Tak si pro jistotu vyší obě písmena H i Eš, radila starší hajadla.
0: Třeba se tvé zvířátko jmenuje hlemíšť Šnek, tak jako se jedna holčička jmenuje Verunka Šolarová. Ta má na kapesníčku, na pytlíčku pro cvičky a na všech školních věcech taky dvě písmena V a Eš.
1: A musíš mít sebou taky stéblo trávy nebo slámku, radilo jedno zkušenější hajadlo. Vyšívat dvě písmena a ještě se tahat se stéblem trávy, brumlalo mladé hajadlo a vrčelo jako staré dudy. Nač pak stéblo?
0: Inu, to patří taky k básničce. Hlemíšť bývá zalezlý ve svém domečku a kdo s ním chce mluvit, musí si ho vzbudit. Stéblo je na šimrání a buzení.
1: Páni, já jsem vyhrálo povedeného spáče, vzdychalo hlemíždí hajadlo a vyšívalo H a Eš na pláštík, na čepičku a hledalo stéblo trávy, které by bylo správně střapaté a správně dlouhé a taky, aby se dobře neslo.
0: Konečně se vypravilo a vzlétlo ze skladiště snů pro zimní spáče na svou první služební cestu za hlemíždem k zahradám. Ba, bylo na čase. Vždyť člověk zahradník už dávno sklidil se záhonů salát, zelí i kapustu, inu všechno, co slouží hlemíždi k snědku. V mokré hlíně zbylo jen pár košťálů a i ty už přikrylo hnědé spadané listí. A v tom spadaném listí uvidělo hajadlo hlemíždí domeček. Až se leklo. Vždyť domeček už byl spola schovaný, jako by se propadal někam dolů, kde země nepromrzne.
1: Je, minánku, z domečku kouká jenom střecha. Kde pak je můj spáč? Nespí ještě?
0: Hlemíšť byl schovaný uvnitř. Hajadlo bylo rádo, že má sebou to stéblo na buzení. Zašermovalo stéblem proti hlemíždímu domečku, zavrtalo pod listím, kde mohly být asi dveře, a zašimralo vousatou trávou uvnitř, kam až dosáhlo.
1: Z domečku něco zabublalo, zaslintalo, jako by tam někdo v předsíni pouštěl mýdlové bublinky. Sláva! Jsou doma?
0: Zaradoval tam někdo v předsíni pouštěl mýdlové bublinky.
1: Sláva! Jsou doma?
0: Zaradovalo se hajadlo. Zašimralo ještě

0: nějaké koště. Ale já jsem vás chtěl hlemíždi šneku travičkou jenom pošimrat, omlouvalo se hajadlo, protože je ve škole vedli ke zdvořilosti.
1: Podle přírodopisu se jmenuji hlemíšť, zabublal ten z domečku. Nejsem žádný hejsem pocem, abys mi nadával do šneku. Jsem pan domácí, protože mám dům. Sám jsem si dům udělal a nepotřebuju, aby mi někdo dával krejcar na tvarůžek jako nějakému hajdaláčkovi.
0: Ale v té básničce je krejcar na tvarůžky. Taky je tam troníček na tabáček, kochtalo mladé hajadlo, které ještě nevědělo, jak se zachovat, když se zákazník zlobí.
1: Krejcar, troníček, s takovým penízem by ti určitě dneska prodali tvarůžek nebo tabák, zabublal hlemíšť, až to vypadalo, jako by zlostí plival. Tuze stará básnička, starší než já, a můžeš spočítat na mém domečku, kolikrát jsem přežil zimu.
0: Hajadlo jen zaprosilo, prosím vás, pane hlemíždi, neslintejte tolik, uklouznu a... Slintám, protože si dělám maltu na zimní vrátka k domečku, řekl hlemíšť. Už zavírám, protože hodlám v zimě spát. A ty jsi mi sem strčil do mé malty koště, skřítku nevycválaný. Na zimu se v domečku zavřu, na jaře otevřu vrátka. Zbudou po nich jen panty na domečku. No, jen si spočítej, kolik už jsem měl zimních dveří. Opravdu? Hlemíšť musel být tuze starý, protože na jeho domečku bylo znát, jak mnohokrát zasazoval zimní vrátka. Pane hlemíšti, prosím vás, ještě nezavírejte, nesu vám na zimní spánek sen, aby se vám až do jara dobře spalo, řeklo mladé hajadlo.
1: Inu, inu, inu, to jsou mi novoty, zabublal hlemíšť. Vždycky se mi zdálo o salátu nebo o kapustě. Teď ke mně posílají mladíka, kdo ví proč.
0: Mám se zeptat, jaký sen byste měl rád. Zima bude dlouhá a líp se vám bude spát, když vám ze skladiště snů pošlou sen, který byste měl rád.
1: Cože? Starý hlemíšť povytáhl růžky. Oni teď posílají sny podle přání? To za mých mladých let nebylo. Sen podle přání se posílal jen zvlášť užitečným spáčům, mladíku. Nám, obyčejným spáčům, se zdávalo jen o jídle, protože nás ze sna budil hlad.
0: Starému hlemíždi se tohle nezdálo rozumné zařízení.
1: K čemu to povede, když se každému spáči pošle sen podle přání? Nikomu se nebude na jaře chtít z pelechu a svět bude plný líných tvorů, zatahoval pomalu růžky a řekl, jdu se zavrtat do země a zavíčkovat. Nerozumím tomu.
0: Mladé hajadlo nevědělo, co si s tím mrzutým hlemíždem počít. Marně vzpomínalo, jestli se něco o takových případech učili v hajadlovské škole. Zašimralo hlemíždě znovu stéblem trávy. Pane hlemíždi, nespěte ještě. Mám vyrobit sen pro hlemíždě a musíte mi říct, co mám dělat.
1: Nejsem užitečný, žeru salát a dělám v záhoně neplechu, řekl hlemíšť.
0: Nejste užitečný, ale užitkový. Dáváte užitek. Lidé si vás dokonce pěstují. V ceníku je napsáno, že kilo hlemíždů stojí moc člověčích peněz.
1: Hlemíšť tomu nerozuměl. Byl starý a z jiných časů. Nemám rád lidi, řekl. Mám rád jen člověka zahradníka, protože umí udělat salát. Taky umí udělat mokro v záhoně, když dlouho neprší déšť. Z člověčích věcí mám rád jednu

věc. Jmenuje se Konev. Mladé hajadlo si to všechno zapsalo do zápisníku, řeklo děkuji za rozhovor, jak se to učili ve škole, a letělo vyrábět sen pro hlemíště, aby byl sen hotov dřív, než hlemíždi zavřou svá zimní vrátka. A v těch snech bylo pak vidět moc a moc salátů, jak je zalévá moc a moc konví.

Kutchanův herbář. O sedláku Kutchanovi se říkalo, že zapsal svůj život ďáblu, protože tady na tom světě má se tak dobře a shromažďuje peníze. Ale nebylo tomu tak. Sedlák Kutchan měl po svém pradědu velkou knihu švabachem psanou, které u Kutchanů říkali herbář, ale všude jinde čarodějná kniha. Vyprávěli si lidé, že praděd nynějšího hospodáře dostal jí darem od mocného obrazem je toče za to, že mu pověděl, kam strašný čaroděj Čertichvost odkládá na noc svou čapku, v níž leží všechna jeho ohromná moc. Obr zemětoč se čapky zmocnil a Čertichvosta zavřeli na pankrác. Obr našel v těžké železné truhlici silnou knihu, jejíž vazba vsazena byla do zlatého rámce, a daroval ji sedláku Kutchanovi. Ten ji odkázal svému synu a ten konečně tomuto Vítovi Kutchanovi, který ji měl v dubové truhlici ve přístěnku, na několik západů zamčenou. Kdykoliv ji potřeboval, uzavíral dřevěné okenice, rozsvěcoval dvě vysoké silné svíce a otvíral knihu. Sotva odvezli lidé poslední snop z polí a poslední otavu z luk, začali sít. Také měla jejich pole živnou prst. Také práškovali, pěkné zrno na semeno vzali, ale kdepak jejich úroda a úroda Kutchanova. Tomu rostla obilná stébla hned z 10, 20 klasy, protože on, jak zasíval, pořád drmolil. Dýmore, fábere, kozí chlup, neříkej nikdo ani muk. Čertichvost volá, brázdo dej, tisíckrát tolik zrn vydej. Sanže po manžeto sový dráb, nad bavou vstává černý mrak. A to je ťáblů přední voj, hned budou v brázdách holahoj. Kvíčere věrtele z klasu dej, ďáblíku malým místa přej. Pekelné mají semeno, tisíckrát vzroste zeleno. Zabělý stvrdne v pšenky klas, slyšíš ty hlasy zas a zas? Od brány pekel divý jek. Kutchan se někdy sám ulek a začal ještě říkání. Vrinkule, vrinky, chejdy, čáp, drimbu, boule, cipky, kšáft, koblihy, krupky, mouka, chléb, sardone, sardele, dobrý chléb. Pantáta Kutchanů osíval jen za měsíčních nocí, protože se bál, aby ve dne někdo neslyšel jeho mumlání. Ale marně se bál. Ani ve dne, ani v noci nikdo za ním nešel. Jen jedenkrát strýc Křampulovic ho sledoval, ale přiběhl za chvíli domů celý udýchaný a vyjevený. Tohle není samo sebou. Mumlá, drmlá, kdož ví, jakou řečí. Já zrovna viděl, jak od baby se ohnivě rozsvěcuje, jak by pece rozpalovali, i dupot jsem slyšel. Víckrát za ním nepůjdu. Pro mě za mě, ať si sklízí třeba zlaté dukáty. Mně je milejší metrák třeba špatné pšenice, než fůra té jeho. Pán Bůh nás zkouší neúrodou nebo jinou pohromou, ale zase požehná bez toho Kutchanova vrinkule, primkule, bumkule, anebo co to tam breptá. Než přece jen, když už všichni dávno měli obilí vymláceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč jej dávají takové těžké snopy zpracovat, když jeden vůz po druhém a všechny plné obilí výjížděli od Kutchanů do mlýna nebo na trh, přece někteří vzdychali závistivě. To bychom také dovedli prodávat a peníze ukládat. Na každý druh obilí bylo zaříkávání jiné. Kutchan učíval se mu po ránu a tenkrát, kdy všichni odcházeli do kostela v neděli ráno.
přišla neúroda, časné nebo pozdní mrazy, velká voda, sucho, spousty myší, ale z Kutchanových polí nestačily odvážet těžké snopy, nestačily nasýpat do zavřených vozů spousty brambor, zelí, řepy. Na jaře sotva pupence prokoukly na holých větvích, chodil Kutchan o půlnoci velkým sadem. Hrumkyli, trenkyli, jap, jap, hup, švenkyli, blumkyli, hej, šup, rup, broskvili, vinkyli, líz, líz, hoj, bohatou sklizeň, sade, stroj. Pačoty, patoky, vrůnky, ťas, zabit buď každý, kdo by třás. Čvíker, helmy, planže, ráz, ďáblici přijdou zas a zas. Donutí stromy v květy hnát, tisíckrát tolik, co jinde snad. Hřinkyli, mečkyli, babí hněv, pinkyli, vyřkyli, ptačí zpěv. Stromy se zachvívaly teskným šepotem. Zas nás zaříkává, zas přijdou ďáblíci, pod kůru dají kouzelné pekelné injekce a naše ubohé větve budou se lámat pod metráky těžkého ovoce. Nestačí mu, co jiným pán Bůh nadělí a má už přece v živnobance 20 spořitelních knížek na ohromné částky peněz. Kutchan se prochází mezi záhony zeleniny. Celerle, petržele, češ, češ, cíp, mrkvičí, poříčí, bruk, bruk, dřík, karfílí, špenátý, špark, špark, hoj, zahrado velké hody stroj, pimprle, šnekrle, šunčí kost, ať je tu bělásek řídký host, hromkule, bleskule, fleky, flek, brembule, primkule, heky, hek. Z Kutchanova sadu odváželi krásné ovoce na fůrách do města na prodej. Na fůrách krásnou zeleninu. Kutchan snad ani sám nevěděl, kolik peněz má už uloženo. U Kutchanů se plýtvalo vším. Z pecny chleba kutálili děti po světnici. Nikdo jich křížkem nepřežehnal. Nikdo chleba nenakrojil. Namáčeli jej kachnám a drůbeži. Pro sebe pekli jen samé koláče a třené bábovky, samé piškoty a dorty. Ale už těmi koláči děti po sobě házeli, šlapali po nich i dospělí a Selka Kutchanova se jen smála. Máme všeho habaděj, u nás na tom nezáleží. Zapomněla, že u nich doma maminka každý drobeček chleba se stolu spadl, honem jej sebrala a říkala. Je to dar boží, je hříchem po něm šlapat. Zapomněla, že i o pouti a posvícení na prvním místě ležel pecen domácího chleba. Řekla dokonce, už jsme se přejedli i koláčů, teď je budeme házet drůbeži a chleba už vůbec péci nebudu. Zapomněla se i modlit, protože jinak by to nebyla řekla. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, je v modlitbě, a ne třenou bábovku, dej nám dnes. Vždycky byly u Kutchanů plné trouby dobrot. Ať už tam byla holoubátka, kachničky, mladá vepřovinka, vajíčka na špeku. Když je paní máma dětem udělala, vyhodili je hned slepicím a sáhli po masu. Jestli vešel žebrák do dvora, jen hvízdl hospodář na psi a ti už ho vyprovodili z branky. Naděl pán Bůh, volával za ním hospodář. Nemáme tu ničeho pro vás, chleba nepečeme, je nám sprostý. Koláče leda drůbeži dáváme a dorty, vy asi neumíte jíst. Lakomí byli všichni. Lakomé byli i děti. Plné sáčky různých lahůdek do školy nosili, ale ani drobečku nedali. Když si hráli po dešti na dvoře, dělali rybníčky a málo písku měli,
donesli si ze spíže mísy plné mouky a stavěli hráze. Paní máma vařila hovězí polévku hned z několika kil masa, že byla mastná jako olej. Jak v ní nebyly játrové knedlíčky, děti ji nechtěli. Šunkou krmili kočky, z dortů slízali polevu, vyjedli nádivku a ostatní zahodili. Kutchan pil nejdražší vína a nejzácnější likéry. V neděli odpoledne, když lidé do kostela chodili na požehnání, seděl u stolu s paní mámou, po stole rozkládal spořitelní knížky, zlaté peníze, papírové bankovky v celých svazcích a říkal honosivě: už toho bude plná truhla, musíme si dát udělat novou. A lidé říkali: pýcha předchází pád. Děti najednou začaly postonávat. Bledly jim tváře, žaludky měly zcela pokažené, stonaly, ztrácely se zrovna před očima. Umírali jedno za druhým. Pět pohřbů v krátku odkud chanů vypravili, ale hospodář, když poslední uložili na hřbitově, řekl doma ženě: aspoň nám všechno jmění zůstane. Nemusíme nikomu nic dávat. To bylo zrovna, když se měli sázet brambory. Hospodář šel do přístěnku přečíst a zopakovat si zaříkávání. Ale co to? Je přece bílý den a nějak špatně vidí. Protírá si oči, zase mu vše před očima míhá, kmitá, jako by vlčí mlhu měl. Staví se k oknu. Běda, vidí ještě hůř. Musí to odložit na zítřek. Ale druhého dne je ještě hůř než včera. Už ani písme nerozeznává. Zlostně odhazuje knihu a říká: však já si vzpomenu, jak dopole přijdu. Jde, začne jednou, po druhé, ale co se to děje? Co to drmolil, že plevel hbitě vyrůstá na úrodném poli? Kopřivy, bodláčí rostou mu před očima. To si popletl formuly. Vzpomíná, na čele vyvstává mu pot, zase něco drmolí, ale hrůza. Bodláčí a kopřivy vyrůstají už i na okolních polích. Kutchan utíká domů, naříká, před očima se mu dělají kola, ani bránku nemůže zachytit. Doma je bědování. Paní máma se dusí. Dělala si holoubátka, třeba že byl pátek. Hltavě jedla, kostička jí v krku uvízla. Přijíždí lékař, ale ona modrá a umírá. Na tenhle pohřeb Kutchan už jít nemohl, protože oslepl. Všichni ho opustili. Čelátka polekaná těmi divnými věcmi, které se tu teď děly, dala výpověď. Kutchan zůstal sám. Dokud byly v domě zásoby, potom je přece našel a jedl. Ale když dojedl poslední sousto, sedl si na truhlici plnou peněz a naříkal. Marně. Nikdo k němu nepřišel. Báli se trestu božího. Z hladu ohryzával plesnivé kůrky, kousky koláčů, které kdesi našel. Ohryzával už i dřevo. Po paměti otevřel truhlici, vytáhl spořitelní knížky, chtěl je žvíkat, ale nemohl. Sáhl dohromady zlatých peněz, kousl, zuby si vylámal, ale hladu neukojil. Volal oknem: pojďte, pojďte, dám vám peníze, přineste mi alespoň kůrku chleba. Ale nikdo nešel. Kdo by vzal peníze, řekli si lidé, které ďáblové pomáhali schánět. A tak seděl vychrtlý Kutchan na truhlici, slábl
až duše mu z těla vyletěla. Teprve tenkrát přišli sousedé, pochovali ho, ale podivno, ani zem ho nechtěla přijmout. Pořád rakev se vzpínala, ke dnu hrobu padnout nechtěla. Když konečně dopadla, hned kopřivy a bodláčí vyrůstalo kolem ní. Tak skončil boháč, lakomec a neznaboh Kutchan.

Husopaska. Žila byla jedna královna, která byla už dlouho vdova, a ta měla krásnou dceru. Když princezna vyrostla, požádal jí o ruku princ z daleké země. A když přišel čas a princezna se měla vydat za ženichem, vystrojila ji její milující matka na cestu poklady. Bylo vám to krásných věcí, zlata, stříbra, šperků, nádobí, zkrátka všechno, čím se uctívají královské nevěsty. Doprovázet měla princezničku jedna mladičká komorná. Té královna milovanou dcerku poručila, ta ji měla předat do rukou ženicha. Obě dívky dostaly na cestu koně. Ten princeznin se jmenoval Falada. A nebyl to jen tak nějaký kůň, ten vám uměl mluvit. Když nadešla hodina loučení, odešla matka do ložnice, vzala tam nožík, řízla se do prstu a tři kapky své královské krve nechala skanout na bělounký klůcek. Ten pak dala dceři a pravila: milé dítě, tento klůcek, střes jako oko v hlavě, bude tě cestou chránit. Pak se v slzách rozloučili. Princezna si klůcek zastrčila do zánětří, nasedla na Faladu a vydala se za ženichem. Jeli asi hodinu a tu princezna najednou pocítila velkou žízeň a tak řekla komorné: sestup a naplň mi můj zlatý pohár vodou z pramene, ráda bych se napila. Když máte žízeň, pravila komorná nevrle, slezte z koně, lehněte si k vodě a napijte se. Já nejsem vaše děvečka. Princezně, protože měla opravdu ukrutánskou žízeň, nezbylo než sestoupit z koně, sklonit se nad pramenem a pít. Musela se obejít bez svého zlatého poháru. Tiše si povzdechla: ach bože. Tu zašeptali tři kapky matčiny krve. Kdyby tohle tvoje matka viděla, srdce by jí puklo od lítosti. Ale princezna byla pokorná, neřekla nic a opět nasedla na koně. Ujeli několik mil, ale den byl horký a princezna zase dostala žízeň. Protože to byla duše čistá a na zlá slova své komorné dávno zapomněla, zavolala na ni: sestup a naplň mi můj zlatý pohárek. Ale zpupná komorná odsekla: chcete-li pít, napijte se sama, nejsem vaše děvečka. Tak princezna zase sestoupila z koně, položila se k tekoucí vodě, zaplakala a řekla: ach bože. Tu jí odpověděly tři kapky matčiny krve. Kdyby tohle tvoje matka viděla, srdce by jí puklo od lítosti. Když pak princezna pila, příliš se naklonila a klůcek s třemi kapkami krve jí vypadnul a uplaval po vodě, aniž by to byla vůbec spozorovala. Ale komorná, ta se z toho potají radovala, neboť bez ochrany tří kapek mateřské krve jí byla princezna vydána v šanc. A tak, když chtěla princezna opět nasednout na Faladu, komorná se na ní osopila: Falada patří mně, ty si vezmi tuhle herku. Pak princeznu donutila svléci královské šaty a obléci si její, obyčejné. A k posledku musela také přísahat, že o tom na královském dvoře ani necekne. A když to nedodrží, bude po ní. Jen Falada byl mlčenlivým svědkem toho zločinného chování. Pak jeli dál, až konečně dorazili na královský zámek. Tam je přivítali s jásotem a radostí. Sám princ jim vyšel vstříc, pomohl komorné z koně, protože si myslel, že to je jeho nevěsta,
a vedl si ji po schodech vzhůru. Princezny si nikdo ani nevšimnul. Zůstala stát dole pod schody a bezradně se rozhlížela. Starý král, který schlížel z okna, ji tam uviděl a velmi se podivil. Byla tak křehká, jemná a krásná. Vešel do hodovní síně a zeptal se nevěsty na tu, která stojí dole na dvoře, kdo pak to je. Ale jen jedna komorná, vzala jsem ji na cestu, aby mi rychleji ubíhala. Dejte jí nějakou práci, ať tu nezahálí. Ale král nevěděl, jakou práci by jí měl dát, až nakonec rozhodl. Mám tu malého chlapce, který pase husy. Tomu by mohla pomáhat. Chlapec se jmenoval Ječmínek a tomu měla princezna pomáhat pást husy. Druhého dne pravila komorná princi. Milovaný manželi, splňte mi jedno přání. On odvětil, jistě, má milovaná. Nechejte zavolat řezníka a toho koně, na kterém jsem přijela, nechejte porazit, protože začíná jankovatět. Komorná se totiž děsila toho, že by Falada mohl promluvit. Když se princezna dozvěděla, že Falada má umřít, tu zašla ve vší tajnosti za řezníkem a zaplatila mu zlatem za jednu malou službičku. Měl přibít Faladovu hlavu nad půlnoční bránu, kudy vyháněla husy každé ráno na pastvu. A řezník to slíbil. Slib splnil, utěl koni hlavu a přibyl ji nad bránu. Druhý den ráno, když s ječmínkem hnali půlnoční bránou husy na pastvu, princezna si povzdechla. O, ubohý Falado, nad půlnoční bránou přibitý. A koňská hlava ji odvětila. O, pano královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem. Když přišli na pastvu, posadila se dívka do trávy a rozpustila si své zlaté vlasy. Když to ječmínek viděl, chtěl si jich pár vytrhnout, tu princezna zavolala. Větříčku, spěchej jen, ječmínkovi klobouk vem, honí jej lukami, ať, až si vlasy spletu, pak mu jej vrať. A tu zavanul silný vítr. Schodil ječmínkovi klobouček a hnal ho po zemi a chlapec za ním musel volky nevolky běžet. Než ho dohnal, měla princezna vlasy učesány a zapleteny, takže si musel na zlato nechat zajít chuť. Toho pohněvalo a už si dívky nevšímal. A tak pásli husy mlčky až do večera a pak šli domů. Druhého rána, když procházeli půlnoční bránou, dívka pravila, o, ubohý Falado, nad půlnoční bránou přibitý. A koňská hlava jí odvětila, o, panno královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem. A když si v polích na louce sedla a začala si česat vlasy a ječmínek jí zase chtěl nějaké vytrhnout, tu rychle zavolala, větříčku, spěchej jen, ječmínkovi klobouk vem, hoň jej lukami, ať, až si vlasy spletu, pak mu jej vrať. Tu opět zavanul vítr a strhnul mu klobouček z hlavy a on za ním zase musel běhat a když přišel konečně zpět, měla své krásné zlaté vlasy zase upraveny a nemohl jí žádný vytrhnout. A pak pásli husy, dokud nenastal večer. Ale večer, když přišli domů, šel ječmínek ke starému králi a pravil, s tou dívkou už pást husy nechci. Proč pak ne? Zeptal se král. Protože mne celý den zlobí.
Tu mu král poručil, aby mu vypověděl vše, jak to celý den chodí. A ječmínek pravil. Ráno, když jdeme s husami půlnoční bránou, mluví s tou koňskou hlavou. O ubohý Falado, nad půlnoční bránou přibitý. A koňská hlava jí odvětí. O pano královničko, co kráčíš k půlnoci, kdyby tvá matka věděla, že tě vydala zlé moci, srdce by jí puklo žalem. A pak ječmínek dál vyprávěl, jak to chodí na husí pastvě, jak mu vítr zhazuje klobouček a on ho musí honit po polích. Tu mu král poručil, aby i příštího dne vyhnali husy na pastvu. A on sám, když nastalo ráno, se ukryl v půlnoční bráně a slyšel, jak husopaska mluví s Faladou. A pak šel král na pole a ukryl se na louce za jeden keř. Na vlastní oči viděl, jak husopaska s pasáčkem přihnali husy a jak si po malé chvíli sedla do trávy a rozpustila vlasy, které jí zářily na slunci. A po chvíli zvolala: Větříčku, spěchej jen, ječmínkovi klobouk vem, honí jej lukami, ať, až si vlasy spletu, pak mu jej vrať. Tu zavál vítr a vzal ječmínkovi z hlavy klobouček. Musel za ním utíkat a děvečka se zatím učesala a spletla si lokny. Když se večer husopaska vrátila domů, zavolal si jí král stranou a zeptal se jí, proč to všechno dělala. Nesmím a nemohu vám nic říci, pane králi, neboť jsem při Bohu všemohoucím přísahala, že to neprozradím, jinak bych přišla o život. Král jí přemlouval, ale ona se nedala pohnout, až nakonec řekl, mně to tedy říci nemůžeš, ale mohla by si postěžovat třeba peci. A odešel pryč. Tak si princezna vlezla do pece a začala v ní plakat a naříkat. Sedím tu, celým světem opuštěná, já, ubohá královská dcera. Komornou má můj princ po svém boku a mě mají za husopasku. Kdyby to moje matka věděla, srdce by jí žalem puklo. Král ale zůstal stát venku za pecí a tak slyšel všechno, co řekla. Pak vešel opět dovnitř a poručil dívce vyjít z pece ven. Nechal jí obléci se do královských šatů a rázem, jako by vyšla hvězda, tak vám byla krásná. Starý král zavolal syna a vyjevil mu, že má po boku falešnou ženu, že je to jen komorná, ta pravá stojí tady vedle něj. Princ byl ze srdce rád, když viděl dívčinu krásu a ctnost. Nechali vystrojit obrovskou hostinu a sezvali na ní hosty. Ženich seděl uprostřed, z jedné strany komorná, z druhé princezna, kterou zaslepená komorná v těch nádherných šatech nepoznala. Když byli pojedli a popili a byli v dobrém rozmaru, dal starý král komorné hádanku. Jaký trest si zaslouží ten, kdo vládce tak a tak obelže, i vyprávěl jí celý příběh. Jaký trest si takový člověk zaslouží, odsekla falešná nevěsta. Nahého jej zavřete do sudu, naplněného hřebíky a jehlami. Pak dejte zapřáhnout dva bělouše, ať ten sud vláčejí ulicemi královského města, dokud ten hříšník nevypustí duši. Sama si o svém osudu rozhodla, řekl král, a tak se ti také stane. A když byl ten trest vykonán, oženil se mladý král se svou pravou nevěstou a oba pak vládli říši spravedlivě a žili v bázni Boží.

0: Výlet do Afriky. Byla neděle ráno a Káťa se Škubánkem se chystali na výlet.
1: Co kdybychom šli do zoo?
0: Navrhla Káťa. Škubánek skákal radostí. V zoo ještě nikdy nebyl. V autobuse dostali místo hned vedle řidiče. Káťa si libovala, jaký je odtud výhled, ale Škubánek nemohl odtrhnout oči od šoféra. Líbilo se mu, jak točil volantem, šlapal pedály, přehazoval rychlost a někdy dokonce i troubil.
2: Být řidičem, to je něco! Takový velikánský autobus a musí ho poslechnout na slovo!
0: Ale už to byla konečná, všichni vystoupili a hrnuli se branou do zoo. Škubánek nevěděl, na co koukat dřív. Pán v placaté čepici s nápisem ZOO právě házel do klecí obrovské kusy masa. Byl to Karlíček, nejstarší dozorce v zoologické zahradě, a na malém valníčku vezl všelijaké koše a nádoby s krmením. Potom vzal košík plný ovoce a zamířil ke kleci, která vypadala jako prázdná.
3: Pojď papat, Zuzanko, volal něžně.
0: Káťa a Škubánek s napětím čekali, kdo se objeví. Ze zadního rohu klece vyskočila opice a hrnula se ke košíku. Místo, aby se dala do jídla, začala vyhazovat ovoce na všechny strany.
4: Pche, banány tvrdé, kokosy měkké, pomeranče kyselé a datle samá pecka.
0: Nadávala Zuzanka a vztekle lomcovala mřížemi.
4: To by u nás v Africe nikdo nežral.
3: Neplkej, Zuzanko, v Africe si v životě nebyla, mírnil ji Karlíček.
4: Nebyla, ale budu. Každá správná opice musí bydlet v Africe.
0: Mlela Zuzanka svou, popadla prázdný koš a hodila ho Karlíčkovi na hlavu. Karlíček už toho měl dost a rychle se dal na ústup. V tom uviděl Škubánek zvíře jako hora.
2: To je ale velký pes. A jak smrdí.
1: To je přece slon, smála se Káťa. Počkej, udělám ti s ním fotku.
0: Škubánek si stoupnul před slona, jenže slon byl moc velký a Káťa ho nemohla dostat celého do hledáčku. Ustupovala pospátku dál a dál, až se octla zády těsně u Zuzančiny klece.
1: Usmívej se, Škubánku,
0: zavelela, ale než stačila zmáčknout spoušť, opičí tlapka jí vytrhla fotoaparát. Opice protáhla foťák mřížemi a začala kroutit objektivem.
1: Dáš to sem, prevíte?
0: Rozčílila se Káťa, ale Zuzanka držela foťák pevně oběma rukama a nohou dělala na Káťu dlouhý nos.
4: Tuhle, pojď si pro něj, pojď.
0: Káťa byla v ráži, sundala si bundu a snažila se protáhnout mřížemi.
4: Támhle jsou dvířka na petličku, radila Zuzanka.
0: Karlíček ve spěchu zapomněl zaklapnout zámek a tak Káťa byla v mžiku uvnitř. Foťák ležel na dně klece, ale než ho stačila sebrat, vyskočila Zuzanka ven, zavřela petlici a zaklapla zámek.
1: Škubánku, pomoc, pomoc,
0: křičela Káťa z klece. Škubánek se vrhnul k mřížím, ale v tom ucítil, jak se mu cosi přitisklo vzadu mezi žebra.
4: Ruce vzhůru, nebo střelím, vřeštěla Zuzanka.
0: Škubánek se leknul, taková opice je schopná všeho. Netušil, že co ho tlačí dozad, je jenom obyčejný banán.
4: Teď mě nenápadně dostaneš ze zoo a pak mě zavezeš do Afriky,
0: rozkazovala Zuzanka. Hbitě si navlékla Kátinu bundu, která ležela před klecí. Sahala jí až po paty, což se výborně hodilo. V kapse byla dokonce Kátina čepice, kterou si Zuzanka napařila do čela, že jí sotva koukaly oči.
4: Jde se!
0: Houkla a strkala Škubánka před sebou. Za okamžik vyšli hlavní branou. Před vchodem parkoval malý nákladák s nápisem Krmivo pro zoo. Opice přitáhla Škubánka k autu a otevřela dvířka u volantu.
4: Nasedat a jedem!
2: Neblázni, já nemám řidičák!
0: Bránil se Škubánek, ale nebylo mu to nic platné. Opice vyskočila na druhé sedadlo, zabouchla dvířka a rázně otočila klíčem.
4: Drž volant, jedeme z kopce!
0: Ještě, že ráno viděl Škubánek toho šoféra v autobuse, jenže něco jiného je vidět a něco jiného je řídit sám. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se dopravní strážník. Naštěstí se Škubánkovi podařilo zabrzdit. Už se radoval, že poprosí o pomoc.
3: Jedete v protisměru, pane řidiči.
0: Zlobil se strážník a přistoupil k okýnku. Jakmile uviděl Škubánka za volantem, vytřeštil oči.
4: Pes a řídí?
0: Škubánek se snažil všechno rychle vysvětlit.
2: Jedu s opicí!
3: To snad ne, zalapal po dechu strážník.
0: Zuzanka se vyklonila z okna.
4: Nezdržuj, vejklado, a radši nám řekni, kudy do Afriky.
2: Přes Vinohrady a na Hostivař.
0: Zablekotal strážce pořádku a zdrceně usedl na obrubník.
2: Já mám snad úžeh, nebo co?
0: S vyplazeným jazykem, oči na kapotě, dokodrcal Škubánek na nábřeží.
4: Dál pojedeme lodí,
0: prohlásila Zuzanka. Dole na Vltavě kotvil výletní parník a opice se k němu rozběhla.
2: Parník už vůbec řídit neumím,
0: protestoval Škubánek.
4: To se naučíš,
0: rozhodla Zuzanka.
4: Do Afriky se odjakživa jezdí lodí.
0: Parník byl prázdný. Opice postavila Škubánka ke kormidlu a vyrazili plnou parou vpřed. Sama vylezla na stožár, tahala barevné vlajky a zpívala na celé kolo.
5: Každá správná opice a

0: Káťa zatím seděla v koutku na slámě a natahovala moldánky. U její klece se zastavila babička s vnučkou.
1: Tady vidíš, Mařenko, jak velice se podobají opičky lidem.
2: Ta je ale smutná,
0: řekla Mařenka a hodila do klece jabko. Krmení je zakázáno, huboval Karlíček, který byl zrovna na obchůzce.
2: Když ta opička je strašně smutná,
0: omlouvala se Mařenka. Karlíček kouknul do klece a zůstal úplně paf.
2: Holka nešťastná, co tam děláš? A kde je opice?
3: Ujela do Afriky a vzala sebou mého pejska,
0: brečela Káťa. Karlíček rychle odemknul a už upalovali hlavní branou na silnici. Snad nebudou daleko, doufal Karlíček a zamířil k přístavišti, protože si chtěl zkrátit cestu přes přívoz. Po řece sem právě dojížděl parník se škubánkem a opicí. Těm dvěma vůbec nedošlo, že jeli autem do středu města a parníkem zase po proudu zpátky. U přístaviště byla zahradní restaurace a před vchodem stály dvě palmy v kořenáčích.
4: Vidím palmy, hurá, jsme v Africe,
0: jásala Zuzanka. Škubánek přirazil k molu.
4: Jsem doma a ty si jdi, kam chceš,
0: rozhodla Zuzanka a vyšplhala na jednu palmu. Škubánek vůbec netušil, kde je, a tak si šel přečíst ukazatel směru.
2: Zoo 300 metrů, stálo tam.
4: To jsme daleko nedojeli,
0: drbal se rozpačitě za uchem.
5: Pst, buď sticha,
0: zašeptala na něj Káťa, která se krčila s Karlíčkem za plotem restaurace a ukazovala na opici, jak se rozkošnicky vyvaluje na palmě.
4: A to sluníčko hned jinak svítí. Afrika je Afrika.
0: Zívla Zuzanka a za chvíli už bylo slyšet, jak spokojeně chrápe. Na to Karlíček čekal. Přikradl se blíž, podal Kátě a Škubánkovi pytel a ti ho podrželi pod palmou. Pak Karlíček zatřásl kmenem a Zuzanka spadla do pytle, jak zralý kokos. Všichni byli zvědaví, jak se bude tvářit, až se octne zase ve své kleci. Karlíček ji tam vysypal rovnou před košík z banány.
1: Vítám tě v Africe, odlož si, máme tu teplo,
0: vítal opici a sundal jí Kátinu bundu. Pak opatrně vylezl ven a pečlivě zamlkl zámek.
4: Ty banány mají úplně jinou chuť, to se nedá srovnat,
0: libovala si Zuzanka a zamyšleně koukala za odcházejícím dozorcem.
4: Kdybych nevěděla, že jsem v Africe, tak bych řekla, že je to náš Karlíček.
0: Byl čas vrátit se domů.
2: Ach jo, to byl zase výlet,
0: povzdychla Káťa.
4: Náhodou, to bylo prýma dobrodružství,
0: pochvaloval si Škubánek.
4: Víš, že řídit parník není tak těžké? Auto je daleko horší.

0: jednou Rumcajs čistil pistol a Manka s Cipískem přebírali žaludy na Rumcajsí střílení. V tom strčí do jeskyně hlavu jelen a byl to korunový 16. a povídá: Rumcajsi, pro jeleni na louce je zlé, od Jičina jede kníže pán s kněžnou, aby je postříleli.
1: Ještě se uvidí,
0: povídá Rumcajs. Strčil si pistol za pás a jde na tu louku. Za chvíli se k Mance přitočil Cipísek. Musím k potoku proškrtat si křemínky, aby měl Rumcajs do pistole. A šel taky. Manka zůstala sama doma.
2: Rumcajs zatím došel k louce. A už to vidí. Pasou se tam jeleni a kníže pán na ně míří flintou. Kněžna ho vzadu podpírá, aby flinta kníže pána neporazila. Rumcajs křikl: Řálecké jeleny mi kníže pán pobíjet nebude! A střelil z pistole žalud rovnou do hlavně knížecí pušky.
0: Kníže pán se podívá a povídá:
3: Uspal mi ten arclupežník Rumcajs lauf a já z té flinty už na dosmrtí nedám šus.
0: Kněžnu popadla taková zlost, že křikla:
4: Za to nám Rumcajs si moc draho zaplatíš.
0: Kývla rukou napravo, nalevo, z houšti vyjel kočár, kněžna s kníže pánem nasedli a už je to veze pryč. Tou dobou Manka doma v jeskyni mlela mezi dvěma kameny borová semínka na mouku. V tom před jeskyní zrumplujou přeskořený kočárová kola. Do jeskyně vběhla kněžna a dupla, divší na krinolínce nepovolili obruče.
4: Půjdeš se mnou, Manko, a ani nešpítneš.
0: Kněžna ještě ani nedořekla, popadla Manku za ruku, strčela ji do kočáru a ten se rozjel. U potoka zatím Cipísek sbíral pistolové škrtací kamínky. Zkusil vždycky, jestli dobře dávají jiskru, a pak je strčil do kapsy. V tom vyjde z potoka rak a pořádný. Chvíli se díval, jak Cipísek křeše, 7 škrtl klepetem o klepeto a smutně povídá:
4: Rád bych věděl, Cipísku, proč tobě se jiskry jen sypou a proč mě neodskočí ani jiskrčka.
0: No protože to bez křemínku nejde, povídá Cipísek. Podal rakovi 2 křemínky, ten je stiskl klepety jako do kleštiček a kříz ho, no a sypou se jiskry. Tak tam spolu ti 2 spokojeně křesali. Jenže v tom přes kameny přihrčela kola a je tu kníže pánský kočár. Kníže pán z něho vyskočil jako na pérku, popadl Cipíska za ruku a křikl:
3: A ty s námi půjdeš taky, Cipísek, a ani nešpítneš.
0: Strčil Cipíska do kočáru, kola se roztočila a jedou. Rak nechal křesání a rozběhl se za kočárem s pomocí Cipískovi, jenže nestačil krokem. Když přijel kočár na zámek, nebyla už s Mankou a s Cipískem teprv žádná orace. Kníže pán s kněžnou zavřeli ty 2 do tajného pokoje. Kníže pán na klíč a kněžna na klíček. Pak schoval kníže pán klíč do kapsy u zlatých kalhot a kněžna si ukryla klíček pod patu do zlatého střevíčku. Mrkali na sebe okem.
4: Manku se Cipískem už Rumcajs nikdy nenajde.
0: Tou dobou už je Rumcajs hledal kolem jeskyně. Hledal je bedlivěji než poklad dukátů. A nikde nic a nikde nic. Když v tom Rumcajs se někdo mírně popadne za patu, byl to rak a pověděl Rumcajsovi co a jak.
4: No, snad mi budeš dobrý i dál, povídá Rumcajs,
0: uložil si raka do klobouku a zavolal jelena toho korunového šestnásteráka. Vyskočil si na něho jako na koně a alá! Když přijeli před zámek, Runcaj se neptal po bráně, šel rovnou oknem. Už stojí v komnatě a povídá pánstvu: tady jsem. A kde je Cipísek? A kde je Manka?
5: No, kníže pán s kněžnou dělají, jako by neslyšeli. Kníže pán vytáhl z kapsy zlatou flétničku a píská. A kněžna k tomu tancuje taneček. A přitom se potichu Runcajsovi vysmívají.
0: Jenže Runcajs postrčil dopředu raka a povídá mu: teď zas ty.
5: A ten rak, protože raci mají oči na stopkách, hned všecko viděl a věděl, co a jak. Šmík a rozšmíkl kníže pánovi zlaté kalhoty. A on z nich vypadl klíč. Šmík a uštípl kněžně zlatý kramflek a vypadl odtamtud klíček.
0: Klíčem otočil Runcajs v zámku a klíčkem v zámečku. Z tajného pokoje vyšla Manka s Cipískem. Kníže pán jen řekl: sakrblé. Kněžna si jen vzdychla: quel malheur. A Runcaj vzal Manku s Cipískem za ruku a už ve dveřích kníže panstvu povídá: paprla pa.
6: Paddington a staří mistři. Paddington si u Fouskových brzy zvykl a stal se jedním z rodiny. Vlastně si zanedlouho nikdo ani nedokázal představit, jaké by to bylo bez něj. Ochotně pomáhal v domě a dny rychle ubíhaly. Fouskovi bydleli poblíž ulice Portobello, kde bylo velké tržiště, a když měla paní Fousková moc práce, nechávala za sebe chodit nakupovat Paddingtona. Pan Fousek mu dokonce vyrobil malý nákupní vozík, starý koš na kolečkách s držátkem na řízení. Paddington nakupoval zodpovědně a brzy si ho všichni prodavači oblíbili. Byl velmi pečlivý a bral nakupování vážně. Pokaždé důkladně promačkal ovoce, aby se ujistil, že je správně zralé, jak ho to naučila paní Ptáčková, a nikdy si nenechal ujít slevu. Prodavači ho měli rádi a většina z nich pro něj schovávala nejlepší zboží. Ten medvěd dostane za 10 pencí víc než kdokoliv, koho znám, prohlásila jednou paní Ptáčková. Vůbec nechápu, jak mu to prochází, vážně netuším, nejspíš to dělá ta jeho lakota nebo co. Já nejsem lakomý, rozhořčil se Paddington, jsem jen pečlivý, to je všechno. Ať je to jak chce, uzavřela to paní Ptáčková, patřilo by tě vyvážit zlatem. Paddington si její poznámku vzal k srdci a strávil spoustu času tím, že se v koupelně vážil. Nakonec se rozhodl, že tu záležitost probere se svým přítelem panem Pelichem. Paddington si celé dny prohlížel výlohy obchodů, ale výloha pana Pelicha se mu líbila z celé ulice nejvíc. Za prvé byla nízko, takže do ní viděl, aniž by musel stát na špičkách. A za druhé byla plná rozličných, podivuhodných předmětů. Kusy starého nábytku, medaile, hrnce a pánve, obrazy. Bylo tu tolik věcí, že bylo těžké se do obchodu vůbec vejít, a tak pan Pelich často sedával na židli na chodníku. Panu Pelichovi na druhou stranu připadal Paddington tuze zajímavý a tak se brzy zpřátelili. Paddington se tu často zastavoval po cestě z nákupů a pak si dlouhé hodiny povídali o Jižní Americe, kterou pan Pelich kdysi jako chlapec navštívil. Pan Pelich měl ve zvyku dopřávat si k polední svačince, jak říkal, čerstvý vdolek a hrnek kaká, a rád se o ně s Paddingtonem podělil. Není nadpěkný rozhovor nad vdolkem a šálkem kaká, říkával, a Paddington, který měl všechny ty tři věci rád, s ním souhlasil, i přesto, že mu kakao pokaždé obarvilo fousky do hněda. Paddington měl odjakživa slabost pro lesklé věci a jednoho dne se s panem Pelichem přišel poradit ohledně svých peruánských centavos. Napadlo ho totiž, že by mohly být velmi cenné, a kdyby je prodal, mohl by Fouskovým koupit nějaký dárek. Dostával sice od pana Fouska každý týden libru kapesného, ale když si v sobotu ráno koupil pár koláčků, moc mu z ní nezbylo. Pan Pelich se dlouze zamyslel a pak Paddingtonovi poradil, ať si peníze nechá. Co se leskne, nemusí pokaždé přinést nejvíc peněz, pane Fousku. Pan Pelich Paddingtonovi vždycky říkal pane Fousku a jemu to připadalo velice důstojné. Vzal Paddingtona dozadu do obchodu a ze šuplíku v pultě vytáhl krabici plnou starých mincí. Byly celé zaprášené a na medvídka neudělali pražádný dojem. Podívejte se na tyhle, pane Fousku, řekl mu. Tohle jsou staré libry. Sice nevypadají cenné, ale jsou. Jsou vyrobeny z ryzího zlata a každá má hodnotu 50 liber. To je víc než 100 liber za unci. Kdybyste někdy nějaké našel, rozhodně mi je přineste. Jednoho dne, když se Paddington pečlivě zvážil, pospíšil si k panu Pelichovi a vzal si sebou kus papíru plný tajemných výpočtů. Po vydatném nedělním jídle totiž zjistil, že váží skoro 16 liber. To bylo... Znovu se na papír zadíval, když se blížil k obchodu pana Pelicha. To bylo téměř 260 uncí, což znamenalo, že má cenu téměř 620 tisíc liber. Pan Pelich Paddingtona důkladně vyslechl, pak zavřel oči a na chvíli se zamyslel. Byl to hodný člověk a nechtěl Paddingtona zklamat. Vůbec nepochybuji, řekl nakonec, že máte takovou hodnotu. Jste zjevně velmi... Vůbec nepochybuji, řekl nakonec, že máte takovou hodnotu. Jste zjevně velmi cenný, mladý mé.

0: Edwardu, vzal Paddingtona dovnitř do obchodu, usadil ho na židli a zmizel kamsi dozadu. Když se vrátil, nesl sebou velký obraz lodi. Totiž přinejmenším na půlce byla loď. Druhá půlka vypadala jako dáma ve velkém klobouku. Vidíte, prohlásil hrdě, tohle jsem měl na mysli, když jsem říkal, že věci občas nejsou takové, jak se na první pohled jeví. Zajímalo by mě, co si o něm myslíte, pane Fousku. Paddingtonovi to zalichotilo, ale zároveň byl trochu zmatený. Připadalo mu, že obraz není ani jedno, ani druhé, a tak to také řekl. Oho, řekl pan Pelich radostně, v tuhle chvíli ne, ale jen počkejte, až ho vyčistím. Před mnoha a mnoha lety jsem za tento obraz dal 50 pence a tehdy na něm byla jen plující loď. A co myslíte, když jsem ho nedávno začal čistit, začala barva odpadávat a ukázalo se, že ve spod je ještě jedna malba. Rozhlédl se a stišil hlas.
1: Nikdo jiný to neví, zašeptal, ale myslím, že ten vespot by mohl být velmi cenný. Možná ho namaloval jeden z těch takzvaných starých mistrů.
0: Neušlo mu, že Paddington stále vypadá zmateně. A tak mu vysvětlil, že dříve, když umělcům došly peníze a nemohli si dovolit nové plátno, občas malovali přes starší obrazy. A někdy, velmi zřídka, malovali přes díla umělců, kteří se potom proslavili a jejichž obrazy měly velkou hodnotu, ale protože byly přemalované, nikdo o nich nevěděl.
2: Všechno to zní nějak složitě, zamyslel se Paddington.
0: Pan Pelich pak dlouho vyprávěl o malbách, což bylo jeho oblíbené téma. Ale Paddington, který většinou napjatě naslouchal všemu, co mu pan Pelich povídá, téměř neposlouchal. Nakonec dokonce odmítl druhý šálek kakaa, slezl ze židle a vydal se domů. Cestou smekl klobouk, kdykoliv ho někdo pozdravil, ale myšlenkami byl někde jinde. Dokonce i vůně pekárny zůstala bez povšimnutí. Paddington totiž dostal nápad. Když přišel domů, zalezl do pokoje. Lehl si na postel a dlouho jen zíral do stropu. Byl tam tak dlouho, že si paní Ptáčková začala dělat starosti a přišla se podívat, jestli je v pořádku. Úplně v pořádku, děkuji za optání, odvětil Paddington nepřítomně, jen přemýšlím. Paní Ptáčková zavřela dveře a pospíchala dolů, aby to oznámila ostatním. Její zpráva vyvolala smíšené reakce. Dokud jen přemýšlí, je to v pořádku, řekla paní Fousková ustaraně, ale jakmile něco vymyslí, tak začínají potíže. Zrovna ale byla zabraná do domácích prací a tak na to brzy zapomněla. A rozhodně byly ona i paní Ptáčková příliš zaneprázdněné na to, aby si povšimli malé postavy, která se o pár minut později vplížila do dílny pana Fouska. Ani si nevšimli, když se medvídek vracel vyzbrojen velkou láhví ředidla a hromadou starých hadrů. Kdyby si všimli, měli by oprávněné důvody ke starostem. A kdyby ho paní Fousková viděla, jak se po špičkách plíží do pracovny a pečlivě za sebou zavírá dveře, neměla by chvilku klidu. Naštěstí měli všichni příliš mnoho práce a nikdo nic nespozoroval. A ještě větší štěstí bylo, že do pracovny dlouho nikdo nevešel, protože Paddington byl v brindě. Věci nešly úplně podle plánu. Paddington litoval, že nedával větší pozor, když mu pan Pelich vyprávěl o čištění obrazů. Za prvé, i když použil skoro polovinu ředidla pana Fouska, barva se smila jen na některých místech. A za druhé, tam, kde se mu ji podařilo odstranit, nebylo vespod nic, jen bílé plátno. Paddington o kus poodstoupil a zadíval se na svoje dílo. Původně to byl obraz jezera pod modrou oblohou a s několika plachetnicemi. Teď to vypadalo jako bouře na moři. Všechny lodě zmizely. Nebe dostalo zvláštní našedlou barvu a půlka jezera se někam vytratila. Ještě štěstí, že jsem našel tuhle starou krabici barev, pomyslel si Paddington, když držel štětec na délku paže a mžural na obraz, jak to viděl u opravdových

0: talířů. Do levé packy vzal paletu, vymáčkl na ní něco červené barvy a namočil do ní štětec. Nervózně se rozhlédl a pak trochu nanesl na plátno. Barvy našel ve skříni pod schodištěm, celou krabici. Byly tu tubičky červené a zelené, žluté i modré. Vlastně tam bylo tolik barev, že bylo těžké se rozhodnout, kterou vybrat. Pečlivě si otřel štětec o klobouk a zkusil další barvu. A pak další. Bylo to tak zajímavé, že se rozhodl vyzkoušet všechny a brzy zapomněl, že vlastně maluje obraz. Ve skutečnosti to byl spíš dekorativní vzor než obraz. Čáry se na něm protínaly z kolečky a křížky ve všech možných barvách. Dokonce i Pedinkt na to překvapilo, když poodstoupil, aby si obraz prohlédl. Po původní malbě nebylo ani stopy. Posmutněle vrátil barvy do krabic, zabalil obraz do plátěné tašky, opřel ho o stěnu přesně tam, kde ho našel. Neochotně se rozhodl, že to později zkusí znovu. Malování je zábava, když to člověk dělá, ale je mnohem složitější, než by se zdálo. Při večeři i celý zbytek večera byl úplně sticha. Byl tak potichu, že se ho paní Fousková několikrát zeptala, jestli se cítí dobře, až se nakonec omluvil a odešel nahoru do svého pokoje. Doufám, že mu nic není, Karle, poznamenala, když odešel. Skoro se nedotkl jídla, to se mu vůbec nepodobá, a měl na obličeji takové divné červené skvrny. Jupí, zvolal Jonatán, červené skvrny, doufám, že to od něj chytnu, ať je to, co chce, abych nemusel do školy. No, měl i pár zelených, řekla Juditka. Viděla jsem zelené. Zelené? Dokonce i pan Fousek vypadal ustaraně. Snad nám nestůně. A jestli mu to do rána nezmizí, zavolám doktora. A on se tak těšil na tu výstavu, litovala Pedinkta paní Fousková. Byla by škoda, kdyby musel zůstat v posteli. Myslíš, že tvůj obraz něco vyhraje, tati? Zeptal se Jonatán. Nikoho nepřekvapí víc, kdyby vyhrál než tvého otce, odvětila paní Fousková. Ještě nikdy žádnou cenu nedostal. Co je na něm, tati? Zeptala se Juditka. Neprozradíš nám to? Má to být překvapení, řekl pan Fousek skromně. Trvalo mi to velice dlouho, maloval jsem po paměti. Malování byl jeden z koníčků pana Fouska a on své obrazy každý rok přihlašoval do soutěže řemesel a amatérského umění, která se konala v nedalekém Kensingtonu. Obrazy pokaždé přišlo ohodnotit několik slavných osobností a rozdávaly se ceny. Soutěžilo se v různých oborech, což bylo pro pana Fouska ještě těžší, protože zatímco on jak těživ nic nevyhrál, paní Fousková dvakrát získala cenu za tkaní koberců. A každopádně už je pozdě, uzavřel pan Fousek téma. Dnes odpoledne si tu byli obraz vyzvednout, tak se uvidí. Druhý den svítilo slunce a na výstavě bylo plno. Všichni měli radost, že Pedinkton vypadá mnohem lépe. Vyrážka mu úplně zmizela a dal si velikou snídani, aby si vynahradil včerejší večeři. Jen paní Ptáčková měla jisté podezření, když našla Pedingtonovu vyrážku na ručníku v koupelně, ale nechala si to pro sebe. Fouskovi si na vyhlašování zabrali 5 míst v přední řadě. Všude panovala vzrušená atmosféra plná očekávání. Pedington až dosud netušil, že pan Fousek maluje a moc se těšil, až uvidí obraz od někoho, koho zná. Na pódiu se dohadovalo několik důležitě vypadajících vousatých mužů. Mávali rukama a vypadalo to, že se na jednom obraze ne a ne shodnout. Karle, zašeptala paní Fousková vzrušeně, myslím, že mluví o tom tvém. Poznám tvoji plátěnou tašku. Pan Fousek se zatvářil překvapeně. Rozhodně to vypadá jako moje taška, souhlasil, ale asi to nebude ona. Plátno je úplně přilepené na obraz, vidíš, jako by ho tam někdo uložil, dokud byl mokrý. Já ten svůj namaloval už dávno. Pedington seděl úplně strnule a zarytě hleděl před sebe. Téměř se neodvažoval pohnout. Žaludek mu svíral podivný, nepříjemný pocit, jako by se mělo stát něco hrozného. Litoval, že si ty skvrny ráno umyl. Radši měl zůstat ležet v posteli. Juditka do něj šťouchla loktem. Co se děje, Paddingtone? Zeptala se. Vypadáš nějak divně. Je ti dobře?
1: Nejsem nemocný, řekl medvídek tenonkým hláskem, ale myslím, že mám zase průšvih.
2: Pro pána,
0: povzdychla si Juditka.
1: No teď hlavně drž palce, už je to tu.
0: Paddingtone se narovnal. Na pódiu právě mluvil jeden z těch důležitých mužů. Ten, který vypadal nejdůležitěji a měl nejdelší vousy. A vedle něj Paddingtonovi se rozklepala kolena. Na stojanu na pódiu byl všem na očích vystavený jeho obraz. Byl tak ohromený, že pochytil jen útržky toho, co muž říkal. Neuvěřitelné použití barev. Velmi netradiční, úžasná představivost, podsta umělci. A málem spadl ze židle překvapením. První místo dostává pan Karel Fousek z Windsorských zahrad číslo 32. Paddington nebyl jediný, kdo byl překvapený. Pan Fousek vypadal, jako by do něj udeřil hrom a museli ho na pódium dovést. Ale, koktal, to musí být nějaký omyl.
3: Omyl, řekl vousatý muž, ale vůbec ne, drahý pane. Zezadu na plátně je vaše jméno, jste přece pan Fousek, nebo ne pan Karel Fousek.
0: Pan Fousek se na obraz nevěřícně podíval.
1: Tady vzadu je opravdu moje jméno, řekl. Je to i moje písmo.
0: Nedokončil větu a zadíval se do obecenstva. Stačil už si na celou záležitost vytvořit vlastní názor, ale neviděl Paddingtonovi do očí. Málo kdy se to podařilo, když měl člověk dobrý důvod chtít zachytit jeho pohled.
3: Tak tedy, odkašlal si pan Fousek, když utichl potlesk a on přijal od poroty šek na 10 liber. Jsem na tuto výhru velice hrdý, ale myslím, že bych měl tyto peníze věnovat jistému domovu pro staré medvědy v Jižní Americe.
0: V obecenstvu to překvapeně zahučelo. Paddington si ale ničeho nevšiml, ač by býval měl velkou radost, kdyby věděl, co se právě stalo. Díval se na obraz a na vousatého pána, který se začínal potit a vypadal podrážděně.
1: Tak se mi zdá, řekl si pro sebe Paddington, že ten obraz taky mohli postavit správnou stranou nahoru.
3: Medvědi nevyhrávají v soutěže v malbě každý den.
4: Ve Stránkách na dobrou noc otevíráme dnes 5. poslední z legend a příběhů Májů podle knihy Františka Bureše. Název Nesmrtelný kukol. Připravila Dagmar Oravová, v režii Vladimíra Gromova účinkuje Vladimír Brabec.
5: Potomci majské etnické skupiny Kiče, kteří žijí v malých městech a vesnicích v oblastech mlžných tropických pralesů Guatemaly, milují překrásného ptáka Quetzala. Majové mu říkají kuk. Je zelené barvy, na hrudi má rudé peří a sameček má dlouhá zelená ocasní péra, kterými si panovníci majských měst zdobili čelenky. Pták Quetzal je pro Indiány symbolem svobody, protože v zajetí umírá. Dnes je Quetzal v přírodě velmi vzácný. Majským Indiánům tento vzácný posvátný pták připomíná osud dávného hrdiny a vyprávějí si tuto legendu. V rodině mocného náčelníka kmene se narodil chlapec, kterému dali jméno Kukul. Právě v době, kdy se narodil, objevil se před okny náčelníkova domu překrásný kolibřík. Bylo možno ho pozorovat, jak na keři ibišku přelétá z květu na květ. Byl to nejkrásnější kolibřík, kterého tam kdy spatřili. Když ho uviděl šamanský kouzelník, řekl náčelníkovi: symbolem tvého syna bude kolibřík. Tak jako má tenhle kolibřík nejtřpitivější peří ze všech jemu podobných opeřenců, tvůj syn Kukul bude nejodvážnější ze všech tvých bojovníků. Z Kukula skutečně vyrostl odvážný mladý muž. Všichni mladíka obdivovali a milovali a očekávali od něho velké činy. Když Kukul dospěl, směl se zúčastňovat válečných porad, které svolával jeho otec, náčelník kmene Kiče. A protože jeho kmen vedl neustálé boje se sousedními majskými skupinami, aby se ubránil jejich nadvládě, měl Kukul mnohokrát možnost prokázat svou odvahu. Obdiv všech vzbuzovalo, že Kukul ze všech bojů vycházel zcela nezraněn. Jednoho dne se příslušníci kmene shromáždili pod velkým stromem s červenohnědou barvou kmenové kůry, aby se zúčastnili obřadu, při kterém měli věštci předpovědět budoucnost mladého bojovníka Kukula. Zahájení obřadu patřilo hudebníkům. Nejprve bylo slyšet dunění bubnů do taktu, potom se přidali flétny a chřestidla a nakonec zazněly i zvuky dřevěných destiček marimby, na které se tluče paličkami. Když hudba skončila, rozhostilo se hluboké ticho naplněné očekáváním. Po chvíli se nejstarší kouzelník kmene zvedl ze svého sedátka pod obrovitým stromem a v napjatém tichu zvolna a obřadně rozhodil před sebe hrst červených fazolí. Zrna se kutálela a se skupovala, až vytvořila jakýsi obraz. Jeho významu však rozuměl jen nejstarší ze šamanů a kouzelníků. Nejstarší kouzelník hleděl plný údivu na zvláštní postavení červených fazolových zrn s tečkami a byl v rozpacích. Potom se podíval i na svou dlaň, na které ulpělo několik fazolí, a po dlouhé chvíli sevřel dlaň a jasným a pevným hlasem zvolal: toto je tvůj osud, Kukule. Ty nikdy nezahyneš a nezemřeš. Budeš žít věčně ve všech pokoleních našeho národa Kiče. Všechny přítomné proroctví udivilo a všeobecný obdiv k mladému bojovníkovi ještě vzrostl. Ne všichni však Kukula milovali. Jednoho člověka jeho úspěchy spíš zraňovali. Byl to Čiruma, bratr náčelníka kmene, Kukulův strýc. Čiruma byl o něco starší než Kukul a celý život snil o tom, že se jednou stane náčelníkem kmene, ale dnes, když uslyšel proroctví kmenového kouzelníka, se jeho sen rozplynul. Od této chvíle byl Kukul všemi považován za poloboha a bylo jisté, že se po smrti svého otce stane novým náčelníkem kmene Kiče. Zanedlouho po obřadním shromáždění se Čiruma a další válečníci vydali do boje s nepřáteli, kteří překročili hranice území kmene z jižní strany. Čiruma využil této příležitosti, aby Kukulovu nesmrtelnost prověřil. Neustále chodil za ním a měl ho stále na dohled. Překvapilo ho, že šípy vyslané z nepřátelských luků Kukula míjejí. Že by bylo kouzelníkovo proroctví skutečně pravdivé? Jinak by to nebylo možné. Jak vlastně může Kukul žít věčně ve všech pokoleních národa Kiče? Tehdy Čiruma dostal nápad. Už vím, proč se smrt Kukulovi vyhýbá, pomyslel si. Určitě má u sebe nějaký amulet s nadpřirozenou mocí, který ho ochraňuje. A toho se musím zmocnit. Když v noci Kukul tvrdě usnul na své rohoži z palmového listí, Čiruma se k němu opatrně přiblížil. Upřel oči na jeho hruď, ale žádný amulet tam nebyl. Už se od něho chtěl vzdálit, ale tu si všiml, že u Kukulovy hlavy leží na rohoži malé kolibří pírko. Čiruma neváhal ani na okamžik a rychlým pohybem se třpitivého pírka zmocnil. Byl přesvědčen, že to je právě ta věc, kterou hledal, a měl z toho obrovskou radost. Matně si vzpomněl na kouzelníkova slova, která vyslovil po Kukulově narození. Kolibřík je symbolem šťastného osudu dítěte. To Čiru mu utvrdilo v přesvědčení, že právě pírko kolibříka je tím amuletem, který působí, že kukul je nesmrtelný.

Uplynul nějaký čas a náčelník kmene Kiče zemřel. Kmenová rada starších zvolila všemi hlasy novým náčelníkem mladého Kukula, který byl k tomu předurčen. Čiruma to zdrtilo, ale nedal na sobě nic znát. Byl si jistý, že nový náčelník bude bez svého amuletu za krátkou dobu zabit cizím šípem. Jednoho dne odpoledne se nově zvolený náčelník procházel po lese, ozbrojen svým lukem a šípy. Pojednou se mezi větvemi objevil třpitivý kolibřík a odvážně se mu posadil na rameno. Poslyš, Kukule, pošeptal mu do ucha, jsem tvým ochráncem a přicházím tě varovat. Chystá se na tebe léčka. Někdo tě chce zabít. Ochraňuj se před ním. Ale před kým se mám ochránit, krásný kolibříku, zeptal se Kukul. Ptáček už neřekl ani slovo, zatřepal křidelky a ztratil se mezi stromy pralesa. Mladý náčelník se ještě za ním díval, ale obsah jeho slov nechápal. Mávl rukou a pokračoval dál v cestě. Později se mu kolibříkovo varování rozleželo v hlavě a několik dní znepokojeně hleděl na všechny lidi kolem s obavou, že ho někdo chce zabít. Když neviděl nikoho, kdo by k němu přicházel se zlým úmyslem, pozvolna na příhodu s kolibříkem i na jeho varovná slova zapomínal. Čiruma nestrácel naději, že se jednou stane náčelníkem kmene a byl přesvědčen, že Kukul už není chráněn nadpřirozenou mocí, která ho činila nesmrtelným. Když se zúčastní boje, mohl by být tedy zasažen jako kterýkoliv jiný bojovník. Ale právě poté, co byl Kukul zvolen náčelníkem kmene, války se sousedními kmeny ustaly. Je možné, že právě díky Kukulovi teď žil kmen v míru. Nepřátelé si o něm myslí, že je nezranitelný a že ho ochraňují bohové. Několik dnů na to šel náčelník Kukul se svým lukem a šípy do pralesa na lov, jako už mnohokrát předtím za doby míru. Pojednou zaslechl před sebou v houští mezi stromy podivný šramot. Zůstal stát na místě a připravil si luk a šíp, aby mohl vystřelit na zvěř, která se objeví. Najednou však zaslechl ostrý hvist a aniž se nadál, trčel mu v hrudi zabodnutý cizí šíp. Kukul pocítil velkou bolest a vzpomněl si na varovná slova kolibříka, ale jak se bránit, když nevidí žádného nepřítele? Cítil, jak se mu točí hlava a bezmocně padl na zelenou trávu. Zavřel oči a byl připraven zemřít. Avšak božstva mu předurčila nesmrtelnost. Když Čiruma vyšel ze svého úkrytu a došel k místu, kde byl mladý náčelník zasažen jeho šípem, uviděl jen, jak odtamtud vzlétl krásný pták Quetzal. Tak se náčelník Kukul proměnil v nádherného ptáka zelené barvy, jakou má tráva, na kterou padl. Zlatavé odpolední slunce rozehrálo paletu třpitivých zelených odstínů na jeho dlouhých ocasních pérech. Rudá barva peří na jeho hrudi připomíná krev mladého náčelníka. A tak, jak předpověděl starý kmenový kouzelník, a jak si přála božstva, mladý odvážný náčelník kmene Kiče žije a stále bude žít v podobě tohoto vzácného ptáka Quetzala, kterého Majové považují za posvátného. Už jen málo párů ptáka Quetzala žije v horských pralesních oblastech Majů, Kiče v Guatemale. Je přísně chráněn.
Guatemala si ho dala do státního znaku. A také guatemalská měnová jednotka se nazývá Quetzal.

Král měl tři syny. A zavolal však pouze dva, neboť třetího syna Honzu nebral vážně. Víte, je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně. Ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí. Tedy, když ti dva synové přišli, pravil král. Když jsem byl mlád, zapomněl jsem v malé hospůdce v daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko. Nemohl jsem se tenkrát vrátit, musel jsem spěchat, podívat se, co bylo za lesem, co bylo za horou, která byla za lesem, co bylo za mořem, které bylo za horou, a co bylo za pouští, která byla za mořem. Dnes už vím, co leží za všemi moři, za všemi horami a lesy. A je mi smutno z vědění. Vzdechl a utřel si vlažnou slzu. Kdybych měl klobouček se součím pérem, snad bych zapomněl. A snad bych se stal znovu zvědavým. Je mi smutno bez kloboučku. A utřel si druhou slzu, skoro studenou. Je mi smutno bez pérka veselého. Jinými slovy, synové moji, vyměním korunu královskou za klobouček s pérem sojčím. Kdo z vás mě přinese klobouček, ten bude nosit mou korunu a bude králem. Od této chvíle události se rychle vyvíjely. První syn, Rychloslav, si dal zkonstruovat 24 válec s kompresorem značky Bugaserati Monopost. Vyrazil za kloboučkem, jako když ho vystřelí. Druhý syn, Siloslav, si sám zkonstruoval buldozer na pásech, kombinovaný s bagrem. Výjížděl pomalu, ale jistě a za strašlivého rachotu. Král mu mával z okna na rozloučenou. Z druhého okna Honza, i když mu bylo líto, že ho otec přehlíží a nepožádá ho, aby mu rovněž posloužil. Čas plynul od Rychlomila a Siloslava ani zprávička. Honza chodil na nádraží a nosil pasažérům kufry, aby tatínek nevěděl. Někdy cídil boty nebo učil hloupé spolužáky, až si ušetřil 1500 korun. To bylo zrovna v čase, kdy došly zprávy od obou jeho bratří. A nebyly to zprávy nejlepší. Pokud silnice byly z asfaltu nebo z betonu, Rychlomil na svém Bugaserati se jimi mihnul a byl pryč. Ale přišly i cesty špatné, plné rigolů a prohlubní, výmolů a bláta. Bugaserati se roztřásl, zahřál, zavařil. Rychlomil nepolevil. Tak polevila kliková hřídel a ojnice. V noci na horách mrzlo a prask blok. Siloslav na svém bulbagr speciál jel pomalu, ale jistě. Rigoli mu nevadili, balvany nepřekážely, naopak odstraňoval překážky hravě. Až dojel k močálům. Silnice náhle zahnula a vedla přes rašelinu. Siloslav si pozdě uvědomil, že jeho bulbagr speciál je příliš těžký. Rašelina se rozhoupala, silnice prohnula jako pentle, až Bulbagr speciál se propadl, Siloslav doplaval ke břehu a šel pěšky domů. Král zesmutněl. Honza neřekl ani slovo, vyzvedl si 1500 a koupil si mopeda. A že pojede tatínkovi pro klobouček. Starý král ho nechtěl pustit. Ale když kluk nedal pokoj a když pak udělal zkoušku, tak se král dal přesvědčit a dal mu na benzín a ať prej teda jede. A Honza jel. Jel po betonkách, jel po asfaltkách, jel po cestách plných rigolů, bímolů i bláta, ale jel výborně. Vyhnul se všemu, no jako na kole. A přišla silnice přes rašelinu. A zase jel Honza na mopedu výborně. A když přišla řeka bez mostu, vzal Honza moped na ramena a přebrodil.
Zkrátil ho jet po pěšinkách, po stezičkách, přes louku, lesem. Měl čas zastavit se u říčky na koupání, ryby si nachytal a pak našlápl a pataputy, pataputy, pataputy uháněl dál a dál tatínkovi pro klobouček mládí. Tak dojel až do daleké země a ptal se po hospůdce. Ukázali mu ji dalekohledem, až nahoře pod ledovcem u modrého mořského oka seděla. Tam prý bude muset pěšky, tvrdili znalci. Ani nápad. Vzduchem klazený moped, kterému jsem tam na tom nejpříkřejším svahu Honza pomohl tím, že trošku přitlačil na pedál, ten ho dovez až k hospůdce u zapomenutého mládí. Visel tam zapomenutý klobouček s pérkem sojčím, visel na věšáčku u okna, ze kterého bylo vidět do celého světa. Vedoucí se ještě pamatoval na pana krále, tenkrát mladého prince. Ano, ano, to je jeho klobouček, ten tu zapomněl správně. Ale když prý ho vrátí ten klobouček, jak pak se potom hospůdka bude jmenovat? No, uvráceného mládí, pravil Honza. No, to je přece jméno pro rekreační podnik ještě lákavější, nebo ne? Aha, a že mě to nenapadlo, pravil vedoucí. Mohl jsem ten klobouček nosit. Tolik se mi líbil. Zastrčil vedle sojčího pérka alpskou protěž a s pěkným poručením poslal klobouček po Honzovi, panu králi. Král zajásal. Dal korunu Honzovi a narazil si klobouček se sojčím pérkem. Letěl k oknu, vyložil se na náměstí a volal po lidech: Ej, kuchu! Vy máte novýho krále a já mám za kloboučkem pérko sojčí, ej chuchu. No a pak uháněl k Honzovi, potřás mu rukou a povídá: Tak kluku zlatá, dělej krále pěkně a spravedlivě, dělej co umíš a já jdu. A šel. A šel, a šel, pomalu, ale vesele. S lidmi se zastavil a popovídal, tu se divil, támhle poradil, a sem tam i za pěknou ženskou se ohlédl. Honza od něj čas od času dostával pohlednice z Benátek, z Antwerp, ze Špičáku, od Černého moře a na nich bylo rukou královou: Honzíku, neboj, však já se vrátím. Honza si zatím koupil silnější motocykl, 250, pak 500 a pak motocykl sluneční paprsek, 4-válec 400. No, to se ví, že na něm vyhrál všechny závody. Všechny možné přílby, železnou, mosaznou, stříbrnou, zlatou a ploché dráhy a kulaté dráhy a šišaté dráhy. A když už nemohl nic na motocyklu vyhrát, tak přesedlal na automobily. Vyhrál Rally Monte Carlo na 603. Vyhrál Targa Florio ve všech kategoriích, počínajíc pomocným motorkem z Víkov a končena Ferrari Testa Rossa Sport. Byl první v Sebringu na Alfa Romeo Giulietta. Ujel nejrychlejší kolo v Indianapolisu na voze Trpaslík. Zvítězil na Nürburgringu na voze Porsche a na brněnském okruhu na Fiatu s motorem uprostřed, zatímco v Monze na Tatra Monopost s motorem vzadu a pak v Aspern na Mercedesu s motorem vzadu i vpředu a na závodu Jíloviště z Braslav vůbec bez motoru. Stal se absolutním mistrem světa všech závodů a všech kategorií. Jezdil rychle, jezdil ještě rychleji, ale čas ho všude dohonil, stárnul. Až jednou jel závod do kopce zvaný Ecce Homo. To je taková strmá silnice tamhle, plná zatáček, je to někde u Slezska nebo snad ve Slezsku, já nevím přesně, a vedl tenkrát hned od startu. A jak tak jede jistý vítězstvím, tak přemýšlí. A napadne ho, že je to divné jméno, ne? Pro silniční závod Ecce Homo. A není to vůbec latinsky? No všemže. No taky, že jo. No to přece znamená ejhle člověk.
a najednou dal nohu z plynu, zpomalil a zastavil. Frnk, frnk, frnk! To se míhaly kolem něho závodní vozy, které ještě před malou chvilkou měl všecky daleko za sebou. A už tu byli mechanici z jeho depo, a co prý se to děje, něco se stalo, co mají zmontovat. On ani neposlouchal, díval se na ně chvíli, neodpověděl. A pak vystoupil a šel. Šel loukama, šel lesíčkama, šel domů a šel pěšky. A celou dobu přemýšlel, jak vlastně vypadal můj tatínek a jak vypadají lidi, jak vypadá svět. Tolik let jsem jezdil závratnou rychlostí, že svět byl pro mě čmouha. Čmouha, která letěla kolem mě. Krajina čmouha a člověk tečka v dálce, která se rychle přibližovala a uskočila před mým strojem. Safra, to jsem ten život rychle projel a šel domů. Hned jak ho uvítali, ptal se po tatínkovi. Haha, čekal na vás, pane králi, čekal. Až jednou odpoledne támhle pod tou hruškou usnul a už jsme ho neprobudili. Poslali jsme vám telegram, ale nemohli vám ho doručit. Vy jste jezdil tak rychle, že žádný počťák vás nikdy nemohl dohonit. Ale něco vám odkázal. Leží to v ložnici na vaší posteli. Byla to krabice od cukru a v ní klobouček se sojčím pérkem, vytržený list z notesu a na něm královou rukou Honzíku, ejchuchu, tvůj táta. Nasadil si klobouček a zavřel oči. A najednou viděl tátu, jako by stál před ním. A najednou ucítil krém na boty, jako by zrovna teď na nádraží boty čistil. A najednou slyšel jasně pataputu, pataputu, pataputu svého prvního mopedu. Otevřel oči a vyšel ze zámku. To bylo najednou krásy, sedmikráska tadyhle, chrpa a heleho brabenec. To je věcí. To je krásy a podivností, záhad a dokonalosti. A všechno má smysl, rytmus a hrdost skromnosti. Ej, chuchu! A došel pod vrcholky hor k modrému mořskému oku až do hospůdky uvráceného mládí. A dal si jedno plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji krásná dívka. Dal si druhou plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji překrásná dívka. Dal si třetí plzeň. Natočila mu ji a přinesla mu ji dívka bohyně s milým úsměvem. Poručil si čtvrtou, ale mladá, rozumná dívka mu to rozmluvila. No tak se s ní oženil, odvedl ji domů a měli spolu tři syny. A poručili dvornímu kloboučníkovi, aby pro ně udělal tři kloboučky s pérkem sojčím. No, a to je konec. Žil kdysi kdes chlap. Dá se říct...

0: si vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
3: Dobrák.
2: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Užere tě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
5: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru,
4: moment,
5: peníze
4: moment. Sem. A tamhle ten je kdo?
6: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
3: Je nový.
4: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
2: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny.
7: Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazou, bude viset.
3: Kudličko.
4: Pojď sem, Janku.
6: Co si přejete, pane?
4: Tak ty jsi vojenský zběh. A nelžeš.
6: Nestrkejte do mě.
4: Dezertér, zbabělec.
6: Au! Jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
8: Ale. Snad se nechceš prát, Janku.
2: No.
4: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
3: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
0: Peníze nebo život.
2: Sakra, utíká.
0: Kudličko, Janku, chyťte ho.
9: Běží k pasece.
0: Honem, nesmí nám utéct.
9: Nadběhnu mu.
0: A máme tě.
2: Teď už nám neutečeš.
0: Ruce vzhůru.
2: Peníze sem.
10: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
0: No tak, bude to.
10: Tady.
3: To je všechno?
10: Víc opravdu nemám.
0: Prohledej ho, Janku.
2: Přidržím ho.
6: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
2: Tak, necukej se, pan táto.
6: Tady. Stuhy do vlasů.
10: Ale...
6: Podívejte.
3: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasů? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
6: Dobrá.
3: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pak, že víc to... nemá.
10: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stuhy pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
3: Petrovského banda tady není, prosím.
10: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
3: Už se stalo. Janku? Skončí to s ním.
10: Ne.
6: Já?
3: Jo. Ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
5: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem.
6: Tak, co s tebou, pan táto?
10: Prosím, nezabíjej mě.
6: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
10: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. Podívej na tu stuhu, co si zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči.
11: Teresko moje.
6: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít?
10: Cože? Neumíš mířit, nebo?
6: Zabít já nedokážu. Honem uteč! No tak!
10: Opravdu?
6: Tak zmiz! Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
11: Děkuji ti. A hodně štěstí!
6: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Terezčiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Jiříčku, Tomáš, dej si. Koza, koza. Lucko, podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, vy? Puťák.

0: krháči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tu máš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdyby jsi jen věděl.
1: Neboj se, Tereško, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. To lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane Drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousedé. Kam se podějeme?
3: Jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě, co? Drábe.
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Se nestydíte, pane Drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já? A prašivinu?
3: Ale koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč se pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. No, tak. Pěkná koza.
6: Nebo tě potrkám.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
6: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak Drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď jsem pušte, to je proti předpisům.
3: No dej mi.
4: Ale to nejde.
3: A co by to nešlo?
4: Ha, ha, a mám jí. Vraťte mi tu pušku jménem zákona.
3: Stůjte, daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytí.
4: Viděl jste tu, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Malé mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
7: To bylo ofo.
8: Možná i opeříčko.
6: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
7: Nezůstaneme.
8: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. já budu zpívat.
6: Ne, a já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
6: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
8: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
8: A koupíme jim novou chalupu.
6: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo, ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
8: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, tak co?
8: Tamhle vidím světýlko.
1: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: Pro mě? A tři? Pro kudličku.
1: Pojďte ke mně, dukátky moje.
0: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát.
1: Dík.
2: A co já?
0: Chytej.
2: Mizerný měďák.
0: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
0: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
0: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
0: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nasbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko. Kdo pak tam asi byli?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Ne, dávejte pozor. Ne, udržím se, ne.
8: Čer, samotný Lucifer. Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla.
9: Čer, pomoc, pomoc.
8: Čer, kudličko, utíkej. Zakračte, kdo může.
7: To byli Petruchti.
6: Mysleli si, že si pro ně přišel čert?
5: Jsou to hrdinové.
6: Přespíme v jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co když se loupežníci vrátí?
7: Nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Tatínku! Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
11: Holka nerozumná. Neublížila sis?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
11: Promiň. Stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
11: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení.
11: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
11: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadli loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a teď se mi ztratil i tatínek.
11: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
11: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
11: Já...
10: Ty jsi loupežník?
11: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek, obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty si nechal tatínka jít?
11: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou, byla nemocná, nemohl jsem ji tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
10: A jak ses dostal až sem?
11: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: byla prázdná. Máma se prý utrápila.
1: No, to je mi líto, Janku.
0: Doma jsem zůstat nemohl. Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
2: Čer, zachraň se, kdo můžeš. Petrovský, pomoc, kde jsi?
3: Kudličko, neutíkej.
2: Zachraň se, kdo můžeš.
3: Na někoho se narazil.
0: To jsou loupežníci. Musíme pryč. Poběž, Teresko.
4: Ha! Janek, stůj nebo střelím.
0: Kudličko, neblázni.
4: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti. Nebo to schytá tady slečinka.
0: Tady je. Ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
4: To sotva.
3: Kudličko, kde jsi?
4: Tady, na pasece, pojď sem honem.
3: Už jdu.
4: Podívej, na koho jsem narazil.
5: Au, nechte mě.
1: Tatínku.
5: Teresko.
4: A podívej, na koho jsem natrefil já.
0: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, abys se chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho si zdal v lese dostaveníčko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda.
1: Au, pusťte, to bolí.
0: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
5: Nesahejte na ní, slyšíte?
4: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
1: Tomáš.
4: Au, ty zmi. Stůj.
1: Ani mě nenapadne.
5: Utíkej, Teresko, utíkej. A přiveď dráby.
4: Kudličko, honem za ní. Musíš jí chytit, jinak nás prozradí.
7: Já už běžím.
8: Ale kampak, Teresko.
1: Loupežníci, sousede sedláku, musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
1: To ne.
4: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout. Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.

0: nemohla zase uletět.
1: Ne, pusťte mě.
2: Ty oni ty.
3: Tohle přeci neuděláte.
0: Tak dost. Konec srandy. Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
4: Ale co čert?
0: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
4: Ale co ten pekelný jekot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
1: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
4: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
5: No tak už střílejte, Petrovský.
1: Ha, on si vás čert najde. Všechny tři.
6: Cože?
2: Pan táto. Loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
5: My hňupové, kam čumíte? Janek s pantátou zdrhají.
0: Sakra!
1: Ne, nestřílejte!

0: Už po druhé si mi Janku zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Jo. Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Ročku, Lucko, kokrháči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
4: Ne.
0: To je Janek, toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku, kamaráde.
5: A kde je Tereska?
0: Hledáš Teresku, viď, Bročku?
5: Jo.
0: Teresku unesli loupežníci, ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano, a potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
0: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
5: To je pravda.
0: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: holubičko.
1: Ne, jau.
0: Pst.
1: Zakopla jsem.
0: Dávej pozor, kam šlapeš.
2: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
0: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici.
1: A jsme tady.
2: Tak tohle je chýše Petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady řádil čert. Víte, co se říká? Strach má velké oči.
0: Opatrně. Kudličko? Jdi první.
1: Proč já?
0: Počítám do tří a pak si nepřej vidět ten tanec.
1: Ne.
0: Jedna.
1: Dva.
3: No, no jo, vždyť už jdu.
4: Tak co? Vidíš něco?
1: Nic. Vlez dovnitř.
3: No jo, jdu tam.
5: Zachraň se, kdo můžeš!
6: Stupte vy, straš pytlo!
3: Pustě, tady už nezůstanu ani minutu!
6: Poslouchejte, žádný čert! To jsou moje zvířata!
3: Cože?
0: Zvířata?
6: Už jakou dobu je honím po lese?
3: Zvířata? Udělala z nás hlupáky!
0: To jim nedaruj!
6: Polezte ven, teď už mi stejně neutečete!
0: Vás se tak budeme bát!
6: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte!
7: Nejdřív budeš muset

0: zatočit s námi.
1: Ruce vzhůru!
2: A sakra!
3: Tatínku! Janku!
4: Kam pak, Teresko? Tady zůstaneš?
0: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
1: Jste obklíčeni!
5: Ani hnout, jinak budeme střílet!
2: Drámové!
6: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru. Všichni?
4: Ale já přece...
6: I vy, sedláku. No tak, bude to?
1: No.
6: Tady.
7: Prosím, tady.
6: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
4: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
6: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
4: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
2: Co to povídáš, ty zbabělče? Kdo nám donášel?
8: No a kdo se s námi dělil, volub?
4: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
6: Noži?
1: Jo!
7: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pantátu.
8: Ano.
7: Aby nemohl splatit dluh.
0: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
4: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh a loupežník.
3: Ne.
4: Jeho potrestejte, ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
3: Ne, prosím, mějte slitování.
0: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
6: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
0: Nemám.
3: Já se za něj zaručím.
0: Já taky.
9: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
10: S námi taky.
3: Také.
6: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pantáta a jeho dcera Tereska.
10: A my?
6: Uděluje se ti jménem zákona milost!
4: Cože? To nemůžete!
10: To je nespravedlnost!
6: Tak! Je to přesně podle zákona!
1: Tak!
6: A teď vy tři.
4: My jsme nevinní.
8: My jsme nevinní.
6: Ticho! Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
0: Jsou.
6: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme!
1: Raz, dva,
2: milost!
1: Raz,

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete. Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich fíši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku? Kam půjdeš?
0: Nevím. Vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: Druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

0: Vyslechli jste premiéru pohádky Zvířátka a Petrovští, napsala Jindřiška Netrestová, hudba Jiří Štróner, dramaturgie Zuzana Drtinová-Vojtíšková, režie Jaroslav Kodeš. Hráli Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Oldřich Vlach, Barbora Mošnová, Tomáš Tepfr, Jiří Prágr, Eva Kodešová, Ota Jirák, Jan Vlasák a další.
1: Vyprávění 15. o Vojtově snu, ve kterém Vojta skácí komín a letadélko Káně spadne do rybníka. V noci se Vojtovi zdálo o Káněti. Vojta seděl v letadélku a chtěl letět. Motor už hučel a kolečka podvozku už se odlepit od země. Náhle se na letišti objevil děda Kozelka a utíkal ke Káněti s holí nad hlavou. Snad chtěl Vojtovi i Káněti nabít. Vojta se jen usmál a pohnul pákou. Vrtule se roztočili, ale Káně sedělo na zemi dál. Vojta dostal strach a přitlačil na páku ještě jednou. Ale ani teď se Káně nehnulo. Vojta už viděl průhledným bokem Káněte dědečkovu rozlobenou tvář. Ústa se mu pohybovala, jako by nadával. Špička hole opisovala ve vzduchu osmičku. Vojta cítil, že bude zle. Překrčil se, jako by mu dědečkova hůl už měla dopadnout na záda. V tom zavál silný vítr, podebral Káně a zdvihl je do výšky. Dědeček Kozelků zůstal dole jako malinký pidimužík. Ani hůl v ruce nedržel, byl to spíš proutek. Dědečku, teď už na nás nedosáhnete, myslel si Vojta spokojeně a hnal letadélko dál od letiště. Ale vítr jako by dostal na Káně zlost. Houpal ho na větrných vlnách nahoru a dolů a zase nahoru. Vojta se sotva stačil dívat na zem. Kolébaly se tam střechy domů, ulice, zahrádky a najednou bum! Káně narazilo do vysokého komína. Sypal se tiše dolů, jako by byl postaven z papírových cihel. Vojta se nahnul a roztáhl ruce. Chtěl ho ještě zachytit, ale kde pak komín? Ten už ležel někde dole. Vojta zavřel oči, aby se na tu spoušť nemusel dívat. Jen je otevřel, byla tu nová pohroma. Před Kánětem stála kostelní věž. Červená střecha, nad ní měděná cibulka a nahoře kříž. Řítila se proti Káněti jako divoká. Uhni, uhni, křičel Vojta. Strachem se mu až nadzdvihoval kabát. A věž poslechla. V poslední chvíli se naklonila na stranu a Káně prolétlo kolem ní. Vojtovi se ulevilo, rozhlédl se a žádný komín ani žádnou věž už kolem sebe neviděl. Letadélko Káně přeletělo město a pomalu se sklidňovalo. Tiše vrčelo a mírně se houpalo ve vzduchu jako květ zvonku. Letadélko přiletělo nad rybník. Vojta si usmyslel, že se stoupí až dolů k vodě. Chtěl se podívat, jak tam plavou ryby. Co asi budou dělat, až uvidí Káně? Káně letělo několik metrů nad vodou a Vojta se díval ven. Kdy už uvidí kapra nebo štiku? Ale ryby jako by si dnes nevypluly ani na procházku. Zůstávali někde ve sklepě nebo v přízemí rybníka a nahoře se vlnila jen klidná voda. Ale přece, co se to dole hýbe? Vojta se stoupil s Kánětem trochu níž. Ani to jako ryby nevypadalo. Chlupatá hlava, dlouhé uši, čumák nahoru. Je to pes Kociánek! Vojtu až zabolelo na prsou, jak se o Kociánka bál. Ještě aby se utopil. Vojta ho musí zachránit, ale jak? Pootevřel dveře kabiny a najednou měl v ruce košík s dlouhým provazem. Spustil ho dolů a zavolal: Kociánku, Kociánku, vlez do košíku. Kociánek zaštěkal na znamení, že o Vojtovi ví a že mu rozumí. Přece nezůstane dole v té protivné vodě, když je Vojta nahoře. Vlezl rychle do košíku a Vojta slyšel, jak kňučí radosti. Kociánku, neboj se, za chvíli budeš v kabině. Vojta vytahoval košík vší silou, ale nemohl s ním hnout. Jakoby v něm byla místo kociánka nějaká veliká tíha. Vojtu už brněly ruce a tváře mu zčervenaly. Tíha byla tak veliká, že táhla Vojtu i s kánětem dolů. Vojta se vyděsil a začal křičet. Kociánku, co to děláš? Vždyť nás vykoupeš. Ale káně se nezastavilo. Spadlo do vody, jako když tam žbluňkne kámen. Stříkance vody se rozlétly na všechny strany. Vojto, Vojto, vzpamatuj se, domlouvala maminka spocenému chlapci. Křičel ze spaní a mlátil sebou, jako by se s někým prál. Vojto, otevři oči, to není pravda, co se ti zdálo. Maminka třásla Vojtou tak dlouho, až se probudil. Posadil se, promnul si oči a začal se rozhlížet. Uviděl peřiny na posteli, židli s přehozenými kalhotami, stůl s ubrusem, maminčin šicí stroj. Za okny se černala tma a ze dvora se ozývalo štěkání psa. Kdo to štěká? Zeptal se Vojta. No přece Kociánek, odpověděla maminka. Aha, usmál se Vojta a znovu položil hlavu na polštář. Všechno se mu jen zdálo. Je doma v posteli a Kociánek štěká u boudy. A káně jistě taky spí na letišti v hangáru. Vojta chtěl ještě říct mamince, že se bál o Kociánka. Brada se mu trochu pohnula, ale jazyk jakoby zdřevěněl. Taky se mu znovu zavřeli oči a Vojta zase spal.

Nejstarší české pohádky, část druhá. O hlouposti, chytrosti a sporech. Stonásobná odplata. Byl jeden chudý sedlák a ten slyšel jednou v kostele nakázání, že daruje-li jeden druhému něco z lásky k Bohu, vezme za to stonásobnou odplatu. I nemeškal, vyvedl z chléva jedinou kravku, přišel k faráři a že mu ji dává pro lásku Boží. Farář se tomu nemálo podivil, protože sám měl pěkné stádo, ale řekl si, hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. A krávu si vzal. Příštího rána vyhnal obecní pastýř farářovi stračky i s tou darovanou a s kravami ostatních lidí ze vsi na pastvu. Když je potom večer hnal domů, namířila si to kravka toho sedláčka rovnou do svého starého chléva a všecky ostatní, byla jich dobrá stovka, nahrnuli se mu za ní do dvora. Sedlák nad tím nadělením spráskl ruce, ale hned mu napadlo to, že asi bude ta Bohem slibovaná odplata. Farář mezitím, jak měl ve zvyku, vyhlížel z okna svůj dobyteček. Když už mu to trvalo příliš dlouho, zašel si k pastýři zeptat se, kde se mu krávy pozdržely. A pastýř mu řekl, co a jak se stalo. I rozběhl se farář k sedlákovi a chtěl si je na místě odvést. Ale sedlák, že krávy nedá, že patří jemu, a dokazoval to jeho vlastním výrokem. To se ví, že tomu farář nechtěl rozumět, a tak se celá věc dostala až k biskupovi. A biskup rozhodl, že si má chudák krávy ponechat, aby se tak naplnilo, co farář v kázání sliboval. Psova poslední vůle. Žil jednou jeden nepříliš učený, za to ale bohatý kněz. A ten kněz měl psa a měl ho tak rád, že ho dal, když pes pošel, po křesťansku pochovat na hřbitově. Doslechl se o tom biskup, jemuž ta zvěst přišla docela vhod, protože měl zálusk na jeho peníze. I vzkázal pro milého kněze a chystal se, jak ho potrestá za tak hrubé provinění. Ale kněz znal až příliš dobře biskupovo smýšlení. Vzal tedy sebou 100 zlatých a dostavil se k němu. Biskup se na něho hněvivě obořil, že psím pohřbem znesvětil a poskvrnil posvěcené místo, hrozil, že ho vsadí do vězení. Kněz se zatvářil zkroušeně, vyslechl ty hrozby a potom řekl, kdybys věděl, otče biskupe, jaký to byl moudrý pes, nedivil by ses, že jsem ho pokládal za hodna toho, aby byl pohřben mezi lidmi, protože pokud žil, choval se líp než lidsky a zůstával takový i ve své poslední hodince. Na to biskup, snad tím nechceš říci, že před smrtí udělal poslední pořízení. A kněz právě že udělal a pamatoval také na tvou milost. Odkázal ti 100 zlatých a já jsem ti je teď přinesl. Jak se říká chytrému na pověs, a tak i biskupovi. Ani nemrkl. Schválil závěť i pohřeb, vzal peníze, dal knězi rozhřešení a napříště ho nechal spokojem. Kozí oko. V jednom království žili jednou 2 tuzedovední lékaři, pro které bylo hračkou vyhojit kdejakou nemoc a poranění. A protože se umem vyrovnali jeden druhému, velice si navzájem záviděli. Jenomže král té země právě tehdy dal vyhlásit, že napříště nestrpí ve své říši závistivce.
I šli milí lékaři volky nevolky do sebe a jeden řekl druhému. Nač ten svár a závist? Máme přece odedávna stejné povolání. Nic nám tedy nebrání, abychom si zkusili dokázat, kdo z nás je dovednější. A kdo osvědčí větší dovednost v léčení, tomu ať druhý slouží jako jeho učedník. Druhý lékař odpověděl, to se mi docela zamlouvá, jenom bych rád věděl, co to má být za výkon, jimž se prokáže větší lékařský um. Na to první, souhlasíš-li, šli bychom na věc takto. Před svědky ti bez bolesti výjmu oči a zase ti je bez bolesti vsadím a budeš vidět právě tak dobře, jako dřív. A ty se pak o to též pokusíš na mě. Druhý s tím byl srozuměn, jenom si ještě vyhradil, aby se losovalo, na kterém z nich soupeř nejdříve vyzkouší, co dovede. Tak se stalo, že los padl na lékaře, který přišel s tím nápadem. I svolali neprodleně celou obec, aby byla svědkem jejich soutěžení. Když se všichni sešli, lékař, určený losem, usedl na stolici, druhý vzal nádobku s drahou mastí, potřel mu jí obě oči, poté je vyňal jemně broušeným nožíkem, položil na stůl a zeptal se, cítíš nějakou bolest, příteli? Ten odpověděl, necítím. Na to potřel lékař touž mastí důlky, v nichž byly prvé oči, a když je jedno po druhém zase vsadil na své místo, řekl, a co teď, bolelo to a vidíš dobře? I vyznal první, podle pravdy musím říci, že mě to sebemiň nezabolelo, když jsi mi oči vynímal, ani když si je zase vsazoval. A vidím právě tak jasně, jako kdy dříve. Takže teď je zase řada na mě, abych já na tobě vyzkoušel svůj um. Rád, nerad, usedl tedy druhý lékař na stolici, první mu stejně potřel mastí oči, vyňal je a především mi položil na stůl. Potom ho vyzval. Můžeš nám říci, zda tě to bolelo? Odpověděl, ani v nejmenším. Zatímco spolu takto rozmlouvali, přiletěl z nenadání havran a sebral kradí ze stolu jedno z těch očí. Když to lékař uviděl, zesmutnil a pomyslel si, nevsadím-li mu zpět zase obě, bude ze mě navždycky jeho sluha. Jak tak uvažoval ve své tesknosti, zabloudil mu pohled bezděky stranou a tam stála na blízku koza. I nemeškal lékař, vyloupl jí oko a vsadil je do důlku místo toho, jež odnesl havran. A když pak navrátil druhé, kam patřilo, řekl, pověz mi, příteli, jak se cítíš. Druhý na to, velice dobře. Neměl jsem pražádnou bolest, když si mi oči vynímal, ani když si je vsazoval naspět. Jenom jediná věc mě udivuje a to, že se mi jedno oko pořád stáčí nahoru do korun stromů po zeleném listí, zatímco druhé hledí zpříma před sebe jako dříve. Ale na tom nesejde. Když viděli přítomní svědkové, co a jak se zběhlo, velice se všemu podivili a chválili oba lékaře. Co se jich pak týče, stáli od toho dne pevně při sobě a přebývali spolu v jednom domě bez závisti až do smrti. Slavíkovy rady. Jeden člověk chytil jednou ptáčka, byl to, myslím, Slavík. A když ho chtěl zabít, dostalo se tomu ptáčku daru jazyka i promluvil k němu. Co tím získáš, když mě zabiješ? Vždyť se mnou nenasytíš, ale pustíš-li mě, dám ti 3 rady a budeš-li se jich držet, s dobrou se potážeš. I slíbil mu ten člověk, že ho pustí, poví-li mu, co by pro něho bylo s užitkem. Na to Slavík řekl,
Poslyš tedy mou první radu. Nikdy nelituj ztracené věci. Dále přestaň toužit po tom, čeho nelze dosáhnout. A konečně nevěř tomu, co je neuvěřitelné. A hleď se tím řídit. Potom ten člověk skutečně pustil ptáčka na svobodu. Ale ptáčkovi to nedalo, aby se nepřesvědčil, jak člověk poslouchá jeho rad. I poletoval vysoko nad ním a dobíral si ho. Ty bloude, jak si prohloupil, že jsi mě pustil na svobodu. O jaký poklad se s tím připravil. Vždyť mám v útrobách drahý kámen, veliký jako pštrosí vejce. Když to ten člověk uslyšel, velice se zarmoutil. I jal se vábit ptáčka v naději, že by ho mohl znovu polapit. Ale ten mu řekl, už vidím, že jsi nemoudrý a že se nedáš poučit. Mé rady si vyslechl, ale nejsou ti k ničemu. Kladl jsem ti přece na srdce, abys nelitoval ztracené věci, které nemůžeš znovu nabít. Ale jak vidím, jsi smutný a trpce želíš toho, že jsi mě pustil. Pak jsem ti radil, abys přestal toužit po tom, čeho nelze dosáhnout. Ty se mě však snažíš lapit a já si lítám vysoko a dovedu se mít před tebou na pozoru. A taky jsem ti řekl, že nemáš věřit neuvěřitelnému. Ale ty jsi uvěřil, že je ve mně drahý kámen z víci pštrosího vejce, třeba že celý nejsem ani tak veliký, jako mnohem menší vajíčko.

0: Zapomenutý čert. Mezi Kácíní a Dalskabáty ve starém bukovém lese, odkud se Šero nedá vyhnat ani poledním červencovým sluncem, stála rozedraná chaloupka, bývalá hájenka nebo co. Nikdo už v kraji nevěděl, k čemu ji tam lidé postavili, ani proč z ní potom odešli. A možná dost, že kvůli tomu strašení. Pekelná direkce tam už dávno poslala takového obstaršího, nejmíň sedmistiletého čerta, původně se jmenoval Kunigund, nebo Trepifajxl. Ale protože tam žil už léta letoucí a o samotě, sám svoje pravé jméno takřka zapomněl. Dokud tam ještě byli lidé, bydlíval na půdě ve starém seně plném myších pelechů a mezi 11. a 12. strašíval. Jak padla jeho hodina, strhl rámus, jako když se železo po železe válí. Také pouštěl kalafunové blesky a smradlavé pekelné pšouky. A když nepršelo, lítával někdy kolem chalupy jako bezhlavý pes, anebo ohnivé pometlo. Víc z toho čertovského řemesla neuměl, leda nějaké menší čáry a kouzla, jaké trefí leskterá vesnická čarodějnice, a trošinku šidit s kartami. Ale protože tam brzo nebylo koho strašit, když se domácí vystěhovali a z přespolních se každý tomu místu vyhýbal, tak Trepifajxla strašení omrzelo. Nejdřív si povyrazil jen tu a tam, den dva, ale pak už vynechával celé dlouhé neděle. Pravda, měl strach, že mu na to v pekle přijdou. Když už to trvalo hnedle rok, najisto čekal nějakou revizi. Ale ono nic. Nejspíš na milého Trepifajxla v pekle zapomněli. Nebo se jim při nějakém tom stěhování lejster ztratila jeho kartička. Čekal 5 let, 10, ale když už celé půlstoletí z pekla nikdo nepřicházel, ani mu nedali nic vědět, pustil svou domovskou obec z hlavy a žil, jak se dalo. Někdy v zimě, když se choulil v tom svém zdrchaném seně a chladem zrovna skojíkal, zastesklo se mu po plamenech pekelných. Nakonec uzmul dřevařům v lese zapomenutou sekiru a třeba, že mu práce na 100 honů smrděla, pospravil v chalupě rozpraskanou pícku. Začal v ní topit bukovými větvemi. Buk má dřevo výhřevné, rozřeřavý se nastálo jak uhlí a dýchá horko celé hodiny. Nad ním si nahrával Trepifajxl prokřehlé ruce a tu a tam si upekl i zajíčka, když jej vyrval vranám pod zobanem nebo čmajzl pytlákovi z oka. Toť se ví, že ta pečínka byla z kůží i s vnitřnostmi, protože čerti sami od sebe žádnou lidskou práci neumějí a dřevorubcům odkoukal jenom, jak se zachází se sekirou. Jinak se živil jako všichni čerti. Žral žáby, myši, chrousty, zemní mloky, černé plže slizáky a když ani toho nebylo, znouze lapal mouchy masařky. Z takové stravy nestloustl, ba dalo by se říci, že vypadal jako nekrmený šindel. Ale protože taky málo co dělal, krom lámání dříví v lese, a jinak jenom posedával nebo polehával, přece jen se silami vystačil a ještě si v duchu libedil, že má živobytíčko pokojné, bez prohánění a bez maléru. A byl by tak žil do skonání světa, nebo aspoň do té doby, než by se chalupa načisto rozsypala. Nepřijít mu do toho, jak už to bývá, baba. Jednou v červnu, kdy po večerech hořívali v křovinách a mezi stébly trav živé ohníčky světlušek, když loutlo hadí mlíčí a bělalo se v květu chebzí, strhla se nad lesem nedaleko těch míst, kde stála Trepifajxova chalupa, náhlá a prudká bouřka. Voda se lila jako z otevřených stavidel, učiněná průtrž, a hromotřas třískal svým kyjem do skal a do dubů křemeláků, div třísky nelítali. Čert to dopuštění chvilinku pozoroval oknem v starosti, aby mu voda střechu neservala, ale za chvilku ze samé lenosti se stulil na lavici a začal podřimovat, že tu hřímavici pěkně v dřímotě přečká. Už se mu víčka k sobě klížila, ještě tak jednou mrknout a zhasnout docela, když tu najednou na zápraží dup, dup a dveře prásk. Tak se rozletěli, až průvan zvedl všechno smetí z podlahy. Čert na lavici leknutím nadskočil. Myslel si nic jinak, než že mu na pekelné direkci na to jeho lenošení a ulejvání přišli. A teď, že sem na revizi posílají na ostrokovaného ďábla. A zatím... Fujtajbr! Uprostřed sednice bába, vymáchaná lijákem, že by si celou mohl ždímat. Ale docela nic vylekaná tím, že vidí živého čerta. Trepifajxl vyskočil rovnýma nohama, udělal už tak ze zvyku hudry-hudry a zrovna se chystal, že se promění v oblak sírného smradu, ale bába po něm chmátla, chytla ho za roh jako trkovou kozu, přitáhla k sobě a povídá, jen se nevyrušujou, pane Čerchmant, však je tu pro nás pro oba místa dost. Já jenom na chvilinku, jen co se před tou činěnicí ukryju. Pustila čerta a jakoby nic si začala zaždímávat podolek u sukně. Ale přitom těma svýma ještěrčíma očima posednici tak rejdila, že jí ani smítečko neušlo. Trepifajxl, co už taky měl dělat, se vrátil na lavici a myslel si něco o pekle horoucím. A bydlet, to tu vlastně nebydlí nikdo, že jo, spustila bába stavidlo. Trepifajxl chtěl odpovědět, že zrovna teď se sem bude mandel rohatýk stěhovat, on že sem přišel jako kvartírmajstr. Ale protože už dlouho s nikým nemluvil, vyšlo mu z huby jen takové mé, jako když starý kozel dává kozám dobrý tr. Tak vida, taková klícka pěkňoučka, a já hloupá ženská mám takových starostí, kam složit hlavu, když mě ten sedlák Nelida vyhazuje z podruží. Trepifajxl vyvalil bulvy, div mu z očních jamek nevypadly. Zamektal tady, že je jako tento, víme, vládnou pekelné mocnosti, ale nebylo mu to nic platné. Však my se nějak porovnáme. Já jsem se vždycky s každým dobře snášela, mávla bába rukou a už se točila ode zdi ke zdi jako čamrda. Tuhle, že přijde postel, tamhle stůl, semhle do kouta špajska a do druhého truhla moučnice, nad pec bydlo na hadry a vedle kamen misník. Trepifajxl, zoufalstvím celý tumpachový, zkusil svůj nejparádnější kousek. Třeba, že bylo teprve půl čtvrté odpoledne, proměnil se v bezhlavého psa. Zasmrtil celou sednici sírou a pekelným pochem a pak vyrazil oknem ven, až tabulka zavřížela. Ale kde pak bába?
1: jen otevřela dveře, aby průvan ten zápach vytáhl, rozbitou tabulku slepila kváskem natřeným na lněný klůcek a jináč, jako když se nechumelí, dál prohlížela sednici a sumírovala, co kam přijde.
0: Trepy Fajksl, pořád ještě v psí podobě, ze samé dišperace třikrát oběhl chalupu, štěkal a vyl, třeba že byl bezhlavý, takže mu to dalo obzvláštní práci. A taky škrabal ohnivými pazoury po dveřích, až se dřevo připalovalo. Když to nepomáhalo, vyletěl na půdičku, hodnou chvíli dupal vší silou na strop, až se celý zadýchal a nakonec ze žalosti a ze slabosti usnul v trouchnivé slámě. K soumraku ho probudil hrkot kol. Vyhlédl z vikýře a vidí, jak sedlák s koňským povozem uhání horem pádem z těch strašidelných míst. Před chalupou stála Almara s mysníkem, štoudev na vodu a rozebraná postel. Bába se zrovna lopotila s jednou pelestí. Nejdřív Trepy Fajksla napadlo, aby skočil sedlákovi na hřbet a zvochloval ho, nebo aby naplil koním do ucha čertovskou slinu, či dokonce přistrčil pod ocas horký oblázek. Ale pak si uvědomil, že sedlák taky za nic nemůže a že se jistě víc bojí baby než čerta. Bába zmerčila Trepy Fajksla ve vikýři a chutě na něj zavolala. Tak dál, pomůžou člověku, ať se s tím netáhám sama. Trepy Fajksl jí dal najevo, že mu může vlézt na chlupatá záda. Pln vzteku se vyškrábal na pícku, aby bylo jasno, že si své vlastnické právo na chalupu upřít nedá. A tam začal mrzutě blemcat jazykem, jak to umějí právě jenom čerti. Jiné ženské by to možná šlo na nervy, ale bába, jako když neslyší, byla na čerta jako milius. Však ona to znala, že s každým mužským je nějaké to trápení. Sama už tři neboštíčky vyprovodila pod drnovou střechu. Ale i špatný, bručlavý, vzteklý a já nevím, jaký šelma chlap je ve stavení lepší než stavení bez mužského. Nakonec Trepy Fajksl upadl do zlostné dřímoty, skroutil se do klubíčka a tiše vrčel jako hajného pes, když se mu zdá o zaječím bále. Ale než stačil z té dřímotičky přejít do hlubokého spánku, najednou ho uhodila do nosu nějaká divná, nevídaná a neslýchaná vůně, která se roztáhla po celé chalupě. Zvedl na peci hlavu a našpicoval svůj čertovský nos, co se to děje, ale tu už na něj baba vlídně volala. Tak jdou, jdou, pane Čerchtmant, nic se neostejchají, vezmou si se mnou krapítek majové houpovky. Sluší se říci, že Trepy Fajksl ten den, kromě tří zasmrádlých stračích vajec, kterými by pohrdla i Kolčava, a kromě brouka krajníka nic v žaludku neměl, a že ta houbovka, do které bába nazbírala mladé smrže a světlohlavé májové hříbky, voněla jako nevím co. Trošku posmažené cibulce a trošku po česneku, trošku po celeru, petrželce a mrkvi a trošku po zlatisté na másle smažené jížce. A taky po kmínu, po bramborách, po majoránce, po pepři a trošku i po jarních bylinkách, které do ní bába přidávala. Plnou hubu slin vrtěl se Trepy Fajksl ve svém koutku na peci a ještě trochu trucoval, ale nebyl to už ten pravý zatvrzelý truc, protože Vůně houbovky mu vnikala do chřípí a odtamtud zadní cestičkou i na jazyk, na půnebí i na požerák a vůbec kam jen se mohla vloudit i přilepit a jako ve snu mu klouzala jícnem dolů až do žaloutku. Takže Trepifajksl byl jako omámený. A bába dole u stolu jedla a jedla jako nezavřená. Nalila si z černého železňáku první talíř, pak druhý, třetí, dojedla, zástěrou utřela hubu, drobátko se zamyslela, ale hned si nalila čtvrtý a pátý talíř a za chvíličku už nabíračka hrkala po železném dně hrnku. A tu bába zvedla hlavu k peci po druhém. Tak co? Opravdu nepůjdou na tu houbovku? Že bych to jako dorazila, ten krapánek, aby to do zítřka neskyslo? To už se Trepifajksl neudržel, rovnýma nohama skočil z pece, popadl železňáček, ani si do talíře nenalíval a všechnu polívku vysrkl jedním douškem. Zasyčela v jeho hladovém chřtánu, jako když plivneš na rozpálenou plotnu. A čertovi zbyly jen lítostivé oči nad prázdným železňáčkem. To dá rozum, že mužský má větší hlad než ženská. Však má taky větší žaludek. Po druhé musím uvařit aspoň o 3 talíře víc, povídala bába, jako by másla ukrajovala. A že jsem tak smělá, jak pak se vlastně jmenujou? Trepifajksl, vyhrkl dost ochotně čert, kterého hrála polívka v břiše. Šmarjankote, takové nekřesťanské jméno, hned jako Fujtajksl, zabědovala bába. Vědí co? Já jim budu raději říkat Mates. Jako tomu poslednímu neboštičkovi, co se mohl o ní pochovala. Tak Trepifajksl, aniž se nadál, dostal jméno po bábině posledním manželu a nezbývalo mu, než si na ně zvyknout. Hned první noc, když tak spal za pecí, slyšel, jak bába z druhého konce sednice, kde stála její postel, volá Mates, Matýsku, nechrápej tolik. Co pak chrápu, zabručel Trepifajksl nevrle, protože mu i v rozespalosti bylo jasné, že to může platit jen jemu. Chrápeš, Mates, lehni si radši na pravý bok. No, dobře, zabrumlal, tak já si teda... A nevydá jiné pomoci... Poslechl bábu. Tak se bába Plajznerka z Dalskabátů, kořenářka a vůbec oučenlivá ženská, která se živila devaterem poctivých způsobů, usadila na strašidelné chalupě a velmi si libovala, co tu všude kolem na lukách i na pasekách, na mokřadí, kde kvákají žáby, i na sušinách, kde se hřejí zmije, v zákampí i na slunci roste a kvete rostodivných bylin a koření. Začínaly se červenat jahody, babí plesk i blednivka už dávno odkvetly, ale za to se tu modrala kloubnatička, skvěl se krasovlásek, rostla jánoklika, babí kořen, babí hněv, babí zub i babí pisk, protáhlička, outrobník, třebule, skejchavice, blešnivec, vlčí ocas, čertův blázníček, smrtěnka, bělozvonce a čapiny, bezuzlice, plesnivec, zaječí česnek, hadí mort, námožníček, sviniveška, hladimor, hořikvět, prostřelenec a hromotřesk. To všechno bába Plajznerka sbírala a sušila. Květy, listy, řapíky a stvoly.
1: někdy každé zvlášť, jindy zas všechno dohromady, i s kořenem nebo oddenkem. Míchala protáhličku z bezuzlicí, přisypávala trošinku chcípalky, trošinku outrobníku, jenž dělá dobře na játra, trošinku děravce, co čistí žaludek, huby hrachu, co by se mezi dva prsty vešlo, špetičku průtržníku, bouchavce a myšího dřeva. Když se to spařilo a pěkně zahorka vypilo, na mou duchu, po takovém lektvaru člověk jak těživ nedostal ani mze, ani ujímání a blednička se mu na 100 sáhů vyhýbala. Trepifajksl, co teď musel slyšet na jméno Mates, ze začátku tu a tam trucoval. Přehazoval bábě pytlíky s kořením, rozhazoval otýpky, míchal outrobník s myším trusem a do pytlíků přisypával králičí, zaječí a srní bobky, co nazbíral v lese. Plajzerka ani muk. Ale jak Matesovi na nějakou takovou nekalost přišla, v tu ránu bylo amen po polívce, trápila čerta hladem třeba 3 dny za sebou. Ale jak začal sekat dobrotu, měl milý Mates blaho. Bába Plajznerka mu uvařila kulajdu z brambory, nebo couračku z kyselého zelí, hladkou ančku, zavrcené brambory s koprem, lepenici, uhlířinu se škvarky a se smaženou cibulkou, chlupaté knedlíky, bác nebo kramfleky a vůbec taková jídla, která měl rád její neboštíček a která dávají mužskému sílu do roboty. Div divoucí, nad těmi plnými talíři Trepifajksl pomalu zapomínal na svou čertovskou přirozenost, zvykal si na Matesa a hubu měl za chvíli paškrtnout a jazyček chlupatý. Mohl se utlout si po škubánkách vykrajovaných zrnce mastnou lžící a opékaných do zlatova na sádle. Ale po nahatých, jen tak mákem sypaných, se vůbec nehnal. Z buchet měl nejradši tvarohové, hlavně když byl tvaroh rozdělán žloutkem a prosypán rozinkami. A to si šelma vybíral hlavně ty rohové, které mají nejvíc promaštěné kůrky. Ale Trepifajksl se neměnil jenom v tom, že přestal chroustat tesaříky, cvrčky, majky, krajníky, střevlíky, mravkolky a jinou žoužel. A naučil se jíst škubánky i oukrop s česnekem. Plajznerka panečku, ta si ho vzala vůbec do parády. Pár dní se Mates potloukal po chalupě jen tak, v čertovské kůži, kterou měl už na mnoha místech olisalou a prošoupanou. Ale jednou po obědě sáhla bába do šatníku a vytáhla odtamtud pěkné soukené kalhoty chrpově modré barvy, zrovna takové, jaká se Matesovi tuze líbila. Kuchej, Mates, povídá, neboť mu hned druhý den začala tykat. Vyzkoušej si tyhle nohavice, nemůžeš tu přece pořád chodit jako kozel. Co kdyby sem někdo přišel? Mates neměl nic proti, třeba že předtím celý život vystačil jen se svou čertovskou kůží a něco podobného nohavicím neměl jak živ na těle. Vstrčil do nich jednu nohu, sukno příjemně hladilo a hřálo. Vstrčil tedy i druhou, chtěl je vytáhnout do pasu, ale ouvej, teď nastal úraz. Neboť Mates, či vlastně Trepifajksl, jako všichni čerti měl na kostrči pořádný ocas ometák, za jaký by se nemusela stydět žádná jalovice. A na tuhle zpropadenou okolnost nebylo na kalhotách pamatováno. I podíval se Mateš bolestně po bábě Pleisnerce, protože dostal strach, že mu zastykal ho ty vezme. Ale to by nesměla být Pleisnerka. Ta si věděla rady jedna dvě. Přistrčila milého Matesa pěkně pozadu k bukovému špalku, do kterého byla zaťata sekira na dříví, a povídala oulisně: zavři oči, Mates, alespoň na chvilinku, a já ti uchystám překvapení. Čert poslechl, částečně i proto, že byl hloupý a na to překvapení zvědavý. Pleisnerka chňapla pravičkou topůrko sekirky, levičkou si přidržela čertovský ocas pěkně uprostřed špalku a než mohl milý Mates něco namítnout, sek! A už se ocas válel na zemi, jako by nikdy k Matesovi ani nepatřil. Mates skojíkal hodnou chvíli jako pes, ale bába mu dala na ránu roztlučenou mořskou cibuli, převázala to lněným klůckem a za půl hodiny bylo po bolesti. Mates bez ocasu, ale za to v kalhotách si vykračoval po dvoře jako pán a liboval si, jak to ty jeho zimomřivé hnáty pěkně hřeje. Ke kalhotám mu bába přidala i košili, ke košili vestu, k vestě kabát a ke kabátu i pěkný strakatý šátek na krk, jaký nosívají dřevaři. Na nohy, či jak se těm končetinám u čertů říká, mu dala nízké holínky z měkké teletiny. A Mates sám sebe ani nepoznával, jak mu to všechno dohromady slušelo. Zbývali, zatrachtila věc, už jen ty čertovské rohy, které Matesovi prokukovaly mezi černými kudrnami na hlavě. Sluší se říci, že nebyly o nic větší, než mívá pořádná koza, ale marná věc, pod žádnou čepici se schovat nedali. Mates se celý třásl strachy, že mu je bába Pleisnerka, až se dostane do kuráže, taky sekerou ocekne, ale přitom by se jich sám byl rád zbavil, hlavně protože se mu tuze líbila ta kostkovaná čepice po neboštíkovi, koupená na jarmarku v Padrnosicích od čepičáře Stýbla. Ta hrála všemi barvami a taky všemi krásami. Kraj světa takové čepice nebylo. A tu Mates, když se tak trýznil laskominami na čepici, sám přišel na nápad. Strčil pravý roh do kulaté díry, kterou straka pout vysekal v bukovém kmeni, natočil hlavu a trošinku zapáčil, co to bude dělat. Zabolelo to sic, v hlavě ho louplo, ale najednou rup. A pravý roh odskočil od hlavy, jedna radost. Zůstala po něm u samých vlasů jen střepinka, která se beze všeho pod čepici vejde. Mates si na chvilinku sedl, aby se vzpamatoval, a po chvíli to zkusil i s tím druhým. A zase rup a bylo pomoženo. Když přišla bába Pleisnerka z lesa, seděl Mates u stolu a tu kostkovanou čepici, památeční po neboštíčkovi, měl naraženou na obě uši. I ty, můj Matýsku, přiskočila k němu Pleisnerka, neboť hned poznala, kolik uhodilo. Vždyť jste Matýsku, přiskočila k němu Pleisnerka, neboť hned poznala, kolik uhodilo. Vždyť je z tebe teď docela obstojný.

teprve koukali, jaký teď byl z Matesa kudrnáč. Třeba, že mu šlo už na 8. rok. Hubu měl, pravda, trošinku nakřivo, jako bývají všichni čerti. Ušní polce drobátko zašpičatělé a na nose, jak bylo poněkud chladněji, se mu komíhala kapička, ale jinak nebyl o nic ošklivější než ostatní muští ve vsi a vlasů měl na hlavě víc než celá obecní rada dohromady. Sluší se však říci, že bába Pleznerka byla i ženská pracovitá. A jako sůl v očích se jí protivilo, aby mužský, když už je ve stavení, celý den jenom chytal lelky. A to byla zrovna Matesova nejslabší stránka. Čerti jsou od přirozenosti líné kůže a myslí jenom na špatnosti, na pokoušení a svádění lidí. Oje. V tomhle punktu měl Mates s bábou Pleisnerkou v těch prvních časech velikou polízanici. Sekeru, pravda, uzmul dřevařům ještě v těch časech, kdy byl na chalupě sám a žral brouky a plže. Ale zacházet tím nástrojem uměl pramaloučko, leda tak suchou větev přerazit nebo přepižlat, aby se vešla do pícky. Osekat klínek, zatlouc jej čepem tam, kam patří, nebo přitesat pěkný čtyřhraný trámek, to byla pro chudáka Matesa zhola nemožná věc. Ačkoliv v dalskabátech to trefil každý větší kluk. A bába Pleznerka pořád jen doráží. Mates, nadělej mi dříví, naštípej třísky, ale pěkně smolné. Připrav louče na podpal, ty nejpěknější vyber na svícení. A tu svou sekeru si aspoň trochu pilníkem obtáhni, už je zubatá jako štika. A což teprve ty druhé práce, které její neboštíci všichni tři, jak šli za sebou, uměli jako když bičem mrská. Šindelem střechu pobít, plaňkami plot vyspravit, kolíky k hrábím přiříznout, motiku na topůrko nasadit, dřeváky z jasanu vydlabat, z lípy kvedlaček, měchaček i okřínu vyřezat. Matesovi se hlava točila, když mu to bába vypočetla. Ale co naplat? Nějaké mužské práci se naučit musel, když chtěl být s bábou za dobře. A znovu louskat šváby, to už se mu nechtělo. Nezbylo mu, než se udělat neviditelným, což není pro čerta zrovna ta největší obtíž, a chodit potají do vsi k řemeslníkům, aby jim něco z těch jejich fortelů pod rukama odkoukal. Sedával u truhláře na hoblici, za tesaři lezl na krov, u mistra krejčího se krčil pod žehlicím prknem, u ševce se tlačil k verpánku. Ach, ouvej, byly to těžké začátky u těch řemeslníků. Takový přicmrdálek v dílně, kde ničemu nerozumí, se tuze těžko vrtí. A taky žádný div, když semhle támhle nějakou slízne. Truhlář milému Matesovi přiskřípl pracku do svěráku, když se ochomejtal u hoblice. Švec ho rýpl rovnou pod oko, jak se nenadále nad kůží rozehnal knejpem. Pače si měl Mates celé ulepené a sknocené od truhlářského klihu i od prťáckého popu. Krejčí mu nasypal žhavých uhlíků ze žehličky na záda, až Matesovi kůži přiškvařil. A tesař, to nejhorší, srazil Matesa tránkem se střechy rovnou do vápené jámy a to nedohašené vápno chudákovi Matesovi z polovičky zad chlupy sežralo. Nenadarmo se říká učedník mučedník. A jak se večer přišoural domů, bába se hned vyptávala, dřív než mu polívku na talíř přichystala. Tak se jen
poklub.

0: Matýsku, čemu ses dneska přiučil? Než se rok s rokem sešel, přes všechno trápení odkoukal mate s řemeslníkům tolik fortelů, že se vyrovnal nejšikovnějším mužským ze vsi. Ze všeho nejlíp se mu zalíbila kovařina. Snad proto, že v kovárně se dmíchá do ohně jako v pekle, že tam při každé ráně perlíkem vesele skáčou žhavé hvězdičky okují a všechno voní tou zvláštní vůní železa, která připomíná hromy a blesky a která proto Matesovi přiváděla na paměť jeho pradávné čertovské mládí. Tam, skrčen za výhní nebo ukryt nahoře na měchu, proseděl často celý den až do večera a tajně foukával do žhavých uhlíků, až bylo kováři divné, proč mu ta výheň tak dobře hoří. Občas, když se mistr zrovna nedíval, lokl si Mates na zkoušku piva z mistrova džbánu. Panečku, to lahodilo v takovém žáru. Ba stalo se párkrát, že Mates za tou výhní i usnul a musel po zamčení kovárny utíkat domů klíčovou děrou nebo komínem. Ale do roka uměl ohnout a vykovat všechny druhy podkov. O zuby zimní i letní pěkně vsadit, kopyto přibrousit, podkováky ukout. Zkrátka a dobře, od hodiny mohl jít ke kovářovi za tovaryše, zvlášť když se, jako všichni čerti, náramně dobře vyznal taky v koních. Bába Pleisnerka měla radost, že se jí Mates tak pěkně vybarvil. S bylinkami jí někdy pomáhal, dobytčí koření míchal, třezalku sušil, kořínky osladiče ze země vyhrabával, pestrce a laníže líp než psy vyčenichával, pro zelené jmelí až do jedlových vršků šplhával. Jen to jí mrzelo, že s ním těžko může do vsi mezi lidi, aby jí zlí jazykové neroznesli. Ale ženské zvědavosti se stejně neubránila. A co pak to máte za mužského v chalupě, bábo? Ptávali se hospodyně, když Pleisnerka roznášela dobytčí koření po vsi. Ale starého čerta, říkávala popravdě. Kdo pak jiný by se hodil k takové bábě, jako jsem já? I třeba čert, jen když je mužský ve stavení, aby měla slabá ženská zastání, přitakávali jí hospodyně žertem. Až jednou, takhle na podzim, v pondělí po Václavském posvícení, popadla bábu Pleisnerku nezřízená žádost, aby se s tím svým Matesem podívala dromátko mezi lidi do vsi. Poslouchej, Mates, povídala, jako když másla ukrajuje, co kdybychom tak zašli do vsi na pěknou hodinku? Oblečení máš zánovní, stydět se před lidmi nemusíš. Na nějaký žejdlík piva taky máme, tak proč bychom seděli na pěknou hodinku o samotě? Mezi lidmi se ti zalíbí, uvidíš. Mates se trošku zdráhal, protože byl stydlivka, ale jinak ho to mezi lidi táhlo. Kovář tam bude taky, ptal se bábě pro jistotu. I to víš, že bude, kovář s kovářkou a všichni tovaryši. Ty, já mám rád, usmál se Mates, oni tak pěkně voní železem. A když mu Pleisnerka slíbila, že si sednou ke kovářovi stolu, dal si Mates říci a šel. Šátek na krku měl tmavočervený s bílými podkovami, na hlavě tu krásnou kostkovanou čepici, zkrátka byl jako ze škatulky. Kovář už tam seděl. Matesovi jen zablejskali oči, jak ho uviděl. Bába Plezderka posadila Matesa rovnou ke kovářovi a povídá: tak, pane mistře, tohle je ten můj starý čert Mates. Kovář myslel nic jinak, než že to bude nějaký starý voják, vysloužilec, kterého bába pod svou střechu sehnala, a stiskl Matesovi pracku, až mu v ní zachropalo. Já jsem zase dalskabácký kovář, dal se do smíchu. Však já drovátko znám, tak od vidění. Možná, že jsme spolu už někde pivo pili, prohodil kovář, ani nevěda, jakou má pravdu. Ale Mates šival na to ani nemrkl, jenom čichal, jestli kovář i ve svátečních šatech voní železem. Voněl, jen co je pravda, až se Mates celý rozehřál. Bába Plajznerka s kovářkou a s vůkolními ženskými začala propírat ten světaběh a Mates s kovářem se zatím pustili do koní. V tom byli oba znalci, to se musí nechat. Začali zkoušet jeden druhého, jací jsou na světě bělouši, jak se jedna sorta od druhé rozezná. Nejdřív se pustili do medáku, co mají po sobě rozsázeny žlutohnědé skvrny jako medové koláče. Pak přišli na kropenaté mušáky. Z mušáků na grošáky, z grošáků na mourky s tmavší hlavou a tmavými slechy. Z mourků na červenouše, z červenoušů na pálené šemíky, z pálených na železité, u kterých převládají modrošedé až černé skvrny. Ze železitých šemíků na jablečňáky. U každé té sorty si dali načepovat novou sklenici, aby nemleli jen tak na sucho. Než se dostali ke pstružákům, co mají po bílé srsti rozhozeny hnědé čočkovité tečky, leželi si už na prsou, druh druha držel kolem krku a tak se hubičkovali na bratrství, až se lidé vůkol ohlíželi, co to tak hlasitě mlaská. Kovář nalezl zalíbení v čertovi a čert v kovářovi. Hned se smluvili na zítří k večeru, že může Mates přijít do kovárny, že mu mistr půjčí okovat nějakou tu kobylku, když Matesa ta kovařina tak baví. Zrovna v ten čas potřeboval mistr okovat sedláku plavcovi tříletou klisničku Majku. To byla kobylka zrovna z dračích vajec vylíhnutá. Tekutý oheň jí hrál všemi žilami. Mistr kovář už to s ní zkoušel před posvícením, ale jak se k ní poprvé přiblížil, aby ji na čele povískal, hned mu schramstla z hlavy čepici a celou ji rozryzala. A když to zkoušel podruhé, vyskočila všemi čtyřmi najednou, vypěla hřbet do oblouku jako kočka a potom tak vypálila zadními, že kus dřeva z pažení urazila. I kdo pak by se dal před posvícením zmrzačit? Když už to musí být, necháme to až popěkné, řekli si kováři a poslali Majku sedlákovi domů. A tak v úterý po posvícení povídá mistr tovarišům: dnes na večer sem přijde ten Plajznerčin Mates, že prý by rád zkusil okovat nějakou kobylku. Nejspíš je to vysloužilý voják nebo koňák světem jdoucí, ale stavět se umí jako zmrzlá košile. Tak mu přiveďte tu plavcovu Majku, ať s ním užijeme nějakou legraci. Marná sláva, mistr je mistr. Takových není 12 do tuctu. Přece jen ho to dnes drobátko mrzelo, že se včera s tím Matesem tak bratříčkoval. Třeba, že spolu husy nepásli a ten poběhlík bůh ví, odkud přivandroval. Tak si potají umínil, že dá Matesovi znát, co je to pořádná kovařina, a že jeho troufalost přede všemi zahambí. Když na večer matez přišel, hlavičku drobec těžklou po té pěkné hodince, ale jinak celý nedočkavý, Majka už stála u sloupu před kovárnou a nohy jí hrály jako strunky. Kovářovým tovarišům, ať se tvářili, jak chtěli vážně, to v koucích úst cukalo čtveračinou, jak se těšili, co si matez s tou kopavou a kousavou divoškou počne. Už měli po ruce i škopiček s vodou, kdyby Majka toho blázna až do mrákot udeřila, aby mu mohli vodu vychrstnout na hlavu. Ale matez nic. Přichystal si nářadí, nastrkal podkovy do výhně a pěkně ke kobylce, jako k nevěstě. Majka jen ušima stříhala. A tu k ní matez šel od hlavy, pohladil jí rukou po nozdrách a popleskal po krku. Dive divoucí, ta trojčivá Majka v tu ránu schlípla, dívala se po matesovi jako družička a jednu po druhé poslušně zvedala tančivé nohy, jak matez přikazoval. Po celém těle se přitom drobonce chvěla. Matez nedal pokoje. Přibrušoval, připaloval, zkoušel, až té vyhlášené fúrii Majce na všechny čtyři přibyl horké podkovy. Mistr zíral, jako z hrušky spadlý. Takového kováře na moutě duchu jak živ neviděl. Jašku, člověče, povídá uznale, vy na mou duši umíte drobátko víc, než jen pivo pít. To byste nám leckdy, když máme fofr, mohl v té kovařině vypomoci. Matez blahem celý bez sebe honem kýval, že rád vypomůže, že mu kovářská práce dělá jen radost. Od těch čas byl v kovárně pečený, vařený. Ty nejhorší, nejkopavější kobily si bral na starost. Koval je, překovával, kopita čistil a v jeho rukou z těch nejdivočejších třeštidel byla učiněná jehňátka. Taky ráfy na kola narážel, do výhně, když bylo třeba, dmíchal, srpy a kosy kalil, korby kováním pobíjel. A přitom se skamarádil s kopou mužských z kácíně i z dalskabátů a pochytil od nich mnoho moudrých i prostořekých mužských řečí i moresů. Bába Pleznerka byla ráda, že si vesnice na matesa zvykla a že už ho nemusí před lidmi schovávat. Neděli co neděli, když šla do kostela, doprovázel ji matez až na dalskabátskou náves a tam se jejich cesty pěkně rozdvojily. Pleisnerka zamířila pod kruchtu a matez do hospody u věnce. To bylo jeho nejmilejší, dát si natočit do korbílku chmelku, poklábosit s chlapy o koních, o práci v lese, kde hořelo a komu potlouklo a jak to vůbec na tom světě chodí. Když se bába vracela z kostela, nakoukla do okna, matez honem zhledal krejcary za mázy, vyzunkl zbyteček ode dna a zase ve svornosti šupajdili s bábou na tu svou chalupu. Co kázal, ptával se matez báby jen tak ze zvyku. Ale zase jsi opekle, říkávala bába mrzutě, protože pan farář měl síru a plameny pekelné v každém kázání, jako kdyby to Pleisnerce dělal na troc a někdy k tomu přidával i skřípění zubů. Ten dřizda může nejvíc povídat, ušklíbl se matez pohrdavě a raději zavedl řeč na koně, protože toho daleko víc bavilo. Toť se ví, že se to neutajilo, jak je ten Pleisnerčin matez koňař. A tak se s ním sedláci často i radívali, když koně chytli ozhřivku nebo dostali špánky. A taky, když se chystali koupit, prodat nebo vyměnit. Protože Matesa v Koňařině neošidil ani handlíř, ani cikán. A že při takové koupi i pro Matesa něco káplo a kovář na něm taky za pomoc neškudlil, měli ti dva, bába s Matesem, zrovna hedvábné živobytí. Ale nikdy není dobře, aby taky nemohlo být zle. Žili spolu už 7. rok, když tu na Matesa zčista jasna trhlo. Zrovna takhle v červnu, k polednímu v neděli, se vracel s babou ze vsi a v hubě se mu sliny zbíhaly na koprovku z kyselé husté smetany, co bába nesla v kamenném džbánku. Najednou pochytil, jako by vzduchem něco zasyčelo docela blízko u Matesových uší a chřípě mi ucítil drobátko syrného smradu. Plajznerka se taky zarazila, jako by čula nějakou nedobrotu, ale v Matesovi by se byl v tu ránu krve nedořezal. On dobře věděl, kolik uhodilo. To letním vonavým povětřím zrovna proletěl čert. A to tak blizounko, že si nemohl Matesa nepovšimnout. A taky, že si všiml. Než Mates ušel dalších 10 kroků, byl tu čert znova. Zafrčel vzduchem jako brouk chrobák, dokonce si k Matesovi trochu přičichl, jestli se nemýlí, a v tu ránu byl zas ten tam. Matesovi zašla chuť na smetanovou omáčku s koprem, třeba že jí spořádal jindy celý kastrůlek. Knedlíky jen tak mdle převaloval po patře a očima pořád bloudil z kouta do kouta, jako by tam hledal nějaké pekelné znamení. Přiznej se, Matýsku, co tě potrefilo, vyzvídala plajznerka znepokojeně. Ale Mates jen němně hlavou zakýval, jako že je to marnost vyzvídat. A kdyby čerti vůbec uměli plakat, jistě by byl měl v tu chvíli plné oči slzí. Tak mu toho všeho přišlo líto. Toho hedvábného živobytí s bábou plajznerkou, té její bramboračky s majoránkou, mužských kamarádů v dalskabátech i té zlaté kovařiny, která mu tak zachutnala, že mu to div srdce neutrhlo. Nic na plat, teď tyhle krásné časy naráz skončí. Ten hejhula, co se myhl Matesovi kolem uší, jistě už podal na pekelné direkci hlášení, že se tu potlouká nějaký ztracený nebo zdivočelý čert a z pekla už ho přijdou přiskřípnout. Celé půl dne bloumal po chalupě, jako kdyby mu myši pupek zatáhli. Bába mu nejdřív navařila třezálky, pak divizny míchané s jahodením a řebříčkem. Na žaludek mu přikládala spařenou přesličku, ale nic na plat. Ujímání Matesa nepřestávalo. Jak se smrklo, začala se v něm dušička třást, jako by ji měl bezovou. Mohlo být tak okolo 10, když najednou na okno buch, buch. Mates vyšel na zápraží, kolena ho ani unést nemohla. Kolem chalupy běhal černý pes s očima jako ohnivé bochníky a docela tak, jako kdysi Trepifajxl pouštěl syrnatý pekelný smrad. Sotva zahledl Matesa, mrskl sebou, proměnil se v čerta a spustil.
1: O majdinko prtefájo, poslouchej, že ty jsi Trepifajxl.
0: Durmi, fajte kedro, to teda jsem, blekotal Mates celý synalý. Medo, ustane esparvilo, co má jako být?
1: Trubulante mordomáre, kdybys ty chlape věděl, jak je kvůli tobě rambajs na direkci, čiko drante bastonado, ajvej muchry kostoduro, vždyť už tě hledají 150 let, máš štandopede přiletět k nejstaršímu Luciferovi. No, má úcta, z toho budeš mít pěknou polízanici.
0: A protože při té řeči zahlédl, jak bába Plajzderka zvědavě juká za přivřenými dveřmi, plivl po ní horlavou čertovskou slinou, až to do dveří dolíček vypálilo. Třikrát, ouvej. Matesovi nezbývala než ta cestička do pekla.
2: Tak, no mě, počkej, kamaráde, povídal celý zkroušený, ve dvou nám to líp uteče.
0: A šel se do chalupy rozloučit s bábou Plajzderkou.
2: Bába celá ubrečená stála merm mocí na tom, ona že Matesa nepustí, že s ním chce snášet dobré i zlé, ba že je skrze něj taky ona do pekla příslušná a že tam tedy půjde s ním. Však by se i s tím Luciperem nějak dalo mluvit, aby Matesa vrátili do Dalskabátu na chalupu. Když je v Dalskabátech farář, jistě by tam měl být i čert.
1: Ty nepořídíš nic, Matýsku, ty jsi taková stydlavka, ale já jsem ženská vejřečná,
0: objímala Matesovu hlavičku a hladila mu ty nešťastné upilované rohy.
2: Ale Mates ani slyšet, do pekla s ním bába nemůže, to by to schytal dvojnásob. Když ty jsi byl, Matýsku, ze všech těch mých neboštíčků ten nejhodnější,
0: zakvílela bába, že by se srdce utrhlo, a mocí mermo mu vnutila do ruky uzlík tvarohových buchec s rozinkami. Mates vyletěl s druhým čertem do vzduchu a cesta necesta pádili nocí k bráně pekelné. Sotva vlezli do brány, vyrojilo se kolem nich čertů až černo. Někteří, co Matesa znali ještě od dřívějška, se mu vyšklebovali, jak si to od Lucipera vypije a slízne. Ti druzí si dělali šprťouchlata z jeho kabátu i z té památeční čepice. A nejmladší čírťata se mu vyšklebovala, že smrdí člověčinou. Nikde vlídný pohled, vlídné slovíčko. To holota čertovská ani neumí. Matesovi se udělalo ještě víc ousko, když si vzpomněl, jakou vážnost měl mezi mužskými u kováře nebo v dalskabátské hospodě. A teď bude muset navěky zůstat mezi tou chlupatou rotou, protože ho Lucifer naspátek mezi lidi jistě nepustí. Nejhorší na tom bylo, že už Mates sám za ta dlouhá léta odvykl pekelnému puchu a smradu a ten ho teď dusil a štípal do očí. Div se mu zvracet nechtělo. Hned Matesa popadli a rovnou s ním k Luciperovi. Nejstarší Lucifer seděl na trůně. A protože to bylo v červnu, kdy se líhne hodně much a všelijaké jiné nezdoby, měl jich na sobě i kolem sebe jako naseto. Občas se ohnal, některá moucha mu uvízla mezi drápy a tu ji Lucifer s chutí schramsnul jako rozinku. Jak se na to Mates koukl, žaludek se mu začal nepokojit.
1: Padni na kolena, mizera čertovská, a klaň se před mou velebností, rozteklil se Lucifer na ubohého Matesa, který už zapomněl, co je předepsáno před knížetem pekelným. Ale dva čerti ho tak pěkně rýpli do beder, až Mates opravdu na kolena upadl. Při tom pádu se mu skutálila z hlavy i ta krásná čepice a Matesova ouhona před celým peklem vyšla najevo.
0: Nemá rohy, nemá rohy,
3: řehnili se čerti, kolik jen se jich do Luciperovy síně natlačilo, a ještě to hlasitě sdělovali těm druhým, co museli zůstat za dveřmi. V minutě se to rozkřiklo po celém pekle.
1: A kde máš? O co spotvoro?
3: Zahřímal Lucifer. A pekelníci z Matesa se drali kalhoty, až mu všechny švy popraskali.
0: Má ocas uťatý jako myslivecký pes?
3: Hlaholilo to celým peklem a chudák Mates, či vlastně Trepifajxl, nevěděl pro samou hambu, kam oči schovat. Lucifer se strašně rozuřil, že Trepifajxl udělal peklu takovou ostudu. Ani slovíčka omluvy nechtěl slyšet a hned chudáka Matesa nařídil uvrhnout do černé děury, zítra, že ho bude soudit nejvyšší pekelný tribunál. U soudu si vzali Matesa na paškál, až se z něho kouřilo. Hned ze začátku si to sám sobě poškaredil, když se ho ptali, jak se jmenuje.
2: Mates, zamektal ustrašeně a protože soudce strašně zakoulel očima, dodal ze samého zmatku, máte splaznej činej.
3: Teprve, když na něho zařvali, řekl své pravé čertovské jméno.
2: Žaloba, pravda, moc pevně na nohou nestála, protože Trepifajxl celou tu dobu, co byl z pekla pryč, se zdržoval jen v dalskabátech, jak měl z pekelné direkce přikázáno, a tak se mu zběhnutí přišít nedalo. Ale celých 5 paragrafů i s literami A, B, C, D mu napařili za to, že 165 let zanedbával strašecí povinnost mezi 11. a 12., kdy měl podle předpisu za mokrého počasí běhat kolem chalupy jako bezhlavý pes a za sucha lítat jako ohnivé pometlo. Žalobcem byl doktor Solfernus, a to byl známý ras, který hned tak nikoho z drápů nevydal. Připustil sice, že je obžalovaný Trepifajxl mdlého rozumu, ale napařil mu přitěžující okolnost za to, že si svévolně ulámal rohy. Jen to nechal jako neprokázané, že by si byl Trepifajxl vlastními silami ocas utěl, nebo druhou osobou totéž učiniti dal, nebo jí k useknutí téhož dobrovolně přivolil. Soud se protahoval druhý den, třetí den, protože doktor Solfernus z toho chtěl udělat slavný případ. Pro Trepifajxla to bylo čím dál blečí. Dokázalo se, že odmítá chroustat plže a šváby, ba že si je ošklivý a nehorázně vychvaluje knedlíky se zelím a nebo i s omáčkami, což je u čerta neslýchané. Dále byl slyšen, jak prohlásil, že je to fujtajbl, když jeho jasnost Lucifer poliká masařky. Přišly však najevo i vážnější a strašnější věci. Že si Trepifajxl zvykl kamarádit se s mužskými, že pomáhal lidem v komárně někdy za peníze a někdy dočista zadarmo, že má rád práci, že se mu v samotě stejská, že se spřátelil s bábou, s kovářem, se šenkýřem, s ševcem, s formany, že se naučil několika řemeslům. I napařil mu pekelný soud. 580 let jen to břinklo. Když mu ten rozsudek předčítali, Mates jen lítostivě posmrkával. A když se ptali, zda přijímá, tu řekl zkroušeně, co se dá dělat? Já bych to teda přijal, když nemám na vybranou, jen bych si vyprosil, abyste mi tu dali nějakou práci, třeba čertům kopita brousit, aby mi to líp utíkalo, a kdybych takhle jednou za rok mohl mrknout za kamarády do darskabátské hospody.
1: Pokoušet je?
2: I kde pak? Potěšit se.
3: tu se vstyčil ten nejstarší Lucifer a zařval, až mu z hrdla plameny vyšlehly. Žeňte ho z pekla, mizero! To není žádný čert! Vždyť nám ho ta baba dočista počlověčila.
2: Popadli milého Trepifajxla, a nebo teď vlastně už zase Matesa, a jedním šmejknutím ho vyhodili jako psí kůži na smetiště před bránu pekelnou. Mates dopadl na záda jako žok, jen se mu v očích hvězdičky rozjiskřily. A za zády se mu s třeskotem zavřela brána pekelna.
0: I zvedl se a pokulhává je chvilku na pravou, chvilku na levou, mastil si to dodal z kabátu, za bábou Pleisnerkou, za mužskými kamarády, za tím zlatým kovářským řemeslem. Oči mu radostí jen hrály. A když byl od pekla kousínek dál, aby ho nemohli zaslechnout, začal si ten šelma pěkně do kroku pobrukovat. Koprovou s knedlíkem, jo, tu já mám nejradši. Koprovou s knedlíkem, jo, tu já mám rád.

0: jak rákosníček zachránil Polárku před slunečním paprskem. Dneska bylo na obloze zase něco v nepořádku. Hvězdy byly roztřesené, pohasínaly a z jedné dokonce i ubývalo. Na hladině rybníka se rozsvěcovala varovná světýlka a skřítek byl z toho celý vyplašený. U všech půlců a běliček, hněval se. Kdo pak mi to tam nahoře zhasíná? No, povídám, kdo to tam zhasíná? U všech půlců, sumců a okounů. Tohle já jen tak nenechám, jakože se rákosníček jmenuju. Nad brčálníkem zrovna kroužilo hejno divokých kachen a jedna z nich ztratila dvě peříčka. Skřítek je sebral, chvíli prohlížel a přitom ho napadlo, že by to mohl zkusit jako ty kačeny.
1: No jo, třeba se stanu létajícím trpaslíkem, povídal si. A potom udělám mezi hvězdami pořádek.
0: Když začal mezi těmi peříčky mávat jako ptačími křídly, opravdu trochu popoletěl. Nejdříve to sice vypadalo, jako když se vznáší překrmená husa domácí, ale za chvíli letěl možná líp než divoká kachna. Na obloze byl ve chvilce a jen se trochu rozkoukal, viděl, že je tam pěkná mela. Chtěl sice začít z hurta, ale protože měl dobré vychování, nejdříve se představil.
1: Rákosníček jméno mé, a kdo pak si ty?
0: Obrátil se na třepotající se hvězdičku.
1: Já jsem Polárka, řekla smutně. Ta nejjasnější hvězda na obloze. Jenomže za chvíli to už nebude pravda. A proč pak ti jasu nebeského ubývá?
0: Divil se skřítek.
1: To je od sluníčka,
0: stěžovala si Polárka.
1: Ono mi tu světelnou parádu bere.
0: V tu chvíli jí opravdu olízl zatoulaný sluneční paprsek tak vydatně, že hvězdná záře trochu pohasla.
1: Vidíš,
0: zašeptala Polárka,
1: už zase kousek ubylo a to mám být mezi hvězdami nejzářivější.
0: No tohle rákosníčka silně rozlobila.
1: Hned jí nech ty, ty sluncáku jeden,
0: obořil se na sluneční paprsek.
1: Ty máš přece už dávno spát a jestli nedáš pokoj, tak uvidíš.
2: To se tedy moc pleteš, když se do toho pleteš,
0: zachechtal se paprsek.
2: Mne se, holenku, jen tak nezbavíš.
0: A aby dokázal, že to myslí vážně, zase si z té hvězdy ulízl. Teď už se rákosníček ale vážně hněval.
1: Však já jí před tebou nějak ochráním, povídal si. Ano, a třeba zrovna takhle.
0: Bez dlouhého přemýšlení chytil nejbližší mráček obláček a Polárku za něj schoval. Sluneční paprsek ale zaútočil znova a do obláčku propálil jednu dírku vedle druhé. Tou největší se potom protáhl a hvězdy hned zase ubylo.
2: Na mě zkrátka nestačíš,
0: vysmíval se paprsek skřítkovi.
2: Na mne si točíš takhle krátký.
0: A ukazoval jak. Rákosníček ho ale neposlouchal, protože měl plné ruce práce. Balil totiž Polárku do černého sametu tmy a přitom si myslel, že takhle bude konečně v bezpečí. Noční tma se však pod slunečním paprskem rozpadla na malé kousky a nakonec celá zmizela. Skřítek už nevěděl kudy kam a Pak na to ale přišel.
1: No jo, to je ono. Moudřejší přece ustoupí,
0: řekl té vystrašené hvězdě. To chápeš, ne?
1: No, a my to vezmeme rovnou na sever. Když jsi polárka, tak ti tam bude jistě dobře.
0: Rozeběhli se spolu rovnou za nosem a protože ho měli pořád studenější, věděli, že jdou správným směrem. Však také za chvíli došli k jezírku večerní rosy.
1: Tak tady to bude pro tebe zrovna tak, povídal Rákosníček, protože večerní rosa je pořádně studená.
3: Ano, ano, tady je to opravdu pro mě zrovna tak.
0: Souhlasila polárka a chtěla se v jezírku ochladit, jenomže kde se vzal, tu se vzal ten neodbitný sluneční paprsek a proletěl kolem jako ohnivý šíp. Najednou bylo takové horko, že to v jezírku zabublalo a všechna rosa se rázem vypařila.
1: Necháš toho?
0: Křičel Skřítek, ale už bylo pozdě.
1: Nedá se nic dělat, no,
0: řekl tedy uvážlivě.
1: Budeme zkrátka zase moudřejší, víš, a zase ustoupíme.
0: Jak šli dál, zimy i chladu přibývalo a Rákosníček byl tak obalený jinovatkou, že vypadal jako sněhulák. Za malou chvíli se před nimi objevila zmrzlinová hora. Stála až na samém konci oblohy, kam sluneční paprsek nedoletěl.
1: Dojo, to je ono,
0: liboval si Skřítek.
1: Tady budeš konečně doma.
0: Polárka jen spokojeně zamrkala a rozzářila se jasněji než kdykoliv předtím. Rákosníček jí chtěl na rozloučenou pohladit, ale jak se k ní natahoval, ujeli mu nohy, sklouzl po zmrzlinové hoře rovnou do brčálníku. A od té doby je v rybníčku k vidění hvězda nebývalé záře. Ukazuje pořád na sever a taky Rákosníček začal říkat Severka. A protože to žáby vykvákaly, začal jí tak říkat i lidé.

0: Před dávnými časy žil v jedné dědině hospodář a ten měl 3 syny. Junáky urostlé jako jedle a statné jako buty. Ale mládenci to byli líní, že takových lenochů ani nejstarší lidé v dědině nepamatovali. Celé dny nejraději vylehávali na široké peci. V zimě se tu schovávali před zimou, v létě před horkem a nijak se nestarali o to, že se starý tatíč musí v hospodářství lopotit sám.
1: Vojto!
2: Co je?
1: Chrápeš jako když pilou řeže. To spíš mi žaludek zpívá hladovou písničku. A táta nikde. Už jde.
3: To se rozumí. V kamnech tma a milospáni se zase povalují za pecí. Hej, Ondro, dolů. Dříví štípat, vodu nosit.
2: Jej, dá táto, to už je ráno.
3: Už zvonili poledne, lenochu.
1: A co pak bude dobrého, táto?
3: Na jídlo, to vás užije. Ale zemáky okopávat a chvojí z hory svážet, to přenecháte starému tátovi.
1: A jauve, já mám pochroumaný palec.
3: Pořád jenom vzdech, janářky, nic jiného od vás neslyším. Vojto, staň aspoň ty a pomoz mi.
2: Jo, rád bych, táto. Ale nejde to, ztratil jsem dřeváky. Čert ví, kam se mohli zatoulat. Hned jak se mi vrátí, obuju se a jsem dole, co by dup.
3: Že tě husa nekopne. Jaký z tebe vyroste gazda, když se za mlada nenaučíš pracovat?
2: Však je času dost, až budu starý.
3: Tak dost. Konec řečí a hybaj do práce.
1: Nekřič, táto, vzbudíš Juru.
4: Víš, že se říká, že není nad raní poležení.
3: No, dobrá, když to nejde po dobrém, půjde to po zlém. Kde pak mám lískovku?
2: Au, táto, co tě to napadlo? To je mi pěkné probuzení.
3: A co já se vlastně potřebuju s darebnými ogary trápit? Nechci vás ani vidět. Hned zítra ráno se vypravíš do služby, Ondro. Pozítří posype Vojta a třetí den půjde nejmladší Jura. A nevrátíte se mi domů leda s pořádnou výslužkou. Však vás svět naučí, co znamená krajíc chleba si vydělat.
0: Bratři se dali do nářku a kříku, ale sedlák se tentokrát nedal uprosit. A tak ráno odešel nejstarší. Tatík mu zavázal do uzlíku bochnit chleba se sýrem a vyprovodil ho až na rozcestí. Ondra šel pěkně pomaličku a pohodlně, jen co noha nohu mine. Levá, pravá, levá, pravá. Tak došel do lesa a protože mu vytrávilo, posadil se pod strom, ukrojil pořádný krajíc chleba, sýrem pomazal a spokojeně si pochutnával. A jak tak sousto za soustem pojídá, z nenadání se na cestě objevila babička s nůší dřeva na zádech.
5: Dobré ráno, šuhajíčku.
6: Kam nemůže čert, tam nastrčí bábu.
7: Tobě taky dobrý tro.
5: Do služby.
7: Ale kde pak? Na špacír. No,
5: taky bych si ráda poseděla v trávě. Pomůžeš mi sundat nůši. Budeš tak hodný, viď, chasníčku.
7: Co tě vede, stařenko? U nás si každý pomáhá sám.
5: Aby ti ručičky neupadly. To já, za mladá, bych starého člověka schýbat nenechala.
7: Kázáníčko si nech pro jinýho a pospěš si, nebo ti uteče kopec.
5: Zdvořilosti ke starým tě taky nenaučili.
7: Za to mě o bábách naučili povedenou říkačku. Chceš jí slyšet? Kolíbala bába čerta na dubovým pařezu. Budeš-li mě čerte zlobit, pořádně ti nařežu.
5: Aj takového zatrápeného ogara, abys pohledal.
0: Pod horou a za zeleným hájem stál zámek, kde bydlel pán král a princezna Amálka. Oba byli náramní šprýmaři a tuze rádi měli všelijaké žerty. Neodešel prý od královských vrat pocestný, aby ho nepotrápili nějakým nezvedeným kouskem. i přišel tatíč zámku Ondra. Vstoupil do brány a do cesty se mu postavili dva zbrojnoši.
8: Stát, kam pak?
6: Tak já prosím k panu králi, kam jinam.
2: A neneseš na zámek nějakou nemoc?
8: No jen ukaž kapsy.
6: Prosím, jen se račte podívat. Jedna vysypaná a ta druhá prázdná.
2: A co panu králi chceš, holenku?
6: Tak já jdu hledat službu, velkomožní páni. Ale nějakou lehkou, abych se moc nezapotil a přitom vydělal slušný krošík.
8: Ale to u nás najdeš. Náš král to je milospán k pohledání. Lehkou službu dává a královskou odměnu slibuje.
9: Neboj se, ajdi se mu uklonit. Pořád rovnou za nosem, po schodech nahoru.

0: to je nuda.
1: Slíbila jsi mi, že si se mnou zahraješ karty.
0: Nechci. Ty mě vždycky ošidíš. Nehraju. Půjdu si radši zkusit nové šaty. Už jsou hotové, Bětuško?
2: Hnedlínko, milosti, už se žehlí poslední volánek.
1: A přišla k nám návštěva.
3: Skládám nejúctivější poklonu.
0: Takový otrhanec.
2: Co tu chceš?
3: Dovoluji si poprosit o službu, milostivá princezno.
0: Máš odtud. Přivandrovalcům službu nedáváme.
1: Počkej, pacholíku.
0: Neslyšel jsi, co její milost poroučí? Už ať si pryč.
1: Stát, ani krok. Tady se bude poslouchat. Jsme tu jednou král, ne? Nemrač se jako kakabus, Amálko, vůbec ti to nesluší. Právě jsme si pro tebe vymysleli náramné vyražení. Poslouchej, junáku, líbíš se nám. Dáme ti tu službu. Budeš pást stádo královských zajíců a za dobrou odměnu 500 zlaťáků čerstvě ražených.
3: Tak to by nebylo málo, prosím. Za takový plat budu sloužit tvé milosti třeba celý rok.
1: Stačí týden, ale musíš dávat pozor, abys všechny zajíce na večer z pastvy zase přihnal. Jestli bude chybět jenom jeden jediný, nedobře se ti povede.
4: To se lehko řekne, stádo zajíců pást a ani jednoho nestratit. Sotva princeznina komorná Bětuška otevřela vrata zaječí ohrady, už se hnali jako diví, jeden vpravo, druhý vlevo a za chvíli nebylo po nich ani slechu, ani dechu. Marně Ondra čekal, že se zající s večerem odněkud přiženou. Za to se z ničeho nic objevila na paloučku babička.
5: Hele, mese, Ondra, zdravíčku, pasáku.
6: Jejda, stařenko, kde se tu bereš?
5: Spadla jsem s jehnědý, synáčku.
6: A neviděla jsi tu někde zajíce?
5: I to se ví, že viděla. Za bukem, za smrkem, v jeteli, i tamhle na zelí.
6: A babičko, že máš chuť se trochu proběhnout a pomoci mi je sehnat dohromady?
5: Kde pak, synku? U nás si každý pomáhá sám. Hlavně lenoši a hrubijáni.
7: Tvořilosti se zrovna nenaučila.
5: Za to jsem se od té doby, co jsme se neviděli, naučila pospíchat. Aby mi neutek kopec, tak jako tobě, královští zajíci.
7: Ach ty!
6: Kam se podělá? Najednou je pryč, jako když foukneš do peříčka.
7: Aby do všeho hrom uhodil.

0: No, co mlčíš jako pařez? Jak pak si opatroval naše stádo? Pochlup se.
1: Tak tedy, pane králi, neměl jsem štěstí.
0: To nerad slyším. Snad ti nějaký zajíc nechybí.
1: Všichni do jednoho se mi rozutíkali. Celý den se za nimi honím, ale spíš než ty skákavé ďáblíky bych pytel blech uhlídal.
2: Slyšela jsi, Bětko, jak očerňuje královské zajíčky?
3: Slyšíš, pane králi, jak se opovažuje pomlouvat vaše nejjasnější zajíce?
0: Slyším, je to nemehlo, nekňuba a budiš k ničemu a navrch si dovoluje urážet královský majestát.
1: Ale jaké pak urážky, pane králi, takovou službu, co jsi mi uložil, by na mou duši nezastal ani sám satanáš. Tedy.
0: Však tě do našich služeb nikdo nenutil. Zajíce si neuhlídal, mazlit se s tebou nebudem. Jaký trest navrhuješ, Bětuško?
3: Zavřít do sklepa na 7 západů a nechat ho tam o vodě a o suchých kůrkách.
4: Panenku skákavá.
0: A ty, princezno a málko?
2: 25 rákosko.
4: Ještě lepší.
0: Stane se, jak si přeješ, princezno, i ty, Bětuško. Hej, zbrojnoši! Zatím ho zavřete a na výplatu se večer přijdeme podívat.
5: Jak pan král poroučí, aby si vás všechny odnes Lucifer.
6: Přišel další, pane králi, a hlásí se do služby.
0: Co říkáte, děvčata, taky ho necháme pás?
3: Necháme, aspoň se dobře pobavíme.
0: Tak ho pusťte dál.

0: A ten druhý, to byl Vojta. I on potkal babičku, vysmíval se jí a i on se teď ohlásil na zámku. Dařilo se mu stejně jako staršímu bratrovi. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než se přiznat, že pást zajíce neumí a král mu dal vysázet 25 a nechal vsadit do vězení. Tak tam seděli dva. Vzpomínali, jak dobře jim bylo u starého táty a litovali, že si ho lenošením pohněvali. Třetího dne se do světa vypravil nejmladší syn, Jura. I on si rád na peci poležel, ale alespoň měl dobré srdce. A pod čepicí Filipa.
1: Dobrý trostařenko.
2: Taky tak, synku.
1: Pro pána, vždy tě ta nůše může povalit, počkej. Sundáme ji. Co tě to napadlo naložit si tolik dřeva?
2: I to víš, staré kosti. Mají rády teplíčko. Moc krát ti děkuju, synáčku.
1: Oddychni si a já ti pak nůši odnesu.
2: Pohovím si ráda. A dám, že jdeš asi hledat službu.
1: Táta mě posílá. Mám prý zkusit, jak se ve světě chleba vydělává.
2: Dobře to táta s tebou myslí. Co by z tebe bylo, kdyby ses jenom schovával za pecí? Zasloužený chleba líp chutná, holenku.
1: I na tomhle, co mám z domova, si dobře pochutnáme. Nechceš?
2: Je, Jurko, ten mi přijde vhod.
1: Ty mě znáš?
2: I kdo by neznal Ondru, Vojtu a Juru? Největší lenochy v kraji.
1: To, že se o nás povídá? Však my se polepšíme, uvidíš.
2: Bylo by na čase. Tvoji bratři už o tom přemýšlejí. V královském vězení.
1: To snad ne.
2: Už je to tak. Ale přesvědčila jsem se, že máš dobré srdce. A proto ti pomohu. Na oblátku za chlebíček dostaneš ode mne píšťalku. Kdykoliv na ní zapískáš, i nejsplašenější stádo přivoláš. A kdyby si prodal, vždycky se k tobě vrátí.
1: Moc krát děkuju, stařenko, ale k čemu mi bude dobrá?
2: Jdi na královský zámek, požádej o službu a hned se přesvědčíš.
3: Najednou se se služebníky roztrhl pytel. Dva ptáčkové už nám sedí ve sklepě a třetí cvrliká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi sto chasníků?
1: I kde pak?
3: Říká, že prý jim chce dělat společníka.
4: Kdo chce kam, pomozme mu tam.
3: Nerozmyslel jsi sto chasníků?
1: I kde pak, pane králi? Spíš se nemůžu dočkat.

pěšinou a zakrátko se za nimi zaprášilo. Išel Jura na louku, kde měl pást, a svěsil hlavu. Celý den nespatřil ani zaječí chlup. Až večer si vzpomněl na píšťalku. A viděl, rázem se zajíci přihnali ze všech stran a poskakovali za Jurou do královské ohrady.

0: 28, 29, 30. Pojď se podívat z okna, tatínku. Zase je přihnal všechny. Všechny. A už po třetí. Přitom vypadá jako mouchy, sněste si mě. Jak jen tohle dokázal?
1: Hned se to dozvíme. Už se vrátila Bětuška, povídala, že půjde za pasákem na výzvědy.
0: 500 zlaťáků. Za to by byly šaty stříbrem vyšívané a ještě atlasové střevíčky. Přivede nás na mizinu.
1: Ale však není všem dnům konec. Hele, Bětuška je tu.
0: Tak spust, Bětko, máš nějakou novinu?
1: Co pak si na pastvě viděla?
0: Prapodivné věci jasnosti. Zajíci se hned ráno rozutíkali na všechny strany, ale pasák se klidně podřimoval v trávě až do samého večera. Potom vytáhl z kapsy píšťalku, takovou obyčejnou, za grož si ji můžeš na pouti koupit. Zapískal, zajíci přiběhli a poslušně za ním rovnou do ohrady.
2: Že by ta píšťalka byla kouzelná?
0: Jináč to asi nebude.
1: Musíme mu ji vzít.
0: To nepůjde, pane králi. Má ji v kapse a neodloží ani na chvilku.
1: Tak ji od něho koupíme. Bětko, zítra se k pasáčkovi vypravíš znovu a přemluvíš ho, aby ti píšťalku prodal, ať stojí, co stojí.
2: A pak ať zkusí stádo uhlídat.

0: Přišla k nám vzácná návštěva. Kam pak máš namířeno, holubička?
1: Jdu ti pomáhat pást zajíce.
0: Jak vidíš, pasou se radši sami. Ale můžeš se posadit, abys mi neodnesla spaní.
1: To se mi těžko podaří. Ty přece vyspáváš na pastvě od rána do večera. Vem si radši ode mne perníček. Jsou medové a s mandlemi.
0: A křupavé. Ty jsi roztomilá panenka. Co pak já ti asi za to dám?
1: Třeba tu píšťalku, co máš v kapse.
0: A jak víš, že ji mám v kapse, ještěrko?
1: Vrabci mi to vyštěbetali. Dáš mi tu píšťalku, Jurko?
0: Co tě vede, holka? Moje píšťalka je tuze vzácná věc a dělá mi dobrou službu. Tu ti dát nemůžu.
1: Ani prodat bys ji nechtěl?
0: Prodá? Tak to už je jinačí písnička. Prodám, prodám. Ale nebude laciná, panenko. Jak se vlastně jmenuješ?
1: Bětka.
0: Musela bys mi vyklopit rovných 100 zlaťáků, Bětulinko.
1: Tady je máš.
0: To je rychlost zrovna sedmimílová. Ale k těm zlaťákům mi ještě musíš přidat jeden ze svých copánků.
1: A to nemyslíš vážně?
0: Vážně. 100 zlaťáků a copánek navrch. Jinak si píšťalku nechám.
1: To nejde. Je mi ne, jak bych vypadala. Ani jeden mládenec by se za mnou neotočil.
0: I otočil. Vždyť si hezká, že by ti i růže na zahrádce záviděli.
1: Myslíš?
0: Optej se jich.
1: A tolik peněz a ještě cop.
0: Když nechceš, nech být. Tady máš peníze a budeme mít každý
1: své. Ne, ne, co mám s tebou dělat? Tak si ho vezmi u krutinku.
0: Vidíš? Šmik, fik. A je to.
1: A píšťalka?
0: Tady. Neprohloupila z Bětuško. Poslechni si.
1: Nech toho a dej sem.
0: S největší radostí. Ať ti dobře slouží a podívej se tady do studánky. Jak ti to sluší.
1: Pro pána. No počkej ty jeden, tohle ti osladím. Teď se směješ ty, ale večer se budu smát já.

0: Tak už toho nášku bylo dost, ne?
1: Přestaň brečet, Bětko, a povídej. A sundej si ten šátek. Jsi přece princeznina komorná a vystrojila ses jako nějaká pradlena. No tak bude to?
2: Ano, milosti. Podívej se, tatínku. Nová móda.
0: Ty jsi tomu dala, holka. Vždyť tě ani vlastní máma nepozná.
1: Co tě to napadlo takhle se zojzdit?
2: Musela jsem dát co pánek pasáčkovi za píšťalku.
0: Tak je co. Proč pak jsi to neřekla hned?
1: Si z toho, Bětuško, nedělej. Vlastně docela ti to sluší.
0: Čert vem cůpek, naroste dřív, než napadne na hory sníh. Hlavně, že máme píšťalku.
1: Utři si slzí. Dostaneš ode mě růžovou pentli.
2: Opravdu.
1: Na mou duši. Ale teď už sem dej píšťalku.
2: Když já ji nemám.
0: Snad ji nestratila?
2: Ne, ne. Schovala jsem ji do zástěrky, ale než jsem došla k zámku, udělala píšťalka frnk a byla Bůh ví kde.
0: Ach, prach dudinecky.
1: Ten ničema tě ošidil. Asi měl na provázku a zase si ji vzal.
2: Ne, píšťalka mi uletěla. Ať se třeba propadnu, ale je to pravda pravdoucí.
0: Hloupostí, měla si líp hlídat trdlo. 100 zlaťáků vyhodit, co psi nechat ustříhnout a přece domů nic nepřinést.
2: Já za to nemůžu.
0: Koukej mi zmizet z očí.
1: Tatínku králi, honem si pojď podívat z okna. 27, 28, 29, 30.
2: A zas máme všechny zajíce v ohradě.
0: No, bodeť by nemá přece píšťalku, prachuličník. Víš co, Amálko, máme nápad. Zítra se za ním vypravíš ty. Jsi chytré děvče a jen tak se napálit nedáš.
1: Tady se povaluje princezno, vidíš? A co to dělá?
2: Chytá asi z dlouhé chvíle mouchy.
1: Co to tu vyvádíš, pasáčku?
3: Chytám lelky, jasnosti, ale uletěli, vyplašila si je.
1: Nech si ty kašpary pro někoho jiného. Mohl bys aspoň pozdravit, když jde kolem princezna?
3: Skládám nejpokornější poklonu krásné princezně i její roztomilé komorné Bětušce. Co pak dělá, co pánek? Ještě nenarost?
2: Ať mě nechá na pokoji, milosti.
1: Teď buď sticha, Bětko. Slyšela jsem, že umíš pěkně pískat na píšťalku. Přišla jsem si tě poslechnout.
3: Na mou věru to je veliká čest. S největší radostí tvojí spanilosti zahraju.

0: Ukaž mi tu píšťalku. Prach obyčejná. Ale mně se líbí. I víš co, já ji od tebe koupím.
1: A to nepůjde, princezno. Čím bych se potěšil, až mi bude na pastvě smutno?
0: Budou ti tu skřivánci cvrlikat a já ti za ní dám 200 zlatých.
1: 200 zlaťáků? No tak, to už stojí za uváženou. Ale musela bys mi ještě něco přidat.
0: Co?
1: Taneček. A můžem si plácnout.
0: Jú. A to zas ne. Princezna s obyčejným pasákem, jak tě živ tancovat nebude?
1: Když nebude, neubude.
0: Ale já tu píšťalku musím mít. Poslouchej, Juro. Odpust mi ten taneček. Kdyby se mezi lidmi rozhlásilo, že si princezna Amálka zadala s pasákem, měla bych ostudu na dosmrti.
1: Moc mě mrzí, princezno, ale já jsem od jak živa umíněnec. Taneček nebo píšťalku, vyber si.
0: Dobrá, tak taneček hrom do tebe. Ale ať to nikdo nevidí. Co koukáš, Bětko, otoč se a hezky rychle.
2: Jak poroučíš, princezno?
0: A zavřít oči. Opovaž se juknout.
2: Ano, princezno.
3: Vida! Ha, jde nám to spolu jako po másle.
0: Kde pak ses učil tancovat?
3: Doma, na dvoře. Jak spustil kos svou písničku, popadl jsem laťku od plotu a zatancoval si s ní rejdováka. Ale to se ví, s princeznou je to jinačí. Ta se umí v kole točit jako čamrda.
0: Nech si ty hloupé řeči. Radši dávej pozor, abys mi nešlápl na palec.

Král se už nemohl princezny dočkat. Konečně přišla s velitým nářtěm, že prý je pasák vykutálená šelma, že na ní vyloudil zlaťáky a taneček k tomu. Ale píšťalka, ať jí svírala, jak jí svírala, přece se dostala z ruky ven a uletila zpátky. Král láteřil, že je princezna nejhloupější děvče pod sluncem a potajmu se rozhodl, že půjde kupovat píšťalku sám. A aby ho pasák nepoznal, převlékl se za pocestného a na píšťalku si vzal pěknou tvrdou skříňku s dobrým zámkem a velikým klíčem.

0: Nedělej drahoty, pasáku, a prodej mi tu píšťalku. Dostaneš 300 zlatých.
1: A ty jsi z Laciného kraje pocestný. Je to pravý poklad a penězi není k zaplacení.
0: A zač bys prodal? Snad za tenhle prsten nelíbí se ti.
1: Jak by ne? Třpití se jako rosa v trávě. Za takový by se věru nemusel stydět ani sám pan král.
0: 300 a prsten navrch platí?
1: Ne.
0: Zpropadený ogare, kdybych píšťalku tolik nepotřeboval, poslal bych tě do horoucích pekel. To je ti málo.
1: Málo. Ledaže?
0: Ledaže?
1: Ledaže si k tomu všemu necháš ode mě vyplatit rovných 25 na záda.
0: I ty boha prázdný nestydo! Dám tě natáhnout na skřipec, do hladomorny tě posadím a nechám tě tam sedět až zčernáš.
1: Toto ve mně hrklo, málem jsem se polekal. Ty mluvíš, jako bys byl nejméně ho vznešenost sám pan král?
0: To ne, to zrovna ne. Ale žádný hej nebo počkej taky nejsem. Tady máš zlaťáky a prsten, dej sem píšťalku a já na ty troufalé řeči zapomenu.
1: Až naprší a uschne. Buď bude po mém, nebo si každý necháme své.
0: I ty nectný darebáku, měj rozum, umoudři se noták.
1: Ani nápad, ale abys na mě nevzpomínal ve zlém, budu tě vyplácet jemně. Ani to tvá záda neucítí.
0: Doopravdy.
1: Jakože se Jura jmenuju.
0: Jestli je to tak, můžeš si posloužit. Ale aby nás nikdo neviděl.
1: Nikdo tady není, spolehni se, pocestný. Tady mám lískovku a jedem. Jedna.
0: Au.
1: Dvě.
0: Ty hrubiáne.
1: Tři.
0: Au, vždy to bolí.
1: Čtyři.
0: Okamžitě ti nařizujeme vyplácet jemně.
1: Pět.
0: Au.
1: Šest. Au.
2: To se rozumí, pan král v duchu sliboval Jurovi nejstražnější pomstu. Ale přijal draze zaplacenou píšťalku, otřepal se a už se těšil na večer, jak tu pomazánku Jurovi 100krát oplatí. Jenže, když pan král otevřel doma skřínku, nebylo po píšťalce ani potuchy. Kdo ví, kdy a jak uletěla.
1: Celý týden jsem pásl zajíce a všechny jsem je uhlídal. Jdu si pro odměnu, pane králi.
0: Slib je slib, vyhrál si, pasáku. Jenže si nás podvedl. Vzal jsi na pomoc čarovnou píšťalku. Měli bychom tě za to potrestat. Ale jestli splníš ještě jeden úkol, odpustíme ti. Máme tady s princeznou rádi všelijaké kratochvíle. Povíš-li nám tak velikou lež, že nikdo ještě tak velikou nevyslovil, propustíme tě v milosti a odměnu ti vyplatíme. Ale jestli se ti to nepodaří, poženeme tě z královského zámku Sukovicí, rozuměl jsi?
1: Rozuměl.
0: Tak vem rozum do hrsti a spusť.
1: Je to právě tak, jak říkáš, pane králi. Měl jsem čarovnou píšťalku a uhlídal jsem stádo tvých zajíců. Ale tu píšťalku ode mě kupovali kupci. Nejdřív komorná bětka dala mi za ní 100 zlaťáků a co pán?
3: Protivo!
0: To je pravda a žádná lež.
1: Jenže to není všechno. Pak přišla princezna, dala mi za píšťalku 200 zlaťáků a k tomu se se mnou na louce v kole zatočila.
3: To je lež!
0: Není, Jabálko, není. Prohrál si, pasáku.
1: Ještě jsem neskončil. Nakonec přišel sám pan král, oblečený za pocestného, 300 zlatých a prsten mi daroval a odnesl si na královských zádech...
0: Das, to je lež! Slyšel kdo kdy něco takového? Tady si vem peníze a běž, ať už tě nevidím.
1: Děkuju pěkně, pane králi. Ale osmělím se ještě o něco požádat. Mám krásný prsten. Vyměnil bych jej za ty dva chasníky, kteří u vás sedí ve sklepení.
0: Co máme živit vaničemi? Propuste je. A ty, Juro... Opovaž se ještě někdy přijít na královský dvůr.

Starý tatíč přivítal své synky s otevřenou náručí. Však tu slávu šuhající taky pořádně zajedli a zapili, ale na pec už zpátky nevylezli. Věřte nebo ne, lenošice v královských službách dočista odnaučili. Od těch dob se měli k světu, jak se patří. A čarovná píšťalka Inuta najednou udělala frnk a odletěla kdo ví tam. Možná, že do jiné pohádky.

Jak se makový mužiček poznal se zednicí makovou? Jednou zasadil makový mužiček jedno jediné makové zrníčko. Ne na poli, na paloučku. Co to jako udělá? Pak ho trošku pustil z hlavy, ale za pár dní si na ně vzpomněl a rozběhl se k paloučku, jestli náhodou nevyklíčilo. A podivil se. Nejenom, že vyklíčilo, ale i vzrostlo a vykvetlo. Z paloučku svítil do dálky makový kvítek, že se mohlo srdce rozskočit. Jenomže, když přišel až k němu, co to? Vždyť ten kvítek nebyl celý. Vždyť mu někdo vystříhal několik okvětních plátků. Než se makový mužiček z toho vzpamatoval, plátky se rozhrnuly a z nich se vyškrabala včelka.

0: křup, křup, křup, křup, křup.
1: Je, je, tady, tady, proč mi stříháš kvítek? Vždyť je můj.
0: Křup, křup, křup. Jak to tvůj? Kdo pak jsi?
1: O, já jsem ten máček zasadil. Já jsem makový mužíček.
0: Jaký mužíček?
1: Makový.
0: Ty jsi mužíček makový? To musíme být nějak příbuzní. Já jsem zednice maková.
1: Nejsi žádná zednice, jsi včelka. Včelky já znám. A kazíš mi kytičku.
0: Já nejsem obyčejná včelka. Jsem opravdu zednice maková. Žiju úplně sama, v žádném roji. A myslím si, když jsi taky makový, že musíme být nějak příbuzní.
1: Ty jsi pěkná příbuzná, když mi kazíš kvítek. Já se tak těšil, že budu mít mák a ty mi stříháš plátky.
0: Tak se na mě nehněvej. Myslela jsem, že jsi ho zasadil pro mě, když já ho tuze potřebuju.
1: Ty? Ty a náč?
0: Pro miminko přece.
2: Makový mužíček nevěděl, co na to říci. Bylo mu líto makového kvítku, ale když jej potřebovalo miminko, bylo to něco jiného. Toho třeba opravdu potřebovalo víc než ona.
0: Víš co, mužičku makový? Já ti to své miminko ukážu. Jestli mu nic neuděláš.
1: No, a co pak bych mu dělal?
0: No, co já vím, když ty jsi takový hromotluk.
1: Já?
0: No jej, vždyť ti sahám sotva ke kolenu.
1: No, to ano, ale bát se mě nemusíš. Kdo neubližuje mě, tomu neubližuju ani já.
2: Zednice maková ho vedla po paloučku a pak odklopila dvířka do země. Makový mužíček si klekl nad jamkou a užasl. Komůrka pro miminko byla mrňavá, maličká, ale jak zařízená. Celá byla vytapetovaná červenými plátky makového kvítku a na podlaze od stěny ke stěně byl červený makový kobereček. A na koberci stála zlatá koulička z pilového prachu a ta koulička byla vlastně houpadlem kolébky slepené taky z červených makových plátků. A v kolébce leželo miminko přikryté peřinkou z makového okvětí. A ta peřinka byla zdobená kanýrem. No a to nemluvňátko zívalo a koukalo do stropu.

0: je krása. Nepotřebuješ ještě nějaký plátek?
1: To víš, že bych potřebovala. Ale nemohu tě připravit o celý kvítek. Třeba ještě někde nějaký najdu.
0: Jen si vezmi ten můj. Však si vyseju jiný máček. A ten si můžeš taky nastříhat, až vyroste.
1: Opravdu?
0: Opravdu, Zeničko. Já budu mít takových kvítků, že je ani nespočítám.
1: Ty jsi hodný. A řekni, jak se ti líbí moje miminko?
0: Moc, moc se mi líbí. Ono je, Zedničko, celé ty.
1: Jenomže s ním jsou starosti.
0: Ne.
1: Nechce spát. Pořád kouká do stropu. Miminko, které nespí, tak neroste. Roste pomalu. A je pak slabé a samá nemoc.
0: To ovšem je pravda. Spínkej, malá Zedničko. Dělej hají, hají.
2: Ale miminko nespalo a nedělalo hají. Miminko mělo oči jako trnky. A tu makový mužíček dostal nápad. Sáhl si do kapsy a začal mu sypat na oči jemná maková zrníčka.

0: zrníčka.
1: A hle, miminko si začalo mnout oči, pak zívlo a usnulo, jako když je do vody hodí.

0: No ne. Ty dovedeš uspávat děťátka. Jak já se ti odměním.
1: Jak by ses mi odměňovala? Nijak. Aspoň vidíš, že ze mne nemusíš mít strach, i když jsem hromotluk.
0: Však já už ho nemám.
1: Hezky se starej o miminko a až budeš potřebovat, nastříhej si z toho makového kvítku, kolik chceš, je tvůj.
0: Ne.
1: A já ti ho dávám pro to tvoje děťátko. A ještě ti přidám písničku. Písně.

Pak strčil makový mužíček ruce do kapes a šel domů. V kapsách mu nezbylo ani jediné makové zrníčko, ale srdce měl tak plné, že mu div nepřetékal.

0: O ďáblovi v truhle. V hrdlořezích u Suchdola, v jedné takové chalupě na spadnutí, přebývala jakási bába. Ale nebyla to nějaká nebožačka z chudého řádu, nežila o suché kůrce. Všecko jí šlo jak po líchách. O chalupu nedbala, aby sousedé nevěděli, že má všecko, nač si vzpomene. Chodila jako ošoust a vypadala jako pes po servání. Krátce a dobře tvářila se jako svatá, ale nohy jí koukaly z pekla, neboť pekelníka měla k službě a k práci. Slíbila mu jednou, že mu upíše duši, bude-li jí nosit pěkné věci do domácnosti, dobrá jídla, a bude-li neviditelný poklízet, topit a dělat všecky domácí práce. Říká se, že bába bývá nad čerta, ale tahle byla nad samotného Lucipera. Namluvila čertu, že jí nejdřív musí ukázat, co dovede. Že by se nerada upsala nějakému mrťafovi. A čert, trumpetr, se snažil, až často nevěděl, kam skočit dřív. Sotvaže však zavedl řeč na to, kdy už mu bába podepíše krví smlouvu, bába uhýbala jak ryba vodou. A když začal čert hartusit, podmaštěnou řečí se mu vykroutila. Prý není příliš spokojená. Prý čert co chvíli odlétá do pekla a tam se celou noc povaluje, zatímco ona by právě z večera či z rána potřebovala pomoci u kamen nebo v kůlničce. Čert nepostřehl léčku. Slíbil, že bude v chalupě té báby nocovat. A ta obrbába mu vyklidila v síni truhlu, moučnici, aby měl pekelník kde spát. Sotvaže se však ten čert, hloupý jak necky a chytrý jak telecí maso, poprvé uvelebil v truhle. Bába za ním zaklapla víko, pokropila z čerstva celou truhlu svěcenou vodou, otočila klíčem, pověsila ho nad kropenku a nic nedbala, že ďábel v truhle vyvádí jak pominutý. Dobře věděla, že ďábel z truhly nemůže, leda, že by ho sama vypustila. A také čert musel uznat, že mu ta babizna vytřela zrak. Šel do prosíka, sliboval, naříkal, že by se byl kámen nad ním smiloval. Ale bába jako by si seděla na uších, mlela pořád svou. Od nynějška mi budeš sloužit zadarmo a teprve, až budu mít na kahánku, sama uznám, zda tě mám vypustit nebo ne. Od těch časů ležel pekelník v bábině truhle. Užíral se tu, schnul, hubnul a už byl jako bydlo, jako lunt, jako když práskne bičem a zmrzne to. Pelichal, údy měl jak polámané, ba mýval pocit, že se už nikdy na nohy nepostaví. Vše, co mu bába přikázala, poctivě konal pomocí své pekelné moci a těšil se, že se nad ním bába snad kvůli jeho věrné službě přece jen smiluje. Už si ani nedělal laskominy na její duši. A byl by dal všecko za to, aby se mohl vrátit třeba s hambou do pekla. Tak tedy čert v truhle po léta sloužil bábě z hrdlořez zadarmo, jenže nic na světě netrvá věčně. Marná sláva. Bába měla přece jen už hezkých pár křížků za krkem, mech se jí už chytal a zima s ní rozprávěla, a když takhle jednou na podzim ochořela, zdálo se jí, že smrt už postává u dveří. Čertovi v truhle však v ničem nepolevila, ba zavolala si příbuznou strpnouze, zavřela se s ní ve světnici a pak jí řekla. Vidím, že už melu z posledního a že mě pochováte, než zem zamrzne. Po mé smrti připadne všecko tobě a nemyslí, že je toho málo. Žila jsem skromně a šetrně a proto jsem si ledaco nahospodařila. Až umřu, vezmi si všecko, co najdeš v almarách i v truhličkách na půdě. Jenom o jedno tě prosím, nikdy neotvírej truhlu, co stojí na síni. Klíč od ní nech povždy viset u kropenky, nevšímej si ji, ať se děje, co se děje, jinak se ti špatně povede. O tom, že měla spolky s čertem a že v té truhle je zavřen služebný čert, ani nepípla, ani nešpitla. Myslela asi, že co se doma uvaří, má se doma sníst. Ta tetka strpnouze byla hodná chudá ženská a chudoba, jak se říká, nezná mamonění. Sotva, že se však ve světnici trochu rozkoukala a nabyla jistoty, že jí tu čekají koláče bez práce, byla jako na jehlách, kdy už bude moci nahlédnout do těch almar a truhliček, aby zjistila, kolik majetku neočekávaně nabyla. Duši jí posedla lakota a chtivost, což náramně dobře čil v truhle čert. I ležel tiše, ani nedutal a jen větřil, kdy už zavěje jiný vítr a korouhvička se obrátí. Nemusel čekat dlouho. Chorá bába pojednou podřimla a vypadalo to, že její spánek zůstane věčný. Tetka strpnouze se kolem ní chvíli ochomítala, mluvila na ní a když pořád nedostávala žádnou odpověď, udělala nad bábou kříž a usoudila, že už v ní duše zaschla. A bez meškání, v radostné chtivosti a lakotnosti otevřela první almaru a druhou. Hrábla do šuplíku zde a onde a rozum pod drdolem jí zůstával stát z toho, kde ta bába přišla k tolika penězům a šatstvu a cíchám a prstýnkům a náušnicím. Pro oči málem neviděla, leč pro skrblost, která se jí z nenadání vloudila do duše, nezapomněla, že si musí počínat obezřele, aby se nikdo ani z nejbližších příbuzných nedověděl, jak zámožnou osobou se z ničehož nic stala. Co ona asi bude v té truhle v síni, když tady všude je tolik znamenitých věcností? Napadlo ji pojednou a bez velkého rozmýšlení vyklouzla do síně, sněla klíč z kropenky a bytelnou truhlu otevřela. Na tuto blaženou chvíli čekal čert. Třeba, že byl celý rozlámaný, vyletěl jako divý a bez okolku chňapl po té tetce koukající do truhly jak husa do flašky. Houkl na ní, že půjde rovnou do pekla, neboť se provinila hříchem mamonu. A odvlekl ji do světnice, kde se zrovna probrala ze spánku chorá babka. Stačila jen vykulit oči a zaúpět. Co to ta nebožačka strpnouze provedla? Jelikož v zápětí popadl čert i ji a komínem odnesl obě ženské do pekel. Chechtal se, až se chalupa třásla. Ještě včera hledal bycha za ušima a ani ho nenapadlo, jaký se podaří lov. Chalupa zůstala prázdná a když se za několik dní přišli podívat sousedky, co je s babkou, že nevychází, bylo všude ještě cítit puch smůly a síry a na peřinách, v nichž stonala ta bába, bylo zřetelně vidět stopy ďáblových ohnivých pazourů. Z té příčiny nikdo o chalupu nestál. Brzy se tu usadili pavouci a myši a i ty měli co dělat, aby utekli, když se jednoho krásného dne chalupa sesula. Zdi zarostly kopřivami a lopuchami, déšť a mráz je pozvolna rovnal se zemí, až tu nakonec zůstalo rumiště. Nikdo z hrdlořez tu však ani potom nepostavil chalupu znovu.
1: O čaroději Vejrychovi. Tak to vám kdysi dávno za starý časů žil zrovna pod Krkonošema hejtman Jan Václav Vejrych. Mimo jiné spravoval malé město a panství, které mělo ve znaku vzrostlý strom jilm, který v těch dobách stával na náměstíčku a podle něhož se město do dnešních dnů jmenuje Jilemnice. Byl to tvrdý a neúprosný mocipán, který se k podaným choval krutě a ještě ke všemu se oddával svým prapodivným zálibám, zaříkávání, čarodějnictví a černé magii. Lidé jej považovali za ďáblova pomocníka, který je spřízněn s různými běsy, čerty, čarodějnicemi a dalšími nadpřirozenými bytostmi a temnými silami. A jak už to tak v těchto případech chodí, Raději se mu vyhýbali jak čert kříži, protože nikdy nevěděli, co od něj mohou čekat a hlavně se jej báli. Tento hejtman žil během strašlivé 30leté války a snažil se toto těžké období překonat právě pomocí kouzel a magie. Vlastnil totiž čarodějnou knihu a ta mu dávala obrovskou moc a byla mu v těchto dobách nedocenitelným pomocníkem. Za svoji horlivost při správě panských statků získal dokonce šlechtický titul a erb Jana Václava Weyricha z Gemsenfelsu. O tomto legendami obsedeném hejtmanovi se dochovaly mnohé strašidelné historky, všelijaké poudačky a přehršel písemných záznamů o zázracích, kouzlech a neuvěřitelných kouscích, které tento jilemnický čarodějník během svého života a dokonce i po něm konal a kterými sužoval a děsil svoje okolí. Jednou, když čeledín Joska čekal na svého pána, vstoupil do sednice ve dvorci, ale pán nikde. Na stole ležela otevřená kniha. Čeledín do ní nahlédl. Ale jednak neuměl moc číst. A ještě ke všemu písmo bylo prapodivné. A ještě nikdy takové nespatřil. A najednou oknem do komory vlétl černý havran a usedl na almaru. A za ním druhý, třetí, až jich nakonec bylo 12. Joska začal máchat rukama a křičet, aby je vyplašil, ale nebylo to nic platné.
2: Co pan pohoučí? Co si léčej pchá?
1: Přehotali havrani jeden přes druhého. Náhle čeledin pochopil, že to nejsou havrani, ale pekelná stvoření, která mu dozajista oči vyklovou a odnesou do pekla. Podlomili se mu nohy a omdlel. Když opět přišel k sobě, skláněl se nad ním sám Weyrich a povídá: Tamáš, holomku, za to, že strkáš nos, kam nemáš. Čeledín ještě dlouhý čas proležel v horečkách a blouznil o všelijakých běsech, skřících a raraších. No, nebudete tomu věřit, ale dokonce ani bába Kořenářka nebyla schopná poznat, zda se Joska klepe strachy, či s ním lomcuje zimnice. Skoro na chlup stejně dopadl i další soused, který přišel k Weyrichovi. Jen co zahlédl čarodějnou knihu, o níž již byla řeč, ozvala se veliká rána. A najednou od stropu visí chlupatá noha. Vstřímila se jako živá a na konci kopyto. Najednou se ozve další rána a spadne druhá noha. Jakoby to nestačilo, ozve se třetí rána a spadl trup, pak obě ruce a nakonec s děsivým dunivým zvukem se po místnosti kutálí i hlava. Soused omdlel a když se probral, viděl nad sebou čerta, který po něm natahuje pazoury. Stihl se jen pokřižovat, zavřít oči a schoulit do chlubička. V tu chvíli vešel Weyrich, pokynul čertovi rukou Ten se rozplynul jak pára nad hrncem a zůstalo po něm jen trochu kouře a sirného smradu.
2: S čím si to zahráváš, opovážlivče?
1: Zahřměl Vejryťův hlas.
2: Máš velké štěstí, že jsem přišel včas. Byl by se svěru se zlou potázal.
1: Také byly známy případy, kdy se správce Vejrych na vícero místech ve stejnou dobu vyskytoval. Zřejmě proto, aby své podané měl pod dozorem. Dokázal prý, aby jeho povozy sami bez koní jezdili a rozmetali hnůj po polích. Po své smrti byl Vejrych dokonce spatřen, jak kráčí za smutečným průvodem a vlastní rakví a pobaveně se usmívá. Čert ví, jak ono to vlastně všechno bylo. To už se dnes asi nedovíme. Je pravda, že v těchto dobách se v zemi české vyskytovala všelijaká peleš lotrovská. Ale také je docela dost dobře možné, že správce Vejrych nebyl žádný čaroděj ani ďáblův pomocník, ale nadaný vynálezce a rozumem obdarovaný člověk, který byl zvídavý a zabýval se všelijakými pokusy a bádáními, neboť chtěl přijít věcem na kloub a pochopit je. A vzhledem k tomu, že prostý lid v této době nebyl nijak vzdělaný a spoustu z těchto věcí nebyli lidé schopni pochopit, tak prostě z Vejrycha udělali čaroděje a ďáblova za prodance. Ono je to totiž mnohem jednodušší, než si lámat hlavu a trápit se přemýšlením. Kdo ví? Inu jedno je jisté, že chytrý člověk, který se snaží během života mnohému naučit a dokáže se poučit také z úspěchů a chyb předků, má oproti ostatním tak trochu výhodu a je vždy o pár kroků před nima. Akorát by si měl dávat pozor na hlupáky a závistivce. Protože ti jsou někdy nebezpečnější než všechna černá kouzla a temné síly dohromady.
0: Mikeš byl kovářův syn. Když mu bylo 18 let, otec ho začal učit řemeslo. Jak se vyučil, už nechtěl zůstat doma a řekl otci:
3: Táto, dejte mi železo, já si udělám hůl na cestu.
0: Táta mu dal 25 liber železa.
3: Ale táto,
0: řekl Mikeš, co pak bych dělal s takovou třtinou, dejte mi aspoň 7 centů.
3: I pro pána krále, vždyť takový sochor ani neuneseš. Uvidíte, jak se s ním budu ohánět,
0: odpověděl Mikeš a když si hůl ukoval, dokázal tátovi, že mluvil pravdu. Táta dal peníze, máma mu upekla výražkové koláče a Mikeš se vydal na cestu. Jednoho dne přijde ke mlýnu a vidí, jak mládek nese mlýnský kámen na rameni do mlýnice.
3: Myslí si, to je silný chlapík,
0: kdyby chtěl jít se mnou, byl bych rád. Začal ho hned přemlouvat, aby s ním šel do světa. Ten se nenechal dlouho pobízet, vypověděl službu a šel. V lese potkali vandrovního.
3: Kam jdeš?
0: Ptal se Mikeš.
3: Do světa, na zkušenou.
0: Jakého jsi řemesla?
3: Truhlář.
0: A máš sílu?
3: To bych řekl,
0: pravil truhlář, uchopil jedli a vytrhl ji i s kořenem.
3: To jsi chlapík, řekl Mikeš.
0: Jak pak se jmenuješ?
3: Bobeš.
0: Nechtěl bys jít s námi, Bobši? Co utratíme, zaplatím já, dokud peníze stačí. Až vylítají, postaráme se o jiné.
3: A co jste vy zač?
0: Ptal se Bobeš.
3: Já jsem kovář a jmenuji se Mikeš. A tuhle můj kamarád je mlynářský, jmenuje se Kuba. Oba jsme silní jako ty, ne-li silnější.
4: Půjdu tedy s vámi,
3: řekl Bobeš a podal novým kamarádům ruku. Chodili světem, dobře jedli, pili a hráli si na pány. Jaký tedy div, že přišel Mikeš kapse na dno?
5: Hoši,
3: řekl jednoho dne, když se blížili k nějakému velkému městu. Mám už jenom 3 rýnské, ale vem to nešť. Půjdem do města a dáme si za ně ustrojit dobrou večeři. Snad se potom pánbů o nás dál postará. Hoši mu přesvědčili a vesele kráčeli k městu.
5: Pane hospodský, každému čbán vína a dobrou večeři, ale hezky z čerstva, máme hlad.
3: Poroučeli si, jako by měli plné kapsy peněz. Hospodský snášel, kde co bylo, a hoši pili a jedli, co hrdlo ráčilo.
5: A co tu máte nového, pane hospodský? Ptal se Mikeš.
6: Dobrého nemnoho, vzácní pánové. Neslyšeli jste nikde o našem králi a o jeho nešťastných dcerách?
5: Ani slovo. My přicházíme z dalekých krajin.
6: Tak to vám musím povědět. Náš král měl 3 krásné dcery, jednu vždycky o rok mladší než druhou. Když bylo té nejstarší 18 let, ztratila se ze zámku a nikdo nevěděl kam. To bylo nářku a bídování a rodiče se hořem div neutrápili. Ale považte, co se stalo dál. Za rok na to bylo 18 mladší princezně a ten samý den se taky ona ztratila a nikdo ji víc nespatřil. Od té chvíle stály stráže na všech koncích zámku a nejmladší princezna se nesměla z pokoje ani hnout. Ale co se nestalo? V den, kdy se i ona 18. roku dočkala, konala se večer hostina a do rána byla i 3. princezna ta tam. Král přislíbil tomu, kdo by vypátral, kam se jeho dcery poděly, a přivedl mu je živé, jednu z nich, že dostane za ženu a k tomu půl království.
5: Hoši,
3: pravil Mikeš, když hospodský dokončil.
5: Neřekl jsem už cestou, že se o nás pánbů postará? Tady to máte.
4: A jak pak se postaral?
3: Ptal se Kuba.
5: Tobě, aby všecko vyložil po lopatě.
3: Já myslím, jestli nám král dá na cestu dost peněz, že půjdem princezny hledat.
4: To se lehko řekne, ale kam? Prohodil Bobeš.
5: Inu, půjdem, kam nás oči povedou, zasmál se Mikeš. Když obejdem celý svět, přece je někde najdem, i kdybychom se pro ně měli do pekla odvážit. Pane hospodský, dejte nás ohlásit u krále a řekněte, že chceme princezny hledat, jestli nám dá na cestu hodně peněz.
3: Poručil Mikeš a hospodský s radostí pospíchal ke králi. Za malou chvíli přiběhl do hospody sloužící s poselstvím, aby ti 3 vandrovní přišli do zámku. Sebrali se tedy a šli. Král se jich na všecko vyptal a pak poručil, aby se jim dalo peněz, o kolik jen požádají. Mládenci králi poděkovali a bez meškání se vydali na cestu. Když ušli kus cesty, spatřili jeskyni. Vstoupili do ní a viděli na stolku dobrou večeři, 3 džbány vína, 3 ustlané postele.
7: To se hochům líbilo, sedli za stůl, jedli a pili. Už se stmívalo a protože byli unaveni, nechali všeho hledání a chtěli si lehnout každý na jednu postel. Ale Mikeš řekl,
5: poslechněte, hoši, mně se pořád zdá, že je to loupežnická díra. Jestli přijde ta rota domů, bude s námi zle. Já se sice nebojím, ale opatrnosti nikdy nezbývá. Proto bych myslel, aby se jeden postavil na stráž. Dnes, ať hlídá Bobeš.
4: Ty jsi po čertech chytrý, proč pak nechceš hlídat sám?
5: Jen mlč a hlídej, vždyť na mě taky dojde.
3: Bobeš svolil a druzí 2 šli spát.
7: Ale Bobšovi se brzy začaly oči klížit a těžká hlava mu klesla na prsa.
3: Tomu dal někdo takovou facku, že se mu v očích zajiskřilo a když vyskočil, spatřil před sebou mužíka, který mu dosahoval sotva po kolena. Černé vousy mu visely až na prsa a na těle měl červený pláštíček. Bobeš se chtěl do toho mužíka pustit, ale jak se setkal s jeho černým palčivým okem, nemohl ze sebe vyrazit ani slovo a na čele mu úzkostí vyvstával studený pot. Mužík chvilku hleděl na Bobše, potom se obrátil, šel k spícím, odhodil z nich houně a zmizel. Ráno, když se kamarádi probudili, pustili se do Bobše, proč je odkryl. Ale ten zapíral a nepřiznal, kdo u něj v noci byl, aby se mu Mikeš nevysmál.
4: Jestli pak nám zase někdo přinese snídani,
7: prohodil Kuba.
5: Kubíčkovi se pořád zdá jen o zaslíbené zemi, kde pečení holuby lítají do huby, řekl Mikeš. Ale kdo se nepřičiní, ten nemá, říkával můj táta. Proto bych myslel, abychom nezůstali jen tak sedět, ale podívali se dál po sluji.
7: Hledali, hledali a v jednom koutě našli opravdu dveře, které otevřeli.
5: Vidíte, hoši?
7: Povídá Mikeš.
5: Řekl jsem vám, že se tady zdržuje nebo zdržovala loupežnická cházka. Snad ji někdo od dobré večeře, kterou jsme včera našli, náhle vyplašil. Teď jsme tady my, páni a hospodáři. Nejdřív půjdem na lov. Jeden musí ale zůstat doma, aby udělal oheň a všecko přichystal. Bobši, ty jsi dnes v noci málo spal. Zůstaň tedy zde a až to všecko připravíš, můžeš si zdřímnout.
7: Mikeš a Kuba odešli na lov. Když vycházeli ze sluje, spatřil Mikeš před sebou na zemi list popsaného pergamenu. Stálo na něm, že kdo ta slova přečte nad umrlcem, v okamžení ho vzkřísí. Mikeš strčil list do kapsy a šli dále.
5: Zatím si Bobeš přinesl vodu, umyl nádobí a rozdělal oheň.
7: Tu vidí před sebou mužíka v červeném pláštíku.
8: Co pak budeš vařit dobrého?
7: Ptá se mužík Bobše.
4: Já sám nevím, až co přinesou kamarádi.
8: Nečekej na ně, koukni do komína, co tam visí uzeného maca. Jen vylez nahoru, vezme si kus plece a uvaří.
4: Ale jak pak vylezu tak vysoko?
7: Ptal se Bobeš, který trochu okřál, když mužíka slyšel tak přívětivě mluvit.
8: Na tohle máš žebřík, přistav si ho ke komínu, já ho přidržím.
7: Bobeš si dal říct, přistavil žebřík a lezl nahoru. Když byl na posledních příčkách, tu mužík náhle žebřík podtrhl, Bobeš spadl a zabil se.
5: Jen se na něj podívejte, rozkřikl se Mikeš, když vešel do sluje.
7: Viděl, že oheň je vyhaslý a Bobeš leží.
5: Tady si pochrupuje a v krbu je tma. Bobši, vstávej!
7: Ačkoliv jim třásli jako řešetem, Bobeš nevstával.
4: Snad není mrtvý,
7: prohodil Kuba, když ho už hodnou chvíli marně budili.
5: Jestli je mrtvý, brzy mu pomůžu,
7: řekl Mikeš. Vytáhl z kapsy pergamen a dal se do čtení. V polovici se Bobeš začal probouzet a než byl Mikeš s listem u konce, stál už na nohou.
5: Co se ti stalo? Ptali se kamarádi.
4: Ale přišli na mě mdloby,
7: odpověděl Bobeš. Styděl se, že mužíkovi sedl na lep. Druzí tomu uvěřili a bez dalšího povídání přichystali večeři, najedli se a šli spát. Když ráno vstali, měli přikrývky zase odhozené. Nevěděli, co se stalo a v údivu hleděli jeden na druhého. Bobeš to mohl vysvětlit, ale myslel si, když já zkusil, zkuste taky. A mlčel. Příští den hlídal Kuba. Když rozdělal oheň a přistavil vodu, spatřil před sebou neznámého mužíka v červeném pláštíku.
4: Kde jsi se tu vzal?
7: Ptal se Kuba trochu zaraženě.
8: Jdu se podívat, co vaříš dobrého k obědu?
7: A upřel na Kubu černé oči.
4: Nevím, až co přinesou kamarádi,
8: Ale co na ně budeš čekat? Tamhle visí maso, vylez nahoru, vezmi ho a uvař.
4: To je na mě moc vysoko.
8: Tady máš žebřík, já ti ho dole přidržím.
7: Kuba taky naletěl. Když byl nahoře, mužík žebřík podrazil. Kuba taky naletěl. Když byl nahoře, mužík žebřík podrazil, Kuba slítl a zabil se.

0: Co tu chceš, ty mrňouse? Obořil se na pidi mužíka.
1: Já se jdu podívat, co vaří dobrého k obědu.
2: A co je ti do toho?
1: Protože čekáš na kamarády, co ti přinesou, a nevidíš, že v komíně visí uzené maso?
0: Aha, však já ti rozumím, ty zpropadené škvrně. Jestli se v tu chvíli odtud neodklidíš, pověsím tě za vousy do komína a nechám tě tam udit, abys už lidi nepodváděl.
3: Mužíček se k tomu ale neměl a na Mikeše se zle obořil.
2: I hleďme, krňasa, snad by se nechtěl do mě pustit. Počkej, uvidíš, zače toho loket.
0: Vyskočil od krbu, popadl mužíka za vousy a rázně jim smíknul o zeď, že mu zůstala v ruce celá brada. V tom okamžení se mužík proměnil v ošklivou babu, zahrozil Mikešovi a zmizel ze sluje.
2: Za mě se můžeš proměnit třeba v Lucifera, já se tě přece nebojím,
0: řekl Mikeš a strčil vousy do kapsy. Když přišli kamarádi domů, divili se, že je Mikeš naživu, ale ten se do nich pustil.
2: Vy falešníci, vy baby, proč jste neotevřeli huby? Na mou duši z chutí bych vás tu nechal a odešel do světa sám.
4: To nedělej, brachu, a nezlob se, my za to nemůžem. Jak se na nás ten zpropadený mužík podíval, jako by nás byl uhranul. My ho museli chtě nechtě poslouchat. A co pak se s ním stalo?
2: Haha, já mu dal na pamětnou, aby si už nikdy ze mě netropil žerty.
0: Znáte je? Ptal se kamarádů a ukazoval vousy, které druhou rukou hladil. V tom se před ním objeví baba a snažně ho prosí, aby vousy nehladil, že jí to působí nesmírnou bolest. Chytrý Mikeš si ale umínil, že toho využije ku svému prospěchu.
2: Něco za něco, řekl babě. Pamatuj si to, babice. Jestli nechceš, abych tě trápil, musíš mi udělat, co budu chtít.
1: Co bude v mé moci, všecko ti udělám.
2: Taková čarodějnice jako si ty bude jistě vědět, kam se poděli dcery krále, který panuje nad sousední zemí.
1: No to nevím, zlatý panáčku.
2: Však ty to povíš,
0: řekl Mikeš a vytáhl z kapsy vousy.
1: Netrap mě,
0: prosila baba, když to spozorovala.
1: Dcery sousedního krále unesl jeden drak a ukryl je pod touhle sluhí. No tak pojďte, já vám ukážu cestu,
0: řekla baba a kráčela dveřmi ven. Kuba a Bobeš zůstali pozadu. Za dveřmi byla ukrutná díra a tou vedla cesta dolů.
2: Co pak myslíš, ty jedu babo, že umím lézt do děr jako sisel? Opatři mi pro vás, abych se po něm mohl spustit.
0: Baba vlezla do díry a v okamžení byla zpátky s provazem.
2: Pojďte vy, velbloudi,
0: křikl Mikeš na hochy.
2: Aspoň mi podržte pro vás, abych se po něm svezl dolů.
0: Aby se přesvědčil, jestli dírou, v které byla tma jako v pytli, přijde na pevnou půdu, hodil napřed svou hůl a teprv, když ji slyšel dopadnout, pustil se dolů. Kamarádům přikázal, až zatáhne za provaz, aby ho vytáhli nahoru. Potom se chytil provazu a rychle se soukal až na dno. Ale jak se podivil, když kolem dokola viděl všude světlo a spatřil krásnou zahradu, v níž stál skvostný zámek. I ptal se babi, kdo v tom zámku přebývá.
1: Tam jsou ty dvě královské dcery,
0: odpověděla baba.
1: Jen škoda, že se k ním nedostaneš dřív, dokud nezabiješ dva lvy a dvě saně, které hlídají u vrat. Dokud je neoslepíš, tak jim ani holí neuškodíš. Tady máš svíčku, jdi a dej pozor, ať ti nezásne. Až přijdeš ke zvířatům, řekni: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. Oni oslepnou a pak teprve je můžeš svou holí zabít. Potom

0: Veď potichu princezny, protože nedaleko odtud spí drak. Kdyby tě uslyšel, bylo by po nás veta.
1: Mikeš vzal od baby svíčku a šel k zámku, kde ležely dva lvy a dvě ukrutné saně, kterým šlehal z očí oheň a řekl:
2: Hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř.
1: V okamžení se oči krvežíznivých hlídačů zavřely
2: a on je 7-centovou holí ubil. Bez překážky vešel do zámku. Všechny pokoje tam byly nádherné, ale v tom nejskvostnějším seděly na hedvábné lenožce dvě dívky, jako když se růže k růži sklání. Když viděli vcházet do pokoje tak hezkého mládence, mysleli, že je to dobrý duch, a padli na kolena.
1: Mikeš řekl tiše: pojďte rychle za mnou, ať odtud vyváznem. Ta slova zněla dívkám jako nejsladší hudba a bez dalšího ptání kráčeli za svým vysvoboditelem. Když přišli k provazu, řekl: teď polezte jedna za druhou nahoru, já zůstanu poslední. Nahoře čekají mý kamarádi a až vylezu já, utečeme všichni. Pak škubnul provazem, první princezna se ho chytila a hoši ji vytáhli. Tak to šlo i s druhou. Ale když se chtěl chytit provazu Mikeš, vezme ho baba za ruku a praví:
0: půjdeš-li nahoru, bude to tvá smrt. Tvoji kamarádi tě chtějí z výšky pustit na zem, jestli mi nevěříš, uvaž na provaz hůl a přesvědčíš se, že jsem mluvila pravdu.
1: Mikeš uposlechl a přivázal na provaz hůl. Když už byla skoro nahoře, najednou upadla s ukrutným bouchnutím dolů na kamení. Mikeš viděl, že stará nelhala. Více než ztráta svobody mrzela ho zrada druhů, kterým udělal tolik dobrého.
2: Jestli se k vám ještě jednou dostanu, odměním se vám mincí, za kterou by sám ďábel nepoděkoval, zahrozil pěstí nahoru. Pak se otočil na babu. Teď mi ale pověz, jak se odsud dostanu.
0: Odtud není vykoupení, panáčku. Jestli nechceš vysvobodit taky mě. Já jsem nejmladší sestra těch dvou dívek, kterým si odtud právě pomohl.
2: A proč jsi mi to neřekla?
0: No, protože jsem nesměla. Mě a moje sestry zaklel jeden čaroděj. Z veliké nenávisti však ze mě udělal ošklivého mužíka, dokud se nenajde někdo, kdo by mi vytrhl vousy. Tomu pak, že můžu být nápomocná při vysvobozování sester. Já tu ale musím zůstat v podobě staré baby, pokud onen člověk spícího draka neutopí v moři. Miluj se tedy nade mnou a vysvobodně taky.
2: Ale jak pak můžu takového draka utopit v moři?
0: Já ti to povím. Jdi do zámku. Tam najdeš blízko dveří sud maca. Ten si pověs na ramena, vezmi do ruky hůl a svíčku, schovej se a čekej, až drak vyleze. Přitoč se k němu a skoč mu na hřbet. On se s tebou vznese do povětří a bude řvát. Ty mu dej ze sudu kus masa, aby se utišil, a to dělej tak dlouho, až budete nad mořem. Pak řekni, že ti žrádlo upadlo dolů. Vytáhni svíčku a říkej známá slova. Drak slítne dolů, ty ho udeř do hlavy a on se v moři utopí. Jak zahyne, vrátí se mi má předešlá podoba a všechny zámecké poklady budou moje, protože čaroděj už nebude mít žádnou moc. Vezmi tento prsten, přelom ho na dvě půlky, jednu si nech u sebe a druhou dej mě, abys mě poznal, až se vrátíš. Jen tomu, kdo mi přinese onu půlku, budu věřit. Teď jdi a udělej, jak jsem řekla.
1: Mikeš vzal půl prstenu, Rozloučil se, šel do zámku prosud a přivázal si ho na záda. Do jedné ruky vzal hůl, do druhé svíčku, pak očekával za sloupem drakův příchod. Netrvalo to dlouho a drak se připlazil s ukrutným chřestěním a řvaním. Jak se přiblížil ke sloupu, Mikeš vyskočil a sedl mu na hřbet. Tu se počal drak vzpouzet a když se jezdec nedal schodit, vznesl se s ním do povětří. Mikeš mu dal kus masa a tak ho neustále krmil, až byl sud prázdný. V tom spatřil Mikeš pod sebou moře. Pustil do něj prázdný sud se slovy: hoř, světýlko, hoř, zlé oči umoř. A vybídl draka, aby se spustil dolů, že mu tam spadlo žrádlo. Hltavý, čarovným světlem oslepený drak letěl do vody a Mikeš ho těžkou holí tak rázně udeřil do hlavy, až omráčený drak utonul. V tu chvíli se tu houpala loďka, Mikeš do ní skočil a připlaval ke břehu. Jak vystoupil na zem, loďka zmizela a on se vydal v tu stranu, odkud s ním drak přiletěl. Nechme ho chodit a podívejme se teď, jak Kuba a Bobeš nakládali s princeznami. Když vytáhli první, hned se jí na všecko vyptávali a zatímco vytahovali druhou, umluvili se, jak Mikeše zabijí a princeznám, že pohrozí smrtí, jestli neřeknou rodičům, že oni jsou vysvoboditeli. Jak řekli, tak udělali. Král měl nevýslovnou radost, když dcery spatřil a hned jejich vysvoboditele prohlásil za své syny. Když se ptal na Mikeše, řekli, že se na cestě od nich odloučil a že snad šel hledat třetí princeznu, o které žádný nevěděl. Král chtěl, aby se brzy slavila svatba, ale dcery nepřivolili dřív až za rok a za den. A podle jejich vůle se to ustanovilo. Jak rok míjel, přešel Mikeš hezký kus světa. Jednoho dne přijde do krajiny, která se mu zdála být povědomá. Utrmácený vstoupil do hospody a když se najedl a napil, ptal se podle zvyku, co je tu nového.
0: To je tu nového, odpověděl hospodský, že v našem zámku už nestraší.
1: A kde je ten zámek, co v něm strašilo?
0: Asi půl hodiny odtud. Nedávno se roznesla zpráva, že tam bydlí krásná paní, ke které každý může přistoupit. Kolik ženichů tam už bylo a ona je všecky odbyla.
1: Ale neodbyde, řekl Mikeš, který si hned pomyslel, kdo ta paní je. Vzal půl prstenu, který dostal od zakleté princezny, hodil ho do koflíku, dolil vínem a podal ho hospodském. Dones to víno do zámku krásné paní a řekni, aby ho vypila na zdraví svého vysvoboditele. Když to všecko vyřídíš, dostaneš spropitné.
2: Hospodský nemeškal, vzal koflík a šel do zámku. Než minula hodina, stál před hospodou nádherný vůz a z něj vyskočila velmi sličná paní. Byla to sestra obou vysvobozených dívek. Na dně koflíku, který jí hospodský přinesl, našla půl prstenu a plná radosti pospíchala, aby se dověděla o svém miláčkovi, na kterého už tak dlouho čekala. Jak se zaradovala, když ho spatřila. Mikešovi se radostí zatočila hlava a žehnal svým proradným spolucestovníkům. Druhý den byly veselé hody a třetí den svatba, na kterou byl pozván taky hospodský. Po svatbě jel Mikeš se svou drahou manželkou k jejím rodičům, plni obav, co se stalo se sestrami. A bylo na čase.

Když přijeli do hlavního města, kde otec panoval, slyšeli po ulicích radostné jásání, hudba hrála a celý zámek byl ozdobený květinami a potažený červeným suknem. Ptali se lidí, co to znamená, a ti jim pověděli, že se bude konat svatba obou královských dcer s dvěma kamarády, kteří je vysvobodili. I pospíšili novomanželé do zámku, aby nemilý sňatek překazili. Ženichové leknutím div neomdleli, když za služebníkem do dveří vstoupil Mikeš s nejmladší princeznou. To je můj vysvoboditel a manžel, pravila princezna, když se vyvinula z náručí rodičů a sester. On je i náš vysvoboditel a ne tihle dva podvodníci, volali teď druhé princezny, osmělené Mikešovou přítomností. Všichni se po nich ohlédli, ale ženichové už byli ti tam. Nepochybovali, jak by to s nimi mohlo dopadnout, proto sedli na rychlé koně a upláchli. Žádný jim nebránil, žádný je nehonil, ani nelitoval. Prozatím se tedy konaly hody, ale za nějaký čas také sňatky obou princezen, které našly ženichy sobě rovné. Potom si jel Mikeš s manželkou pro své rodiče, vrátil se s nimi do svého zámku, kde byli dlouho spokojeně živi. Sedmicentová hůl byla v královské zbrojnici uchována na památku.

Pohádka krejčovská, jak krejčí jehla strašil. Jednou seděl krejčí jehla ve svém krejčovském salonu dlouho do noci a přišíval knoflíky ve třech řadách na dvouřadové sako. Tak si to poručil pan starosta a mělo to být, jako vždy, hotové co nejdřív. Jen kdyby starosta taky tak platil, co si toho naporoučí, bručí krejčík a olizuje nit. Už mi dluží za dvě saka a jedny štráfaté kalhoty. A když má platit, slyším jenom příště jehlo, příště. A krejčí brblá a přišívá knoflík po knoflíku. Najednou někdo klepe na dveře. Kýho víra, kdo tak pozdě? Zahučel krejčí a jde odemknout. Zahrašil zámkem, otevřel a div se nesvalil. U dveří stojí čarodějnice. Ale taková nějaká mladá, fešná. Sukínku má krátkou, jen tak-tak. Okaté punčochy, ve vlasech mašly ze dvou netopířích křidílek a pod paží létající koště. Promiňte, že přilétám tak pozdě, usmála se omluvně a bez vyzvání vešla do salonu. Rozhlédla se a pokývala uznale hlavou. Myslím, že jsem na správné adrese. Co, kdo, jak, proč? Blekotal krejčí a špendlíky s barevnými hlavičkami, co měl na zápěstí zapíchané v takovém tom sametovém polštářku, se mu strachem naježili jako vousy na angreštu. Nechci vás strašit, řekla chlácholivě čarodějnice, potřebuji jenom maličkost přešít kabát. Jaký kabát? Zahuhlal krejčí a musel si na to sednout. Neviditelný, řekla čarodějnice, už nějak vychází z módy. Krejčí seděl splihle jako vrabec pod okapem a přemýšlel, proč má přešívat neviditelný kabát, když stejně není vidět, ale raději moc neodporoval. A čarodějnice už něco vybaluje z pavučinové tašky, ale vidět to není. Tady, podívejte se, a rozpřehuje ruce. Ten límec trochu zúžit, v pase to malinko zabrat a od zdola nahoru to celé o kousek popošít. Krejčí kulí oči. Pak si vyčistil brejle, ale stejně nic nevidí. Když se trochu zmátořil, dodal si kuráže a nesměle namítl. Ale milostivá, neráčí se zlobit, ale jak mám přešívat kabát, když ho nevidím? Snadná pomoc, usmála se schovývavě čarodějnice nad krejčího neznalostí kouzel a čárů. Musíte šít při světle svíce z netopířího sádla, která má místo knotu čertí chlup. Pak ten kabát uvidíte. Ježíš Maria, zděsil se krejčí jehla, kde já seženu netopíří sádlo? A ještě k tomu ten čertí chlup. Krejčík se až oklepal. Žádné strachy, myslela jsem na všechno. Čarodějnice zalovila v té své pavučinové tašce a postavila na žehlící prkno svíci ve tvaru sový nohy. Tady je. A potom se rozloučila. Sedla na koště a ještě ve dveřích povídá. Přeptám se příští týden, jak jste s ním daleko. A odletěla do tmy. Krejčík si dal nejdřív na hlavu studený obklad. Potom přišel zbytek knoflíků na to starostovo sako a nakonec zapálil velice opatrně tu čarodějnickou svíčku. Knot zaprskal a po krejčovském salonu se rozlilo namodralé světlo. A ejhle, ono to opravdu funguje. Na stole leží kabát. Krejčík jehla se hned pustil do práce. Šil až do rána. Teprve když se do krejčovského salonu vloudil první sluneční paprsek a kabát mu pod rukama zmizel, zhasnul svíčku a šel si lehnout. Ale moc dlouho nespal. Někdo tluče na dveře. Krejčí otevřel, celý rozježený, mžourá. On to starosta. Jdu si pro to sako, jehlo, řekl. A už jim ještě jedny kalhoty. Máme tady od minule ještě nějaký dluh, připomněl krejčí a rozpačitě si odkašlal. Příště jehlo, příště, řekl starosta. Vzal sako a šel pryč.
Krejčí neměl na spánek už ani pomyšlení. Celý den proklínal lakomého starostu a když se setmělo, zažehnul zase tu čarodějnickou svíci a přišíval neviditelný kabát. Kolem půlnoci byl s tím strašidláckým hacafrakem hotov. Přehodil si ho přes ramena a šel se podívat do velkého zrcadla, jak to všechno drží fazónu. Pěkné, pokýval krejčí jehla spokojeně hlavou nad svou prací. Jen aby čarodějnice při placení taky neřekla, příště jehlo, příště, jak to říká náš pan starosta. Najednou ta čarodějnická svíce prskla a zhasla. A krejčí zmizel i s kabátem. Stojí před zrcadlem, ale nevidí se v něm. Sundá kabát a ejhle, už je zase tady. Přehodí ho přes sebe a zmizí. A v tu chvíli dostal krejčí jehla nápad. Zabalil se do kabátu, ještě kouknul do zrcadla, jestli opravdu není vidět. A hajdy ke starostovi. Zrovna tloukla půlnoc. Krejčí vlezl oknem starostovi do chalupy. Ničeho se bát nemusel, však ho stejně nikdo nemohl vidět. A začal tam řádit jako strašidlo utržené ze řetězu. Kastroly skáčou z kredence na zem, obrazy padají ze zdi a dokonce starostův sváteční klobouk krouží sám od sebe po přecíni. Starosta se vzbudil a když viděl to dopuštění, s hrůzou utekl, tak jak byl, v noční košili a schoval se vedle u sousedů. Druhý den už celá vesnice věděla, že u starosty v noci strašilo. To má z toho, že asi někde dluží peníze, nechal se slyšet ve vsi krejčí jehla. Samozřejmě, že se to velice brzy starostovi doneslo. Už se sice nevědělo, kdo to řekl, ale jako příčina toho nočního virválu, že má starosta někde nějaký nezaplacený dluh, by to mohlo být. To potvrzoval i kostelník a ten, že se vyzná. Netrvalo dlouho a starosta klepe u krejčího na dveře. Vzpomněl jsem si, mistře jehlo, že vám dlužím ještě nějaké peníze, zahuhlal nezvykle uctivě. A už to krejčí mu sázel na žehlicí prkno. A tady máte ještě zálohu na ty další věci, co budete šít, dodal. Za pár dnů, jednou takhle v noci, si přiletěla také čarodějnice pro svůj přešitý kabát. Moc se jí líbil a štědře krejčí mu zaplatila. Když odlétala, povídá: doufám, že jste s odměnou spokojen, mistře jehlo. A ten neviditelný kabát vám taky dost pomohl, nebo ne? A spiklenecky na krejčíka mrkla. Když odlétla, krejčí jehla ještě chvíli skoprněle stál a koukal se do tmy. Potom povídá: ty ženský se ale taky dovědí všechno. A od té doby už u starosty nikdy nestrašilo.

jednou maková panenka řekla: já bych něco ráda. A co bys ráda? Zeptal se motýl Emanuel. Já jsem se ještě nikdy nesvezla na loďce. A já bych se na ní moc ráda svezla. Šli spolu k rybníku, kůl tam byl, ale loďku někdo odvázal a odvezl. Kdo odvezl tu loďku? Zavolal přes rybník Emanuel. Za rybníkem bylo ticho, ale rovnou vedle nich se ozval zelený hlas. Kde pak, Emanueli, ten rybník nepřekřikne ani ozvěna? To promluvila kytka, co tam rostla na krajíčku u vody a čekala, až do ní včely nasypou zlaťáky. Něco za něco. Prodám vám loďku, ale za 50 zlaťáků. Maková panenka si jen povzdychla. Kde bych vzala zlaťáky? Vždyť ani nemám kapsy. Motýl Emanuel smekl cylindr, odletěl dál na louku a tam si od kytek, co tam kvetly, do něho vyprosil po zlaťáku. Vrátil se k chudé kytce u rybníka, poklonil se jí a řekl: dovolíte? Prosím, špitla kytka a Emanuel jí nasypal všecko zlato z cylindru. Potom pustila ta kytka na vodu list a řekla: tuhle máte loďku. Když nastoupili do loďky, panenka si znovu vzdychla. Stejně nepojedeme. Nejsou tu vesla. Vesla tu nejsou, ale máme plachty, řekl Emanuel. Stoupil si doprostřed loďky a rozevřel křídla. Vítr se mu opřel do křídel a jeli. Jeli nejdřív při břehu a pak dál na vodu. A já chci až na konec rybníka, já chci až k leknínům, řekla panenka. Zrovna jsem tam chtěl zakormidlovat, řekl Emanuel. Nohama se opřel o dno loďky a chytil do křídel silnější vítr. Už jsou u leknínů, loďka skáče přes malé vlnky, ale o jednu větší klopítla a povídá: vystupovat, protože já se zvrhnu. Převrhla se a sklouzla ke dnu. Panenka a Emanuel sotva stačili přeskočit na leknínový květ. Panenka chodila po krajíčku květu, dívala se do hluboké vody a spínala ruce. Taková hloubka. Radši se dívej dovnitř do leknínu, aby se ti nezatočila hlava, poradil jí Emanuel. A tak si panenka prohlížela leknínový květ. Ale aby bylo ještě hůř, za chvíli se leknín zamračil a povídá: konec prohlídky, zavírám. Panenka se podívala přes vodu. Já bych ráda šla pryč, ale co pak můžu? Zavírám, řekl leknínový květ a zavřel se. Panenka v něm uvázla jako ve vězení. Emanuel, co v poslední chvíli stačil uletět, lítal okolo leknínu a domlouval mu: pusti ji, vždyť si pomačká sukničku. Spím, broukl leknín a spal. Leknín spal, panenka v něm seděla jako ve vězení a motýl Emanuel bez rady kličkoval nad rybníkem. Když si ale motýl už vůbec neví rady, rozletí se nahoru ke sluníčku. A tak Emanuel doletěl až k slunci a povídá mu: poslíš, je to tak a tak. Leknín usnul a panenka mi tam sedí jako ve vězení. Sluníčko se podívalo dolů na rybník a vidí, jak se mezi zavřenými lístky leknínového květu červená cíp panenčiny sukínky. Mám dost jiné práce, řeklo sluníčko, ale tohle pro mě bude maličkost. A co za to budeš chtít? Zeptal se Emanuel. Já nic nechci. Já mám všeho dost, řeklo slunce. Probudilo leknín a po větru poslalo panence loďku z vrbového listu, co sama běží po vodě a zastaví se až u břehu.

0: Pana a netvor. V daleké zemi žil kupec, který měl 3 dcery. 2 byly rozmarné a fintivé. Nedovedly mluvit o ničem jiném, než o krásných šatech, špercích a přepichu. Obě však byly vdavek chtivé. Proto jim otec našel ženichy, také kupce. Ta třetí, nevlastní sestra Julie, byla nejmladší a nejpůvabnější. Od svých sester se lišila svou skromností. Netoužila ani po zlatě a briliantech, ani po vdávání. Bylo jí líto podruhé ovdovělého otce a tak se rozhodla, že se o něj bude starat. Ačkoliv se jí sestry posmívaly, že zůstává na ocet, pranic toho nedbala. Teď zrovna byl dům plný veselí a schonu, neboť se chystaly 2 svatební hostiny. Otec čekal na vzácné zboží, kterému měli co nevidět dodat. Z jeho prodeje si sliboval mimořádně velký zisk. Byl si úspěchem tohoto obchodu natolik jist, že do něj vložil všechen svůj majetek. Navíc přemluvil k půjčce své nastávající zetě, zlatníka a kořenkáře, kterým slíbil tuze velkou provizi. Vozy s benátskými zrcadly, bruselskými krajkami, indickým kořením, čínským porcelánem, japonskými perlami a v Amsterdamu broušenými brilianty však ne a ne dojet. Přitom už se čekalo jen na ně. Ženichové začínali být netrpěliví. Budoucí tchán je musel opětovně chlácholit a přivíně ujišťovat, že o své peníze v žádném případě nepřijdou. Neštěstí však nechodí po horách, ale po lidech. Kolona vozů se zbožím nesmírné ceny ve snaze zkrátit si cestu zabloudila v začarovaném lese. Cesta byla nesjízdná a čím dál obtížnější. To nejhorší však přišlo ve chvíli, kdy jeden z vozků utrhl z keře rostoucího u stezky rozkvetlou růži. Zlověstně zahřmělo, země se zachvěla a celý les z nenadání vzplál. Koně se splašili a začali před prudkými plameny couvat. V nastalém zmatku se celá kolona vozů i se svým cenným nákladem zřítila do hluboké propasti. Když tato tragická zpráva dorazila do kupcova statku, nastalo všeobecné zděšení. Obě svatby byly okamžitě zrušeny. Ženichové se rázem jakoby vypařili. Náhradou za peníze, o které přišli, nechali z kupcova domu odvést vše, co mělo nějakou cenu. Kromě nicotností a poškozeného nábytku tu zůstal pouze veliký obraz. Byla na něm namalovaná krásná dáma, matka té nejmilejší z kupcových dcer. Obě starší fifleny přestali s otcem mluvit. Nemohli mu odpustit, že jim odpudil bohaté ženichy. A tak jedinou útěchou byla nešťastnému kupci dcera Julinka. Když byli spolu sami, povídá jí otec. Ten obraz maloval malíř, kterého v cizině platili zlatem. Zlatem jsem ho platil i já. Miloval jsem tvou matku. Snad mi odpustí, že jsem nucen její obraz prodat. Julinka pomohla otci obraz zabalit do plátna a smutně se s ním rozloučila. Kupec si osedlal koně. Než se však s obrazem vydal na cestu, zeptal se ještě trpce své nejmladší. Tvé sestry chtějí zlato a brilianty. Co chceš ty? Toužíš také po modrém z nebe? Nebo ti bude stačit růžička, co roste při cestě? Julinka jej pohladila po ruce. Stačí, když se ve zdraví vrátíš, tatínku. Jenom o jedno tě prosím. Nejezdi začarovaným lesem. Otec se pousmál. Jako bych slyšel tvoji maminku. A pak pobídl koně a zmizel za obzorem. Samozřejmě, že nedbal varování své dcery a vydal se s kratkou začarovaným lesem. Na cestě hlubokým lesem jeho kůň náhle klopítl, padl a ani po zoufalém domlouvání už nevstal. Kupec byl nucen naložit obraz na záda a pokračovat dál pěšky. Počala ho přepadat úzkost. Blížila se noc a les se rychle ztrácel ve tmě. Kupec se již se svým břemenem sotva vláčel. Pojednou uviděl mezi stromovým záblesk světla. Z posledních sil se vydal tímto směrem. Došel k tajuplnému, zdánlivě opuštěnému paláci, prošel zanedbanou zahradou a otevřenými dveřmi vstoupil do velkého sálu. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu, v krbu se opékalo malé sele. Kupec vybalil obraz, usedl ke stolu a vydatně pojedl. Když pak večeři zapil sklenicí lahodného vína, usnul na kožešině před krbem hlubokým spánkem. Spal tak tvrdě, že ani nemohl slyšet těžké kroky, které mířily k jeho jedinému pokladu. Ráno, když se kupec probudil, byl obraz pryč. Na jeho místě se však třpitila spousta zlata a drahých kamenů. Kupec nemohl uvěřit vlastním očím. Bylo toho tolik, že ten těžký ranec sotva unesl. Děkuji vám za vaši štědrost, pane. Ať jste kdo jste, zaplatil jste mi víc, než by mi dal kdokoliv na světě. Poděkoval nahlas kupec a vydal se na zpáteční cestu domů. Když procházel palácovou zahradou, vzpomněl si na slib, který dal své nejmladší dceři. Zastavil se proto u keře, který byl celý obsypaný růžemi. Vybral tu nejhezčí a utrhl ji. Tu opět zahřmělo, země se zachvěla, nebe potemnělo. Na kupcovo rámě dopadla znetvořená ruka, vyhlížející jako dravcův pařád. Za zády polekaného kupce pak zazněl hněvivý hlas. Měl jsem tě nechat na pospas noci a vlkům. Dal jsem ti zlato a drahokamy a ty si utrhl růži z mého nejmilejšího keře. V kupci by se krve nedořezal. Odpusťte mi, prosím, tu růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem rozhněval tak velkorysého a milého pána. Ruka stiskla pevněji kupcovo rameno. Nejsem žádný pán. Otoč se a podívej se mi do očí, poručil neznámý. Kupec se otočil a vykřikl zděšením. Ano, jsem netvor. A nejsem ani milý, ani velkorysý. Za svou troufalost budeš pikat. Mluvil jsi o svých dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a stane se mou ženou. Odmítnou-li, musíš se sem vrátit ty sám a zaplatit za svou opovážlivost životem. Ubohý kupec vyběhl z brány zahrady a ocitl se uprostřed lesa. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se před ním jeho koník, kterého večer opustil. Čím více se blížili k domovu, tím více byl kupec přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí. Chtěl totiž své dcery obdarovat, naposledy se s nimi obejmout a pak se sám vrátit k netvorovi. Na kupcově statku bylo rázem znovu veselo. Starší sestry se přetahovaly o vzácné šperky. Julinka však tiše pozorovala zesmutnělého otce. Když jí podával růži, pravil: ta růže je pro tebe, dceruško. Mně však bude stát život. Jakmile dcery zaslechly tato podivná slova, naléhali na otce, aby jim pověděl, co se mu na cestě přihodilo. A tak jim otec svůj příběh pověděl. Starší sestry hned spustili velký křik a pláč, zatímco Julinka se zamyslela: křikem a pláčem tatínkovi nepomůžeme. Jestliže chce netvor jednu z nás, pak nepůjdete ani vy, ani otec. Půjdu já. Otec však nechtěl o dceřině rozhodnutí ani slyšet. Tajně totiž doufal, že si to jeho nejmilejší dcera ještě rozmyslí. Julie však časně ráno vstala, vyvedla z maštale otcova koně a aniž se s kým rozloučila, rozjela se za svým osudem. Až když jela začarovaným lesem, dala se do hořkého pláče. Takto uplakanou ji donesl kůň až k netvorovu sídlu. Julie prošla tajemnou zahradou a vstoupila do paláce. Ocitla se v tomtéž sále s hořícím krbem, kde pobýval její otec. Také ona našla bohatě prostřený stůl, ničeho se však nedotkla. Usedla a jen čekala, co se bude dít. Netrvalo dlouho, když tu zahřmělo, Palác se zachvěl, dveře se rozlétly a kdo si za zády Julie vstoupil do místnosti. Byl to netvor, muž s ptačí hlavou a zobákem dravce. Jeho tmavý plášť připomínal křídla netopíra a prsty jeho rukou končily zahnutými drápy. Nic z toho však Julie neviděla, protože netvor jí poručil, aby se neotáčela. Zůstaňte tak, jak jste. Polekal bych vás. Nemyslím si, že bych se vás polekala, odvětila mu Julie. Je nepříjemné mít za zády cizího člověka. Netvor po ní opakoval. Člověka. Vy jste řekla člověka. Váš otec vám o mně nic neřekl. Julie odpovídala zády k neznámému. Řekl jen to, že musí zemřít, protože utrhl vaši růži. Na to se netvor dívky zeptal, zda k němu přišla dobrovolně. Když mu upřímně odpověděla, že ano, sklonil hlavu a zašeptal. Jste hodná, děkuji vám. Budu vás navštěvovat večer co večer. Nesnažte se mě však zahlédnout. Julie přikývla a čekala dál. Halo, pane, zvolala po chvíli. Jste tu ještě? Nikdo už jí ale neodpovídal. Vzala si proto z talíře pár soust, pak si všimla sklenky červeného vína. Zvedla ji k ústům a napila se. Tu se s ní okolní svět zatočil a ona klesla ke krbu v hlubokém spánku. Zdál se jí sen o krásném princi, který nesl v náručí oslnivě se třpitícím palácem. Nakonec se k ní neznámý princ sklonil a oba pak setrvali v dlouhém polibku. Ráno se Julie probudila a po celý den musela myslet na svůj sen. Procházela se pustým palácem. Ten už jí však zdaleka nepřipadal tak děsivý jako v den příchodu. I do zahrady si vyšla. Obdivovala bílé, žluté, růžové i rudé růže, které zdejší zašlou krásu tu a tam zakrývaly. Večer bylo u krbu opět prostřeno. Ale tajemný muž nepřicházel. Bylo již k půlnoci, když tu před Julií dopadla utržená růže. Je skoro půlnoc, vyčítavě pravila Julinka na adresu příchozího. Byl jsem daleko, řekl známý hlas. Tahle růže je růže lesní. Roste u studánky, ke které chodí pít laně z kolouchy. Julie zavřela oči a vybídla neznámého. Vyprávějte mi, máte moc hezký hlas, ráda vás poslouchám. Takže smím u vás ještě chvíli zůstat? Zeptal se netvor. Vy jste tu pánem, usmála se Julie. Ne, ne, odmítl. Paní, jste tu vy. Celý palác patří jen a jen vám. Dívka přesto zesmutněla. Ale jsem tu stále sama. Dny a noci plynuly, plynuly i týdny a měsíce. Náhle napadl sníh. Ten Julinčin stesk po domově, po tatínkovi a sestrách ještě znásobil. Co bylo platné, že měla stále nové a nové šaty, kožešiny, šperky. Co bylo platné, že se před ní denně prostírala ta nejvybranější jídla. Julii se stýskalo. Znovu a znovu procházela opuštěnou zahradou. I bránu si otevřela, aby vyhlédla ze zahrady ven. Vždy se však vrátila zpět. To všechno muž s ptačí hlavou zpovzdálí pozoroval. Toho večera se Julie znovu otázal, zda je o ní dobře postaráno. Je o mě dobře postaráno, odpověděla Julie, ale stýská se mi. Vím, odpověděl netvor. Váš otec je živ a zdráv. Budu vám o něm podávat každý večer zprávy. Dívka si povzdychla, kéž je pravda, co mi říkáte. Netvor se zarazil, vy mi nevěříte, dám vám tedy důkaz. Vyjděte na terasu, odhrňte tam závěs a otevřete dveře, které se za ním skrývají. Když Julie učinila, co jí netvor poručil, nevěřila svým očím. Ocitla se totiž doma uprostřed svatebního veselí. Sestry se konečně vdávaly. Rozběhla se k tatínkovi a chtěla jej obejmout. On však hleděl kamsi skrze ni a její city neopětoval. Tatínku, to jsem já, tvá Julie, volala na něj, ale nebylo to nic platné. Tu zaslechla od dveří známý hlas. Slíbil jsem vám, že svého otce uvidíte, ale neslíbil jsem vám, že on uvidí vás. Julie pochopila, že její přítomnost nemohl doma nikdo ani postřehnout. Vrátila se tedy ke svému vězniteli plná výčitek. To bylo od vás kruté. A kruté je i vaše chování. Přicházíte sice za mnou každý večer, ale já se nesmím ohlédnout. Od chvíle, co jsem zde, jste se mnou ani jednou nepojedl. Obávám se, že když se ohlédnu, neuvidím nikoho. Možná, že jsem tu úplně sama. Možná, že všechno, co slyším, jsem si vymyslela. Váš hlas, kroky, dech, i ty růže. Povězte konečně, kdo jste? Jak se jmenujete? Proč se mnou mluvíte stále tak tajemně? Jsem šťastná, že tu jste, ale nenechávejte mě tak dlouho o samotě. Netvor vzdychl. Nespěchejte, Julie. Děsím se chvíle, kdy mne spatříte. Ne, ještě není čas. Dveře se po těchto slovech zavřely a Julie byla opět sama. Bože, já ho mám asi ráda. A s těmito slovy na rtech ulehla ke spánku. Odpusťte, promluvil k ní neznámý druhý den již z rána. Julie se zaradovala, jen pojďte, pojďte a zůstaňte. Alespoň mi den uteče rychleji. A vyprávějte mi něco o sobě. Víte přeci, jak ráda poslouchám váš hlas. Tu netvor poprvé vyslovil své vyznání. Miluji vás, Julie. A když sníte o mé podobě, jako byste ji tvořila. Čím častěji budete snít, tím dříve mě spatříte a já se budu podobat vašemu snu. Náhle se Julie rozhodla. Ale já vás chci vidět už dnes. A prudce se otočila. Otřásla se hrůzou, když spatřila hrozivou nestvůru s ptačí hlavou, mající krví podlité lidské oči. Netvor hbitě uskočil z dosahu světla. S Julií zůstal zas jen jeho hlas. Ano, to jsem byl já. To byla má tvář. Nebojte se. Odejdu a už nevíckrát nespatříte. Ještě jednou můžete použít dveře na terase. Tentokrát vás doma všichni uvidí a můžete se s nimi radovat, jak dlouho budete chtít. Nevrátíte-li se však, zemřu s teskem. Julie popadla náhlá úzkost. Ne, vy nesmíte kvůli mě umřít. Ráda půjdu navštívit otce, ale vrátím se. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil svou nejmilovanější dceru živou a zdravou. Když starší sestry uviděli, v jakých krásných šatech Julie přišla, nemohli závistí ani promluvit. Julie si pak celý den povídala jen se svým tatínkem. Ale jak hodin přibývalo, stále víc a víc vzpomínala na netvora. Co se s tebou děje, Julie? Podivil se otec. Musím se vrátit, tatínku. Slyším, jak mě volá. Otec užasl. Kdo? Netvor? To už ale dcera neslyšela. Stačila jen zavolat odpust, tatínku, a vyběhla ven. Na dvoře už na ní čekal známý koník. Vyhoupla se mu do sedla a jako o závod uháněli začarovaným lesem k netvorově paláci. Našla ho ležet před krbem. Jen umírající oči se k ní stočily. Nesmíte umřít. Nesmíš. Probuď se. Cloumala nehybným tělem Julie. Mně nevadí, jak vypadáš. Slyšíš? Pro mě jsi krásný. Mám tě ráda. Jednou jsi mi řekl, že každá žena má moc učinit krásným toho, koho miluje. Neopouštěj mě, prosím. I stal se zázrak. Celá síň se náhle rozzářila, odporná ptačí netvorova hlava zmizela a před Julí se zjevil krásný princ, kterého znala ze svých snů. Julie, vydechl princ, když se zahleděl do jejich uplakaných očí. Ten hlas, ano, ano, jsi to ty, zvolala přešťastná Julie. I s celým palácem se stala pohádková proměna. Pojednou tu zazněla slavnostní hudba, kde se vzali, tu se vzali pobíhající sloužící a zahrada rozkvetla těmi nejkrásnějšími květy, až zrak přecházel. Julie vyslala zlatý kočár pro svého milovaného otce a ten pak s nimi šťastně žil ještě dlouhá, předlouhá léta.
1: Začarovaný dům. Vasil tedy odešel a nechal celou chalupu jenom dozoru svých zvířátek. Jistě by to byl neudělal, kdyby byl věděl, že na jeho odchod čeká takový všetečka, jako byl Míša Kulička. Míša zkusil nejprve prolézt dírou v ohradě, ale ta byla na toho cvalíka moc úzká. Vrata byla zavřena. Ale Míša si věděl rady. Vyběhl po nachýleném kmeni staré hrušně, která rostla před vraty, rozhlédl se po dvoře, jeli vzduch čistý a pak hop, přes ohradu na dvůr. Kohout s ostatními byl naštěstí už v sadě na druhé straně chalupy. Míša rychle vběhl do sínky a pak přivřenými dveřmi do Vasilovy světnice. Hodiny už zase šly. Závaží na dlouhém řetěze viselo skoro u země a Míša je zkusil zhoupnout, jak to viděl udělat kohouta. Napřed maličko a pak hodně, až se závaží rozletělo daleko na druhou stranu. Pak se však touž cestou vrátilo a bum ho, rovnou Míšovi do nosu, až se mu v očích zajiskřilo. Míša se obrátil ke kamnům, na kterých předtím viděl Vasila péci si placky. Vzpomněl si, co mu maminka o kamnech říkávala, že si v nich lidé pečou maso. Zdali pak si Vasil také něco nepeče. To by přišlo Míšovi moc vhod. Podařilo se mu otevřít dvířka a za nimi opravdu viděl něco ohnivě červeného. Aha! To bude ta pečínka. Nedočkavě po té červené hromádce sáhl oběma předními tlapkami. Ale už kňučel bolestí, jou. Jak si je spálil ořežavé uhlí. To byla totiž ta domnělá pečeně. Míša zalezl pod stůl, lízal si připálené tlapky a plakal. Ale pak si vzpomněl, že se Vasil může každou chvíli vrátit. Také už nebyl zvědav na jeho domácnost. Vyšoural se proto ven, šlo to pomalu, protože na přední tlapky nemohl došlápnout. Na dvoře zahlédl běžet od plotu ke stavení myšku. Skočil za ní, ale ona hned zmizela pod vysokou hranicí polínek, narovnaných podle stěny stavení až po střechu. Míša po myšce hrábl tlapkou a Jajda, celá ta hromada se na něho sesypala. Zůstal pod dřívím jako omráčen. Ale najednou zaslechl pokřik, který mu nahnal husí kůži. Byl to totiž blížící se hlas rváče kokrháče. A s ním sem podle hlasu táhla ostatní drůbež, i prase, ba i pes. Všichni sem byli přivoláni rachotem padajícího dříví. V myšiku ze sebe Míša setřepal ten náklad polínek a chlupy se mu naježily hrůzou, když spatřil, jak se k němu hrozivě blíží ve velikém, rychle se stahujícím kruhu celá ta výprava Vasilových zvířátek. Teď honem kam? Blízko byly otevřené dveře do chlívka. Je jistě prázdný, když odtamtud prase vyběhlo. Míša se tedy rozběhl tam. Jak vpadl ze světla dovnitř, neviděl kolem sebe nic než černou tmu. Skočil do zadního kouta. Ale co to? Chlívek nebyl prázdný. Míša v koutě na někoho narazil a hned ucítil v kožichu dva dlouhé, ostré hroty. Jakoby ho někdo na vidle nabíral a po celém těle mu tancovala jakási kopítka. V tom Míša v pruhu světla toho neznámého zahlédl a zděsil se ještě víc. Vždyť to s ním bojoval sám čert. Míša zřetelně zahlédl jeho dlouhé kroucené rohy, strašlivé zuby a kosmatou bradu. Čert! No to bylo 10x větší nebezpečí než ostatní Vasilova čelátka. Míša vyrazil z chlívku, vpadl rovnou mezi své pronásledovatele a všezně dál. U ohrady za chalupou spatřil psí boudu, vyskočil na ní a hned přes ohradu do lesa a utíkal, co mu nohy stačily. Strachem zapomněl i na bolest v popálených tlapkách. Ale škoda, že se nezastavil a neohlédl, co bylo zatím na dvoře. Byl by především ve dveřích chlívka, spatřil ne čerta, ale obyčejnou kozu, která se sama dost vylekala nenadálou návštěvou neznámého chlupáče. A před chlívkem by byl spatřil sedět kohouta, ale sotva by ho byl poznal. Rváčko krháč byl teď schlíplý jak zmoklá slepice a peří měl napolo oškubáno a odřeno. Míša ani nevěděl, že to on sám ho tak zřídil. Když totiž medvídek vyrazil z chlívka, neměl kohout ani kdy se uhnout. Kulička celou svou vahou přeletěl přes něj a vlekl ho kus za sebou po kamení. Tak mu ovšem zle pocuchal jeho krásu. Vasilova zvířátka teď kruhem obstoupila porvaného rváče a lítostivě nad ním pokyvovala hlavami, jako by říkala, vidíš, rváči kokrháči, pícha předchází pád. Pak mu sborem všichni zaspívali. Na tom našem dvoře všechno to krákoře, jen ne kohout. Z chvostu má pár brček, smutně věší krček. Pár brček, smutně věší krček, musel skrotnout.

0: stromí, povídá Rumcajs Mance. Počkej tu na něho, já si zatím odskočím do Jičína. Když došel Rumcajs do Jičína, zaslechl na rinku veliký křik. Knížecí porybný kotě sváděl na kotláře Hamíška, že mu ukradl z rybníka kapra.
1: Byl tam kapr jako sud,
0: vykřikoval kotě a červený je jako malináč.
1: No já ho nevzal, nedal se Hamíšek.
0: Rumcaj se zamyslel a povídá porybnému kotěti. A kolik máš teď v rybníce kaprů bez toho, co ti Hamíšek ukradl?
1: No to mám vědět,
0: vykřikoval kotě a mával rukama.
1: No tak to tedy nepozná, že ti ten jeden chybí,
0: povídá Rumcajs a chce odejít, ale kotě se vztekal, že takhle loupežník porybnému soudce dělat nebude.
1: Já chci zpátky kapra.
0: Hádali se dál, až drnčelo v podloubi a nic nebralo konec. Cipísek zatím došel k rybníčku, kde od dávného dávna bydlel lesní vodník Volšoveček. Volšoveček zrovna seděl na paličaté vrbě a už z dálky na Cipíska volal:
2: Ty jsi jistě Rumcajsu, jako by seš tátovi vykulil z oka.
0: Cipísek došel a povídá: A kdo jsi ty?
2: Ty nepoznáš vodníka?
0: Jak mám poznat vodníka, když jsem ještě nikdy neviděl vodu?
2: Tak voda je tohle,
0: řekl Volšoveček a ukázal na rybník. Potom si znova vylezl na vrbu a posmutněle tam seděl. Cipísek si prohlíží rybník, ale vodníka víc. Proč jsi tak smutný?
2: Protože neznám svět. Dostanu se nejdál na tu vrbu.
0: Proč?
2: No jinak by mi uschnul šos a to je s vodníkem konec.
0: Aby přišli na veselější myšlenky, překulil se Volšoveček přes hlavu a je z něho kapr a vyvádějí ve vodě.

0: Cipísek chvíli přemýšlel, uhodil borovým kloboukem o koleno a povídá: už vím, jak se dostaneš do světa. Nabral z rybníka plný klobouk vody a usadil do ní Volšovička v té kapří podobě. Potom s ním šel Jičínským krajem a oba se divili. Cipísek kde čemu? A vodník zase tomu, že vozy jezdí bez vesel, koza, že nemá ploutvy a pes štěká stejně u chalup jako u rybníka. Nakonec Volšoveček povídá:
1: a teď bych chtěl do města Jičína, tam jsme ještě nebyli.
0: Šli tím směrem, odkud slyšeli být věžní hodiny, a došli na jičínský ring. Po rybní kotě se tam zrovna zle sápal na chudáka Hamíška.
2: Jestli mi nevrátíš kapra, schytáš 25 lískovkou.
0: Rumcaj, co už tam chvíli byl, právě říkal:
3: jestli s tím kotě nepřestaneš, tak ti vpálím jednu pernou žaludovou z pistole do kaťat.
0: Ale v tom už se k ním přitočil Cipísek s kloboukem v náručí a v klobouku se šplouchá kapr. Ploutve jako vějíře, ocas jako prapor, zkrátka jedna kapří nádhera. Porybný kotě si pro něj rovnou sáhl do klobouku a očima jako blesky seká po Hamíškovi, Rumcajsovi a Cipískovi.
2: Nevím, jak jste mezi sebou čachrovali, ale tohle je můj kapr a já ho držím a já už ho nepustím.
0: Říká se, že kapr vystrčil hubu z vody a povídá kotěti: troubo. Dál se říká, že ten kapr přes noc odvedl po rybnému kotěti všecky ryby z rybníka do řeky Cidliny.

0: a říká se do třetice, že Rumcajs vystřelil nové tři rány píchou nad svým synkem.
1: Jak čert sloužil u ševce.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát. Každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všude jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí, musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero, a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věz. Ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj.
3: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
3: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže a už běží přes kopec.
3: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
5: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
3: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
5: Dobrá. Ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
3: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
3: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
4: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
3: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
3: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
3: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu. A páru? Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
3: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do třev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
3: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho nemě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
3: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
3: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Foky tluče do babuče a pár s vočkou na konec.
3: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, ho, hospodáři, ble, ble, hotovo.
3: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
3: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost.
3: A dál už nemohl promluvit ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
3: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
5: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
3: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
3: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkly lítostí z očí slzy jako hrachy a koulely se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič Kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti. Lepší!
5: Smatá pravda!
3: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
1: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
3: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
5: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Bleble, to by šlo.
3: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
1: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
3: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě.
2: Tak já ti dám lhůtu, bleble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, bleble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, bleble.
1: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
3: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Ta Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble, ble.
3: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
5: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
3: Zoufala si Ševcová.
6: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
5: Neplivej mi tady jiskry! Protože způsoby na způsoby se mi připalují lívance.
3: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
6: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
3: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil, a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
3: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble. Čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
6: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
3: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
6: Tak se mi zdá, milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
5: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
6: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
6: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
3: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
3: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.

0: Dnes si budeme vyprávět o příhodách slečny Mrazilky. Nejdřív vám ale připomenu, co se stalo v minulé části naší pohádky. Slečna Mrazilka dostala od zimy další úkol. Měla obléci všechny stromy do sněhových kabátků. Takové teplé kabátky slouží stromům na ochranu před zimním nečasem. Jak už jistě všichni víte, slečna Mrazilka je náramná popleta. Ne, že by neměla dobrou vůli. I nápadů má, že by mohla rozdávat. Jenže co naplat. Zimní práce se Mrazilce nedaří a zima s ní není ani dost málo spokojená. A jak tomu bylo tentokrát? Co řekla zima, když uviděla všechny stromy nastrojené v krajkových košilkách s pentličkami, náběrkami a volánky? Zima řekla, tak tohle se mi určitě jenom zdá. A ještě řekla, ba jo, já najisto spím a zdá se mi strašně, ale strašně ošklivý sen. Budu věru ráda, až se z toho příšerného snu probudím. Tak tohle prosím řekla zima a ještě se na Mrazilku zamračila jako kakapus. Tak to už vážně nevím, co chceš. Myslela jsem, že budeš mít radost. Fňukla Mrazilka a do očí se jí nahrnulo po ledové slzičce. Radost! Radost! Víš, co zprovedla? Vystrojila si stromy na maškarní bál? Tam by mohli dostat první cenu, tam ano. Ale v mrazu, větru a metelici? Všechny ty tenounké košilky a parádičky by jim odnesl i ten nejmírnější větřík. Co teprve pořádný vichr, o severáku raději ani nemluvím. Mrazilce se úlekem rozklepala kolínka. Začala tušit, že se už zase stala někde veliká chyba. Ale kde? Myslela jsem, aby stromům nebylo horko, aby se nezapotili jako potůčky. Jsem myslela a hájila Mrazilka nejistě své krásné, vzdušné a velice módní košilky ze sněhového krajkoví. Horko! Ono by jim bylo horko! Stromům by v mrazu bylo horko, jak tě živcem neslyšela takovou hloupost, křičela zima a samým rozčilením si škubala své bílé vlasy. A jak je tak házela z okna své oblačné kanceláře, byla z toho dole na zemi hotová chumelenice. Stromům nemůže být v zimě nikdy dost teplo. Stromy jsou stromy a potůčky jsou potůčky. Potůček je vodní tok a strom je živá rostlina. Copak ty vůbec ničemu nerozumíš? Zeptala se zima Mrazilky. Ta jenom pípla, když ono se to, prosím, těm stromům líbilo. Tak, líbilo se jim to. A jestli pak víš proč? Otázala se zima hlasem tak ostrým, že při něm ledy pukaly. Nevím, prosím, přiznala Mrazilka. Protože stromy mají zrovna tolik rozumu jako ty, slečinko, zahromovala zima a bouchla pěstí do psacího stolu tak silně, že na něm poskočili všechny kalamáře, pera, tušky a pravítka. Ale já už se s tebou zlobit nebudu. Všechno má své meze. A potom mám jenom jedny nervy. Budeš se muset pohlédnout po nějaké jiné službě. Sotva zima dořekla, jako na zavolanou se tu objevili mrazíci. Dočista vám to vypadalo, jako by poslouchali za dveřmi. Mrazilka po nich jenom smutně koukla a svěsila hlavu. To zas bude pošklebování a poťukávání na čelo. Ach jo. Jenomže v životě je nakonec všechno naopak. Mrazíci si už dávno na Mrazilku zvykli. Padla jim do noty zrovna svojí popleteností. A kdo ví? Možná, že lec kterému z mrazíků padla Mrazilka i do oka. Však ona to byla ledová panenka radost pohledět. A co teprve to překvapení, když se mrazíci začali jeden přes druhého za Mrazilku přimlouvat.
1: I podívejme, to jsou mi noviny, přimohouřila zima oči a chvíli se na mrazíky jen tak dívala.
2: Snad vám nakonec není té ledové slečinky líto.
0: Když mrazíci kývli hlavou, že ano, zeptala se Zima, a nevadí vám, že oblékání stromů zbude teď na vás? Kdo jiný by napravil její střeštěnosti? Všechny stromy potřebují co nejdřív sněhový kabátek, jinak bude ouvej. Ale mrazící Zimu ujišťovali, že jim to vůbec nevadí, že to oni rádi a kde si cosi. Dokonce Zimě připomněli, že žádný učený z nebe nespadl a že i oni občas udělají nějakou tu chybičku. No tak dobrá, řekla Zima. Když myslíte, tak já tedy mrazilku nevyženu. Ale co dál? Přece ji nenecháme jen tak lenošit, to by nešlo. Zima odjakživa lenochy nesnáší. Nenadarmo se mezi lidmi říká, Zima se zeptá, co sdělal v létě. Mrazíci po sobě trochu rozpačitě koukli. Co pak to od nich Zima chce? Snad nemají oni vymýšlet práci pro mrazilku. Zima je nenechala dlouho na pochybách. Tušíte správně, holenkové. Do zítřka musíte přijít na takovou práci, kterou mrazilka najisto nepoplete. A nebude to lehké, to mi věřte, já už se něco napřemýšlela, ale mrazilce bych nesvěřila ani hlídat sněhuláka. Kdo ví, co by s ním vyvedla. Nakonec si mrazíci řekli, že do zítřka je času dost. Do té doby se toho dá vymyslet spousta. A tak tedy kývli, že oni tu práci pro mrazilku vymyslí. Mrazilka, ve které byla ještě před chvílí malá dušička, konečně zvedla oči od země. Moc se styděla, protože mrazíkům křivdila. Myslela, že se jí budou posmívat a pošklebovat. A ono se zatím ukázalo, jací jsou to kamarádi. Byla by jim ze srdce ráda poděkovala, ale radostí a dojetím se jí nějak stáhl krček. Najednou ne a ne promluvit. I co? Tak se tedy na mrazíky aspoň usmála. Usmála se moc pěkně. Usmála se tak pěkně, že všem mrazíkům do jednoho zčervenali uši. A co na to Zima? Nic. Mlčela a tvářila se, jako by ji ze všeho nejvíc zajímaly účty za dodávky sněhu na jejím psacím stole. A přece se maličko usmívala. Jako by měla z něčeho náramnou radost. Jako by se jí něco moc povedlo. Že by nakonec Zima pouštěla hrůzu jenom na oko. A byla teď ráda, že se mrazící ledové slečinky zastaly? Tak se mi všechno zdá, že je to tak. Dobrou noc.

Ptáček pro štěstí. Císař Max vládl velikou říší, ale nebyl šťasten. V mladých letech musel utéci před svým otcem. Potom se poddaní proti otci vzbouřili, provolali Maxe za císaře, starý císař padl v boji a Max nastoupil na trůn. Oženili ho s vzácnou princeznou. Měla věnem ještě jednu říši. Ale císařovna byla churavá. A když se jim narodil syn, stále postonávala. I malý princ byl slaboučké děťátko, sotva ho vypiplali. Doktoři neuměli ještě léčit tak jako dnes. A div svými léky matku i jejího synáčka neumořili. Císař Max býval často smuten, že žena stůně a princ churavý. Jeho dvořané, aby ho rozveselili, zvávali ho na hony. Jednou na honě císař se ztratil své družině. Jel dlouho, přímo lesem, troubil na trubku, ale marně. Nikdo ho neslyšel. Bůh ví, kam se to zatoulal. Když se počalo smrákat, viděl císař, že už se z lesa před nocí nedostane. Tak hledal, kde by přenocoval. Jak tak jede úbočím, spatří pěkné údolí a v něm políčka po stráních a na jednom přívrší stojí stateček. Z komína se kouří, v soumraku zablísklo v okénku světlo. Císař obrátil koně a kůň sám už přidal kroku, cítil stáj. Když dojeli k plotu u zahrady, bylo slyšet hrát na harmoniku a smích. Císař vjel do vrat. Ze stavení se ozýval štěkot. Vyběhl párek jamníků, křepelák, bernardín. Vesele oštěkávali koně a nechtěli ho pustit dál, dokud nepřijde pán. Objevil se muž se zelenými výložky a ptal se zdvořile cizího pána, co si přeje. Císař pravil, že je štolba z hraběcí družiny a zabloudil na honě. Divil se myslivci, že je doma a ne na honě, ale myslivec se zasmál. Tady už jste v jiném panství, pane, to honí na Klárovském, daleko odtud. My jsme černínští. Kdyby se tam netáhli od nás pytláci slídit poraněné zvěři, ani bychom o tom honu nevěděli. To už se dnes domů nedostanete. Zůstanete u nás na noc. Přijměte za vděk málem. Císař seskočil, hajný mu zavedl koně do stáje a nasypal obroku a potom dovedl hosta do zahrady. V zahradě sedělo po trávě 12 dětí, hoši i děvčata, všichni buď černovlasí jako otec, nebo plavovlasí jako matka. Nejstarší už byl dospělý, silný a zdravý jako mladý buk. Když spatřili hosta, všichni vstali a matka zmizela do kuchyně. A hajný přivedl císaře k starému muži, jenž seděl na lávce pod lípou a kouřil z dýmky. Vedu vám hosta, tatínku, je z hraběcích služebníků z Královského, zabloudil o honě. Buďte nám vítán, pane, řekl starý sedlák a pošinul širák na hlavě. Sedněte si s námi, než nám dá snacha večeři. Císař si sedl vedle sedláka na lavici a sedlák se ho počal vyptávat. Jak u nich sype pšenice a jak se urodilo ovoce? Císař byl na rozpacích. O tyhle věci se jakživ nestaral. V císařském paláci bylo vždycky všeho dost, ať se urodilo nebo ne. Tak, aby to zamluvil, ptal se sám sedláka. Na rodinu i na statek. Sedlák mu vyložil, že tenhle syn mu zbyl jediný a když chtěl být myslivcem, budiš. Sám byl ještě statný muž, když syn šel na učení. Vedl statek, až teď vnuci dorůstají a ti tři nejstarší už hospodaří jako na svém. Císaři to bylo divné, jak se tak všichni snesou a že všichni rádi pracují. Sedlák se zas podivil císaři, pravil, nevím, pane, jak je to mezi pány, ale u nás je to tak z pokolení na pokolení, jako zákon, že otec vládne a synové poslouchají. Ten statek není velký,
ale je v našem rodě už 100 let od chvíle, co přišli naši předkové, dostali tenhle lesní dol údělem, sami jej vykáceli, vytříbili, sami pole založili, luka odvodnili, stromy zasázeli. Však tuhle lípu zasadil můj otec vlastní rukou, když jsem se narodil. Já zas statek odevzdám nejstaršímu vnukovi, ale jeho otec tu bude pánem, jak je zvykem v našem rodě. Tu přišla Hajná a zvala k večeři. Měli borůvkový vaječník a podmáslí. Host dostal ještě máslo, sýr na chleba a kus uzeniny. Císař jedl, jak mu jakživ v císařském paláci nechutnal. Smál se s dětmi, žertoval s Hajnou, poslouchal starého sedláka vyprávět o starých časech a tak se rozveselil, že se mu ani nechtělo spat. Jenže na statku chodí spat časně, musí ráno časně vstávat. Hajný zavedl hosta do klenuté síně, kde měli postroje a nářadí. Tam mu prostřeli domácí houně na seno. Selka se omlouvala, že jejich jako čmelíku nemají pána kam uložit. Ale císaři se spalo na seně jako v ráji. Byl by zaspal den, kdyby ho nebyli probudili vlaštovky. Sotva svítalo, počali létat pod klembou a štěbetat, jako by mu vyčítali. Císař nevěděl zpočátku, co se s ním děje. Konečně se probudil a viděl, že mu vlaštovky létají kolem hlavy, div ho nebijí křídelky po tvářích. V tom se otevřela vrata. Hajný dával hostovi dobrý den a smál se, když viděl vlaštovky střelhbitě vylétat ze vrat. Pravil císaři, že ho nechtěl tak brzy budit, ale pak si vzpomněl, že mají v staré konírně vlaštovky hnízda a že budou chtít časně ráno ven. Císaři to bylo divné, co tam je vlaštovčích hnízd. Byla všude, na železných svornících mezi klenbami, pod okapem střechy, i v sínce do kuchyně a pod trámem v stáji. Ptal se starého sedláka, když spolu máčeli černý chléb do teplého mléka, proč tam ty ptáky trpí, když všude překážejí. Sedlák se podíval přísně na hosta a pravil: kde tento pták sídlí, tam je štěstí. A odkud se stěhuje, tam neštěstí kraluje. Nikdo z našeho rodu by se neodvážil sáhnout na vlaštovku nebo ji, nedej Bůh, ublížit. Ti ptáčkové tu jsou snad od té doby, kdy tu stála první chalupa v starém pralese. Staví si tu svoje příbytky stejně dlouho jako my, jenže jsou svobodnější, nemají pána nad sebou. A my jim pány být nechceme. Necháváme je volně žít. Císař se zamyslel nad tou řečí a pravil: chtěl bych se s tebou ještě setkat, sedláče. Až přijdeš do města, ptej se po Maxovi, každý ti ukáže. Sedlák řekl: děkuji ti, pane, ale sotva se kdy už spatříme v životě. Co živ jsem v městě nebyl, proč bych tam měl nyní chodit? Chceš-li, přijď, budeš nám vítán. Císař mu poděkoval, dal si vyvést koně, se všemi se rozloučil a Hajný ho doprovodil až na cestu vedoucí do města. V městě už byl poplach, co se s císařem stalo. Poslové se rozjeli na všechny strany. Když však viděli císaře přijíždět, zvonili všemi zvony, vyšli mu vstříc a v paláci ho již vítali. I císařovna sama vyšla až na práh. A císař, jeda městem, mimo děk hleděl, uvidí-li vlaštovčí hnízda. Ale neuviděl a v císařském paláci teprve ne. Nedalo mu to dobře dělat. Stále myslel na slova toho starého sedláka a vzpomínal, jak tam, v tom chudém statku, bylo veselo, jak mu tam chutnalo, jak tam sídlí opravdu štěstí. Tak si dal zavolat stavitele a nařídil mu,
ozdobit palác vlaštovčími hnízdy. Stavitel vymyslel hnízda. Krásně tepaná ze zlatého bronzu, s mističkama ve spod, aby ptáci neznečistili mramorové zdi. A císařští ptáčnici nachytali vlaštovek, dali je do hnízd, opatřili je vodou a zobem a hnízda zavřeli zlacenými mřížkami. Císař vyšel se podívat, jak to vypadá. Všichni dvořané obdivovali novou okrasu, ale do rána byly vlaštovky mrtvy. Zahynuli žalem z nesvobody. Císař poznal, že se stala chyba, ale nevěděl si rady. Konečně kázal poslat poselství za tím hajným, aby poslal otce do císařského zámku. Když starý sedlák spatřil vojáky, myslil, že hrozí celé rodině nějaké neštěstí a poslal je schovat se do lesa a sám šel vojákům vstříc. Vojáci vyřídili sedlákovi, že ho pan Max zve k sobě. A sedlák pískl na syna, ať rodinu přivede a řekl jim, že to nic není, jen ten Max, co tady byl, ho zve k sobě. Oblékl kabát, zastrčil do kapsy dýmku a jel s vojáky. V zámku zavedli sedláka do velikého sálu a nechali ho čekat. Konečně přišel císař. Sedlák poznal, kdo je to, ten Max. Hluboce se uklonil a chtěl mu líbat ruku, ale císař pravil, počkej, sedláče, toho nech, já potřebuji tebe, ne ty mne. Hleď, mám všechno. Všechno, čeho si jen smrtelný člověk může přát, jen jednoho nemám. Štěstí. Moje žena stůně, princ, dědic říše, je slaboučký chlapec. V paláci musí být ticho jako v hrobě. Lékaři léčí dnem i nocí, ale nevyléčí. Chtěl jsem zkusit, máš-li pravdu s tím ptákem štěstí. Ale vlaštovky nevydržely v paláci. Do rána byli mrtvi. Poraď, co dělat? Sedlák se zamyslel a pravil, nevím, jak ti pomoci, můj panovníče. Nikdy jsem nehledal štěstí, ale vím, že když člověk žije jako já, je šťasten. Císař odpověděl, tak víš co, pojď ke mně, do paláce, budeš z mých rádců. Možná, že se ti podaří najít, jak bych došel štěstí. Sedlák císaři poděkoval, ale pravil, že nemůže. Jak by od svých odešel? S teskem by zemřel jako ty vlaštovky v kleci. Císař to pochopil a řekl, tak dobře, u zámku je veliká prastará obora. Na druhém konci je starý statek. Nikdo se o něj už po léta nestará. Dej svůj statek nejstaršímu vnukovi a pojď sem, aby si mi byl blíž. Tvůj syn tu bude lesním a bude tu oboru spravovat. Starý sedlák se zdržel slz, aby si nezadal, ale když šel domů, tak spěchal, jako by doma hořelo. Hajnému se skoro ani nechtělo z rodného hnízda, ale hajná mu řádně vyčinila, jakýže to je otec. O děti nedbá, vždyť na té pustině zakrní. No, a tak se všichni stěhovali do statku v oboře, starý sedlák, rodiče, hejno dětí, psů, i slepice a kačeny si hajná vzala sebou na plemeno. A v tom novém domově jim bylo, jako by se znovu narodili. Statek byl jak malé panství. Starý sedlák první rok div se neudřel, až mu syn musel zapovědět, tak se plahočit. Ale sotva se tam usadili, už tu byl císař. Zalíbil si mezi nimi, chodil tam denně na táčky, div nechtěl sám pomáhat. Po čase, když viděl to stádo dětí si hrát, počal k ním vozit svého synka v kočáře. Děti se dlouho báli pravého prince, ale psi s ním byli hned kamarádi, zvlášť jamníci, a Bernardín ten ho hlídal jako chůva. U dvora se divili, jak princi svědčí a císařovna sama by byla ráda spatřila ty divné lidi, u kterých je jejímu synovi tak dobře. Tak se konečně za ním jednou
sama vydala. Ale zděsila se, když ho spatřila umazaného brodit se v rybníce a stavět mlýnky na struze. Volala úzkostí, že se princ topí, ale princ, jak spatřil maminku, skočil do vody, přeplaval k ní a vylezl jí, jak byl mokrý na klín a jamníci hned za ním. Císař konečně ženu uchlácholil. Dovolila, aby jí dali chleba s máslem a s medem a smetanu na čerstvé jahody. Císařovna se divila, proč takhle dobrá jídla nemají v paláci. A když se císařovna vrátila domů a vypravovala svému lékaři, čím jí ti lidé častovali, lomil lékař rukama a tvrdil, že to císařovna nepřežije. Ale přežila. A tak jí chutnalo, že počala také jezdit do obory, tu na švestkové knedlíky, tu na škubánky. S tvarohem a s perníkem.

jak mladé otevírají zobáčky a jak jim rodiče cpou do hrdélek potravu. A prosil otce, aby mu takového ptáčka chytil. Císař se podíval na sedláka, usmál se a řekl synovi. Těch ptáků se nikdy nedotýkej. Kde ten pták sídlí, tam je štěstí. Ale je tak svobody milovný, že raději zemře, než by se dal chovat v zajetí. Právě proto je to pták štěstí, že je svobodný. Bez svobody není štěstí. Sedlák pohlédl na krále a pravil, a což tvoji poddaní, můj pane? Král se zamlčel, pak vstal a řekl. Máš pravdu, sedláče. A od toho dne se změnila vláda v zemi a poddaní byli svobodní.

Příběh první, jak se hadici narodili děti a jak je Radovan zachránil. U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví ve žlutém domku se zelenými okenicemi měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan. Bylo to k nevíře, z čeho všeho měl ten chlapeček radost. Například se spálil o kopřivy. Jiné dítě by na jeho místě začalo plakat, nebo by aspoň natahovalo moldánky. Ale Radovan ne. Když ho to šlehlo, řekl sice au, protože au vyletí z člověka samo, ale potom povídá nadšeně. Hlejte se, mě naskákaly zvláštní pupínky, ty jsem ještě neměl. Nebo si přiskřípl palec ve dveřích tam, kde jsou panty a kde mají dveře největší sílu. Jiné dítě by samozřejmě ječelo, jako když ho na nože bere. A co dítě, i dospělý by ječel. Ale Radovan, neříkám, že nebylo au, ale potom hned zajásal. Koukněte, jak mi krásně zmodral nehet. Do třetice všeho dobrého vám řeknu ještě jeden příklad. Na pískovišti se mu nepovedla bábovka. Přestože naklepal kyblíček přesně podle předpisu a říkal k tomu správné zaříkávadlo. Byla to bábovka skutečně žalostná. Jiné dítě by jí vsteky rozdupalo a viděl jsem i děti, které si v takovém případě lehly na záda a kopali nožičkama do vzduchu. Nic takového Radovan. Ta je krásně zkažená, to se hned tak nevidí. Zaradoval se ten zvláštní chlapeček a hned začal plnit kyblíček mokřejším pískem, poněvadž věděl, v čem byl zádrhel. Teď už mi jistě dáte za pravdu, že Radovan bylo pro toho kluka jméno nejlepší ze všech, co jsou v kalendáři k mání. Jednoho rána pan zahradník vyhlédl z okna a řekl: prší jako z konve. Radovan se posadil na své postýlce se stahovací síťkou a zvolal: sláva, zažijeme pršení. Neříkal,

0: Říká se pršení, říká se déšť, chce ho tatínek poučit, ale to už má Radovan v ruce smeták a tím smetákem obratně sundává z věšáku svou malou pláštěnku, která tu visí vedle tatínkovy velké a maminčiny prostřední. S rozběhem vskočí do svých malých holínek, které tu stojí vedle tatínkových velkých a maminčiných prostředních a s kapucí přes hlavu vybíhá ven. Déšť ševelí v listech salátu, ťuká na kedlubnové lupení a bubnuje na řadu prázdných kropicích konví. Konve, dneska máte volno, volá Radovan do jedné z nich a líbí se mu, jak to v jejím nitru mocně zní. My víme, dneska spíme, odpověděl mu zbor konví. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč bys kropila, zvedl Radovan hadici, která ležela přes pěšinku. Já vím, dneska spím, protáhla se slastně hadice. Radovan ji chtěl zase uložit k spánku, ale tu najednou kouká jako u vytržení, co se to pod ní v tom vyleženém žlábku pohybuje. Tati, mami, honem pojďte sem, naše hadice má mladý. Maminka s tatínkem vyskočili od snídaně, hodili přes sebe prostřední a velkou pláštěnku a honem se nazuli do prostředních a velkých holínek.
1: Ale chlapče, to nejsou moje děti, zazívala ospalá hadice. To jsou přece žížaly neboli dešťovky.
0: Tati, mami, nikam nechoďte, to jsou žížaly, zrušil tedy Radovan poplach a rodiče se vyzuli z holínek a pověsili pláštěnky zpátky na věšák. Ahoj, žížaly, neboli dešťovky. Já jsem Bohouš, neboli Radovan. Taky mám dvě jména. Představil se Radovan a vylovil z kapsy kostku cukru. Vemte si.
1: Ale hadice zahučela. Cukr nežerou, žerou hlínu.
0: Hlínu? Zarazil se Radovan, poněvadž ho napadlo, co by si tatínek zahradník počal, kdyby mu sežrali všechnu hlínu. Jsou škodlivé? Zeptal se zaraženě.
1: Žížala je užitečná, uklidnila ho moudrá hadice. Leze hlínou a provrtává ji, aby byla lehká.
0: A to vnuklo Radovanovi skvělý nápad. Uděláme závody v lezení a provrtávání. A hned vyril hráběmi pro závodnice lezecké dráhy. Soutěž to byla zajímavá. Žížaly závodili s chutí a poctivě, tempo nebylo zbrklé, trať byla kluská, jak je to pro žížalí závody nutné. Sotva štíhlé atletky přelezly startovní čáru, Radovan jim začal stavět do cesty důmyslné překážky. Násadu hrábí, vodní příkop a potom kladinky z dřívek, na kterých měli co dělat s rovnováhou. Pak odloupil z podrážky své holínky plátky jílu, aby se skrz ně mohly žížaly provrtat. Zatímco závodnice zdolávali tuhle nejtěžší překážku, rozběhl se Radovan do kuchyně a odšrouboval z maminčina strojku na maso dírkované kolečko. Celý přebor tím dostal krásný závěr. Uřícené žížaly se těsně před cílem provlékaly dírkami, jako když se mele maso. Jenže ouha. Právě v té chvíli začvachtali na cestičce čísi boty. Dočvachtali k Radovanovi, jedna špinavá ruka postavila na zem plechovku a druhá špinavá ruka do ní jedním hmatem všechny závodnice hodila. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil Huga. A tady si musíme říci, co je to za ptáčka.
2: Tak především to není žádný ptáček, ale pěkný klacek. Ale nesmíte si ho zase představovat jako nějakou hezkou větev. Když říkám, že Hugo je klacek, chci vám tím naznačit, že je v klackovitých letech a také, že je drzý, obhroublý, prolhaný a nenechavý. Také bych mohl říct, že to je pěkné kvítko, ale to radši neřeknu, protože byste si ho představovali třeba jako pomněnku a to už byste byli úplně vedle. Nejpřesnější ze všeho bude, když mu budeme říkat zlý výrostek Hugo. Když tedy Radovan spatřil zlého výrostka Huga, řekl, dáš sem ty žížaly? Ale honem. Hugo však schoval plechovku za záda a jak to zlí výrostkové dělají, ohrnul si špinavým palcem levé ruky nos vzhůru a řekl: tudle.
0: Víš ty vůbec, že jsou užitečné? Řekl Radovan.
2: Jo, odpověděl Hugo. Napíchnu je na háček, protože to je nejlepší návnada na ryby.
0: A měl se k odchodu.
2: Hugo, řekl malý Radovan, okamžitě, ale okamžitě mi vrať ty žížaly, nebo na tebe zavolám našeho psa Kvika a ten ti roztrhá nohavice nad ranc a možná, že tě i kousne do nohy. Toho tvýho psiska si asi leknu, ušklíbil se zlý výrostek.
0: Teď už toho měl Radovan dost.
2: Kviku, vem si ho,
0: zavelel rázně.
2: Jenže z psí boudy nikdo nevyběhl. Kde ten pes je? Když ho člověk nepotřebuje, tak se mu plete pod nohama a když by ho bylo zapotřebí jako soli, je fuč.
0: Radovan nakoukl do boudy, ale pes nikde.
2: A Hugo se zatím klidně šourá k domovu a cestou přidává do své pixly další dešťovky. Kviku! Volá zahradnický chlapeček zoufale o pomoc.
0: Všimněte si, nepláče, jen zoufale volá.
2: To volání se neslo daleko až k drátěnému plotu skladiště dříví, kam si Kvik zaskočil za Fenkou Norinkou, aby s ní něco důležitého projednal. Jakmile zaslechl své jméno, blesku rychle se rozloučil a vyrazil za hlasem. Jenže udělal pouze 1,5 skoku a něco ho prudce stálo za obojek zpátky. Byl to plot. Jistě znáte drátěné ploty, jsou samé oko. A do jednoho z těch ok se zamotal Kvikův řetěz. Většinou se psi utrhnou ze řetězu, ale Kvik se utrhával od boudy i s řetězem a vláčel ho za sebou. Ke všemu ještě měl ten řetěz na konci T. A to T se v tom oku vzpříčilo. Norinka se sice snažila Kvikovi pomoci, ale byla to Fenka bez velkého technického nadání a tak ten řetěz spíš zašmodrchávala, než rozšmodrchávala. Pomozte někdo! Nesl se Radovanův hlásek nad hlávkami zelí.
1: Co kdyby zakop?
0: Zahuhlala hadice a proplazila se Hugovi pod nohy.
2: Povedlo se. Zlý výrostek se mu plácnul do bláta, až to vystříklo a žížali, to bylo výborné, se mu z plechového vězení vysypali. Utečte, utečte, vybízel je Radovan, ale to víte, žížali a utíkat. Snahu měli, ovšem, než se stačili odplazit z klubka, měl je Hugo v hrsti a šup s ubožačkami zpátky do pixly. A v tom hrábě, do kterých by to člověk neřekl, navrhli. Mohl by dostat do čela, to my umíme. A jen to dořekli, břink, Hugovi se zatmělo před očima a zase plechovku upustil. Žížali se hrnou na svobodu, Hugo si mne bouli, ale je to nezmar. Už zase sahá po nádobě s návnadou a už si vykračuje k brance. A teď se to stalo. Krrr, drrr, ozvalo se náhle. To se trhala Hugova nohavice, protože pes Kvik šílenou rychlostí konečně dorazil, aby svému malému pánovi pomohl proti velkému nepříteli. Radovan kouká jako u vytržení, jakého trhání je jeho Kvik schopen a jak hrozivý štěkot umí vydávat. Jen do něj, Kviku, volá zahradnický chlapeček a Hugo potřetí a naposledy pouští plechovku a dává se na zbabělý útěk. Raduje se Radovan, raduje se hadice i hrábě a nejvíc žížali. Sotva si chlapeček oddychl, že to tak dobře dopadlo, nestačí se divit, co to žížali dělají. Seřadili se na okraji záhonku, po hlavě vklouzli do hlíny a začali ten záhon horlivě provrtávat. A provrtali ho křížem, krážem tak důkladně, že když to uviděl tatínek zahradník, nevěřícně zakroutil hlavou a řekl: vydaje, pomocnice, já snad ani nebudu muset rejt. Když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, pomyslel si malý Radovan, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Vlak přejel krátký most a Martínek uviděl řeku. Jestli pak jsou v téhle řece také nespokojené rybky, myslel si. Díval se, neuvidí-li nad vodou racka, ale místo racka viděl nad řekou jen nějaký provaz. Pod provazem plula loďka. Přívoz, dědečku, přívoz, volal Martínek.
1: Ano, na té loďce se převážejí lidé z jednoho břehu řeky na druhý. Už to nebude dlouho trvat a budeme u babičky.
0: Už se ani nemohu dočkat, povídal Martínek.
1: Teď už ti čas uběhne jako nic a aby ti uběhl ještě rychleji, povím ti o přívozu pohádku.

0: Žil jednou jeden stařeček. Vedle chaloupky měl chlívek a v chlívku troje dvířka. Za prvními dvířky bydlilo prasátko, za druhými dvířky koza a za třetími dvířky slepice s kohoutem. Ráno ještě než vyšlo slunce, začal kohout kokrát. Ach je, vzdychalo prasátko, už si mě kohoute zase vzbudil, ani dospat mi nedáš, hned bych se odtud odstěhovalo někam jinam, někam daleko, kde nejsou kohouti.
1: To je pravda, řekla koza. Ve světě je všechno lepší. Jednou jsem se zatoulala na pastvě, až k řece tam jsem neviděla ani jednoho kohouta.
0: Kohout kokrhal, ať se to prasátku a koze líbilo nebo nelíbilo. Prasátko se zlobilo, to je rámusu. Hned se odtud vystěhují, jen co stařeček otevře chlívek.
1: Půjdeme do světa spolu, řekla koza. Ve dvou nám cesta lépe uběhne.
0: Přišel stařeček, otevřel chlívky, aby zvířátka nakrmil. Prasátko vyběhlo na dvůr, ze dvora na zahrádku, ze zahrádky na pole a už bylo na cestě. Koza běžela za ním. Márně stařeček na zvířátka volal, sliboval a prosil. Zvířátka mu utekla.
2: Už jdeme jistě celý den, povídá prasátko koze.
1: Kde pak?
0: Říká koza.
1: Jsme teprve u řeky a k řece je to chvilka.
0: Na řece byl přívoz. Máte peníze na přívoz? Zeptal se převozník zvířátek.
1: Nemáme ani korunu, řekla zvířátka.
0: Inu, tak se musíte převést sama, řekl jim převozník. Já vás převážet nebudu. Loďku vám půjčím, ale musíte mi ji přivést zpátky.
2: Přivezeme, řeklo prasátko.
0: Zvířátka si sedla do loďky a jela na druhou stranu řeky. Tam vyskočila koza na břeh a prasátko jelo vrátit loďku.
1: Počkej,
0: volala koza na prasátko.
1: Když vrátíš loďku, jak pak se dostaneš přes řeku zase zpátky sem ke mně?
2: Máš pravdu, řeklo prasátko koze. Přisedni si ke mně a vrátíme loďku spolu.
0: Koza skočila do loďky a jela s prasátkem vrátit loďku.
2: Dobře jsme to zařídili, radovala se zvířátka. Převezli jsme se přes řeku, vrátíme loďku a půjdeme dál.
0: Vrátili převozníkovi loďku a šli.
2: Za chvíli povídá prasátko, tak se mi to tu zdá nějaké známé.
1: Mně se to také zdá známé, povídá koza.
2: Třeba je svět všude stejný, zachrochtá prasátko.
1: Možná, že je svět opravdu všude stejný, zamečí koza.
2: To jsem jen zvědavé, povídá prasátko, jestli tu mají také kohouty.
0: A zvířátka jdou přes pole, přes zahrádku a už jsou na dvoře.
1: Tenhle dvorek je mi nějaký známý,
2: zamečí koza. A tam ty chlívky vypadají jako naše chlívky, zachrochtá prasátko. Pojďme se do nich podívat.
0: Sotva zvířátka vlezla do chlívku, přiběhl stařeček a chlívky zavřel. V tom zakokrhal na zdi kohout.
1: Mají tu také kohouta, zamečela koza.
2: Když je to všude stejné, tak tu už zůstaneme, řeklo prasátko.
0: A zvířátka zůstala u stařečka. Ráno je budil zase kohout.
2: Co náplat, říkalo si prasátko. všude je svět stejný.
1: A všude jsou kohouti, zamlčela koza.

0: Za časů ušatých čepic bývaly náramné zimy. A obráceně, tehdy, když tak zběsile mrzlo, šili čepičáři ušaté čepice. Je tomu doslova 100 let. Svět byl ještě mladý a šmahem se věřilo na pohádky. Teď nás na takové věci nikdo nenachytá, ale za těch starých časů se bál klekánice i pan učitel. A kdyby byl na něho v noci někdo zadupal, mazal by to domů a pelášel by o 106. Tehdy nebývaly se strašidly žerty. Jednou chodil světem medvědář Kuba Kubikula a ten chlapík měl veliké potíže se svým medvědem Kubulou. Medvěd byl hajdalák a mlsoun. Nečesal se, nemil a chodil jako ledajaká opice. Medvědář na něho: Kubulo sem a Kubulo tam, Kubulo a Kubuličko, ale kde pak? Medvěd ne a ne postát, ne a ne si utřít hubu, ne a ne se dát vyhřebelcovat a vyčistit uši. S jídlem to bylo pramizerné a o koupání ani řeč. Lidičky, co měl ten Kubula blech? Jásku 1001. 500 jich spalo ve dne a 500 v noci. Noční blechy byly, toť se ví, načernalé a denní nažloutlé. Ta, která přebývala, měla kropenaté tělíčko a dávala pozor na ostatní, aby šli spát a včas vstávali. Kubula se bez přestání věčně drbal.
1: Co ty, Kubulo, se budeš věčně drbat? Já tě naučím. Vždyť se tě děti bojí a žádná maminka jim nedovolí si s tebou hrát.
2: To jsou řeči. To jsou řeči, abys věděl. Já se každému líbím.
0: Kuba Kubikula zavrtěl hlavou a povídá si sám pro sebe.
1: Však já na tebe, synáčku, vyzraju. Víš, co udělám? Postraším tě medvědím barbuchou.
0: V tu chvíli, když medvědáři napadla tahle pěkná věc, táhlo na 6. a byl čas mysliti na nocleh. Mrzlo, až praštěly kosti. To se ovšem Kubulovi líbilo.
2: Kubo, Kubikulo, pojď prosím tě do lesa. Heleď, máme to hned vedle. Pojď tam. Já bych vylez třeba na strom a dělal bych všelijaké kočičiny. Udělám ti včelaře a poustevníka. Ano. Platí.
0: Přitom blecháč pleskal svého přítele do zadnice a skákal a chřestil řetězem, jako kdyby byl z první třídy. Ale Kuba Kubikula, že ne a ne.
1: Co tě nemá, kamaráde? Pojďme do kovárny. Tam se to spí. To budeš hochu mrkat.
0: Medvěd vrněl, že to nemůže být a že si spálí kožíšek a kde si cosi. Nic na plat, šli do kovárny. Kováři před 100 lety byli mračouni a nemluvové. Bývali skoupí na slovíčko. Kuba Kubikula s Kubulou stáli ve dveřích a ten první hned spustil.
1: Ty máš teplíčko, hospodáři, nech nás tady spát. Medvídek mizera chce do lesa, ale mě by tam namrzly uši.
0: Kovář, panečku, neříká nic. Dívá se z kouta do kouta a ani slovo.
1: Tak, Kubulo, teď prostý.
0: A taky, že ano. Medvěd nabral dechu a mluví jako písař. To je dobře, že umí prosit za jiného. Sám o ten zatraštilý čmout v kovárně nestojí, ale Kuba Kubikula by na mraze potenku pískal. Medvěd domluvil a kovář zase nic. Co tedy zbývá? Kuba Kubikula a Kubula popadnou každý hrnec, či kus plechu a nějaké to kladívko. Začnou hrát, jako se hraje na činely a na buben, začnou vyvádět a dělají tak povedenou skopičinu, že se kovář trošičku pousmíje. Kdo se usmívá, ten nám už nenašupá, ani nás nepošle k čertu. Už jsou tady také děti, Kubula jim dělá kulhajícího broučka a všechny je olíže. Tomu ucho, tomu nosík a tomu bradičku. Vy jste mi banda, povídá hospodář. Potom se obrátí na medvěda a ptá se ho, nemá-li blechy.
2: Blechy? Blechy, pan táto, kde by medvědi vzali blechy?
0: No ne, tohleto. Kubula lže, až se práší. Už se mu začervenal čenich, už je v brindě, ale ne, aby přestal. Ještě ukazuje kovářce bříško. Ty můj brachu, pravila hospodyně, vždyť ty jich máš nepočítaných, za každým chlupem sedí jedna. Pan táta hned na to, že půjde Kubula do chlívečka, ale medvídek se dá do prošení a prosí a naříká.
2: To nic není, lidičky zlatý, to já jsem takovej pihovatej.
0: Jakže, Kubulo, spát v lese ano, v chlívku ne? Možná, že o tom lese jen tak říkal, možná, že kdyby byl chviličku sám, začne vřískat a volat Kubu Kubikulu. Nejmladší kovářova holčička se jmenovala Líza a ta Líza povídá: já mám moc dobré oči a to, co jste viděli, to nebyly blechy, to byl píseček nebo snížeček nebo mouchy. Ti dva se hned shodli. Líza převalila medvěda na záda a medvěd nohy nahoru a do stekanice. Chvíli byl nahoře ten a chvíli ten, žduchali se a smáli, až je přepadla škytavka. Ze světnice voní polévka, děti nakrčí nosík, medvěd nos a již se to hrne všechno ze dveří ke stolu. Dříve však, než vyběhli, přišla Lízinka ke Kubulovi a vzala jej okolo krku. Medvěde, povídá mu do ucha, zůstaň u mne, já tě mám ráda. Děti se pěkně najedli a hajdy do postele. Medvědář se najedl jen na polo a sedl si k ohništi. Medvěd se najedl jen na dvou zubech a zůstal stát. Vyplázl jazyk a díval se tak mlsně na Kubův pytel, až se medvědář dopálil.
1: Ty fakane, mě přijdeš draho. Kde je co dobrého, všechno slupneš. Nic ti nedám, nic ti nedám.
0: Ale to se ví, že mu dal. Měl z lepších časů dvě jaternice a kroupové jelito. Ham, ham, ham. A už to bylo v Kubulovi. Jak to medvěd snědl, hned mu bylo zas veselo, jenže měl trošku výčitky svědomí.
2: Kubo, Kubikulo, máš v ranečku ještě něco?
1: Mám, nemám, neptej se a spi.
0: Avšak Kubula se mlel a ne usnout. Tu si medvědář pohladil bradu a řekl:
1: je čas, abych začal s medvědím barbuchou.
0: Sedl si pěkně k ohni, opřel se zády o kovadlinu, vzal si Kubulovu hlavu na kolena a spustil drbaje nespůsobu za ušima.
1: Můj drahý Kubulo, jednou se narodil v lese medvídek a ten medvídek se jmenoval Míša. Byl to náramný špindíra a neposeda. Chodil pozdě spát a to bylo, pane, řečí, než něco pořádného snědl. Nejraději vybíral včeličkám med a od toho medu byl celý zapatlaný. Měl slepené chloupky do chomáčků a do štětiček. Na mou duchu šel z něho strach. Táta ho chtěl učesat, ale kluk vylezl na borovici a ne dolů a ne dolů. Co dělat? Zavolali na něho medvědího barbuchu. Víš, kdo je to barbucha? To je medvědí strašidlo. Ty, můj zlatej miláčku, barbucha má hlavu jako sršáň, místo drápků má žihadla a kožik z kouře. Kam barbucha přijde, tam je všude náramný smrad, jako když hoří tráva. To se ví, medvědi při tom čmoudu mají strach a kýchají, až pán Bůh brání. O barbuchovi je nejlepší mlčet, ale když s klukem nebylo pořízení, co si měl táta s mámou počít? Vzali se za tlapky a křičeli do lesa. Barbucho, barbucho, prožeň našemu nezdárníkovi Kejty, pojď na něho, my si už bez tebe nevíme rady. Potom ještě povídají, hromy a stromy, hromy a stromy.
3: A když to řeknou po třetí, stojí Barbucha před nimi. Po celém lese je, milej Kubo, ten povědomý smrad. Míša se třese a starému je z toho na nic. Kde je ten lumpák? Povídá strašidlo. A Míša ti sjede dolů ze strmu, až si přiodře bříško. Slibuje hory doly, ale nic naplat. Musí hned do potoka se umýt. Tak dobrá, jdou k potoku, ale Míša, jak už byl rošťák, si zacpal nos, aby o tom svradivkovi co nejméně věděl a myslel si, jak by mu vypálil rybník. Bylo mu hloupé poslouchat a do vody se mu nechtělo ani trošičku. Ale jak to vyprat? Vyprat, povídá Míša, to je to pravé. Já to vyperu jako pradleny z vesnice. Jak mu to napadlo, vlezl do křoví a svlékl se z kůže. Hodil svůj kožíšek do vody. Kůže plave a převrací se a Míša se ti chechtá za roštím. Jenže to moc vesele nedopadlo. Kdepak vyzrát na strašidlo a na rodiče? Barbucha slyší smích, máma slyší smích a táta taky něco slyší. Jdou tedy k potoku a toť se ví. Hned poznají, že se to nekoupá Míša, ale jen jeho kůže. A teď, pane, teď to přišlo. Barbucha se dopálil a hned všechna žihadla ven a že kluka, jak je tak nahatej, poštípe. Už měl na mále, ale v tom jsem tam přišel já, Kuba Kubikula. Bylo mi ho líto a tak jsem se dal do křiku. Hromy a stromy, Barbucho, ty starý čudile, pojď honem, honem na dvě čertovská medvíďata, vybírají u děravého jilmu ptačí vajíčka. S Barbuchou to škublo a teď nevěděl kudy kam. Vybírat ptáčky, to má Barbucha náramně nerad. Chviličku stál, najednou ale popadne Míšovu kůži a už je s ní v prachu. To bylo leknutí. Ještě slyším, jak to zasyčilo, když strašidlo vlezlo do potoka. Ale dál už nevím nic. Přišlo mi z Barbuchy špatně a medvědi moc plakali. Tak trošinku se ještě pamatuju, že Míša chtěl hledat svoji kůži. Zaklel se na to, že nepovolí, až ji nalezne. To je všechno, Kubulo. Neříkám, že budu Barbuchu volat, ale kdyby tě jednou zastihl, ten by ti dal.
4: Jemine, Kubo, Kubikulo, na mě jde nějaká ouzkost. Ty si tady vymýšlíš všelijaké věci, ale když je člověk malé medvídě, tak dostane strach. V lese bych se nebál, ale tady to smrdí opravdu tím Barbuchou. Nevíš, jestli dostal Míša své chloupky zpátky? Řekni mi, že je dostal.
0: Na to Kuba Kubikula už mlčel a dělal, jako když spí. Bylo 9 hodin, tma a noc. Právě medvědí pohoda. O to by nebylo, ale v kovárně jiskřilo ohniště a z doutnajícího uhlí vystupoval dým. To se Kubulovi nelíbí. Vstane, odejde po špičkách ke dveřím a na chviličku zdřímne. Na malou chviličku a již opět vstává a již je opět slyšet jeho štrachající drápky. Stojí u ohně a dívá se na řežavý uhlík, až mu tečou z očí slzičky. Zase usíná a zase se vyjeví. Je to s ním dnes nanicovaté. Nakonec si složil hlavu na přední tlapky a dřímá. A jak tak tluče špačky, snadninko, že byste ani neřekli, se otevřou dveře a vejde Barbucha. Už je tady. V Kubulovi horkne, Sotva, že může promluvit?
4: Romy a lesy, jdi strašidlo na ošklivé medvídě, co kouše ptáčky. Jdi pryč.
5: Toto, miláčku, kde pak bych se teď v noci mlátil? Medvíďata uspí a ty bys měl taky spát, ty chlupáči. Udělej mi místo u ohně.
4: A tohle je krásné. Snad nechceš s námi noclehovat?
5: Chci s vámi noclehovat. Chci s vámi jídat kaši. Chci s vámi jídat mlíčko. Chci s vámi chodit po světě a už vás neopustím, co živi budete. Jo, panáčku, to nejde někoho si vymyslit a potom se o něho nestarat.
0: Barbucha to řekl o mnoho hůře, ale ať to řekl, jak chtěl, vždyť je to strašidlo. Když domluvil, převalil se na Kubikulova prsa, přitáhl si na nohy Kubulu, aby ho hezky hřál, a spal a spal. A všichni spali a spali jako tutkové. Takhle se nevyplácí vypravovat pohádky. Což pak vypravovat, ale věřit jim? Kdyby nebyl Kubula takový hlupáček, zajisté by Barbucha nemohl brát Kubulovi nesmysly vážně. A nebyl by vůbec přišel na svět. Co teď s ním? Kubula a Kuba Kubikula jsou na to hloupí. Snad jim někdo pomůže. A to se ví, že ano. Líza si jistě něco vymyslí. Kovářovic měli 4 děti. Líza byla nejmladší. Její sestřička se jmenovala Apolenka a její bratříčkové Antonín a František. Líza tedy spí a zdá se jí o Kubulovi. Zdá se jí, že je s ním zle. Ráno se probudí a podívejme se. Kubula se hádá za dveřmi s maminkou.
4: Milá kovářko, u vás straší a straší a straší.
0: Paní mu odpovídá, ale jdi, hlupáčku, kde pak by tady strašilo? Chvilku mluví maminka a chvilku medvěd, ale nemohou se shodnout. Líza se oblékne a hajdy k ním. Co to tady máte? Ale co to máme, odpovídá maminka. Kubula říká, že v naší kovárně sedí nějaké strašidlo. Já nic nevidím, táta nic nevidí, děti nic neviděli a on nám pořád ukazuje do kouta a celý se klepe. Pojď se podívat, Lízo, tak je tam nebo ne? Líza vyvalila oči, ale kde nic, tu nic.
4: Jeminkote, co já si s vámi lidičky počnu? Vždyť ten Barbucha na mě zrovna vyplazuje jazyk a mrká jako ještěrka.
0: Potom vzal medvěd Lízinku okolo krku a levou tlapkou jí ukazoval, kde má mátoha hlavu, kde má žihadla a kde ocásek. Tak se ukáž, ty čudile barbušácká, povídá Líza. Já už o tobě všechno vím. Vylez na světlo a neboj se mne. Sotva vám to řekne. Začne se jí třást na ramenku Kubulova tlapa. Holka dostane strach a hup, Barbucha skočí do prostřed kovárny. Najednou a z ničeho nic vám uviděla medvědího ducha, jako když se rozsvítí v temné slunce. Co pak dělají děti, když je něco postraší? Dají se do křiku. Lízinka se také rozplakala. To je svízel, řekl na to kovář. Vy popletové, jděte mi z domu. Hušky medvěde, hušky medvědáři, ven, ven, ven. Já vám dám strašit mi holčičku. Už ať jste venku. To se snadno řekne, ale když venku mrzne. Kuba Kubikula by rád tady zůstal. Abych mluvil pravdu, nechce se mu vláčet se sněhy a k tomu ještě se strašidlem. Ten Kuba má za ušima. Dělal, že nic nevidí, ale viděl Barbuchu dobře. Co pak teď udělá? Posadí si čepici na hlavu a povídá pan tátovi.
1: Víte, pan táto, my teda půjdem. My jsme světoví lidé, kdepak uvázat se v jedné vesnici. Ale kdybyste potřeboval naštípat dříví nebo šlapat kovářský měch, moc rádi bychom vám pomohli.
0: V tom spustila Líza veliký nářek, že medvěda nepustí. Bála se, aby mu strašidlo neublížilo. Nic to však nepomohlo. Kovář řekl, že je rád, když tak sežene oběd. Kde pak živit ještě medvěda? Kubula a Kuba Kubikula se rozloučili a dali se na cestu. Šli a vedlo se jim všelijak. Pocestní lidé jsou na takové věci zvyklí. Kuba Kubikula si čas od času třel uši, aby mu nenamrzly, a Kubula ve svém kožíšku nevěděl ani, že je zima. Což o to, šlo by se to dobře, cesta je dobrá. Vede hvozdem podél strží a srázů. Vede závějemi přes zamrzlý potok a poražené kmeny, stoupá vysoko a zase klesá dolů. Cesta stoupá a klesá a všude tam, kde klesá, jede medvěd pozadku a huláka, no, jako na lesi. Když se na chviličku zastavili, přišel medvídek ke Kubovi Kubikulovi a řekl mu:
2: Kubo Kubikulo, mně se ti přihodilo něco náramně podivného. Pověz mi, co to je. V mém bříšku se ozývá hlas, ale ten hlas nic nepraví, jen volá. Co je to?
1: To je, že jsi snědl nějakého ptáčka a že budeš trestán. Víš, že jsi ho snědl.
0: Medvěd zaklepal hlavou a pomyslel si o Kubovi, že ničemu nerozumí. Šli dál a Kubula svěsil hlavu. Vedle cestičky byly veselé zaječí stopy. Medvěd nic. Šli dál a potkali veverku. Medvěd zase nic.
1: Na moutě, že tě kovářovi děti vyměnili. Vždyť si býval s veverkami jedna ruka.
0: Jak to řekl, dal si Kubula tlapku na čelo a přemýšlel.
2: Je to tak. Lízinka k nám byla velmi přivětivá. Kubo Kubikulo, mně se chce vrátit k Lízince.
1: I ty nerozumo. Kovář je chudý člověk. Nestyděl by ses sežrat mu každý den večeři? To nejde, brachu. Musíme si sami vydělat na živobytí.
0: Ale prosím vás, mluvte s malými kluky. Když si vezmou něco do hlavy, jsou k nevystání. Kubula vedl svou a nepřestal a nepřestal. Kuba Kubikula tedy zavolal na barbuchu. Myslel to jenom žertem, ale sotva vyslovil jeho jméno, vyrazí barbucha z lesa a rovnou k ním.
5: To jsem rád, že ses ozval. Byl by se v tom kachraholském lese málem ztratil. Vy jste mi, kamarádi, udělali moc špatné nohy a takováhle cesta pro mě není.
1: Oho, co pak je to za řeč? Jaké my jsme ti dělali nohy? Žádné, kamaráde. Nohy si každý přinese na svět. Co my můžeme za tvé nohy?
0: Ale barbucha se dal do hádky.
5: Cože? Kdo mě to přivedl na svět? Kdo mi udělal tuhle vosí hlavu a tu nemožnou oháňku a tyhle pícomé pazoury? Vy! Aby do vás tisíc láter vypackalo, vy. Proč jste se do toho dávali, když to neumíte? To jsou nějaká šlapadla? Tomuhle se říká kožich? Pro pánečka, vždyť mám strach, abych se nepřetrhl.
0: Medvěd a medvědář se dívali jeden na druhého a byli z toho hloupí. Mysleli si, že to strašidlo nemá dobrý rozum.
2: Co to pořád meleš? My jsme tě přece nedělali. Já aspoň na tebe nebyl ani trochu žádostiv.
0: Ale medvěd a medvědář se mýlili a pravdu měl barbucha. Když začal Kuba o medvědí mátoze, odvíjela se z jeho mysli tenounká nitečka. Medvěd poslouchal a bál se. Jak se tak bál, stoupala z jeho kožichu pára. Ta pára, to byl strach. A co se, lidičky, nestalo? Nitka toho vypravování sama od sebe svazuje chuchvalec strachu, tu utáhne, tu jej zase povolí, a tak z ničeho nic vám tu zdrátuje tu mlhu a že z ní barbucha. Tady ho máte, koulí očima, vyplazuje sosáček a dává žihadla.
3: Už je to tak. My jsme si toho ošklivce vymysleli.
0: Chvilku se drbali za ušima, ale nakonec toho nechali a dali se svou cestou. To měli věru štěstí, neboť prodlévat i na mrazu znamená škodu na zdraví a svědivé uši. Kuba Kubikula pospíchal, aby tak právě k poledni došli do vesnice Vařečky a Hrnce. Byla to krásná osada na březích krásné říčky. Někteří zeměpisci mluví v těch končinách o pouhém potoce, ale nechte je drmolit. Vařečky a Hrnce protéká krásná a mohutná řeka Kachnička a rozděluje zmíněné město na dvě části, tak jako Žemličku rozděluje střední Riha. V tom městě měli vykutáleného rychtáře Randu. Byl to celkem tulpas, ale pane, ten lalok a bříško. Nosil se, jak se říká, jako psík v nůši. Mýval na hlavě branici jako holínku a v ruce břinkovku. Pan rychtář se procházíval vždycky po desáté na mostě. A sotva došel ke středu té proklaté lávky, spustili lidé ve Vařečkách na řek a v Hrncích se dali do jásotu a házeli čepicemi do povětří. Randa chodíval sem a tam až do 12 hodin a podle toho, jak ráčil choditi a jak se ráčil obraceti, sousedé na jednom břehu řvali radostí a na druhém naříkali. Hehehe, kdože naříká? Kluci z Vařeček a kluci z Hrnců si tropí z pyšného rychtáře žerty a smějí se na jeho účet. To je povedená zábava. Jen se na něho podívejte, jak zvedá nohy, jak kráčí, maje nos v povětří, bradičku v límci a ruce pěkně na zadnici. Dnes, protože je tak krásný den, chodí rychtář o chviličku déle, než je potřebí. A hrome, čert mu to napískal. Najednou jsou všichni kluci v prachu. Rychtář by mohl třeba dupat a skákat přes Kachničku z břehu na břeh, mohl by hekat a halekat a křičet a řičet. Nikdo si ho ani nevšimne. Vařečky ani muk a Hrnce ani muk. Všechno vám to utíká za Kubou Kubikulou a za Kubulou a za Barbuchou. František Randa, z milosti veselých přátel, rychtář ve vesnici či v městě Vařečky a Hrnce, stojí na mostě samotinky a má takový dopal, až mu to škube nosíkem a na mou duši celou tváří. Jak si to pan Randa srovnal v hlavě, šel rovnou na Kubikulu. Kubo Kubikulo, kde pak máš povolení, že smíš chodit po našem městě s opicí? Medvěda bych ti ještě odpustil, ale opici ti neodpustím. Vezmi si toho šklebila pod kabát a ať už jsi venku. Ven, ven, ven. Škato jal se strkati medvědáře i medvěda před sebou a jak už byl v ráži, vsolil Barbuchovi jednu na zadek.
1: Milý strýčku, pán Bůh ví, že nechci než dobrý oběd a Kubula nemyslí od rána na nic jiného. Kýho víra, co je na tom divného? Proč vám překáží, že máme chuť k jídlu? Nechte nás na pokoji a nežďuchejte do našeho strašidla, nebo vás Jářku spořádá, až vás nepoznají. Je mi to náramně divné, že ho vidíte, ale divné, nedivné, netahejte ho za oháňku.
0: Sotva to medvědář řekl, začal Barbucha prskat, jako prská kocour, když ho ohaři zahnali na strom. Tu se pan rychtář ožene a chňap, už drží Barbuchu za krk. Ne, za krk ne, za kůži na krku, tak jako se držívají štěňata. Barbucha vám statečně ječí a hop, hop, hop, vytrhne se mu z ruky a hajdy na rychtářů v kožich, na rameno a do vlasu. Vzácný pán má namísto srsti plnou hrst čmoudu. Všude je smrad a čpí to do nosu až běda. No, to by ještě ušlo. Žihadla jsou, panečku, horší. Ba na mou věru, už jich má pan Randa pět a jedno pěkně vedle druhého. Myslete si, lidičky, co to bylo za tanec? Nešťastný pán hekal a bekal, ječel a brečel, křičel a ryčel a dělal to všechno tak pořádně a tak nahlas, až zalehali uši. Krinda pána, křičel ten starý chudinka, krinda pána, krinda pána, já schořím. To bylo ovšem něco pro kluky. Ne, že by to snad byli zlomyslníci a že by měli radost z cizí škody, to ne. Ale jsou to smíškové a dají se do řehotu, jak někdo na špulí hubu. Jeden z nich, náhodou náramná buchta, troubil na kordout. No, povedlo se mu to. Kluk hanebná, ten tomu dal. Hasiči, toť se ví, mají náramně bystré uši. Jak zaslechli trubku hned od stolu a hurá ven. První hasič mázl lžicí do kouta, druhý vyskočil jako divoch a rozlil po stole polévku, jiný chňapl jen tak v běhu po koláči a spálil si jícen až hampa. Opět jiný si posadil na hlavu helmici obrácenou na ruby a byl by s tím pro věčnou ostudu šel ven, jen tak, že ho jeho paní máma chytila za rukáv. Táto povídá, neblázni, vždyť to nejde obrátit helmu na ruby, vždyť je ze železa. Chvála pánu bohu, všichni se jakž takž dohodli, všichni se dali do pořádku a pádili k slovutnému mostu. Vzali si sebou všechny hrnky a konve, ač bery a putínky, až toudve a sudy, a sklenice a mázy a všechno, do čeho se nabírá voda. Ti chlapici se vám udýchali, než tam doběhli, a jak čertovsky křičeli. Ten chce to, ten chce ono, pápíra něco povídá, panděra mu huláká do uší, ti dva se tahají o kbelík a pámbu s námi, že jej přetrhnou. Toto tehdy dopadalo, 5 chalupníků bylo na zemi, 2 sedláci si roztrhli koženky, 1 malá selčička ztratila korálkovou šňůru a panu prvnímu rádnímu šlápl jakýsi krobián na ruku. Ta strganice trvala řádnou chvíli. Kubulovi to bylo už hloupé a tak mrkl na kamaráda, rozkývali za pomoci nezbedných školáků lávku a když to nešlo jinak, popadli pilku, seskočili na led překrásné řeky Kachničky a pěkně potichu podřízli důmyslný sloup důmyslného mostu. 2 líbezná dvojčátka, takto náramně pálení kluci jim při té práci pomáhali nejvydatněji. Tehdy byla na mostě taková junda. Sousedé měli bez tak na pana Richtáře pivku a zamotali klubko, aby se z něho jen tak z hola nedostal. Smáli se. Medvěd, medvědář a dvojčata, která jim pomáhala, se smáli rovněž. Nože těm, kdož se smějí, je lecos dovoleno, jen aby si nikdo nenatloukl víc, než je zdrávo. Když byla mela právě v nejlepším, začal most praskat. A než byste napočetli 3, zřítil se s přenáramným rachotem na led. Dole byla pořádná závěj. A pánové a paní, děťátka a všichni, o něž máte strach, spadli jako do peřin. Někdo si nabral do rukávu, někdo si zabořil do sněhu jenom nosíček nebo prstíček, ale někdo si nabral pořádně a kýchal a klel. Toť se ví, že již nikdo nemyslil na oheň a na hašení. Ti nás vyvedli, říkali sousedé později, ale dokud byli tak rozjaření, nechtělo se jim přestat a každý si vymýšlel ještě nějaké šelmovství. Nakonec se vařečky a hrnce rozestoupily na své břehy a začala se řádná a velikolepá bitva sněhovými koulemi. To byla krásná podívaná. Mnohý tlouštík ze strany vařeček si vedl velmi bláznivě. Koule se sypaly jako krupobytí a lesk, který švihák dostal za ucho, tak krásnou ránu, že mohl být spokojen. Kuba Kubikula se s Kubulou smál a ti ostatní se řechtali. To byla veselá mela. Nakonec to ovšem odskákal medvídek a jeho pán. Lidé neradi vidí, když se jim taková zvířecí chudinka směje. Opravdu, jak se utišila jen trošičku vřava, poslal Randa pro policajty a kdesi cosi, že prý ti dva posměváčkové a kazisvěti půjdou do šatlavy. Sebrali je a už je vedou. A chudáčka Barbuchu, jak by smet, vsadili je do vězení. Ve vařečkách a v hrncích byla obecní šatlava vedle pekárny mistra Bohdana. Zaplať pámbu, pekařova pec bývala věčně žhavá, a protože její komín vedl právě zdí řečené šatlavy, bylo tepla dost a dost. Kuba se usadil k té teplé zdi a zul si boty. S Kubolou bylo hůře. Pekařská vůně mu nedala ani sedět, ani spát, šil sebou a každou chvíli Kubovi říkal:
2: Kubo, já jim rád karásky. Já bych snět nějaký karásek.
1: Ty chlupáči, to by byly časy, kdybychom si mohli vymýšlet koláče jako strašidla, co?
0: Barbucha slyšel takové řeči nerad, činil kamarádům zlé výčitky a nakonec se rozhněval.
5: Fika, kraholti, kdybyste se mě aspoň báli, no počkejte, až přijde večer.
0: Když se zešeřilo, začal se strašením. Spustil své
5: bar, bar, bar
0: a chodil z kouta do kouta, přikrčuje zadní nožičky. Kubula si však na mátohu již zvykl a měl pro strach uděláno. Vzal ho za tlapku a řekl mu, aby přestal. Potom si povídali všelijaké lesní pohádky. Kuba chrápal a těm dvěma bylo také dobře. Když tlouklo na věži 10 hodin, zachumlali se do svých kožíšků a vesele a o závod spali.

0: Ale již za hodinu se přihodilo něco náramně podivného. Barbucha ucítil na svém zadečku ruku. Myslel si, že to bude asi Kubulova tlapka, a obrátil se na něho, aby mu dal pokoj.
1: Já ti nic nedělám.
0: Sotva vám usnuli, Barbuchu zase někdo tahá.
1: Romy a stromy, tady je nějaká začarovaná ruka a tahá mě za mé kouřové chloupky. Já to nevydržím, já uteču.
0: Ta mátoha kňourala, až se Kuba Kubikula probudil. Na mou věru bylo již na čase. Barbucha seděl na okně a chtěl se protáhnout i čtverečkem v mřížový. Chtěl se skočit z okna.
1: Barbuško.
2: Barbušičko.
1: Miláčku.
2: Snad bys nám starouši neupláchl. Ty nestydo, nechal bys nás tady v brindě a sám bys vzal do zaječích. No, ty se s nám povedl.
0: Chytili ho za nožičky a stáhli dolů. Tu se dal Barbucha do pláče a plakal a naříkal.
1: Lidičky drahý, pusťte mě, pusťte mě. Slyším ve svém oušku, že mě volá.

0: jsme jich 10 000 mil. My strašidla jsme, synáčku, páni. To potom není šourečka po 4, jak chodíš ty, nebo s odpuštěním lezenice po 2.
1: Barbucha ze sebe dělal kdo ví co a opakoval, že musí a musí jít. No dobrá, Kubula vzkázal Lízince pěkné pozdravení a poprosil strašidlo, aby se chovalo v kovárně slušně a aby nehoukalo. A jak už se to v pohádkách přiházívá, byl vám Barbucha za chviličku předřečenou kovárnou. Lízinka ho přivítala a povídá: Barbucho, měla jsem si něco vymyslet a vyšli pak, že už to mám. Vymyslela jsem si, že tě zavolám a že pošlu Kubulovi psaníčko, aby neměl strach. Chci mu napsat, jak ho mám ráda.
0: Milá holka, kde pak takový medvěd chodí po světě a zná dětí habaději? Byl jsem s ním dneska celý den, ale ani jednou si na tebe nevzpomněl.
1: Líze to bylo líto. Vstala na postýlce a řekla: ty třeba nemluvíš pravdu. Napíšu mu přece psaníčko. Potom vzala kus papíru, nalinkovala si jej a dala se do práce. Milý Kubulo, kdypak se k nám vrátíš? Barbucha mě straší, že už nikdy nepřijdeš, ale dočista nic nedám na strašáky. Dnes jsme měli k obědu buchty. Schovala jsem ti 3, ale z té třetí jsem si ulomila půlku. Jsou moc dobré a nemohla jsem to vydržet. Pošli mi také psaníčko. Jestli tě Barbucha moc zlobí, tak mu řekni, že mu náš tatínek nařeže. Dnes jsme se klouzali na pašeráku. Moc dobře nám to šlo, jenže jsem si odřela koleno. Maminka povídala, že jsem husa, a tatínek řekl, že to nic nedělá. Tak se měj dobře a honem sem přijď. Tvá Lízinka. Sotva byla s psaním hotova, popadla buchty i psaníčko a svázala to všechno do uzlíku. Nestrať, řekla na rozloučenou, nestrať to. A teď hajdy za Kubulou. Jaké pak s tebou řeči, když ubližuješ medvědům? Strašidlo si pomyslilo, že je Lízinka nespůsoba a že se takhle nemá s nikým mluvit. Má a nemá, prosím vás. Na strašidla se musí přísně, nebo vám něco vyvedou. Barbucha se vracel z houby houbiček cestou, kterou ráno přišel s medvědářem. To byla svízel. Nožičky měl krátké a jako pára. Chuděla, jen tak, že se belhal. Raneček s buchtami měl uvázaný na krku. Bylo to na něho těžké a každou chvilku si musel odpočinout. Šel asi hodinu a tu vám najednou cítí, jak se vznesl do povětří. Zaznilo mu v uších a frrr, už byl ve vařečkách a hrncích. Kuba a Kubula na něho čekali.
0: Vy jste mi pěkní kamarádi. Proč jste mě nechali tak dlouho v závějích, he? Co jste měli tak pilného na práci, že jste si na mě nevzpomněli?
1: Medvěd a medvědář museli strašidlo odprosit. Potom se usmířilo a rozvázalo uzlíček. To bylo něco, to jim to chutnalo. Když se najedli, přečetl si Kubula psaní a jak byl se čtením hotov, začal se drbat za ušima.
2: Jak to Kubo vymňouknu, když neumím psát? Číst jsem se naučil jako nic, ale se psaním to je kříž. Nemám na to drápky.
1: Aby měl pokoj, vzal raději Kuba Kubikula jakýsi útržek papíru a dal se s medvědem do psaní. Drahá Lízo, jsme ve vařečkách a hrncích u pana purkmistra a máme se moc dobře. Děkujeme ti za buchty, přišli právě vhod. Radní páni nás nutí, abychom u nich zůstali, ale žádný strach, my se už ohlížíme, kde nechal tesař díru. Měj se hezky, Lízinko, a naschledanou. Barbucha se divil, že jeho přátelé píší tak nepravdivé nesmysly.
2: Ach, ty můj hlupáčku.

0: Bys nechtěl, abychom Líze naháněli strach a psali, že nás zavřeli do šatlavy? Kde pak? Ty jsi straš polibosti, ale pro mě a pro Kubu se takové věci nehodí.
1: Potom se dal do skládání svého papírku a sotva byl hotov, chtěl, aby se Mátoha dala znovu na cestu.
0: Nevykrucuj se, ty zatracepená kůže. Jdi. Prokazujeme ti zajisté znamenitou čest, že tě posíláme. Panečku, takové poselství vydá za všechnu tvoji neužitečnou práci. A vynese ti kopu koláčů.
1: Kubula vzal chuděru do náruče a hýčkal ho prospěvuje. Da, da, da, da, da, da, da, da. Potom přivázav mu dopis na oháňku, položil jej do Kubovy čepice. Bylo právě 7 hodin ráno. Lidé z vařeček a hrnců byli již na nohou. Ale naši přátelé spali ve vězení, měli nohu přes nohu a pod hlavou tlapky. Šli mimo 2 chalupnice a babka z Košťaty. Zastavili se a chviličku poslouchali Kubův zpěv. Potom si sedla nejstarší babka na bobeček, podívala se medvědáři do tváře a povídá: a heleme, to je Kuba Kubikula, co si vyvedl, medvědáři, že tě vsadili do špeluňky?
2: Rozněval jsem rychtáře.
1: Běda, běda, to si posedíš, jestli se rychtář hněvá, pravila opět babička. Tu se jal Kuba vypravovat i to, co si byl usmyslil. Řekl, že je kouzelník a že vládne hrůzy plnou mocí.
2: Mám smečku lític medvědích a smečku lític kočičích. A kdykoliv na ně písknu, jsou mi ku pomoci se svými drápy a zuby a žihadly a oháňkami a ohni. Pane na nebi, s nimi bych sepral 9 pluků rychtářů a ještě Belzebuba. Lidičky, babičky, chtěl jsem tomu vašemu ctihodnému chlapíkovi jen tak namátkou ukázat, co jsem zač a co zmohu. Víte, co jsem způsobil? Poslal jsem na něho veverčí Mátohu, která se učí u mých lític slabikáři. Zmínil jsem se jí o rychtářově holčičce Mariánce. Panečku, jen to břinklo a Mátoha mi ji přinesla. Tady je, prosím vás. Zabalte ji pěkně do šátku a doneste ji mamince zpátky, že ji pozdravuji. Ale tomu starému řekněte, aby si se mnou nehrál, nebo hudry, hudry, se dáme s barbuchou do toho.
1: Když to Kuba řekl, prostrčil Mariánku mřížovým a vysadil na okno medvěda i strašidlo. Chastníci se dali do mručení a barbucha koulel očima. Bylo to nádherné a babičky pocítili tolik strachu, kolik měli místa ve své hlavě. To jsme si nikdy nepomyslili, říkali upalujíce k rychtářovou statku. Co je to za ptáčka, kakra, hoští chlapy, člověk nikdy neví, co se v nich skrývá. Na návsi potkali Mariánčinu maminku. To bylo radosti, že má opět svého baculáče. Muži, řekla rychtářka, když uložila holčičku do peřin. Nevím, co máš s Kubou Kubikulou, ale dej si pozor. Ukázal nám již, co umí. Pomáhají mu zlí duchové, pámbu s námi a zlé pryč. Babi povídají, že má strašidel plný sklep a my jsme na vlastní oči jedno viděli. Dej si zajít, chuť. Kdyby tě člověče proháněl tak jako dnes a včera, si za týden naprkně. A tento, odpověděl rychtář, něco na tom je, ale já jsem se zařekl, že je nepustím a tak je musím potrestat, kdyby se dělo, co dělo. 3 hodiny je u nás na rychtě soud, však já se jen tak nedám. Rychtář Randa si na hovory a na veřejné řeči právě nepotrpěl. A tak měl slovo starý Burda Burděr. Ach, ouvi, to byl předříkávač na poutích a metr na kluky a metr na poutničky. Ta stará liška měla přenáramnou hlavu, větší než dvě měchuřiny a dva hrášky. Když Burda Burděra mluví, vstrčí si bradu do šátku na krku a přihře oči. Hle, již to provedl, již se naplnila všechna pravidla, již má pravičku za ňadry a druhou rukou se drbe za ušima. Pěkně vás vítám do rady, sousedé. Sedněte si, jak můžete, ale protože jsme na zamrzlém rybníce, tak vám to neradím. Abych tak řekl, mám vám říci, že mi řekl Richtář, abych řekl, že se teď děje po vsích zhouda a spuštění lidu. Že jsem zavítal medvědář a že ho Richtář viděl tropit se strašidly neúctu k úřadu, když dostal dvě žihadla, jen to vrzlo, až spuchnul, jen to vrzlo jako potáč. To není pro smích. Kdo neví, jak to bolí, ať se tomu nediví, že je to bolest jako píchnutí šídlem. Kdyby to bylo do zadnice, ale do huby je to dvakrát takové, povídal Richtář, že my si to nemůžeme poshovět. Jako mít s tím trpělivost, aby našeho Richtáře strašidlo zranilo do huby, když jsou strašidla zakázána. Ono vo všecko pryč chodí po vsi a nemá to být. A most se taky nesmí kazit, ani žduchat do sloupku, aby to všecko skeclo na zem a Richtář dřepl, až mu sletěla čepice. A pro smích taky bylo moc lidí zavřených, až se z nich kouřilo. A pro vysmívání, protože to není všecko, když někdo klopejtne, nebo si sedne vedle, to nemusí být zrovna blázen nebo trumbera, jako je náš Richtář, v tom taky nevině. Protože co on dělal, když je spravedlivý a dává dobrý příklad hlavně dětem? A ty děti jsou sami skotačení a nezdoba, ale napást krávu a nasekat kopřivy nebo něco přinést, to je řečí a pitomých vejmluv a člověk se dopálí. A to já vám povídám, že se potom neznám a že vám jich nabouchám na chrám páně svatýho Bohala. Jednu sem a jednu tam. Na to já už nekoukám. To já jsem zase tento noc batej.
0: Dost, strýče, co jste se tak rozjel, křičeli na předříkávače sedláci. Nechte toho, nebo na naši kuši přijdeme o uši. Jedni se řechtali a druzí byli dojati tak vzácnou výmluvností a říkali si plácajíce se do stehen, že to ten chlapík někam dotáhne. Škoda, že žil Burda Burděra tak dávno. Byla by s ním dnes pěkná vyražení v zemědělském rozhlase. Když skončil, nerozhostilo se ticho, jak byste očekávali, ale nastal přenáramný hluk a křik a tleskání. Malí kluci křičeli hurá a ven to strýče ještě jednou a začni od začátku a pěkně od podlahy. Holky ječeli, maminky škytali, tátové se dali do kašle a všem bylo tuze veselo. V tu chviličku přišla právě Lízinka z Houby Houbiček. Lízinka a s ní dva její bratříčkové a starší sestřička Apolenka. Kde se tu vzali? Božínku, kde by se vzali? Což Lízinka nemyslela již od rána na své kamarády. Sotva Barbucha odešel, trápila maminku, aby jí dovolila jít do vařeček a hrnců za medvědem. Kovářka toť se řekla, že ne, ale když viděla Lízu, jak věší hlavu a jak je jí dopláče, nakonec povolila. Víte co, děti? Řekla, když položili lžíce. Dojdete mi do vařeček a hrnců nakupovat. Potřebujeme trošičku cukru a trošičku mouky. Až nakoupíte, můžete se podívat po našem nocleháři. Děti byly hned na nohou a hned ve větru. Sotva se s maminkou rozloučili. Do vařeček a hrnců je z Houby Houbiček krásná cesta.
1: Jakže? Vždyť Kuba Kubikula šel houštinou a stráněmi, kudy ho čert nesl, což to tady v kraji nezná.
0: Zná to, zná cestu velmi dobře, ale Kubula ráčí chodit jen po lesích.
1: Když došli děti k rybníku, obrátilo se právě medvědovo štěstí a urputný dráp jej chytil za rameno. Líza se lekla, otevřela pěstičku se štrákem a peníz se zakutálel do sněhu. V zápětí tudy přešli nějací lidé a zašlapali jej. Líza toho ani nespozorovala. Vstoupila na led a klouzajíc se a utíkajíc křičela na Kubulu a jeho druhy. Medvěde, ty chlupáči, to jsem já, jdeme vás vysvobodit. A Polena a naši kluci jsou se mnou a mají pod kabátem šavly. V drábovi to hrklo, když uslyšel o šavli, ale nic na plat, byl to dráb a ten musí poslouchat, třeba mu šlo o hlavu. Líza si jej změřila a spustila na něho hned hurtem. Strejčku, co z toho máte, že nechcete pustit medvídka proběhnout? Nedělejte to. Naši kluci chodí s vašimi do školy a já sedím s vaší bětou v jedné lavici. Zatím se přišoural Toník a za Toníkem málem celá škola. Kdybyste viděl, povídá opět Líza, jak umí Kubula dělat broučka, jemné, to je krása, já vám ukážu, jak to dělá, chcete? Začala se otáčet i na ledě, přikrčila se, broukala a napodobila vše, co před chvílí dělal medvěd. To bylo smíchu, Líza nic nedovedla, nešika. Sotva, že se obrátila, již ležela na zemi. A sotva vstala, bác, je znovu na hromadě. Dráb se trošičku ušklíbl. Věru zdržoval se dost dlouho, ale nakonec ho to přece přemohlo a chechtal se, až změnil dvakrát barvu. Tu vytáhli kovářovi kluci své dřevěné šavle a z ničeho nic začali píchat drápa do břicha. Píchy, píchy, píchy. Naštěstí byl ten strejda lechtivý a nic jej neuvádělo tak do vytržení a nic mu nepůsobilo takovou rozkoš jako mírné ťavky a žduchance do mezižebří. Rozřechtal se, až mu tekly slzy a křičel, už dost, už dost, už dost. Ten chlapík měl tak silný hlas, že se to rozléhalo až k pohraničním horám. Richtářovi bylo po chvilce nápadné, proč se dráb dal do smíchu a proč tak huláka. Nechal pranice a šel se podívat, co se děje. Za Richtářem odběhl předříkávač Burda Burděla a za nimi se začali trousit jejich přívrženci a vyznavači jejich rozumu. Zbíhali na led a za chvíli vám nebyla ve vojště Richtářském ani živá duše a ve vojště mudrce Burdy Burděry nezůstala ani noha. Jak se říkává, boj byl dobojován, nebo nebyl dobojován, ale zrušen a zapomenut. Občané si asi řekli, že je sice dobré pohnout údy ve veselé rvanici, ale že je bláhové nepřestat v pravý čas. Již nadešel soumrak a všichni se smáli. Ovšem Richtář se ještě ošíval. Nebylo mu dost dobré, aby se spokojil tak laciným výkupným a přijal na místě soudu špetičku veselosti. Tu k němu přišli dva sedláci a dva chalupníci, dvě baby a dvě mladé holky, dva oráči a dva kramáři, jeden hostinský a kostelník v zastoupení duchovenstva a ti lidé k němu mluvili, vkládajíce do svých řečí prostomyslnou moudrost. Milí Richtáři, pravili, vidíme, že se škaredíš a že se ti nechce smát. My víme, že je to náramně těžká věc být Richtářem a že se neobejdeš bez přísnosti. Ale můj ty Tondo Kolenatej, obejdi ji pro tentokrát. Nech toho práva, nech té důstojnosti. Svlekni to a my ti z těch vzácných vlastností naděláme stražáků, nebo je rozřežeme do řezanky, nebo jimi nakrmíme husáky. My jsme se ti, brachu, posmívali. A ty jsi byl takové dobrotisko, že jsi to nepoznal. Táto, táto, vařečky a hrnce se vždycky dobře zhodly. Sedl si nám na lep, chodil si po mostě pro naše vyražení. Ach, ouvej, předstíraj jsme lítost, když se vzdaloval od našeho břehu a když si odcházel z vařeček, činili sousedé totéž, co jsme dříve činili my. To bývala krásná poledne a ještě teď nás bolí břicho od smíchu. Ale nic ve zlé, pan táto, začneme dělat dobrotu, bude zas dobře. Ten sakulenský most vám děti schodili. Hoď tu richtářskou čepici za ním na led. Dej medvědáři spropitné a Kubulovi králíka. Na naši duši, ti kluci jsou dočista hodní a neudělali nic zlého. Richtář se zapířil, když to slyšel, a bylo mu tak nevýslovně hamba, že nevěděl, kam má dát oči. Červenal se. A tu k němu přišli jeho dětičky, nesouce v náručí maličkou Mariánku. Mariánka držela v ruce řetízek a na řetízku byl uvázán Kubula a s Kubulou se vedla Lízinka a za Lízinkou šel Barbucha a za Barbuchou 20 kluků a 23 holky a tolikéž dědečků a tolikéž babiček. Mariánka natahovala na medvěda ruce a na tátu rovněž. Co měl richtář dělat? Trochu se upejpal, ale nakonec povídá, no, zdrávi se smáli, zdrávi zvážněli. Jsem s vámi zajedno. Ho, ho, ho, hi, hi, hi, dlouho se vám to dařilo, ale už se vám to nepodaří. Teď si dám pozor, vy filutové. K té slávě se připletla paní richtářka a dala pantátovi za to slibování a za to, že všem odpustil, pěknou hubičku. A teď děti, hajdy domů. Richtář a mistr vzal medvěda a svoji holčičku za ruce a chtěli odejít. Sotva však udělal krok, dal se do pláče Barbucha a medvěd s medvědářem, že od něho nepůjdou a nepůjdou.
3: Mistře a richtáři, přišel jsem na svět narychlo. Moji přátelé mě udělali jen tak hlobala ze strachu a z výmyslu. To není žádný život. Podívejte se na ty nohy a na moje kouřové chloupky. No, mohu v tom chodit. Prosím vás, pošlete mě do nějaké nemocnice nebo do školy pro strašidla. Ať je ze mě taky něco slušného.
2: A to se podívejme, ty nevděčníku nevděčná. My jsme si tě vymysleli a ty teď s námi nechceš nic mít?
3: Nechci nic mít se strašením. Kdo pak na to dnes dá svého kluka? No co je to za řemeslo? Ještě za 100 let se mi budou děti smát.
1: Barbucha opakoval tak dlouho, že chce, aby jej přejinačili, až zavolali Burdu Burděru, o němž se vypravuje, že uměl trochu čarovat. Burda Burděra slíbil, že udělá, co bude moci. Richtář mu za to dal stříbrňák. Potom se všichni s Barbuchou rozloučili a pomohli jej svázat do kapesníku. Mariánka křičela až hrůza. Co nám na světě zbývá, když je nám smutno? Spustíme tureckou a při té hudbě nám okřeje srdce. Jen víc, Mariánko. Naši přátelé došli do houby houbiček již za první tmy a vypravovali si lepší věci, než jsou pohádky o strašidlech. Měli se rádi. Kubula chodil do školy, dostal kalhoty, ale dříve byl umyt a vykoupán a vydrhnut a vypařen a vydrbán a vymydlen a vyvýskán a vyčesán. To bylo trápní. Lízinka si musela zavázat uši. Kubulův nářek ji měl k tomu, aby plakala zároveň s ním. Na druhý týden šel kovářský učedník Kuba Kubikula do vařeček a hrnců, aby vzal Míru na most. Sousedé si řekli, že vystaví něco pořádného, žádnou rachotinu, kterou by mohl kdejaký kluk schodit. Ale most nad mosty, most jako řemen, most ze železa, takovýhle. Pane, to bude pro mistra dobrá práce, na to věru potřebuje učedníka. Když Kuba přišel k řece Kachničce, dal se hned do práce. Měřil a když doměřil, shledal, že bude stavba dlouhá 91 loket, 7 stop, 3 palce a 9 vlásků. Byl rád, že to tak dobře ví a opakoval si ta čísla, aby je nezapomněl. Najednou však se mu šustne něco u nohy a náramně rychle to spustí.
4: Bar, bar, bar!
1: Můj ty světe, to je Barbucha. Barbucha, který se stal přízní předříkávačů a zaříkávačů psíkem Pudlíkem. Učedník jej hned nepoznal, neboť Barbucha byl první pes svého druhu. Před ním se vědělo starého čerta o pudlech. A tak není divu, že se i trošičku polekal. Lekl se a zapomněl, kolik naměřil loket a kolik vlásků. Z toho shledání byla ovšem veliká radost. Barbucha se dal do řeči a vyložil co a jak. Mluvil či štěkal? Lidičky, to vám byl hlas, to bylo vypravování. Kuba Kubikula rozuměl sotva desátému slovu. Teprve, když se ti dva vrátili do houby houbiček a když si vzala Líza Barbuchu na klín, teprve tehdy se dozvěděli příhody, které strašidlo potkalo. Jakže dozvěděli, ach nikoli, jen tak na půl úst, jen spola, jen z malé části. Barbuchovi nikdo jasně nerozuměl. Jen malé děti, a ty jsou pleskalové a semelou 8:55. Burda Burděra prý rozkázal strašidlu, aby dýchalo do sáčku od mouky, a když byl plný jeho strašidelného dechu a když byl napěchován jako balónek, spálil jej nad ohněm. Potom prý zarazil Barbuchovi doprostřed čela psí chloupek. Někteří nevěřící Tomášové vykládají, že je to práce na výsost obtížná, ba nemožná. Líza však tomu věřila. Proč ne? Vezměte zvířecí chloupek a do druhé ruky špendlíček právě za hrot. Nyní si odhadněte přesný střed čela. Jestliže jste to vykonali dobře, není nic snazšího, než několikerým přiklepnutím špendlíkovou hlavičkou na horní koneček chloupku vpravití jej dovnitra lby. Počínajíce si takto, můžete snadninko proměnit kočku na psíka nebo kobylu na oslici. Nesejde na ničem, leč abyste měli po ruce chloupek toho zvířátka, v něž chcete druhého tvora proměnit, a abyste si vedli tak, jako Burda Burděra. Barbucha, takto proměněný, si však zachoval své náklonosti. Běhal za Lízou a za Kubou a za Mariánkou a za Kubulou. Byl chuděra věčně na cestách. Tu uháněl do houby houbiček, tu do vařeček a hrnců. Div, že nepřišel o nožičky. Kéž by to byl raději nečinil. Odtud jsou všichni pudlové, jejichž plemeno a rod od něho pochází, toulaví. To je konec pohádky o vymyšleném strašidlu. Ne, ne, ne, není. Jak pak se Kubula učil? Ale nestálo to za mnoho. Měl 3 ze psaní. A co je s tou povídačkou o Míšovi, který ztratil své chloupky? To jsou náramné nesmysly. Jděteš. Kdo pak by tomu věřil?

0: člověka jsem se Honzíka zapomněla zeptat. Takový rozumný, pěkný brouk, ten toho o člověku určitě hodně ví a jistě by mi mohl... Je? Co to je? Co se to stalo? To nebe je pode mnou a plovou v něm stromy, ale všechno je obráceně. Je, tam jsem já, no to jsem já, zlatá včelka. A vidím si na bříšku. Už vím, to je voda, to dole je rybník. Ano, ano, o tom mi teta Kassandra povídala. A v té vodě se všechno zrcadlí a ty květiny, to jsou tedy lekníny. Na těch se dá přece odpočívat.
1: Co tu chcete?
2: Nemohu si to posedět? Pozor, pane, vidíte moje žihadlo?
1: Tvor jako vy má, pokud vím, pracovat. Ovšem, co se toho žihadla týká, pak jestli odpočíváte, tak hold, odpočívejte, já zatím počkám na kraji listu.
2: Vy děláte, jako kdyby tady nebyly desítky jiných listů.
1: Ale ty jsou všechny pronajaté, milá zlatá. Dneska je o kousek místa nouze. Kdyby nájemníka, který tu byl přede mnou, předevčírem nesežrala žába, tak bych byl na holičkách. U vás včel to je něco jiného, vy máte řád. Kázeň, jo, to se pak žije. A žádné žáby, to bych si taky nechal líbit, jakože se Kuba jmenuju.
2: A vy tu máte hodně žab, Kubo? Jsou nebezpečné, vidíte?
1: To je slabé slovo, nebezpečné. Jsou moc nebezpečné, tak třeba vy si teď myslíte, když si tu takhle sedíte uprostřed listu, že vás žába nevidí. Chyba lávky, žába vás vidí i od spodu prostě, kdy chce.
2: To přece není možné.
1: Jak pak ne, to jenom vy nevíte, že list je zdola průsvitný. A zvlášť, když svítí slunce jako dnes, takže je skrz něj vidět každý stínek.
2: Vy mě chcete určitě postrašit.
1: Jaké pak strašení? Proč bych vám to...
3: Uhulej, pomoc! Majo, halo, zachraňte mne! Halo, já nechci pomoc! Halo, pomoc! Pomoc!
2: Halo, vy tam! Okamžitě ho puste, slyšíte? Nebo vytáhnu žihadlo.
4: Ale co pak, milé dítě, co pak? Něco vás trápí.
2: No puste ho, hned ho puste, puste Kubu, prosím vás.
4: A proč bych ho měla pouštět, nechápu?
2: Je to takový milý chlapík a vy máte obrovská kusadla.
4: Ano, ano, je milý. A dobrý byl? A nebuďte takhle přecitlivělá, moje milá. Myslíte, že když u vás v úlu začnete pobíjet trubce, že je to něco hezčího? A já se přece musím živit, milé dítě, že ano?
2: Nepřibližujte se, nebo vás bodnu.
4: Ach, ty jedna neskušená včelko. My vášky žijeme s vaším národem v přátelství a míru. To bys mohla vědět. Nekřížíme si cesty. Ale to neznamená, že se tě bojím.
2: Podívej, jak jsem rychlá.

0: to jsem ještě neviděla.
1: Líbí se ti?
0: Ano, jste neobyčejně krásná.
1: Krásná?
2: Zrovna včera mě takhle obdivovalo několik lidí u potoka.
0: Lidí? Je, vy znáte lidi?
2: Až moc dobře. A oni mne taky. Každý ví, že jsem krasava z rodu síťokřídlých. Mají mne namalovanou v knížkách, bohužel.
0: Ale proč bohužel? Čeho se bojíte? Co pak lidi mají žihadlo?
2: Ti mají horší zbraň. Daleko nebezpečnější. Zvlášť ti malí. Těch se každý bojí. Říká se jim kluci.
0: A co pak vám dělají?
2: Ještě se nestalo, aby mne někdo z nich nechtěl chytit a zabít.
0: Ale proč? Tomu nerozumím.
2: A já vlastně taky ne. A asi proto, že jsem tak krásná. Sama si to řekla.
0: Ale to nedává žádný smysl.
2: Já vím, že ne. Dokonce se námi ani neživí. Lidé jsou divní. A nejspíš na ně přijdou jednou za čas vražedné choutky a pak trhají nohy.
0: Ne, to není možné.
2: A taky křídla, o tom nepochybuj. To já znám. Měla jsem mladšího bratra, byl opravdu krásný a byla s ním legrace. Byl však trošičku lehkomyslný a taky zvědavý, představ si. Ale ani o tom nechci mluvit.
0: Ne, vyprávějte mi to, krasavo, prosím vás, musím to vědět.
2: Mého bratra chytil kluk, ale jak chytil? Do sítě, upevněné na dlouhé tyči, z ničeho nic, žádná výstra. A to není zdaleka to nejhorší.
0: A co bylo dál?
2: Převázal mu ostrým černým provazem prsa. Bratr sice mohl vzletět, ale pak ho provaz vždycky strhl na zpátek, právě když už si myslel, že je na svobodě. Chápeš tu krutost?
0: Ne, to není možné.
2: No, bohužel ano. A můj bratr po dlouhé době konečně zemřel.
0: A jak se mu to stalo?
2: Ten kluk si ho strčil do kapsy.
0: Do čeho?
2: No, do kapsy. Víš, to jsou takové otvory, které lidé mají na své svrchní kůži. V té kapse to nikdo z nás nevydrží. Je tam tma. A ten kluk tam měl ještě kapesní meč. A byla tam mrkev a žába.
0: Ne, ne, to už nechci poslouchat. A co je to ten kapesní meč?
2: To je takové umělé žihadlo, představ si. Lidé mu říkají nůž. Naštěstí žába už to taky měla skoro za sebou. Měla vyvrácenou čelist a jedno oko pryč, představ si.
0: Oh, chudák žába.
2: Chudák? Co to meleš, prosím tě, žába a chudák? Ty to nemáš v hlavě asi v pořádku. Ta žabí nestvůra ještě v posledním tažení křičela, že jen co se uzdraví, bratra sežere. A chudák můj bratr omdlel. A pak byl prudkým nárazem přitlačen, no jen si to představ, přitlačen právě k té žábě křídlem, představ si to.
0: Ale krasavo, jak to všecko víte?
2: No, protože ten kluk hledal v kapse mrkev a všechno ostatní vyhodil na cestu. Bratra i žábu. Slyším volání o pomoc. A tak tam letím. Všechno jsem to viděla. Bratr byl statečný. Přikryla jsem ho dubovým list.
0: Je mi vás moc líto, krasavo. Víte, já jsem až do dneška byla pořád jenom šťastná. Nesetkala jsem se dosud.
2: To buď ráda. To buď ráda, malička.
0: Já nesnesu, když někdo trpí.
2: To je mládí. Mluví s tebe mládí. A neboj se, to přejít. Ale nesmíš se bát. Musíš být statečná, rozumíš? No, a já už teď musím letět. Je mi tady zima. A začíná pršet. Radím ti, včeličko, honem se koukej někam schovat. Pa, pa, pa, pa, pa.

0: je najednou zima. A kam se schovalo slunce? A jak prší? To ta Kassandra říkala, že za deště se nesmí létat. A měla pravdu. Je to nepříjemné. Já vůbec nemůžu mávat křídly. A pro pána krále, kdo je zase tohle?
1: Z cesty! Všechno z cesty! Teď jdu já. Chrobák chramosil. Z cesty! Všechno pryč.
0: Hiu, ten je orolí.
1: Tak, a jsme na místě. Povídám. Haló, Růžo. Vstávejte, moje milá, už je čas. No to jsem já, chramosil, slyšíte, Růžo? Jestli chcete se mnou na lov, tak musíte ven, už se rozednilo. No tak, Růžo, přece jste mi to slíbila, nedejte se prosit u všech všudy.
2: Zavřete ty dveře, chramosile, tak zavřete ty dveře, prší mysl. A musím se obléknout.
1: Tak si ale pospěšte, Růžo. Růžičko, to jsem já, chramosílek.
2: No, to je křiku, to je křiku.
1: Dobré jitro, Růžičko. Vyspala jste se, doufám, dobře, Růženičko, vy moje zlato.
2: Chramosile, povídám vám již pokolikáté, že z toho nebude nic.
1: Ale jak pak? A proč nic?
2: Nic z toho nebude, nikam s vámi nejdu.
1: Ale Růžo, Růžičko, počkejte. Přece naše mladá přátelství. Co jsem to chtěl? Podívejte, Růžičko, vy máte své doupě, já mám své doupě, vy si zalezete, já si zalezu a bude nám dobře a nikoho neuslyšíme. No, Růžičko, no co vy na to?
2: Ale chramusile, tomu vy nerozumíte. A co horšího, pane, vy jste pěkný lhář.
1: Já? Lhář? No tedy, co si to o mě myslíte? No tohle mi neříkejte.
2: Nevytáčejte se hloupě, chramosile. Říkal jste mi, že jste zlatohlav. Říkal. A včera mi povídal Hlemíš, že jste chrobák. Vy jste, pane, docela obyčejný chrobák. To je nějaký rozdíl. A co horšího? Každý ví, co děláte a čím se živíte, pane. O tom ani nechci mluvit.
1: Ale Růžičko drahá, přece mě nebudete odsuzovat pro mé povolání. Každý máme něco. A pak jsem velice užitečný. Někdo to přece dělat musí. No, Růženko, podívejte, nevypadám přece špatně. Ne, že bych se holedbal, ale koukněte, jak se mi leskne korunýř. No, prosím. No a tadyhle ten kobalt a tady zase ta zelená. No to není nic. No tak, Růženko. No tak.
2: Chramosile, chramosile. Nebyť to zrovna hnůj, neřekla bych. Ale takhle... No nesmíte se na mne zlobit, chramosile. S Bohem a už za mnou nechoďte.
0: No to jsou mi tedy na světě věci. Jú, to koukám. A on jí má tak rád.
1: Nemá srdce. Nemá srdce. Taky rozum nemá. Víte, já jsem přece takový dobrák. Já se asi utrápím. Ale podívejme, to je pěkná dešťovka. Hop! A hned s ní budeme hotoví. A ta růža. Ta růža, co mi to dělá? Abych i kousek té dešťovky nechal. Růžo.
0: Jak je to možné? On baští a tečou mu slzy.
3: Poslyšte, poslyšte, pane chramosile.
1: Co je? Co je? Z cesty. Z cesty? Já jdu. Chramosil? Kdo jste vy?
3: Já jsem včelka Mája. Včela medonosná.
1: A kde jste? Nevidím vás.
3: Tady, tady, na stonku, nad vámi, koukněte.
1: Těší mě. A sedíte tady už dlouho? Co?
3: Já jsem se tu schovala před deštěm.
1: Aha, aha. Já, dejme tomu, no, dejme tomu. A slyšela jste něco?
3: Ne, to kde pak, jen ten déšť jak šumí.
1: Aha, aha, no tak to je dobře, to je dobře. Když se tady do toho stébla takhle opřu, no tak popolezu, abyste se mi mohla podívat do očí. Chcete se mi podívat do očí, nebo se mi nechcete podívat do očí?
3: Moc ráda vás poznám, pane.
1: Chramosil, prosím. Chramosil z rodu Zlatohlavů.
3: Ano, já vím. Vám, pane Chramosile, nevadí déšť?
1: Nám? Zlatohlavům? Nikdy.
3: A tady pod tím listem je tady hodně nájemníků?
1: Nájemníků? Jakých nájemníků? A tak, no tady je nájemníků. Tady všude, tamhle a tuhle a tadyhle a... Počkejte, já nadzvednu takhle ten list. Já! Pomoc! Kde jste, kdo? Pomoc! Já nevidím a ležím na zádech. Je po mně veta. A já se nedokážu obrátit, když ležím na znak. Já zemřu. Já potupně zemřu. Vy tam, Májo, nedívejte se aspoň. To není slušné dívat se na cizí neštěstí. Tak hněte sebou. No co pak mě nikdo nepomůže? No to se mám chytit vzduchu.
3: Počkejte, pane Chramosile, já vás slyším. Nemusíte takhle hulát.
1: Já vám nerozumím.
3: Tíše, já se vás pokusím obrátit. Počkejte. Ono, takhle tím stéblem.
1: Nej, to nejde. Pomoc. No vidíte to, no pomoc.
3: Nekřičte a chyťte se tady toho dřívka. Máte ho u
1: nosu? Kde máte dřívko? Kde? Já to nevidím, já nic nevidím, já jsem na zádech.
3: Tady je. A teď se držte pevně. Tak, pozor.
1: No to je dost. No to bylo něco děsného. Ještě, že jsem takový kliďas a ducha přítomný. No není. A to ta vaše včelí žvatlavost, no ta mi dala. A jak jste pořád křičela, ještě, že my chrobáci, tedy zlatohlavové, jsme zvyklí hledět statečně smrti do tváře. Třeba v každém okamžiku.
3: Ale teď už je vám lépe.
1: No, mám ještě trochu závrat, no, ale to přejde, no. No a teď z cesty já jdu, teď jdu já, Chramosil, všechno z cesty.
3: Tak naschledanou, pane Chramosile. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala a že jsem vám mohla pomoci. Mějte se pěkně.
1: Ano, dobře, děkuju vám. A ty se taky měj. No. Přestává pršet, můžeš letět.
3: To se rozumí, že poletím. Už se moc těším, co nového zase uvidím. Už jsem poznala růži, rybník a teď už to mám. Teď poletím hledat les.

0: byčiště se kasá.
1: S byčištěm byly odjakživa potíže. Za každou cenu chtěl být středem pozornosti a prostředky k tomu si nikdy právě úzkostlivě nevybíral.
0: Pokřikoval drze na lidi, nadával, rval se, tahal holky za vlasy, zkrátka využíval každé vhodné i nevhodné příležitosti, aby ukázal, jak náramný je sekáč.
1: Tentokrát to však přeci jen značně přehnal.
0: Zhotovil si totiž velký prak a střílel s ním, po čem se dalo.
1: Zpočátku po patnících, sloupech, návěstích a dopravních značkách.
0: Už to bylo dosti zlé, ale střelec byčiště začal časem prahnout i po živých obětech.
1: Začal se trefovat do ptáků a každý den se honosil novými a novými úlovky.
0: Mňouku, tomu byčištěmu by se to už konečně mělo zatrhnout, neboť jinak v celém širokém okolí nezůstane jediný živý pták.
1: Jo, zatrhnout, to se snadno řekne, ale jak? Vykládat tomu o slovy něco o ochraně přírody nemá žádnou cenu. Ani by nás nepustil ke slovu.
0: No, zkusit bychom to však přeci jen měli. Rozhodl kopyto a také to zkusil. Odpoledne přistoupil k vášnivému střelci a důrazně mu řekl. Hele, byčiště, to tvoje střílení po ptácích se nám ani trochu nelíbí. Měl bys toho radši nechat. Chceš facku? Otázal se byčiště výbojně.
1: Kopyto ovšem facku nechtěl, ale ustoupit také nemohl, neboť bylo přítomno několik svědků. Vypukla tedy nádherná rvačka, která sice neměla žádného vyloženého vítěze, za to však dva raněné, kterým z nosu vydatně tekla červená.
0: Kopyto měl ještě navíc utrženou klopu u saka a taky trochu kulhal, protože ho byčiště kopl do kolena.
1: Tak tady to máš, kopyto. S byčištěm nikdo nic nesvede, alespoň ne tímhle způsobem.
0: A jiným způsobem snad ano. Já se vsadím, že teď se pustí do ubohých ptáků ještě urputněji.
1: Když nedá na dobré slovo ani na kamarádské pěstní upozornění, musí být ukázněn vyšší instancí. Jestli proti němu zakročí ředitel školy nebo sám pan byčiště.
0: Snad bys nešel žalovat. Takhle hluboko přece nemůžeme klesnout, i kdyby byčiště vystřílel celé posázaví.
1: Nepůjdeme žalovat. A přece byčiště mu zatopíme tak, že na to do smrti nezapomene. Dostal jsem totiž opět jeden ze svých geniálních nápadů.
0: No to rád slyším. Poslední dobou si v tomto směru dosti selhával. Tak už to ze sebe konečně vysyp.
1: A teď ještě ne. Ale hned po setmění se sejdeme na obvyklém místě. A pak mé přednosti jistě náležitě oceníš.
0: Za několik hodin se přátelé opravdu sešli u trafiky pana Kropáška.
1: Bylo nevlídno, sichravo a mlhavo a spoře osvětlené uličky městečka zely prázdnotou.
0: Kdo právě nemusel ven, ten nevycházel.
1: A dokonce i psi byli zalezlí ve svých boudách a ignorovali své hlídací povinnosti.
0: No, to je zase den. Co pak v takovém nečase se dá něco kloudného dělat?
1: Právě takový den je však jako stvořený k nekalým činům. A my vůbec nemůžeme potřebovat, aby nás při naší činnosti někdo spozoroval.
0: Tak už se vytaz tím svým geniálním nápadem. A jestli si přeháněl, tak ti neřeknu ani ahoj a pádím domů ke kamnům.
1: Mňouk se sebevědomně nadmul a sáhl rukou pod kabát. Ke kamarádovu velkému údivu vytáhl přesně takový prak, jaký vlastnil byčiště.
0: Co s tím chceš dělat? Co to má znamenat?
1: Je třeba jednat, příteli. Jestli se vše podaří, bude ptactvo v městečku a okolí zachráněno a byčiště si ho už ani nevšimne.
0: Rozvážně sáhl do kapsy pro kamínek, vsunul jej mezi vidlici praku, natáhl gumu, zamířil a prásk.
1: Žárovka po uličního osvětlení se rozletěla na tisíc kusů a tma v městečku byla ještě o chlup větší než předtím.
0: No tohle, co děláš? To přece...
1: Je jednoduché. Hele, nebude-li polapen skutečný viník? A já... Pevně doufám, že nebude. No, padne podezření na koho? No na ko? No na známého ničemu, který s prakem střílí po ptácích. Jdeme dál. U další svítilny odpravil Mňouk další žárovku a to opakoval toho večera ještě 15krát.
0: No, tento způsob má zřejmě jistou logiku, ale tak trochu se mi nelíbí, že to má nevinný byčiště odskákat za nás.
1: Byčiště, že je nevinný? A co ti ptáci? Chceš, aby přežili, nebo nechceš?
0: No samozřejmě, že chci. No tak střílej na další lampu, jo?
1: Hele, už se mi to zdá příliš stereotypní. Kdyby střílel byčiště, určitě by cíle měnil.
2: Zamířili tedy postranní uličkou k muzeu, kde si Mňouk vybral za cíl okno v rezidenci správce Erbla.
1: Sklo se s rachotem rozletělo a správce se rozhulákal.
3: Kterej ničema!
2: A žáci Kopyto s Mňoukem pokračovali ve své pouti s temnělým městem.
1: Tak a teď přijde zlatý hřeb programu. Tahle zásilka bude ze všech nejdůležitější. Těšil se Mňouk, když se zastavili před školou.
0: Skoro je mi toho bytištěho líto. Vsadím se, že mu to šerif pořádně spočítá.
1: Mňouk zamířil s patrnou rozkoší na okno ředitelova bytu. Za všechno ptactvo nebeské! Zvolal pateticky a vystřelil. Ve vteřině bylo okno na cimpr-campr a v zápětí se v něm objevila holá ředitelova lebka.
4: Banditi! Chásko nevycválaná! Chuligáni zlotřilí! Rozvíjenci zpuslí! Já už s vámi zatočím! Tohle vám nezůstanu dlužen! Banditi! Banditi!
1: A teď rychle domů! A pozor, ať nás nikdo nevidí!
2: Rozešli se s pozdravem
5: ať si jiné bytiště!
2: A vytratili se z nebezpečného pásma s dovedností jim vlastní.
1: A už se těšili, co přinese dramatický zítřek.
2: Ukázalo se, že Mňouk plánoval a uvažoval s prohnaností starého gangstra, neboť jeho předpoklady se do posledního puntíku přesně vyplnily.
1: Už o 7:30 přiletěl do školy správce muzea Erbl a křičel, že muzejní okna tu nejsou proto, aby do nich nějaký pacholek střílel prakem a že to nemohl udělat nikdo jiný než byčiště, o němž je všeobecně známo, že nebezpečnou zbraní ohrožuje kdekoho.
2: Chvíli před začátkem vyučování se ještě do ředitelny dostavil technický referent městského úřadu a dramaticky oznamoval, že 17 žárovek veřejného osvětlení vzalo v noci za své.
1: Na městském úřadu se všichni domnívají, že pachatelem je známý uličník byčiště, který prý bez praku nedá ani ránu a je, jak vidno, svému okolí nebezpečný. No vida. Byčiště. No všem známá firma. A já jsem se celou noc pod rozbitým oknem třásl zimou. No počkej, bytiště, na tebe si pořádně posvítím.
2: Krátce po 8:00 byl nic netušící žák bytiště volán do ředitelny. Při vstupu do místnosti mu ještě nedopatřením ke vší smůle vypadl z kapsy jeho oblíbený prak.
1: Ha! Tohle mi stačí, bytiště. Zde je doličný předmět a důkaz toho, jaké škody si způsobil.
2: Byčiště hleděl do země a zarytě mlčel, neboť se domníval, že jde o škody na ptactvu a eventuálně i na dvou kočkách, které se mu také podařilo postřelit.
1: Bude ti nejen snížena známka schování, ale tvůj otec bude muset uhradit všechny škody, které si svým uličnictvím způsobil.
2: Byčiště se ušklíbl. O jakých škodách to šerif mluví? Jakou náhradu může kdo požadovat za pár zastřelených vrabců a postřelených chocholoušů? Chudák vůbec netušil, jaká mračna se stahují nad jeho hlavou.
1: Téhož dne odpoledne totiž ředitel osobně navštívil pana Byčištěho, který pracoval v místní obuvnické dílně.
2: Pan Byčiště byl švec jako vystřižený ze starého kalendáře. Vlasatý, usmolený, rtuťovitý a také pořádně vzteklý.
1: Když uslyšel, že má za syna zaplatit 17 žárovek a 2 okna, nakopl verpánek takovou silou, že jim vyrazil další okno v dílně a způsobil si zbytečné vydání.
0: Ten hrošťák!
2: pořád jen samé stížnosti. Žádnou radost člověku neudělá. Ale já ho naučím, já ho srovnám.
1: Buďte uvážliví a mějte na paměti, že trest má být přiměřený provinění. Napomínal ho ředitel, který v sobě přece jen nezapřel pedagoga.
2: Já ho roztrhnu jako hada. Já mu dám prak dělat školu na veřejném majetku. Rozbít okna. Co pak myslí, že kradu?
1: Ředitel raději už nic nenamítal. Jednak proto, že střelce prakem příliš nelitoval a za druhé proto, že už byl ze sveřepého otce sám dost vyděšený. Svědomím řádně vykonané práce se tedy odporoučil.
0: Večer vtrhl otec Byčiště do svého příbytku jako uragán. Byl rozčepířený, nasupený a v ruce třímal potěch.
2: Kde je ten darebák? Kde je ten výtržník a ničitel hodnot?
0: Nic netušící žák Byčiště se právě vykoupal. Spokojeně se ještě chvíli ráchal ve vaně a hlučný otcův vstup ho značně překvapil. Co se vlastně stalo? Nic tak strašného přece neprovedl. V dané chvíli mu však řádné zdůvodnění výprasku nebylo dopřáno. Rozlícený otec vytáhl svého potomka z vany jako zavináče z láhve láku a tak, jak byl, si ho přehnul přes koleno. A neprodleně počal masité části nezdárného syna zpracovávat potěhem. A hnul přes koleno. A neprodleně počal masité části nezdárného syna zpracovávat potěhem. A přitom neustále vykřikoval.

0: ty. Já ti dám prak. Já ti dám střílení.
1: Výprask, jakkoliv nezasloužený, přinesl své plody. Od té doby už nikdo nespatřil u žáka byčištěho prak ani jinou podobnou zbraň a ptactvo v okolí městečka se znovu bezstarostně rozštěbetalo.
0: Prohnaný žák byčiště ovšem nebyl na hlavu padlý a brzy mu došlo, že proti němu bylo zřejmě připraveno rafinované spiknutí. A kdo jiný mu mohl připravit ony strastiplné chvíle, než žáci Kopyto a Mňouk. Byčiště vsteky zaskřípal zuby, neboť vzpomínka na ponižující výprask byla doposud živá. Což pak by taková potupa měla zůstat bez pomsty? Ne, nikdy. Jedna prohnaná bitva ještě zdaleka neznamená prohranou válku. Žáci Kopyto a Mňouk ještě poznají, kdo je to byčiště a budou pozdě litovat, že si s ním něco začali. Pomsta bude sladká.
1: V pondělí ráno při cestě do školy čekalo na žáky Kopyta a Mňouka nemilé překvapení. Na kdejakém plotě a kdejaké zdi bylo napsáno velkými tiskacími písmeny.
0: Žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla.
1: Než došli do školy, přečetli si oba žáci tento hanlivý nápis nejméně 15krát.
0: Ve třídě je vítali posměšné pohledy.
1: A Jindra Benecká se potměšile otázala. Poslyšte, kluci, co to vlastně je to diluviální trdlo?
0: Kopyto a Mňouk se odšourali pokud možno lhostejně do lavice a snažili se provokaci mužně přehlížet.
1: Do smíchu jim však nebylo.
0: Dobře věděli, že nápis je jen výzva a hozená rukavice, kterou budou muset zvednout, nemá-li se potupný název ujmout.
1: Celou věc dovršil ještě učitel Pěníčka, který hned na začátku hodiny pravil.
2: Žáci, přečetl jsem si na několika plotech, že žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla. Takhle, hanlivé nápisy teda zásadně neschvalují a mimo to vás chci upozornit, že výraz diluviální trdlo je holý nesmysl. Kopyto s Mňoukem sice mohou být trdla, to ano, avšak nikoli v diluviální. Trdlo je ovšem staročeské slovo, ale přídavné jméno diluviální znamená pravěký, předpotopní. No a tak staré zase trdlo není. V pravěku zřejmě ještě žádná trdla nebyla a také se nezachovala, takže nejsou historicky doložena.
0: Toto poučení vzala třída na vědomí. Nálada žáků Kopyta a Mňouka však klesla hluboko pod bod mrazu.
1: O následující přestávce došel Mňouk k lavici, v níž se spokojeně pochechtával byčiště.
2: Byčiště, ty nápisy si psal ty!
3: Proč bych to dělal? Co pak jste mi něco udělali? Chtěli jste, abych přestal střílet ptáky, tak já jsem přestal. Tak si vás vážím.
2: Takže si nemyslíš, že jsme diluviální trdla?
3: Budu o tom uvažovat. Zeptej se mě zítra, nebo radši až pozítří, to už si to promyslím.
2: A co bys říkal tomu, kdybych ti teď vrazil pár facek?
1: Chystal se Mňouk krvačce.
0: Byčiště však ku podivu nijak nereagoval. Pohodlně se rozvalil v lavici a drze zíral na svého soka.
3: Moc by mě to mrzelo, ale pomyslel bych si, že ti vlezla sláva do hlavy.
0: Kopyto přistoupil k Mňoukovi, vzal ho za ruku a odtáhl ho od pisatele urážlivých výroků.
3: Tohle nemá cenu. Žádná hrvačka nám nepomůže. Ostatně víš, že s tím máme své zkušenosti.
1: Což Mňouk ač nerad musel uznat. Odpoledne se pak sešli k válečné poradě.
3: Mňouku, máš nějaký geniální nápad?
1: Mňouk smutně zavrtěl hlavou. Geniální nápady bohužel nevznikají denně a na objednávku.
3: Ale já ano. Jdeme na kafky.
1: Na kafky?
3: Jo, musíme jich chytit co nejvíce.
1: Mňouk sice nechápal, jakým mohou kafky pomoci proti tak nebezpečnému nepříteli, jakým je byčiště, ale dál už se nevyptával. Měl ke Kopytovi plnou důvěru a krom toho lapal živé ptáky docela rád, i když je třeba v zápětí zase pouštěl na svobodu.

0: Žáci Kopyto a Mňouk se tedy připravili na lov.
1: Jejich vybavení bylo skromné.
0: Na lovišti poblíž lesa podepřeli bedínku klackem, na který uvázali provaz a schovali se v blízkém křoví.
1: Ve chvíli, kdy Kafka přicupitala rozmoklým sněhem k návdadě v bedince, podtrhli zatáháním za provázek klacek a bedínka spadla jako past na zděšeného krákajícího ptáka.
0: Během 2 dnů intenzivního lovu chytili takto 15 kavek, které odnášeli ke Kopytovům do prázdného chléva.
1: Tam je pečlivě zajistili, nasytili a dohodli se, že se jim každý z nich bude věnovat nejméně 2 hodiny denně.
0: Dny, které následovaly, byly plné sebezapírání. Nápisy Žáci Kopyto
1: a Mňouk
0: jsou diluviální trdla se povážlivě množily a bylo téměř jisté, že už je nepíše jen byčiště.
1: Jednoho dne ve třídě utrousila Jindra Benecká. Kluci, já mám dojem, že jste pořádný baby. Pořád jste vystupovali, jako když nad vás není, a teď vám udělá čáru přes rozpočet docela obyčejný byčiště. Má z vás pořádnou psinu a vy místo, abyste mu nařezali, zakládáte zřejmě zoologickou zahradu. Benecká, dočkej času jako husa klasu. Radil jí Mňouk, ale příliš jí tím nepřesvědčil. Popularita obou žáků poklesla tak rapidně, že se jim začal pošklebovat i jejich dosavadní bezmezný fanda Čupíšek.
0: Za to byčiště byl obdivován a kdekdo žasl nad onou jednoduchou a účinnou metodou, kterou oba věrné přátelé doslova knokautoval.
2: Jsou to obyčejní chudinkové, kteří se stali známými jen díky protekci. Mít já taky strejdu v novinách, tak budete čubrnět, kam až bych to dotáhl.
1: Ale jak praví staré české přísloví, žádné stromy nerostou do nebe.
0: Jednoho dne přišli žáci Kopyto a Mňouk do třídy ve výtečné náladě.
1: Navzdory tomu, že viděli cestou do školy množství zbrusů nových nápisů, označujících je za diluviální trdla. Mňouk nesl pod paží podivnou krabici s navrtanými otvory.
0: Za napjaté pozornosti celé třídy ji posléze otevřel.
1: Vylétla z ní Kafka, zakroužila kolem stropního svítidla a pak se posadila na tabuli.
0: Chvíli se zvědavě rozhlížela a pak prohlásila krákoravým hlasem.
3: Byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
0: Žáci Kopyto a Mňouk se opět vyhřívali na výsluní slávy, zatímco byčiště zjevně chřadl. Chodil s hlavou sklopenou k zemi a marně se užíral myšlenkami na vhodnou pomstu. Dlouho ho však nic nenapadlo. Alespoň ne nic takového, co by obstálo v soutěži s mluvícími Kafkami. Pak však přece jen dostal nápad. Co je to taková Kafka proti papouškovi? Kdyby se mu podařilo získat papouška, naučil by ho tolika nadávkám na adresu žáků Kopyta a Mňouka, že by ho už těžko mohl někdo přetrumfnout. Ano, to je to pravé řešení. Musí si obstarat papouška.
1: Papouška ovšem nekoupíš za 50 Kč a větším obnosem bohužel byčiště nedisponoval. Byl proto nakonec nucen, i když si byl dobře vědom s tím spojeného rizika, obrátit se s prosbou na otce.
2: Cože? Zvolal překvapený otec. Nedávno jsem za tebe zaplatil rozbitá okna a teď na mě chceš papouška? Velrybu nebo nosoroč ty bys nechtěl.
1: V dovršení všeho neštěstí se v tu chvíli snesla na okno jedna z mluvících kavek a zakrákala.
3: Byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
0: Otec byčiště vzal pochopitelně tento urážlivý výrok na sebe, popadl vztekle po těch a začal jim zpracovávat svého dokonale vyjeveného potomka. Přitom vykřikoval.
2: Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška? Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška? Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška?

mozeček pomalu smaží, mě vůbec neláká podoba školáka, co na místo

0: To je dneska počasí. Ani psa bych ven nevyhnal. Hulvínku, vypni už tu televizi.
1: Taťule, já bych se chtěl ještě chvilku dívat.
0: Vyloučeno.
1: Ale taťule.
0: Ne.
1: Taťulínku.
0: Nech toho, Hulvínku.
1: Prosím.
0: Už jsem řekl.
1: Když za chvíli začne můj oblíbený seriál. A já nebudu vědět, jak to skončí.
0: Hurvaj s Neškem, Rej, to ti nepomůže. Jednak je bouřka a to se má televize vypnout. A potom je čas, abys šel do Hajan.
1: Už teď? V 8?
0: Už teď, v 8.
1: Teď už nehřmí. Poslechni si, ta bouřka už je za horama.
0: Bouřka je možná za horama, ale prázdniny taky. Zítra začíná škola, tak je konec s ponocováním. Vyčisti si zuby a dřeváky.
1: Vyčistím si zuby a dřeváky.
0: Připrav si oblečení, tašku.
1: Poprav si oblečení, šašku.
0: Co to huhláš?
1: Nic, taky nic.
0: No proto. A pak se šupej umýt. A pořádně, já tě přijdu zkontrolovat.
1: Šikana. Nic jiného než šikana. Takže, dřeváky se mi lesknou, zuby taky, tašku mám, šaty mám. Sláva, jsem hotov.
0: Hurvínku, tady máš oblečení, sám jsem ti ho vypral a vyžehlil.
1: Ale taťuldo, já už oblečení nachystané mám.
0: Cože? To myslíš ty otrhané hadry? No, v těch bych tě nepustil ani k máničce.
1: Je to moje nejoblíbenější oblečení.
0: Na skotečení venku je možná dobré, ale na to, abys v něm vyrukoval první den do školy, to tady ne.
1: Ale to tati...
0: Pamatuj si, že šaty dělají člověka. Tady máš čistou bílou košilku a kraťásky s kšandičkama.
1: Blá. Teď tenhle ten nemoderní obleček nosím pořád. Každý mě v něm zná.
0: No právě. Lidi tě v něm mají rádi, tak proč bys to měnil? No. A teď už alou do postýlky. Dobrou noc.
1: Dobrou. Ach jo.

宝，大舅舅，大喜，快点！

nachystali já. A dokonce ani to od taťouli tady ní.

0: schodiště, proběhnout tržiště a budu u školy.
1: Kupte si vařičky, nazlobilé chlapečky, kupte si, kupte.
0: Už tam budu.
1: Pro pána lidi, koukněte se na toho kluka.
2: Má tohle znamená.
3: Běhá tady ručí koši.
2: Stůj, kluku.
0: Co je, já spěchám.
1: To je nějaká nová školní móda.
0: No co, hlavně, že mi ta košilka sluší. A nechte mě, spěchám do školy.
1: Jak to vidím, ty si moji vařičku kupovat nemusíš. Na tebe už jedna doma určitě čeká.
0: Ani už takhle přijdu pozdě a ještě mě zdržujou.
4: Je, kluci, podmínek nemáte na sebe.
5: Páni, ten se určitě zbláznil.
4: Strašímu ve věži.
5: Strašímu, strašímu ve věži. Strašímu ve věži. Strašímu ve věži.
1: Kurva, jest to máme jít sáska?
0: Ne. Kluci, ono ještě nezvonilo?
6: Ve škole nezvonilo, ale tobě asi cinká na cimboří.
5: Prej mu cinká na cimboří.
0: Máni, ty jsi tady? Ahoj.
6: Já s tebou nemluvím. Málem jsem kvůli tobě přišla pozdě do školy.
0: Jak to?
6: Zvonila jsem, čekala na tebe. A ty nic.
0: Promiň, já jsem zaspal.
6: A proč tady šaškuješ v té maškarádě? To jdeš na maškarní!
5: Na maškarní! Maškarní!
0: Starejte se o sebe! Já si můžu chodit oblečený tak, jak chci!
7: To si jenom myslíš, Hurvínku.
0: Je, pan učitel.
7: Přišel si pozdě, už zvoní! Zvoní, Hurvínku! Hurvínku.
0: Cože, pane učiteli, já už to nikdy neudělám.
7: No tak.
0: Proč se mnou tak cloumáte? Co se děje?
7: Co by se dělo, Hurvajs? Neslyšíš budíček?
0: Co? Cože?
7: Musíš vstávat. Hola, hola, škola volá.
0: Jejda, taťoldo, kde mám oblečení?
7: No tady přeci.
0: Moje milované kraťásky s kšandičkama.
7: Teda, Hurvajs, já tě vůbec nepoznávám.
0: Ono se mi to všechno jenom zdálo. To byl sen.
7: Nech sen snem a pospěš si. Za chvilku tu bude Mánička. Přeci nechceš, aby na tebe čekala.
0: Kdepak, taťulínku, to ne. Já už se oblékám.
7: Tak ty už se na ten svůj obleček nezlobíš.
0: Co tě to napadlo? Jen hlupák neví, že šaty dělají člověka. A pořád jsou lepší kraťásky s kšandičkama než noční košile. Ha-ha!
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Babičko, či pak je ten zámek?
9: Prince.
8: Kterého?
9: Kterého? Přece našeho.
8: A jaký je princ? Starý nebo mladý?
9: Jaký? Inu, náš je. My ho máme rádi.
8: Dobrý den.
10: Dobrý den. To je vzácný host. Copak, nepřišla jsi taky na slavnost?
8: Slavnost? Jakou slavnost máte tu?
10: Však uvidíš. Teď je zkouška baletu. Ze všech království se sjeli krásné dámy. Tančit ti se bude noc. A celý den? A náš princ si zvolí mezi princeznami nejkrásnější ze všech krásných princezen.
8: No a práci by mi v zámku nedali?
10: Děvče, děvče, na tebe jsme čekali. Co pak umíš?
8: Tančit.
10: Tak s pometlem v síni. Víš co? Tamhle kuchaře se zeptej. Třeba zaměstná tě někde při kuchyni.
8: Děkuji.
11: Arabes. Vyšší nohy. Vytržet.
10: Ty bys chtěla být mou pomocnicí?
8: Chtěla.
10: Děvče, ty si troufale. Myslíš, že bys mohla vařit pro krále? Víš ty vůbec, jaký jazyček má král?
8: Vím, červený jako každý jiný.
10: Ty jsi příliš smělá, mně se zdá.
8: Věřte, neříkám to bez příčiny. Víte, jaký pak má jazyk princezna? Takovýhle.
10: Děvče, to je neslýchané. Kde se v tobě bere smělost taková?
8: Nezlobte se na mě, na mou duši, pane. Princezna má jazyk stejný jako já.
10: No, možná máš pravdu. Uvidíme. Pojď teď se mnou, musím zpátky do kuchyně. Tak, co s tebou? To víš, vaření nemohu tě vzít, moje drahá.
8: Nemůžete? A proč?
10: Jinu, zdá se mi, že si, abych tak řekl, trochu usmudlaná. Ukaž ruce. No. Všechna čest a chvála čisté.
8: Tedy dovolíte, pane, abych tady u vás pracovala.
10: Víš, a ten plášť, no jak bych to měl říci?
8: Nelíbí se vám? Je čistý jako sklo. Sehněte si na něj.
10: Bílou rukavici. Čistý. To jsi mi tedy děvče nelhalo. To víš, našinec se také zmýlit může. Z čeho je ten pláštík?
8: Z čeho? Z myší kůže.
10: To je dobré. To se zřídka slyší. Říkáš z myší?
8: Ano, z myší.
10: Z myší. Víš co? Já tě přijmu. Zrovna se to hodí. A nejdřív se s Jankem pustíš do nádobí.
12: Já jsem starší kuchtík. Jmenuji se Janek. Jak mám tobě říkat? Jak ty se jmenuješ?
8: Nemám žádné jméno. Říkej mi, jak chceš.
12: Musím přemýšlet o tom trošičku. A tak. Budu ti říkat myší kožíšku. Tu máš zástěru. Nemáš lát?
8: Díky. Ty si vezmi také. V uzlíku mi zbyly buchty s mákem.
12: Buchty? Zvyk jsem si na jídla vybraná. A jíst buchty, to mě zprosté připadá.
8: Aspoň ochutnej. No, ber si bez váhání.
12: Myší kožíšku. Tak to je pochutnání. Mohl říci, že v kuchyni zdejší takhle dobrou věc jsem ještě nepoznal. A přitom mám jazyk chlupatější nežli mnohý princ a mnohý král.
10: Rychle! Rychle všecko do pořádku! Princ! Princ prochází zámkem. A vařečku mi podej. Princ prochází zámkem.
8: Princ sem přijde?
10: Asi. A ty se schovej. Tu větší. Tak zalez.
12: No. Rychle. Princ už jde.
10: Seřadit.
13: Buď zdrav, kuchaři. A buďte všichni zdraví. Když jsem byl malý, tajně do kuchyně chodil jsem.
10: Pěkně jsme si spolu popovídali.
13: A ty jsi mi dával zmísilý zad krém.
10: Prosím, princi, jasný princi, smím líbí tak smělý. Je to pravda, že se oženíte brzy?
14: Kuchaři, jsi dotěrný a drzí.
13: Možná, kuchaři, že dnes večer na slavnosti vyberu si mezi princeznami svou budoucí ženu a tvou paní.
10: Ať se vám to dobře podaří, ať je hodná, ať zná vlídná slova, ať je hezká, ať se honem schová.
15: Co to říká?
10: Nic, jen povídám, ať je hezká, ať zůstane tam.
13: Kde má zůstat?
14: Co ten člověk povídá?
10: Ať je hodná, ať vás věrně miluje, ať zůstane tam ta holka ošklivá.
14: Tak drzost!
10: Chtěl jsem říci právě.
14: Budeš přecout!
13: Jen ho nechte být. Je hodný, jen potřebuje klid.
15: Trošičku se mu to mate v hlavě.
10: Polej ven, ty kvítku zlořečený.
8: Jak mě prosím, pane, odpustím.
10: Odpustit? To nejde jen tak rázem. Musela se zdívat škvílkou dveří. Kvůli tobě, jasný princ, teď věří, že se ze mě stává starý blázen.
15: Kuchaři?
10: Zde.
15: Náš princ je k sobě volá.
10: Náš princ? Je. A co pak mi chce?
15: Nevím. Ale jistě je to s tebou zlé.
13: Myší kožíšku, co jsi to chtěla? Vidět prince?
8: Prince? Nevím.
13: Mně se líbí.
8: Myslím, že je hodný, čestný a spravedlivý.
13: Hodný je. A všichni přejeme mu, aby k sobě dostal taky hodnou ženu.
8: A co kdyby hodnou ženu nedostal?
13: Z veselého prince byl by smutný král.
10: Kuchtíku?
13: Zde, pane, co má být?
10: Dívej se.
13: Nač?
10: Na mě. Podívej se líp.
13: Vždyť já si už oči mohu vykoukat.
10: Nevidíš nic? Tady.
8: To je řád.
10: Ba, řád. Za to, že vždy vařím chutně, znalecky, udělil mi princ řád zlaté vařečky.
13: To je krása. Až to lidé uvidí.
10: Víš co? Pověsím ho v naší kuchyni.
8: Měl bys toho, pane, radši nosit snad.
10: Kdepak? To by se mi mohl ošoupat.
13: To je pravda.
10: Kam ho jenom dám?
13: Pane, pověste ho na erb k vařečkám. Blahopřeju, pane.
8: I já blahopřeji. Mám k vám malou prosbu. Splníte ji, prosím.
10: Jen mluv.
8: Smím se podívat večer na balet.
10: Děvče, ty si ale troufale. Najdou tě a potom bude zlé.
8: Určitě mě nikdo v zámku nenajde. Budu v stínu tak, že sám mě nepoznáte, i kdybyste třeba přímo u mě stál.
10: No tak, jdi si. Víš, já bych to nedělal. Nemít tak radost z té vařečky zlaté.
16: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku zase. Fuj, fuj. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky, docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle.
17: Měli bychom si postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, chaloupku. Chro, chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice Fujavice nerozmetla. No, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky. Chro, chro, chro, s chroští, no, s roští, mňa.
16: Mlasklo si spokojeně prasátko z proužky.
17: I kde pak sláma nebo roští na babici Fujavici platí jenom pořádné cihly. Roch, roch, roch, jenom cihly.
16: A hrome, do obou prasátek, jako když píchne, ocásky se jim kroutí.
17: O, třeba tudy ani Fujavice nepoletí. Poletí, nepoletí, na to se nedá spoléhat. Chaloupka musí pevně stát. A to já zas s tebou chaloupku z cihel stavět nebudu.
16: Duplo si prasátko z puntíky. Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou dvakrát pole obejdu, trochu slámy seberu a chaloupka je na to tata pěkně zlatá. Celičká mě ukryje, střechu nepotřebuje. A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej ňa, ňa, ňa, ňa, ňa. To je vonňa.
17: To se ví, zjíblo si líně prasátko z proužky. Jaké pak cihly, chaloupka z chrastíčka, ňa, ňa. Tam bude teplíčka. Na, na.
16: A hrc, hrc, už rylo tamhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští černého, ani ho vidět nebylo.
17: Jenom abyste, bratříčci, potom nelitovali,
16: zvolalo tenkým hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet a prasátka na to volání nevytáhla ani rypáčky.
17: Ach jo,
16: vzdychlo si růžové prasátko,
17: tak jsem tu zůstalo najednou samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám. Krach, krach, ňach, ňach, krach, ňach, ňach, ňach, ňach.
16: Svorně se chechtala obě prasátka.
17: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác. Krach, krach, krach.
16: Růžové prasátko to všechno dobře slyšelo a jak bylo celé od té dřiny zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku maličko vyfoukneš, tak mu to přišlo líto. Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice Fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně, sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli, a Fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pčá! Kejchala čím dál víc, až bylo toho cukrového sněhu, kam ses jen podíval. Pšá!

0: Ale jednoho dne se v tom bílém, studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup. Krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko s puntíky a hned dostal na to prasátko hlad. Rr, nam, ham, nam, rr, nam, ham, nam, slyšíš mě? Povídám, prasátko s puntíky, otevři.
1: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
0: I pro pána krále snad mělo prasátko zůstat potichu.
1: Jen počkej, já ti dám, ještě ti zaspívám. Fik mi krr, ham, nam, nam, nam, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku ti sfouknu.
0: A hned taky zafoukal, fiu, docela maličko. Slámka se rozlétla jako to peříčko a bylo po chaloupce. Ještě že prasátko stačilo vyběhnout. Utíká prasátko, utíká, cestou si puntíky počítá.
1: Ještě že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky, no, no, honem.
0: Jenomže vlk za ním po sněhu cap, ťap, dup. Uviděl chaloupku z roští a v chaloupce prasátka dvě.
1: Rrr, ham, nam, nam, ham, nam. Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
2: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
0: I pro pána krále snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky. Od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
1: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik mi krr, ham, nam, nam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, chaloupku vám sfouknu.
2: Uj, strejčku foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš, chaloupku z roštíčka rozfoukat nesvedeš.
1: Počkejte, já vám dám, teďka vám zaspívám a to, co povídám, taky udělám.
0: Zafoukal vlk. Fuj, fuj, chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fujá, a bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat.
2: Onem za naším růžovým bratříčkem, ňa, ňa, ňa, ňa, ňa, honem.
0: To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo. No, poplakali si bratříčci všichni, ale jen co se v tom cihlovém domečku stačili uvelebit, už tu byl zase ten vlk.
1: Rr, ham, nam, rr, ham, nam. Slyšíte? Povídám.
0: prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete.
1: Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme.
0: Počkejte, já vám dám, ještě vám zaspívám. Fik, mik, rrr, ham, ňam, ňam, ňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr si houknu, domeček vám sfouknu.
1: Uí, uí, strýčku foukale, jinam si foukat běž. Chaloupku ze slámy rozfouknout dovedeš. Chaloupku z roštíčka rozfouknout dovedeš. Cihlový domeček nám sfouknout nesvedeš.
0: Počkejte, já vám dám. Teďka vám zaspívám a to, co povídám, to taky udělám. Nadul se vlk jako dudy. Fuíha! Fuíha! Jenomže, ať se zle koukal, jak koukal, na vítr houkal, jak houkal, cihlový domeček pevně stál, ať si vlk dělal, co dělal. Tlapkama se opíral, ocasem dotíral, nakonec do vrátek hlavou bouchal, jenom boule si nadělal. A byly to boule na mou věru jako cibule.
3: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našlo se v čase poutí, bálů a pomláskových veselic v tom chudém kraji i cukrářské řemeslo. A o něm vám teď budeme vyprávět sladkou pohádku.
4: Tak jednou, tenkrát, když trhlo na hory 7 hubených let, stavěla prababička na stůl mísu polívky a za dveřmi se ozvalo vyspěvování. Kupte u mne, paničky, tkaničky a pentličky, hřebínky a jehličky, zrcátka a špendlíčky a na myšky pastičky. Ve vsi potulného kramáře znali, říkali mu sklínkař. Na myši máme kocoura a na zrcátka a cingerlátka nejsou krejcary, broukla prababička. Viděla však na zápraží zmoklého a ušlého vandrovníka a pozvala ho na misku teplé polívky pro zahřátí. Sklínkař do sebe obrátil misku, vyblízal ji jazykem a ještě mu svítily oči hlady. Udělám navrch pár pliskánků, řekla prababička, když viděla, že by si i dědeček ještě něco smrsnul. Plotnu měla roztopenou a tak nastrouhala pár větších brambor do mísy, přilila do jánek kozího mléka, přisypala mouky, přisolila, třepla do těsta i vejciště, pošmírovala plotnu špekovou kůží a pleskla na ní lžící pár pliskánků. Jedlíci mohli nastavit dlaně. Sklínkař přehazoval teplý pliskánek z dlaně do dlaně a povídali, jak ho kde hostili. a jak se kde poměl. Prý na horách Pliskánek, v kraji z bílý mouky řepánek. Řepánky prababička neznala. To jsou vdolky z bílý mouky, strouhanou řepou nadívaný a řepným syropem polejvaný, rozkládal vandrovník a chválil, jak ho pohostila mísou řepánků paní máma mlynářka při dolejším Labi. Pradědeček byl mlsná huba, prý až půjdete vandrovníčku zás tím řepným krajem při Labi, vzpomeňte si a přineste nějaký to řepný semínko i k nám. Pro dobré jméno svého chrámu potulný kramář nezapomněl a tak měl pradědeček v papírovém kornoutku špetku naděje na sladkou řepu a v dolech řepánek, až se ta sladká řepa urodí. Navezl trakař hnoje, nakypřil hlínu a vpustil jedno semínko na zkoušku, jestli řepa vzejde. A vzešla. Máš všeho dost, říkal jí pradědeček, slunce i deště jako v kraji, mastnou brázdu jako v kraji, tak koukej, ať rosteš pěkná, sladká a dusatá. Tak promlouval k řepě, když ji okopával motičkou či zaléval, když bylo deště málo. A přece jednou slyšel tenonké naříkání. Máš se jako komtesa na zámku, tak co fňukáš, zahovořil k řepě. A řepa odpověděla, pláču, protože tu nejsem doma. Já se sem nepasuju. To nehovořila řepa, ale řepná panenka, co seděla řepě v chrástu. Každá kytička, každé bejlí má v Krakonošově království svou panenku Víličku, svou opatrovnici. Víličku, panenku lehkonohou a podívej, dětku, jak já vypadám. Pradědeček vykulil oči na řepnou panenku. Kde pak panenka? V řepném chrástu seděla tetka, široká jako mlynářka, tvář jako vdolky, pod cukínkou bříško jako soudek. Mám se tuze dobře, to ty jsi mě takhle vykrmil, hospodáři, plakala a po kulatých tvářích se jí kutálily slzičky jako skleněné kuličky. Až vypláču slziček jeden plný škopíček, třeba zhubnu, vzlikla a poručila, hospodáři, nastav na mé slzy škopek. Škopek? Pradědeček se ohlížel, jaký kde sehnat škopek na slzy pro takové pramalé stvořeničko. Tu uviděl pod stromem z kořápku holubího vejce. Nastavil z kořápku řepné piditetce pod tváře a chytal slzy. Skořápka byla brzo plná té slané žalosti, již lidé říkají slzy. Nepláču slané slzy, ale sladké, jsem cukrová řepná Vílička a pláču sladký cukr. I toť by se tím dalo sladit kafe, mínil pradědeček. A jak byl zvyklý šetrnosti, honem běžel schánět další z kořápku pod holubí hnízdo. Než se s dalším pitiškopíčkem na sladké slzy vrátil, nastojte. V prvé z kořápce slzičky stuhly a ze skořápky se vykutálelo vajíčko průhledné jako sklo, jenže sladké, je tuze krásné, řekl pradědeček. Bodeť ne, vzlikla řepná piditetka, je vyplakaný stoužení po kráse. I prababička uznala, že takového poslíčka touhy po kráse škoda rozpustit v kafišti. Schovali vyplakané sladké vajíčko, co na to řekne sklínkař, až zase přijde nabízet třpitivé zbytečnosti. Sklínkař vzal pak to vyplakané sladké vajíčko mezi své okrasné zboží a příštím rokem se už hlásil. Prodal bych 100 takovejch. Dejte se do takový výroby, pan tatínku, aby to bylo sladký a krásný, na nic k potřebě, jen tak, pro potěchu. Řepné semínko měli, řepu zaseli. Aby nemuseli řepné panenky plakat do holubých skořápek své toužení po kráse, naučil se pradědeček vyrábět ze sladké řepy cukr a cukerného roztoku vajíčka, krásná jako ze skla, a prababička je parádila, aby to poselství o kráse bylo v skutku krásné. A to byli první cukráři na horách a cukrové krasličky i srdíčka vyrábějí na Vysočtě podnes. Dobrou noc.

0: tady bude ticho, nebo safra do toho. Co se děje? Jaký halas a tartas hnedle po ránu? Kdo pak mi to povykuje rovnou pod oknem? Kdo se opovažuje mě rušit v královském dumání?
1: To jsem já, tatínku.
0: Cože? Princezna. Na rámu si jako jarmarečník.
1: Když já jsem si natloukla.
0: Ukáž.
1: Koleno. Au, to tak bolí.
0: Jak pak si k tomu přišla?
1: Já ti ani nevím. Nejspíš jsem někde zakopla.
0: No tak, zakopla.
1: Asi na schodišti?
0: Na schodišti. Protože ses už zase vozila po zábradlí. Já ti ustavičně chladu na srdce, aby si spočínala jako královská dcera. Ale jako bych na stěnu házel hrách. A co je tohle?
1: Roztrhla jsem si novou punčochu.
0: Dobře ti tak, nezdárnice. No tak. No, tak hrozná bolest to snad není.
1: Já pláču, že mi čteš levity, místo abys mě politoval.
0: Tak pojď sem s tou bolístkou, no já ti to ovážu. Kde pak mám čistý kapesník?
1: To je bolest jako dům. Au.
0: Ale Bětuško, nestydíš se takhle vyvádět.
2: Snad by se princezna ukonejšila, kdybych jí něco ukázala. Dobrý den přeju ve spolek.
0: Nápodobně, babičko. Kde jste se tu vzala?
2: Vracím se domů z jarmarku, bydlím tamhle za černými lesy, jdu kolem a slyším nářek, až srdce usedá.
1: A co byste mi ukázala, abych přestala?
2: Podivuhodné zvíře, slečinko, co má oči jako smaragdy, vousy hnedle na tři prsty, kožich nad samet a nožičky jako z hedvábu.
0: Ale, paní mámo, co tu tomu dítěti vyprávíte za báchorky? Takové zvíře, jak tě živosvět neviděl, oči smaragdové, no ne.
2: A přece je nikdo neukradne.
0: Prý vousy na tři prsty.
2: Ale mužský to není.
0: A co ten kožich?
2: Jedna jiskra, pane králi, a přitom neschoří. Pacínky hedvábné a nikdy se neprošlapou. Na nich v kapsičkách 16 nožíků a přece se jimi masa neukrojí.
1: Já bych to zvířátko chtěla vidět.
0: Holčičko, nedej si nic nabulíkovat. Takové stvoření na světě vůbec není.
2: Ale je, pane králi,
0: tuhle
2: pod plachetkou v košíku.
1: Ukažte, babičko, pěkně vás prosím.
2: Až jestli pan král dovolí.
0: Vy máte, paní mámo, tu ze čiperné oči. A já si myslím, jestli si z nás třeba neděláte dobrý den.
2: Stačí královské slovo. Já odkryju plachetku.
1: Ano, ano.
0: No tak nám tedy ukažte ten zázrak sprouteného košíku.
2: Pojď, Juro, pojď. Předveď se v celé kráse.
0: Vždyť je to kočka.
1: Ale krásná. Smím si ji pohladit.
0: Docela obyčejná černá kočka.
1: Jak pak ji říkáte, babičko?
2: Jura.
1: Juro, ty jsi hezká. A jak spokojeně přede.
2: Za to pan král se kaboní.
0: Odeď mi ne, když jste nás takhle napálila.
2: Jáže vás, a to neveličenstvo. Všechno je, jak jsem povídala. Račte se podívat na Juru. Nemá snad oči jako smaragdy nebo vousy. No podívejte. A že není mužský, to snad uznáte.
0: Ale co ten jiskrný kožich?
2: No, zkuste jí pohladit proti srsti a uvidíte.
0: Na mou pravdu? Jiskří hnedle jako prskavka?
2: Na hedvábních tlapkách má kapsičky a v každé drápek ostrý jako nůž. Můžete sám spočítat, jestli jich je 16.
0: Ukáž, Juro. Ta umí seknout jako šavličkou.
2: Tak co, ošidila jsem vás?
0: No to ne, ale stejně jste trošičku taškář.
1: Juro, mazlilko moje malá. Kožíšku aksamitový. Slyšíte, jak vrní, když ji hladím?
2: A na bolest jsme šťastně zapomněli.
1: Já už bych nikdy nezaplakala, kdyby tu Jura pořád byla se mnou.
0: Já radši si hleď vyšívání.
1: A poslušná bych byla. Nevozila bych se po zábradlí, ani bych neskákala ve střevíčkách do rybníka.
0: Nechci slyšet žádné loudiny.
1: Polívku bych dojídala. Tatínku, prosím tě.
0: Ale...
1: Kup mi Juru. Já budu nejhodnější holka v celém království.
0: No tak prosím. Takhle mě pokaždé uprosí. Co s ní mám dělat?
1: Děkuju, tati. Tu máš hubičku. Juro, pojďme si hrát na půdu. Tam jsou ti myši.
3: Zkrátka chytrá hlava, ví jak na tatínka.
4: Co pak se culíte, paní mámo?
2: Jak bych si mohla troufnout.
4: Já jí tu kočku teda koupím. Moc li za ní budete počítat?
2: Tolik tolarů, co se vejde nejlepšího stříbra pod čepec vaší maminky, veličenstvo.
4: No, no to by snad šlo, no to by šlo. Počkejte chvilku, podívám se, jestli snad máti nedřímám.

0: Maminko. Co pak, hochu? Nemusíš po špičkách. Já jsem vzhůru. Jen tak trochu klímám. Co pak mi neseš?
1: Mohl bych ti přivést návštěvu?
0: Přiveď, hochu. Já si ráda porozprávím s lidma.
2: Prosím tě, vem si ten malinký čepeček vyšívaný korálky.
0: Myslíš ten ze všech nejmenší?
2: No, ano.
0: Vždyť mi sotva zakryje drdůle.
2: No právě, maminko.
1: Já ti pak všechno vysvětlím. Dovol, sám ti ho nasadím.
0: Cože mi vedeš za vizitu?
1: Takovou postarší paní mámu, na pohled docela obyčejná ženská, ale jinak filuta.
0: To já si s ní ráda pobeseduju.
2: Pojďte dál, babičko. Maminka si jen trošku zdřímla a my můžeme zatím zkusit, kolik dolarů do čepce.
0: To je čepeček sotva jako dlaň.
1: No, když do něho položím jeden dolárek vedle druhého, vejde se jich sem rovných tři, no tak čtyři, no tak pět.
2: Je to tak, že paní mámo? Tuhle máte 5 dolarů a jsme si kvit.
3: Pane, takhle jsme si to nedojednali.
1: Tolik dolarů, co se jich vejde po čepeček, ne?
3: Co se vejde nejlepšího stříbra, veličenstvo.
1: Co pak moje dolary nejsou z dobrého stříbra?
3: No, já vím o vzácnějším. Podívejte se na vlasy své maminky, pane králi. Myslíte, že jeden každý šedivý vlas z její hlavy stojí za míň než za tolár?
1: To ne, paní mámo. Máte pravdu.
3: Tím pádem mi musíte vyplatit tolik stříbr.
1: To ne, paní mámo. Máte pravdu.
3: Tím pádem mi musíte vyplatit tolik stříbrňáků, kolik maminčiných vlasů se vejde.

0: 70, 80, 90, no, no, tyhle tři vrkoče jsou rovná tisícovka.
1: Ale hochu, co to vyvádíš? Netahej mě za vlasy. Tak líbezně jsem usnula a ty mě vytrhneš z nejlepšího.
0: Tak si zase dřímej.
1: A co pak to jde na povel přivolat zpátky zaplašený sen a byl jako živý?
0: Co se ti zdálo?
1: Všude pentle, věnce, muzikanti, protože zrovna v tu chvíli překročil hranice naší říše budoucí král.
0: Budoucí? A co to povídáš?
1: Mladý král, co jednou po tobě převezme korunu a žezlo.
2: Opravdu divný sen?
1: Povídám jako živý.
0: Co pak je na něm tak zvláštního?
2: No, jenom mě napadlo, že zrovna dneska má přijet můj vnouček z přespolního království. Čekám ho popolední. Z které strany měl dorazit?
1: No to právě nevím, protože jste mě zrovna probudili, ale... Vzpomínám, lidé okolo vyprávěli, že ho k nám přivede černá kočka. A teď už mě nechte střímnout.
0: Černá kočka.
2: A jako naše Jura?
0: Jaká pak vaše? Princeznina?
2: No ještě jsme se nedopočítali.
0: Hnedka to bude. Tuhle na temení jsem napočítal druhou tisícovku. Tak ještě na spáncích. 95, 6, 7. Ona maminka věří na sny. Co byste tomu řekla?
2: A vy ne?
0: To jsou pověry.
2: Mému neboštíkovi hádala jednou cikánka, že mu kohout sezobne celý statek. Nejdřív se tomu smál, nevěřil, až pak z čista jasna...
0: 483, 5, 8... Co z čista jasna?
2: Jednou o žních nám od jiskry z jeho fajfky chytla stodola.
0: Ale prosím vás.
2: Hrozný oheň to byl, sedl nám, jak lidi říkají, na střechu ohnivý kohout. A bylo postavení, pak nevěřte na sny.
0: Stanou se všelijaké pády. 986, 8, 90, už to bude, tak.
1: Ale hochu zatrápený, co tě to napadlo zase mě krákat? Proč mě starou ženskou nenecháš klímat?
0: Rovné 3000.
1: Co povídáš?
0: Nic, maminko, nic. Teď si můžeš doopravdy klidně usnout a spát nerušeně až do oběda.
1: Jo. Taková příhoda a ty mě vyrušíš, když to je nejpěknější.
0: Snad ne zas nějaký živý sen.
1: Ten mladý král se ti k nám přistěhoval i se svým stavením.
0: Prosím tě, kdo to kdy viděl stěhovat se i s chalupou?
1: Já to viděla na vlastní oči.
0: Vidiny, maminko, vidiny, přeludy. No, zavři oči, já už tě nechám na pokoji.
1: Jen aby, hochu.
2: Kolik že jste napočítal, pane králi?
0: Rovné... 3000. To, abyste si na ně vzala trakař.
2: Mám pevnou nůši.
0: $3000 za obyčejnou kočku.
2: Obyčejnou? Když vám jednou přivede budoucího krále a tím pádem ženicha princezně.
0: Tam se vůbec poděla?
2: Nehrají si spolu tamhle ve Vikýři?
0: Na moutě Bětka rozkládá jako učenec. A Jura přede, slyším to až sem.
2: A já bych myslela na navrátila, nemám-li se vrátit domů za tmy, aby mě nakonec Vašek, jako vnouček, nemusel čekat za zavřenými vrátky. Přeju stále zdraví, pane králi.
0: Nápodobně, babičko, nápodobně. Taky mám nejvyšší čas vrátit se ke králování. Kvůli kočce jsem tu prořečňoval skoro půl dne.

0: Co je zas tohle za kočičinu? Kdo mi natahuje moldánky rovnou pod nosem?
1: To jsem já, tatínku.
0: To jsi mi slibovala. No už zase spouštíš kolovrátek.
1: Zmizela. Je pryč.
0: Nepovídej. Kočka není trojníček, aby se jen tak vytratila.
1: Před chvilkou tu byla. A najednou je fuč.
0: Však ona se najde. Od čeho mám tři detektivy? Těm postačí mrknout jedním okem semhle, porozhlídnout se tamhle a než se vyspíš, bude ti Jura sedět na klině. Pošlete mi sem všete.

0: Bětušku, všudy byla a vše věda.
1: A ty, Bětuško, popravdě Viloši, jak se to semlelo, událo a přihodilo?
2: Pane královský šéf, Pepi Všetečka, detektiv první třídy, naklusal celý Říčnej.
1: Poslouchej, Všetečko, princezně se ztratila kočka.
2: Zvláštní znamení žádný?
1: Je černá a stála 3000. Ohlídni se po ní. Možná, že si jen vyšla na pytlačku.
2: Jasný, hned to kolem očí hnu. Taky mohl někdo lohnout. Teda otočit.
1: Jak?
2: Chci říct, ukrát.
1: Ach tak.
2: Bez starosti, já to sfouknu.
1: Tak jak to bylo s Jurou doopravdy, Bětko? Mně se zdá, že nemáš čisté svědomí.
3: No, my jsme si spolu hráli.
1: No, a?
3: Pak šel kolem kuchtík a povídal, že když kočka padá z výšky, vždycky dopadne na všechny 4 a dočista nic se jí přitom nestane.
1: Kvůli kuchtíkově hloupé řeči ti snad neutekla?
4: Králi, všude byl Josef, detektiv druhé třídy. Na váš rozkaz.
1: Ztratila se nám kočka.
4: Poslouchám.
1: Spoléhám se, že ji vypátráš, všude byla.
4: Bez debaty. Sdělte, kterým směrem se vzdálila.
3: Myslím, že pelášila do města.
4: Beru na vědomí. Vypátrám, zadržím a přivedu.
1: Neřekla jsi mi ještě, Bětko, co se stalo, když ti kuchtík nabulíkoval tu oslovinu, že kočka vždycky spadne na všechny 4.
3: To není žádná oslovina, tati. Ona opravdu dopadla na všechny packy, když jsem jí pustila dolů z vikýře.
1: Je. A ty se divíš, že vzala do zaječích? Já na jejím místě bych ti vlítl rovnou do pačesu.
5: Veličenstvo, Jožka Vševěd, detektiv třetí třídy, si dovoluje ohlásit nástup do služby. Podotýkám, že je mi známo zmizení kočky Jury a pravděpodobný směr, kterým se vzdálila. Jsem s vaším laskavým souhlasem připraven k pátrací akci.
1: To rád slyším, Vševěde. Spoléhám se na tvůj všeobecně známý důvtip.
5: Prosil bych ještě princeznu, aby mi sdělila, kam se ubíral zloděj, který dotyčnou kočku uloupil.
1: Jaký zloděj?
3: Já ti zapomněla říct, že když jsem Juru pustila dolů z vikíře,
1: tak
3: nespadla na chodník, ale na klobouk jednomu pánovi, co šel kolem.
5: Kolem?
3: No, a on ji sundal.
5: Sundal?
3: A zmizel s ní za rohem.
5: Za rohem? Za rohem. Nedocenitelná informace. Předpokládám, že do oběda to individuum dohoním, usvědčím a zatknu. Uctivě se poroučím, veličenstvo. Má poklona, princezno.
3: Vždyť ani neví, jak ten pán vypadal.
1: Proč jsi mu to neřekla? Vůbec mám takový dojem, že by se zasloužila.
3: Já nechtěla. Já to nemyslela zle. Nezlob se. Co myslíš? Najdou ji?
1: No to já nevím, holčičko. Jsou to chlapíci snaživí. Jenže tohle možná bude i na ně tvrdý oříšek.
3: Tati.
1: No to víš, najít ukradenou pokladnu je lehčí. Ta se nemůže schovat do křoví ani před nimi uprknout za komín. Nevím. Radši bych na tu práci pozval ještě nějakou detektivní kapacitu.
3: No.
1: Ano, nějaké čmuchalské eso. Třeba i ze zámoří.
3: No.
1: Bude to možná stát nějakou zlatku navíc, ale vzal to nešť.
3: Tati.
1: Ano, máš pravdu, jde o mé renomé. Nejradši bych pozval toho, jak on se ten Holmes. Ne, ten už je po smrti. Aha, už to mám. Hall. Sydney Hall. To je detektivní mistr nad mistry. Ten Juru přinese, než řekneš švec. Pošlete okamžitě bleskový telegram, aby mě ihned navštívil Sydney Hall, detektiv čtvrté třídy. A ty zatím, holčičko, mi dopověz, jak vlastně ten zlodějský chlápek, co odnesl Juru, vypadal.
3: Docela obyčejně. Byl takový pohublý a pobledlý a posmutnili.
1: Ale to se jen tak přetvařoval. Ve skutečnosti je to rabiát a bandita a nemitý a ježatý.
3: Co tě napadá? Vypadal docela milý. Měl hezké černé šaty a černé boty. Černé vlasy a černé vousy. A takové ti krásné, smutné černé oči.
6: Tak to byl určitě kouzelník. Soudě podle výstižného popisu mladé dámy, kouzelník.
1: Vy už jste tady, pane Hall?
6: Přál jste si mou návštěvu obratem, sire? A já jsem zvyklý vyhovět svým zákazníkům do písmene.
1: Hned vám vyložím, co máme na srdci.
6: Není třeba. Vím vše a ještě ledacos navíc. Kromě toho jsem už se svou prací začal, neboť jak jste sami byli svědky, právě jsem v černém muži odhalil kouzelníka. Pracuju fantasticky rychle. Potřebuju vlastně už jenom několik detailů o jeho životě a zvicích, o jeho povaze, zálibách a slabůstkách. Můžete mi o něm říct něco důvěrnějšího, slečno?
1: Ale pane, moje dcera se s ním nijak blíž nezná.
6: V tom případě bude lépe, když se uchýlí do svých komnat. To, co nás v nejbližších minutách očekává, je pouze pro tvrdé muže.
1: Jdi, holčičko, do svých těch komnat.
3: Naschledanou. A najděte mi ji, prosím vás.
1: Snad by vám o tom záhadném člověku mohli něco říct moji detektivové. Mám dojem, že jsem jednoho zrovna zahlédl v nádvoří.
6: Máte na mysli ty tři schlíplé tatrmany? K smíchu, sire.
1: Nebuďme na ně moc přísní. Kdo ví, co je potrefilo. Pojď dál, všetečko, ale nekrce za dveřmi, jako bys měl bolení.
2: Nebyl by to žádný div, královský šéfe. Dobrý odpoledne přeju.
1: No, jak pak si pořídil?
2: Jo, pořídil. Já myslel, že mám chlápka v hrsti, ale ten mi, pane, vytřel zrak, že jsem z toho dočista pav.
1: Pověz nám to pěkně po pořádku.
2: Veličenstvo. Vyčík jsem si ho a šourám se za ním, že mu v nějaký zapadlý uličce hodím na krk pentli, že ho svážu jako bátolátko povijánem, jenže on se najednou ke mně otočí. Já teda začnu markírovat, že jsem provazník, abych byl jako nenápadný. Rozvinuju před ním ty svý špagáty, pentlím, já vážu, dělám uzly, žongluju o 106 a najednou se mi ruce i nohy zaplítají do provazů a než se stačím sebrat, ležím sešněrovaný, no, učiněný snop.
1: A co dělali tvoji kolegové všude byle? To jsi mu nemohl přiskočit na pomoc?
4: Vyloučeno, pane. Číhal jsem za rohem. Připravený jít tvrdě na věc.
1: No tak proč jsi nešel, co ti bránilo?
4: Čáry a kouzla. Chlap umí čarovat.
6: Slyšíte, sire, moje teorie se potvrdila.
4: Chci černého muže srazit pěstí. Jenomže nemůžu z místa. Děsný okamžik.
1: Ještě řekni, že ti ruce zamrzly v kapsách.
4: Doslova, pane. Povídám. Ruce vzhůru cizinče, jsi synem smrti, on nic, usměje se. Já chci vytáhnout revolver. Nemůžu hnout prstem, dřevěný panák. Tak to je.
1: A co v tu chvíli dělal můj vrchní detektiv Vševěd?
7: Veličenstvo, dovolte mi poznamenat, že jsem byl připraven přistoupit k lupičovi a nasadit mu pouta.
1: No?
7: Můj vlastní vynález, prvotřídní ocel, řetěz k neroztrhání. Povídám mu, račte laskavě předpažit. On se jen usmál jedním koutkem a já cítím, jak mě ty ocelové náramky začínají pálit. V mžiku jsou žhavé, sotva jsem s nimi stačil mrštit o zem a stejně mám dlaně jeden jediný puchýř.
1: A kde je loupežník?
7: Veličenstvo, dovoluji si připomenout, že nás nikdo neupozornil na nadpřirozené schopnosti onoho individua.
1: Ale jděte mi, abych tak řekl, do háje zelenýho. Vy ne, pane Hall, to patřilo mým třem výtečníkům, co takhle ostrouhali kolečka.
6: Neměli úspěch, protože nepracovali podle přesného systému.
1: Vy ho máte?
6: Samozřejmě, sire. Zrovna vymýšlím důmyslný plán.
1: Jestli se ten chlapík opravdu vyzná v kouzlech, jsme na hraně.
6: Neklesejte na mysli, sire. Jako se na každou nemoc najde medicína, tak se na každý loupežnický trik dá vymyslet nějaký ještě mazanější fígl.
1: Rozumím.
6: Prohlašuju, že toho zlosina dostanu za mříže, než uplyne týden. Pojďte se vsadit. o mísu hrušek.
2: Hrušek?
6: Já je totiž k smrti rád. Hlavně máslovky, Salzburg a takzvané vysačky.
2: A co dáte vy mně, když prohrajete?
6: Sydney Hall ještě nikdy neprohrál, Sire.
2: Tak, dobrá.
6: Moje ruka. Vy račte dát okamžitě do všech novin zprávu, že ve vašich službách podnikám detektivní cestu kolem světa, abych dopadl jistou podezřelou osobu.
2: Já myslel, že se to má držet v tajnosti, aby se kouzelník nic nedověděl.
6: Právě naopak. Aha. Ta zpráva se musí rozkřiknout po celém světě. Aha. Čím dřív se o ní doslechneme, tím líp. Právě na tom je založen můj přímo ďábelský chytrý plán. Potřebuju už jen $1,000 na cestu a do týdne mě tu máte zpátky i s kouzelníkem.
2: Z celého srdce vám přeju šťastnou cestu.
6: Já se poroučím, Sire.

0: Už přinesli polední noviny, vše věde?
1: Ano, veličenstvo, zde prosím. Na první stránce portrét Sydney Halla, vzadu mapa jeho cesty.
0: Co pošťák všude byle? Měl něco zajímavého?
2: Telegram, pane, z Alexandrie.
0: Ten jsem četl už včera večer.
2: Pardon, z Milena neplatí, z Drepeše z Bombeje.
0: Z Bombeje?
2: Město v Indii, pane. Mám přečíst?
0: Ukaž, já sám. Jsem na stope. To je všecko, vše věde?
1: Veličenstvo, těsně před polednem jsme přijali dálnopisnou zprávu z města Yokohama, Japonsku. Cituji. Klicky se stahují. Chystejte rusky. Patrně tajná šifra.
3: Ošové, padejte mi z vlny. Frčím k starýmu s bleskem.
0: Co pak je to všetečko?
3: Je račte odpustit, šéf. Já neměl tuchy, že jste tady.
0: Co jsi to pletl o tom blesku?
3: Já myslel tenhle ten bleskový kabelogram ze San Francisca.
0: Jsem s ním, člověče. Blížím se k cíli, očekávejte mne, Sydney Hall. Kdyže se má vrátit?
1: Snad pozítří, veličenstvo, nebo zítra?
0: Co myslíte, stihne to?
1: Těžko říct, vaše veličenstvo.
4: Podle mýho je to vejtaha.
2: Telefon, pro vás.
0: Teď nemám čas.
2: Z Amsterdamu, pane.
0: To bude on, pust mě k aparátu. Halo, halo, cože? Pomalu. Nerozumím, chrastí to. Halo, vzkaz? Pro mne? Aha, od koho? Jak prosím? Těším se na mísu hrušek? Ale kdo? Kdo se těší? Halo? Halo? No to je hrůza, nerozumím ani slovo.
2: Zavěsil. Konec.
0: Div mi nepraskl bubínek od toho chrapotu. Co o tom soudíte?
3: Šéfe, je tady. Hoši, vypálil nám rybník.
0: Co to drmolíš, všetečko?
3: Zrovna přifrčil na nádvoří. I s tím černým chlápkem.
0: Tady to máte. Vrátil se dokonce o den dřív.
1: Blahopřejeme vašemu veličenstvu k dobré zprávě.
2: 6 dní. Žádný zázrak. Případ pro začátečníka. Konec konců.
4: No ta bene s takovou reklamou a s 1000 dolárků v kapse.
0: Kdybyste místo hloupých řečí přinesli radši hrušky. Vemte rovnou 3 mísy. Máslovky, Salzburky a vysačky. A pospěšte si, kdyby potřeboval vaši asistenci.
5: Jak se vám vede, sire? Já, jak vidíte, se vracím v nejlepší náladě. Spoutaného kouzelníka jsem odevzdal kolegům Všetečkovi, Všudybilovi a Vševědovi. A teď dovolte, abych si pochutnal na této skvělé máslovce.
0: Gratuluju, gratuluju vám, pane Hall. Jak se to vlastně podařilo?
5: Fantasticky jednoduché.
0: Kdy jste ho vůbec chytil?
5: Dneska. Před hodinou na nádraží.
0: Tomu nerozumím ani za mát.
5: Říkal jsem, že mám ďábelský chytrý plán.
0: No tak už mě nenavínejte.
5: Jen co si smrsnu na téhle brunátné hruštičce. Uvedu názorný příklad. Na co se chytámiš?
0: Já bych řekl na špek.
5: Přesně. A vleze do pasti, protože je hladová. S kouzelníkem je to stejné. Musíte jenom vypátrat, v čem je jeho slabost. Zjistil jsem, že je nesmírně zvědavý a na to jsem ho dostal, na zvědavost. Tato hruška Salzburka, ta je přímo znamenitá.
0: Já tomu pořád nerozumím. Co měla kouzelníková zvědavost s vaším cestováním? Já myslel, že jste ho špehoval letem světem.
5: Právě naopak, sire. On stopoval mne, hnán svou zvědavostí. Byl mi pořád v patách. Chtěl vykoumat, co mám za lubem. Proměňoval se do nejrostodivnějších podob.
0: Ale.
5: Jednou jsem ho zahledl převlečeného za žebráka, jindy jsem poznal jeho zvědavý pohled v oku rybky, která zírala do okénka mé kajuty.
0: No ne.
5: Po třetí mě špehoval v podobě snědého malajského chlapce. Měl jsem ho zkrátka pořád za sebou jako stín. Až konečně dnes na nádraží ztratil hlavu.
0: No.
5: A vrhnul se ke mně a drkotal zuby, že to dál nevydrží, abych mu pro všechno na světě prozradil, jak se ho chci zmocnit.
0: A vy jste mu to prozradil?
5: Požádal jsem, ať jde za mnou až k bráně vašeho paláce. Tam jsem na něj počkal a povídám, že mu tedy svůj plán prozradím, když uzná, že je můj zajatec a nepokusí se o útěk.
0: No a on?
5: On vyhrkl, že ano. A tím se vlastně chytil sám.
0: Vy jste opravdu hlava, pane Hall.
5: Kouzelník řekl na vlast to tež. Načež ho odvedli do vězení.
0: Poslouchá se to jako pohádka. Nevyrušuj nás, všetečko.
4: Já jen tuhle kolegáčkovi.
1: On totiž ten chlápek, co je vedle v base, by si s váma rád kapku podebatoval.
5: No, lituju, ale když mu sám hrušky, není se mnou řeč. Ať počká, až dojím tuhle máslo.
1: Vličenstvo, prosím o laskavé dovolení, jen několik slov.
0: Co máš na srdci, vševěde?
1: Lísteček pro pana Hola. Posílám ho za jatec.
5: Co pak mi píše?
1: Jedinou řádku. Není ta hruška červivá?
5: Skutečně. Skrz na skrz. Mám na dobro pochutí. Ale jak to ten chlap mohl vědět? Jdu se ho zeptat.
2: Pozdě, Hole, není tam.
5: Uprchl jsi na zvězení?
2: Zmizel, jako duch.
5: Všichni za mnou. Musíme ho dopadnout. Otevřte celu. On tu skutečně není. Ale tamhle. Podívejte. Na okně.
2: Holub. Přesněji hrdlička.
5: Podejte mi revolver.
4: Nechtěl bys rovnou kanón?
2: Chumáč peří.
5: Co je zas tohle za čáry máry?
1: Kdepak? Hejno bělásků. Hrdlička se proměnila v miliony motýlů.
5: Pochytat k čertu!
1: Už je roznesl vítr na všechny strany. Tady leží jeden.
4: Jenomže to není žádný motýlek, nýbrž vonavý psaníčko pro síďu Hola.
5: Přečtěte to. Třesou se mi ruce rozčilením.
1: Cituji. Je pravda, že na každou bolest se najde medicína. A stejně tak na každý chytrý kousek se dá vymyslet jiný, ještě důmyslnější, neboť fantazie nezná hranic.
0: Zdá se, že vás napálil Sydney, Hole.
5: Lecos tomu nasvědčuje, sire.
0: Nakonec vám utekl.
5: Někdy se i mistr Tesař utne. Obávám se, že jsem si počínal jako osel. Ano, pánové, jsem Trumbera velbloud. Namlouval jsem si, jak ho snadno přechytračím, a on zatím celou tu dobu věděl, že mi nakonec dá za vyučenou. Přiznávám, že je chytřejší než já. Provolávám, ať žije kouzelník. A loučím se s upřímným díkem za výtečné hrušky. Buďte zdrav, sire. Nazdar, pánové.
0: To je nadělení.
4: Vejtaha, já to říkal, koukla mu to z očí.
2: Zasloužil by z každé strany jednu, nejlíp do nosu.
1: Veličenstvo, neměl by být zadržen a volán k odpovědnosti.
0: No prosím, ještě tohle nám scházelo. Ke všem zmatkům navrh žalobné varhánky. Kdo to tu u všech všudy dělá lermo?
6: To jsem já, tatínku.
0: Co pak tady oplakáváš, kouzelníka nebo toho detektiva?
6: Přece Júru, scháním se po ní celý čas.
0: No jo, no ano, pravda, co se stalo s kočkou? Tady se v jednom kuse mele o kouzelníkovi a na kočku se přitom zapomnělo. No to nic, nic, holčičko, neplač, jdi si hrát, my se tu zatím poradíme. Páni detektivové, dejte se honem do práce, do večera musí být Jura tady.
2: Vyloučeno. Termín příliš krátký.
4: Kdo ví, kde je Čičině konec?
1: Veličenstvo, já se obávám, že moji kolegové mají pravdu. Je to nesmírně složitý úkol.
7: Tak proč Bětka zas poplakává, hochu? A co jste všichni takový skleslí?
0: Lámeme si hlavu, maminko.
7: Nad čím?
0: Dumáme a špekulujeme, kde hledat tu zatrápenou kočku. Kam se mohla zaběhnout?
7: Kočka? Ta se přece vždycky vrací do stavení, kde se narodila. To je prastará zkušenost, že pes se drží člověka a kočka rodné chalupy.
0: Konečně
8: Rozumná řeč, děkuju ti, maminko. Mládenci, okamžitě se vypravíte za Černý les. Má tam na stráně dřevěnici taková baculatá babička.

0: Jdi se podívat k vrátkům, kdo se to klackuje za plotem.
1: Divný osoby, babi. Jeden má na hlavě buřinku, druhý kostkovanou čepici a ten třetí dočista nic, ani vlásek.
0: Poptej se jich, co mají za lubem.
2: Zdravíčko, paní maminko, jak pak vám přede čičinka?
0: Co pak nám nesete, páni?
3: Popravdě řečeno, paní mámo, my bychom radši odnesli.
0: Co asi tak z venkovské chalupy?
4: Černou kočku. Tamhle tu, jsem s ní.
1: Ať ji nechá, je to naše Jura.
0: Není, Vašíku, patří princezně.
4: Slyšeli jste? Úplné doznání, zatknout.
3: Radši bych po dobrém. Paní mámo, podle královského nařízení máme toho živočicha neprodleně dopravit do královského paláce.
5: Přihrajte nám nějaký košík nebo pytel.
1: Opovažte se strkat Juru do pytle. To ji radši odnesu sám.
4: Pozor na kluka,
3: aby nás nevyšplouch. Jsme na něj tři, pánové. Nuže, vpřed!

0: Kam jdeš?
1: Rovnou za nosem.
0: Co máš v tom košíku?
1: Hádej.
0: Nebuď hubatý.
1: A ty zvědavá.
0: Abych nezavolala stráž.
1: Já zas na tebe vypustím z košíku strašné zvíře.
0: Je, to je přece Jura.
1: Odkud ji znáš?
0: Vždyť je moje.
1: Ty jsi princezna.
0: A ty?
1: Vašek.
0: To jsem ráda, že ses mi vrátila. Juro, pojď ke mně. Neboj se, už nikdy tě nepustím z vikýře.
1: Já zas půjdu.
0: Počkej, co ti mám za to dát, že jsi ji přinesl?
1: Já bych to nechal na tobě.
0: Zlaťák?
1: Babička jich má, že neví, co s nima.
0: Tak bys radši koláč nebo kus dortu?
1: Mám plnou kapsu buchet.
0: Nebo nějakou hračku. Toho panáčka třeba.
1: Já si umím vyřezat lepšího.
0: Už nevím, co bych ti mohla dát. Napověs mi.
1: To nejde. Stejně bys mi to nedala.
0: Nemůžeš vědět, co se červenáš.
1: Protože na mě koukáš jak na nový vrata. Nic ti nepovím, zlobila by ses.
0: Třeba ne. Proč by to vlastně nešlo?
1: Protože ty jsi princezna, ale já nejsem princ.
0: Já už asi vím, co bys chtěl.
1: Zlobíš se?
0: Možná bych ti to dala. Kdyby se nikdo nekoukal.
1: Nikde živá duše.
0: Tak pojď blíž. Bylo to to, co jsi chtěl?
1: Bylo. Jenže stokrát sladší, než jsem si představoval. Musím běžet, babička by měla starost.
0: Už nepřijdeš. Vašku! Peláší jako splašený. A kam se poděla Jura? Juro, slyšíš? Kde jsi?
1: Vždyť se mi před chvílí odevzdal princezně. Kde se to vzala?
2: Kočky už mají takovou náturu, že se pořád vracejí, i kdyby to bylo na míle mil.
1: Musím je tam zanést znovu.
2: Snad by to počkalo, až půjdu zítra do města na trh.
1: Ba ne, co by si o nás pomysleli? Budu tam co by dup.
2: No, když myslíš.
1: Tak honem do košíku, Juro. Slyšela, že princezně se po tobě stejskalo.
2: To jsou mi věci. Prve ses o Juru div nepopral a teď s ní pospícháš z domu, jako bys měl bodky počité za ječinou.
1: Princezno, tak ti zas nesu tu černou tulačku.
0: Kde jsi ji našel?
1: Utekla zpátky domů.
0: Vyndej ji z košíku.
1: Přinesl jsem ti, kdybys chtěla.
0: Lodička z kůry.
1: A tuhle píšťalku jsem vyřezal. Jestli se ti líbí.
0: Co za ní chceš?
1: Za píšťalku nic.
0: A za Juru?
1: Nevím.
0: Jen to řekni.
1: A nebudeš se zlobit?
0: To, co předtím, viď?
1: Proč se mračíš?
0: Přiznej se, že jsi to udělal na schvál.
1: Nevím co.
0: S Jurou, že utekla, abys dostal za zhubičku.
1: To není pravda.
0: Já ti vidím až do žaludku.
1: Utekla sama. Ale když si o mě myslíš takové věci, už víckrát nepřijdu.
0: Vašku! Snad se nehněváš. Počkej. Vrať se. Ty paličáku.

0: Co je s tebou? Chodíš jako bez ducha, koukáš jako umučení.
1: Půjdu radši nazbírat do lesa nůši klestí.
0: Už jsou tu zas.
1: Ty tři?
0: Kvůli Júře nejspíš.
1: Pro mne, za mne.
0: Co pak ji princezně neodneseš?
1: Nechci vidět do nejdelší smrti.
2: Tak nás tu zase máte jak na koni, paní maminko?
3: Jménem krále.
4: Jestli prý by Vašek laskavě nezanesl princezně...
1: To nemá cenu, Jura se stejně bude pořád vracet.
2: Princezna se nechala slyšet, že můžeš s Čičinou přištrádovat třeba každý den.
0: Vašek má pravdu, páni. Jura zůstane naší chalupě na do smrti věrná.
4: V tom případě jeho veličenstvo navrhuje, že dá převést kočku i se stavením. A taky s vámi, babičko. I s Vaškem.
0: A kam jako?
3: Do zahrady, za palác. A okamžitě... Už jsem frčí obrovský fárov a hnedle stovka formanských kobyl.
1: Co myslíš, babičko?
0: Záleží na tobě, Vašíku. Já nejsem proti.

0: Tak, maminko, a máme po starosti.
1: Tak vidíš, hochu. A pak, že se nedá věřit na sny. Kočka ti přivedla až do zámku budoucího krále a ty jsi ho k nám přestěhoval i s chalupou.
0: Jaký pak král, maminko? Docela obyčejný kluk.
1: Však ty jsi v jeho věku nebyl jiný.
0: Jenže potom jsem vykonal velké věci.
1: Ten chlapec taky není žádná padavka nebo mouchy, sněste si mě. Jinak by do něho přece Bětka nebyla celá pryč.
2: Vašku, ještě se na mě zlobíš.
3: Když jsi o mě myslela takové věci?
2: Co pak jsem ti rovnou mohla padnout kolem krku? Řekni, že se nezlobíš, nebo se dám do pláče a uvidíš ten povyk.
4: A já se seberu a už mě do nejdelší smrti neuvidíš.
2: Tak ne. Ale víš co? Jestli se na mne hněváš, vrať mi tu hubičku, co jsem ti dala, že jsi přinesl Júru.
4: Vrátím. Ale jenom na chvilku.
2: A ty po nás, Júro, moc nepokukuj. Stejně je to všechno kvůli tobě, micko naše kočičí.

0: Vínek Hanácký král. Na mých lánech tu zraje ječmeň, řepné listce zelená, fósaty žito praská pod žhavým slunkem. Úrodná zem je moja Haná. Tady i kdyby z chudé oves zasel, vzende nejkrásnější pšenica. Od obzoru k obzoru se táhnou úrodný pole, zem voní chlebem a mírem a pokojem. Lid je tu dobré, pracovité a poctivé. Pravda. Než se Hanák rozkývě, to věru trochu trvá, ale když se pak do něčeho dá, nepřestane, dokud dílo nevykoná. Jsem ječmínek Hanácký král. Tu, blízko Chropině, jsem se v ječmeným polu narodil. Tady je moja zem. Romža mě zpívá do spánku. Od Olomouca k Prostějovu, jako bych kráčel po vlnách obilí. A okolo cest zrajou střešně, horká krev v nich tepe a na jazyku ta sladkost. Tady už od nepaměti vládnu, nikým neviděný jdu mezi lánama a kolem stavení, a kde je třeba pomůžu, však běda nandulí někde lenocha, tyho si potem podám a zle mu líno hlavu učešu.
1: Floriánku, Florišku, vstávej. Slez z té pece, pěkně tě prosím, Floriánku. Pan táta už jde? Navařila jsem ti šišek s trnkovou omáčkou. Slez dolů. Dala jsem ti je do komory. No tak, Florišku. Pan táta se velice zlobí.
2: Co pak si už člověk ani pospat nemůže?
1: Tak už pojď, pojď. Šišky jsou čerstvě vařené a trnková omáčka je samá chuť.
2: No, vždyť už jdu. To je porád.
3: Za horama svítá, bude brzo deň, deň, deň, bude brzo deň. V komoře je hrnec a šišky jsou v něm, v něm, v něm, a šišky jsou v něm.
4: Yeah. Floriš se jen převaluje, šišky z hrnca vetahuje, šišky poté sem, šišky poté sem, a ty ho v tom ještě podporuješ, lenocha lenivého.
1: Vždyť je ještě malý.
4: Malý, habán, že by mohl skály lámat. A když leze do světnice, aby se sklonil, a ona si řekne malý.
1: No, tak jsem to nemyslela. No, vyrostl nám synek, vyrostl, ale je ještě mladý, žádnou sílu nemá, ruce má ještě takové...
4: Nic s tím mě o rukách nevyprávěj. Pěst má, že by mohl holo ruko řebíky zatloukat. No, kde vůbec je? Že se zas někde krmí šiškama?
1: A to bys mu snad ani najíst nedal? Kde má potom brát sílu, když mu ani kousek té šišky nedopřeješ?
4: Kdo nepracuje, ať nejí. A o to, co já mu dopřeju, o to neměj strach. Bude se mu to velice zajídat. Jen co si tady zgatí řemeň, odepnu to. Potom pozná, co je v pekle tanec.
0: Tož... Copak, pan táto? Nějak z prudka jste z chalope veletěl.
4: Ale ani se neptejte, jak mě ten náš Floriš zdvihl žluč.
0: A copak, copak? To lás je po nocách, nebo peníze rozházuje?
4: Ten leda by je za pec házel. Celé den se jen v peřinách povaluje, z chalupy nohu nevytáhne, dokud na něj nepřijdu z úlko. Jenom trápení mám s tím klukem, jenom trápení.
0: Tak proč ho nepošlete do světa? Tam by se dělat naučil. A možná, že by si pak i máminých bochyt víc vážil.
4: Já toho do světa. Ráno by ho poslal a v poledne by seděl v kuchyni úplné mísy. Na toho by nestačil ani sám ječmínek.
0: Myslíte, pan táto? No jen to zkuste. Třeba se tam s ječmínkem někde setká. Jen se neboj, tatíku. Naučíme Floriánka pořádnému dílu. A
4: mámo, chystej raneček, Floriš půjde z domu.
1: Ale co tě to napadlo? Kam by šel? Vždyť je ještě malý.
4: Roma by do toho. Už mám toho povídání o malém Floriškovi dost. Kde je?
1: No, on...
4: Kde je? Tak bude to.
1: Vedle, v komoře. Vidíš, dá si říct, jak si před chvílí volal, hned vstal z pece.
4: Baže vstal, protože cítil, jak v komoře voní trnková omáčka. Florišu, Florišu, ke mně!
5: Nemůžu, mám tu šišky.
4: Povídám, ke mně, nebo bude mít řemeň hody.
2: Ani se člověk v klidu nenají.
6: Co pak je, pan táto?
4: Musím s tebou mluvit.
2: A nemohlo to počkat, až pojím. Omáčka mě zatím vychladne.
1: Floriánku.
4: Nic, žádný Floriánku. Na bečení není čas, to si nech, až budu o masopustu pochovávat basu. Florišu, chystej se. Půjdeš do světa.
2: Já? Kam bych chodil? Mně se tady líbí.
4: Já, tož to ti věřím. Ale mně se nelíbí, že se tu jen povaluješ a nic kalýho neděláš.
2: Mámo.
1: A kam se poděje, náš syneček ubohé, kam? Svět je zlý, ještě mi tam někde hlady zajde.
4: I nezajde, až mu žaludek bude vyhrávat ouvej, však on už se postará, aby mu ručičky něco sehnaly. Jak jsem řekl. Mámo. Ty schystej raneček. Ty si, Florišu, pořádně na černí holinky, ať neděláš hanákům ve světě ostudu. A ráno půjdeš! Florišu, šťastnou cestu. Chyť se brzy nějaké pořádné práce. On obys ve světě lenošil. To by si tě král ječmínek pěkně podal.
2: Co máte pořád s tím ječmínkem? Už jste ho někdy viděl, že mě s ním pořád strašíte?
4: Bach, chlapče, neviděl. On prý pilným a poctivým pomáhá, ale nikdy se jim neukáže. Ale když ho nějaký lenoch nebo nepoctivec dozlobí, to prý se zjeví jako hanácký král. A pak prý se roztřesou kolena kdejakýmu silákovi.
1: Víš, Floriánku, ječmínka dozlobit nesmíš. To by s tebou bylo zlé. Od té doby, co se musel před chropiňským zemanem schovat, uteklo už moc vody v Moravě, ale on nikdy nezapomněl na to, že lenivost a panská zahálka zahubili celý chropiňský hrad. A nikdy neodpustí těm, kdo se chtějí mít dobře z cizích mozolů. No, ti, Florišku, když to jinak být nemůže.
4: A pamatuj, abys nám ve světě nedělalo studu.

0: Jo, ono se pěkně řekne, jdi do světa. Ale kam? Nikdy jsem nebyl dál, jak u vrb pod hráskou. A teď? Napravo širý svět, nalevo taky, rovina, že konca nedohlídneš, ale co? Zajdu si k rybníčku, pojím pár buchet, odpočinu si a pak uvidíme. Žaby kvákají. Bude asi pršet.
1: Pozdrav tě, mládenče, kde se tu bereš?
0: Fuj, to jsem se lekl. A kde ty se tady bereš? Ani jsem tě neslyšel přijít.
1: No to víš, my krajánci jsme zvyklí chodit hezky potichu. A co pak, že tu ležíš, jako bys chcel vyležet nebe?
0: Jo, nebe. Do světa musím. Pan táta přikázal, že musím poznat, jak voní práca. Ale mně se stejně zdá, že ze všeho nejlíp voní o tuhle máminy buchty. Nechceš? Vem si, ať víš, že hanáci nesou lakomí.
1: Poctivý by byl, lakomý taky není, snad to s ním ještě nebude tak zlý. Pančku, to je buchta, jako cihla. A ta chuť. Takový buchty umí paní máma ve Ptenským léně. A když dělá v dolky, co jako kola od vozu.
0: Jotuž, to by bylo něco pro mě. A kde je ten mlén?
1: No tož, když půjdeš jako na Prostějov, dáš se potom k Plumlovu a potom ještě kousek, no a budeš ve Ptení a tam už mlén snadno nandeš. Mlínský kolo klape tak, že už je z dálky slyšet. A nebo můžeš taky jinou cestu.
0: Počkej. Která je kratší? Ta přes Prostějov nebo ta druhá?
1: No, řekl bych, že to vyndem ptáš.
0: Proč? Abych zbytečně nohy netrmácel a boty nedřel.
1: Jen počkej, Lenochu, však se ještě natrmácíš dost a dost. No, abych šel, když tě na spadnutí, tak děkuju za buchtu.
0: A já za dobrou radu. A když je paní máma ve mléně peče ty vdolky? Jo, tož sákryš. Kdybych nevěděl, že nespím, řekl bych, že se mě to všecko jenom zdálo. Kam se ten krajánek tak najednou poděl? A Božka je tady. Honem buchty s ním, aby mě nerozmokli.
1: Žeňte ho, mraky! Blesky zahrějte mu na cestu a ty krupobytí naklepí mu trošku tvrdou hanáckou palicu. Do mléna!
0: Aby do toho, tomu říkám cesta. Takové svět, to snad ani není možná, že až tak daleko bydlí o lidi. Před Plumlovem kopec jako hrom?
1: Ty mu říkáš kopec, vršíček jako krtčí hromádka.
0: A tady čím dál hůř? Hned do kopca, hned zase z kopca a mlén nikde.
1: Kola se točí, jo, klopoce mlén.
0: Počkej, Floriane, zdá se ti to? Nebo je to mlýnský kolo?
1: Kola se točí, jo, klopoce mlén.
0: A co to kola? Mlén nemůže být daleko.

0: Říkám ti naposledy, že si hrdíška vezmeš. A dost.
1: Proč si zrovna já mám vzít pohavu, kterému kape voda ze čosu?
0: Právě proto, Mariano bláznivá. Víš ti, co to je mít ve mléně netěho, kdo je ve spolku s Hastrmanem?
1: A proto si mám já zaživa usouši.
2: A to je mě set sakramentská historie.
0: Nemudruj, já chystá se na svatbu. Nebo mám vytáhnout řemeň?
1: Ne.
2: Podívejme se. Už zase řemeň. Vypadá to, jako by byl kožený pásek nejlepší medicína na všecko.
1: Pan táto.
2: A jak ta děvčica, prosím. Až to srdce trhá.
1: Pan táto, na kolenách vás prosím.
2: Nepros, Mariánko, nepros. A vy, mlynářů, jestli budete Mariánku trápit s tím paskřivcem vodnickým, uvidíte, co jste ještě neviděl.
0: No, to jsou teda zvědavé, co uvidím. Přijde si takové nějaké a bude tu ve mléně poročet.
2: Mlynářu, naposled, jestli hned nenecháte Mariánku na pokoju, zastavím vám mlýnský kolo.
0: Já. Ha. Tož teda, jo. Ha. Takovou klubnou hubu jsem ještě neviděl. Mlýnský kolo zastavit. Víš ty, kolik lidí mi na to muselo vést? Jen táhni dál po potoku a nestraje se, počtím, že nic není.
2: Mariánko. Chceš Ferdíška?
1: Nechcu.
2: Pan táto, naposledy.
0: Mariano, jdi se strojit, budu ho námluvit.
2: Tak dobrá. Já to kolo zastavím, pan táto. Ale vy budete pěkně prosit, abych je zase pustil.
0: Co blázníš, senko? No co pak se to dělá, zastavovat mlýnský kolo? Vevnitř čeká jeho mlečí, stárek má nasýpáno na stoliči a teď, no jednou.
2: Už jsem řekl, pan táto, dokud od vás neuslyším, že Mariánku do té potvory vodnické nutit nebudete, kolo se ani nepohne.
0: Teď mě zničíš celou živnost. Co pak si myslíš, že budou mlečí čekat, až se tobě uráčí pustit kolo?
2: Blinářu, vy to nějak divně pletete. To kolo se roztočí hned ten okamžik, co se vám uráčí říct rozumný slovo. No tak co? Bude to?
0: No tak... No dobrá, a ty pust to kolo.
2: Jo, až naprší a porostou vařičky. Tady na vlastní oči chci vidět, jak to Mariánce řeknete.
0: Čert, abych s tebou popolu mlátil. Mariánko! Mariánko! Pojď sem. No pojď a neboj se.
1: Tam táto... Já...
2: No ne. Toto je děvče jako malovaný. Tváře krev a mlíko. A ty vlasy. Jako když do lánu ječmeňa sluníčko svítí.
3: To by byla nevěsta Florišu.
2: To by byla nevěsta Florišu.
0: Tož Mariánko, když tolik nechceš, to si toho Ferdíška brát nemusíš. No a ty pust kolo!
2: Dobrá, mlinářu, to jste řekl moc pěkně. Ale my hanáci jsme lidi opatrní. Řekněte k tomu ještě a já už tě k němu nikdy nutit nebudu.
0: A já už tě k němu nikdy nutit nebudu, no.
2: Tak, to je jináčí muzika. Toč se, kolečko, toč, mlečí čekajo. A vy se, mlynáři, nezlobte. To já bych přes srdce nepřenes, aby si taková hezká děvčica musela vzít vodníka.
0: No, řeknu ti teda, už jsem viděl ve světě ledácos, ale takovýho siláka ještě nikdy. Jak pak ti říkajo?
2: Maminka mě říkala Florián. Ale jináč mě všichni říkajo Floriš. Floriš Pernica.
3: To je mládenec, Mariánko, jako pana.
1: To je mládenec, panečku, jako pana.
0: A kde se starý ve ptení vzal, Florišu?
2: No, tatík přikázal, že musím do světa hledat si prácu.
0: No a co takhle, kdyby se zůstal u nás? Práce, aby se pro tebe našla.
2: Počkejte, pan táto, počkejte. Je to ten mlén, kde paní máma peče v dolky jako kola od vozu?
1: No.
0: A Bůh ty jako cíl, jo? Já tož, matka už tě znají ve světě. Tak zrovna dneska zadělávala.
3: Tak co, Florišu, nechcel bys tady zůstat?
2: No,
3: Florišu, je tu Mariánka.
2: Jatoš, já bych aj zůstal, ale budu mít vždycky dost...
0: Práce? No, to víš, že bude.
2: Ale já myslel dost dolků a buchet a tak.
0: Jomáč, ty budeš mít všelijaký trnkovo, cibulovo, česnekovo a koprovku a šišti vaří naša matka veliký jak hlava. No tak co, plácnem si?
2: Tož já.
3: A jen počkej, Florišu, snadno bys přišel k plné míse. Ne, podívejme se, na Mariánce může oči nechat. No, konečně, proč ne, je to děvče jako obrázek. Pec mají ve mléně jako stodolů a o dobrou míru na míse je tu taky postaráno. Jen se nepleť, chasníčku, ještě jsou tu já, král ječmínek. Večír, až přijde Ferdíšek na námluví, uvidíme, jestli ti srdce nesmí.

0: Marianko! Marianko! Mleči už odjeli, večer na krku, zami zápraží!
1: Maminko, prosím vás.
0: Co pak?
1: Když on, Ferdíšek...
0: No vidíš, zapomněla jsem. Ale co? Ferdíšek, ne Ferdíšek, uklidit se musí.
2: Mlynářko, neříkejte to jméno přede mnou, nebo vsteky na místě puknu.
3: No, co vyvádíš, jako by tě střečil honil.
2: Když si jenom představím, že by s tím... Mariánka musela promluvit. Že by musela ruku podat.
3: Na to je jednoduchá rada. Udělej to za ňu. Ha?
4: Floríšu, je to práce.
2: No ale to přece...
0: To přece není práce pro pacholka.
4: Pec tu majo jako sto dolů. Nechej Mariánku, Mariánko, adi na kutě.
1: Já mám takové strach.
2: Tak víš co, Mariánko? Já tam ven... Půjdu s tebou a pěkně si na toho namlouvača počkám. Uvidíme, jak bude zpívat, až ho polechtám líkovým provazem.
4: Vida, Floriánka, doma už zašerali z napec a tady bude ještě za tmy venku bloumat, přes plot vyhlížet, stráž držet.

0: Kdybych já byl tvým Pantáto, nikdy by mě ani nenapadlo nutit ti Hastrmana za ženicha.
1: A kdybys ty sám byl ženichem?
2: Mariánko!
0: Co to bylo?
3: Už je tady, já se bojím.
0: Počkej, Ferdíšku.
2: Mariánko!
0: Ps, ps, ps. Počkej, děvčico. Neozývej se. Půjč mi ten svůj šátek. Tak. A schovej se tady za staré mlýnské kameny.
3: Já mám strach.
0: Nic se neboj. Ten ti ublížit nesmí.
3: Ale já se bojím víc o tebe, Florianku, můj milé.
2: Mariánko!
4: Už jdu. Kde pak si, Ferdíšku? Je to má, já tě nevidím.
2: Kde pak bych byl? Jako vždycky, u branky do sadu.
0: Tak si jen počkej, až odmotám líčené pro vás.
4: Tady jsou, Ferdíšku.
2: Yeah. A co pak, že jsi vzala dneska šátek?
4: Padá rosa. Měla bych vlasy jako Hastrman. Nezlob se, Ferdíšku.
2: Mariánko, dneska si o tebe Pantátovi řeknu. Hned jak paní máma síňku pokropí, pojdu dovnitř.
0: Já už tě vidím, to lavajzníku jeden.
2: Mariánko, ty mlčíš, rosničko moje. Vlastně ode dneška budeme ženich a nevěsta. Mariánko, dej mi hubičku.
4: Ale Ferdíšku, to přece nejde jen tak najednou.
2: Tak mi aspoň ruku podej.
4: Ale jenom přes bránku.
0: Aha. Studíš jako žaba.
2: Mariánko, Mariánko, ty máš najednou nějak veliké ruce.
0: Já ti dám ruce. Je. Tady tě líkovým provazem přivážu a tak dlouho do tebe budu řezat, dokud neslíbíš, že necháš Mariánku na pokoji.
2: Au, to bolí, nech to.
0: Nekňuč a slibuj.
2: Mariánka je moje.
0: Oho, určitě, tady mě jede po nose trágáč. Povídám ti po dobrým, slibuj.
2: A mlinář řekl.
0: Mlinář řekl svoje a já ti povídám taky svoje. A už mě dlouho nezlob. Víš mi, hanáci jsme klidní. Na mě by mohl klady štípat. Ale když se dožeru, bude tě to mrzet.
2: Když ale.
0: Žádné když ale. Tak co bude to?
2: A ne, já Mariánku chci.
0: No tak dobře. Mariánko. Přines nůžky, ustřihnem panáčkovi šosy, co mu z nich voda kape. A já mu zatím vymaluju na záda líčákem tuze pěkné obrázky.
2: Ne, já nechci.
0: A najedno, nechce. A že Mariánka nechce tebe, to je ti jedno, co?
2: Co?
0: No tak co, budeš slibovat nebo ne?
2: Budu.
0: Tak říkej, Mariánku už nechcu.
2: Mariánku už nechcu.
0: Už se nikdy u mléna neukážu?
2: Už se nikdy u mléna neukážu.
0: A nebudu škodit ani mlénu, ani nikomu z lidí.
2: A ne, to ne.
0: No tak bude to, mám ti jednu přišít.
2: Ne, nechej ten líkový pro vás na pokoji.
0: A nebudu škodit ani mlénu.
2: A nebudu škodit ani mlénu.
0: Ani nikomu z lidí.
2: Ani nikomu z lidí.
0: Tak. Teď tě pustím. A upaluj. Jestli tě tu ještě někdy načapám, poznáš, co to je, když se hanák vztekne. Mariánko.
3: To je mě dobře.
0: A mě taky, Mariánko.
3: Jenomže, když jsi mě vyhnal ženicha, budeš se muset postarat o jiného. Bez ženicha zůstat nemůžu.
0: Já tož ale, když já o žádným nevím.
3: A to já zase ano. Jmenuje se Florián.
0: Mariánko.
3: Florián Pernica. A je to ten nejsilnější a nejmilejší chlapec z celé Hané.
5: A panečku, podívejme se na lenocha,
1: Na hubičky mu líno není, je.

0: Počkej, Florišu, ještě není tvoja.
1: Jsem hanácký král ječmínek. Dobrým pomáhám, na lenochy mám nabroušený a na tohle zvlášť. Teď si tam leží za pecou, usmívá se jako měsíček a sní o svém Mariánce. No, jen si to všecko maluj pěkně na růžovo. Ráno už se postarám, aby ti hřebínek sklapl. Takhle by ses zase za pecou usadil, jen si jako medvěd převaloval a Mariánka by ti za chvilku musela nosit šišky s trnkovou omáčkou až na pec. Ja! Dobrý srdce máš, statečný seš taky, však mi tě i dělat naučíme.
2: Tak prej jste si dali včera s Mariánkou slovo.
3: Dali, pan táto.
2: No, což padlo to? Mládenec si jako dub. Síly máš za dva. Dám ti, Mariánku, dám. Ale musíš mě dokázat, že umíš taky za prácu chytit, nejenom za mlýnský kolo.
0: Pošli Floriša s potahem do lesa.
2: Pojedeš s potahem do lesa. Já mám ve stáji dva páry vraných koní. Málo kdo s nima umí jezdit.
4: A co snídaně, hospodářů?
2: Ale není čas vysedávat v kuchyni. Paní máma ti dá na cestu pár vdolků.
4: Pár vdolků? To mě nevystačí ani na cestu po vsi.
2: Ale co?
4: Však ona mě Mariánka ještě nějaké přidá. V poledne budu doma a pak se pořádně najím.
5: Floriánku, dej na sebe pozor. Ty koně nikdo nezapřahá, jsou divocí jako draci a kopo.
4: Jen se neboj, Mariánko,
2: já už si je skrotím.
0: Jede Floriš, jede jako pán. Ani prostějovský radní nemá takový koně. Vranic jako uhel jen letí. Floriš si sedí na kozlíku jako hanácký pámíček a jen opratima pohazuje. A je, a hot, za chvilku je v lese. A to ještě při té jízdě stačil sníst dva vdolky. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Tak jsem se na tebe díval, panáčku, jak s tím vozem jedeš. To by ani panské kočí z Kroměříža nedokázal.
4: Ale jdíte, stařečku, jdi to nic není. Tak, koníčci, tady vás pustím na mítinku a než dřeva na vůz narovnám, pěkně se paste.
0: To se nebojíš nechat koně enem tak?
4: Proč bych se měl bát?
0: Co kdyby ti je ječmínek sebral?
4: Proč by mě je bral? Však já už si dám pozor.
0: I panáčku, dneska praží už od rána. Člověk si chvilku odpočine, zdřímne a hned jsou koně pryč.
4: Co bych odpočíval? Práce je tu tak na půl chlapa. Naložím a pojedu. Mariánka na mě čeká.
0: No tak, hodně štěstí, chasníko.
1: Slíby se slibujo. Uvidíme, jestli se lenoch polepšil.
4: Stařečku, co kdybyste mě ty koně... Je tož to tak je věc. Teď tady byl a už je fuč. No, co si budu hlavu trápit. Třeba zalezl do křoví. Ale ono to sluníčko opravdu připaluje... Vlastně bych si mohl na chviličku zdřímnout. Vůz naložím v mžiku. Na chvilku se natáhnu.

0: Neříkal jsem to. Lenoch lenochem zostane. To bylo řečí a už tu drva řeže. Já ti dám Mariánku. To by se to hledělo do pěkných očí. To by se to hladili zlatý vlasy. Není místa pro lenochy na naši hané.
1: Nechte toho křiku, pan táto. Však už vstávám.
2: Pro pána. Koně jsou pryč. A slunko stojí vysoko? Jistě už bude brzo poledne. No, kdyby měřili čas podle mýho hladu, tak už je aspoň zítra. Zatrápené, Floriane. Sliboval jsi. A teď jsou koně v pekle.
0: Copak? Mládenečko, vypadáš, jako by ti někdo vypil rybník.
2: To jste zase vy, stařečku. Neviděl jste moje koně.
0: No, však si je sám pustil na mítinku, aby se popásli.
2: No, ba pustil. A pak jsem si na chvilku unavený nohy natáhl.
0: Unavený nohy. Vždyť si ještě na prácu ani nesáhl.
2: Ječmínek. Král ječmínek.
0: Hledej si koně. Bez nich se do mlýna vrátit nemůžeš.
2: Ale kde je mám hledat?
0: Jdi tam, kam táhnou oblaka.
2: K horám táhnou. Až kam si k drahanům. Taková dálka. Vždyť tam už je někde konec světa.
0: Jeden ženich s mokrým šosem, druhé lenoch lenivá.
3: Tož to bys mě dožral, ječmínku. To mě neříkej. Já ty koně nandu. Já je do mléna dovedu. A Mariánka bude má, i kdyby čert nakozerajtoval.

0: jsou hory. Proti ním je kopec za našeho dědinou jako nic. Do takového srázu bych nevylezl, ani kdybych byl najezený. A mě včel hraje žaludek, ovej a běda dohromady.
1: Aspoň kdyby člověk potkal živáčka.
0: A podívejme se. Sotva jsem to dořekl, babka na cestě.
2: Kam pak, mladinčer, kam pak?
0: Hledám dva páry vraníků, zaběhli se mě. Už skoro hladem padám a ne je najít. Nedala byste mě, babičko, aspoň skývku chleba.
2: I co pak o to, třeba celý pecen, ale taky bych něco od tebe potřebovala. Mám v chalupě dva páry koní, jsou bujný a divocí, hospodáře už nemám. A co já, stará ženská, s nima? Kdyby se zapřáhl a zoral mě ten úhor pod lesem, dala bych ti jídla, co hrdlo ráčí.
0: No, moc času nemám, musím koně hledat, ale abyste neřekla.
2: No, je to nedaleko, najíš se, odpočineš.
0: Na odpočívání teď nemám čas, musím najít vraníky a hyje za Mariánkou.
3: Však máš svý koně nedaleko, jen aby tě zasí lenost nepřemohla. No, uvidíme.
2: Cakviš, chleba do tebe padá jako do studně. Jsi zvědavá, jak ti půjde práce od ruky. Ve Hanáci jste zvyklí na pěknou černou zem, tady budeš orat na půl kamení. A na koně dej pozor, kdyby jsi jim povolil polámotí pluch a po stránke zpřetrhajo.
0: Nebojte se, babičko, síly mám zase dost. Bude to jako když máslo krájí.
3: Opravdu, čtyři vraníky zapřáhl jedna dvě, půl úhoru taky zoral ve chvilce. Jenže...
0: Horkotu mají zrovna takový jako nahané, ale pěknou mes, na které by si člověk mohl odpočinout. Já tuž tady je mezička, jako dělaná pro chvilku klidu. Mateří doška tu voní, čmelák vzučí. Ne, Floriane, ne, spát nesmíš, to by to zase dopadlo.
4: Je, a tady leze zlatohlávek, les šumí.
3: Usnul, lenoch, prácu nedodělal a spí. Hyje, koníč si, hyje!
0: Co je? Co se děje? Snad jsem neusnul.
4: Na moutě! Pluh polámané, postranky zpřetrhaný a koně pryč, kde já je jenom nandu.
0: To mě určitě udělal ječmínek. Byl jsi to ty, ječmínku?
3: Já!
0: A kde mám teď koně hledat?
3: Jenom skloň tu svou pyšnou hanáckou palico a pořádně se rozhlídni. Nandeš jejich stopy na louce mezi řepou, až tam, kde si daleko zmizeli v ječmenu.
0: Zmizeli. A já bych taky nejradši ze světa zmizel. Dobře mě pan táta říkal, že lenoch je na tém světě jen pro ostudu. Kdyby mě Lenora netrápila, mohl jsem být dávno u své Mariánky. Nic, Florišu, nic. Nebreč tu jako baba. Seber se a jdi za vraníkama. A jestli je nenandeš, tak snad radši pod zem zalez.
3: Ještě jednou tě vyskouším, Floriane, a pořádně ti líno kůžu proženu. To by tak hrálo, aby se takový chasník dělat nenaočil. Hej, mraky! Co jsem hnal k horám, vraťte se a hezko muziko, Floriša, vyprovoďte.
0: Pěkná čina. Valí se to ze všech stran a nikde ani stromečka, ani chaloupky. Já to sákryš pro oči nevidím, nebo co tamhle je chalupa jako hrom. Hospodář stojí na zápraží.
5: Nádenče, pospěš.
4: Dobrý odpoledne, pan táto. Nemohl bych se u vás schovat? Déšť je na spadnutí a od hor to pěkně burácí.
5: Mášte tak starosti, chlapče, mě tady zmokne všechna óroda a on že prý nechte mě schovat. Kdybyste chtěl pomoct?
0: No, co by ne, pomůžu.
5: Mám dva páry vraníků, koně jako vymalovaný, ale nikdo s nima nemůže jezdit, každý se jich bojí. Kdyby se zapřáhl, na pole zajel a obily na fůr naložil, dobře bych se ti odměnil.
0: A že mluvíte, hospodářu, jenom mě dáte něco k jídlu. Od rána jsem sousta nesnědl.
5: Krópy visí ho zrovna ve vzduchu. Bořka už ohnivým bičem pošlehává a tebes měl čas na jídlo. Až svezeš obilí, dostaneš jídla, co jen budeš chtět.
0: No, tož dobrá, hospodářu. Já jdu zapřahat.
3: Trošku je mě tě líto, Floriánku. Už ti pyšný hřebínek pěkně sklapl. Ale nedá se nic dělat. Na tom širým světě není nic zadarmo. A ta tvoja pěkná Mariánka by si tě ani vážit nemohla, kdyby z tebe nebyl pořádný, pracovitý chlap.
5: Hej, hromy, spuste svoje ratatata! Floriš jede s první fůrou!
4: Tak, hospodářů, fůra už je po střecho, ani kapka na snopy nespadla.
5: Dobrá, chasníko, včil přivez droho, snáď to pobereš na jednoho.
4: Ale když já mám hlad, nemohl bych aspoň krajíček...
5: Ani pomyšlení. Pšenice je suchá jako trot, chceš, aby promokla a zkazila se?
0: No, teď už jedu. Hije, koníš si hije.
3: Vidíš, vidíš, Floriánku, dobře ti tatík říkal, až ti bude hrát žaludek. Ove, to se ruky rádi chopí o práci, ale ještě není všemu konec. Hej, větře,
5: podsuchej Florišovi trošku fůru, ať si to pyšný hanačisko nedrží jenom klobouk na hlavě. Už jede z druhou fůru.
4: Takže jsem naloženou fůru nezvrátil. Ten vítr vyvádí jako zběsilec.
5: Naložil jsi všecko.
4: Kde pak, hospodářu, ještě jedna fůra toho určitě zůstala na polu.
5: No tak už toho neche. První kapky už spadly na zápraží.
0: Já teď toho nechám. Takovou krásnou pšenicu nechám od krup vymlátit? Jen zatím složte, co jsem přivezl, já přepřáhnu a zajedu pro zbytek.
5: No jak chceš, Florišu, ale promokneš.
0: Však nejsu z cukru, nerozmoknu. Je!
5: Až pojedeš zpátky, sedni na podsedního.
3: Sedni na podsedního.
4: Honem ještě poslední snop. Tak a je to. Pole je pohrabaný. Co to říkal hospodář? Sedni na podsedního. Proč pak asi?
3: Aby tě domů zanesl ke tvé Mariánce.
4: Král ječmínek.
3: Tak co, Floriáne, už se ručičky naučili dělat? Pole máš poklízený jako sváteční světnicu.
2: A ty brázdy na úhoru ti šly taky docela pěkně.
4: No ne. To zbyl ty, králi ječmínku, co mě přikázal snopy svážet?
5: Já.
4: A úhor zorat?
2: To jsem ti taky přikázal já.
4: Ale to zbyl pak i stařičkem v lese. A krajánkem.
5: Byl, Florišu, byl. A to všecko jenom proto, abych tě tvé lenosti odnaučil.
0: No to se ti povedlo, králi ječmínku. Když si vzpomenu, co všecko jsem pro svou lenost vytrpěl. A když si vzpomenu, jak se asi trápí veptení Mariánka.
3: Tak nemeškej, sedi na podsedního a jeď za ňo.
0: Děkuju za všecko. Ječmínku.
5: Jeďte, vraníci, jako vítr. Drž se, Floriánku! Mariánka už na tebe čeká!
3: Jsem hanácký král. Krásná a úrodná je moja Haná. A dobří lidi tu žijou. A zem je tu dobrá. U nás, když chudé oves zaseješ, vzende ti pšenica jako les hustá.
5: To se ví, někdy se i nahane, nějaké lenoch nande, ale tomu já už pěkně hlavu napravím.

0: Byl jeden gazda. Mozol se mu říkalo. A skutečně měl ten svůj život mozolnatý, moc dobrého v něm neužil. Ale nakonec se přece zmohl na stádečko ovcí a tu si musel pořídit pasáka. Vzal do služby Ogara jedné chudobné robky. Baroš se jmenoval. Ogar byl rád, že má u mozolů sjednanou službu, za kterou dostával ročně na penězích 6 rýnšťáků a dále 3 metry domácího plátna na košule a 3 metry tlustého sukna na gatě. A mimo to mu gazda na konci roku přidal 60 krejcarů, aby měl od ušití krpců. Co mohl ovčák víc požadovat? Byl spokojený a ovce pásl svědomitě. Jednou pásl Baroš na stráně a že bylo chladno, založil si pod bukem oheň. Nad plameny zavěsil hrnec a vařil žinčicu, v buku měl zapasovaný klínek a na ten pověsil míšek se sýrem. Pes, co žádostivě vzhlížel k hrnci nad ohněm, se najednou začal ježit a kňučet. Baroš se rozhlíží, ale nikde nic. A tu najednou stojí u ohně pán, černě oděný a pravý. Pasáku, dáš-li mi napít žinčice? Jsem ušlý a žízeň mě trápí. Baroš se dosti podivil, ale přesto pravil, dám vám žinčice, pane, co bych nedal, ale je horká, teprve se vaří. Černý pán na to, že mu to nevadí, jestli je horká nebo ne, a hned si též nabral a té vařící žinčice se napil. Když si spokojeně odfoukl, zaril okovanou botou v zemi, ohnul se a schrnul trochu listí i s půdou a podržel to na dlani. Kdybys věděl, pasáku, po čem tvoje ovce chodí a co roznesou na kopitách, věru bys ovce nepásl. To listí se zemí hodil na oheň, po chvíli rozkutal špičkou boty popel a z ohniště se vykutálela hrudečka zlata. Baroš hleděl na ty divy celý vyjevený. To je tím, pravil mu ještě černý pán, že v podzemí je tady zlato. Jenom najít vchod do jeskyně. Ten vchod je tam. Ukázal černokněžník na důru, co odpradávna bývala pod nedalekou skalou. Tak pravil a zmizel, jako by ho nikdy ani nebylo. Na Baroše přišel hrozný strach, nechal sýr i žinčicu pod bukem a hnal se, co noha nohu chytne pasínkem dolů. Když ovce viděli, že se pasák splašil, utíkali za ním a ovšem, že ani pes nezůstal pozadu. Tak to všecko dorazilo k chalupě. Když ovčák jedním dechem vypověděl, co se stalo na pasínku, optal se ho gazda, kde máš tu hrudečku zlata? Ale pasák nic neměl. Všecko v tom spěchu nechal u ohně. Och, ten šel dvakrát, když rozdávali hloupost, pomyslel si o něm gazda. A ještě, že takový nešika upadne i přes stéblo trávy. A nahlas řekl jen, když ses tak prohnal, tak si teď odpočiň. Já se zajdu na pasínek podívat a ty zatím nadělej sečky, pokliť a potom strouhej světidla. Baroš si pomyslel, k čertu, takto si může gazda odpočívat sám, ale přece jen byl rád, že zůstane v chalupě. Gazda mozol navlékl kabátec a vydal se na pasínek, aby našel zlato bez pasáka. Hrnec žinčice a sýr snadno nalezl. Ale kdeže byla hrudečka zlata? Jenom zem a poschrabané listí, po zlatu ani památky. Prošel celý pasínek, ale mohl si paty utlouct a nohy ubrousit, nic nenašel. Posléze si řekl, že takto vrabec vydělá a hus projí a než celý den roznositi na patách, to už je lepší se vrátit. Barošovi vyčinil, že ho vodí za nos, ale ovčák přísahal, že mluvil pravdu. A tu teprv doložil, co říkal černokněžník o pokladech pod zemí a o vchodu do jeskyně. Ty víš, kde je ta díra? Ptal se gazda netrpělivě. Pravda, že vím, je u studánky s dobrou vodou, přisvědčil Baroš.
1: Však jednou jsem už do ní vlezl, když jsem hledal ztracenou ovečku, ale jenom z kraje, potom jsem se vrátil.
0: Gazda mozol na pasáka naléhal, že ho musí k té džůře zavést. Baroš se bál, ale uposlechnout musel. Vzali křesadlo a svazek loučí a šli. Došli k jeskyni. Gazda zažehl louč a beze strachu vlezl do džůry. Baroš čekal venku. Gazda ušel pár kroků a buch, čelem do skály.
2: Musíš mi, Barošu, pomoct,
0: volal.
2: Jsi menší, polezeš první.
0: Pasák tedy převzal gazdovu louč a šel napřed. Ale za chvilku byla chodba tak těsná, že museli lézt po čtyřech. Barošovi začalo být úzko.
1: Gazdo, nevrátíme se,
0: navrhoval.
2: Jenom les,
0: poroučil mozol, kterého popoháněla vidina bohatství.
2: Stejně už se ani nedokážu obrátit, musím lézt dopředu.
0: Byla to pravda. Velký gazda byl tak v té nízké sloji zapasovaný, že nebylo ani pomyšlení, aby se otočil. A Baroš měl cestu nazpátek taky uzavřenou. Nezbývalo než lézt hlouběji a hlouběji do země. Už se sotva plazili po břichu, sami nevěděli, jak dlouho. Prsty měli do krve odřené. Šaty na nich visely v cárech. Také na gazdu dolehl strach, obzvláště když poslední louč, co měli, dohořela. Hladem a únavou na chvíli usnuli. A potom se zase plazili dál, i když měli těla celá odraná. Tu se Barošovi zdálo, že hlína pod nimi začíná být jakási navlhlá a z dálky, jak by doléhal hukot veliké vody.
1: Gazdo, slyšíte, jako by voda hučela?
0: Šeptal zadrhnutým hlasem mozolovi.
1: Ach, v hlavě ti hučí,
0: odbil ho gazda. A přece to byla voda. Jak se Baroš sunul po vlhké hlíně vpřed, najednou se těsná chodba počala rozšiřovat a svažovat prudko dolů. Než se nadál, jel pasák po mokré hlíně, ani zadržet se nemohl. Zastavil se až na břehu potoka, který tam zurčel ze skal. Z druhého břehu šlo jakési světlo a v tom světle, jak by se cosi lesklého odráželo.
3: Barošu, vzkřikl gazda mozol v údivu. Blíští se tam zlato, pojďme dál.
0: To se řekne, pojďme dál. Ale jak? Když voda byla hluboká a hučela jak o povodní. Tu zahlédli, že přes potok vede úzká kláda. Jenomže na té kládě stál černý kohout s ohnivýma očima velkýma jak talíře a bránil v příchodu ke zlatu. Gazda pohled upřen jenom na poklad už kladl nohu na kládu, ale kohout na něho hledí divoce a jak se mozol přiblížil, kľav po něm. A ještě jednou, div, že gazda nespadl do vody. Musel se tedy vrátit.
2: Běž, zkus to ty,
0: nutil pasáka. Baroš šel opatrně po kládě, došel ke kohoutovi. Kohout? Nic. Překročil ho a došel na druhý břeh.
2: Aj, to by andělé dávali radu, jestli to nebyli čerti.
0: Radoval se gazda, svlékl poškubanou halenu a přehodil jí přes vodu.
2: Naber těch zlaťáků, Barošu, co jich pobereš?
0: Pasák udělal, co mu sedlák poručil. Rozestřel halenu na zemi a oběma rukama na ní nasypal z veliké hromady zlaťáky.
2: Ještě ty hrudečky zlata, Barošu, přidej, neostýchej se!
0: Povzbuzoval ho gazda z druhého břehu. Oči mu jenom svítil, jak se ho zmocnila chamtivost. Baroš tedy přidal ještě několik zlatých balvánků, potom svázal rukávy a horko těžko dovlékl nacpanou halenu ke kládě. Cestou mu jeden zlatý balvánek z haleny vypadl, tak se pro něho sehnul a zastrčil si ho za košulu. Ale co teď? Halena byla těžká, kláda úzká a hladká, uprostřed klády kohout.
2: Počkej, Barošu, jdu ti naproti. Přehodíš mi halenu jako nic, uvidíš.
0: A už také stoupil na lávku a kladl nohu za nohu, až došel k načepířenému kohoutovi.
3: Z druhé strany právě tak postupoval Baroš. Ale ten měl nesnadnější úkol, protože vlekl těžkou naditou halenu.
2: Tak, a teď mi halenu podej,
3: poroučel gazda, když oba stáli u koho.
4: Silou mocí Baroš halenu plnou zlata pozvedl a nad kohoutem jí podal gazdovi. Sotva však se gazda haleny chopil, kohout zařval, skočil po gazdovi, až na hlavu mu vyletěl a chtěl mu vyklovat oči.
3: Gazda uhýbal, bránil se, jak se dal. Kdyby pustil halenu, najisto by kohouta odehnal, ale on držel zlato pevně a nechtěl si ho vzdát. Najednou škup, šlápl vedle a spadl do té hluboké hučící vody. Zlato ho zatížilo a už se neukázal. Jak to Baroš viděl, měl napilno, aby přešel kládu a dostal se z hory ven. Ale právě, že tak spěchal, také jemu ujela noha a čách, už byl ve vodě. Ponořil se do ní, točilo to s ním na všecky strany a šleknutím omdlel. Jak dlouho byl bez sebe, nevěděl. Když konečně otevřel oči, ležel na břehu potoka, ale co hlavního, sluníčko na nebi svítilo a lístečky vrby se mu ligotaly zrovna nad hlavou. Ta prudká voda ho vyplavila z hlubin země a vyhodila ho na zelený břeh. Nedaleko pásl pastýř dobytek. Baroš šel k němu, že ho poprosí o kousek chleba a optá se, kde vlastně je. Ale když ho pastýř spatřil, ulekl se ho jako nějaké příšery a utekl. Baroš se na sebe podíval a viděl, že má šaty zedrané na cár. Ohmatával se, nemá-li kosti dolámané, a spoza košule vytáhl baloušek zlata. Pastýř přivedl lidi a Baroš jim vypověděl, co se mu přihodilo. Na dvakrát mu nevěřili, nejspíš ho měli za chudáka, který se ze své chudoby pomátl, a najíst mu dali a také jakési oblečení se pro něho našlo. Od nich se teprve dověděl, že je v dalekých končinách, až kdesi na jižní Moravě. Byl pod zemí 4 dny a 3 noci. Gazdu Mozola už nikdy nikdo nespatřil. Zahynul, protože se zlakomil na zlato, a takové lidi ten kohout, věčný hlídač pokladů, trestá smrtí. Pasáka Baroše propustil, neboť spravedlivým, co nebaží po zlatu, on z lavičky uhne. Za ten balvánek zlata, který si vynesl z podzemí, si Baroš koupil grunt a do smrti na něm spokojeně hospodařil. Říkalo se o něm, že zázračně zbohatl. Mnohokrát od té doby ještě přešel kolem díry u studánky s dobrou vodou, ale dovnitř nikdy nevstoupil a také nikomu o vchodu k pokladům neřekl. Měl na paměti, o čem se na vlastní oči přesvědčil, totiž, že chamtivost lidi zaslepuje. A mohlo by se stát, že je tak zaslepí, že ani vody z potoka jeden druhému nedopřejí, a tehdy se ty podzemní toky z hory provalí a všecko.
5: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
6: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
5: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá.
6: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
5: žadonila ovečka.
6: Ale mně se to přece jen nezdá,
5: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
6: Tak nepláč, utěšoval jí beránek, a jdi se svést, já budu dávat pozor.
5: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
6: Beránku, pomoc!
5: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel, no pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci huňáči. Smáli se.
7: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
5: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
7: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
5: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
6: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o Burské oříšky a kanon mi dali jako výslužku sebou.
5: Schválně měnil hlas Beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého. Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
6: No to je na to,
5: ochotně vysvětloval kanonýr.
6: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
7: No, to my už dávno chceme, vykřikli nadšeně vlci. To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
6: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
5: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
7: Připravit,
5: zavolal kanonýr, pal! Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl Beránek kanonýrské šaty.
6: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
5: řekl překvapené ovečce. A co vlci? Ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý breptal a třetí z toho sislal.

0: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
1: milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
0: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil, a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
1: někdy se chlapeček zapomněl, a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
0: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
1: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
0: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
1: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
0: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
1: To bylo slávy a já sotu.
0: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
1: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
0: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
1: hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
0: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
1: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kouselo na zádech.
0: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
1: Ahoj!
0: Ahoj, lidičkové.

Dobrý večer, děti. Hlásí se firma Nedoubek, tlumočnictví a zpravodajská služba. Ale vždyť my se známe z času, kdy jsem k vám přilétal jako uspavač a špital u postýlek do ouška pohádky uspávánky. Sloužil jsem jako osobní skřítek Honzíčka Doubků, jenže Honzíček vyrostl v Honzíka tak jako vy, kluci a děvčata, a mě nezbývá, než vydat se s vámi do vašeho velkého světa lidí a hledat pro vás pohádky, abych při nich mohl zůstat s vámi. Co vyposlechnu v Zeleném království bylin, zachytím do své skřítkovské čepičky jako do mikrofonu a poprosím Měsíček, patrona snů a pohádkářů, aby mi pomohl přetlumočit v pohádkové řeči vzkázání pro vás.

0: něj upletu. Kde přespávají kytičky zimu? Skřítek na doubek se uvelebil v trávě, zašpital si halí belí a že se trošku prospí, dokud sype měsíček z hůry naspáče své stříbrné světlo. Ale ouvej, nevybral si zrovna to nejsprávnější místo. Travnaté lůžko se pod nedoubkem zvedlo v kopeček a nedoubek se tím kopečkem jako trychtýřem propadl někam hluboko do tmy. Když se oprášil z divé jízdy neznámým toboganem do podzemí a trochu se vzpamatoval, prohlížel si podzemní síň, kam se propadl. Od stropu visely dolů kořínky bylin jako záclony, při stěnách stály poličky a krabičky, jako v babičině kuchyni, a uprostřed stála hospodyně. Propadl jste se krčím tunelem do mé zbrojnice, řekla hospodyně. Měla hlas jako Honzíkova babička a málem se Honzíkově babičce podobala. Byla stará, vrásčitá jako seschlé jablíčko k jaru a na široké sukně měla jako parády letokruhy, jimiž se do dřeva zapisuje stáří stromů. V rukou držela vařečku a zadělávací mísu. Nedoubek při pohledu na mísu, v jaké Doubkovic babička zadělávala na koláče, dostal hlad. Babička se netvářila nepřátelsky a Skřítek si dodal odvahu. Ostatně, jaká pak odvaha, když hlad popohání? Budou buchty? Zeptal se. A pak ho teprve napadlo, že se té podzemní hospodyni nepředstavil. Smekl skřítkovskou čepičku a pospíchal, aby to napravil. Firma Nedoubek, tlumočnictví a zpravodajská služba. Uvedl jméno i zaměstnání, aby nevypadal jako přivandrovalec, kdo ví odkud a kdo ví, co je zač. Jsem hliněná prabába, řekla hospodyně. Má zadělávací mísa je na hlínu nejdražší a nejvzácnější těsto světa. V té má všechno, co žije na hořejším světě, svůj kořínek, svůj domov, svůj chléb. A do ní se všechno, co dosloužilo, vrací zpát. Teď míchám předloňské listí a musím si pospíšit, protože brzy přibude další zásoba, až vítr severák odstrojí stromy z letních šatů. Prohlížela si hosta. Hlásíte se za pomocníka, pane Skřítku? Nedoubek nevěděl, co hliněné prabábě odpovědět. Nechtěl urazit a do kuchtění se mu taky valně nechtělo. Odpověděl tak, jak to říkali s Honzíkem, když měli vymést smetí, vyluxovat koberec či dojít pro rohlíky. Kroutil se. Valně se nevyznám. Zbrojnice jako kuchyně, řekla hliněná prabába. Mám tady, co je k životu potřeba i co život brání. Ukázala k policím, kde měla srovnány do otýpek či svazečků trny, žhavé chloupky, bodáky a střely, jakými se brání jednonozí. Nad policí s otýpkami trnů a pichláků byla police s lahvičkami všelijakých štiplavin.
1: Chtěl byste pomáhat jako brusič trnů, pane Skřítku?
0: No, jsem spíš zpravodaj z válečných polí, řekl Nedoubek. Mohu ovšem, co jsem tu viděl, napsat zprávu pro lidi. Tedy v pohádkovém jazyce se řekne, mohu o tom napsat pohádku.
1: I ty kluku mazaná, vykutálená, zahrozila mu hliněná prabába. Ono se to lehčeji vypráví, než dělá, viď? Mísit hlínu se ti nechce, brousit trny taky ne. Tak tě zařadíme do zákopů, kde se chystáme k obraně živáčků proti zimě. Mohl bys tam pomáhat oblékat kytičky do cibulek, aby v sedmeru kabátku přežili u mě do jara, když hořejší zemi zasype sníh. Taky bys mohl s mými skřítky pumpovat stromovou mízu do soudků a ukládat soudky do mé zásobárny.
0: prabába otevřela vrátka do jakési vedlejší komory. Nedoubek nahlédl dovnitř. Vypadalo to tam málem jako u doubků ve spíži a ve sklepě dohromady. Na chladné zemi byly uloženy soudky se stromovou mízou, v poricích stály ošatky se semínky, z oříšky, bedínky s cibulkami a hlízami bylin, pytle šišek stály opřeny v koutě a od stropu visely na háku svazky makovic. Okolo všeho toho zboží bylo hemžení a pobíhání droboukatých stvořeníček, jako když se stěhuje mraveniště. Před zimou mají všichni pospěch, řekla hliněná prabába. Jenže my tu neříkáme, že máme v práci napilno. U víliček se říká, že hrajeme velkou hru naschovávanou.
1: Co schováváte? Divil se nedoubek.
0: Klíčky k životu, řekla prabába a vysvětlovala. Tak jako mají na hořejším světě lidské maminky děti, mají v zeleném království byliny semínka. V každém semínku, bylinném miminku, je ukryt klíček k dalšímu životu rostliny. Každá výlička, byliny k motřička a každý skříteček, byliny k motříček, chtějí pro své svěřené semínko, bylinky miminko, najít bezpečnou skrýš. Přeměřila nedoubka staletýma očima. Říkáš, že ovšem, co převidíš, napíšeš lidem zprávu, jenže přišel jsi z hořejšího světa a možná, že snačichl člověčinou. Lidé valně neplní, co slibují, když je jim ousko. Jestli chceš podat lidem zprávu, jak se tu my v Zeleném království staráme o klíčky k životu, aby mohlo i pro ně přijít jaro, můžeš se do naší hry připojit, ale nejdřív musíš složit zkoušku. Nedoubek se polekal. Učit se a skládat zkoušku jako ve škole, jako na řemeslo? Složíš zkoušku na chůvičku všeho, co tu v bezpečí spinká. Však si jako pohádkář dělal u malých lidiček hajajovskou práci. Nejspíš si od nějakého človíčka utekl. Tak si tě přeskoušíme. Prabába dala všem těm pidistvořeníčkům pokyn. Oni si tě zapikolujou a budeš třikrát hádat. Hliněná prabába se vrátila ke své zadělávací míse a nedoubka obklopil chomáč, výliček a skřítků. Zatočili s nedoubkem třikrát dokola, ovázali mu oči jako na slepou bábu a už slyšel, jak ti všichni brebentějí zapikolovávací zaříkadlo. Ententiky, pikolíky, ekce, pelce, háky, kliky, schovali jsme zlatý klíč, kde je, kdo to neuhádne, musí od nás z kola pryč. Pak se ozvalo už. A výličky nedoubka odpikolovali, rozvázali šátek pro slepou bábu a mohl hledat. Jenže co hledat a jak, když 100 výliček schovalo kamsi 100 klíčků. Hledej můj klíček, zapištěl hlásek odkud si ze zhora. Nedoubek se otočil po hlásku a už viděl. Na větévce seděla výlička, drábkem se přidržovala, houpala se z nezbednosti sem a tam a smála se, až jí zasvítily veverčí zhoubky. Nedoubek hádal. Ty jsi smrková panenka a schovala si smrkové semínko do šišky. Ozvalo se pochvalné pištění. Uhádl, uhádl. A nedoubek mohl hádat dál. Moje semínko nenajdeš, povykovalo další stvoření. Stvoření se podobalo pramalé paničce, která jde s taškou na nákup. Ty jsi schovala klíček od kaštanu v té tašce, hádal nedoubek. Nejdřív si klíček opatlala měkkým těstíčkem, pak si ho vypekla do zlatova jako chlebový bochan a nakonec si ten bochánek kaštánek vstrčila ještě do bodly na té tašky. Zase uhádl, volalo shromáždění. Bodeť bych neuhádl, smál se Nedoubek. Přece jsme s Honzíkem chodili sbírat kaštany a víme, že jsou kaštanové bochánky schované v obrněné tašce. Mohl hádat do třetice. Přitočila se k němu přelíbezná panenka, červená jak jablíčko a vonavá taky tak. Ty jsi jabloňová panenka a schovala si klíček k životu jablíček do semínka, semínko do jablíčka a spinka tam jako v peřince. Uhádl do třetice, volalo všechno shromáždění, až to halekání přivolalo

s labonkou cibuličku. Tohle stvoření si nejvíc ze všech stýská a je nedočkavé. Už chce vykouknout po sluníčku, i kdyby mu měl ve sněhu sfialovět nosík. Je to šafránek, největší nedočkavec. Co Nedoubkovi zbývalo? Sklonil se nad tím do cibuličky navlečeným bylinným miminkem a zašpital. Ahoj, šafránku. Jaké pak ahoj, zabrblala hliněná prabába. Zpívej mu Halí Belí a vyprávěj pohádku, jak musí ještě spinkat všechno zelené, protože je nahoře prach secpatalionská zima. A tak si Nedoubek zamuchlaný do svetru povzdechl. Vňukají miminka, kdy přijde maminka, a já špitám miminku, co tu spinká v semínku, venku.

Pohádka pro šafránka. Vykročil jednou do světa malíř. Byl přistrojený tak, jak ti napůl blázni chodívají. Bodky chatrné, za to klobouk široký jak čapí hnízdo, aby všichni viděli, že se pod tím kloboukem líhnou velké věci. Na zádech nesl malířský stojan. Šlapal vzhůru kopcem až tam, odkud je vidět kraj rozprostřený do široka, a chystal se zachytit na malířské plátno doubky i buky, zbarvené do ruda i do zlatova, než je o to barevné šatstvo obere vítr severák. A tu proti němu vystoupily z háje dvě divokrásné pany. Jedna celá v bílém kožíšku, druhá přistrojená do zelených závojů. A prý, člověče, který se tu chystáš zachytit na obraz všechny krásy světa, rozsuď nás, která z nás dvou je krásnější, tu si vyber, aby si vymaloval. Malíř si chvíli obě pany prohlížel. Inu, jste krásotinky obě dvě, a na bále by se o vás tanečníci poprali. Ale já jsem malíř a moje oko by si vybralo tu barevnější. Jak pak malovat jen bělobou? Tuta bíle přistrojená sáhla do štucle, měla ten štucel z bílého hermelínu na šňůře přes kožíšek a rozhodila do kraje z dlaně jakousi bílou krupici. V tu ránu zmizeli malíři z očí červené jeřabiny i zlatolisté doubky, i celý šírý kraj to zaválo do běla, jako by jej potáhli nevěstinským závojem. A po chvíli housta ta bílá mlha v umrčí rubáš. Jsem uspavačka, řekla ta bílá pana. To je tolik, co paní bohatá a mocná. Nesu světu, co si ani králové nemohou koupit za všechny poklady. Nesu spánek. Spánek má tu čaromoc vysvobozovat z bolesti a hladu. Dává zapomnění. Malíř se polekal. Jemene, jen to ne. Usnout pod tvým bílým závojem a zapomenout, že jsem živ. Lidi na mě nenahlížejí zle, řekla ta bílá pana. Přijali mne do svých báchorek za kmotru života. Říkají mi smrt kmotřička. I morana, to je málem jako mařena, naše mařka, anebo bílá Ančka, napovídala, aby se malíř upamatoval. Říká se o tom, kdo odešel, odvedla ho bílá Ančka tam, kde nic nebolí, kde jeden o tvrdou zem podrážky neprošoupá. Malíř se podíval na svoje rozbité škrpály a začalo ho z toho bílého nadělení vůkol zápst. Namaluj mě a dám ti dar zapomnění, nabídla bílá Ančka malíři. Malíř couval. Nemůžu.

Maluju na plátno, jak je svět barevný a krásný. Maluju, aby to někde zůstalo a nezmizelo, i když přehodíš přes všechen svět svou bílou peřinu. Samotná bílá barva všechnu krásu neukáže. Bílá Anička se k malíři lichotila. I v bílé barvě se dá vyčarovat krásu krásoucí. Dýchnu na okno a rozkvete tam ledová zahrada. Ani vaše krajkářky nedokážou udělat na okně takovou parádní záclonu, jako já svým dechem. A stromy opřadu jinovatkou, že žádná z přadlen vašeho světa nevyvede tak přejemné vlákno. A rubáš, co s ním přikryju pole i louku, je z tak parádního hedvábného damašku, že všichni tkalci světa nedokážou utkat takovou krásu. Plátno plné sněhových hvězdiček, jako by se tam slétly všechny hvězdy z nebes. Malíř se bránil. Maluju svědectví o životě a v bílé barvě by to nebylo pravda. Tráva je zelená, moje krev červená a růže a ženská sukně taky. Obrátil se na tu, kterou si vybral pro svou paletu. Zelená, pano, ozvi se taky. Ale zelená pana se choulila do svých závojů, zababkovaná do nich jako cibule do slupek. Jsem klíčnice a chráním klíčky k životu všeho bejlí. Bílá Anička má doposud sílu zastavit dechem vodu v potoce. Klíčky by neměly co pít. Inu, malovat tě jako bábu v devateru šálech nemůžu, mudroval malíř. Hledal, ke komu by se obrátil o pomoc, než mu bílá Anička dýchne na paletu. A tu se mu rozsvítilo pod kloboukem. Ančko, ani za tvé vlády není svět jen pusto pustě bílej. Dokud putuje modrou oblohou zlaté sluníčko, patří na mou paletu modrá a zlatá. Rozpřáhl obě ruce k slunci a tomu na ně přikáplo zlatou slzu do pravé dlaně a štipec nebeské modré šmolky přisypal do levačky. Rychle ty obě dlaně otřel do bílého rubáše bílé Ančky. Že měl tu levou dlaň mrazem rozprasklou do krvava, zbarvilo se nebeské modro drobek do fialova. A v tom místě pak rozkvetlo kvítko, jak kornoutek z lidské dlaně a okolo zlatých a modrých kvítků začal i rubáš bílé Ančky porostit.

0: Babi, je lepší pohádka o koníčkovi nebo o pejskovi?
1: No nevím, Jakoubku. Pohádka o koníčkovi by mohla být lepší než ta o pejskovi, ale na druhé straně by se ti možná líbila víc ta o pejskovi. Tady je dobrá rada drahá. Ale uděláme to jinak. Jestli uvidíš hvězdu v okně do zahrady, vybereš si pohádku o koníkovi. Jestli se však budou dívat hvězdy do okna na ulici, bude ti děda vyprávět pohádku o pejskovi, co říkáš?
2: Dobře to babička vymyslila, myslí si Jakoubek, moc dobře. A rychle se běží podívat k oknu, které vede do zahrady. Oči si může vykoukat, ale hvězdička nikde. Ještě, že je tu i druhé okno. To byl nápad udělat ve světnici dvě okna, každé na jednu stranu. Dnes bude pohádka o pejskovi. Jakoubek odhrne záclonu, kouká, kouká a ještě kouká, ale nemůže najít ani jedinou hvězdu. Je mu skoro do pláče.
1: Nic si z toho, Jakoubku, nedělej. Jak by mohly svítit hvězdy, když je nebe plné sněhu? Hvězdy jsou v něm schované jako v peřinách, schoulené k sobě, aby jim bylo tepleji. Až se sníh vypadá, bude hvězd v každém okně tolik, že je nikdo nespočítá. Honem utíkej do postele a počkej na dědu. Jen co si vypije lipový čaj, hned bude u tebe. A ty už začni, dědo. Nebo ti za chvilku Jakoubek usne. Podívej se, jak zívá. Když chumelí, je vždycky tichoučko a ticho ze sněhu ukolébá k spánku dřív než pohádka. Celou ves ukolébá, celý svět se vším všudy.
2: Ale vždyť já už začínám. Už vím, o čem budu dnes Jakoubkovi vyprávět. Co pak si měl dneska k večeři? O vesnou kaši. No ano, nebo ne? Měl, nebo neměl, Jakube?
0: Měl.
2: Aha. A snědl si všechno?
0: Snědl.
2: Nelže, babičko.
1: Náš Jakoubek nikdy nelže, dědečku. Aha. Ani nenechal Micce talířek vylízat, jak mu chutnala. Ani jsem jeho talíř nemusela mít.
2: No pak máme vyhráno. Mám pro tebe povídání o koníčkovi. A proč právě o něm? No, uhádneš, Jakoubku? No, protože koně rádi oves. Proto jsou tak velcí a silní. Když budeš jíst ovesnou kaši, nikdo tě nepřepere a na vojně tě nezabijou. Tak to ti by asi tak velký jako ty, možná o kapánek menší, já ani nevím. A hrozně rád mlsal. Děvčátka bývají mlsnější než kočky, ale tenhle kluk by je všechny strčil do kapsy.
0: Ty holky nebo ty kočky?
2: I ty jeden, že ty mě musíš pořád chytat za slovo.
0: Já už vím, dědo, to si jen tak říká. Už ti nebudu skákat do řeči. Budu pěkně poslouchat.
2: No to bych také prosil. Jinak si nechám vyprávět pohádku já od tebe. Tak ten kluk, jak povídám, byl mlsný a býval by jedl jen samé dobroty. Hamba mluvit, kde pak bramboračku nebo hubovník, kde pak chléb s tvarohem nebo brambory na loupačku a kyselo.
0: A koláče? Dědo koláče měl rád.
2: Koláče, to je holenku jiná. Ty jsou sladké. Ty on jedl tuze rád. Ale teď už poslouchej, jak to bylo dál, protože pohádka o koníčkovi je dlouhá a ještě jsme se k ní ani nedostali. Jednou čekali hosty zdaleka. Vzácní hosté to byli. A maminka toho mlsounka pro ně upekla piškotovou bábovku s mandlemi. Pěkně ji pocukrovala, posypala vanilkou, že voněla široko daleko a postavila ji schladnout do okna od spíže. A víš, co ten kluk udělal? Milý kluk vylezl na okno, protože nebylo vysoko, a tu bábovku, co tak široko daleko voněla, ohryzal kolem dokola, jako myš. No to se ví, že na to maminka přišla, protože každá maminka vždycky na všechno přijde a rozhněvala se. Aby ne, co teď hostům nabídne? Kuna pamětnou a ještě mu vyhubovala, co se do něj vešlo.
0: A co se do něj nevešlo?
2: To si nechala na příště. Naříkala, co s ním má zatrápení a jak se tak zlobí, zařechtá pod oknem kůň. A jaký celý z marcipánu. Očiml z mandlí, opratě z pendreku, sedlo z čokolády, Maminka se podivila, ale za chvíli se divila ještě víc, protože kůň promluvil lidskou řečí. A že prý si toho nezbedu odvede do cukrového království, kde vládne král Cukrkandl III. Za rok, že ho zase přiveze naspátek, až se nabaží dobrot a vyučí se cukrářem. Nejdřív se maminka rozmýšlela, protože toho kluka měla tak jako tak ráda. Ale kluk hned, že by jel, že by moc rád jel a že se zase vrátí, prosil a žadonil a znovu prosil, až maminka nakonec svolila. A tak kůň s klukem uhání přes devatery hory a devatery lesy a ještě také přes devatery řeky a pole, až se objevilo městečko jako malované a sladké zrovna k nakousnutí. Oblaka nad ním z cukrové vaty, chaloupky i zámek z marcipánu, květiny z mandlové směsi, stromy měly květy ze sněhové pěny, nábytek byl z čokolády navaření, místo řeky protékala městem malinová šťáva, ptáci měli oči z rozinek a zobáčky z ibiškových pokroutek. Ve vzduchu létaly místo opravdických včel medové bombóny, no co ti mám povídat, bylo to království z cukru a samých dobrot. Koník zastavil u chaloupky, v ní bydlela babička, která se mlsounka ujala. Přinesla mu hrnek kaká se šlehačkou a talíř zákusků a pořád ho pobízela, aby jedl a pil, že až to všechno sní, přinese mu další zákusky. To se kluk měl. Dostal od ní i šaty z cukrového papíru, z knoflíky z atlasek a kokosových špiček. Žať lízl, kam lízl, všechno bylo sladké. Postel, židle, stůl, okno, ubrus, i talíř a lžíce. To bylo něco pro něj. Na domov si ani nevzpomněl. Jen když kůň pod okny spásal cukrovou trávu, vzpomněl si na maminku, ale honem se pustil do vanilkových rohlíčků, kokosek a sněhových indiánů. Spal v cukrové vatě a mlsal a mlsal. A pak to přišlo. Začaly ho bolet všechny zuby, potom i břicho a žaludek. A potom ho už bolelo všechno, takže nevěděl, co ho vlastně bolí, kde všude a co víc. Jednou za ním přišla babička z cukrového království a kluk jí prosí o kousek chleba. Kývla na souhlas a ve chvíli byla zpátky. Přinesla mu biskupský chlebíček s oříšky a rozinkami, politý kakaovou polevou. Takový nechci, fňuká kluk, chci opravdový, kmínový, se solí, třeba suchý. Takový u nás nikde nenajdeš, řekla mu babička s cukrovým čepcem na hlavě. Nezapomeň, že jsi v cukrovém království. Kluk se biskupského chlebičku ani nedotkal. Dostal velkou chuť na bramborovou polévku a na knedlíky se zelím. Babička mu však přinesla k obědu mísu kremrolí a dort s pařížským krémem. Udělalo se mu špatně jen při pomyšlení, že by to měl všechno sníst.
0: Jo, to já bych si dal.
2: Také bys raději sáhl po topince nebo po kousku suchého chleba, jen si nemyslí. Však také kluk z přemíry sladkostí onemocněl a babička musela zavolat doktora. Ten kluka proklepal, změřil mu teplotu a předepsal mu 3x denně prášek cukru a vrchovatou lžíci medu od lesních včel.
0: To přece předepsal mravenčí doktor polámanému mravenečkovi z obory. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. 3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Učili jsme se to ve školce, dědo.
2: No, o tom já ovšem, Jakoubku, nic nevím. Já do školky nechodím. Ale za to velmi dobře vím, co předepsal doktor Sladorát z cukrového království Kloučkovi, kterému se začalo stýskat po mamince, po domově, po chlebě a soli. A to si pamatuj jednou pro vždycky. Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. To je svatá pravda. Ale teď, kde pak jsme nechali toho nešťastného kluka, co?
0: U doktora Sladoráda.
2: Aha.
0: Předepsal mu 3x denně prášek cukru. a velkou džíci medu, polívkovou.
2: No výborně, vidím, že jsi hlava otevřená.
0: Mám zavřenou hlavu, dědo, sáhni si na ní.
2: Ale no tak dobrá, dobrá, snad se tak mnoho nestalo. Chtěl jsem říct, že nejsi hloupý, tak půjdeme dál. Babička nese klukovi ten lék a on se pustí do pláče. Babičce bylo kloučka trošku líto a tak zavolala koníka. Popásal se nedaleko na červené trávě a popíjel vodu z citronového či malinového potůčku. Už jsem zapomněl, jaká limonáda v něm tehdy právě tekla. Zařechtal a povídá, že je připraven plnit vůli své paní. Že učiní, co bude babička od něho chtít. Toho kluka zavez zpátky k mamince. Chřadne nám tu. Cukrářem se sice nevyučil, ale zmrsání je vyléčen na celý život. Teď bude jíst i špenát s bramborem, až se mu budou dělat za ušima boule.
0: Boule za ušima?
2: No to se tak říká, Jakoubku. Když někdo schutí jí, říká se o něm, že se mu dělají za ušima boule. A víš, co kuň? No, zařechtal a pádil klusem s klukem k domovu. Jel a jel, jede a jede, zastaví se až před tím domem, kde bydlila klukova maminka. To víš, také se jí po uličníkovi stýskalo. Právě na něj vzpomínala a on tady, my o vlku, vlk za humny.
0: Vlk? A nesežral ho?
2: Bá sama zvou sama, jaký vlk?
0: Jak si teď, dědo, říkal?
2: Tak ho, babičko, slyšíš, no, rozum bradu. Nepřestane mě chytat za slovo a nepřestane. Chtěl jsem říci, že na něho právě myslí a on je tu přední. To bylo radosti, to bylo shledání. Nejprve musel jít k zubnímu lékaři, aby mu pospravil zkažené zuby. Bolelo to sice, ale kluk ani nešpitl. Natož, aby plakal. Byl rád, že je doma a jedl bramborové placky, škubánky, nudlovou polévku a bramboráky a pil k tomu vodu nebo mléko.
0: Nebo čaj.
2: Nebo čaj. Sladkého se ani nedotkl. Jen když měl svátek nebo narozeniny.
0: Jako já.
2: No, jako ty, vzal si kus piškotové buchty. Ale jen takhle maličký. Koníkovi dala maminka ošatku ovsa a trochu jetele. A tak mu to zachutnalo, že se už do cukrového království nevrátil. A od té doby se zpívá písnička o vraných koních. Ty ji, myslím, také znáš. Jednou si mi ji zpíval, pamatuješ?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně.
2: Potom už Jakoubek zívl, zavřel oči a spal. A jak tak spal a spal, venku zatím padal sníh. A padal

0: Jakoubkovi koukal spod límce kousek látky s návodem, jak věc čistit nebo prát. Podobnou značku má dnes snad každá košile, šaty, svetr nebo kabát. Babička značku Jakoubkovi narovnala pod límec.
1: Počkej, co to tu máš za krkem? Nějaké křídlo či co, ještě bys nám uletěl, Jakoubku. Tak, už nám nikam neuletíš, to by tak bylo.
0: Jakoubek zpozorněl. Tak ono na pyžamu přece ještě něco je. O křídle dědeček nevyprávěl.
2: Dědo, co když na pyžamu ještě něco je?
3: Tiše, tiše, mě bolí v břiše.
2: Po čem?
3: Asi po tom rachu, co bude zítra k obědu.
2: Dědo.
3: V posteli nastalo hrobové ticho a největší osel promluvil Ška.
2: Co Ška? Kdo promluvil? A co říkal?
3: A ty jsi promluvila, to jsi neměl dělat. Řekl jsem přece, že promluví největší osel.
1: Ale dědečku, osel je hlupák a to náš Jakoubek není. Ten má za ušima, však víš.
3: To má.
2: A dědo, na pyžamu je ještě křídlo. Babička ho našla. Babička říkala, že tam je. Tady vzadu, za krkem.
3: Mm-hmm. Opravdu si to říkala, babička?
1: No jo.
3: Jakoubkovo pyžamo, že má křídlo? A jak pak, že už dávno neuletěl, co?
1: Tohle křídlo asi nelétá, dědečku, tak to bude.
3: Aha.
1: Naše štěstí, jinak bychom tu asi už dávno byli sami. No víš, Jakoubkovi se stýská po pohádkové knížce a po večerníčku.
3: No tak, tak dobrá, ale dnes už opravdu naposled. Jak pak se jmenuje ten kluk, co si o něm nedávno říkal, že škrábe jako kocour, Jakoubku.
2: Tomáš, dědečku.
3: Tak tedy. Tomášova teta Marie bydlí v domku obrostlém psím vínem. To ovšem neznamená, že by to bylo víno pro psy. Jen se to tak říká, Jakoubku, víš? Tahle teta Marie tuze ráda zpívá. Zpívá z not a tváří se, jako by chtěla spolíkat všechny notové klíče. Jezdí se k ní vlakem, jako k nám do Hajánek. Tomáš vezl teď růže a krabici bombónů. Teta mu uvařila kakao a na talířek narovnala vanilkové rohlíčky. Byly sice o něco menší než ty z cukrového království, ale Tomášovi chutnali i tak. Teta Marie hladila Tomáše po vlasech za ty růže a za ty bombóny, pak si sladce vzdychla a řekla, dnes mi konečně přivezou křídlo. Když to teta Marie říkala, Tomáš div neskoprněl. K čemu asi teta potřebuje křídlo? Ptáci mají křídla k létání a mají dvě. Teta není pták a mluví o jednom jediném. A jak tak přemýšlí Tomáš o záhadě, zazvoní zvonek a teta vykřikla, křídlo, vezou mi křídlo. Dva muži vynášejí nahoru pomalu cosi velkého a pečlivě zabaleného. Tomáš zůstal stát s pusou do kořán. No tohle, že je křídlo. Teta začala s vybalováním a Tomáš jí pomáhal. Konečně před ním stojí velká černá lesklá věc, v které se Tomáš vidí skoro jako v zrcadle. A ta věc má opravdu tvar velikého křídla pohádkového ptáka. Teta zdvihla desku a prsty přejela bílé a černé klapky. Domem se rozezněly nízké i vysoké tóny a teta hraje a zpívá. A Tomáš sedí na koberci a poslouchá. Pod oknem se červenají tulipány, ptáci sedí na stromech a na keřích a také si zpívají. Když začala teta Marie zpívat Spi, děťátko, spi, odletěl Tomáš na podivném křídle tety Marie drží se snů, a tiše spí a teta mu hraje a hraje. No tak to je všechno, Jakoubku. Ty teď na křídle odleť rychle z Hajánek do Hajan. Hajany jsou větší a mají tam i delší noc než my.

0: Snad jste už poznali, že má Jakub Filipa. Ale ne, není to jeho bratr. Není to ani jeho kamarád. Jakoubek má sice hned několik kamarádů, ale ti se jmenují Zdeněk, Tomáš, David a Luděk. Má také ještě kamarádku a ty říkají Kateřina. Ale Filip se nejmenuje nikdo. A přece má Jakoubek Filipa. Dědeček to řekl a byla to pravda. Mít Filipa znamená mít za ušima. A mít za ušima není nic jiného, než být chytrý, nebýt hloupý. A Jakub opravdu není hloupý. Má už pyžamko zapnuté na knoflíky, co vypadají jako míčky. Jde k posteli a za ním dědeček.
1: Dnes ti vyprávět nebudu, Jakoubku.
2: Dědo, pověs mi ještě nějakou pohádku. Třeba jen takhle maličkou.
1: Co myslíš, babičko? Zaslouží si Jakub pohádku?
3: Pro mě, za mě, ještě mu něco málo, pověz. Dnes vyprávěl spíš on tobě, než ty jemu, a pak už je to stejně naposled.
1: No tak já mu tedy ještě něco řeknu, ale doopravdy už naposled. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se vyspali, kus chleba dostali, jako ten kluk, co pořád mlsal, a pak ho bolely všechny zuby. Tak co? Jak pak se ti líbila moje pohádka? Jakoubku? Tiše Bleška spí, kdo ji vzbudí, toho sní. A to je konec pohádek z bílého pyžamka.

0: tak si rákosníček nevysloužil hvězdu. U rybníka Brčálníka je každý večer trochu jiný. Někdy bývá zamračený, jindy krásný, občas dokonce nádherný. Stává se to ale málo kdy. Jenom když je nebe plné hvězd a když všechny se zrcadlí na vodní hladině.
1: To je, panečku, podívaná, pochvaloval si rákosníček. Tohle snad už není Brčálník, ale pohádkový hvězdný rybník. Je, alespoň jednu jedinou takovou hvězdičku si musím určitě obstarat. Ovšem, tu opravdovou, tu z té hvězdné parády nade mnou.
0: Na nic už nečekal a začal se připravovat na dlouhou cestu. Mezi stromy sebral javorové semínko, které vypadá jako vrtule, zastrčil si je do vlasů a čekal, až ho roztočí vítr. Z hráze odstartoval rychleji než vrtulník a vznášel se k obloze. Všude bylo hvězd a hvězdiček, až skřítkovi oči přecházely. Některé svítily jen jako svatojánské mušky, jiné zářily víc než nebeský maják. Mnohé byly jasné jako křišťál, další připomínaly lesklý stříbrňák, ostatní zase ohnivou kytici. Byly tam hvězdy, létavice a stálice, komety i celé hvězdokupy. Rákosníčko vyšla z toho hlava kolem a tak ani pořádně nevěděl, jak na té hvězdné pláni přistál. Mezi nebeským dalekohledem a váhami stál nebeský hvězdář s dlouhými vousy a vlídně skřítka rákosníčka pozdravil. Tak tě tady pěkně vítám, povídal. A jak tak koukám, vidím, že máš nějaké přání.
1: To mám, přiznal se rákosníček. Nebylo by, prosím, možné získat jednu takovou pěknou hvězdičku?
0: Copak možné by to bylo, souhlasil hvězdář. Ovšem, jen když si ji zasloužíš. Tady budeš hezky přebírat hvězdy. Ty těžké dávej na velkou hromadu a lehké zase na hromádečku. Když najdeš hvězdu lehounkou jako vločku a viditelnou jen támhletím nebeským dalekohledem, tak tu si můžeš nechat jako výslužku.
2: No a já si zatím trošku zdřímnu.
1: To jo, no. Pořád žádná lehoučka a zase žádná malička,
0: brůčel rákosníček a pokukoval přitom po nebeském hvězdáři, který mezitím usnul.
1: Teď by to asi chtělo trošku ošulit,
0: uvažoval rákosníček.
1: Protože na mě zrovna přišla nějaká lenost.
0: A hned začal vymýšlet, jak na to.
1: Kdyby z nějaké hvězdičky kousek ubylo,
0: povídal si,
1: hned by přece byla o moc lehčí, což se ovšem musí okamžitě, ale opravdu okamžitě, vyzkoušet.
0: Vybral si k tomu dvě nejmenší hvězdy a začal je o sebe všelijak otloukat. Jenomže z nich neodletěl ani drobeček a neodlomil se ani kousíček.
3: Řekl jsem vysloužit, ne vyšvindlovat, ozval se najednou hvězdář, který spal jen tak na půl oka a všechno viděl.
1: Ano, prosím, ano, už zase vážím.
0: Honem se omlouval Skřítek a znovu začal vážit hvězdu za hvězdou.
1: Žádná maličká lůčka.
0: Ubíral na hlase i na práci, až přestal docela.
1: Tak, teď by to snad šlo s tím podfukem. Ovšem, samozřejmě, docela malým.
0: Aby hvězdičku při vážení nadlehčil, podložil jí obláčkem lehkým jako pápěří a váhy hned ukazovaly, že je teď lehonká, jak potřeboval. Nebeského hvězdáře ale neošidil. Kdepak, smál se ten vševědoucí dědeček. Tak, lacino, si k výslužce nepomůžeš. Skřítek dělal, jako když neslyší, ale bylo mu hanba. Ze samých rozpaků začal proto nakukovat do nebeského dalekohledu. Podíval se napravo a nalevo, dolů i nahoru a nevěřil svým očím.
1: Když koukám tamhle, divil se, vidím moc velkou hvězdu. Když ale dalekohled otočím, je z ní tak maličká hvězdička, že ji pochopitelně ani vážit nemusím. Aha, on asi obrácený dalekohled také obráceně ukazuje. A místo, aby zvětšoval, zmenšuje,
0: rozumoval Rákosníček.
1: A to se mě náhodou moc hodí.
0: Dlouho nepřemýšlel a schoval si tu hvězdičku za tričko. Nebeský hvězdář ale všechno viděl, protože je vševidoucí. A protože je také vševědoucí, věděl, že na to Skřítek doplatí. Rákosníček měl najednou co dělat, aby se udržel na nohou. Hvězdička přece jenom vážila svoje a ta tíha ho stáhla z oblohy dolů. Letěl tak rychle, že za ním zůstala ohnivá čára a vypadalo to, jako když s ním padá do rybníka brčálníka hvězda. Ale protože si ji poctivě nevysloužil, proměnila se ve stříbrné vlnky. V nich se pak každý večer objevovaly hvězdy, kterým lidé říkají váhy, aby spravedlivě vážili každému, co mu patří. I Rákosníčkovi.

0: pískovém lomu na kraji lesa stojí komediantský vůz. Je maličký a zelený, nátěr má zašlý a odřený. Kdybyste se tiše přikradli po schůdkách k zaskleným dveřím a nahlédli dovnitř, spatřili byste, že tam nějaký člověk sedí na obráceném hrnci, na kolenou má turecký buben, na něm rozprostřený velikánský kus balicího papíru a maluje dřívkem po papíře nějaké kliky-háky. Je celý rudý námahou a z jeho červených vlasů mu padají velké kapky potu. Do ticha se ozvalo zavrnění a v druhém okénku za zády toho člověka s červenými vlasy vykoukl černý čumáček a za ním hnědá hlavička s černýma veselýma očkama. Malý medvídek, medvídek, Míša Kulička.
1: Stričku Vasile, prosím pěkně, smím se na chviličku podívat ke vsi.
0: Zeptej se maminky a nelez se vším na mne, vidíš, že mám plné ruce práce. Míša se skočil od okénka a broukal si pro sebe.
1: Zeptat se maminky, ta mi to jistě zakáže. A jak se jí mám zeptat, když spí?
0: Chvíli hluboce přemýšlel a pak se rozhodl.
1: Vasil mě poslal, abych se jí zeptal. Nic nemluvil o tom, abych čekal na odpověď. A za zeptání nic nedám.
0: Přeběhl na druhou stranu vozu. Tam na sluníčku spala Barbora. Pěkně spovzdálí a šeptem, aby ji neprobudil, zaprosil.
1: Maminko, prosím tě, smím se na chviličku podívat ke vše.
0: Barbora neodpověděla, jen ze spaní zívla, ohnala se prackou po mouše, obrátila se na druhý bok a chrupala dál. Míša se spokojným svědomím rozběhl ke kraji lesa, odkud před chvílí vyhlížel vesnici.
1: Než se máma probudí, budu dávno zpátky.
0: Vesnička před ním v dolíku, tak co by kamenem dohodil, také jakoby spala. Její bílé chalupy s červenými hnědými a červenými střechami pěkně v slunci svítily v zelení sadů a zahrádek. Míša se k ní rozběhl po silničce podle potoka ke vsi. Bylo mu blaženě.
1: Mají to krásně. A to ticho, jako ve svátek. Tak kudy nejdřív? Ale co je to tamhle? U toho krásně nabíleného stavení. Aha, to zrovna na svátky malují a tady ještě mají barvy v hrncích a štětku. Počkejme, to je nápad. To udělám radost Vasilovi a Barboře.
0: A popadl štětku, namočil ji v červené barvě a namaloval nastavení ohromnou reklamu nachystané představení.
1: Zítra velký cirkus.
0: Pak poodstoupil a zálibně si svoje dílo prohlížel.
1: Hele, jaký já jsem chlapík.
0: Ale v tom sebou škubl leknutím, pustil štětku na zem a div se o ní nepřerazil, jak metešil pryč. Ze dvora se totiž na něho vyřítil velký, strakatý pes a s vyceněnými zuby se hnal za ním. Naštěstí Míša v letu odkopl štětku dozadu rovnou na psa, ten na ní naletěl, dvakrát se překulil a nemohl se vzpamatovat. Míša zatím měl už dost velký náskok, aby mohl včas dostihnout ochranné náruče lesa. Opatrně se přišoural k Vasilovu vozu a zhluboka si oddychl.
1: Sláva, všechno je v pořádku. Máma ještě spí, Vasil pořád miluje a já jsem chytrý chlapec. A uvidíte, co lidi se nám zítra nahrne do cirkusu.
0: Pak usnul po mámině boku s blaženým vědomím záslužného skutku.

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran a Braxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbule. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mně poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbula tak snadno neporadí.
1: No, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že bude štrbce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Jak čert sloužil u ševce.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadumilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoutnalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, oháňky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdopak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
0: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věz. Ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj.
0: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
0: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
3: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec,

0: a už běží přes kopec.
1: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
2: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
3: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
4: Ble, ble, ble.
1: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
2: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
1: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
3: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
4: No jo, já stejně umím všechno.
1: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
0: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
1: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné. Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné. Gremlavé pazou.

0: ví celý svršek. A čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
0: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
0: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu a páru. Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
0: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
0: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho na mě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
0: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení syn nachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a na nos ho do sklepa, do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně, abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej. Hospodáři, hotovo.
0: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
3: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár svočkou nakonec.
0: Čert zatím běhal a kmitál. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. My dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy.

0: pobíhání byl na dobro svácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
1: Ble, ble, ble. Ho, hospodáři, ble, ble, hotovo.
0: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
2: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
0: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
1: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost. Ači, ači.
0: A dál už nemohl promluvit a ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
3: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
0: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
4: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
0: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
3: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval.
2: Naše dohoda nic neplatí.
3: Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
0: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkly lítostí z očí slzy jako hrachy a koulely se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. Jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič, kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
1: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
4: Ší, svatá pravda.
0: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
2: Ne, ne, kde pak?
3: Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
0: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
4: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
1: Ble, ble, ble, to by šlo.
0: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se pod tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak těživ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
2: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
0: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
2: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
1: Tak já ti dám lhůtu, ble, ble, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble, ble, ble.
2: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
0: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
1: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble, ble.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
4: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
2: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
1: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
4: Neplivej mi tady jiskry. Pro tvoje způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
2: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
4: Aha! Tak to by šlo! Blebleblebr, to by šlo!
0: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
4: Blebleblebr, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
2: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
4: A proč by to nešlo, bleble?
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
2: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
4: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
1: Já bych letěl, ale nejde to.
2: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
1: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
2: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
4: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
4: Už mě jak tě živ neuvidíš.
0: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Ševcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.
5: Ahoj, Krtku. Jsem moc rád, že tě zase vidím.
6: Já jsem taky rád. Ahoj.
5: Kde ses tak dlouho toulal?
6: Ve městě.
5: Ve městě? Neříkej.
6: No to bys koukal, co jsem tam zažil. A nebyl jsem sám.
5: Budu hádat. Byli s tebou zajíc a ježek, viď?
6: Jasně, jsme přece kamarádi. Mohlo to s námi dopadnout zle. Už jsem se bál, že se z toho průšvihu nedostaneme.
5: Vám hrozilo ve městě nějaké nebezpečí? Vám zvířátkům?
6: Kdyby jen nám, ale i lidem. Štěstí, že jsme z toho rámusu, čoudu a kouře vyvázli.
5: Tak to si o tom musíme povědět, aby všichni slyšeli, čím město, zvířátka i lidi trápí.

0: Daleko, daleko od všeho hluku, kouře a smetí, v krajině, kde svítilo jasné slunce a ráno padala voňavá rosa, se rozkládal les. Zpívali tam ptáci, poletovali motýly a hrála si zvířátka. Měla zde všecko, co potřebovala k životu. Však také bez nich by byl les smutný a pustý. Když se někde objevil krtek, stačilo malinko počkat a za chvilku tu byli ježek se zajícem. A když se naopak někde objevil ježek, určitě se nablízku potuloval zajíc a krtek. Oni totiž to byli tři náramní kamarádi. Od rána do večera pořád spolu, ničeho se nebáli a bylo jim na světě dobře. Jednou ráno si krtek s ježkem pochutnávali na jahodové snídani a čekali na zajíce. Náhle začal les podivně šumět, větve se rozkývaly, vyplašení ptáci zmateně poletovali sem a tam.
1: Ježku, asi se žene bouřka. Poslouchej.
2: Kde pak, krtku? To musí být něco jiného. Poslouchej, jak se všecko chvěje. Co to jen může být?
0: Ježek si lehl do mechu a přitiskl ouško k zemi.
2: Vůbec se mi to nelíbí. Všecko tak divně hučí.
0: Z mraveniště se vyrojili polekaní mravenci a pokoušeli se co nejrychleji zmizet. Za nimi pospíchal svým hlemíždím tempem loudavý šnek.
3: Utíkejte, honem, honem,
0: volal.
3: Něco se na nás valí, říkala to sojka.
2: My nemůžeme.
1: Musíme počkat na zajíce, bude nás tady hledat.
0: Všechno, co mělo nohy nebo křídla, prchalo odtud na všechny strany. Konečně se objevil i zajíc. Prolétl křovím a zapadl do svého pelíšku v dutině stromu.
2: Co se ti stalo, zajíčku?
1: A z čeho jsi tak vyděšený?
4: Počkejte, hned uvidíte hrůza.
0: Zajíc ukázal tlapkou před sebe.

0: To, co všichni viděli, byla opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem drali nějaké stroje a ničili, co jim přišlo do cesty. Zvířátka jako skamenělá hleděla na tu skázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. Padl poslední strom a Rámus zanikl docela. Náhle ticho připadalo třem kamarádům ještě strašidelnější, než předtím ten ohlušující ryk. Široko daleko bylo pusto a smutno. Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy.
1: Zůstali jsme tu sami.
2: I můj strom, kde jsem měl pelíšek, tu není. Možná, že se proměnil v pařez.
3: Přestaň brečet, nemá to cenu. Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže stát.
0: Jen se kamarádi trochu uklidnili, přirachotili na pláň další stroje a pokácené stromy odvezli.
1: Kam se teď schováme před deštěm?
2: No, kde si budeme hrát na schovávanou?
3: Kde najdeme stín, až nám bude horko?
0: Z čista jasna se nad obzorem vynořil malý černý bod a zároveň s ním se ozvalo vrčení motoru.
3: Musíme se honem schovat.
1: Co se plašíš? Nemusíš se hned svinovat do klubíčka. Vždyť je to jenom vrtulník.
0: Stroj postál nehybně ve vzduchu a pak dosedl mezi pařezy. Dveře vrtulníku se otevřely a z nich vystoupili nejprve muzikanti, po nich pak pánové v kloboucích. Nad plání zazněl řízný pochod.

hudba ustala. První pán se tvářil zvlášť důležitě, měl bílý vous a tlačil vozík s čtverhraným kamenem. Druhý kráčel stejně důstojně za ním a v ruce držel naleštěné kladívko. Třetí nesl láhev? No ano, láhev. Krtek, zajíc a ježek je zvědavě pozorovali. To se ví, trošku se taky báli.

0: Pánové složili kámen na zem a jeden po druhém na něj zaťukali kladívkem. A ten s plnovousem začal řečnit. Házel rukama, ukazoval kolem sebe, nad sebe i pod sebe. Při jeho posledních slovech muzikanti zahráli fanfáry, třetí pán se rozmáchl a rozbil o ten kámen láhev.
1: Ať žije budoucí město! Ať žije budoucí město! Ať žije!
0: Volali.
2: Tadyže má stát město.
3: Co si ve městě
2: počneme? No, co si tady počneme?
0: Pánové zaslechli pláč. Rozhlédli se a uviděli tři zvířátka, jak se krčí u pařezu. Jak to prosím? V těchto místech nemá už žádné zvíře co dělat, řekl pán s kladívkem. Pán s plnovou sem přišel blíž a začal jim domlouvat.
4: No, tady to pro vás už vůbec není. Pojďte raději s námi. My vás zavřeme do zoo.
0: Tady zůstat nemůžete, říkali postupně všichni tři pánové, ale nic to nepomohlo. Zvířátka se na ně ani nepodívala. Nakonec pánové poznali, že kamarády nepřesvědčí, a tak napsali něco na kus papíru, orazítkovali a podepsali. To je moc cenný dokument. Jestli tu chcete bydlet, nesmíte ho ztratit, řekl pán s kladívkem, podepsal se, podal lístek zvířátkům a dal na to všechno razítko. Velké, kulaté razítko. A odešel za ostatními k vrtulníku, který se za chvíli ztratil za kopci.
2: To tedy nevím, co ty čmáranice znamenají.
5: A proč je tam to razítko?
3: K čemu nám ten papír vůbec bude?
0: Za pár dní probudilo zvířátka opět strašné hučení motorů. Tentokrát to byly nestvůry ještě mohutnější a dravější. Seřadili se vedle sebe a v jediném okamžiku vyrazili vpřed. S řevem rvali všechno, co jim leželo v cestě. Převraceli kopce hlíny a lomcovali každým pařezem tak dlouho, dokud ho nevytrhli ze země. Krtek, ježek a i zajíc na to řádění jen vyděšeně a bezradně zírali. V tom si zajíc vzpomněl na lístek, který dostali od těch vlídných pánů.
3: Počkejte, podívejte, co my máme. Razítko.
0: Stroj, který jel v čele, se skutečně před pařezem zastavil. Jeho řidič úžasle vyskočil a hleděl na zvířátka.
4: Kde jste se tu vzali?
2: No, my jsme tady doma.
0: Řidič si přečetl potvrzení, přikývl a s úsměvem zvířátkům oznámil.
4: No, v pořádku, všecko zařídím, spolehněte se.
0: Od toho dne se každý stroj pařezu vyhnul. Zvířátka měla klid, to ano, ale krajina kolem ne. Den co den desítky nákladních aut přivážely a skládaly cihly, panely, pytle cementu, všude se roztahovaly bagry, jeřáby, železné stožáry a ohrady. Vedoucí stavby marně hádal, jaký asi význam má ten překážející pařez. Nejraději bych ten pařez odklidil, ale proti razítku nesvedl nic.
5: Kam se jen podíváme, tam všude rostou domy.
2: Náš pařezový ostrůvek se jakoby propadá do propasti.
3: Jsme tu tak zapomenutí a ztracení.
2: a nemůžu pořádně ani spát.
5: Pořád mi v uších protivně drnčí.
3: Mně se strašně stýská po lese.
6: Jak je lehké si zlomit nohu. Pan Honza měl hodně koníčků. Občas také rád šplhal po vysokých horách, protože říkal, že horolezectví je sport pro správné chlapy. Golfík měl pokaždé trochu strach, když parkoval někde v údolí a viděl Honzu jen jako malou černou tečku někde nahoře, na vysoké skále. Vždycky přemýšlel, jestli by také na takovou skálu vyjel. Ale jen při té představě se s ním všecko zatočilo a tak byl rád, že stojí všema kolama na silnici. Pana Honzu trochu obdivoval, že se mu v té výšce nezamotá hlava. Honza mu vždycky vyprávěl, co tam nahoře viděl. A říkal, že když je člověk opatrný a správně vybavený, že to není o nic nebezpečnější, než chodit někde po městě nebo plavat v řece. A že měl pravdu, to golfík poznal, když jednou Honza vystoupil na parkovišti na dálnici a sklouzl po banánové slupce, kterou tam nějaký nepořádník odhodil. Spadl tak nešťastně, že si zlomil nohu v kotníku. V nemocnici mu to dal pan doktor do sádry a řekl, no, pane Honzo, musíte to mít v sádře asi 3 týdny a pak by se to mělo pomalu zahojit. Ale to víte, autem jezdit nemůžete, zavolám vám taxi a proto auto si někoho pošlete. Honza se v první chvíli zarazil, ale pak se pousmál a povídá, pane doktore, děkuju, ale s tím autem si nedělejte starosti. Já v tom svém golfu nepotřebuju šlapat na plyn. Juj, Honzo, řekl venku před nemocnicí golfík. Ty máš nohu jako slon a dost se ti bude teď hodit turistická hůl. Nedělej si legraci, ono to bolí. Ale protože nemůžu šlapat na plyn, můžeš ukázat, co umíš. Ale budeš jezdit jen tak rychle, jak ti řeknu. A brzdit umím také sám, řekl golfík. To víš, že tě budu vozit rád a jestli chceš, tak můžeš sedět vzadu a číst si noviny. To se budou lidi divit. Ne, že by to byl pro pana Honzu příjemný čas s tou zlomenou nohou, ale děti z ulice mu nosili noviny a když paní Helenka neměla čas, tak i nákup. A golfík ho vzal, kam potřeboval. A byl rád, když ho pan Honza pochválil, jak si dobře sám přidává plyn a brzdí. Byl to vůbec pro pana Honzu takový zvláštní pocit, jenom točit volantem. Občas měl opravdu chuť si sednout dozadu a golfíka nechat jet samotného. Ale s tím pocitem, že by jel v autě bez řidiče, se nějak nemohl smířit. A kromě toho už stačilo, co se o jeho golfu ve městě vyprávělo. Jedna paní říkala, víte, že ten pan Honza je asi čaroděj? Prý zaklel do motoru u svého auta nějakého prince a ten tam teď mluví. A psali mu redaktoři z rádia, že by chtěli udělat s golfíkem interview. A jeden pán ho chtěl od pana Honzy koupit za každou cenu, protože si neměl s kým povídat a toužil po nějaké společnosti. A plno dětí mu psalo, aby jim poslal fotku toho zázračného auta, co mluví a dělá různé lotroviny. A několik dětí dokonce poslalo golfíkovi v balíčku koláče a různé dobroty. Zkrátka a dobře, pan Honza nechtěl být ještě populárnější, než už byl. A tak tedy seděl za volantem a golfík jel a brzdil, jak to uznal za vhodné sám. A potom, když mu tu sádru sundali a noha se mu zahojila, už to s tím ježděním tak zůstalo. Takže, když jel pan Honza náhodou s jiným autem, musel si vždycky znovu zvykat, šlapat na plyn a na brzdu. A tomu připomnělo, že má úplně jiné auto než ostatní lidé.

0: Jednou na jaře Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšleně na zahrádce. Sluníčko se na ně dívalo z nebeského balkónu a potom zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno. Co pak je?
1: Ale chtěli jsme, aby nám vyrostla kytka a nemáme semínko,
0: řekl Křemílek. Sluníčko ukázalo zlatým prstem a povídá, tamhle jedno leží. Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí.
1: Radši se ho Křemílku zeptej, co je zač,
0: povídá Vochomůrka. A Křemílek se opatrně semínka zeptal.
1: Co pak jsi zač?
2: Verbasku,
0: špitlo semínko. A tak Křemílek s Vochomůrkou moc nezmoudřeli, protože semínko mluvilo po latinsku. Vochomůrka tedy udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko zasadil. Navrch přiklopil svou čepičku, aby se semínku líp klíčilo. Potom semínko zalívali a zpívali mu písničku.
1: Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Stávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala a křikla.
1: Aby vás kos sezob i s tím vaším semínkem. Pořád mi dupete nad hlavou. Vytopili jste mi celý byt.
0: Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela zpátky do svého podzemního bydlení. Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Potom Křemílek povídá.
1: Teď to zkusím zase já.
0: Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch přiklopil svou čepičku. A znovu zalívali a zas tomu semínku zpívali.
1: Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala. Dávej, semínko, holala, bude z tebe fiala.
0: Všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo.
1: Je to nějaký lenoch,
0: povídá Křemílek.
3: Ospalec je to.
0: Zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. Křemílek povídá.
1: Vstávej!
0: Ale zívl si a usnul taky. Vy jste mi ale zahradníci, zasmálo se sluníčko na nebi a potom silným, sluncovým hlasem zaspívalo. V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly spod ní zelené lístky, a sluníčko jim podalo své zlaté ruce. Tak pojďte, pojďte, já vám pomůžu. A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka a na hlavě jí sedí Vochomůrkova čepice. Sluníčko si kytku prohlídlo od kořínku až po poupata a leklo se.
2: Pro pána, ty nejsi fiala. Kde pak?
0: Řekla kytka.
2: Já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma kmotrům řekla po latinsku.
0: A smála se, až z toho celá rozkvetla.
2: Kruciš,
0: povídá sluníčko taky málem po latinsku.
2: To jsem to vyvedlo.
0: A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se Vochomůrka proloupil ze spaní.
1: Kytka mi vzala čepičku, křikl a hrne se k divizně a rovnou po ní nahoru. A pořád výš, ale když sahal po čepici, uklouzly mu nohy a vochomůrka padá z divizny jako z věže.
2: Kruciš,
0: leklo se sluníčko. Zlatými prsty si ze zlaté hlavy vytrhlo zlatý vlásek a uvázalo z něj zlatého motýla. Když už byl vochomůrka jen na jedno maličké ach od země, zlatý motýl ho vzal na křídla. Nejdřív s ním vyletěl nahoru pro čepičku a pak ho snesl dolů do zelené trávy.
2: Kruciš,
0: povídá si na nebi sluníčko.
2: To ale bylo, co?

zvláštní vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek.

0: Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
0: Jak?
3: Kulička.
0: Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
4: Ať žije a roste náš Míša Kulička, co říkáte?
5: Ať žije Míša Kulička.

0: dobře je, slunce tě zahřeje, země tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk.
2: Kuk, víš jo.
1: A když jsem se takhle hezky vyspinkal, co bude teď?
2: Teď? Teď se bude jíst.
1: Hau, hau, hau, hau. Tu mám hlad. Já ti sním.
2: A já tebe.
1: Ne.
2: A koříček sníme. A pacičky sníme. A nosánek sníme. A bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. Ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Jdi ty, hlupáčku. To není konec světa, jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les a za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky a prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: Mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: No, ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na tři kroky oddoupěte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla a u dolí, dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi, ti jsou směšní.
1: Však si ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A nesnad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nelám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No. Zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem prosím Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: To víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo. Budeš můj kamarád.
1: Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A jak se umím mračit. A jak se... Je, mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
0: Jak si to poznal?
1: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
0: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
1: Tak já se zeptám, když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
0: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
1: Tak jo.
2: Jeden krůček domovu, potom druhý, třetí. Kulička a králíček, kurážné jsou děti. Míša už byl ve světě, málo co ho leká, zatím ale netuší, co ho zítra čeká.
3: Kikiriki, vstávej, strýčku Martine, je 6 hodin a dnes je ve městě jarmark.
4: Ej, pokoj, nezdobo, nech mě spát.
3: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut, vstávat a jde se na trh.
4: Aby tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humnech, honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
3: Kikiriki!
4: No, to mám za svou dobrotu, bavlnce vás všecky chovám, slůvka křivého vám neřeknu, kozu pasu na nejlepší trávě, čuníkovi z města mláto nosím, stračně čistím každý den chlév a vy ani člověka nenecháte dospat.
3: Kikiriki, 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
4: No dobře, teď už vstávám.
3: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
4: Hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
3: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
4: No a nic, jinak nic. Nevíš to, co naše pást. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
3: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
4: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo. Ale nám se to nelíbí, co, koute?
3: Poslušně hlásím, nelíbí.
4: Tak, tak, Breťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít. Bude sít a bude žít, bude sušit sena, dobrá bude na práci, když tu není žena. Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, kohoutku, budem pěkně spát.
3: Jen aby na nás zase nevyzrála.
4: Jikuš, kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
0: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
1: Jen pojď dál, králíčku.
0: Dobré jítro, pořád čekám, čekám a ty nikde.
1: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
0: To nevadí. Podívej. Podívej, co ti nesu.
1: Je, to jsou hezké zelené lístečky.
0: Lístečky. Největší dobrota, jakou znám. No tak jes. Jes, nestyď se.
1: Když mě to moc nechutná.
0: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
1: Já to taky nevěděl. Ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my medvědi.
0: A co rádi medvědi?
1: Nejraději med.
0: Med.
1: Med.
0: V životě jsem ho neochutnal.
1: Já taky ne.
0: A jak teda víš, že medvědům chutná?
1: Maminka to povídala. Aha. A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
0: Na králičí ocásek.
1: Dneska maminka přinese med.
0: Opravdu?
1: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků.
0: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď, jedí medvědi borůvky?
1: Aby ne, maminka mi je nosí každý den. No. Kde jen může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
0: Nebreč, nebreč, uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou.

0: najdu, už jdu. 10.
1: A nenajdeš.
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že ses schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač se.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. Hm. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. Hm. A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: šest je tu cest, sedm domů, osm stromů, devět je, co je teď, deset.
1: Už.
2: Je. Jak hledá, jak čuchá, až sem přijde, vyskočí a udělá bof.
1: Schoval ses výborně, králíčku. Zrovna se jdu podívat, jestli nenajdu něco dobrého k snědku a vida. Svačina mi sedí právě u nory.
2: Liška, zachraňte mě.
1: Jde fakt, Olenku. Kdo se mi dostane do drápu, ten se může rovnou rozloučit se životem.
2: Míša, pomoc, pomoc.
0: Co se to tu děje?
1: Ale nic, co by. Jen si děj pěkně po svých.
2: Zachraň mě, Míšo.
0: Okamžitě, králička, pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo?
1: No, snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, no, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
2: Děkuji za takovou legraci.
0: Hej, králíčku, kam běžíš?
1: Ale nech ho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat. Potkám ho, slušně pozdravím a on hned pomoc, pomoc. Jako by ho někdo chtěl sníst. Já nevím, proč právě on si o mě myslí to nejhorší, když co jsem se o něho nastarala, co jsem se ho nahoupala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
0: Ale...
1: Pala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
0: Ale on mi o liškách říká.

0: Mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
1: Opravdu?
0: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
1: Tak to musím říct tady králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
0: No, no, no. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
1: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
0: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
1: Ale maminka šla pro med.
0: Pro med, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
1: To, že maminka řekla.
0: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
1: Vždyť smím zdoupěte jenom na 3 krůčky.
0: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky 3 krůčky a dost. Takhle, podívej. 1, 2, 3 a dost. A zase 1, 2, 3 a dost. 1, 2, 3 a dost. A takhle dojdeš až za maminkou.
1: Ale já nevím, kde je.
0: Já ti to neřekla.
1: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. Ale neřekla.
0: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou. No tak poslouchej, maminka je blízko.
1: Kde je blízko?
0: No, kousek odtud. A co říkám blízko? Maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček, snadno tam dojdeš. Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním. Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
1: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
0: No, snad nemáš strach.
1: Mám, tedy vlastně ne. A vůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
0: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. 1, 2, 3. A dost.

Jen si jdi. A doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. A když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí svačinu, zlosti bych se propadla.

Ach, to je horko. Který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Vstávej, Martine, vstávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jářku, až mi ten

0: uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Ikiriki, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pasti.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy medvědici, svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, prát, hop a

0: jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always, always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí. Ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme. Co o nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil. A nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha. Schválně mě poslala do černého lesa, abych tu umřel. A nastydl se a zabloudil. Taky, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne, to není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat. Mně se zdá, že mám čumáček trochu nakřivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš. Ty jsi mě špatně vedl. Kdyby tady tak byla maminka. Maminko.
1: Míšo!
0: Maminka, to byla moje maminka.
1: Míšo!
0: Už letím, maminko. Maminko, tady jsem, mami.
2: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se.
0: Tak, a jsem u tebe.
1: Teď jsme oba v pasti.
0: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu, viď.

0: je ale překvapení.
1: Jeje, kumotříčka Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmotřička.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kde pak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám, prosím tě, pomoz nahoru.
2: Ta a pomoc? Ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte do kroku.
4: Kam běžíte, králíci?
3: Pojďte s námi.

0: taky bojíme.
1: Holá, zajíci. Už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
2: Kam běžíte, králíci?
1: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
2: Kde je Míša?
1: V pasti.
2: Co tam dělá?
1: Bojí se.
2: Koho?
1: Člověka.
2: Toho se taky bojíme.
1: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové. Tak a jsme tady, Míšo.
3: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
1: To je úplně jednoduché. Líška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
4: Potřebujeme, ale co byste nám... Vy, králíčci, mohli být platní.
1: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku. Hej, bráškové, jeden, dva, vy půjdete z téhle strany, vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři sklítat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni pryč! A teď rychle nahoru.
4: Děkujeme vám, králíci.
3: Děkujeme.
4: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
1: Je to nic, rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval. Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si na schovávanou.
3: Přijdu rád.

0: Míšo, pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni, uvidíte, co jste ještě neviděli. Kterak sedli medvědi Martinovi na lép. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvěd. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to? Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru past.
4: Past.
3: Hejsa hopsa, z mého medu nebude už krást.
4: Krást.
3: Martin ten má za ušima, hejsa hopsa, hej.
4: Hej.
3: Chlapi vzhůru, medvědice, pěkně se mi vzdej.
4: Ruce vzhůru, kikir.
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci, na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima jsem viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
2: Pomoc! Stričku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
5: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil, ale nepustím tě.
2: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
2: Už to víckrát neudělá.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
2: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
5: Už si dochytračila. Pěkně tě svážeme. Abys mohla dělat jen malinké krůčky. Tak. A ty jí, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
2: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhla na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš navrch ještě nějaký ten klofanec. Báchadem. Chod.
3: To bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. Bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
6: Ruce vzhůru a ani hnout.
7: Spaste ruši, Barbora.
6: Co pak to vyvádíš, stričku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
7: Na koho bych čekal, Barbořičko, ne, jen tak sedím a koukám.
6: Koukáš?
7: Koukám.
6: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
7: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, kdy ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
6: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
1: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
6: To víš, že ne. Ale na ženu mu trochu strachu.
7: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
6: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
1: Ne, že ne, mami.
6: Ne.
7: Že ne, Barboro.
6: Ale ano.
1: Že ne.
6: Ne, neboj se.
7: Ne, Barboro.
6: Ano a basta. rozluč se svým bídným životem, Martine.
7: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš, jen mě nech být.
6: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
1: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
6: Míšo, počkej.
8: No tak neutíkej. Míšo, vrať se.
4: Raz a dva a levá, pravá, přímo, hleď. Zastavit, stát, pozor, pochodem, chod teď. Ne tak líně, to je pochod, k zemi vzdyk a k zemi vzhůru, po kluse v klus stát. Na vojně se drzá liško, musí poslouchat.
9: Určitě, tebe tak budu poslouchat.
4: Kikiriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, uši vede, to je novina. Umí!
9: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
4: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat, když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
9: Teď už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
2: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kohout je v celém lese největší hrdina?
9: Ono už se to ví?
2: Já tomu nevěřila.
9: Chyba, Liško, chyba.
2: A co víc, Slavík povídal, že kohout zpívá mnohem krásněji než on sám.
9: Slavík, je tohle možné?
2: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
9: No tohle.
2: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
9: Já jsem z toho celý pryč.
2: Taky musím uznat, že je daleko mršnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla tamhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
9: No to by se mohlo zkusit.
4: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
2: Já s tebou? Vždy bych byla každému prosmích.
4: Nikdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: To jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl. To musíš takhle. Vidíš?
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale. Hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
1: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané. No, kdybys ten pro vás trošku povolil.
1: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
1: Ale nesmíš to říct.
2: Nepak. No, nepovím ani slůvko. Tak. Tak. Ještě kousek. Tak, teď je to dobré.
1: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: Za Bohem, holoupí kohouté. A pozdravuji Martina.
1: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Líško!
3: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
4: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se, kuk!
5: No, ama, když jste na sebe takový ošklivý, tak...
3: To mi jen tak z legrace. Víš, Martine?
4: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
3: Ty jsi začal.
4: No, ale ty jsi mi kradla med.
3: Pro trochu medu.
4: Krásce nemá.
3: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
4: No, tak...
3: Určitě nedal.
4: No, ale kdyby řekla stříčku, Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
3: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
4: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti.
6: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
4: Byly, zase budou,
6: kde
4: Barboro.
6: Pak, Martine, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrať se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
4: Netrucuj, chlupáči, dej si říct. Postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
5: Ne.
4: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
5: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
6: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
4: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
5: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
4: Co říkáš, Barboro, počkáme?
6: Počkáme, strýčku Martine.

0: To zase začíná. Co se stalo, kohouté?
1: Liška utekla.
0: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohout všecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
2: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.
3: Jú, plný hrnec ven.
4: Je nám dobře v našem lese, veselme se, hej. Radujme se, hej. Hopsa, hejsa, hej. Začnem spolu hostinu.

0: Byl jeden myslivec, zelený plášť, vousy, klobouček, vysoké boty, no všecko. Pušky měl tři, malorážku, brokovnici na ptáky a kulovnici na vysokou. Když se zlobil, říkal prach a broky, anebo tisíc kulí a granátů. A on se zlobil dost často. Ale také byl často veselý. Zkrátka, jak se říká, zelená krev, pravý lesů pán. A tenhle myslivec byl tatínek a měl malou holku, Kateřinu. Ta Kateřina vypadala jako obyčejná, ale měla taky zelenou krev. Víte, jak se to pozná? Ta holčička se například ničeho nebála, ani hada. Říkala, že hadi za to nemohou, že jsou hadi. A nebo když u rybníka přišla náhodou na kachní hnízdo, myslíte, že brala ta hezká zelená vajíčka do ruky, kde pak? Ani na ně nesáhla. Jednou v neděli odpoledne seděla Kateřina s tátou na zahradě. Myslivec kouřil dýmku a díval se na špičky vysokánských smrků, jak se kývají ve větru. Křepelák, lovka mu ležela u nohou. Foukal vítr, stahovali se mraky. Kateřině se to nelíbilo.
1: Tatínku, prosím tě, udělej mi lepší počasí.
0: Táta byl v náladě. Vstal, vyklepal dýmku, postavil se proti lesu, zamračil se, roztáhl ruce a spustil kůry, můry, ven, ať je krásný den. Klektáky, páráky, kančí kůže, mraky ať zalezou kam, který může. Vítr spát, ať sluníčko může hřát. Mraky se lekly, to se ví, když lesů pán řekne, tak se musí poslechnout. A zalézali za kopec. Za chvíli je nebylo vidět a sluníčko mělo celou modrou oblohu pro sebe. Taky vítr se poslušně uložil někam do trávy. Kateřina byla spokojená a šla si na malou procházku k lesu. Přišla k němu.
1: Co děláš, lese?
0: Šumím.
1: To nic není.
0: Jak pak ne? Urazil se les.

Holčička poslouchala a pak pomalonku rozhrnula houštinu a vešla. Větve se za ní zavřely. Šla daleko až k malým zeleným paloučkům uprostřed lesa. Zvěř tam měla cesty. Srnky, lišky, zajíci, každý svou. Kateřina brouzdala po té jemňoučké trávě, co po ní tancují víly. Tu sebrala sojčí pírko, že ho dá tátovi za klobouk. Tam si zas uloupla nádherný kus zlaté smůly. A potom, co byste řekli? Sedla si do mechu a trochu si zdřímla. Lovka jí za chvíli vyčenichala a hlídala ji. A les se usmíval.

0: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježíš Maria, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí, pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej! A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí. A mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská Barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se Barka kutálí, zajala jí mdloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že Barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí, Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
1: Ne,
0: neslyšel. A Kubát jako slyšel?
1: Ne, taky neslyšel.
0: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
1: No, jen tak.
0: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá, jestli pak to už víte o naší Barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
2: Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep.
0: A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát.
2: No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
0: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
3: Cesta na jih. A zase bylo ráno a obloha modrá a sluníčko zlaté. Obku, vylez honem, tohle si ještě neviděl, volal Bob. Klobouk plul právě nad dálnicí, která vypadala jako široká řeka. A k té řece se slévaly menší řeky a říčky a potoky a strouhy a to byly silnice a silničky. A na nich jako korálky na šňůře samá auta a motorky a obytné přívěsy. Bobe, kam se ty lidi tak ženou? Divil se Bobek. Na prázdniny, Bobku, no tam k nám na jih, do jižních Čech. Zasnil se Bobek a pak pronesl báseň. Nikde louky nevoní, jako u nás v Třeboni. V rybníce se pleskají ryby, v lese rostou statné hřiby. A já taky chci mít prázdniny, skočil mu do básně Bobek. Vždyť my pořád jenom dřepíme v klobouku a ty mě nikdy nikam nevezmeš. Málem se rozplakal a Bob, protože byl větší, vzal události do svých rukou. Nech to na mě, Bobku, vyrážíme na jih a letecky, koukej, zrovna nám letí Aero. sahnul do klobouku, vylovil z něho laso, zatočil jim nad hlavou a zachytil smyčku na kormidle vrtulníku, který zrovna letěl kolem. Páni, na první pokus, jásal Bobek. A teď hurá na ryby a na hřiby, je a na zelí. A na tu naši sladkou jihočeskou mrkvičku. Juj, to se mi líbí. Ovšem pilotovi se to nelíbilo. Ztrácíme rychlost, kapitáne. Kapitán vykouknul z okýnka, no, bodeť by ne, zařval. Táhnem za sebou černý pasažéry. Jo, tak se držte, kapitáne, já s nima zatočím. A pilot dupnul na pedál. V tu chvíli vrtulník začal poskakovat a skřečkovat jako vzteklý bíček na řetězu. A ten řetěz, tedy vlastně lano, se přetrhlo. Aero zmizelo v oblacích a klobouk se řítil kdo ví kam. Letíme na jih, Bobe. Letíme, letíme, dokonce zrychlujeme. A nepadáme, Bobe. No padáme, máš postřeh, zažertoval Bobek, jenomže smích ho přešel. No jo, my ale opravdu padáme, Bobku. Ano, bylo to tak. Klobouk místo na jih zamířil pruce k zemi. Pak zavadil o špici nějaké pyramidy, nebo co to bylo, a králíky vyklopil. Dopadli do hebkého vyhřátého písku. Chviličku jenom tak zůstali ležet. Je tu teploučko. A pohodička, pochvaloval si Bobek. A my si trochu toho pohodlí zasloužíme. Viď, kamaráde? Pěkně tu je. Ale v Třeboni to vypadá jinak, usoudil Bob. A měl pravdu. Takhle by Třeboň možná vypadala, kdyby neležela v jižních Čechách, nýbrž v Egyptě. Tak pojď, zeptáme se domácích, řekl Bobek a zabouchal na kamenná vrata. Kamenná vrata? No, já vím, je to trochu zvláštní, ale celý ten statek byl poněkud zvláštní. Ona to totiž byla pyramida a hrobka nějakého dávného faraona, vlastně jeho mumie. Je, minkote, jestli nevíte, co to je mumie, tak se radši zeptejte babičky, nepátrejte sami. A nejdivnější na tom všem je fakt, že ta dávno pohřbená mumie vstala a šla Bobkovi otevřít. Salam aleikum, pozdravila po svém. A Bobek řekl, dobrý den. A pak ještě něco zamumlal v tom smyslu, že za salám děkuje, ale kdyby prý byla mrkvička nebo zmrzlina v tom horku, že by bodla a tak dále a podobně neuctivě. No, a na Třeboň kudy? Přerušil ho naštěstí Bob. Mumie ukázala před sebe, pak doleva a pro jistotu ještě doprava, takže si králíci mohli vybrat. Poděkovali a hned vyrazili. Stále na jih. My musíme stále na jih, pozbuzoval Bob kamaráda, když se už celou hodinu plahočili pod sálajícím sluncem v rozhaveném písku a kolem dokola a daleko před sebou i za sebou neviděli než písek, písek a zase jen písek. Bobovi se z toho vedra točila hlava a s Bobkem se točilo všechno. A k tomu ta ukrutná žízeň, mžitky před očima a najednou pomník svatého Václava na koni. Přesně takový, jaký stojí v Praze na Václavském náměstí pod muzeem. Svatý Václav, člověče, Bobe, teď my to bereme přes Prahu. To bude asi nějaká zkratka. Odpověděl Bob zmámeně, protože i s ním se už točil celý svět. Jenže žádná zkratka to nebyla. Byla to Fata Morgana. Jestli nevíte, co to je, tak vám to povím. Dávejte pozor, Fata Morgana je zrakový klam neboli vidina, kterou vidí žízní a horkem vyčerpaní zbloudilci na poušti, když se vzduch tak tetelí žárem, že z toho tetelení vzniknou přeludy neboli chiméry. Chápete? Já vím, kdo to nepoznal, ten nepochopí, ale vy si to zkuste aspoň představit, protože Boba a Bobka teď bude potkávat jedna vidina za druhou. Vidíte? Bobek se rozběhl k soše, ale místo svatého Václava na koni tu trčí v sedle nějaký beduín nebo tuarek, prostě nějaký arabský válečník,

0: Je to jen hluboká jáma. A uvnitř nic, jen v písku leží snůška obrovských vajec. Vydrž, kamaráde, hodím ti lano, volá dolů Bob. Popadne kus nějakého provazu a pak Bobka šťastně vytáhne.
1: Díky, Bobe, koukej, tam dole zanáší nějaká slepice.
0: Pochlubí se Bobek tím, co v jámě našel. No jo, nebo pštrosice, řekne Bob a najednou zařve Bobku. Bobku, proč držíš toho hada?
1: Prosím tě, jakýho hada?
0: No nebudu vás napínat. To lano, které Bob sebral v písku a pak hodil Bobkovi, nebylo žádné lano, nýbrž had.
1: Servus,
0: zasyčí klidně ten had a představí se. Zmiják písečný, jméno mé, jsem had záchranář. Zachraňuju v písku ztracená slepičí vejce, tak jsem s ním.
1: Cože?
0: Had záchranář, diví se králíci. To jsme v životě neslyšeli. Ale vejce mu dají, konec konců potkali dneska tolik záhad, že je už nic nemůže překvapit. A jdou dál, stále na jich ovšem, stále ve větším vedru.
1: Bobku, já už nemůžu,
0: vzdychá Bob.
1: Asi si budeš muset užít tyhle prázdniny sám.
0: Neblázni, Bobe, už je to jenom kousek. Hele, hele, hele, tamhle nám jede tramvaj.
1: Prosím tě, jaká tramvaj?
0: Bob nic nevidí, ale Bobek se rozeběhne, chce do ní naskočit a prásk, padne nosem do písku a fňuká.
1: Bobe, Bobečku, proč na nás nepočkala? Já do ní chtěl skočit.
0: Když ty, Bobku, skočíš na každou vidinu, zlobí se Bob.
1: Já vím, to je z toho vedra. Potřeboval bych zmrzlinu.
2: Zmrzlinu? Ale prosím, jakou si dáte? Jahodovou, čokoládovou, oříškovou, nebo snad osvěžující citrónovou?
0: Bobek slyší ten hlas a vidí před sebou paní se zmrzlinářským vozíkem. V každé ruce drží obrovský kornout a v každém jsou aspoň 3 kopečky. Ale když Bobek po kornoutu sáhne, zmrzlina roztaje a ten krásný obraz zmizí a místo paní zmrzlinářky stojí tady stará želva.
1: Asi jste se přehřáli, milánkové,
0: řekne mateřským hlasem a hned se zeptá.
1: Nebyl tu ten mladý syčák? Víte, někam jsem si zahrabala vejce a teď si ne a ne vzpomenout.
0: Myslíte, hada záchranáře? Dovtípil se Bob.
1: Záchranář? Rozčíla se želva. Uličník je to a zloděj. Krade mi vejce. Že tu byl? Kudy šel?
0: No, paní želvo, nejdřív tudy, potom támhle a nakonec tam, ukazuje Bobek na všechny strany, protože se s ním zase všechno točí.
1: Díky za zevrubnou informaci, chlapče, řekne želva a vystartuje tak prudce, že oba králíky zahalí oblak zvířeného písku.
0: Když želvu žene vztek a žal, ani králíky nestačí. To vám Bob i Bobek můžou potvrdit. Rozeběhli se za ní, ale po chvíli si museli odpočinout u malého skaliska. A kdo vám to tu nebyl? No, byl tu ten syčák had. Klidně si ležel, to byste nevěřili, ve stínu jejich klobouku. A ještě si prospěvoval.
1: Vítr vane pouští, po písku žene klobouk.
0: A to není všechno.
1: on vám měl na ohništi pánev, protože si chystal

Chystal k večeři vaječnou omeletu. Ve stínu našeho klobouku chceš spáchat tak ohavný zločin? Zaburácel Bob jako hrdina z nějakého románu. To vám určitě napovídala ta stará lakota. Ušklíbl se zmiják tak úlisně, jak to jenom hadi dovedou. Já ti dám lakotu, zjevila se tu náhle želva. Já tě roztrhnu jak hada. A pak už šlo všechno ráz na ráz. Popadla to syčáka za ocas, párkrát s ním zatočila, ale neroztrhla ho, jen si ho přehodila přes záda a druhou rukou opatrně a něžně přitiskla k hrudi své ztracené a zachráněné vejce. Děkuji vám, mládenci, a přijďte se někdy podívat na moje želvíčata. To bude rodinka. A co bude s tím syčákem? Opravdu ho roztrhnete jako hada? Chtěl vědět Bobek. Ale ne, jen se koukněte, je to ještě výžle, mladý, uličnický. Já ho teď pěkně vezmu sebou a za trest bude v písku hledat moje zahrabaná vejce. Jsou po celé Africe. Co? Kde? Bobe, my nejsme v jižních Čechách, zaúpěl Bobek. No, Bobku, slyšíš dobře? My jsme v Africe. No, jen se pořádně kolem sebe podívej. Tak se Bobek pořádně podíval a musel uznat, že jeho starší kamarád má asi pravdu. A už nic neříkal. Skočil do klobouku a ten se v písku roztočil jako létající talíř a zvolna stoupal k večerní africké obloze. Vždycky jsem se chtěl do Afriky podívat, řekl Bob ospale. Vždyť já taky, Bobe, ale to víš, doma je doma. A my jsme v klobouku doma, i když si lítá kam chce, zívil Bob. Je to zvláštní, ale zase měl pravdu.

Ahoj, já jsem Cvrček jménem Pepito. Za chvíli vám povyprávím vzrušující příběh, který se mi stal před mnoha lety. Je o dřevěné loutce, ze které se stal opravdový chlapec.

Příběh začíná v domě hodného a příjemného starého muže jménem Geppetto. Byl to velmi zručný řezbář. Kladívkem a dlátem dokázal vytvořit ty nejkrásnější dřevěné věcičky. Skříně, police, hodiny a spoustu dalších předmětů. Žil sám, ale nebyl osamělý. Měl totiž kocoura Figara a zlatého karase Klea, kteří s ním žili v jeho domku. Ale přestože nebyl Geppetto tak úplně sám, říkal si, že by mu nějaká společnost vůbec neškodila. A tak si jednoho dne vyřezal dřevěnou loutku. A vypadala tak živě, jako by to byl skutečný chlapec. Loutka byla vyřezána z píniového dřeva. Proto ji řezbář pojmenoval Pinocchio. Kdyby tak byl Pinocchio skutečným chlapcem, pomyslel si Geppetto. Vždycky jsem chtěl syna. Ležel v posteli a díval se na noční oblohu. Podívej, Figaro, hvězda splněných přání. Hvězda svítí, hvězda září, první hvězda na mé tváři. Já chtěl bych moc, já chtěl bych jen, aby se mi dnes v noci splnil sen. To jsou ale nesmysly, pomyslel si. Určitě je to jen taková pověra. A šel spát. V noci, zatímco Geppetto, Figaro a Cleo spali, vplula dovnitř oknem modrá víla. Přišla jsem splnit Geppettovo přání, zašeptala. A pak se velmi lehce svou kouzelnou hůlkou dotkla Pinokia. V tu ránu dřevěná loutka ožila. A pak se modrá víla obrátila na mě. A ty, cvrčku Pepito, budeš Pinokiovým svědomím. Pokud dohlídneš, aby byl statečný, pravdomluvný a nesobecký, jednoho dne se z něj stane skutečný chlapec. Pinokio se začal ihned rozhlížet kolem, ale pohyboval se trochu neobratně a docela přitom nadělal hluk. Ten probudil Figara i Geppetta. Stařík sotva věřil svým očím. Podívej se, Figaro, moje dřevěná loutka je živá. Podívej se, zpívá a tančí jako skutečný chlapec. Geppetto byl štěstím bez sebe. Líbal a objímal Pinokia a stále opakoval. Chlapče můj, tak já opravdu mám syna. A i když jsi ze dřeva, stejně budeš mým synkem. Příští ráno Geppetto řekl. Dnes jdeš do školy, abys byl stejně chytrý jako ostatní děti. A protože se na to Pinokio těšil, šťastně poskakoval ulicí.

0: Za zdí si ale šeptalo pár nezbedů. Byli to ti největší zloději ve městě. Starý, mazaný lišák Honza Poctivec a hubený hladový kocour Filuta. Podívej na tu malou dřevěnou loutku, řekl lišák. Chodí bez provázků. Co myslíš, dokázali bychom na něm vydělat pár zlaťáků? A pojď, promluvíme si s ním, pověděl kocour. Ahoj, chlapečku, řekl lišák Honza Poctivec. Dneska máš opravdu štěstí, že jsi dorazil do města. Pojď s námi a my ti slibujeme, že se staneš hercem ve světově proslulém loutkovém divadle mistra Stromboliho.
1: Loutkové divadlo? Vykřikl Pinokio nadšeně. To by se mi moc líbilo, ale já musím do školy.
0: Nesmysl, odpověděl lišák. Škola může počkat.
2: A tak se z Pinokia stala velká atrakce v loutkovém divadle pana Stromboliho. Hledal jsem ho celý den, když tu jsem uslyšel z loutkového divadla jeho jméno. Podíval jsem se dovnitř. Tím, kdo tak křičel, byl tlustý ředitel divadla pan Stromboli.
3: Zpívej, Pinokio, zpívej!
2: A Pinokio zpíval, jak nejlépe dovedl.
4: Mě nezadrží žádné provázky, i bez nich si chodím na procházky. Nemusím se točit, nemusím se mračit,

0: bez provázků je mi hej, jsem svobodný jak pták, tak do tance mi k tomu hrej, ať je to už navždy tak.
1: Diváci byli nadšení a házeli na Pinokia peníze. No což, Pinokio už mě nepotřebuje, pomyslel jsem si. Raději půjdu domů za Gepettem a povím mu, že už Pinokia neuvidí.
2: Nádherné, nádherné!
1: Rozplýval se Stromboli a objímal Pinokia.
2: Jsi můj zlatý důl, budeš vystupovat po celém světě.
3: Ano, ano, nadšeně přikyvoval Pinokio, ale teď musím za tatínkem, zítra se vrátím.
2: To ne, můj malý příteli, zůstaneš tady.
1: Řekl na to Stromboli a chytil Pinokia.
2: Odteď můžeš bydlet tady v té staré kleci pro ptáky.

0: to bylo? Měl jsem pocit, že jsem zaslechl Pinokiovo volání.
1: Pepito, Pepito, přijď mi na pomoc. Stromboli mě to uvěznil. Jsem tady nahoře v kleci.
0: Aha, tak to si měl jít raději do školy. Teď se pokusím něco udělat s tím zámkem. Ale zámek byl na cvrčka příliš těžký a pevný. Jak plynul čas, oba byli smutnější a smutnější.
1: Podívej,
0: zavolal najednou Pinokio a ukázal z okna.
1: Hvězda splněných přání, to znamená, že se k nám vydala modrá víla.
0: O vteřinu později se modrá víla opravdu objevila.
1: Co se stalo?
0: Zeptala se. A Pinokio jí pověděl, že jej na cestě do školy napadly strašné příšery a nacpali jej do pytle. Když tak povídal, začal se jeho nos prodlužovat a prodlužovat. Ale Pinokio, no tak řekni pravdu, možná ti dá modrá víla ještě jednu šanci. A tak Pinokio nakonec pověděl pravdu.
1: Ano, ano, jen kvůli hodnému Geppettovi budeš znovu volný,
0: řekla mu modrá víla.
1: Ale pamatuj, chlapec, který neposlouchá, může klidně zůstat ze dřeva.

0: Mezitím seděli lišák Honza Poctivec a kocour Filuta v hospodě. A chlubili se, kolik peněz vydělali na prodeji malého chlapce Strombolimu.
1: To je jen pár drobných,
0: ozval se hlas. Byl to kočí, který vstal od svého stolu.
1: Já platím za malé chlapce ještě víc.
0: A pak jim ukázal velký měšec plný zlatých mincí.
1: Když naplním dostavník hochy, převezuje na rajský ostrov, odkud se již nikdy nevrátí.
0: Pinokio a já jsme běželi domů za Džepetem. A já byl rychlejší. Bohužel. Protože jsem si nevšiml, že ten chudák znovu vpadl do spárů lišáka Honzy Poctivce a kocoura Filuty.
1: No, mladíku, řekl lišák. Vypadáš, jako by se ti nechtělo do školy.
0: Ale to ne, jen musím nejdříve domů, za tatínkem, odpověděl Pinokio.
1: Nesmysl, řekl lišák. Jsi bledý a máš teplotu, takže si teď potřebuješ jen trochu odpočinout na dovolené na rajském ostrově.
0: Rajský ostrov? Zopakoval Pinokio. To zní zábavně. A tak šel za těmi dvěma darebáky, kteří ho vysadili do dostavníku, kde už byla velká spousta dalších chlapců. Naštěstí se mi podařilo se vyhoupnout do zadní části dostavníku. Jeli jsme dlouho a plavili jsme se skoro celou noc, než jsme dorazili na rajský ostrov. Vypadal jako velký zábavní park, plný úžasných kolotočů a všeho možného jídla. Ale jen nezdravého a hloupého jídla. Kluci dostali spoustu bonbónů, pili pivo a kouřili cigarety. A přitom se bavili na limonádové řece, která tekla uprostřed zmrzlinových hor. Pinokio se připojil k neurvalému mladíkovi jménem Kahánek. Klel a ničil věci a Pinokio si samozřejmě myslel, že se má chovat podobně. Našel jsem je, jak hráli kulečník. A zrovna, když si Kahánek dával do kapsy jednu kouli, přeměnil se. Stal se z něj osel, který s hýkáním utíkal pryč. Pinokio se smál, ale najednou se s ním také začalo něco dít. Nejdříve mu vyrostly dvě oslí uši. Pak přibyl dlouhý ocas. Honem, Pinokio, zakřičel jsem. Musíme skočit do vody, pak to kouzlo možná přestane působit. A naštěstí přestalo. Když jsme se dostali domů, byli jsme naprosto vyčerpaní, ale bohužel nás tam nikdo nepřivítal. Dívali jsme se oknem, ale ani Geppetto, ani Figaro, ani Cleo tu nebyli. Ale co to? Podívej se sem. Tady z oblak padá dopis. Geppetto se plavil, aby tě našel, ale jeho loď spolkla strašlivá velryba, postrach mořských holubin. Geppetto seděl uvnitř obrovského velrybího břicha a doufal, že velryba brzy otevře tlamu, aby měl nějaké čerstvé ryby. Bylo to už dávno, co on i Figaro měli něco k snědku a už dostávali ukrutný hlad.

No tak, Pepito, teď skoč, řekl Pinokio. Stáli jsme na vysokém útesu nad mořem a Pinokio si ke svému oslímu ocasu přivázal těžký kámen. O vteřinu později jsme stáli na dně oceánu. Kterou cestou se dát? Podívej! Tady je pár tuňáků. Velryby je rády jedí. Půjdeme za nimi, řekl Pinokio. A náhle, jako by je nějaký proud vlekl vodou. Velryba otevřela tlamu a její obrovskou pusu zaplavili tuňáci. Plavali jsme hned za nimi. A najednou jsme uviděli Geppetta, jak ze své lodi chytá ryby. Pinokio se chytil na Geppettův rybářský háček a hurá, to bylo radosti. Můj synku, myslel jsem si, že už tě nikdy neuvidím. Ach, tatínku, tolik se mi po tobě stýskalo, už tě nikdy neopustím. Co to máš s ušima, zeptal se Geppetto. A co je to za dlouhý ocas? To ti povím později, řekl Pinokio. Nejdříve se musíme dostat odtud a já vím jak. Použijeme prkna jako vor a pak rozděláme oheň a spálíme zbytek. Rozděláš oheň? Ptal se Geppetto. Ano, velryba začne kašlat a pak nás vyvrhne daleko, daleko odtud. Geppetto držel Figara a Klea a já se držel Pinokia. A pak se to stalo. S obrovitánským hepčík nás to vyhodilo z velrybí tlamy a dopadli jsme daleko doprostřed oceánu. Geppetto neměl dost síly na to, aby dokázal dlouho plavat. Postarej se o sebe, Pinokio, zavolal. Ale Pinokio jej chytil a nakonec se mu podařilo dostat se na břeh. Pinokio omdlel, ležel v písku a vůbec se nehýbal. Geppetto jej odnesl domů a položil jej na postel k odpočinku. Bylo to tak smutné. Starý muž poklekl a řekl, zbohem, můj synku, poslední energii si vydal na záchranu svého starého tatínka. Najednou se kolem Pinokia rozzářilo jasné světlo a velmi pomalu se dřevěný chlapec měnil v překrásnou lidskou bytost, v hezkého hocha. Vstal a usmál se. Můj synku, volal Geppetto a plakal štěstím. Tak jsem tě nestratil. Takže to, co říkala modrá víla na začátku příběhu, byla pravda. Pokud jsi statečný, hodný a poctivý, pak se z tebe jednoho dne stane skutečný chlapec.

0: Před mnoha lety žil jeden císař. Nosil tuze rád krásné nové šaty a vydával všechny své peníze na to, aby byl hezky vyšňořen. Nestaral se o své vojáky a o svůj lid, nestaral se o divadlo ani o hony. Staral se jenom o to, aby se mohl často ukázat v nových šatech. Měl zvláštní kabát na každou hodinu denní a jako se říkávalo o jiných králích, že právě jsou v radě, tak se o něm říkalo pokaždé, když se po něm někdo ptal. Císař je v šatně. Ve velkém městě, kde bydlil, bylo velmi veselo. Každého dne tam přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a říkali, že dovedou utkat nejkrásnější látky, jaké si jen možno pomyslit. Nejenom barvy a vzory jsou neobyčejně krásné, ale šaty, které jsou z jejich látky ušity, mají podivnou vlastnost. Jsou totiž neviditelné pro každého, kdo se pro své povolání nehodí, ale také pro toho, kdo je neodpustitelně hloupý.
1: To by přece byly krásné šaty, pomyslel si císař. Kdybych je měl na sobě, mohl bych poznat, kdo v mé říši se nehodí k úřadu, který zastává. Také bych rozeznal chytré od hloupých.
2: Tak ať mi honem takovou látku utkají.
0: I dal oběma podvodníkům mnoho peněz, aby se dali do práce. Ti si tedy sedli za tkalcovské stavy, dělali, jako by pracovali, ale neměli ani nitku příze. Za to tím pilněji požadovali nejjemnější hedvábí a vzácné zlato. To strkali do svého vlastního rance a pracovali u prázdných stavů denně dlouho do noci.
3: Teď bych už přece rád věděl, jak jsou daleko s látkou, pomyslel si císař.
0: Ale bylo mu tak trochu divně okolo srdce, když si pomyslil, že ten, kdo je hloupý nebo se nehodí ke svému úřadu, nemůže tu látku vidět. Domníval se sice, že on sám se nemusí obávat, ale pro jistotu chtěl poslat někoho napřed, aby se podíval, jak práce pokračuje.
3: Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivnou moc látka má, a všichni toužili spatřit, jak pošetilý nebo hloupý jest jejich soused.
4: Pošlu tam svého starého poctivého ministra, pomyslel si císař. Ten pozná nejlépe, jak látky přibývá, neboť má rozum a nikdo se nehodí ke svému úřadu lépe nežli on.
0: I šel starý počestný ministr do místnosti, kde oba podvodníci seděli a pracovali na prázdných stavech.
5: Probůh, pomyslel si starý ministr a vyvalil oči.
6: Vždyť já nic nevidím.
0: Ale neřekl to nahlas. Oba podvodníci jej prosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíže. Pak se ho tázali, není-li ten vzor krásný a barvy nádherné. Ukazovali přitom na prázdné stavy a ubohý starý ministr vyvaloval oči. Neviděl ovšem nic, poněvadž tam nic nebylo.
6: Pane Bože, myslel si, což pak jsem hloupý. To bych byl nikdy nevěřil, nikdo se o tom nesmí dozvědět. A že bych se nehodil ke svému úřadu? Ne, to přece nejde, abych se přiznal, že látku nevidím.
7: No, neříkáte tomu nic? Zeptal se jeden z tkalců.
6: O, to je nádherné, opravdu překrásné, ten vzor a ty barvy. Ano, řeknu císaři, že se mi to náramně líbí.
7: No, tak to nás těší, pravili oba tkalci a nazývali barvy i zvláštní vzorek podivnými jmény.
0: Starý ministr dobře poslouchal, aby mohl říci totéž, až se vrátí k císaři. A také tak učinil.
7: Podvodníci pak žádali ještě větší množství peněz, více hedvábí a zlata, jehož prý potřebují do tkaniva. Strkali všechno do vlastních kapes a na stav ovšem nepřišlo ani vlákno. Tkali pak dále jako předtím na prázdném stavu. Císař poslal brzy zas jiného poctivého úředníka, aby se podíval, jak tkaní pokračuje a zdali látka bude brzy hotova.
4: Dařilo se mu jako ministrovi.
7: Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic, kromě prázdných stavů, nemohl ovšem také nic spatřit.
4: Nože, není to krásný kus látky?
7: Tázali se oba podvodníci a ukazovali a vysvětlovali pěkný vzorek, který tam však vůbec nebyl.
0: Hloupý přece nejsem, myslel si úředník. A že bych se nehodil ke svému dobrému úřadu? No to by bylo opravdu směšné, ale nedám nic najevo.
7: Chválil tedy látku, kterou neviděl, a ubezpečoval podvodníky, jakou má radost z krásných barev a pěkného vzoru.
6: Ano, je to vskutku nádherné, řekl pak císaři.
4: Všichni lidé v městě hovořili o nádherné látce.
7: I chtěl to císař sám uvidět, dokud látka ještě je na stavu. S houfem vybraných mužů, mezi nimiž byli také oba staří, poctiví úředníci, kteří tam již dříve šli, odebral se k oběma lstivým podvodníkům. Ti tkali dál ze všech sil, ale bez nití a tkaniva.
6: Opravdu toť velkolepé, říkali oba poctiví úředníci. Radšiš se, vaše veličenstvo, podívat, jaký to vzorek, jaké barvy.
7: I ukazovali na prázdný stav, neboť myslili, že ostatní zajisté vidí látku.
0: Co pak to je, myslel si císař, vždyť já nic nevidím. To je přece strašné, což jsem hloupý. Nehodím se k tomu, abych byl císařem. To by bylo nejstrašnější, co by se mi mohlo přihodit.
6: Ach, to je věru krásné,
7: ubezpečoval císař podvodníky.
6: To zasluhuje mé nejvyšší spokojenosti.
7: A pokyvoval spokojeně a díval se na prázdné stavy. Nechtěl říci, že nic nevidí.
0: Celý průvod se díval a díval, ale nikdo ze sebe nevypravil nic více, nežli ostatní, a ti zase říkali po císaři,
6: ach, to je věru krásné.
7: I radili císaři, aby si vzal tyto nové nádherné šaty poprvé na sebe při velkém průvodu, který se měl konat.
0: Toť velkolepé, nádherné, skvostné, šlo od úst k ústům a všichni byli nad tím velmi rozradostněni.
7: Císař dal oběma podvodníkům zavěsit do knoflíkové dírky rytířský kříž a propůjčil jim titul dvorních tkalců. Po celou noc před odpolednem, kdy se měl průvod konat, bděli oba podvodníci a pracovali při více nežli 16 rozžatých světlech. Lidé měli vidět, jak mají naspěch, aby dohotovili císařovi nové šaty včas. Dělali, jako by sundávali látku ze stavu, stříhali do vzduchu velkými nůžkami, šili jehlami bez nití a řekli nakonec,
4: hle, nyní jsou šaty hotovy.
7: Císař se k ním dostavil sám se svými nejvznešenějšími kavalíry a podvodníci zvedali každý jedno rameno do vzduchu, jako by něco drželi, a říkali, hle, tu jsou kalhoty, zde je kabát.
2: hrad, zde plášť a tak podobně. Jsou tak lehké, jako by byly z pavučiny. Myslel bys, že na sobě nic nemáš, ale v tom právě vězí jejich přednost.
6: Ano,
2: říkali kavalíři, ale neviděli nic, protože tam také nic nebylo. Radžiš nyní, vaše veličenstvo, nejmilostivěji odložit své šaty, pravili podvodníci, a my vám oblékneme tyhle nové, tady před tím velkým zrcadlem. Císař odložil všechny své šaty a podvodníci dělali, jako by mu oblékali každý kus nových šatů, které ušili. Chytili jej okolo pasu, jako by mu něco přivazovali, to měla být vlečka. A císař se obracel a otáčel před zrcadlem.
6: Ach, jak krásně sluší, jak krásně padnou,
2: říkali všichni.
6: Jaký to vzorek, jaké barvy, toť jsou drahocenné šaty.
4: Venku stojí lidé z nebesy, která budou nesena nad vaším veličenstvem při průvodu,
2: pravil vrchní ceremoniář.
6: Nože, jsem hotov, řekl císař. Nepadnou dobře?
2: Obrátil se ještě jednou před zrcadlem, neboť to mělo vypadat, jako by se díval na svůj oblek.
6: Komorníci, kteří měli nést vlečku, sahali rukama k podlaze, jako by vlečku zvedali.
2: Šli se vstaženýma rukama, neboť nesměli dát najevo, že nic nevidí.
4: A potom kráčel císař v průvodu pod krásnými nebesy a všichni lidé na ulici a v oknech říkali:
1: Ach, jak překrásné jsou nové šaty císařovi,
6: jak nádhernou vlečku má u pláště,
1: jak mu dobře padnou.
2: Nikdo nechtěl dát na sobě znát, že buď se ke svému povolání nehodí, nebo že je velice hloupý.
4: Žádné císařovy šaty neměly takový úspěch.
6: Ale vždyť na sobě nic nemá,
2: zvolalo jedno malé dítě.
1: Pane Bože, to hlas nevinnosti slyšte,
2: řekl otec a druh druhu šeptal, co dítě pravilo.
6: Nemá na sobě nic, říkalo tamhle to dítě, nemá na sobě nic.
1: Vždyť na sobě nic nemá, volal konečně všechen lid.
2: To císaře mrzelo, neboť se mu zdálo, že lid má pravdu. Ale pak si myslel, nyní musím setrvat v průvodu až do konce. I počínal si ještě hrději a komorníci si vykračovali a nesli vlečku, která tu vůbec nebyla.

0: Fík tedy přestal růst, aspoň do výšky, ale do šířky to teda zase rostl.
1: Fuj, ty jsi ale otylý, fíku, řekla mu jednou Ája.
2: O co?
1: Otylý, slabikovala Ája. Otylý, to jako, že jsi tlustej.
2: Tak proč to neřekneš rovnou? A stejně to není pravda.
0: Podíval se do okna jako do zrcadla.
2: Nejsem moc olitý, tlustej, nejsem.
1: A seš, měl bys trochu sportovat.
2: Sportovat? A tak to jo, to by mě bavilo, řekl Fík. Třeba hrát kopanou.
1: Ale Fíku, fotbal není pro psy, protože mají moc nohou, řekla Ája.
2: Jak pak moc? 4.
1: No, a to je moc. Ale závodit bys mohl. Závodění, to je pro psy.
0: Fík radostně přikývl.
2: Fajn, tak mě někde přihlás na závody.
1: Neumíš se přihlásit sám?
2: Umím, ale oni by se zas divili, kdybych na ně promluvil. A třeba by mě pak ani nevzali, víš? Jakože nejsem správnej pes, víš?
1: Tak dobrá, já tě teda přihlásím,
0: slíbla Ája. Šli spolu za město, tam, co bývají chrtí závody, a Ája řekla panu pořadateli.
1: Prosím, já bych chtěla tohle pejska přihlásit na závody.
3: Pejska?
0: Vybavil pořadatel a vyvalil oči, jak přišlápnutý žabák.
3: Holčičko, nedělej si z nás legraci, tady jsou závody štíhlých chrtů a ne konňů. Tohle kůň, jestli se nemýlím, a hezky tlustý. Tady nemá co dělat, běž s ním pěkně do chuchle.
0: Fík začal lítostivě plakat a tekly mu ovšem obrovské slzy. Každá byla jako čbánek slané vody.
1: Nebreč, řekla Ája, vezmu tě do chuchle, však už to nějak zařídíme, abys tam mohl sportovat.
0: Jak šli kolem krámu se zbožím hodně smíšeným, koupila Ája pořádné koště, přivázala je Fíkovi na ocas a hned vypadal jako kůň. No, skoro.
1: Pane, já bych chtěla přihlásit na závody tohodle ps... tohodle koně, řekla Ája v chuchli.
3: Pán s páskou na rukávě řekl, jo. No, dobře.
0: Potom si Fíka dlouho prohlížel, obcházel ho kolem dokola a říkal, jo, dobře.
3: Tedy, je to trošku divný kůň, holčičko, poškrábal se pak za uchem. Takový nějaký, divný, víš?
1: Já vím, souhlasila Ája. Ale když on rád závodí.
3: Jo. No, dobře, řekl zase pořadatel. No, vyhrát nemůže, to ne. No, ale závodit ho necháme, aby nám tady neplakala. A jak pak se jmenuje?
1: Prosím, Fík.
3: Jo, dobře, ale to je divné jméno. Jak si se to nehodí pro koně?
1: Víš co?
3: Napíšeme Fikus, ano?
0: Napsali teda Fikus a závody začaly. Fík samozřejmě zmeškal start a když konečně vyběhl, byli už všichni řádní koňové daleko vepředu. Lidi se smáli, ukazovali si na Fikuse a říkali si,
3: podívejte, támhle, no, co je támhle za obludu? To je mi teda pěkný kůň, nějaký neohrabaný, že? Ten doběhne tak pozítří.
0: Ale Fík se najednou rozběhl, začal pádit velikým psím během třetí rychlostí a brzy začal všechny koně dohánět. Bariéry jásaly, diváci začali Fíka mocně pozbuzovat. Fikus! Pak přišla poslední rovinka před cílem. Fík nasadil takové tempo, že ostatní koňové nad tím jen kroutili hlavami. Samo sebou to se jim pak běželo ještě hůř, takže Fík je nakonec všechny předběhl a do cíle už přibíhali vpředu pouze dva. Fikus a jeden pravý kůň. Kousíček před cílem Fík celý ulíchaný vyplázl svůj předlouhý jazyk a protrhl jim cílovou pásku.
4: Zvítězil kůň Fikus o délku jazyka.
0: Tak to ohlásil místní rozhlas. V cíli vítěze fotografovali, dali mu na krk krásný vavřínový věnec a nabídli mu hrst ovsa, no, jak se to dělá. Fík tomu čichl a řekl:
2: fuj, fuj.
0: Ale všichni si mysleli, že jen tak zafrkal. Ája mu podala za odměnu kus salámu a ten mu ovšem chutnal. Lidé kolem se tomu divili a bylo jim to docela podezřelé, bodejť. Kůň, který žere salám a neloupaný.
1: Kdyby tak ještě zaštěkal, lekla se najednou Ája. To by se to provalilo.
0: Fík však byl rozumný. Vzepjal se na zadních jako pravý kůň a zařechtal. Cestou domů mu potom Ája povídá.
1: Poslechni, Fíku, že umíš báječně běhat, to jsem věděla. Ale jak to, že jsi dokonce i skvostně koňsky zařechtal?
2: No, co? Zahučel Fík. Přece, kolik řečí umíš, tolikrát si zvířetem.
5: O pyšném pávovi. Pohodlně se uvelepte a tiše poslouchejte. Pozorně poslouchejte vyprávění o pohledném, ale domýšlivém pávovi. Žil vysoko ve skalnatých horách, kde si bílé nadýchané obláčky hrají na modré obloze nad ptačím královstvím. Jednoho dne odpoledne, když páv obdivoval svůj odraz ve skalnatém jezírku, nepozorovaně vyslechl něco velmi zajímavého, co si štěbetala rodina červenky. Co to asi mohlo být? Pojďme to společně zjistit. Tak tedy, toho dne maminka červenková nemohla skrýt svoje nadšení. Taková velká událost, cvrdlikala svému manželovi a hopkala kolem. Opravdu, opravdu, odpověděl tatínek červenka. Proč? Co si dneska děje? Švitořil malý červenáček a hořel zvědavostí. Ty můj drobečku, zvolala jeho maminka, dnes má náš král, jeho veličenstvo bílý labuťák velký, zasnoubit svou krásnou dceru, princeznu labuděnku. Koho si bude brát? Zeptal se červenáček. To je právě ono, my to ještě nevíme, řekl tatínek červenka. Před mnoha lety dovolil král princezně labuděnce, že může mít zvláštní přání k narozeninám. A ona si přála, aby si sama mohla vybrat svého manžela, až přijde její čas na vdávání. Král proto svolal všechny ptáky ze široka daleka, kteří přicházeli v úvahu, aby se dnes večer schromáždili pod skalnatým vývěškem. Dnes si tedy princezna má vybrat, pospěšme si. Když se tam dostaneme včas, dobře na všechno uvidíme. A tak ti tři odletěli. Domýšlivý páv celou dobu poslouchal, co si červenky povídají. Říkal si pro sebe a otočil se zpátky, aby se znovu mohl obdivovat svému odrazu ve skalnatém jezírku.
6: Princezna labutěnka si vyber manžela. To by dnes mohla mít svůj šťastný den. Konec konců jsem mladý, pohledný a nezadaný. Jsem pro ní přesně ten správný ženich. A zrovna se to tak sešlo.
5: Říkal dál svému obrazu ve vodě, že dnes večer nemám nic na práci. Asi se vydám směrem ke skalnatému výběžku. Páv se otočil a měl se k odchodu, pak se ale zastavil a ještě jednou zkontroloval svůj vzhled. Nesmírně potěšený odrazem v jezírku, hrdě odkráčel. Pod skalnatý výběžek se slétali ptáci ze všech stran a vzrušeně cvrlikali a skřehotali. Brzy již tvořili velký opeřený zástup. Dlouhonozí plameňáci, duhově zbarvení papoušci, exotické rajky, moudré a důstojné sovy, třepetající se kolibříci a spousta dalších. Najednou se na výstupku objevil král Bílý labuťák a princezna Labutěnka, která se začala rozhlížet po tom velikém ptačím shromáždění. Davem to vzrušeně zašumělo, jak jej očima přehlédla, a mladí ptáci od sebe odstrkovali ty ostatní, aby se mohli předvést. Pyšný páv vyskočil na kámen a rozevřel svůj krásný, nádherný chvost, který se třpitil ve večerní záři. Poté král pozvedl svou vznešenou ruku a roztáhl svá velká křídla. Všichni ptáci stichli. Milá dceruško, schromáždili se tu před námi moji nejhezčí poddaní. Jsi připravena vybrat si svého manžela? Zeptal se. Mladá princezna kývla. Pod sebou uviděla toho nejoslnivějšího ptáka a hned se do něj zamilovala. Tam toho ptáka, tatínku, na té skále, chci si vzít za muže páva. Ostatní mladí ptáci v davu nejprve zklamaně vzdychli, pak ale pávovi provolávali slávu a přáli mu hodně štěstí. Ten se naparoval pýchou.
6: Samozřejmě, řekl samolibě. Věděl jsem, že budu vybrán. Vždyť já jsem opravdu nejhezčí pták ze všech.
5: Jak ostatní ptáci uslyšeli jeho vychloubání, začali si mezi sebou šeptat. Škoda, že je tak domýšlivý, chudák princezna Labutěnka. Ale páv si vychutnával pozornost, které se mu dostávalo, a jejich poznámek si nevšímal. Rozevřel do vějíře pera na svém krásném chvostu a klanil se davu. Pak zvedl hlavu do výše, aby ukázal svoji silnou modrou hruď. Čím více ho všichni obdivovali, tím víc se zaklánil, až se zaklonil tolik, že ztratil rovnováhu a nešikovně přepadl dozadu. Přistál na zádech s pořádným žuchnutím a stejně hlasitým
6: ahoj, taková ostuda.
5: Ptáci na chvíli překvapením zmlkli. Když ale viděli, že si neublížil, začali se všichni smát. To byl ale pohled. Pávovi nohy trčily do vzduchu a jeho skvostná ocasní pera byla celá od bláta. Na chvíli se mu z toho zatočila hlava, rychle se však sebral, znovu nafoukl hruď a rozevřel svůj zablácený chvost. Jakmile však uslyšel, že se mu ptáci smějí, křikl:
6: jak se opovažujete se mi vysmívat vy, prastáčkové? Žádám, abyste dali najevo úctu vůči princi pávovi.
5: Když král Bílý labuťák viděl pávovo naparování a slyšel, jak povýšeně mluví, velmi ho rozlobilo, jak nevhodně se chová ten, kterého si jeho dcera zvolila za manžela. Páve, jsi domýšlivec a hlupák, prohlásil. Tvoje dnešní chování dokazuje, že nejsi hoden toho, aby se stal princem a manželem mé dcery. Já to nedovolím. Tím, že byl především pohaněn, páv pochopil, že navždy ztratil svou krásnou nevěstu a zahanbeně svěsil hlavu. Labutěnka viděla, že měla velké štěstí, a požádala svého otce, aby jí pomohl vybrat nového ženicha. Zatímco ostatní ptáci s napětím čekali, kdo bude zvolen tentokrát, zostuzený páv se odkradl pryč a říkal si pro sebe, že už nikdy nebude tak domýšlivý a hloupý. Někdy je lákavé vystavit se na odiv ostatním, a chlubit se svými mimořádnými vlastnostmi, schopnostmi a úspěchy. Moudrý člověk si je vědom svých dobrých stránek i svého nadání, mluví však o nich se skromností.

0: Vaše ztracená dává moc dobrou tu smetanu, Březino.
1: K vašim službám, vaše jasnosti.
0: Ale kde pak máme Lišku? Co? Nařídil jsem přece, aby přišla přesně ve 3 hodiny a kukačka už kukala.
1: Jasnosti, slouha z vašeho velectěného zámku doručil Lišce dopis do dutého stromu včas. Sám jsem ho viděl jít z lesa.
2: Vaše nejjasnější světlosti, pane kníže, Liška od dutého stromu se hlásí podle rozkazu do vaší služby.
0: Mordie, klepeto. Tak vás pěkně vítám, hajný Liško. Vítám vás do mé služby a moc mě těší, že budete u mě sloužit. Tedy nastoupit můžete samozřejmě hned. A ta stará hájovna, ta, no jak se tam ke všem kozlům rohatým říká?
1: Na malinovém vršku, jasnosti.
0: Jo, ano, já si nikdy nemůžu vzpomenout, tím říká.
1: Na malinovém vršku, jasnosti.
0: Jo, ano, já si nikdy nemůžu vzpomenout. Vím jenom, že je někde, kde...

0: podle toho chodit ustrojen. No, no a teď ještě, než se rozejdeme, co jsem... A jo, máte ještě nějaké zvláštní přání?
1: Mám. Nejdříve mám přání vaše knížecí světlosti, abyste mi laskavě odpustil, že jsem vaší velectěnost z vašeho vlastního lesa tak hrubiánsky vystrnadil.
0: Ale to jste, hajný Liško, dobře udělal. Vlastně udělala, co? Já jsem se alespoň důkladně a na vlastní kůži přesvědčil, jak jste odvážná. A proto jsem vás taky bez dlouhého toho rozmyšlení, ano, do služby zahajného ustanovil. A doufám taky, že budete tak ostražitá a přísná i nadále.
1: Slibuju vaší knížecí eleganci, že tu službu vždy poctivě budu ráčit zastávat. Ale mám k jejich vaší knížecí důstojnosti jednu maličkou prosbu.
0: Ano, ale a jakou pak?
1: Tak tedy, abych nemusela z lesa vyhánět chudé děti, které sbírají houby, jahody, maliny a jiné lesní plody a nedělají nijakou žádnou jinou škodu vašemu velejasnému lesu. Mm-hmm. Já vám těch jahod nazbírám, vaše nejjasnější jasnosti, každý den na váš zámecký stůl, třeba plnou konev. Mm-hmm. Tolik jich v lese je. A taky bych prosila, abych nemusela z lesa honit staré babičky, když si přijdou nazbírat drobátko toho spadlého klestí na zátok.
0: I co? Když myslíte, vem to děs. Ale to ti povídám, hajný Liško. Ať mi v lese dbáš na pořádek, nebo murdie klepe to milion brundibárů. Já se přijdu podívat.
2: Spolehněte se, vaše jasnosti.
1: Jen přijďte, jasnosti. Já vám v hájovně na malinovém vršku uvařím takovou houbovou polívku, že na ní budete vzpomínat, co živ budete.
0: Ha, no dobrá, dobrá, dobrá. No, tak mějte se tady dobře a, no a ať slyším jen samou chválu, hajný Liško.
1: A teď se musím omluvit vám, pane myslivče, za tu příhodu s těmi šunčičkami. Já vím, způsobila jsem vám lapálie, ale to víte, jsem jen Liška. Dostala jsem na šunku chuť, no, a už to bylo.
2: Ale to nic, pane kolego, to nic. Hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Do smrti dobří, ano?
1: To jsem ráda, že to takhle dopadlo. A teď mě omluvte, já se musím běžet podívat k hájovně u pěti buků. Mám tam ještě od dřívějška nějaké nevyřízené oučty s mysliveckými psy, Sultánem a Hektorem.
3: Podívej se, Hektore, co to sem běž za ostroše?
4: Všech všudy já čichám a cítím Lišku.
3: Mordy, jak lepe to milion brundibárů, to snad není možné. Podívej se, Hektore, ta zrzka zrzavá, co jsme ji odtud před časem vyhnali, je převlečená za myslivce.
4: No počkej, my ti dáme.
3: Ty jsi dobrý. Co jí dáme, když jsme staří a navíc uvázaní u boudy?
1: Hoj, kamarádi, aby mezi námi bylo hned od samého začátku jasno, musím vás upozornit, že jsem od dnešního dne hajný Liška ve službách našeho nejjasnějšího knížete pána Dimiána Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brčavou, okres Pometlov, jako ty. Tadyhle mám jmenování psané samým knížetem pánem. Račte se podívat.
3: Opravdu?
4: A to tady ještě nebylo.
1: Jsme tady vlastně kolegové. A bylo by dobře, kdybychom se už na sebe přestali zlobit a začali si pěkně, jak se sluší a patří pomáhat.
4: V knížecích službách z nás tří seš už jenom ty. My dva jsme byli dnes ráno propuštěni, protože už jsme na tuhle službu starí.
3: Hajny, už jsi

0: šel do nohavic pro dva nové a mladé psy.
1: A nás asi prodají nějakému mlékaři.
0: Nejraději bych někam utekl.
2: Ha! Kam byste utíkali, kamarádi?
0: Někam.
2: Poslouchejte, já mám docela dobrý nápad. U mě v hájovně na Malinovém vršku je místa habaděj a ještě trošku. A ve třech se nám tam bude žít docela dobře.
3: A nebudeš se nám vysmívat.
0: Teď my jsme ti nikdy nic dobrého neudělali, když jsi ještě byla u nás v hajovně.
2: Ty co, to už je dávno a pak já už jsem na to zapomněla. Jste sice staří bručouni, ale nějak to s vámi vydržím.
0: Tak dobrá, odvaž nás ze řetězu pěkně, prosím.
3: Jdeme s tebou.
2: Vidíte, když jsem odtud utíkala do světa, tak jsem si ani nepomyslela, že to jednou dotáhnu tak daleko. Ono sedět doma za pecí, to dovede každý. Ale otáčet se ve světě, to dovede jen málo kdo. Tak hajdy, ať jsme do večera v hájovně na Malinovém vršku.
4: Vyprávění 14. O Pepíčkově letu na podvozku letadélka Káněte. Bude dobře, rozmýšlel se Vojta, když se vrátím na letiště a svezu Pepíčka nebo Anešku. A to také udělal. Vznesl se opět do vzduchu, chvíli se tiše houpal na vzdušných vlnách a pak sklonil hlavice vrtulí. Letadelko Káně se cestou necestou rychle hnalo do středu letiště. Přelétlo pole, hangár i spícího dědečka Kozelku a posadilo se poblíž Anešky a Pepička Slámy.
5: Podívej se, řekl Pepiček Anešce, už je tady. Kde máš kociánka? Křičela Aneška na Vojtu. Ty jsi ho někde ztratil. Ne, odpověděl Vojta a vylezl z letadelka. Kociánek chtěl kousnout kocoura, tak jsem ho vysadil u naší chalupy. Kdo teď se mnou poletí? Pepíček, vykřikla Aneška. Chtělo se jí do letadelka, ale přece jen to oddalovala. Měla strach. Docela nepatrný, ale přece jen to byl strach. Jenže ani Pepičkovi se dovnitř nechtělo. Podíval se nahoru a když si pomyslel, že by měl být za chvilku až někde pod mraky, udělalo se mu špatně. Pepiček radši jezdí na kole. To aspoň jede pořád po zemi. Pepiček? Který Pepiček? Zeptal se nahlas. No přece ty! Vykřikla ještě hlasitěji Aneška a zasmála se. Já nejsem Pepíček. No to taky vím. Utrhl se na ní Pepíček Slámu a hledal na svém kabátě knoflík, který by si ještě zapnul. Žádný už nenašel. Všechny byly správně ve svých dírkách. Tak pojď, nech se dědeček vzbudí, křičel Vojta. Vždyť jsem ti to slíbil. Pepíček šel pomalu k letadelku a trochu vzdychal. Vzpomněl si na maminku, jak by se asi chytala za hlavu, kdyby věděla, že on, Pepíček, bude létat ve vzduchu. To mám z toho, že se kamarádím zrovna s Vojtou, napadlo ho. Už jsem byl jednou kvůli němu byt, když jsem s ním jezdil na kole. A teď mám letět až někam do mraku? No ale ať, řekl si nakonec Pepíček, když se mi něco stane, nebudu být sám, Vojta dostane taky. A opravdu vlezl do letadélka a postavil se do úzkého prostoru za Vojtovým sedadlem. Zavři dveře, řekl Vojta a spustil motor. Ne, protestoval Pepíček, já je chci mít otevřené, až budu chtít ven. Jak to? Divil se Vojta, ale nedlouho. Naklonil se a dveře kabiny zabouchl sám. Motor zabral, vrtule svištěly vzduchem a celé letadelko se chvělo. Pepíček zbledl a chvěl se ještě víc než letadelko Káně. Také se začal potit. Jeho ruce pevně svíraly obrubu Vojtova sedadla. Letadelko Káně se zdvihlo do vzduchu.
4: Už pod ním nebyla pevná země, ale jen lehké vzduchové peřinky. Mírně se pohupovalo.
5: Počkej, vykřikl Pepíček na Vojtu, já chci dolů.
4: Vojta se jen usmál a nechal letadélko stoupat ještě výš. Však on si Pepíček zvykne, pomyslel si, vždyť jsme od země teprve kousek. Letadélko Káně přece není nějaký vrabec, aby letalo jenom při zemi.
5: Mně se dělá špatně,
4: vykřikl znovu Pepíček a už se hrnul ke dveřím. Chtěl mermo mocí ven. Měl bledé tváře, na čele kapičky potu a ruce i nohy se mu třásly.
5: Zpátky,
4: křičel Vojta, ale Pepíček dveře přece jen otevřel, rychle se v nich obrátil, vyhoupl se ven a po kovové noze sklouzl až ke kolu podvozku.
5: Pepíčku, co to děláš?
4: Vykřikl Vojta. Dostal strach, že se mu něco stane, ale ani se bát nemusel. Pepíček se pevně držel kovové nohy. Byl vklíněn mezi nohu a kolo podvozku. Teprve teď se podíval dolů. Hned si uvědomil, že seskočit není možné. Byl jistě výš než špička továrního komína. Pepíček se chytil nohy letadelka ještě pevněji. Umínil si, že se za žádnou cenu nepustí. Dokonce mu přestalo být špatně. Čerstvý vzduch mu vířil kolem obličeje a Pepíček se docela vzpamatoval. Ale Vojtovi se takový způsob létání s Pepíčkem slámů na podvozku vůbec nelíbil. Rozhodl se, že s Kánětem přistane. Za několik okamžiků si letadelko sedlo na letiště.
5: Pepíčku, proč létáš na podvozku? Křičela vyjevená Aneška. Mně se to líbí, odvětil Pepíček a důstojně z kolečka slezl. Já už teď budu létat jenom na podvozku.
4: Ale ne se mnou, podotkl Vojta, který také vylezl ven. Mně se to nelíbilo ani trochu. Najednou Vojta objevil v dálce na cestě něčí postavu. Někdo k ním přicházel.
5: Vidíte ho, vykřikl Vojta. To je jistě pan Hejduk.
4: Všechny tři děti se zdvihly a pelášili k hangáru. Pepíček se snažil, aby nebyl poslední. Podařilo se mu předběhnout Anešku. Děti sebrali kastrůlek u nohou dědečka Kozelky, který stále ještě spal, prohnali se kolem tabulky s nápisem cizím vstup zakázán a pospíchali vzhůru do kopce.
5: S Kánětem by to bylo rychlejší, ozval se Vojta.
4: Já vím, bručel Pepíček, ani mi o něm nemluv.
5: A mě jste nesvezli, zlobila se Aneška.
4: Když přišli Tomešovic s děti domů, největší radost měl pes Kociánek. Běhal kolem nich a vesele poštěkával. Maminka poslala děti na trávu králíkům a Kociánek šel s nimi. Za to Pepíčka přivítali doma jinak. Maminka si ho prohlédla od hlavy k patě a řekla:
0: Pepíčku, není ti špatně? Jsi nějaký bledý.
6: Nic mi není.
0: Snad jste zase nejezdili na kole?
6: Nejezdili.
0: Aby se ti s tím uličníkem Vojtou něco nestalo.
6: Co by se mi mohlo stát?
4: Odvětil Pepíček a přitom si zděšeně pomyslel, co by asi maminka řekla, kdyby ho viděla v takové výšce nad zemí na podvozku letadelka Káněte. To by bylo křiku.
6: Už nejsem tak hodný jako dřív, povzdechl si Pepíček a běžel na zahradu, protože zaslechl štěkot psa Kociánka.
4: Pes ho volal, aby šel s Tomešovic s dětmi na trávu. Pepíček tedy šel.

Princezna myší kožíšek. Byl jednou jeden král a ten měl 3 dcery. Jednoho dne ho posedla zvědavost, jak si vlastně u svých dcer stojí, a tak je zavolal a řekl jim, aby mu hezky pověděli, jak moc ho mají rády. Ta nejstarší neváhala ani vteřinku a řekla, že ho má raději než celou královskou říši i se vším, co by v ní člověk našel. Druhá princezna se krátce zamyslela a pak vyhrkla, že má tatíčka raději než všechny perly a drahokamy na světě. Ta nejmladší se zamyslela trošku déle a pak řekla, že ona má tatíčka raději než sůl. Z toho byl král nejprve celý skoprnělý, potom celý zuřivý, jak může královská dcera měřit svoji lásku k otci něčím tak obyčejným, jako je sůl, a k posledku celý odhodlaný. Zavolal sluhovi, kterému poručil, aby princeznu popadnul, okamžitě ji odvedl do lesa a tam ji zabil. A bylo to. Když přišli do lesa, prosila princezna sluhu o život, ale to věru nemusela. Ten sluha byl dobrý a věrný člověk. Řekl jí, že by ji přece nikdy nezabil, a taky jí nabídnul, že půjde do světa s ní a bude jí k ruce. Ale princezna odmítla. Raději půjde sama. Jen ho požádala, zda by jí obstaral mužské šaty ušité z myších kožíšků. Když jí je věrný sluha přinesl, oblékla si je a šla rovnou na dvůr sousedního krále, kde se vydávala za muže a prosila krále, aby ji vzal do služby. Král nakonec souhlasil, že mu ten mladík může dělat posluhu. Však to byla tvrdá služba. Večer musela králi sundávat holinky, které ji vždy hodil na hlavu. A tak, když se jí jednou ptal, odkud je, hbitě mu odpověděla. Ze země, kde člověku neházejí holinky na hlavu. A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání. Princezna žila tajně na zámku a král jí říkal podle jejich šatů myší kožíšek. A jako sluhu si ji oblíbil, až to ostatním sluhům nebylo vhod, a slídili a donášeli. Jednoho dne jim to slídění vyneslo krásný a drahocenný prsten, který myší kožíšek ztratil. Sluhové nelenili a běželi ke králi a žalovali, že takovou drahocenost musel myší kožíšek někde uloupit. Tak si nechal král sluhu zavolat a dal se do vyslýchání, odkud ten prsten má a jak k němu přišel. To bylo princezně najednou úzko. Nakonec se nemohla déle skrývat a zapírat. Sundala si hučku z myších kůží a na ramena jí padly prameny zlatých vlasů a byla vám tak krásná, že okouzlený král sundal svoji korunu a položil ji na její hlavu a prohlásil ji za svoji ženu. Na svatbu pozvali i sousedního krále, princezněna otce, který ovšem věřil, že jeho dcera je dávno mrtvá, a taky nepoznal. Když zasedli ke slavnostní tabuli, začali sluhové na stůl nosit jídlo, které ale nebylo solené. Sousedního krále to tak rozhněvalo, že vstal a křiknul. To bych raději nežil, než jedl takové jídlo. Tu mladá královna vstala a řekla. Vidíte, králi, nyní byste nežil bez soli, ale kdysi jste mne nechal zabít, protože jsem řekla, že vás mám raději než sůl. V tom okamžení král poznal svoji dceru a vrhl se k ní, líbal jí a objímal
a prosil o odpuštění. Znovu nalezená dcera mu byla rázem milejší než celá jeho královská říše a všechny poklady světa.

0: Pozor, pozor! Důležité hlášení! Všem poslucháčkům oznamují, že jsme v pohádkovém městečku, které se jmenuje Zelení. Oznamují také, že můj pohádkový dalekohled funguje tak dobře, že vidím i do domečků, ve kterých bydlí, a teď pozor, samé holčičky, kterým se říká Malenky. Jenom v jednom domě na kraji městečka bydlí teď 14 malíčků z Kvítečkova, které tu ošetřuje doktorka Medunka. Na schodech před nemocnicí, okamžik, připravím si mikrofon, abych i slyšel, co se tam bude povídat, na schodech před nemocnicí stojí dvě Malenky a mezi nimi Neználek. Slyšeli jste? Ano? Tak je spojení v pořádku, teď právě zacinkali na zvonek u dveří nemocnice.
1: I pro pána krále, snad nevedete dalšího pacienta. Už tu nemám ani místečko na mou duši. Celý rok je nemocnice prázdná, nikdo nechce stonat a nikdo se nechce léčit a dneska mi vedete už 15. nemocného.
2: Ale ne, mně nic není.
3: To je přece ten malíček z balónu, vždyť jste ho u nás ošetřovala.
1: A co tady dělá?
2: Co tady dělá? To je pořád kolem dokola. Přišel jsem navštívit kamarády.
1: Ale já vám nakázala ležet v posteli. Abyste bez lékařského dovolení vstal a chodíte si jakoby nic.
2: Ale já jsem, prosím, úplně zdravý.
1: Od toho jsem tu já. Když já řeknu, že jste nemocný, tak jste nemocný, i kdybyste byl zdravý. Počkejte tady v čekárně a vy dvě pojďte za mnou. Dám vám pro vašeho nemocného léky. Držte ho v posteli, aby nám neobrátil město vzhůru nohama.
2: Slyšel jste to? Když mám doma smrt na jazyku, řekne mi náš doktor Pilulkin, abych nešvindloval. A tady křičím, jsem zdravý a ona mě posílá do postele.
0: Těžká rada, já pro tebe nemohu nic udělat.
2: Ale já vím, že kdybyste jen trošilinku chtěl, tak byste mi pomohl nějak se dostat dovnitř ke kamarádu.
0: Já ti můžu jen říct. Heleď, Neználku, tamhle visí bílý plášť, tamhle je doktorská čepice a tuhle na stole Medunčiny brýle a tamhle v regálu doktorské naslouchátko. Tomu.
2: To je nápad. Nic říkat nemusíte. Máte to u mě.
4: Ach jo.
2: Vaše jméno, prosím, nemocný.
4: Pilulkin.
2: Odkud?
4: Z Kvítečkova.
2: To jsem si hned myslel. Samé nezbednosti, co? Až tady v Zelení o vás víme až dost. A přitom tam máte tak slavné malíčky, jako je třeba ten velký vynálezce. Pomník byste mu měli postavit. Nebo radši dva pomníky. Jeden na náměstí a druhý ve Zvonečkové ulici číslo 16. Už třeba za to, že vynalezl lítací balón.
4: Jak to, že znáte Zvonečkovou ulici?
2: My tady víme všecko.
4: A jak to, že znáte Všeználka?
2: Kdo tady mluví o Všeználkovi?
4: Přece vy, ten vynalezl lítací balón.
2: Já ale prosím mluvím o Neználkovi.
4: Neználek, ten budíš k ničemu.
2: Hele.
4: Ten lajda,
2: hele.
4: Ten chlubílek,
2: hele.
4: Ten, že vynalezl balón.
2: Hele, když říkáš, že nevynalezl, tak si tu lež vzdychej. Malenkám se s rukou jen tak nedostaneš. Ani ty, ani vy ostatní. A já jdu.
4: Neználek.
0: A teď to začalo. Všichni vyskákali z postelí zdraví a v pořádku, jen jsem tam s nějakým škrábanečkem. A to bylo samé, Neználku, nenechávej nás tu, pomoz, ty jsi naše spása.
2: Co, jaká pak spása? Vždyť sem budíš k ničemu. Já jsem do nemocnice nešel. A jaké já jsem měl zranění. A vy, nic vám není a ležíte v posteli.
4: A v tom právě je naše utrpení. Představ si, Chodit se nesmí, běhat se nesmí, hrát na babu se nesmí, na honinou taky nespívat se nesmí, všem nám sebrali šaty a nechali jenom kapesník. Smrkat se smí.
2: Já jen pořád nerozumím tomu, proč vás dali sem do nemocnice.
4: Včera jsme se vysypali za městem z koše a lehli jsme si, že budem spát. A ráno nás našli malenky. Když jsme jim řekli, že jsme spadli s balónem, hned, že nás musí léčit a že musíme do nemocnice. Rozuměj tomu. Nemocnici mají prázdnou, nikdo tu nestůně a tak chtějí léčit za každou cenu.
2: Jo, nedá se nic dělat. Budete muset dál ležet a smrkat.
4: Ne, jenom to ne, udělej něco.
2: No, když budete říkat, že ten balón jsem vymyslel já.
4: Ale proč?
2: Protože jsem to malenkám navolíkoval. Já jsem o vás nic nevěděl. Oni mě obskakovali, tak proč bych ze sebe neudělal hrdinu, že? Já vím, že se to nemá. No ale když už se to stalo.
4: Pro mě, za mě, jen nás odtud dostaň.
3: Co je zač?
2: Vysoce vážená paní doktorko Medunk, co kdybychom to udělali takhle? Vypustíte z nemocnice ještě dnes dva malíčky.
3: Ne.
2: Malý moment, paní doktorko. Když se nic nestane, pustíte zítra tři. A když se zase nic nestane, pustíte pozítří čtyři. Prostě na splátky, jak říkáme my, co máme vzdělání, že? Jistě jste to pochopila, jak to myslím, protože vy máte také své vzdělání, že?
3: No, tak to by šlo. Začneme propouštět ty nejhodnější. Řekněte, kdo z nich to je.
2: No tak, nejhodnější jsem já, že? Ale z nich jsou hodní vlastně všichni.
3: No tak to ne.
2: Já za ně ručím.
3: To ne, tomu nevěřím. Malíčci nebývají zrovna moc hodní. A musí se pro ně vymyslet nějaká práce, aby se zabavili a zapomněli na své nezbednosti.
2: Práce? Ano, práce. Jen ať dělají. Jen jim dejte zabrat. Třeba to vaše auto. Ano. Jak to, že v zelení mají auto, ale nejezdí, to je přímo lajdáctví. A Čroubek a Vroubek se okamžitě do toho pustí. Ani o vteřinu déle bych je tu nedržel.
3: Zcela s vámi souhlasím.
2: Že ano, ano. Nebojte se, paní doktorko Medunko, osud vašeho města je v těch nejlepších rukách.
3: Fuj, ale neumytých, špinavých.
2: Opravuj. Osud vašeho města bude v těch nejlepších rukách, až si ho umyju. Šroubek a Vroubek, nástup a hned teď a okamžitě.
5: Co ty na nás takhle neznal?
2: Ticho, psst. Víte, co jste mi v nemocnici slíbili, jen abych vás dostal ven.
6: Rozkaz, pane mistr.
2: Říkejte mi šéfe, jenom pro teď, před malenkami.
7: Ano, šéfe.
2: Tak mládenci, tuhle je garáž.
3: Ne, tamhle je garáž.
2: No vidíte, tamhle je garáž, v ní je auto, které nejezdí. Vy to uděláte tak, aby jezdilo.
5: A jak se to dělá, šéfe?
2: No. To se vezmou šroubováky, že? Jo.
3: Šimšalabum.
5: Cože?
3: No, šimšalabum, že jsem si to správně zapamatovala. Neználek nám říkal, že auto nemůže opravit, protože nemá šimšalabum. A vy máte šimšalabum.
5: Je. Vidíte, my taky nemáme šimšalabum.
3: A bublinky jste spočítali?
5: K čemu počítat bublinky?
3: Neználek říká.
6: Šéfe, no. To auto se nedá spravit. Nemáme šimšalabum.
2: Nenechávejte mě v tom. Já vás taky nenechal v nemocnici.
8: Nemáme spočítané bublinky, že, Vroubku?
5: Jasně, Šroubku. Leda, že?
8: Že vlezeme pod vůz, kouknem pod kapotu.
5: Prohlídnem motor.
8: Zkontrolujeme řazení a řízení.
5: Zkrátka, budeme pracovat, že, šéfe?
2: Ano, ano, ano. Velmi správně, to jsem právě chtěla říct.
8: Jsme rádi, že jste nám to schválil. Tak já jdu pod vůz a ty, Vroubku, koukni na motor. Tak jste si to představoval, šéfe?
2: Přesně tak.
8: Tuhle chybí matice a nádržka teče. Tak přineste pájku, klíč, 14, ale taky 12.
5: Hever, stahovák
3: a... My ale nic takového nemáme.
8: Jak to, že ne?
5: Tak co s tím, šéfe? Bez pájky a pořádného nářadí s tím nehnem.
2: Moment, já si to musím všechno promyslet. Hej, pane, já jako promýšlím a vy mi poraďte. Prosím vás, já už budu hodný, já už se ani nebudu litovat.
0: Tak promýšlej.
2: Promýšlím. Já stále ještě promýšlím.
0: Teď se zamrač.
2: Mračím.
0: Teď řekni ach.
2: Ach.
0: A teď řekni už to mám.
2: Už, já nic nemám.
0: A řekni dračím.
2: Dračím, a co?
0: Já už ti vážně nic víc napovídat nebudu, mysli. Myslí si přece, šéf.
2: Dračín.
8: Šefe, čarováním to nespravíme.
3: Dračín to je sousední městečko a bydlí v něm samí malíčci.
5: Novida, a je to, kde jsou malíčci, tam jsou i mašinky, kde jsou mašinky, je i nářadí. Šéfe, měl jste ohromný nápad.
2: Je.
8: Jak daleko je do Dračína?
3: Hodinu pěšky. Mhm.
5: Hodina tam, hodina zpátky, než to seženeme, tak... Vemte hadry, šéfe.
8: Kepelík s vodou, šéfe.
5: A než se vrátíme, ať se auto leskne, šéfe.
2: Kdo chce vidět bezvadně naleštěné auto, ať se dostaví do zelení k šéfovi neználkovi. Sněžinko, hadr. Modročko, kbelík, já myju, vy oplachujte, já otírám, vy leštíte a ať to jede.
9: Nejede. Ať dělám, co dělám, nejede. Já bych do toho kop.
8: Tak tím byste to auto určitě opravil.
9: Už hodinu se hrabu v motoru a ne přijít na to, kde je chyba. Stojím tady na silnici, ale nikdo nejede, aby mě vzal do vléku.
5: Dovolíte laskavě, my se na to koukneme.
9: Keksík jméno mé.
5: Ty, Keksíku, vždyť ty v té sodovce nemáš skoro žádné bublinky. To byla stará, vybublaná sodovka, kterou si dal do nádrže.
8: A tady zase koukám já, že máš v sirupu vosu. Pak to má jezdit, když ti vosa ucpala přívod. Vezmi větvičku a vytáhni vosu ven.
5: A já bych potřeboval, kdybys vzal kousek stébla a nafoukal do nádrže trochu bublinek.
9: Ano, jistě, hned do sirupu bublinky a do nádrže vosu.
8: Prosím tě, Keksiku, jdi od toho. Vroubku, ty bublej a já vytáhnu vosu.
9: Zázrak, kamarádi, povedlo se. Jak se vám odvděčím?
8: Maličkost, půjčíš nám pájku a nějaké nářadí?
9: Nepůjčím.
8: Tak ty takhle?
9: Počkej, nepůjčím, protože pájku nemám, ale zavezu vás k Nejtkovi, ten má všechno.
5: A kam to jako pojedeme?
9: Do Dračína, nasedat.
8: Přesně tam máme namířeno.
9: A odkud pak jste?
5: Z Kvítečkova.
9: Neznám, to je asi hodně daleko, že?
8: Moc daleko, ale teď jsme v zelení.
9: A jak jste se z Kvítečkova dostali do zelení? A jak to vůbec, že vy, malíčkové, bydlíte v zelení, kde jsou samé malenky?
5: Moc otázek najednou. Jeď a my ti to všechno povíme.

0: Tak já jsem Nejtek, povoláním mechanik.
1: A my jsme Šroubek a Vroubek, povoláním mechanici.
0: No ne, kolegové.
2: Kolegové.
0: To je prima náhodička. Trošku si popovídáme, ne?
1: Oni si přišli vypůjčit.
2: A počkej, keksíku.
0: Konečně si můžu pohovořit se vzdělanými lidmi a ty nám skáčeš do řeči. Tak? Tohle je můj osmikolový automobil se zmrzlinovým chlazením. Čtyři kola dole, čtyři nahoře. Jezdí většinou na spodních kolech. Horní kola jsou pro případ, že by se automobil převrátil. Protože jsou kola posazena šikmo, může auto jezdit i na boku. A dokonce vzhůru nohama. Tím se naprosto odstraňuje možnost jakékoliv nehody.
2: Ale tohle je chytře vymyšlené, to zmrzlinové chlazení.
0: Ano, ano, ano. Tedy zde za kotlem vidíte nádobu na výrobu zmrzliny. Ta zahříváním roztaje, proudí trubičkou semhle a maže a chladí motor. Vůz má čtyři rychlosti pro jízdu vpřed, jednu pro jízdu zpátky a jednu rychlost boční. Zde v zadní části auta je umístěno zařízení na praní prádla zvané pračka. Ta funguje i za jízdy. Když auto stojí a zatáhneme za tuhle páku, vysune se zařízení, které může štípat dříví a míchat maltu.
2: Koukám, že kdyby se sem na tuhle osičku přidělali nože, dokázalo by to auto i škrábat brambory.
0: No, geniální, kolego Šrouku, to je nápad. Já škrabu brambory strašně nerad. Hned ano, ano, hned okamžitě se do toho pustím. Říkáte sem na tuto osičku?
3: Ale tu pájku.
0: Tu musíme hledat.
4: Vy čtyři sem, vy čtyři tam, popadněte tuhleto jablko a pryč s ním. Pozor, tady spadne hruška. Vy tam nahoře pomalu a vy tady dole rychle.
5: Proč tolik křičíš? Snad by to šlo i bez rámusu, ne?
4: Kdepak? Kdybych přestal křičet, práce by zůstala stát. Pozor! Auto! Jak to auto? Co tu má co dělat? Auto! A že by...
2: Šéfe neználku, hlásíme návrat!
4: A čí je to auto?
1: Našeho přítele Keksíka z Dračína.
6: Z Dračína?
7: Pomoc! Zachraňte, kdo můžeš!
6: Jsou tu z Dračína!
3: Nekřičte! Já přijel jen tak.
6: To určitě. Posledně jste nás pozvali na vánoční stromek a jen jsme se objevili před Dračínem, začali jste nás koulovat.
3: No a co na tom? Měli jste nám to oplatit.
7: Když vy jste dávali takové rány a my tak prudce házet neumíme.
3: Nemohli jsme vědět, že se hnedka dáte do breku a urazíte se.
7: My? To vy jste se urazili. Proč jste k nám poslali cvočka? Jestli pak vůbec víte, co tady všecko natropil.
3: Jo, za cvočka my nemůžeme. Ten vyvádí i u nás. Moříme se s ním, ale ne a ne dokázat, aby se polepšil. My jsme ho k vám neposlali. Pracoval tady u vás na vlastní pěst.
7: Pracoval? On těm rošťárnám říká práce? Kdepak, my už s vámi nechceme nic mít. My už vás nepotřebujeme. My máme svoje malíčky.
3: A já s vámi taky nechci nic mít. Co je mi po vás? Jednoduše jsem vám přivezl Šroubka s Vroubkem a teď si sednu do auta a pojedu zpátky.
2: Nikam nepojedeš, Keksíku. Pomohl s nám, vozil si nás a sehnali jsme pájku. A čí auto budeme s vaším nářadím opravovat? Budeme moc rádi, když nám s tím úplně rozhašeným autem těchhle malenek pomůžeš. A basta!

0: přece naše auto.
1: A jezdí.
2: Vodit by nejezdilo.
3: I hned s tím odjeďte. My se tu prostě má jablka nemůžeme ani hnout a vy sem ještě s autem, prosím.
4: Právě proto, právě proto.
3: Co jako právě proto?
4: Abyste se mohli hnout, tak jsme přijeli. Budem odvážet jablka a hrušky autem.
3: Je, to je nápad. No, jako bych to vymyslel já. Čup, zajeďte pod strom a my vám jablka schodíme přímo do vozu.
2: Čup. A auto bude na kusy a jablko taky. I máš nápady, neználku.
3: A jak to chci zařídit?
2: My ti to prozradíme, ale jen když už ti nebudeme muset říkat šéfe.
4: Musíš to přijmout, jinak se z té jablkové šlamastiky nedostaneš.
5: Tak co?
3: Tak dobrá. A tak co s tím?
4: Sežeň provaz, ale dlouhý. Ten provaz hodíme přes větev a každé jablko budeme spouštět rovnou na vůz.
2: A aby to šlo rychleji, přijede i Keksík se svým autem. My budeme vozit jablka, on hrušky.
1: To je skvělý nápad.
3: No tak my s Kvítečkova máme jen skvělé nápady.
1: Já vím, neználku.
6: A podívejme se. Slyšeli jste? A to je mi novina. Slyšeli jste, jak to modroočka řekla? To si snad ještě jednou zopakujeme.
1: Já vím, neználku.
6: A začervenala se. A neználek je taky takový nějaký, jak bych to řekl.
3: Řekněte, že v zelení už máme třetí automobil a napovídejte mi o nějakém červenání.
6: A proč o tom nemám mluvit? Když Nejtkův automobil je červený.
3: Tak řekněte, že v zelení se to červená Nejtkovým autem.
6: Ano, vážení poslucháčkové, úrodu už sklízejí tři auta. Umíte si jistě představit, jak ta práce letí. Ale co se děje v Dračíně, když Keksík je už pár dní v zelení a teď k němu přibyl i Nejtek? V Dračíně nemají ani ponětí, co se s ním děje, když se nevrací. Tak já vám teď prozradím, co se v Dračíně povídá. Když se Keksík s Nejtkem nevrátili ani druhého dne, začaly se po městě šířit strašné zprávy. Říká se, že se na cestě do zelení usadila Baba Jaga, která prý sní každého, koho potká. A jiní říkají, že to není Baba Jaga, ale zlý obr cinobr. A třetí se zase hádají, že žádní obři cinobři nejsou, ale že je to prý trojhlavý drak a ten, že se neusadil na cestě, ale přímo v zelení. Každý den prý sežere jednu malenku, ale jakmile se objeví malíček, sežere radši malíčka, protože malíčci jsou přece jen chutnější. To je co? A jakmile se objevily tyhle báchorky, nikdo z Dračína se už neodvážil do zelení k malinkám, aby vypátral, co se tam vlastně děje.
7: Jak to, že se nikdo neodvážil?
6: No, neodvážil.
7: A já?
6: Co? Ty tam půjdeš?
7: Půjdu a všechno vyzkoumám. A až potkám draka, plivnu mu na ocas a drak zdechne. To je prý vyzkoušený recept na draky. A pak přijdu do zelení, nejdřív se omluvím malenkám za ta svá darebáctví a pak se kouknu po těch našich. Tak já jdu.
6: Počkej. Nejseš ty cvoček? Ten, co malenkám v zelení udělal takové trápení?
7: Ten, ale mě už ty skopičinky nějak nebaví. A tak se jim omluvím, jestli mě předtím nesežere drak.
6: Plivneš mu přece na ocas.

0: Hlásím. Halo, halo, je mě slyšet? Tak já hlásím, že Cvoček se bez překážek dostal do zelení, protože žádného draka nepotkal. A proč nepotkal? Protože víme, že žádní draci nejsou jenom v pohádkách. Jenomže tohle, co si povídáme, je pohádka, takže draci jsou. Ale to jsem se zapletl. Zkrátka, Cvoček je v zelení a vše probíhá hladce.
1: Vidíte, jak je to od vás hezké, že nám pomáhá.
2: Ale slečno.
1: Děláte všechno tak pečlivě.
2: No to víte, slečno.
1: No, ale nám jste tehdy ty dveře zakloukl taky pečlivě.
2: Když něco dělám, dělám to pořádně. Ale jak není co dělat a já nevím, do čeho píchnout, tak to na mě sedne a já začnu dělat zrovna to, co se nemá. Jednu vylomeninu za druhou. A mám z toho jen samé polízanice.
1: Tak vždycky přijďte k nám. Tady se pro vás najde práce, spravit plot, zasklít okno. Ale jen byste neměl říkat ta neslušná slova.
2: Jaká slova?
1: No neslušná. Jako vylomenina, polízanice.
2: Heleďte, slečno, já jdu radši spravovat ty ploty, abych zase nezačal dělat vylomeniny. S prominutím.

0: Tak a co v Dračíně? Musím říct, že je tam poplach, čili pozdvižení. Už třetí malíček zmizel a nikdo o něm nic neví. Ale pozor, jeden malíček do Dračína přibyl. Jeden, který přišel odjinud, pěšky, utrmácený, jak bloudil v polích a lesích. No, kdo už ví, nechá si to pro sebe, a kdo neví, bude hádat dál. Bloudil, hledal své přátele, kteří letěli, no, balónem, no, dál. Ano, všeználek je v Dračíně a koho potká, toho se ptá na své kamarády s kvítečkou.
1: Dudu! Pozor, cesty! Tutu, málem jsem vás přejel. To nejde takhle se motat po silnici. Podívejte, jak jsem naložený, to se mi hůř brzdí.
2: Promiňte, promiňte, promiňte. Ó, ta krásná hruška vyrostla u vás?
1: Ale kde pak? U malenek v zelení. Ale koukněte tamhle, do druhého auta. To jsou švestky, co? A představte si, to keksíkovo auto jich uveze 5.
2: Ale tohle je nádhera.
1: Myslíte to jablíčko?
2: To taky, ale myslím to auto.
1: Nejtkův vlastní vynález. Veze jablko a hned vzadu z něho lisuje mošt.
2: Úžasné. Něco takového bychom měli v Kvítečkově taky vymyslet.
1: V Kvítečkově?
2: Ano.
1: Vy jste z Kvítečkova?
2: Ano. Všeználek, jméno mé.
1: A jak to, že jsem vás neviděl v zelení? Všichni maličci z Kvítečkova jsou přece tam.
2: Opravdu? A kolik jich je?
1: 15.
2: Řekněte to ještě jednou.
1: No 15.
2: To znamená, že se všichni zachránili. Řekněte mi, kudy se dostanu do zelení.
1: Po téhle cestě, po které jsme přijeli. A víte co? Nasedněte, dovezem tu hrušku do Dračína a já vás pak hodím do zelení. Stejně musím tohle auto vrátit neználkovi.
2: Cože? Neználkovi?
1: On je tam šéfem.
3: Ty jsi to byl neználku, ty se zbál seskočit.
0: A já už to vidím, už to slyším. Všeználek už je v zelení a teď je tu velké dohadování, kdo vlastně zavinil nehodu balónu.
2: Dal jsem přece rozkaz, aby se skočili všichni. Měli jste se skákat za mnou. Balón už stejně nemohl daleko doletět, ale vy, toť se vy jste dostali strach.
3: A neználek se polekal první.
4: Já!
3: To se ví, když všeználek vyskočil, ty zpovídal, že není potřeba skákat. Ty?
4: Tak proč jste mě teda poslouchali, no?
3: Když jsi křičel, já jsem velitel, někdo přece musel být po všeználkovi velitelem.
2: No, vy jste si našli toho pravého. Co pak nevíte, že neználek je trumberák?
3: Je zbabělec a lhář?
4: Lhář? Od kdy pak já jsem lhář, co?
3: A kdo říkal, že vymyslel auto a balon?
4: Nech to, Čiprko, povídám. Žádný balon jsem nevymyslel. Balon přece vymyslel všeználek.
3: No. A kdo tady vykřikoval, že je teď naším šéfem, náčelníkem a...
4: Já, ale to byla jen taková legrace jako...
3: Tak konec a basta. Teď je naším velitelem zase všeználek, jasno?
4: Jasno, no.
5: Proč pak jste nás klamal? My vám věřili. Mysleli jsme si, že jste doopravdy chytrý, čestný a odvážný malíček. A vy jste zatím... Obyčejný zbabělec a lhář?
0: Ojojojojoje. S maličky už si to neználek nějak vyřídí, ale modroočka má v očích slzičky a v celém obličejíčku jednu velikou lítost.
4: To mě nejvíc mrzí. Naši mě už znají a vědí, že často vypustím z pusy nějakou tu hloupost, ale modroočka mi věřila, že...
0: Věřila neználku?
4: Tohle už asi nikdy nespravím. Já jdu pryč a už mě nikdo nikdy neuvidí. Kdyby mě někdo hledal, tak jsem v tomhle houští pampelišek. Ale on mě stejně nikdo hledat nebude. Každý teď jen všeználek.
0: Nežárli neználku, zavinil jsi to sám.
4: A nikdo mě tu nemá rád. A každý si o mě myslí, je to nejhorší. Neználek je hlupák, jen ať si to každý přečte. Ať to každý vykřikuje, je to jedno.
5: Neplačte, neználku.
0: No tak se obrať. A nekoukej pořád do toho plotu.
5: Já stejně vím, že pláčete.
0: Co pak tohle se dělá?
4: Dudo.
0: Modroočka tě pohladila po rameni a ty si odstrčil a dokonce si zdupnul.
5: Proč pak jste takový nazlobený? Vy jste přece docela správný malíček. Chtěl jste být zkrátka lepší než ostatní. Bystřejší než čiperka, šikovnější než šroubek a vroubek a chytřejší než všeználek. A tak jste si začal vychloubat a vymýšlet si. Ale teď už to přece dělat nebudete, vidíte, že ne?
0: No, jen se utrhuj, jen se vztekej.
4: Ale teď já mám vztek na sebe, na ní ne.
0: Tak modroočce odpověz. Vidíš přece, že na to čeká.
5: Řekněte, že ne. Vždyť jste správný malíček.
4: Ba ne, špatný jsem.
5: Ty co, bývají horší.
4: Ale já jsem ten nejhorší ze všech.
5: Tak to ne, to není pravda. Cvoček byl o hodně horší než vy. Víte, co všecko nám prováděla, kolik boulí a modři nám ty jeho kousky nadělali? A vy jste nám nikdy takhle neublížil. Vy jste nikdy nedělal takové neplechy jako on. No a vidíte, polepšil se. A když budete chtít, budou vás mít zase všichni rádi.
4: Mě neměl nikdy nikdo rád.
5: Nemluvte hlouposti.
0: A podívejme se. Modroočka se začervenala, neználek se začervenal, copak. Milí poslucháčkové, tady se někdo polepšuje.
5: No tak, řekněte, že už to nikdy neuděláte. Co bylo, bylo. Teď je to za námi. Teď půjdeme k ostatním. Podejte mi ruku.
0: A tak jdou ti dva malíčci, ty dvě okurčičky mezi kvítky, kolem pěkně natřených plůtků a kolem stromů, z nichž je už sklizeno všechno ovoce, jdou a jejím oběma moc hezky. Tak hezky, že vůbec nic neříkají a jenom se usmívají.
3: Neználek, chlubílek, neználek, chlubílek, a řekni, jak si vymyslel balón, a řekni...
5: Že ti není hanba, čiperko. A vám taky, maličci, že se posmíváte. Proč neználka popichujete?
3: Tak proč lhal?
5: Lhal nám. A vy jste mlčeli a věděli jste, že si vymýšlí. Tak jste drželi s ním.
6: To znamená, že nejste o nic lepší.
3: Ale jak to, Sněžinko?
6: Věděli jste, že lže a že se chlubí a nikdo jste ho neokřikl. Nikdo jste mu neřekl, že to není správné. A proč? No proč?
5: Tak já vám to řeknu. Jen proto, abyste se dostali z nemocnice. A v tom vám neználek pomohl. Tak a teď už ho nechte. Nebo s vámi nebudeme mluvit.
0: A tak se stalo, že jednoho dne, raz dva, šlapou si to maličkové od zelení ke kvítečkovi. Vpředu jde všeználek s kompasem a za ním ostatní maličci. Na zádech mají baťůšky, které jim ušili malenký, a v nich mají na cestu, no, buchty. V pohádce se přece vždycky berou na cestu buchty. Tak, abych to dořekl. V kapsách mají semena různých druhů zelenin a květin, které v kvítečkově nerostou. Malinký s nimi došli až na kraj zelení. A teď už jdou maličkové po cestě mezi keří trávy a polního kvítí.
5: Neználku! Neználku!
0: Otočil se.
5: Dopis! Neználku! Dopis!
0: Neználek zakýval hlavou a zamával, že rozumí.
5: Slyšel mě.
0: A teď už jsou jako sotva viditelné tečky. A ještě pár kroků a všichni malíčkové mizí v zatáčce. Malenky se rozcházejí domů a vidím, že ani jedné z nich není do smíchu. No a teď už tu pohádku dopovídáme spolu neználkům. Co teď pořád děláš po návratu ze zelení?
4: Ale to přece nestojí vůbec za řeč.
0: To, co nestojí za řeč? Ten rákosový vodovod, který jsi usmyslel postavit, a ten vodotrysk na náměstí, který jsi udělal?
4: Ale vodovod i vodotrysk jsem přece nedělal sám. Líbilo se mi, jak to mají v zelení hezké. A tak jsme se spojili, malíčkové a malenky, a už je to hotovo. Ale teď bych chtěl... Ale já nechci, aby se zase o mě říkalo, že se chlubím, tak radši neřeknu nic.
0: To taky není dobře. Je to pravda, že chceš malíčkům postavit most přes Okurkovou řeku?
4: To je pravda.
0: No tak to klidně můžem dětem říct. Ano, ano, hlásím, že v Kvítečkově se bude stavět most a že ten nápad měl neználek.
4: Tak já už jdu.
0: A kam? Rád kopanou nebo volejbal?
4: Depak, na to teď nemám čas. Muška, znáte mušku?
0: To je ta malenka, s kterou kamarádíš.
4: Ale já kamarádím se všemi malenkami, ale muška, ta mě učí krasopisně psát. To víte, že už umím i psací písmena. A to se ale nechlubím.
0: Ale já vím.
4: A ovšem, ještě mi to moc nejde. Muška říká, že místo k píšu takový jako preclík. A že u velkého M mám moc obloučku. A když například chci napsat malé D, tak někdy, tedy ale opravdu někdy, ještě udělám bříško vzadu místo vpředu. Tak to víte, tak si to musím procvičit.
0: Aha. A cože procvičuješ zrovna velké M, malé D a malé K?
4: No přece, když chci napsat milá modroočka, tak ta písmenka potřebuju, ne? A musí to být taky krasopisně.
0: No to musí.
4: To musí.
0: Tak neználku, já už opravdu nevím, co ještě v té pohádce o tobě říct. Tak co uděláme?
4: Dobře, co tečku. Jen nechte mě, já ji udělám. Pěknou, velkou tečku.
0: A místo tečky je tu Kaňka.

s Míšou, Barborou a Vasilem se dělo cosi podivného. Pořád si o něčem šuškali. S nikým jiným kloudně nepromluvili, jen za papouškem se jednou v noci Míša vypravil. Při papouškově hluchotě mu trvalo skoro do rána, než se s ním domluvil, ale o čem to bylo, to nikdo nevěděl, protože celý cirkus v té době spal. Potom jednoho dne Vasil natáhl mezi dvěma vozy u ohrady provaz. Barbora s Míšou, odkud si přitáhli kus velké plachty a spojenými silami ji přetáhli přes provaz. Do zakrytého kouta mezi vozy, plachtou a ohradou si odnosili všechny svoje věci. A každou volnou chvíli

0: se hop, hop a tak to šlo celé hodiny. Jednou po dopolední zkoušce se Míša vystrojil a vydal se k vozu slečny Manuely. Vystoupil po schůdkách. Hrozně dlouho si čistil o rohošku nohy a pak s bušícím srdcem zaklepal. Opičák Freddy ho přitom zahlédl a čekal na něho před vozem, zvědav, co Míša u Manuely chtěl. Konečně se dočkal a údivem otevřel ústa. Míša vyšel z Manuely na vozu s plnou náručí. Nesl si velký modrý ubrus, červený míč, stoličku, 3 láhve, petrolejovou lampu a na tom všem navrchu ještě tác z hrníčky a konvičku. Pak se ještě jednou vrátil a odnesl si od Manuely do ukrytu za plachtou 2 zelené židle a do třetice zašel za hudebními šašky.
1: Slečna Manuela vás prosí, abyste jí půjčili svoji trumpetu a harmoniku.
0: Šaškové se sice divili, nač to slečna Manuela potřebuje, ale Míšovi bylo možno věřit a proto mu ty věci vydali. Míša je však nenesl k slečně Manuele, nýbrž zase za plachtu. A zas tam zalezla naše trojice a zas bylo slyšet odtamtud jen papouškovo komando. Pak se jednou Vasil s Míšou vypravili jako deputace k řediteli a vrátili se od něho se zářící tváří. Přiblížilo se představení na rozloučenou s městem. Bylo zvlášť slavnostní, jako vždycky při takové příležitosti. Šaškové byli ještě komičtější než jindy, šelmy ještě strašlivější, akrobati mrštnější, koně poslušnější a obratnější, Manuela ještě krásnější. Jenom Vasil, Barbora a Míša se za celé představení ani neukázali, ačkoliv jindy pomáhali připravovat a sklízet stojany, obruče, sítě, žiněnky a jiné rekvizity. Až docela nakonec, když byl vyčerpán obvyklý program, zahrála hudba Tuš a oni, všichni tři, vjeli do manéže v slavnostním postoji na malém vozíku, taženém 8 šedivými poníky. Vasilovi na ruce, jako lovčí sokol, seděl jakýsi pták a teprve za chvíli poznali diváci pod jeho slavnostním vystrojením papouška našeho starého maestra, komandéra. Papoušek usedl do čela manéže na kruhové pažení, trojice artistů se skočila z vozíku, obřadně se uklonila do všech stran publiku, premovaní pomocníci složili z vozíku rekvizity, poníci s vozíkem odjeli, hudba spustila houpavý valčík a produkce začala. Papoušek ku podivu nekřičel, jen hůlčičkou jako kapelník dirigoval a divákům začaly oči přecházet nad tím, co viděli. Zprvu jen pomalý klouzavý tanec. Vynikal v něm ovšem Míša, ale také Barboru a Vasila nebylo možno poznat, jak se snažili ze všech sil být svižní a elegantní. Pak si k tanci přibírali rekvizity, lampu, láhve, míč, židličky, tác z hrnečky a konvičkou. Zprvu jim jen jednotlivě balancovali, pak Pak si je však v tanci podávali, potom jimi v poskocích házeli, v letu si je vyměňovali, vršili je

0: Užili a metali jimi tak rychle, až jednotlivé věci sotva bylo možno zahlédnout. Přitom i tanec byl stále živější, krouživější, výřivější a divočejší. Už to nebyl tanec, už to byla vysoká akrobacie. Barbora v ní uplatňovala sílu, Vasil vytrvalost a houževnatost a Míša mrštnost. Když skončili, publikum ani nedýchalo uhutivém a do ticha se najednou ozval hrmotivý hlas maestra komandéra. Bravo, bravissimo! Takového něco jsem neviděl ještě v žádném ze svých dřívějších 670 cirkusů. A diváci se sesypali přes bariéru do manéže, objímali naše artisty, nosili je na ramenou a byli by je samou slávou snad umačkali, kdyby nebyl zakročil ředitel. Cirkusový personál na jeho rozkaz vysvobodil artisty ze zajetí obecenstva a dal je dovést do ředitelského vozu. Ostatní artisté napjatě čekali, s jakou se Vasil, Barbora a Míša od ředitele vrátí. Pak je zahrnuli otázkami, kolik vám dal, na jak dlouho máte smlouvu, co vám bude platit. A nikdo nechtěl uvěřit, když Míša prohlásil:
1: smlouvu nemáme a platit nám nebude nic, protože s vámi nejedeme.
0: Což pak se ředitel zbláznil, taková atrakce, a on si ji nechal ujít?
1: To ne, on nás chtěl, ale my jsme nechtěli.
0: To jste se zbláznili vy, taková příležitost, takový cirkus. Nikdo na celém světě vám nemůže platit tolik jako náš ředitel. A teď jste ještě k tomu mohli s námi do světa, do ciziny. A na to Míša:
1: to je právě to, co my nechceme. Nám se tady líbí, my tady zůstaneme.
0: V tomhle hnízdě se vám něco líbí?
1: No, v tomhle hnízdě zrovna ne, ale v Čechách.
0: A kam se vrtnete? Vždyť tu teď žádný velký cirkus není.
1: Jdeme do Prahy. Tam je ohromně veliký cirkus. Sám jsem to na vlastní uši slyšel, jak si dva povídali o Praze a jeden povídal: to s člověčem v životě takový cirkus neviděl. A tak jdeme do Prahy.
0: A šli. Celý cirkus je byl na kus cesty ku Praze vyprovodit. V zatáčce cesty Míša zavolal svým cirkusovým kamarádům na rozloučenou:
1: ať máte úspěchy, arénu do střechy každý den vyprodanou.
0: Pohlédl ještě zpátky ke stanu a k vozům a spatřil, jakým z okénka růžového vozu mává na cestu bílý šáteček. A tu si potichoučku, spíš jen v duchu, zaspíval:
2: sbohem, můj miláčku, růžový obláčku, jednou snad neschledanou.
0: A vesele vykročil za Vasilem a Barborou.

0: Karel Čapek, Pudlenka, aneb Měl jsem psa a kočku. O nesmrtelné kočce. Tato historie o kočce má na počátku kocoura. A sice kocoura darovaného. Každý dar má v sobě něco nadpřirozeného. Každý je, abych tak řekl, z jiného světa. Spadne z nebe. Je na nás seslán, vtrhne do našeho života, nezávisle na nás a s jakousi exuberancí, zejména je-li to darovaný kocour s modrou pentličkou na krku. I bylo mu dáno jméno Filip, Budulínek, Kujon a Lotras, podle různých jeho morálních vlastností. Bylo to angorské kotě, ale rozcuchané a zrzavé jako kterýkoliv křesťanský uličník. Jednoho dne na výzkumné výpravě spadlo z pavlače na hlavu nějaké ženské osoby. Ta se tím cítila dílem poškrábána, dílem hluboce uražena a podala na mého kocoura udání jako na nebezpečné zvíře, jež skáče z pavlačí lidem na hlavy. Dokázal jsem sice nevinu toho serafínského zvířátka, ale za 3 dny kocourek dodýchal, otráven arzenikem a lidskou zlobou. Právě když jsem se skrz takovou divnou mlhu díval, jak mu posledním zachvěním vpadly boky, zamňoukalo to na Prahu. Třáslo se tam zatoulané mourovaté kotě, vychrtlé jako došek a vyjevené jako ztracené dítě. No, pojď sem, Micinko. Snad je to prst boží, vůle osudu, tajemný pokyn, nebo, jak se tomu říká, nejspíš tě neboštíček seslal místo sebe. Nevyzpytatelná je kontinuita života. To tedy byl příchod kočky, jež dostala pro svou skromnost jméno Pudlenka. Jak vidíte, přišla z neznáma, ale podávám svědectví, že se nijak nenaparovala svým tajemným a snad i nadpřirozeným původem. Naopak, chovala se jako každá smrtelná kočka. Žrala mlíčko a kradla maso, spala na klíně a v noci se toulala. A když přišel její čas, vrhla 5 koťat, z nichž jedno bylo zrzavé, jedno černé, jedno tříbarevné, jedno mourovaté a jedno angorské. I počal jsem zastavovat všechny známé. Poslouchejte, spustil jsem na ně velkomyslně, já mám pro vás báječné kotě. Někteří nejspíš z přílišné skromnosti se vytáčeli, že by jako rádi, ale že bohužel nemohou a kdesi cosi. Ale jiní byli tak překvapeni, že než ze sebe mohli vypravit slovo, stiskl jsem jim ruku a prohlásil, že tedy ujednáno, ať jsou bez starosti, že jim to kotě včas pošlu. A už jsem běžel za dalším bližním. Nic vám není krásnější, než takové kočičí štěstí mateřské. Měli byste si pořídit kočku už pro ta koťata. Za 6 neděl nechala Pudlenka koťata koťaty a šla poslouchat zblízka hrdinný bariton kocoura ze sousední ulice. Za 53 dny se okotila 6 kusy. Do roka a do dne jich bylo úhrnem 17. Nejspíš ta zázračná plodnost byla odkaz a posmrtné poslání neboštíka panice kocourka. Vždycky jsem si myslíval, že mám, čert je vem, plno známých, ale od té doby, co se Pudlenka vrhla na výrobu koťat, nemám komu nabídnout 26. kotě. Když jsem se musel někomu představit, zamumlal jsem své jméno a řekl jsem, nechtěl byste kotě? Jaké kotě? Ptali se lidé nejistě. To ještě nevím, odpovídal jsem zpravidla, ale myslím, že budu zas mít koťata. Záhy jsem počal mít dojem, že se mě lidé vyhýbají. Snad to bylo ze závisti, že mám takové štěstí v koťatech. Podle Bréma mají kočky mladé dvakrát do roka. Pudlenka je měla třikrát až čtyřikrát do roka bez ohledu na roční dobu. Byla to právě kočka nadpřirozená. Patrně měla vyšší poslání pomstít a stokrát nahradit život utraceného kocourka. Po třech letech plodné činnosti vzala pudlenka náhle za své. Přerazil ji nějaký domovník pro tu nedůstojnou záminku, že prý mu ve spíži sežrala husu. Téhož dne, kdy pudlenka zmizela, vrátila se k nám její nejmladší dcera, kterou jsem vnutil sousedům. I zůstala již u nás pod jménem Pudlenka druhá, jakožto přímé pokračování své zesnulé matky. Pokračovala v ní dokonale. Ještě byla dívčím výrostkem, když začala kynout a přivedla na svět čtyři koťata. Jedno bylo černé, jedno mělo ušlechtilou nazrzlou rasu vršovskou, jedno protáhlý nos koček strašnických, kdežto čtvrté bylo skvrnité jako fazole, jako jsou kočky malostranské. Pudlenka druhá se kotila třikrát do roka s pravidelností přírodního zákona. Za dva a čtvrt roku obohatila svět o 21 koťat všech barev a ras s výjimkou kočky z ostrova Man, jež se rodí bez ocasa. Pro 21. kotě jsem už opravdu neměl odbytu. Právě jsem se rozhodoval, že vstoupím do volné myšlenky nebo do růžového bratrstva, abych získal nový okruh známých, když tu sousedův Rolf zakousl pudlenku druhou. Donesli jsme ji domů a položili na postel. Ještě se jí třásla brada. Pak se jí brada přestala třást a z jejího hustého kožíšku počaly kvapem vylézat blechy. To je neklamná známka kočičí smrti. Pak už její pozůstalé kotě, pro které nebylo odbytu, zůstalo u nás jakožto pudlenka třetí. Za čtyři měsíce vrhla pudlenka třetí pět koťat. Od té doby plní tento svůj životní úkol svědomitě v pravidelných intervalech 15 týdnů. Jen při těch letošních velikých mrazech vynechala jeden termín. Ani byste do ní neřekli, že má tak veliké a nesmrtelné poslání. Na pohled vypadá jako obyčejná tříbarevná domácí číča, která po celý den dřímá u rodinného patriarchy na klíně nebo na posteli, má vysoce vyvinutý smysl pro své osobní pohodlí, chová zdravou nedůvěru k lidem i zvířatům a když na to přijde, dovede hájit své zájmy dente unquibusque, tedy zuby nechty, nebo spíše zuby drápy. Ale když uplyne jejich 15 neděl, počne jevit rozechvělý neklid a sedí nervózně u dveří, předstírajíc: člověče, pust mě honem ven, já mám bolení. Načež vyletí ven jako šíp do noční tmy a vrátí se až ráno, přepadlá v tváři a skruhy pod očima. V té době přichází od severu, kde jsou olšanské hřbitovy, ohromný černý kocour. Od jihu, kde jsou Vršovice, zrzavý a jednooký rváč. Od západu, kde sídlí civilizace, angorský kocour s ohonem jako pštrosí péro. Od východu, kde není nic, tajemné bílé zvíře s ohonem kroužkovaným. V jejich středu sedí tříbarevná a prostá pudlenka třetí a okouzleně s očima hořícíma naslouchá jejich houkání, seškrceným výkřikům, vřesku vražděných dětí, řevu opilých námořníků, saxofonům, burácení bubnů a ostatním nástrojům veliké kočičí symfonie. Abyste věděli, být kocourem, k tomu není třeba jen síly a statečnosti, ale i vytrvalosti. Někdy po celý týden obléhají ti čtyři apokalyptičtí kocouři pudlenčin domov, blokují vrata, vnikají okny do domu a nechávají po sobě jen pekelný zápach. Konečně přijde noc, kdy už si pudlenka třetí nežádá jít ven. Nechte mne spát, praví. Nechte mne spát, navěky spát, spát, snít. Ach, já jsem tak nešťastná. Načež v patřičné lhůtě vrhne pět koťat. Mám v tomto směru už jisté zkušenosti. Bude jich pět. Už je vidím, ty drahé, sladké drobečky, jak zase budou cupat a dupat po bytě, strhávat ze stolu elektrické lampy, dělat do střevíců loužičky, jak mi polezou po nohou na klín, mám od nich nohy poškrábané jako Lazar, jak najdu kotě v rukávu, když se budu oblékat kabát, a kravatu pod postelí, když si budu brát kravatu. S dětmi jsou starosti, to vám každý dotvrdí. Nestačí je vychovat. Musíte jim zajistit budoucnost. V redakci už má každý ode mne kotě. Dobrá, budu muset vstoupit do jiné redakce. Jsem ochoten zapsat se do kteréhokoliv spolku nebo organizace, zaručí-li mi tam odběr aspoň 21 koťat. Zatímco se budu ohánět v nevlídném světě, abych našel místa pro další generace, bude pudlenka třetí nebo pudlenka čtvrtá příst, tlapky pod sebe složeny, nesmrtelné předivo kočičího života. Bude snít o kočičím světě, o zástupech koček, o tom, že kočky, až jich bude dost, se zmocní vlády nad vesmírem. Neboť to je veliký úkol, který jí uložil nevinně utracený angorský kocourek. Vážně, nechtěli byste kotě?
1: Když se dělá těsto, hned se vidí, co z něj bude. Z těsta z mouky, mléka, vajíčka a ždibce droždí bude nejspíš knedlík. Když vedle mísy s těstem je mák, tvaroh nebo povidla, už se každý olizuje. Budou se péct buchty nebo koláče. Těsto na štrůdl se zase pozná, že se hrozně vytahuje. Nad křehký závin prý není. Ono se vždycky pozná, kdo je z jakého těsta. A když si v míse hoví těsto kulaté jako bříško, samá mandle a samá rozinka, to bude Vánočka. To budou Vánoce. Vánočkové těsto si hovělo v míse na stole a kynulo. Vedle na vále už byly vysázené koláče a čekali, až se trouba pěkně vyhřeje. Jeden koláč pokukoval tvarohovým okem po rozinkách v těstě na Vánočku a povídal, ty máš rozinek? Dej mi jednu, to by byl ještě sladší.
2: Kde pak, řeklo vánočkové těsto, to nejde.
1: V tom otevřela trouba papulu a horkým dechem řekla, už jsem pěkně rozpálená, první půjdou koláče. Koláče naskákali do trouby a jak skočil ten tvarohový, sebral přitom z vánočkového těsta jednu rozinku.
2: Zloděj, křičelo za ním vánočkové těsto.
1: To je křiku pro rozinku, řekla trouba. Koukej kynout, po koláčích je řada na tobě a na nikoho čekat nebudu. Vánočkové těsto usilovně kynulo, že se dělali bubliny, jen aby to stihlo včas. Když vykynulo, oznámilo, a teď se upletu. Pletení pro Vánočku je velice důležité, aby nebyla na šišato ani na placato. Všichni na stole přihlíželi. Vařečka prostřela na plech papír jako kobereček a mastipírko ho pomastilo. Těsto se vykulilo z mísy a pletení začalo. Nejdřív na tři silné prameny, potom na tři tenčí, zprava doleva, hladce obrace.
2: Ještě copánek, řekla Vánočka a upletla si copánek.
1: Je, vydechli všichni obdivem. A trouba otevřela překvapením papulu, protože něco tak pěkného ještě neviděla. Koláče z trouby vyskákali a lapali po dechu, jak jim bylo horko. Z trouby šel žár, že by i čert pukl. Tak pojď, vyzvala trouba Vánočku.
2: Do toho vedra, polekala se Vánočka, to bych se spálila.
1: Když máš strach, dej se pojistit a nezdržuj. Další, prosím, řekla trouba. Do trouby hned hupslo cukroví, vykrájené do hvězdiček a do koleček. Před Vánocemi má pojišťovna moc práce. Před Vánocemi běhají páni z pojišťovny dům od domu, běhají víc než listonoši, protože každý se chce pojistit proti vánočnímu nebezpečí. Aby nezaskočila rybí kůstka v krku, aby babička nedostala zase bačkory, aby prskavka nezapálila stromeček, aby Vánoce nebyly na blátě. Když přišel pán z pojišťovny a slyšel, co Vánočka žádá, řekl, pojišťujeme všecko, prosím. Ale pojistit Vánočku proti připálení, no to tu ještě nebylo. Nebezpečí je příliš velké. To si prosím nemohu vzít na zodpovědnost.
2: Slyšíte to? Zvolala Vánočka. Nebezpečí je příliš velké. Já bez pojištění do trouby nevlezu.
1: Pane pojišťovno, řekla Vařečka, na Vánoce se těší každý a bez Vánočky nejsou Vánoce. To si můžete vzít na zodpovědnost? Je to svízel, prosím, přiznal pán z pojišťovny. Co mám ale dělat? Pojistit Vánočku proti připálení, rozhodným hlasem pravila Vařečka a zaujala postavení. Když Vařečka zaujme postavení, je nejvyšší čas poslechnout, protože potom to štípe. Pán z pojišťovny pojistil Vánočku proti připálení a řekl, prosím, teď vám v troubě bude jako na pláži. Klidně se můžete opalovat.
2: Ale to bych se měla něčím namazat. Je známo, že na pláži to připaluje, řekla Vánočka.
1: Hned přiskočilo mastipírko a natřelo jí po hřbetě bílkem a žloutkem, neboť rozšlehané vajíčko je pro Vánočku nejlepší opalovací krém. Potom Vánočka vlezla do trouby a okénkem ještě zamávala. Když se trouba zase otevřela, vyšla Vánočka upečená pěkně do zlatova. Cukřenka ji zapudrovala práškovým cukrem a Vánočka byla k nakousnutí. Usadila se na svátečním stole a začaly Vánoce.
3: O králi jasnozřivém a slepci převozníku. Bylo už dávno popoledni, ale po všem království zvonili v jednom kuse zvony. Klinkali drobounce v dřevěných zvonicích i hřměli slavnostně na věžích kostelů, takže se ptáci plaše rozlétali a v hejnech usedali do polí a strání. Bylo to v království mocném a velikém, jehož král neměl sobě rovného v odvaze a ve válečném umění. Pročež byl nazýván jasnozřivým. Nebylo totiž střelce, jenž by tak přesně jako on dokázal na dálku zasáhnout ptáka v letu či koně v divém trysku. Bylo už dávno popoledni. A od hranic jel k městu královskému dlouhatý pyšný průvod. A zvony zvonily. A všude po cestách mu lidé mávali a slávu volali. Nejvíc však tomu prvnímu, jenž seděl na bělouši a třímal v ruce obnažený meč, zlatý a bliskotný, takže to vypadalo v čirém povětří, jak by si nesl nabodnuté slunce. Buď sláva králi! Hřmělo to ze strání a z dola od řeky, která tu kolem líně táhla k městu. Ať žije jasnozřivý král! Nebe ho opatruj! volali starci od mlýnů a dívky v lukách vily na kvap věnce a házeli je pod kopyta vraníků. Zvonili zvony, až se třásl vzduch. A den byl sama veselost a píseň. Ze dveří Maashausů vyběhli muzikanti a hráli do skoku. A víno teklo ze všech sudů proudem. Král jasnozřivý pyšně hleděl vpřed. A snad se usmíval, kdo ví. Nebylo vidět do zarostlé tváře a přes les praporů, které mu vlály nad stříbřitou přílbou. Byl ještě mlád. Měl možná před očima otce, jenž mu před léty, už krůček před smrtí, odevzdal jablko a korunu a žezlo s žádostí, aby šířil dál věhlas a prospěch bohulibé země. A možná se jen těšil na ženu a na synka, co si tak vroucně přál, aby se otec, jako vždy, navrátil k němu z bitvy jako vítěz. Na všechno mohl pomyslit s radostí, neboť nebylo pouti válečné, z které by nejel s vavříny a slávou. Země se za ten čas, co byl jí panovníkem, rozrostla dvojnásob a vládci ze sousedství s oblibou vzdávali mu čest a báli se mu jenom skřížit cestu. Král hleděl pyšně vpřed a kýval v odpověď na smích a volání, jízda se krátila, průvod byl na krok královskému městu. Však náhle stalo se, co nikdo nečekal. Král trhl opratí, až zarazil se kůň a za ním v zástupu stavěli ostatní, prudce a znenáhla, až v černém kameni se rozžíhaly jiskry. Král hleděl strnule do houfu nad řekou. Pak svěsil těžký meč a zvolna napřáhl ho kousek před sebe a přísně ukázal do zlekaného hloučku. Ty, starče, pojď sem blíž, zvolal, až les se třás, a ostře vrátil meč do pozlacené pochvy. Ženy a děti kolem zatajili dech. Jen jedna ze stařen lehounce postrčila muže, na jehož holou hruď jakoby dosud mířil panovníkův meč. Kratince zavzlikla a něžně objala kruh vystrašených dětí. Stařec se napřímil a stěžka vykročil. Šel nejistě a daleko. Stanul až tam, kde hrabali už zaprášení koně. Stůj, vzkřikl král. Což nevidíš? Stařec mu vzhlédl do očí. Ne, králi, nevidím. Jsem slepý. Král chvíli mlčel, jak by ztratil řeč. Až pak se doticha hlasitě rozesmál omluvným, zahambeným smíchem. Ach, odpusť, starče, chápu. Teď už vím, proč jedinými nemáváš a netěšíš se z vítězství. Odpusť mi, nevěděl jsem. I stařec bledý chvíli němě stál. Pak přešlápl a tiše řekl. Proto ne, můj pane. Král hleděl, jak by nechápal. A kraj byl bez hlásku, i vítr v lesích jako by se škrtil. Ne proto? Zvolal překvapeně král a hlas měl hněvivý. Kdo znali ho, začali tiše, neznatelně couvat. Proč tedy? Řekni. Řekni proč. Jsi lhostejný snad k osudům své země? Já, vzdychl stařec, nic dražšího mi na dni v světě není. Žiju tu, králi, 70 let. Převážím lidi přes řeku. A vzdor své slepotě, od rána do tmy dřu tu den co den a se mnou žena, 12 našich dětí, jen aby zem nám rodila a kvetla. Král neklidný ho přerušil. Ano, a proto nechápu, jaký máš důvod mlčky tady stát a nepozdravit vladaře, který si vedl chrabře. Zamlklý houf se rozšuměl. Jezdci se na koních hněvivě pohnuli a lidi při cestách hrozili kmetovi, který je neviděl. Jen svěsil hlavu níž a hleděl k černé zemi. Mluv, křičel na něj král. Z boje a z cesty znaveni nemáme času zdržovat se řečmi. Vysoko nad zemí přeletěl sivý pták a dlouze zakřičel. Znělo to nad lesy přísně jak varování. Stařec se narovnal a oči zavřené pomalu řekl. K čemu je nám boj? A jak by neslyšel zařinčet řemení a jak by neslyšel pohrůžky v zástupu, optal se znovu. K čemu je nám boj? A rychle dodal, jako by se bál, že ho král zbaví troufalého slova. Máme už zemi velkou, snad větší, než nám třeba. Však nezbytno je pečovati o ni. Orat a sít a zvelebit ji celou, aby jen nerostla do dálky, do šířky, ale i do krásy, jak učili nás otci. Neb země, která doposud náma matkou, stane se brzy zanedbaná, nevlídnou macechou, nenajdem-li si protrvalý boj dost času na ni, jaký právem patří. Král mlčel. A kolem dokola všechno jen trnulo. Stařec se zalekl, ale hned v zápětí se krátce nadechl a rychle ukázal pravicí dolů k vodě. Podívej, králi, třeba na tu řeku. Znám ji jak sestru. Všechno o ní vím. Je nebezpečná, pane. Varuju tě před ní a celé město. V noci se zvedá a hrozí zaplavit tvůj hrad i celý kraj. Už dávno, pane, odpusť mi tu řeč, měla tu strmět hráz. A celá zem by byla bezpečnější a děti ve městech mohly by klidněji spát. Zněla ta slova po kraji jak sudba. Velebná, přísná. A z luk a z borovine nesla se za nimi trojitá ozvěna. Lidi se otáčeli, nikdy tak zdlouhavě tu slovo neznělo. Bylo to jako zázrak. Však král to neslyšel. Začal se nahlas smát. Tady ta voda? Ta krotká vodička, že by mi hrozila? Z té, že já mám mít strach? Starče, co mluvíš? Nebuď lidem k smíchu. A všichni na svazích a všichni z průvodu smáli se jako on. Ta krotká vodička! Ta líná vodička! A smích se dlouze nes do skal a do lesů, kde tloukl do korun a do stěn z kamene a rozbitý se zase vracel zpátky. Ano, ta voda, vykřikl však kmet. Může být strašná, nerouhej se, králi! Šlehl ten výkřik vzduchem jako bič. A smích tu najednou stuhl všem lidem na rtech. Hleděli po králi. Ten celý zesinal a znovu tasil meč. Jsi drzý, starče. Odstup. A děkuj osudu, že je dnes den, kdy nepatří se vítězi být krutý. Být ti to jindy. Měl bych velký strach o tvoji bílou hlavu. A dloubl do koně a průvod hnul se jako jeden muž a zvolna kráčel kolem starce k městu. Brzy byl večer. Utichly cesty za branami města, dvory a zahrady a mosty nad řekou už obcházela noc s obrovským rancem hvězd a červánkových mraků. Chudý dům převozníků v dole u vody se do dvou světa stran třaslavě rozsvítil jediným chudým světlem. A v městě královském se panovníkův hrad ohnivě rozzářil tisíci pochodněmi. Neboť byl slavný den. Z ochozů troubili parádní trubači, jásavá fanfára letěla přes brány na všechny strany světa. A dveře u sklepů vesele skřípaly. Sudy se valily po tvrdém nádvoří, temně to dunělo jak při májové bouři. Začínal hodokvas. Z hradního sálu, okny do kořán, slyšeli ve městě bujarou muziku a cinkot příborů a mis a talířů. Lahodné vůně táhly do ulic, jako by přímo z nebeského stolu. Neboť byl slavný den. Jen v dálce u řeky schánila stará žena něco k nebohaté večeři. A dlouze stýskala si. Dlouze plakala nad nešťastníkem mužem, co si tak bláhově byl znepřátelil krále. Stařec snad neslyšel. Neboť nic neříkal, jen sem, tam, ohlíd se po řece za okny, která se v řečišti neklidně tyčila a s temným hukotem se rozbíhala k lukám. Léta ji neviděl. však znali posluchu jak nikdo v okolí. Stačilo málo, aby spolehlivě rozpoznal, kdy zlobí se, kdy klidně spí a kdy se těší z cesty. Jestli si na tebe král zítra vzpomene, ztratíme živobytí, vzlikala stařena. A děti u stolu si šeptem špitali stařičkou povídačku. Jednu lžíci pod čepici, druhou lžíci pod kabát. Lakomci a uličníci, ať jdou žebrat na ulici, tam je větší hlad. Stařec se zvedl a šel po paměti ke dveřím. Vyšel klopítavě do tmy a zastavil se nad řekou. Ale v zápětí zlekaně ustoupil. V místech, kde ještě před chvílí byla suchá travnatá země, rozestoupla se pod ním voda. Ucítil ji v chatrných botách a tak se rychle otočil a spěchal zpátky do domu. Je zle, řeka stoupá, musíme ji zastavit, vyhrkl do dveří a začal zběsile rvát z plotu kameny a kutálet je do prostředka proudu. Žena a děti s ní vyběhla před domek. A všichni úžaslí viděli v soumraku celé to neštěstí, jež stařec jenom tušil. Strašlivá voda, chtivá, chamtivá, cpala se z korejtek, cpala se ze břehů a lehce trhala stromky i trníčko, i plaňkový, i hlínu. Byla samý vír. Špinavě šplíchala po bledém okolí a její černý proud se už pozvedal vysoko ke schůdkům, vedoucím ke dveřím domu. Honem, volal stařec, pomozte, jsem tu sám. Zmatení, zděšení se kvapem rozběhli k blízkému remísku a přinášeli polena a kmeny skácené a házeli je do temného proudu. Bylo to k zoufání, neboť řeka už nabírala na síle a brala všechno, co jí bylo na dosah. Široký, dravý tok chrčel a dutě řval do zšeřelého kraje. Nebylo pomoci. Pěna už sahala přes schody ke dveřím. Už kalně olízla bělostné dřevo prahu. Stařec se nechtěl dát. Svalil jí do cesty stůl a dvě lavice. A potom starou skříň a kůly z hambalek a seník, kůlnu, plot. Leč všecko marné. Řeka v řídké tmě začala se valit do chudého domku. Nosili věci nejdražší. Pár peněz, knihy po otcích a drobnou kupu hadříků a bot, které se dědily ze syna na syna a z dcery na dceru a měly cenu zlata. Byl nejvyšší čas. Šílená povodeň už vpadla do dvora a okny do světnic a táhlým poříčím hnala se k večernímu městu. Couvali do stráně a stařec poklekl na obě kolena a křičel do proudu, skoro se zalikal. Královno dešťů, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám, jen pro Bůh nenič rodnou zem. Bez ní už nejsme nic, budem se světem potloukat i nazmar. A po něm v kruhu poklekla i žena a po ní 12 dětí, jedno po druhém, a všichni v pláči zaříkali vodu. Řeka se pohnula a temný hukot zesílil. Kraj v kořenech se celý chvěl, až znělo to, jak hromování bohu. Nepros, tvůj pán mě urazil. A ten, kdo pokoří staletou vodu ješitnou svou pýchou, musí i pikat. Není pomoci. Voda si žádá odplaty dle práva. A bylo ticho. Voda umlkla, však dál se v lukách rozlévala tmou a lačně, černě hrnula se k městu. Tu stařec vstal a zdvihl nejmladšího z potomků. Běž, synku, utíkej rychle ke královským branám a jak jen můžeš, domáhej se vstupu. Dítě snad vpustí, stráže jsou dnes vlídné. Běž rovnou ke králi, najdeš ho někde prostřed hodokvasu. Řekni mu všechno, popros ho, ať je rychle vzbouří celé spící město, že hrozí zkáza. Běž, běž honem, synku, času už je málo. A objal rodinu a překřižoval chlapce. Ten jako vítr rozběhl se ku městu. Bylo už k půlnoci. Na nebi stálo jen pár hvězd a vlhký vítr hvízdal na prsty a zlobně bloudil zatopenou zemí. Byla jim zima. Stařena k sobě přitiskla ty nejmladší a stařec hleděl osleplýma očima doprostřed tmoucí vody. Stále stoupala. Už bylo slyšet křehké praskání, to, jak se vlny dotkly trav a ostružinek v lese. Neměli střechu nad hlavou. Však stařec neustával ani na vteřinu ve svém zápasu. Rval větve ze stromů a kácel břízy, v kterých drkotalo listíčko, a kopal mokrou půdu. Leč všecko darmo. Voda ho dostihla na táhlém návrší a svázala mu roztřesené ruce. Tu stařec poklekl a vzkřikl podruhé. Královno slzí, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám. Není tu přece jenom král. Jsme tu i my. Jsme bez viny. Netrestej pro Bůh nevinné své bližní. A po něm v kruhu poklekla i žena a po ní na 11 dětí. Jedno po druhém. A všichni v pláči zaříkali vodu. Řeka se pohnula. A temný hukot zesílil, znělo to jako hromování bohů. Nepros! Tvůj král je pánem této země a bude pikat za svou planou píchu. Chci jeho syna. Jen tak mi splatí, kdo se nepokořil. A bylo ticho. Voda umlkla, však dál a dál se drala temnotemným údolím k rozsvícenému hradu. Tam král se právě smál, až se mu z očí vyhrnuly slzy. V křesílku před ním seděl převozníkův syn a plačky volal. Všem hrozí zkáza. Na mou duši, pane, voda je blízko. Vyburcujte město. A dámy v hedvábí a páni ve zbroji se smíchy potili a víno ze sklenic a šťáva z pečínek jim tekly po límcích, takže už nešťastní prosili vladaře, ať toho klučinu dá vyvést ze zámku, nebo že umřou smíchy. Však král, už po víně v nejlepší náladě, bavil se čím dál víc. Tak ten tvůj táta nedá králi pokoj? A ty si po něm, z vodičky naší udělal bys moře. Ještě že jsi přišel, bylo tu už smutno. A snášel chlapci ovoce a maso a poroučil mu, aby ještě mluvil, aby zas spustil o té hrozné řece. A smích té noci neměl nikde konce. Nadarmo, márně na kopci, kam už se voda z nížin doplazila, vyhlížel stařec nejmladšího z potomků. Řeka už zaplavila les a už se hrnula prvními domky královského města. Dvory a zahrady chvěly se pod vodou a lidé vybíhali synalí úzkostí a hrůzou. Stařec šel řece v patách jako stín. Šel rychle, dech mu nesloužil. Zemdlený sotva pozvedal své staré, slabé nohy. Však na krok od města už poznal, že je pozdě. Zaslechl z předměstí, jak všichni prchají. Jak nahlas bědují, jak svolávají pomoc. Slyšel své srdce. Slyšel pláč a křik. A když se pod kopcem potopil chrám i sad, poklekl potřetí a prosil jako dítě. Královno Rosy, matko řek, zastav se, slyšíš? Dám, co mám. Jen nechtěj život královského syna. Mám taky děti. Je to naše všecko. Zřekni se pro Bůh té své kruté pomsty. Byl sám. Kde vzadu za ním čekala i žena a za ní na 11 dětí, jedno po druhém, a všichni v pláči zaklínali vodu. Řeka se pohnula. A temný hukot zesílil, znělo to jako hromování bohů. Nepros, já tady sloužím lidem v okolí. Dávám jim ryby, ženu jejich mlýny. A kdo mi všecko odplácí jen křivdou, musí i pikat. Chci královské dítě. A bylo ticho. Voda umlkla, však už stála před královským sídlem. Slepec se lekl. Ohlíd se za ní do hromové tmy a teskně volal něžné křestní jméno. Ozvěna v dálce byla jako hluchá. Pro boha, synku, rozeštkal se stařec a slepou cestou rozběhl se k hradu. Tam už se nikdo ze vzácných hostí nesmál. Neboť ten hoch, jenž si tak získal krále, udělal něco, co jim vzalo dech. Odstrčil zlobně nabízený pohár, až králi stříklo na vestičku víno. Panovník povstal, křeslo za ním padlo. Jdi se napít z řeky, kterou strašíš, když nechceš víno. Slyšíš? Jdi mi z očí! A když se chlapec nechtěl pohnout z místa, zavolal psy a ukázal jim na něj. Ozval se štěkot. Převoznický synek, vyděšen k smrti, prchal kolem stráží a marně plakal, marně volal otce. V tu chvíli řeka blížila se k branám. Pěnivé vlny válely se při zdi, jak dračí tlama se sty bílých zubů. Tatínku, táto, bylo ještě slyšet. A pak už chlapec vběhl přímo v řeku. A voda za ním v mžiku zavřela se s vírou, že vzala královského syna. Nešťastná Mílka. Marně synek volal. Marně ho otec čekal prostřed noci. Brzy bylo ráno. A král se probudil a dosud rozespalý šel přes ložnici k oknům, v kterých svítal den. Hlava ho ještě bolela. Od bdění do noci, od křiku hostiny a od těžkého vína. Nepslavný hodokva skončil až skoro k ránu a křik a zpěv a smích zněl hradem ještě dlouho. Vyhlédl z okna. A div nevykřik. Vše připadlo mu, jak by ještě ve snu. Zahrada, včera samý květ a samá travička a stromy do nebes, byla jak po boji, zalitá blátem, celá polámaná. A nikde kvítek, ani štipka listí. A z cesty ke hradu zbylo jen kamení. A z domků v podhradí byly jen holé trosky. Vyběhl z komnat a pádil nádvořím a v bráně vrazil do zlekaných stráží. Uviděl město. Řeka, už skoro tichá, plynula zvolna plavým údolím a byla útlá, mírná jako včera. Však hrozné stopy její noční zloby zůstaly na všem. Zahrádky, dvory, parky kolem náměstí zaneslo kamení a popelavý kal. Z plotů a stájí zbylo jen pár třísek. A hloučky lidí stály u domů, jimž zely v oknech místo oken díry. Král zbledl hrůzou. A jako blesk mu lítla hlavou slova, jimiž ho v noci varovalo dítě. Jak strašným tušením dal osedlati koně. A matným ránem rozletěl se k vodě. Nalezl slepce před zničeným domkem. V náručí nesl svého nejmladšího. Našel ho právě na mělčinách řeky. Byl bez života. Stařec ho hladil, líbal ho a volal křestním jménem. Však všecko darmo. Chlapec byl už mrtev. Král se bál pohnout. Kuň však škubl hlavou a stařec, zdrcen, ohlíd se v tu stranu. Buď proklet, králi, vzkřikl na lesy. A v kmenech borových hrklo to ozvěnou, jak by se řítil vesmír. Slyšíš? Já, slepý chuďas, proklínám tě, králi. Tvá planá pýcha zabila mi syna. Král stál jak němý. Darmo hledal slova. Pak němě hlesl. Odpuštění, starče. Jsem vinen, vím to. Odpusť, jestli můžeš. Stařec se nehnul. V loktech tělo syna, pozdvihl hlavu k pochmurnému nebi a mocně zvolal. Neodpustím, králi. Musíš být strestán. Urazil si řeku. A moje dítě vyhnal si jí do vln. Musíš být strestán, králi jasnozřivý. Král skočil z koně a všechno kolem pomlklo. V korunách stromů zastavil se vítr a splihlá tráva rovnala se v lukách, jako by číhla, co se ještě stane. Král pustil uzdu a těžkým krokem rozešel se k starci. Trestej. Buď přísný. Odsuď si mě za vše, co jsem svou pýchou zavinil v tvém domě. A ve všech domech, kde je pláč dnes hostem. To už tu stálo na 100 lidí kolem. Ze samot, ze vsí, ze všech blízkých dvorů. A všichni mlčky sledovali starce, který se sklonil nad hladinou řeky, a jak by odtud zněla nápověda, velebně, hrdě, vynášel svůj ortel. To, co směl přikázat i druhým, vykonáš sám, i kdybys na to utratil své žití. Postavíš hráz. Sám. Slyšíš? Sám. A syn, co bude přinášet ti jídlo, ať denně na očích má vinu svého otce. Snad bude jednou o to lepším králem. V pískovém břehu jíkly outlé hlasy. Zlekané, plaché. Kde kdo bál se vládce, že těmi slovy rozhněvá se k smrti a bude mstít se na všem chudém lidu. Vladař byl v tváři bílý jako křída. Starče, měj rozum, mysli na království, kdo bude vládnout, syn je ještě malý. Neboj se, pane, přerušil ho slepec. Lidé jsou dobří. Jak ti v boj šli v patách, půjdou teď s tebou do všedního díla. A zemi bude 100krát líp než dneska. A zdvihl k nebi postříbřenou hlavu a dodal přísně. Začni hned, je pozdě. Pak zvolna stoupal k manželce a k dětem, co uzdí domku přitiskli se k sobě. Byl temný obzor. Ale v tu chvíli rozkrylo se nebe, vysvitlo slunce a jak zlatý koráb lehce se zhouplo v rozsvícené vodě. Král schodil roucho a vzal první kámen a bosý vstoupil do mělčiny řeky. Tichunká před ním ustoupila o krok. Král zvrhl kámen k písčitému břehu a klekl v proudu, aby přidal další. A stal se zázrak. V náručí starce hnul se mrtvý chlapec a bystře skočil do zmáčené trávy a co si volal na své sourozence. Kmet se jen usmál a svým slepým zrakem díval se přes les do modravých dálek až kam si dohor ku prameni řeky. A děti v kole tančili kol něho a hloučky lidí mávali mu z břehů. Král hrnul kámen. Kdo pak ví, snad lepí dodnes ten svůj kousek hráze, aby si město bylo vždycky jisté a jeho děti mohly v klidu dřímat, i když se voda dravá hrne z břehů. Jedno však jisté. Království jen vzkvétá. V lukách a v polích zraje len a zrní, v teplonkých pecích zlátne dobrý chleba. Jen děti sem tam pootevřou sklepy a divně hledí v zelenavé přítmí. Leží tam štít a zrezivělé meče.

0: Dlouhý, široký a bystrozraký. Jeden bohatý král měl dceru, která byla pověstná svou krásou. Ucházelo se o ní mnoho princů, ale král se zařekl, že ji dá jenom tomu, kdo ji dokáže po tři noci hlídat. Několik vznešených pánů se o to pokusilo, ale všem se ztratila. A král je dal popravit. Také mladý princ ze sousedního království slyšel o téhle princezně a o její kráse a vydal se k tomu královskému dvoru. Dlouho jel, až se dostal na rozcestí, kde byla hospoda. Protože už se smrákalo, zůstal tam princ na noc. S chutí jedl a pil, ale najednou přijde ke stolu otrhaný mládenec a prosí o almužnu. Princ se na něj podíval a povídá: proč žebráš? Takový zdravý, silný mládenec by přece měl pracovat.
1: To bych rád, pane, odpověděl mládenec. Ale mě nikdo nechce.
0: A proč? Divil se princ.
1: Říkají mi dlouhý neboli vysoký a bojí se mě, protože když chci, jsem naráz vysoký, třeba jako strom.
0: To mi musíš ukázat, řekl princ.
1: Pane, tady na to není místo, ale chceš-li, pojď ven, řekl žebrák.
0: Vyšli před hospodu, mládenec se sebou švihl a najednou byl tak velký, že javor, který stál před hospodou, mu dosahoval sotva po kolena. Princ se trochu zarazil, pak se zasmahal a řekl:
1: ty jsi opravdu vysoký, totiž dlouhý. Beru tě do služby.
0: Posadil se s dlouhým za stůl a dali se do jídla, když tu se otevřeli dveře a do hospody vrazil jiný mládenec. A také hned se žebrotou. Prince se zamračil a řekl mu:
1: proč nejdeš sloužit? Je to hanba, když se mladý, silný člověk, nazdař Bůh, potlouká po světě. Pane, řekl žebrák, kdybych měl nějakou službu, nechodil bych po žebrotě, to mi věř. Ale nikdo mě nechce. Mám prý náramné břicho, proto mi říkají široký, čili břichatý.
0: Nemluv do větru, namítl princ. Nejsem slepý a vidím, že máš břicho jako ostatní lidé.
1: Tady v hospodě ano, řekl žebrák, ale pojď ven a uvidíš.
0: Vyšli ven, mládenec zatajil dech a břicho mu rostlo tak rychle, že princ sotva stačil utíkat. Ty jsi opravdu břichatý, vlastně široký, příteli, zasmál se pak. Beru tě do služby. Břichatému chutnalo, ale ještě nebyli z večeři u konce a otevřeli se dveře a do jizby vešel zase mládenec. Byl trochu podobný dlouhému a širokému a taky žebral.
1: Mladý člověk skály by mohl lámat a žebrá, durdil se princ. Pane, kdybych mohl u někoho sloužit, hned bych nechal žebroty.
0: A proč nemůžeš sloužit?
1: Říkají mi okatý nebo též bystrozraký. A nikdo mě nechce, protože mám prý tuze veliké oči.

Princ mu zase řekl, aby nechal žertu, že má oči jako ostatní lidé. Teď ano, řekl mládenec, ale když chci, narostou mi podle libosti. A vyvalil oči a byla jich plná hospoda. Okatý, vlastně bystrozraký, beru tě do služby, řekl princ a bystrozraký usedl za stůl k dlouhému a širokému. Druhého dne se s princem vydali všichni tři na královský hrad a princ se dal ohlásit, že on princeznu 3 dny ohlídá. Ale na jméno, aby se neptali, že ho králi sám poví, až úkol splní. Jeho otec měl totiž svého času právě s tímhle králem nějaký spor, dívže k válce tehdy nedošlo. Král mu to dovolil a ukázal ho princezně a ta se princi hned zalíbila. Ale také on jí padl do oka, protože byl velice krásný. Večer byla hostina a po hostině tanec. Potom sám král zavedl prince do komnaty, kde spávala princezna a řekl mu, aby dobře hlídal. Ztratí-li se ti, princezna, ztratíš život, dodal pak. Princ ho požádal, aby si mohl vzít k sobě své 3 služebníky a král mu to dovolil. Princ rozkázal všem 3, aby s ním hlídali. Dlouhý si lehl, jak byl pokoj dlouhý, široký zalehl dveře, bystrozraký se postavil k oknu a princ přecházel mezi nimi. Princezna ležela a zdálo se, že spí. K půlnoci přišla na prince dřímota, sedl na židli, zaklimbal a když se probudil, byla princezna pryč. Dlouhý a široký vyskočili, princ naříkal, ale bystrozraký řekl, žádný strach, pane, vím, kde je. Proměnila se v divokou kachnu, vyletěla oknem a teď sedí uprostřed rybníka na 50 mil odsud. Ale co budeme dělat, když ji tu do rána musíme mít, ptal se princ. To lehce pořídíme, pane, zasmál se dlouhý. Vyšli před zámek, dlouhý vyrostl až do mraků, vzal na záda prince širokého i bystrozrakého, udělal 10 kroků a byli u rybníka. Rybník byl široký a hluboký a princ naříkal, protože kachna rejdila jako šipka sem a tam nad vodou i pod vodou, ale pěkně daleko od břehu. Ale široký si lehl k rybníku a začal srkat a lokat a hltat. Za chvíli byl rybník v něm a kachna se plácala v bahně. Vysoký se natáhl, podali princovi, ona se v jeho rukou hned proměnila v princeznu. Široký zase vypustil vodu do rybníka, dlouhý je pobral na záda, udělal 10 kroků a byli doma. Každý se uložil na své místo a do rána byl klid. Ráno oznámil komorník králi, že princezna se nestratila. Po celý den byly radovánky a večer zase zavedl král prince do princezniny komnaty a napomínal ho, aby dobře hlídal. Zase se uložil jako minule. Princ dělal, co mohl, ale k půlnoci na něj přišla dřímota a když se probral, byla princezna pryč. Co si počnu, bědoval princ. Nestarej se, pane, vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jablko a je ve studni 100 mil odtud. Jen 100 mil, smál se dlouhý. Neboj se, pane, za chvilku tam budeme. Vzal prince i své kumpány na záda, vyšvihl se, udělal 20 kroků a byli na místě. Teď jsem na řadě já, řekl široký. 5krát srkl a vypil studnu. Vysoký natáhl ruku, podal princi jablko a to se, sotva se ho princ dotkl, změnilo v princeznu. Princ byl rád a také princeznu to těšilo, protože si přála, aby tenhle princ ji vysvobodil. Břichatý vypustil vodu v jednom úvale a hned tam byla hluboká tůň. Dlouhý je vyzdvihl k oknu do pokoje a pak už se až do rána zase nic nedělo. Ráno komorník nevěřil svým očím, když viděl, že princezna je v pořádku a klidně spí. Král se divil, ale zase byly radovánky, večer hostina a tanec a pak už po třetí hlídání. A bylo to na vlas stejně jako předchozí 2 noci. Přes půlnoc princ nevydržel, i když se spánku bránil, jak to šlo. A po půlnoci byla princezna tam.
Ale já dobře vím, kde je, řekl bystrozraký. Proměnila se v jehlu. Ta jihla letěla 200 mil a zapíchla se do mohutného dubu. Hned budeme na místě, řekl vysoký. Sedl na okno, natáhl nohy, že dosahovali až na hradní dvůr, naložil všechny na záda a pak udělal asi 40 kroků a byli u dubu. Jenomže bystrozraký sice viděl, že jihla vletěla do dubu, ale nevěděl, kam se zapíchla. Tu řekl široký, jaká pomoc, musíme dub sníst a dobře kousat, až nám ta jehla křupne v zubech. Princ se do toho hned ochotně pustil, ale dub byl náramně hořký. Nech to na mě, pane, řekl široký, to je moje práce. Začal olamovat větve, rozkousal je na kaši a pak se pustil do kmene, ale jehla pořád nikde. Konečně se dal do kořenů a teprv, když je žvíkal poslední tenký kořínek, křupla mu jehla v zubech. Vytáhl ji, podal princi a jehla se proměnila v princeznu. Radovala se s princem a už se těšili, jak budou svoji. Ale než je dlouhý pobral na záda, musel široký ze sebe dub vypustit, protože byl tuze těžký. Do zámku se dostali před svítáním a sotva princezna ulehla, už klepal králu v komorník. Potom král zavolal prince a poděkoval mu. Princ mu řekl své jméno. Král na sobě nedal nic znát, ale v duchu zuřil, že je to syn jeho souseda, kterého nenáviděl. A rozhodl se, že svatbu překazí. A tak se jen tak divně usmál a řekl, dostaneš mé požehnání, ale dříve bych tě rád počastoval. Dám pro tebe princeznu a tvé sluhy upéct 24 krmených volů a za den a noc je sníte. A k tomu vypijete 24 beček vína. Když to nedokážeš, ze svatby nebude nic a ty odtud živ neodejdeš. Jak řekl, tak udělal. Dlouhý začal sám pečení krájet a podával princi a princezně nejlepší sousta. Ale oba dohromady snědli libru masa, vypili máz vína a víc nemohli. Dlouhý snědl celého vola a vypil bečku vína. Bystrozraký si pochutnával na volských jazycích, ale princ viděl, že masa a vína příliš neubývá a začal mít strach. V tom se přikolébal široký, zasmál se a řekl, pane, žádný strach, tohle je jen svačinka. A začal nadýmat své břicho, až vyrostlo nad střechy královského paláce. Dlouhý mu podával celé pečené čtvrti, široký to do sebe soukal jako homolky a zapíjel to plnými bečkami vína. Za chvilku na dvoře zůstaly jen volské rohy a prázdné pečky. Když dojedl a dopil, řekla princezna. Nečekejme na otce, seberme se a utíkejme, než si vymyslí ještě něco horšího. Dlouhý je vzal na záda a vykročili. Ale král se strašně rozuřil a poslal za nimi nejlepší vojsko na koních. Vojsko vyrazilo, když naši přátelé odpočívali v lese. Najednou bystrozraký řekl. Pane, vidím plno vojska, jsou jen na míli cesty od nás. Princezna plakala, ale široký je utěšoval. Paní, jen ať jde s vámi dlouhý dál, já už to tady vyřídím. A lehl si na zem v údolí, kudy muselo vojsko projet a roztáhl hubu. A vojsko se hnalo širokému rovnou do té huby. Zmizelo v ní jako v jeskyni. Široký zavřel tlamu a polkl. Potom dorazil ještě jeden voják, který se opozdil, a široký mu řekl, kvůli tobě nebudu zvlášť otevírat pusu, za to mi nestojíš. Seber se a upaluj ke králi a vypravuj, co jsi viděl. Král se poděsil, když se dověděl, že celé vojsko je v prachu, totiž v břiše. Schoval se do věže, zavřel se tam a nikoho k sobě nepustil. V tom se nad věží začernal malý obláček. Rostl, až z něj byl hustý mrak
a tma jak o půlnoci. A pak prásk, zablesklo se. Mrak se přehnal a tam, kde stála věž, zbyla hromádka popela. Po zlém králi nebylo ani památky. Zatím vysoký, totiž dlouhý, došel s princeznou a oběma kamarády ke břehu jezera. Břichatý, totiž široký, do toho jezera vyplivl vojsko a když se vojáci vyhrabali z vody, poslala je princezna domů. A okatý, totiž bystrozraký, zatím pozoroval, co se stalo s králem ve věži a oznamoval jim to. Pak princezna zdědila království, spojila je s královstvím prince a šťastně panovali až do smrti. A tři naši kumpáni měli u nich dobré zaopatření a jestli nezemřeli, jsou živi pod nebem.

0: jak prodali krk a uši. Mýdlovou vodu měli kocourci rádi. Ale zrovna jako vy, jen do hrnéčku na bubliníky, na mytí už mýdlo. A když té vody bylo plné umyvadlo, ošívala se i pacička, pečlivá kočička. A kocouří kluci, hajdaláci, jak viděli tolik vody, byli zježeni jako kaštan ve slupce. No prosím, už zas dotírá, reptal Macourek, sotva teta Micka byla z dohledu. Předevčírem jsem se myl, včera jsem se myl a pořád jí to nestačí. To se ví, nic jiného neumí, než co ten krčák. Čumáček ti taky patří, nezapomeň, že máš ouška. Fousky jsou taky tvoje. To snad je u ní nemoc, nebo co? Rozčiloval se Camfourek. I pacička mínila, že je to nepříjemné, ale co se dá dělat, když teta na mytí trvá a nedá si to vymluvit. Tak si krásně notovali a voda v umyvadlech zatím chladla a chladla, až vychladla docela. Camfourek ji vyzkoušel jen jedním drápkem a jáš, až se otřásl. Jaká je? Zajímala se pacička. Mokrá, jako vždycky, ale ještě k tomu studená. To zase bude jednou mytí. A to teda ne, vzpáčil se Macourek. V mokré vodě bych se třeba ještě umyl. Ale jestli je dokonce studená, tak konec, šmitec, žádné mytí nebude. Ale to přece nejde, co by řekla teta, hrozila se pacička. Teta nic nepozná, jelikož ji chytře ošulíme, tvrdil Macourek. A hned ukázal jak. To se nejdřív navlhčí mýdlo, pak se ručník štědře nakropí a zmačká, jakože se někdo utírá. Pak se trochu nabrindá kolem a nakonec se špičkou tlapky navlhčí krk a taky uši, aby byly jako umyté. Nevypadalo to špatně, docela jako po důkladném umytí. Však se teta Micka nestačila divit, jak brzy jsou dneska hotovi. Vážně jste se už umyli? A pořádně? Jasně, teto, přímo vydrbali. Ještě mám mokrý krček, hele, tvrdil Macourek. A opravdu měl mokrý flíček pod bradou. A já, ouška, pospíšil si Camfourek. A skutečně měl vlhkou šmouhu za uchem. Podívejme, a co ty, pacičko? Já nic. Já se, prosím, dobře utřela. Špitla pacička, aby to kocourkům neskazila. A tak se přitom červenala, že teta Micka, jestli měla do té chvíle podezření, teď měla jistotu. No, tak jsme si zažertovali a teď doopravdy. Než se vrátím, budete čistotou jen svítit. Krk a uši prohlédnu zvlášť, dodala teta a už se po nich ani neohlédla.
1: Jejda, to je nemilé, naříkala pacička.
0: Camfourek byl taky jako spražený. Jen Macourek pohodil hlavou, že to je toho, co má být, no prostě nevyšlo to.
1: Ať si, stejně si pomůžu. Ještě dneska prodám krk a uši a bude pomytí. Jak prodáš? To jde?
0: Samozřejmě. Čí je krk? Můj. A uši? Taky moje. A když je něco moje, můžu to prodávat? No můžu. Takže, jestli chcete, nechám vás prodávat se mnou, nabídl velkoryse Macourek.
1: Já bych moc chtěla, hlásila se pacička. Já taky. Honem, pojďme na to, než se teta vrátí, pobízel Camfourek.
0: Jenže tak rychle to nešlo.
1: Prodávat se totiž nedá jen tak, halabala, za dva na dlaň, ber, co je, a jsme si kvit. Napřed potřebujeme plakát, aby se vědělo, že máme něco na prodej. Psát bude ten, tedy kdo nejmíň škrábe, rozhodl Macourek. Macourek škrábal nejhůř. Camfourek psal o trochu líp a Pacička psala, jako když tiskne. Což právě potřebovali, protože plakát jako natisknutý nejlíp vypadá. Tak se Pacička připravila a Macourek začal diktovat. No, prodá se prima krk a bezva uši. Teď. Nejlacinější na světě. Vykřičník. A nebo radši dva. To je dobré, liboval si Camfourek. A za kolik vlastně budeme prodávat? Za korunu kus? Měl už to promyšlené Macourek. A co když je ucho na kraji trochu vykousnuté? Staral se Camfourek, neboť se včera popral s kočičákem, který, jak známo, kouše, když neví kudy kam. To se asi musí slevit, že? To si nikdo nevšimne, prosím tě, usoudil Macourek, když ucho odborně prohlédnul. Necháme to tak, dobře se to pamatuje a skoro každý na to má. No a pak už zbylo jenom napsat ceduličky s cenou, které se dávají na zboží. Macourek začal počítat, kolik by jich mělo být. Tak, to máme můj krk a tvůj krk a její krk, dohromady tři krky. K tomu moje uši a tvoje uši a její uši dvakrát. Ale to ne, já mám přece jedny uši, jako vy, bránila se Pacička. Prosím tě, nepleť se do toho, to vím taky, že máš jedny, jenže dohromady dvě, takže to budou třikrát dvě uši a třikrát dva krky, tedy vlastně jeden krk a třikrát, ne dvakrát, tři uši, safra, jak to počítám? Zamotal se do toho Macourek. Velice špatně, mínila Pacička. No, ty to zas víš, tak si to spočítej sama, když jsi tak chytrá. Jejda, a ráda. Tři krčky a třikrát dvě ouška, to je devět ceduliček. Měla to Pacička co bydu. A skoro stejně rychle ty ceduličky napsala. Povedlo se jim to náramně. Když vyrukovali s tím krásným plakátem, seběhnul se celý dvůr. Dokonce i strýc Mour odložil noviny a začal se zajímat. Jenže někde se musela stát chyba. Korunky se vůbec nesypaly, jak prorokoval Macourek. Zadarmo okukoval kdekdo, ale nikdo jaksi neměl zájem kupovat. Tak se mi zdá, že to moc neprodáme. Vzdychl Camfourek a Pacička pravila, že má taky ten dojem. Macourek je ale okřikl, ať nesejčkují, protože prodávání vždycky chvíli trvá. To už je takový zvyk. A skutečně, najednou kupec byl. A jaký? Vidím, že něco prodáváte. Zajímal se strýc Mour. Můžu si to prohlédnout? Jasně, strejdo. Jen si to omrkni. Máme tu šest prvotřídních oušek a tři výběrové krčky. Cena je výhodná. Kousek za korunku. Dohromady, strejdo, 9 korunek. Ale platí se hned, pospíšil si Macourek. No, zboží vypadá kvalitně. Trochu je sice ušmourané, ale za tu cenu zasné drahé. Vezmu to všecko. Rozhodl se strýc Mour a vysázel 9 korun, ani fousem nehnul. Macourek jich bytě schrábnul a už měl jen jednu starost, aby s nimi byl hodně daleko. Tak pá, strejdo, my už musíme jít, loučil se honem. A přitom úsilovně mrkal na Canfourka, ať kouká zmizet hlavně on, než si strejda všimne, že koupil jedno ucho vykousnuté. Počkat, zarazil je strýc Mour. Kam pak tak spěcháte s mými krčky a s mýma ušima?
2: Ale vezmem ti je na zmrzlinku, když jsme vydělali, ať se taky mají dobře,
1: prášil mazaně Macourek. Jenže mu to nepomohlo. A to ne. Můj krk a moje uši nesmí na veřejnost nemité, rozhodl strýc Mour.
2: A vytasil se s takovým rejžákem, že všechny chlupy vstávaly už od pohledu.
3: Ty tímhle nás chceš mít? Drkotal zděšeně Macourek.
1: Vás? Ne. Kde pak? Zavrtěl hlavou strýc Mour. Vydrhnu si jen to ukoptěné zboží, co jste mi prodali. Navíc Macourek nečekal. Skočil k umyvadlu a jak se mydlil, tak se mydl. A Canfourek s pacičkou zrovna tak. Najednou jim vůbec nevadilo, že je voda mokrá, ba dokonce je docela studená.
4: Copak, divil se strýc Mour. Vy mi umýváte moje zboží?
3: No jistě, vždyť jsi to strejdo zaplatil. My jsme ti to počítali s mytím podle potřeby,
1: vymýšlel si pohotově Macourek.
4: No, to jsem tedy koupil líp, než jsem čekal, liboval si strýc Mour.
1: Ale kdybyste někdy neměli čas, stačí říct, já si je klidně vydrnu sám.
3: Ne, my budeme mít čas vždycky,
1: slibovali honem kocourci a pacička. A taky, že měli. Když někdy mysleli, že nemají, stačilo jim, aby si vzpomněli na strejdův rejžák a hned se mili rádi ochotně, ba dokonce se zpěvem.
5: Však i vám se ta písnička může hodit, kdybyste snad někdy chtěli krk a uši místo mytí prodávat.

0: ošklivé kačátko. Na venkově bylo překrásně. Bylo léto, žito zlátlo, oves se zelenal, seno stálo na zelených lukách v kupkách a procházel se tam na svých dlouhých červených nohách čáp a hovořil egyptsky, protože se naučil této řeči od matky. Kolem polí a luk se prostíraly veliké lesy a uprostřed lesů byla hluboká jezírka. Uprostřed sluneční záplavy stál starý panský dvůr s hlubokými strouhami kolem dokola a od jeho zdí až dolů k vodě rostly veliké lopuchové listy. Byly tak vysoké, že pod největšími mohly malé děti stát vzpřímené. Byla to divočina jako v nejhustším lese. A právě tam se uhnízdila kachna. Měla vysedět kačátka, ale začínala toho mít skoro dost, protože to trvalo již dlouho a jen málo kdy ji přišel někdo navštívit. Ostatní kachny se raději proháněly po strouhách, než aby se štvali k ní do kopce. Vysedávali pod lopuchami a štěbetali s ní. Konečně jedno vajíčko po druhém pukalo a ozývalo se z nich píp, píp. Všechny žloutky oživly a vystrkovaly hlavičky.
1: Dli, dli, už, už,
0: pobízela je kačena a kačátka si tedy pospíšila, jak mohla. Rozhlížela se pod zelenými listy na všechny strany. Maminka je nechala rozhlížet, jak jen chtěli, protože zeleň prospívá očím. Jak je ten svět veliký, divila se všechna kačátka, protože teď měla mnohem víc místa, než dokud byla zavřená ve vajíčku.
1: Myslíte si, že tohle je celý svět? Poučovala je maminka.
0: Svět se táhne ještě daleko za naši zahradu, až do farářových polí, ale tam jsem nikdy nebyla. Tak co, jste tu už snad všichni? Vstala z hnízda.
1: Ba ne, nejsou ještě všichni.
0: Největší vajíčko tu dosud leží. Jak dlouho to ještě bude trvat? Už toho začínám mít věru dost. A znovu se uvelebila do hnízda. Konečně velké vejce puklo. Píp, píp, zapípalo mládě a vyvalilo se ven. Bylo velikánské a ošklivé. Kachna se na ně zadívala. Jaké je to kačátko? Hrozně veliké, divila se. Žádné z ostatních tak nevypadá, že by přece jen bylo krutí. Však se to brzy pozná. Půjde do vody, i kdybych je tam měla sama schodit. Příštího dne bylo překrásné, nádherné počasí. Slunce svítilo na všechny zelené lopuchy při zdi. Kachní maminka se přikolébala s celou rodinkou k strouze. Žbluňk skočila do vody.
1: Ní, ní, volala.
0: A jedno kačátko po druhém žuchlo dolů. Voda se jim zavřela nad hlavou, ale hned byla zas na hladině a pěkně plavala. Nohy jim pracovaly sami od sebe a všechna vesele plula, i to ošklivé šedé káče.
1: Ba ne, to není krocan, říkala si kachna. Jen se podívejte, jak krásně pracuje nohama a jak vzpříma se drží. To je moje mládě.
0: Ostatně je v jádře přece docela hezké, když se na ně pořádně podíváš.
1: Lí, lí, pojďte pěkně se mnou.
0: Povedu vás do světa a představím vás na kachním dvorku. Jen se pěkně držte při mě, aby vás nikdo nezašlápl a mějte se na pozoru před kočkou. Dorazili do kachního dvorku. Byl tam příšerný rámus, neboť dvě rodiny se prali o úhoří hlavu a tak ji tedy dostala kočka. Vidíte? Tak to chodí na světě, řekla kachní maminka kačátkům a olízla se kolem zobáku, protože si také dělala na úhoří hlavu laskominy. A teď na nohy, přikazovala. Hleďte si pospíšit a ukloňte se pěkně tamhle té staré kachně. Je nejvznešenější ze všech zdejších. Má v sobě španělskou krev, proto je tak silná. Jak vidíte, má kolem nohy červený klůcek. To je neobyčejně krásné a je to největší vyznamenání, jakého může kachna dosáhnout. Znamená to, že by velmi neradi oni přišli a proto jí má každý, zvířata i lidé, dobře poznat. Pospěšte si a nestavět nohy dovnitř. Dobře vychované káče dává nohy pěkně daleko od sebe, jako tatínek a maminka. Podívejte, takhle. Ukloňte se teď a řekněte pěkně kách, kách. Kačátka udělala, jak jim maminka nařídila. Ale ostatní kachny si je prohlíželi a hlasitě káchali. Vida, ještě tuhle čelátku, jako by nás tu už nebylo až dost. A jak to jedno káče vypadá, no. To tu nestrpíme. Jedna kachna se hned k němu rozletěla a štípla je do šíje. Necháš ho? Zavolala kachní maminka. Vždyť nic nedělá. Ale je příliš velikánský a nápadný, prohlásila kachna, jež ho štípla. A tak ho musíme štípat. Máš hezké děti, maminko, řekla stará kachna s hadříkem na noze. Všechny jsou hezké, až na jedno. To se ti nepovedlo. Přála bych si, aby si je předělala. To nejde, vaše milosti, řekla kachní maminka. Není hezké, ale má nesmírně dobré srdce. A plave krásně, jako kterékoliv jiné kačátko, ba skoro ještě lépe. Věřím, že vyroste do krásy, nebo že časem bude trochu menší hromotluk. Leželo dlouho ve vejci a proto nemá postavu, jak se patří. Poškubala kačátko za krkem a uhladila ho pěkně na hřbetě. Kromě toho je to kačer, dodala, a tak na tom tolik nesejde. Doufám, že bude hodně silný a že se životem dobře protluče. Tak proběhl první den a později to bylo čím dál horší. Všichni ubohé kačátko štvali. I vlastní sourozenci byli k němu zlí a jen říkali, kdyby tě tak chtěla kočka vzít, ty šredo. I maminka si povzdechla, kdybys raději byl někde za horami. Kachny ho štípali, slepice ho klovali a děvečka, jež dávala drůbeži, po něm kopla. A tak kačátko uteklo. Uletělo přes plot. Ptáčci v jeho křoví zděšeně vzlétli a kačátko si pomyslilo, to proto, že jsem ošklivé. Zavřelo oči a utíkalo dál. K večeru došlo k chudíčké chaloupce. Byla tak ubohá, že sama nevěděla, na kterou stranu spadnout a jen proto zůstávala stát. Vítr kolem kačátka fičel, že si muselo přisednout na ocas, aby odolalo jeho nárazům. A bylo stále hůř. V tom kačátko spozorovalo, že dveře chaloupky vypadly dole ze závěsu a visí proto nakřivo, takže by se mohlo vzniklou skulinou protáhnout do světnice. A hned to udělalo. V chalupce bydlila stařenka s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala synáček, dovedl ježit hřbet a příst. Dovedl i jiskřit, ale toho museli hladit proti srsti. Slepice měla malé krátké nožky a říkali jí proto krátkonožka. Snášela pěkně vajíčka a stařenka ji měla ráda jako vlastní dítě. Ráno hned pozorovali cizí kačátko a kocour začal příst a slepice kdákat. Co pak, řekla stařenka a rozhlédla se. Neviděla však už dobře a myslila si proto, že kačátko je tučná kachna, která se zatoulala. To je mi vzácný úlovek, libovala si. Budu teď mít kachní vejce, jen není-li to kačírek, musíme to vyzkoušet. Kačátko bylo tedy přijato na 3 neděle na zkoušku, ale vajíčka se neobjevovala. Kocour byl pánem v domě a slepice milostpaní. Říkali vždy my a svět, protože věřili, že jsou jeho polovicí, a to lepší polovicí. Kačátku se zdálo, že je možno mít i jiné mínění, ale to slepice nestrpěla. Umíš snášet vajíčka? Zeptala se ho. Neumím. Tak tedy drž zobák. A kocour se ho otázal. Umíš ježit hřbet, příst a jiskřit? Neumím. Nech si tedy své mínění pro sebe, když hovoří rozumní lidé. Kačátko vysedávalo v koutku a bylo mu smutno u srdce. A to se rozpomnělo na svěží vzduch a na sluneční svit. Přepadla je podivná touha plout po vodě, že nakonec nemohlo jinak, muselo se svěřit slepici. Co je to s tebou? Zeptala se. Nemáš nic na práci, proto dostáváš roupy. Snášej vajíčka nebo přeď a přejde tě to. Ale když je to tak krásné plout po vodě, řekl kačátko, je tak krásné, když se ti nad hlavou zavře voda a potopíš se až na dno. No to je mi opravdu náramný požitek, řekla slepice. Zbláznilo ses? Zeptej se jen kocoura, je nejmoudřejší ze všech, koho znám, jestli pluje rád po vodě nebo se potápí. O sobě ani nechci mluvit. Zeptej se i naší vrchnosti, stařenky, moudřejšího stvoření, než je ona, není na celém světě. Myslíš, že jí láká plavat a mít hlavu pod vodou? Myslím, že se vydám do širého světa. Inu, tak si jen jdi, odpověděla mu slepice. A kačátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna zvířata je pro jeho ošklivost přezírala. Nastal podzim, listí v lesích zežloutlo a zhnědlo a vysoko ve vzduchu bylo cítit zimu. Mraky visely těžké kroupami a sněhovými vločkami a na plotě havran křičel zimou krá, krá. Ba, člověka mrazilo už jen při pomyšlení na tu zimu. Ubohému kačátku se opravdu nevedlo dobře. Jednou večer, když slunce právě překrásně zapadalo, vyletělo z křoví hejno nádherných velkých ptáků. Kačátko dosud nikdy nevidělo někoho tak krásného. Byli oslnivě bílí s dlouhými ohebnými krky. Byli to labutě. Vyráželi nesmírně podivuhodné zvuky, rozpíjali nádherná dlouhá křídla a odlétali ze studených krajů do teplejších zemí k širému volnému moři. Stoupali vysoko, převysoko a malému ošklivému kačátku bylo podivně u srdce. otáčelo se na vodě do kolečka, natahovalo za nimi vysoko krk a vyrazilo výkřik tak hlasitý a podivný, že jemu samému z toho bylo úzko. Nemohlo na ty krásné, šťastné ptáky zapomenout. A když je ztratilo z dohledu, rychle se potopilo až na samotinké dno. Když zase vyplulo, bylo nadobro jako ztracené, nevědělo, jak se ti ptáci jmenují, ani kam letí, ale přesto je milovalo jako dosud nikoho. Nezávidělo jim však ani trochu, jak by je bylo mohlo napadnout přát si takovou krásu. Bylo by bývalo šťastné, jen kdyby je byly kachny strpěly mezi sebou. Je ubohé, ošklivé stvoření. Zima byla tuhá, nesmírně tuhá. Kačátko muselo plavat sem tam po rybníce, aby nemohl úplně zamrznout. Ale každé noci se otvor v ledu, v němž plavalo, úžil a úžil. Mrzlo až praštělo. Kačátko muselo neustále pracovat nohama, aby se led úplně nezavřel. Nakonec únavou zmalátnilo, zůstalo nehybně ležet a zamrzlo v ledu. Časně z rána šel okolo sedlák. Uviděl kačátko, sešel k němu, rozbil dřevákem led a odnesl je domů ženě. Tam přišlo zase k sobě. Děti si s ním chtěli hrát, ale kačátko myslilo, že mu chtějí ublížit a vletělo v poděšení rovnou do krajáče mléka, které se rozstřiklo po světnici. Selka vykřikla a rozmáchla se a kačátko vlétlo do máslenice a pak do sudu s moukou a zase z něho vyletělo. Pane, to vypadalo. Selka křičela a oháněla se po něm pohrabáčem a děti klopítali jedno přes druhé, chtějíce je chytit a smáli se a křičeli. Ještě štěstí, že byly dveře otevřené, kačátko vyletělo mezi křoví do čerstvě napadaného sněhu a zůstalo tam ležet jako ve mdlobách. Bylo by příliš smutné vypravovat o vší bídě a utrpení, jež kačátko zakusilo za té kruté zimy. Když sluníčko začalo zase hřát, leželo v močále mezi rákosím. Skřivánci zpívali, bylo překrásné jaro. Pojednou kačátko roztáhlo křídla. Zašuměla silněji než dříve a nesla kačátko mocně vpřed. Nežli se nadálo, octlo se ve veliké zahradě, kde kvetly jabloně, kde voněl šeřík a skláněl se na dlouhých zelených větvích k hladině křivolakých průplavů. Jak tam bylo krásně, jak jarně a svěže. Právě proti kačátku se vynořily z houští tři krásné bílé labutě. Zašuměly křídly a pluly nesmírně lehce po hladině. Kačátko poznalo ty nádherné ptáky a zmocnil se ho podivný smutek. Poletím k ním, k těm královským ptákům. Uklovou mne k smrti za to, že já takový šereda, odvažují se k ním přiblížit, ale ať. Lépe, když mě oni usmrtí, než aby mě štípali kachny. Klovali slepice, kopala děvečka z drůbežárny a než v zimě zase tak trpět. Vletělo na vodu a plulo k nádherným labutím. Uviděli je a zamířili k němu šumíce křídly. Jen mě ubijte, řeklo nešťastné stvoření a sklonilo hlavu k hladině, očekávajíc smrt. Ale co to v čiré vodě vidí? Uvidělo pod sebou vlastní obraz. Není již nemotorným, špinavě šedým ptákem, ošklivým a všem odporným. Je labutí. Nevadí, narodíš-li se v kachním dvorku, jen když si z labutího vejce. Mladá labuť byla nesmírně šťastná, vzpomínajíc na všechna utrpení a na všechna protivenství, jež zakusila. Dovedla teď ocenit své štěstí, všechnu nádheru, jež jí kynula. A velké labutě pluly kolem ní a hladili ji zobákem. Do zahrady přišlo několik dětí, házeli do vody chléb a zrní a nejmenší z nich zvolalo: je tu nová labuť! A ostatní také zajásali: přiletěla nová labuť! Tleskali a tančili kolem a běželi pro tatínka a pro maminku. Házeli do vody chléb a koláče a všichni říkali: ta nová labuť je nejhezčí, je tak mladá a krásná. A staré labutě se jí ukláněli. Tu se jí zmocnil velký ostych. Ukryla hlavu pod křídla, nevěděla, co počít. Byla nesmírně šťastná, ale ani trochu pyšná, protože dobré srdce nikdy nespyšní. Vzpomínala si, jak ji pronásledovali a jak se jí posmívali. Teď slyšela všechny říkat, že je nejkrásnější ze všech těch překrásných ptáků. Šeříky skláněly větve až k ní na hladinu a slunce svítilo teple a krásně. Křídla mladé šťastné labuti zašuměla, její štíhlá šíje se narovnala a labuť ze srdce zajásala. O tak velkém štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým kačátkem.

Nový kamarád. Den se pomalu probouzí do štědrého dne. Je sváteční ticho. Na zahrádce leží velká sněhová peřina. Dědeček se dívá zamrzlým oknem ven, na klíně drží kocoura Macíka a pobrukuje si koledu. Vánoce má rád. Odpočívá tak, jako odpočívá jeho zahrádka. Líbí se mu, jak do krmítka přilétají síkorky a zobou drobečky, které jim tam pravidelně sype. Macíkovi se to také líbí, ale koutkem oka pokukuje po slavnostně prostřeném stole a těší se na smaženého kapříka, který bude dnes k večeři. Po chvilce dědeček vstane, připraví do mísy ořechy a malá jablíčka. Z velké sklenice vyndá jeřabinové řetízky, které na podzim navlékal s bedříškem a řekne Macíkovi: je čas nazdobit stromeček. Počkej tady, já dojdu do lesa pro malou borovičku. Oblékne si huňatý kabát, kožešinovou čepici a rukavice a vyjde ze dveří. Je opravdu zima. Mrzne, že by psa nevyhnal. Se sáněmi se dědeček pomalu ubírá k lesu. Aby nejel s prázdnou, vzal sebou náruč sena a trochu soli pro lesní zvířátka. Boří se po kolena do sněhu, ale libuje si, jak je v lese krásně. Naplnil krmelec a během okamžiku u něho vidí srnečka a zajíce. Po chvíli hledání našel vskutku urostlý stromek. Pokácí ho, naloží na sáně a vydá se na cestu domů. Po pár krocích ale uslyší jemné kňučení. Rozhlédne se, ale nic nevidí. Kňučení však nepřestává, popojde ještě kousek. A koukejme, co se to tu krčí. Pod jedním stromkem sedí schoulený malý pejsek. Páníček nikde žádný, někdo ho tu přivázal a odešel. Dědeček si rychle sundává čepici, aby do ní malého pejska zabalil. Takový mrňousek nešťastný. Kdo asi měl tak necitlivé srdce? Kroutí nechápavě hlavou dědeček a pospíchá domů, co mu nohy stačí. V domečku pak malého pejska přistrčí ke kamnům, aby se ohřál, a než mu přinese misku teplého mléka, pejsek spí. Macík s dědečkem se tedy pustí do zdobení vánočního stromku. Nejprve na větvičky věší jablíčka, pak ořechy a jeřabinové řetízky. Na špičku stromku dědeček připevnil třpytivou hvězdu. To je nádhera. Dívají se zálibně na své dílo. A teď ještě pověsit nade dveře zelené jmelí, aby se v domě po celý rok drželo štěstí. Doprostřed stolu dědeček postavil svícen z větviček a přidal okolo i trochu ovoce. Všechno náramně voní jehličím. Potom trvá už jen chvilku, než dědeček připraví štědrovečerní večeři. Macík se už moc těší. Ví, že po tuze chutném jídle přijde nadílka, a tak netrpělivě přešlapuje u okna. Mezitím se probudí i malý pejsek. Bázlivě se choulí v dědečkově čepici a vypadá to, že z ní vůbec nevyleze. Aby si Macík zkrátil dlouhé čekání, jde si ho trochu prohlédnout zblízka. No, žádný zázrak, pomyslí si. Zrzavé, chlupaté cosi, samé ucho, samá noha, k užitku to asi moc nebude, ale aspoň na hraní bude dobrý. Pokračuje v přemýšlení Macík. Pojď ke mně honem, sehne se k chundilaté kuličce dědeček. Ty jsi ale pašák, už je ti teplo? Konejší pejska a hladí ho po hlavičce s dlouhýma ušima. Jak by ne, říká si pejsek a radostí dědečka celého olíže. Dědeček se směje a je rád, že pejska našel, bude s ním určitě legrace. Tak, panstvo, pojďme k večeři. Vybízí dědeček Macíka i pejska. Pro každého z nich připravuje na mističku trochu brambor a kousek ryby. Sám usedá ke stolu a zapaluje svíčku.
Na kamnech zavonila purpura a všichni mají sváteční náladu. Po večeři je tu nadílka. Macík dostal měkonký polštář, aby se mu za kamny pěkně spalo. V dědečkově balíčku je úhledně složená dlouhá vlněná šála. Pro pejska je pod stromečkem položený docela maličký dáreček. Je to kousek papíru smotaný do ruličky a převázaný červenou mašlí. Co to asi může být? Pejsek je moc zvědavý. Opatrně bere dárek do čumáčku a nese ho dědečkovi, aby mu jej pomohl rozbalit. Když dědeček stuhu rozváže, na lístku stojí krasopisně napsáno: Ode dneška už nebudeš obyčejný pejsek beze jména. Budeme ti říkat Arnošt. To je ten nejhezčí dárek, jaký si pejsek mohl přát. Má jméno. Už není cizí pes. Běhá kolem stolu, vyskakuje radostí do výšky a zdá se, že toho asi nikdy nenechá. A tak už v chaloupce nebudou dědeček s Macíkem sami. Mají nového kamaráda.

0: Slovo dělá muže. Vše bylo dohodnuto předem.
1: Pan učitel bude dělat Mikuláše, jeho tchán kastelán Štětka Čerta
0: a sličná učitelova manželka Anděla.
1: Pan učitel to slíbil samému řediteli školy Palcovi, který hodlal podarovat 3 vnoučata po starodávném způsobu a nechtěl, aby při obřadu někdo dělal skopičiny a nepřístojnosti.
0: Nadílka měla mít důstojný ráz, a to pan učitel s členy své rodiny 100% zaručoval.
1: Ale v zápětí řeklo své slovo počasí.
0: 2 dny lilo jako z konve.
1: A právě v den nadílky začalo znenadání mrznout a silnice a cesty se staly nebezpečnými klouzačkami.
2: Zetí,
0: pravil kastelán Štětka učiteli Pěničkovi.
2: Jsem starý nemocný člověk a nehodlám se kvůli nějakým kratochvílím přizabít. Prožil jsem 2 světové války a nehodlám se kvůli nějakým kratochvílím přizabít. Prožil jsem 2 světové války a další katastrofu nemám zapotřebí.

0: si na hlavu posadil mitru a přilepil si vousy.
1: Rodině nezbylo nic jiného, než se podvolit.
0: Kastelán se během 20 minut proměnil v strašlivého hůňatého čerta.
1: A z jeho dcery se stal ten nejpůvabnější anděl, jakého si kdo dovede představit.
0: Vyrazili.
1: Ale záhy se ukázalo, že Kastelánovi obavy byly na místě.
0: Hned před chalupou se mu zamotal mezi nohy řetěz.
1: Nebožák zašermoval ve vzduchu rukama, vyjekl, ale to už mu ujeli nohy po náledí.
0: Řítil se z kopečka fantastickou rychlostí přímo proti Žižkovu dubu, o němž dovedl vykládat návštěvníkům znamenité historky.
2: Tatínku, kam tak pospícháš?
0: Jenomže v té chvíli i paní učitelová ztratila rovnováhu a sedla si na zledovatělou pěšinu tak prudce, že se dala do pronikavého nářku.
2: Auto bolí, můj zadek. Takhle mě nebolel, ani když jsem přinesla ze školy 2 5ky a 2 z mravu.
0: Kastelán si mezi tím narazil o Žižku v dub nos
1: a navíc si zlomil pravý roh.
3: Můj nos!
0: Sténal čert a zlostně koulel očima po bezradném zeti, který se udržoval na nohou pomocí pozlacené berly a smyslu pro povinnost.
3: A jde se domů. Kvůli ředitelovi s dětičkám se přece nezmrzačíme.
1: Správně, souhlasila paní učitelová. Kdo si to vymyslel, ať si jde nadělovat, ale s námi ať nepočítá.
0: Márně pan učitel prosil, přemlouval, zapřísahal.
1: Čert s andělem zamířili zpátky k domku a bylo zřejmé, že s nimi nikdo nehne.
0: Pěnička se zdrceně potácel za nimi a přemítal, co tomu pan ředitel řekne.
1: S mitrou na hlavě si sedl na kanape a rozjímal o úskalích tohoto zlého světa.
0: Nále se však vymrštil, klepl berlou do podlahy a vykřikl.
3: No už to mám! Už to mám! Nadílka se uskuteční! No nikdy! Mě už čerta dělat nepřinutíš.
1: Já už jsem doandělovala. Tady máš křídla a hvězdu.
3: Vyslechněte mě. Tatínku, tak přiznávám, že mé počínání bylo početilé. Cesta je kluzká a téměř neschůdná, ale zapomněl jsem, že do městečka je možno se dostat i jinak. Vzpomínám si, že Kopito a Mňouk se stoupili do podzemí hradu a jednou z chodeb se dostali do samého středu městečka. A pokud si pamatuji, došli do sklepa muzea. Tatínku, vydám se do městečka sám, ano, a vyhledám jednak Kopita a Mňouka, jednak ředitele, vrátného požádám, aby odemkl sklep, ředitele poprosím, aby posečkal s dadílkou a žáky Kopita a Mňouka přivedu sem. No jistě nám rádi pomohou.
4: Co když si na cestě do městečka zlomíš nohu? Pomoci se nedovoláš a někde bídně zahyneš.
0: Učitel však byl pevně rozhodnut dodržet dané slovo. Odložil mitru a přehodil přes noční košili zdobenou křížem kávově hnědý zimník.
1: Náledí bylo v skutku hrozné a pan učitel nevynikal šikovností. Při prvním pádu si vymkl ruku v zápěstí. Při druhém si vyrazil 2 zuby a při třetím se klepl do šimpánu. Jelikož cestou do městečka upadl celkem 96krát, nemá smysl líčit jeho další útrapy. Konečně stanul na posypaném chodníku u první chalupy. To už z něho byla téměř troska. Leč vzchopil se a doklopítal k ředitelovům.
0: Byl přivítán svým nadřízeným mile a přívětivě.
5: Ano. Plně chápu, pane kolego, chápu, že nemohu na vás a vaší rodině žádat takové oběti. Není třeba riskovat život kvůli nedělce. Národ potřebuje zdravé učitele, kastelány i manželky. Noučata podělí babička a je to.
1: Když uslyšel Pěničkův plán, byl nesmírně dojat.
5: Pane kolego, opravdu byste chtěli trmácet se k nám nějakým sklepením? Ne, to si nevezmu na svědomí. A když si navíc uvědomím, že vás povedou ti uličníci Kopito a Mňouk, mám obavy o váš život. Svěřit se do rukou Kopita a Mňouka, to je jako skočit do řeky plné krokodýlu. Sen bude lépe, když zůstanete pěkně doma.
1: Ale o tom Pěnička nechtěl ani slyšet. Jednou dal své slovo a tudíž je také splní. Od svých žáků požaduje, aby plnili své sliby. A proto jim musí jít příkladem.
5: Nuže dobrá. Plně chápu, pane kolego, chápu. odložíme na dílku

0: hodinu. Ne, ne, nebo raději o půl druhé hodiny. Děti budou netrpělivé, ale za to budou mít toho nejznamenitějšího Mikuláše, jakého si lze představit.
1: Poté se pan učitel vypravil k vrátnému muzea Čuterkovi. Ale s tím byla řeč jako rozprávka. Měl před sebou láhev rumu a o tom, že by měl otevřít dveře u sklepa, nechtěl ani slyšet.
2: Počkejte, pane učiteli, já hlídám ty největší poklady v střední Evropě. Ne, ne, nikomu neotevřu. A ani kdybyste mi dával milion.
0: Tak milion nemám, ale koupil bych vám láhev rumu.
2: Počkejte, říkáte ty láhve, jo? No tak o tom by se dalo mluvit.
1: Učitel souhlasil, vysvětlil podnapilému strážci největších pokladů ve střední Evropě, co má zařídit, a vydal se za žáky Kopitem a Mňoukem. Samozřejmě nebyli doma.
0: No, kde je najdu? Zaupěl nešťastný pan učitel.
1: Najdete je v městečku, dělají Mikuláše a čerta, řekla paní Kopitová, ale nic bližšího neříkali.
0: Učitel se chytil za hlavu a vyrazil do městečka.
1: Všude dokola zvonily zvonky a ulice se hemžily Mikuláši.
0: Pěnička se na ně vrhal, snímal jim škrabošky a snažil se poznat, kdo se za nimi skrývá.
1: Dva Mikuláši ho přetáhli berlou, 6 čertů mu nasekalo metlou a jeden ho škrtil řetězem.
0: Když už se zdálo, že je veškerá naděje marná, spatřil Jindru Beneckou, co by anděla. A v Mikuláši s čertem odhalil Kopita a Mňouka. No, vy jste mi dali. Rychle pojďte se mnou, rychle, rychle. Jde o velké dobrodružství.
1: Několika slovy vylíčil žákům situaci a ti okamžitě souhlasili.
0: Pouze Jindra Benecká poněkud protáhla obličej, ale i pro ní se v zápětí našlo přijatelné řešení.
1: V ulici se právě objevili Mikuláš s čertem, kteří neměli anděla, a rádi ji tudíž angažovali.
0: Kopito a Mňouk se vydali s panem učitelem na hrad.
1: Nezdržovali se převlékáním, neboť každá minuta byla dobrá.
0: Pan učitel ovšem začal v zápětí vadnout.
1: Ozývala se jeho četná zranění a sotva vyšli z městečka, přibývala nová.
0: Nebohý pedagog vzdychal a sténal, ohmatával si klouby a zatlačoval boule.
1: Další nemilé překvapení čekalo pana učitele po příchodu domů.
0: Kastelán Štětka ležel v posteli
1: a paní Pěničková se zarputile dívala na televizi.
3: No tcháne, ženo, říkal jsem vám přece, abyste byli jaksi připraveni. Já mám tu žáky Kopita a Mňouka, kteří nás dovedou do městečka.
2: Aha, tohle jsou žáci Kopita a Mňouku, opravdu jim to sluší. Ale zatím, já už jsem se tak nějak pěkně ohřál pod peřinou, že nikam nepůjdu.
1: A já taky ne, pravila paní učitelová.
0: Pan učitel se málem rozplakal. Prosil, přemlouval, ukazoval svá zranění a nadšeně hovořil o pevném charakteru.
1: Jeho slova zapůsobila tak, že kastelán posléze se sakrováním vstal z postele a začal se strojit za čerta. I paní anděla si s posupným pohledem připevnila na záda křídla a do vlasů si vetkla zlatou hvězdu.
0: A rychle si tedy nasadil mitru, popadl berlu a jako první vykročil z domku.
1: Dva Mikuláši,
0: dva čerti
1: a jeden načuřený anděl se vydali do podzemí hradu.
0: Kastelán Štětka svíral v ruce blikající baterku a hudroval, že určitě zase chytne housera.
3: Tak, a teď, milí žáci, nás veďte tou nejkratší cestou.
1: Měli to v úmyslu, ale jak se ukázalo, nebylo to tak snadné.
0: Od jejich návštěvy v podzemí uplynula řada měsíců.
1: A kastelánova baterka nebyla zdaleka tím nejideálnějším osvětlením.
0: Ze tmy se šklebily obrysy různých chodeb a žáků se zmocňovala nezvyklá nejistota.
1: Tady ukázal konečně Kopito.
0: A Mňouk ho po chvilce váhání následoval.
1: Za ním se vydali do neznáma i ostatní.
0: Průvod postupoval kupředu.
1: A Kopito ztrácel jistotu každým dalším krokem. Nořil se sice do nových a nových zákrutů s neutuchající odvahou, ale bylo zřejmé, že improvizuje.
4: Já nechci nic říkat, Kopito, ale zdá se mi, že v téhle chodbě jsme jak těživy nebyli.
3: to nebyli. Stát nechceš tvrdit, že jste zabloudili. No, to bych se na to podíval. Ve škole, jak si ustavičně vyrušujete probranou látku, neovládáte a v poslední době dokonce laškujete s děvčaty? No a teď se ukazuje, že se nevyzdáte v tajných chodbách. No to už opravdu nevím, k čemu se hodíte.
1: Ale učitelovi lamentace ošemetnou situaci nespravili. Žáci Kopito a Mňouk byli opravdu v koncích.
4: To jsem si, zeti, v životě nepomyslel, že zemřu za takových okolností. Vždycky jsem chtěl naposled vydechnout v pruhovaných peřinách a v pyžamu. A zatím zahynu daleko od lidí ve vlhkým sklepě, který se hemží krysama a ke všemu oblečený jako nějaký šašek.
3: Moment, tatínku, tady musí být nějaké rozumné řešení. Hlavní věc je věřit a jak si nevěšet hlavu.
1: Ale tak jednoduché to nebylo. Po dvou hodinách bezvýsledné chůze bylo jasné jen jedno. Nadílka v ředitelově rodině se konat nebude. Za další hodinu zhasla Kastelánova baterka.
3: Jsme v ožehavé situaci. Obávám se, že zde budeme nuceni přenocovat.
1: Dále museli postupovat po hmatu. Jediným zdrojem světla byl fosforeskující ciferník na učitelových hodinkách.
3: Je půlnoc. Žáci Kopito a Mňouk zklamali naši důvěru. I kdybychom nyní došli do sklepa muzea, jak si pochybují, že by tam vrátný čuterka ještě čekal.
4: To by musel být šílený. A to on zase tak není. A kromě toho je vyloučeno, abychom se dostali do muzea, protože jsme ušli alespoň 20 kilometrů. A já bych řekl, že jsme buď v Kutné Hoře, nebo v Čáslaví, jestli jsme ovšem nedošli až do Havličkova Brodu.
5: No já tu přenocovat nebudu, vypískla paní učitelová. A žádám vás, abyste pokračovali v chůzi. Ta chodba přece musí někde končit.
4: Anděl, každá legrace má svůj konec. Ale chodba ho mít nemusí. Je docela možný, že chodíme pořád kolem dokola. Já jsem četl o jedné výpravě, která bloudila podzemí 3 neděle a zahynula naprostým vyčerpáním pouhých 7 metrů od východu.
3: Tatínku, takové řeči si nechte, až budeme venku. Nyní musíme dbát, abychom jaksi všichni měli vysokou morálku a jeden druhého neobvinovali. Všechno zavinili Kopito s Mňoukem a já je vyvolám nejen z českých buditelů, nýbrž, a to si pamatujte, i z Jana Amose Komenského. Tak.
1: Výprava se opět pohnula kupředu.
5: Zdá se mi, že slyším hudbu.
4: Má halucinace.
6: Ale já taky slyším hudbu.
2: Jako by to byly varhany.
3: Oj, klid, ticho. Já slyším hudbu rovněž. Je nemyslitelné, že bychom všichni měli stejné halucinace.
1: Konečně zaslechl hudbu i Kastelán Štětka
0: a všichni se počali dohadovat, odkud sem libé tóny zasnívají.
5: Já bych řekla, že je to přímo nad námi.
4: Když je to nad námi, musíme se tam dostat. Všichni do práce.
1: Pan farář právě dokončoval ranní mši, když se přímo před oltářem zvedla dlaždice a z hlubin se vynořil čert.
0: Babky v prvních lavicích se rozječely.
1: Pan farář vztáhl ruce s krucifixem proti čertovi a zvolal:
7: Satane, odstup!
1: Načež po vetřelci počal cákat svěcenou vodou.
4: Důstojnosti,
1: ozval se ďábel.
4: Já nejsem čert, ale Kastelán Štětka, to je takovej zatracený omyl.
1: A počal tahat nahoru dalšího čerta, 2 Mikuláše a nakonec plačícího anděla.
3: Pane faráři,
1: pravil Mikuláš Pěnička.
3: Je mi velice líto, že jsme narušili řádný chod bohoslužeb.
1: Načež se obrátil k žákům Kopitovi a Mňoukovi a koule je zlověstně očima zašeptal.
3: Za tohle vás ještě vyvolám z Petra Chelčické.

Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil tuším 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, hudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas.

0: Ogar rostl a z Ozevka se stal Ozev. Však co ten snědl? Opravdu na co přišel? Jednou hlídal sad a tolik trnek sám spolikal, že nemohl najít vlastní čagan, jak si ho peckama zaházel. Jenže vidět na něm nebylo nic onačejšího. Kdyby člověk jak chtěl sojku krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Ozefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštil do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnici. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid vhánili. A Ozev Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla obřidlici. Díry přibývalo pomalu a upachtěný Ozev musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubával. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motikou ohánět ze všech sil, aby ho někdo při té práci nepřistihl. Avšak bouchání přibývalo ze všech stran, jako by se k němu blížilo v kruhu. Na Ozefa vystoupilo horko a vlasy se mu postavily strachem na hlavě, že mu beranice spadla do vykopané jámy. A pfí, zašustilo mu cosi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Ozefa stahovalo, skočila na Ozefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motiku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám. Trvalo několik dní, než se Ozev Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči navrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Ozev ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Ozev přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem dolary. Tak to břinčelo a blištělo všude po zemi samé peníze. Ale naráz bum, bác, Peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Ozefovi Henkajovému zdál. Však to mi stačí, pravil Ozef Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tolary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem. Kde se hrabeš v papučách na bál, Ozefe, posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo? Zbojnících dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít. A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvede. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladu nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozef Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet. Že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozef zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozef Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na loučku. Ozef přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině. Letěl, ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozefa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozefem Henkajovým až k dědině. To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozefa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli a na večer chodíval raději k muzice.
1: Babička dostává kuličku. Honzíkova babička už byla stará a na hlavě nosila šátek. Sundávala si ho jenom tehdy, když šla spát. Honzíka měla ráda a dlouho vyhlížela, kdy už tu bude. Konečně vjel vozík na náves. Babička se dívala po Honzíkovi, jestli chlapec opravdu přijel. Najednou se usmála. Honzík byl na vozíku. Seděl vedle dědečka a něco volal. Punťa přitom štěkal na celou náves. Vozík přihrčel až k vrátkům. Jedete, jako by hořelo, zlobila se babička, ale její tvář se smála. Měla radost z Honzíka. Kluk vypadal pěkně. Vlasy mu na hlavě stály jako hřebíky a tváře jen hořely. Babičko, babi, křičel Honzík a chtěl dolů, ale dědeček ho zadržel. A tak skočil na zem jenom Punťa. Babičiny slepice se ho lekly, rozlétly se na všechny strany a křičeli, jako když je na nože bere. Jdeš, Punťo, volala babička narezatého psa, který začal běhat kolem jejich sukní. Tady máš Honzíka, řekl dědeček a podal chlapce babičce do náručí. Potom zamlaskal na koně, odjel ho nakrmit a uklidit vůz. Ty můj kloučku, říkala něžně babička a tiskla ho k sobě. Já mám taky kufřík, chlubil se Honzík a strkal ho babičce pod nos. Ty mi v něm jistě něco vezeš, smála se babička. A Honzík se lekl. Vždyť pro babičku nic nemá. Honem si vzpomínal, co je v kufříku. Svou košili dát babičce nemůže. Musí ji přece v koníkovicích nosit. Do plátěnek by se babička nevešla. A kapesníky Honzík opatroval jako oko v hlavě. Hodně jich už postrácel a maminka ho často kvůli nim hubovala. Ale nakonec ho přece jen něco napadlo. Babi, pust mě, řekl rozhodně. Babička ho tedy postavila na zem a zvědavě se na chlapce dívala. Honzík sáhl do kapsy, namatal kuličku a vytáhl ji na světlo. Kulička se krásně leskla a svítila barvami na všechny strany. Tady máš kuličku, natáhl Honzík ruku. Ta je ale pěkná, divila se babička a kuličku si vzala. Můžeš si s ní hrát, radil jí Honzík. I ty můj kloučku, smála se babička, já si ji radši schovám. Babička dala skleněnou kuličku do kapsy u sukně a Honzík ji už neviděl. Bylo mu jí trochu líto, ale za chvilku na kuličku zapomněl. Pohladil velikého kocoura, který se mu třel kolem nohou. Byl to pěkný kousek, tenhle kocour, celý černý, jen oči měl žluté. Svítili jako dvě lampičky. Nyní si tiše broukal a ocas měl natažený jako lískový prut. Punťovi se nelíbilo, že Honzík hladí kocoura. Neměl to černé zvíře rád. Rozlobil se, až mu vstaly chlupy na hřbetě a na kocoura vybafl haf, haf. Kocour se lekl, zasyčel zlostí a jen se myhl po dvorku. Punťa sehnal za ním, ale kdepak kocour. Vyběhl prudce na hromadu dříví a na jejím vršku se usadil. Punťa jenom dole poblafával. Mrzelo ho, že nemůže za kocourem. Punťo, nech kocoura, pojď sem, volal Honzík na psa. Punťa přestal štěkat, zamával ohonem a hrnul se k Honzíkovi. Vběhl prudce mezi chlapce a babičku, div je oba neporazil. Jdeš, pse jeden, vykřikla babička a táhla Honzíka dovnitř. Chlapec uviděl babičinu kuchyňku. Všechno v ní zářilo čistotou. Velký stůl v rohu, prkená podlaha, modrá kachlová kamna i malé okno s květinami. Jak jsi jel ve vlaku? Vyptávala se babička. Jel jsem sám, zdvihl hlavu Honzík. A nebál ses? Starala se babička. Co bych se bál? Já už jsem větší. A Honzík hledal očima nějakou míru na svou velikost. Už jsem větší než váš stůl. A Honzík měl pravdu. Vždyť měl oči skoro nad deskou babiči na stolu. Na mou duši rosteš jako z vody, souhlasila babička vážně. Víš co? Když jsi tak velký, budeš spát sám. Tady, v přední světnici. Dědeček si tam chtěl přestěhovat postel, ale proč by se s ní dřel? Spát sám? V přední světnici? Honzík se zprvu zaradoval, ale pak se mu na tom něco nelíbilo. Doma měl v noci blízko maminku. Stačilo zavolat a maminka se ozvala. Ale tady nebude nikdo. Jen černá tma? Já tam budu spát, řekl Honzík kurážně, ale Punťa musí spát se mnou. Kdepak? Punťa ten venku hlídá. No tak kocour. Budu spát s kocourem. Kocour spí na půdě, na seně, řekla babička. A potom v noci bys kocoura ani neviděl, vždyť je černější než tma. To je pravda, zamyslel se Honzík. A babi, co chceš? Tak mi alespoň půjč barevnou kuličku. Ta svítí i v noci. Tady ji máš a můžeš si ji nechat, řekla babička a podala kuličku Honzíkovi. Víš, já mám na starosti slepice a na hraní nemám čas. Třeba s ní ani neumíš cvrnkat, přidal se Honzík. Nejdřív byl nerad, že jí babičce bere, ale za chvilku se zasmál. Měl radost, že má svou krásnou barevnou kuličku zase zpátky. Thank you.

0: Každý večer, když už na Smíchovském nádraží byl klid, seděl pan Blahoš v okně skladu a přemýšlel a přemýšlel, až si z toho přemýšlení trochu zdřímil. Jen se ale probral, hned si zase vzpomněl na kouzelníka Zababu a na svůj slib, že mu pomůže od zlé kouzelné moci. Ale ať dělal, co dělal, na nic pořádného nepřišel. Už byl celý utrápený a snad by se byl i roztonal, kdyby se jednoho dne neobjevil Pašíček. Jel právě od dědečka ze Všenor, protože od té doby, co tak dobře poradil nejvyššímu panu železničáři s kouzelnickou mašinkou, měl všechny jízdy zadarmo. A když mu pan Blahoš řekl o svém trápení, Pašíček se jen malonko zamyslel a hned tu byl nápad. Šeptat se sice nemá, říkal si v duchu pan Blahoš, ale když jde o tajemství... A pak už jen samou radostí vyhodil Pašíčka do vzduchu, až se husa celá polekala. Už aby byl úplněk, říkal si netrpělivě pan Blahoš. Úplněk byl, ale výhybka ne a ne se pohnout, protože pan Blahoš snad z toho rozčilení zapomněl to kouzelnické zaříkávadlo, které otáčelo výhybku na kolej do Zababova. A tak zase seděl před výhybkou a přemýšlel a dřímal a zase přemýšlel, jak ono to zaklínadlo vlastně bylo. Najednou spatřil v dálce bílá světla a právě na čarodějnické koleji. A to už se ozývalo i lehoučké. Klap, klap, klap, klap. A náhle se ze tmy vyhoupla stará oprýskaná drezína. Pan Blahoš, jak byl zvyklý, pozdvihl svou železničářskou lucernu proti drezíně a vozíček se zastavil. A z něj vystoupil sám kouzelník Zababa.
1: Pane Blahoši, jestli pak jste na mě nezapomněl?
0: Jak pak bych zapomněl? Přijel jste jako na zavolanou. Právě si tu lámu hlavu, jak se k vám dostat, protože jsem zapomněl to kouzelné zaříkávání. Já totiž už vím, jak vám pomohu.
1: Mně už nikdo nepomůže. Už budu vždycky pro všechny jenom zlým černokněžníkem.
0: Tak zle snad nebude, ale víte, nikdy jste mi neřekl, jak se z vás ten černokněžník vlastně stal.
1: To máte tak. Byl jsem kdysi inženýrem a stavěl mašinky. A chtěl jsem postavit takovou, jakou ještě žádný inženýr nepostavil. A stále se mi to nedařilo. Buď to byla mašinka úplně jiná než ostatní, a to jsem chtěl, ale nejezdila. A nebo jezdila a byla zase stejná jako ty ostatní. A pak jsem stavil svou poslední mašinku. Byla krásnější než všechny ostatní, ale také nejezdila. Byl jsem tenkrát už docela zoufalý a řekl jsem nahlas, ať mne třeba vezme čert, jen když se moje mašinka rozjede. A ona se opravdu rozjela. Všichni mě oslavovali a já jsem se pyšnil a projel s mašinkou celý svět. Ale... jednou jsem vstoupil do boudičky a mašinka se sama rozjela a dovezla mě až do Zababova a tam jsem se stal zlým černokněžníkem. Ale to už je všechno dávno a já nemohu přestat dělat zlé skutky, protože nade mnou vládne mocné kouzlo.
0: Pane, povídal pan Blahoš a zabafal z dýmky, kouzlo je pryč, protože vy máte dobré srdce. A kdo má dobré srdce, nemůže být zlý. A teď vám řeknu, co vymyslel chlapec Pašíček, aby vám pomohl. A pan Blahoš začal šeptat panu Zababovi do ucha a úplně zapomněl, že se to nemá. Za dva dny se objevila v Holešovicích u vody na dohled velikého železničního mostu nová vývěsní tabule U krále železnic. A v krámě byli spolu pan Blahoš a pan Zababa a vyráběli a prodávali mašinky, vozíčky, koleje a nádraží a všechno, s čím si malí kluci rádi hrají. Bývalý kouzelník Zababa stále jen vymýšlel nové druhy krásných a ještě krásnějších mašinek a pan Blahoš spokojeně bafal z dýmky a říkal, tak se mi zdá, pane Zababa, že tohle jsou vaše pravé kouzelné mašinky. A pan Zababa se usmíval a do krámu se hrnuli děti. A Pašíček, ten byl v krámě jako doma, však si to také zasloužil. A tak končí pohádky o mašinkách a dobrém černokněžníkovi Zababovi.

Mach a Šebestová byli žáky 3B, bydleli v jednom činžáku a chodili do školy spolu. V domě bydlela paní Kadrnošková se psem Jonatánem a paní Cibulková s kočkou Micinkou a když se všichni čtyři potkali na schodech, byl z toho pěkný cirkus. Micinka prskal jako křeček, Jonatán řádil jako tygr, paní Cibulková pištěla strachy, i paní Kadrnošková křičela: Jonatáne, ticho! A nájemníci vybíhali z bytů, co se to pro boha děje. A tak se nedivte, že se Šebestová Jonatánovi tu a tam posmívala. Halo, halo, halo, proč je koček málo? A tak štěkám jako hrom, ať je koček milion. Jonatána to zlobilo, ale jinak byl s Machem a Šebestovou kamarád a občas ráno paní Kadrnoškové utekl, aby je do školy doprovodil. Paní Kadrnošková mu tyhle výlety jen tak netrpěla. Vyběhla pokaždé za ním a volala: Jonatáne domů, Jonatáne domů. Jenomže chytit Jonatána nebylo tak lehké. Jonatán byl pes a pes běhá rychleji než nějaká paní Kadrnošková. Ale tak úplně zbytečné to běhání zase nebylo. Mach a Šebestová byli aspoň včas ve škole a paní Kadrnošková se proběhla na čerstvém vzduchu, což je velice zdravé. Jednou, když se Mach a Šebestová rozloučili před školou s Jonatánem a sedli si do své lavice, vešla do třídy soudružka učitelka a řekla: Milí žáci, dnes si vás vyzkouším z přírodopisu. A vyvolala Macha, co ví o zajících. Jenže Mach toho věděl o zajících moc málo. Znal akorát zajíce na smetaně a tak stál a říkal pořád dokola: Zajíc obecný žije v lese, žije v lese, žije v lese. A soudružka učitelka řekla: Poslouchej, Machu, to ví každé malé dítě, že zajíc obecný nežije na poště nebo v cukrárně. Radí nám, řekni, čím se živí, kolik má zubů a tak dále. Ale Mach neměl o zajíčích zubech ani ponětí a soudružka učitelka řekla: Tak dost, sednout, zítra tě vyvolám znovu a jestli to nebude lepší, tak se těš. A když potom v poledne škola skončila a všichni šli domů, řekl Mach Šebestové: Člověče, Šebestová, ty se máš. Odpoledne si můžeš hrát s Jonatánem a já, abych seděl doma a učil se o zajících. No řekni, nemám já smůlu. Ale sotva to řekl, uviděl takového zvláštního pána, který lezl v trávě po čtyřech a Šebestová povídá: Hele, Machu, ten pán si hraje na psa, koukej, co dělá. Ale Mach zavrtěl hlavou: Šebestová, ty seš přece trdlo, co by si hrál na psa, takový starý člověk si nebude hrát na psa. Ten pán ztratil brejle, vsaďte. A měl pravdu, ten pán ztratil brejle a nemohl je najít, protože brejle se bez brejlí špatně hledají. Jenže Mach naštěstí brejle měl a tak ty brejle našel a starý pán měl radost a řekl: Tak abyste věděli, za to, že tak hezky pomáháte starým lidem, něco vám dám. A pak se pěkně na oba usmál, vytáhl z kapsy utržené telefonní sluchátko a podal je Šebestové. A Šebestová z toho byla trochu vedle a řekla: No jo, to je od vás moc hezké, že nám to dáváte, ale k čemu nám to bude? S tím se přece nikam nedovoláme. A chtěla to sluchátko vrátit. Jenomže neměla komu, protože ten starý pán byl pryč. To jsem blázen, divil se Mach. Kde ten člověk je? Ale Šebestová řekla: Tomáš Fuk, radši mi řekni, co s tím sluchátkem budeme dělat. Můžeš do toho volat: Halo, halo, halo, proč je koček málo? Zasmál se Mach a Šebestová se zasmála taky a z legrace řekla: A tak štěkám jako hrom, a ti koček milion. A jen to řekla, ze sluchátka se ozvalo: Říkáte milion koček? Prosím, jak si račte přát.
A Mach a Šebestová koukali jako uvěvení, protože všude kolem byla najednou strašlivá spousta koček, kocourů a koťat, bílých, černých a mourovatých. Kocouři seděli na cestě, kočky na stromech a koťata na střechách a všechno to mňoukalo, až uši zaléhaly. První se vzpamatovala Šebestová a řekla: poslouchej, Machu, to není možný, tolik koček. Že to má na svědomí to sluchátko. A Mach řekl: no jo, ale co teď s těma kočkama? Když je vezmu domů, tak mě naši vyhodí. Víš, co to je milion koček? A Šebestová se ťukla do čela a řekla do sluchátka: halo, prosím vás, my si s těma kočkama nevíme rady. Mohl byste je dát zase pryč? A ze sluchátka se ozvalo: ale prosím, jak si přejete? A v tu ránu nebyla široko daleko ani jedna kočka, ani jeden kocour a ani jedno koťátko. A Mach řekl: člověče Šebestová, ono to vážně funguje. To je úplně fantastický, chápeš to? Nechápu, řekla Šebestová, ale fantastický to teda je. A oba kroutili hlavami až domů. Jonatán seděl na okně v prvním patře, už z dálky jim štěkal na pozdrav a Šebestová řekla: chudínka malej, ta Kadrnošková ho už zase zamkla. Ale Mach se zasmál: haha, jestli chceš, bude na to tata dole. A vzal sluchátko a řekl: prosím vás, nemohl by být Jonatán chvilku ptákem? A ze sluchátka se ozvalo: proč ne, když si přejete, aby byl ptákem, tak bude ptákem. To už měl Jonatán v okně křídla a Mach dole křičel: no tak poleď, na co čekáš? A Jonatán zamával křídly a snášel se níž a níž, až přistál přímo před Šebestovou. Vypadal divně, moc mu to s těmi křídly neslušelo a Mach pokrčil nosem: poslouchej, Šebestová, s takovou příšernou obludou si přece nebudeme hrát, no řekni. Jenomže Šebestová řekla: já myslím, že si děláš zbytečné starosti. Stejně si hrát nemůžeš, musíš se učit, zítra jsi zkoušený ze zajíců. Ale v tom se Mach dal znovu do smíchu: haha, já mám nápad, proč bychom si nemohli hrát rovnou se zajícema? A hned řekl do sluchátka: prosím, my bychom hrozně potřebovali, aby z nás byli tři zajíci. A ze sluchátka se ozvalo: ale klidně, když chcete být zajíci, tak budete zajíci. A než bys řekl švec, Mach, Šebestová a Jonatán byli zajíci a hopkali k lesu. Potkali tam starého zajíce s šedivými fousy a když mu řekli, co jsou zač, přivedli jim plno kamarádů a s těmi si hráli celé odpoledne nahoněnou a přitom si vyprávěli o zajíčím životě, počítali si zuby a taky chlupy, takže když příští den soudružka učitelka Macha vyvolala, Mach mluvil skoro celou hodinu a soudružka učitelka nechtěla věřit svým uším a říkala si: no ne, je to vůbec možné, aby žák třetí B věděl o zajících víc než já? A dala Machovi velikánskou jedničku a Mach si sedl, usmíval se a Šebestová mu šeptala: Machu, člověče, to sluchátko je úplná senzace, to ti teda řeknu. A Mach kývl hlavou: to je fakt, něco tak ohromného jsem ještě neviděl, s tím zažijeme věcí, to budeš teprv koukat.

0: ať každý slyší, že lišák s myší v lese se honí mezi stromy. Zakousnout jich chce, moc se ho bojí, kéž ztratit se v díře. Myš lišákovi může.
1: No já nevím, jestli si dovedete představit, jaký to je být myš. Něco vám řeknu, je to těžký. Jste malý a šedivý a každý vás chce sežrat. Tak je to. Nejhorší ze všech je ovšem lišák bělobřich. To mi můžete věřit. Tady seš, šupito, ty myši jedna. Já tě zakousnu. Já tě dám.
0: No prosím, jako bych to neříkala. Necháš mě, ty potvoro, ty jeden bělopupkáči?
1: Co si myslíš? Já ti prostě uteču. Jen počkej, šupito, já ti ten kožíšek roztrhám.
0: Je ne, ten je rychlej. Já mu snad dneska neuteču. Že by tudy, nebo radši tudy.
1: Už tě mám.
0: Kam to zas běžím? Je!
1: Šupito.
0: Tak takhle to všechno začalo. Zase mě honil lišák bělobřich a já při tom spěchu nedávala pořádně pozor, kam se ženu. No a zřítila jsem se dolů se skály, praštila jsem se hlavou o kameny a rozplácla jsem se, jak široká, tak dlouhá. Bylo po mně. Co bylo divný, bylo to, že když jsem otevřela oči, spatřila jsem svůj vlastní myší kožíšek, jak tam leží a ani se nehne. A nahoře jsem viděla lišáka bělobřicha, jak stáhl ocas a utíkal pryč. Zajímavé, co?
1: A kdyby jenom to? Najednou vám vidím ségru a strejdu, jak se ke mně ženou. Šupito, ahoj,
0: pištěla ségra jako šílená.
1: Tak tady jsi,
0: jásal strejda. Ahoj, strejdo,
1: tebe nepřejelo auto? Divila jsem se. No, jasně, že přejelo.
0: Aha. A ségra, já jsem si myslela, že se schytla do pasti.
1: No, chytila, ale už dávno. A strejda pokračoval. Čekáme tu na tebe, víš, abys věděla, kudy.
0: Chcete říct, že jsem to nepřežila? Zeptala jsem se vážně.
1: Neznám nikoho, kdo by přežil skok z takové výšky.
0: Zachechtal se strejda a pak zavelel.
1: Letíme!
0: Tak jsme letěli. Tedy já to zpočátku moc neuměla, ale ségra a strejda mě to naučili. To prostě jenom zamáváte packama, zvednete trochu ocásek a je to.
1: Já letím.
0: Já si letím. Jich, to není možný, to se mi zdá. To je krása. Jak to, že jsem to dřív neuměla? Žasla jsem.
1: Byla jsi moc těžká. Teď si nechala všechnu zátěž na zemi, poučoval mě strejda. Lítáš pěkně, ale teď musíš zamířit ke kozí bráně,
0: dodal. A to už jsem přímo před sebou spatřila takovou dost legrační kozu s velkou bradou, která listovala v hlávce zelí a přitom si prospěvovala.
1: Zlatá brána odemčena mě, zlatým klíčem podepřena mě. Kdo do ní vejde, tomu hlava sejde, ať je to ten nebo ten, prští mého koštětem. Další jméno zamečila. Šupito, špitla jsem. Příjmení nemám, asi myš.
0: Jsi tady poprvé?
1: Já myslím.
0: Ty koktáš od narození?
1: Vyzvídala. Ne. Bránila jsem se.
0: Nejsi jediná, kdo má před touhle bránou děravou paměť.
1: Utěšovala mě koza.
0: Nejsem packu.
1: Podala jsem koze packu a ona se na mě usmála.
0: Vítám tě, šupito.
1: Ty mě znáš? Vykulila jsem oči.
0: Všechno mám zapsaný tady v tom zelí, mňam. U tvého jména je několik bobků, ale žádný velký, ne. To znamená, že jsi nikomu nic opravdu zlého neprovedla. Jenom obvyklé malé myšárničky. Pustím tě.
1: Ale musíš se okamžitě vydrhnout, řekla vlídně. Zajásala jsem. Vy mě pustíte, juchu.
0: Povídám, že se musíš nejprve pořádně umýt. Sedíš si na uších.
1: Kroutila koza hlavu ze strany na stranu a nespokojeně mečela. Já byla šťastná jako blecha, i když toho mytí jsem se trochu bála. Víte, myš a voda, to nejde dohromady.

0: krokodýl. Odsas uši sem. Všechny blechy ven. Poručil přísně a podával mi mýdlo a ručník. Já nesnáším vodu, já neumím plavat, já. Bránila jsem se, co jsem mohla, ale bylo mi to málo platné. Popadl mě do zubů a pěkně mě vydrhnul. No, musím říct, že jsem vypadala moc krásně. Dokonce jsem i vonila. A v tom už ke mně přispěchali strejda se ségrou a obdivovali mě.
1: Panečku, pěkný, pěkný.
2: A ten ocásek, viď?
1: A ten ocásek.
2: A ta ušiska.
1: A ta ušiska.
2: A ten čumáček.
1: A ten čumáček.
2: Tak poleď, teď si spolu konečně užijem.
0: A vzali mě někam na pouť. Pánečku, to bylo.
3: Je tu jedna nádhera. Takový kolotoč, co ještě nikdy neviděla.
4: To je rychlost, panečku.
3: Pojďme na houpačku, nebo na horskou dráhu, nebo do
4: To je rychlost, panečku.
3: Pojďme na houpačku, nebo

0: zachraň se, kdo můžeš, bělobřich! Ječela jsem a utíkala, co mi síly stačily. Běžel za mnou a přitom mumlal něco jako:
1: nic ti neudělám, ha, nebuď blázen. Copak jsi nevšimla, že tu nikdo nikoho nehoní a nikdo na nikoho nečíhá?
0: To víš, že jo, tobě tak budu věřit. A proč mě tedy honíš?
1: Jen tak ze zvyku přece,
0: řekl a zastavil se.
1: Poslyš, šupito, chci se tě na něco zeptat. Chtěl jsem se zeptat, tedy... Chci se tě zeptat, jestli by se se mnou nechtěla kamarádit.
0: Kamarádit? S tebou? Ha, to snad nemyslíš vážně, to přece nejde. Zděsila jsem se.
1: A proč ne?
0: Zeptal se nevinně. Nebylo by to normální, vysvětlovala jsem.
1: A proč ne?
0: Proč ne, proč ne? Neznám jedinou myš, která by se kamarádila s lišákem. Prostě se to nedělá, řekla jsem důrazně a mrskla jsem ocáskem.
1: A chápu, já jen, že tady žádný kamarády nemám, ale asi to byl hloupý nápad. Tak já teda půjdu, tak ahoj.
0: A odcházel. Najednou mi ho bylo líto, jak tak šel, ocas na zemi a uši svěšený. A tak jsem vykřikla: počkej! Hned se otočil a čekal, a tak jsem musela pokračovat. No, jde o to, jestli bychom se nehádali.
1: Já se nikdy nehádám, dušoval se.
0: Já se hádám, jenom když se hádá ten druhý, řekla jsem popravdě. A co urážení? Urážíš se často?
1: Ani ne, ale když už, tak pořádně. Nesnáším třeba, když mi někdo říká jinak, než se jmenuju.
0: To mě zajímalo. A jak jinak? Vyzvídala jsem.
1: No, třeba bělopupkáč.
0: No, to je ohavný, bělobřichu. Tak bych ti nikdy neřekla. Řekla jsem, i když mi to připadalo trochu legrační.
1: Vážně, ty jsi milá. Je něco, co nesnášíš ty?
0: Nesnáším, když mi někdo říká, že jsem milá. Zamračila jsem se.
1: Je, tak to promiň. Tak já už ti to nikdy neřeknu.
0: To mi nestačilo. Slibuješ? Chtěla jsem vědět. A bělobřich řekl:
1: slibuju. A co máš ráda? Zeptal se pak.
0: Co? Houpání. A ty?
1: Já taky.

0: Tak jsme spolu rádili jako diví. Na houpačkách a na kolotoči a na tobogánu. A když už jsme byli unavení, tak jsme si sedli do chládku a povídali jsme si. A báječně jsme si rozuměli. Taky jsme se spolu moc nechechtali. Bělobřich totiž uměl napodobovat všechna zvířata od nás z lesa. Kukačky a sovy a zajíce a taky ryby z rybníka. A vypadal přitom dost legračně. Když tu odkud si přiletěla vrána a krákala a krákala.
1: Konec hadovánek, jde se do biografu, totiž do kina. Dneska je promítání.
0: Koukali jsme dost překvapeně. Do kina? Do biografu? Tam jsme ještě nikdy nebyli. A tak jsme tam hned utíkali. Ach, to vám byla krása, tomu nebudete věřit. Promítali totiž zrovna film o tom, jak jsem byla malá a jak jsme leželi se ségrama u mámy v pelíšku. A Bělobřichovi zas promítali, jak utíkal před orlem a jak ho jeho táta zachránil a

0: taky, jak ho maminka očichávala. No zkrátka, když to promítání skončilo, strašně se nám chtělo domů, zpátky na zem. Zastesklo se nám po lese a po trávě a po potoku. No a vrána, jako by nám četla myšlenky, povídá:
1: tak, panstvo, kdo chce zpátky na zem, tak nastupovat, nastupovat, za chvíli odjíždíme.
0: Koukali jsme jak vrány. Zvlášť, když nám vrána prozradila, že každé naše přání je předem splněno. Každé? Kroutili jsme hlavami. Vážně každé?
1: Každé, každé,
0: zakrákala vrána a to už jsem viděla, že bělobřich vráně něco šeptá a že se chechtají, až se za břicho popadají. V tu chvíli mě taky napadlo moje přání. A tak jsem honem běžela za vránou, abych jí to přání pošeptala. Jenže ona se vůbec nesmála. Popravdě řečeno, trochu zvážněla a pak řekla:
1: všechna velká přání se splní, tedy jak říkám, všechna. Tak jenom doufám, že nebudeš svého přání později litovat. No, tak už běž, šupito.
0: A tak jsem běžela, protože to vypadalo, že parník každou chvíli odrazí od břehu, tak aby ho nezmeškala. Bělobřichu! No čepic, není tu. Prosím vás, neviděli jste někdo bělobřicha? Nemohla jsem ho za nic na světě najít. Už jsem si skoro myslela, že na parníku není. Neviděli jste někdo takového bělopupkáče? Brečela jsem nešťastně. A v tom jsem ho uviděla.
1: Tady! Šupito, jsem tady!
0: Of, to jsem se tedy vylekala. Vůbec nevím, co bych dělala, kdyby ses mi ztratil.
1: Spíš, co bych dělal já bez tebe, usmíval se. No, a řekla jsi mi bělopupkáči, já to slyšel.
0: Já nechtěla, to mi jen tak vylítlo z pusy, jak jsem se o tebe bála. Omlouvala jsem se. Ty, bílobřichu, já se tak těším, až tam budem. Mám pro tebe totiž takovou novinku.
1: A je to dobrá nebo špatná novinka? Já totiž mám pro tebe taky takový překvapení.
0: Ty taky?
1: Já taky. A ty taky?
0: No, tak já taky. Tak já ti to teda pošeptám. Já jsem si přála, abych až dorazíme na zem, abych byla liškou.
1: Ne!
0: Zaječel zoufale bělobřich. A proč ne? Nechápala jsem.
1: Já jsem si totiž přál, abych, víš, až dorazíme na zem, abych byl myšák.
0: Ne! Zaúpila jsem zoufale já a pak jsme ze sebe oba vyrazili.
1: No tě, pes!
0: A bylo to. V tu chvíli se ozvalo troubení a loď přirazila ke břehu.
1: Konečná! Vystupovat!
0: Zakrákala vrána a bělobřich vyrazil z parníku jako blázen.
1: Pomoc!
0: Ječel přitom. Mě zajiskřilo v očích a rozběhla jsem se za ním.
1: Tady seš, bělobřichu, ty myšák jeden. Já tě zakousnu, já ti dám.
0: A bělobřich zadýchaně odpovídal:
1: necháš mě, ty potva, ty liško jedna, ty šupito, co si myslíš, já ti prostě uteču.
0: Jen
1: Počkej, bělobřichu, já ti ten kožíšek roztrhám. Je, ne, ta je rychlá, já ji snad dneska neuteču, že by tudy nebo radši tudy.
0: No, a tak se honíme dodnes. To víte, liška si nemůže pomoct.
1: Ať každý slyší, že lišák s myší v lese se honí mezi stromy. Zakousnout jí chce, moc se ho bojí.
0: Kéž ztratit se v díře, myš lišákovi může.

0: Modrý kahanec. Byl jednou jeden voják a ten dlouhá léta věrně sloužil králi. Ale po válce, v níž voják utržil mnoho ran, si ho král zavolal a povídá:
1: Můžeš jít domů, už tě nepotřebuju. Peníze dál dostávat nebudeš. Žold dostává jen ten, kdo za něj slouží. Ty už mi nejsi k ničemu.
0: Voják nevěděl, co bude dělat. Jak se uživí? Odešel celý ustaraný. Šel a šel, až večer přišel do jednoho lesa. Když se setmělo, zahlédl v dálce světýlko. Pustil se za ním a přišel k chalupě. Zaklepal a za chvilku mu přišla otevřít stará bába. Byla to čarodějnice.
2: Nech mě tady přespat a dej mi kousek jídla, nebo umřu hladý.
3: Kdo pak by pro nic za nic živil toulavého vojáka? Ale když uděláš, oč tě požádám, ustrnu se nad tebou.
2: A co by to mělo být?
3: Zítra mi zryješ zahradu.
0: Voják svolil a druhého dne se pustil do práce. Pracoval ze všech sil, ale byl hotov až večer.
3: Nechám tě tu ještě jednu noc, ale zítra mi za to naštípeš fůru dříví.
0: Vojákovi to zase trvalo celý den.
3: Ještě jednou se tu vyspíš a půjdeš dál. Ráno mi uděláš jednu laskavost, nějak tě to nezdrží. Za chalupou je vyschlá studna. Spadl mi do ní kahánek. Hoří modrým plamenem a nikdy nezhasíná. Ten mi ze studně vylovíš.
0: Druhého dne baba zavedla vojáka ke studni a spustila ho v koši na dno. Voják našel kahánek a dal babě znamení, aby ho zas vytáhla. Opravdu ho začala vytahovat, ale když už byl skoro uroubení, nahnula se dolů a chtěla mu kahánek vzít.
2: Bane!
0: Voják poznal, že s ním má čarodějnice nekalé úmysly.
2: Nedám ti kahánek, dokud nebudu stát oběma nohama na zemi.
0: Čarodějnice se rozlítila, nechala ho spadnout zase do studny a šla domů. Voják si při pádu na vlhké dno neublížil a modrý kahánek hořel dál. Ale co to bylo platné? Věděl, že smrti neujde. Smutně tam seděl a jak náhodou sáhl do kapsy, nahmatal svou dýmku. Byla ještě napůl nadspaná.
2: To bude moje poslední potěšení.
0: Vytáhl dýmku, zapálil ji tím modrým plamínkem a začal kouřit. Když jeho hluboké vězení zahalily obláčky kouře, objevil se před ním malý černý mužíček.
4: Co pán poroučí?
2: Co já ti mám co poroučet?
4: Musím vykonat všechno, oč požádáš.
2: Dobrá, tak mi nejdřív pomoz ze studny.
0: Mužíček ho vzal za ruku a vedl podzemní chodbou. Nezapomněl s sebou vzít modrý kahánek. Cestou mu ukazoval poklady, které tu čarodějnice nashromáždila. Voják si nabral zlata, kolik jen unesl. Když byli venku, řekl mužíčkovi:
2: Teď jdi, čarodějnici svaž a zavez ji na soud.
0: Netrvalo dlouho a už se kolem nich s hrozným křikem přehnala čarodějnice na divokém kocourovi. A zase netrvalo dlouho a mužíček byl zpátky.
4: Stalo se, jak jsi spřál. Čarodějnice už je odsouzená. A co pán poroučí dál?
2: Prozatím nic, můžeš jít. Jenom abys byl po ruce, až tě zavolám.
4: Volat mě nemusíš. Stačí, když si zapálíš dýmku od modrého kahance. V tu chvíli budu stát před tebou.
0: Skřítek se odmlčel a zmizel. Voják se vrátil do města, z něhož tak smutně odcházel. Dal si ušít pěkné šaty a potom zašel do nejlepšího hostince. Zavolal si hostinského, aby mu připravil nejhezčí pokoj. Když mu pokoj upravili a voják se nastěhoval, zavolal si černého mužíčka.
2: Léta jsem králi věrně sloužil, ale on mě poslal pryč a nechal mě ohladu. Za to se mu teď pomstím.
4: Co mám vykonat?
2: Pozdě večer, až králova dcera bude spát, přines ji sem. Bude mi posluhovat jako děvečka.
4: Pro mě je to hračka, ale pro tebe nebezpečná věc. Jestli to vyjde najevo, bude s tebou zle.
0: Víc skřítek neřekl a zmizel. Když odbyla půlnoc, dveře se rozletěly a mužíček přinesl do pokoje princeznu.
2: Tak tě tu vítám. Hned se můžeš pustit do práce. Vezmi si koště a hezky tu zameť.
0: Když bylo zameteno, zavolal jí k židli, na které seděl, natáhl k ní nohy a povídá:
2: Zuj mi boty.
0: Potom je po ní hodil a ona je musela zvednout, vyčistit a vyleštit. Princezna se nijak nevzpírala. Všechno, co jí voják poručil, dělala mlčky a s přivřenýma očima. Teprve, když první kohout zaspíval, odnesl jí zas mužíček do královského zámku a uložil ji do postele. Když princezna ráno vstala, šla k otci a vyprávěla mu, jaký měla podivný sen, že jí kdosi odnášel ulicemi do pokoje nějakého vojáka, tam, že mu musela sloužit jako děvečka, posluhovat a dělat všechnu hrubou práci, zametat podlahu a čistit boty. Byl to jenom sen a přece je tak unavená, jako by to všecko dělala ve skutečnosti.
1: Co se ti zdálo, to by se mohlo opravdu stát. Něco ti poradím. Nasypej si plnou kapsu hrachu a udělej do ní dírku. Kdyby tě zas někdo odnášel, bude se hrách trousit a na ulici zůstane stopa.
0: Ale mužíček byl nedaleko a všechno slyšel. V noci, když spící princeznu zase odnášel ulicemi, hrách se sice zrnko po zrnku trousil z kapsy, ale nemohl nikoho uvést na stopu, protože vychytralý mužíček už předtím rozházel hrách po všech ulicích. Princezna zase musela sloužit jako děvečka až do kuropění. Druhého dne král vyslal své lidi, aby nalezli stopu, ale nadarmo. Ve všech ulicích seděli na bobku chudé děti, zvírali hrách a říkali, dneska v noci napršelo hrášku, a všichni holuby ho měli plná volátka.
1: Musíme vymyslet něco jiného, až dnes půjdeš spát, nech si na nohu střevíce a než se odtamtud budeš vracet, jeden střevíček někde schovej, já už si ho najdu.
0: Černý mužíček to zase vyslechl a když večer voják žádal, aby mu přinesl princeznu, rozmlouval mu to. Říkal, že tenhle úklad nedovede nijak překazit a jestli u jeho pána střevíček najdou, že s ním může být zlé.
2: Udělej, co ti říkám.
0: A princezna musela i třetí noc pracovat jako děvečka. Ale nežli ji mužíček odnesl domů, schovala jeden střevíček pod postel. Druhého dne ráno dal král hledat dceřin střevíček po celém městě. Našli ho u vojáka pod postelí. Voják sám se na mužíčkovi prosby uklidil z města, ale brzy ho dostihli a uvrhli ho do vězení. Nejhorší bylo, že si při útěku zapomněl vzít, co měl nejlepšího. Modrý kahanec a peníze, a v kapse mu zbýval jen jediný dukát. Místo peněz mu cinkal jen řetězy jeho pout. Když tak stál u okna svého vězení, viděl jít okolo jednoho ze svých kamarádů. Zamával na něho a když kamarád přišel, řekl mu:
2: Buď tak hodný, přines mi malý raneček, který jsem si zapomněl v hostinci. Dám ti za to dukát.
0: Kamarád tam doběhl a přinesl mu, co žádal. Jakmile byl voják zase sám, zapálil si dýmku a přivolal černého mužíčka.
4: Nic se neboj. Jdi, kam tě povedou a děj se, co děj, ničemu se nebraň. Jen si nezapomeň vzít modrý kahánek.
0: Druhého dne se konal soud nad vojákem. A přestože nespáchal nic zlého, soudce ho přece odsoudil k smrti. Když ho potom vyvedli, poprosil krále, zda by mu nesplnil poslední přání.
1: Co to má být?
2: Abych si cestou směl vykouřit jednu dýmku.
1: Můžeš si vykouřit tři, ale nemyslí si, že ti daruju život.
0: Voják vytáhl dýmku, připálil si ji na modrém kahánku a sotva se několik kotoučů dýmu vzneslo do vzduchu, mužíček byl tady, v ruce měl malý obušek a zeptal se.
4: Co poroučí můj pán?
2: Sraz k zemi tady ty nepoctivé soudce a jejich pochopy. A nešetří ani krále, který se k věrnému vojákovi tak špatně zachoval.
0: A mužíček hned jako blesk hup sem, hup tam a o koho svým obuškem zavadil, každý se hned poroučel na zem a už se neodvážil ani hnout. Král dostal strach, začal prosit o život a aby si ho zachoval, dal nakonec vojákovi svou dceru za ženu a ještě celé království.

0: Vyprávění desáté o Vojtově prvním letu i o tom, jak se poleká školní kvozáb. Pilot Hejduk otevřel dvířka do letadelka Káněte a pobídl Vojtu. Postav se za mé sedadlo. Přikrč hlavu. A ne, aby ti bylo špatně. Vojta se vsoukal za pilotovo sedadlo, sklonil hlavu, jak si pilot přál, a řekl: mně? A špatně? Kdepak? Maminka říká, že mám kachní žaludek. Oči mu přitom jezdili po věcech uvnitř letadelka. Nebylo jich tam mnoho. Několik páček, kruhový rychloměr a dvě destičky s čísly. Vojta se snažil uhodnout, k čemu to všechno je. Neuhodl nic, ale řekl si, že bude dávat pozor, jak s tím vším pan Hejduk zachází. Kachní žaludek, smál se pilot a vlezl do letadelka. No, to ti špatně nebude.
1: Vojto, křičela Aneška do dvířek kabiny, zapni si kabát, nahoře je zima.
0: Aneška byla rozčilená. Co se bude dít?
1: Vojta poletí letadlem.
0: Bytě se otočila na bosé patě.
1: To budou holky ve škole koukat, až jim to bude vypravovat.
0: No dobře, zabručel Vojta a začal si pomalu zapínat kabát. Zapnul jeden knoflík a pak druhý. Dál to nešlo. Dírky tam sice byly, ale knoflíky ne. To stačí, pomyslel si Vojta. Teď už mi zima nebude. Vojta si zapínal kabát od jak živa nerad. Maminka s ním měla velké trápení. Vojtovi bylo stále teplo, i když byla zima až praštělo.
1: Já nevím, řekl Pepíček Slámů a z opatrnosti si taky zapnul kabát až ke krku. Ale asi je pravda, že nahoře nebude teplo.
0: Pepíček sice nikam neletěl, ale jistota je jistota.
1: Zima přece mohla být i dole.
0: Kociánek zahafal, postavil se na zadní nohy a upředně hleděl na Vojtu. Čelisti měl pootevřené a přes jejich okraj mu visel červený jazyk.
1: Kociánku, křičel Vojta, to nejde, ty tu musíš zůstat, už by ses do letadla nevešel.
0: Kociánek se tedy spustil na všechny čtyři a jazyk zasunul do tlamy. Ocas si srovnal do krásného kroužku a proběhl se dokola. Zafuněl do několika děr a na nose mu uvízl kopeček helíny. Pilot Hejduk zapnul motor a obě vrtule se začaly otáčet. Nejdřív pomalu, ale pak se rozrejdili jako dva větrníky. Zavál od nich prudký vítr a než se zvedl sukni, Pepíčkovi odfoukl čepici a Kociánkovi spadl z nosu kopeček hlíny. Všichni tři od letadelka velmi rychle odskočili.
2: Aneška začala mít o Vojtu strach. Letadelko bylo sice malé, ale jeho vrtule vrčely jako celý roj sršňů.
1: Vojto, vykřikla Aneška a zdvihla malou pěst. Počkej, já to řeknu doma. Já bych do toho nešel, křičel Pepíček Slámů. Podívej, Káněti se už třese břicho.
0: Břicho se však letadelku netřáslo dlouho. Pomalu se odlepilo od země a stoupalo výš a výš. Na chvilku zastínilo dětem slunce. Aneška s Pepíčkem sledovali jeho let s otevřenými pusami a hlavami zvrácenými nazad. Kociánek si sedl na zadek a tiše vyl. Snad si myslel, že Vojta uletí na dobro. Vojta zatím hleděl dolů na zem, která se pomalu vzdalovala. Motory letadla hučely, ale jinak byl v kabině i kolem dokola klid. Vzduch se zdál měkký a tichý. Vlídně nadzdvihoval letadélko stále výš. Pilot se ohlédl a spatřil Vojtovu rozářenou tvář. Usmál se také a pokynul rukou kupředu. Vojta zapomněl na Anešku, Pepíčka i Kociánka, kteří už byli docela malincí, a pohlédl dopředu na hlavice vrtulí. Spatřil, jak je pilot nevelkou pákou pomalu sklání dopředu.
1: Letadelko nabralo rychlost. Země pod ním ubíhala vzad. Za několik chvilek byli nad městem. Nad Vojtovou školou se pilot Hejduk spustil hodně nízko. Hlavice vrtulí stály opět kolmo a letadélko Káně pomalu klesalo. Lopatky vrtulí rozháněly vzduch na všechny strany. Vojta se naklonil na stranu a upřeně hleděl na školní dvůr. Školník Vozáp tam právě zametal. Byl to zamračený chlapík a děti neměl příliš rád. Neustále na ně bručel a kde mohl, ohnal se po nich koštětem. Vojta viděl, jak školník Vozáb zdvihl hlavu a pozorně sledoval Káně, které se pomalu blížilo. Když vítr od vrtulí Káněte zavířil kolem školních komínů, praštil školník koštětem a upaloval do školy. Měl strach, aby si mu tahle potvůrka nesedla na záda. Vojta se smál, když viděl školníka uhánět přes dvůr a mladý pilot se smál také. Bojí se Káněte, křičel Vojta do ucha. Pilot kývl hlavou a pohnul pákou. Letadélko začalo opět stoupat. Když už byli nad školou hezky vysoko, vyběhl školník Vozáb zase na dvůr a Vojta uviděl, jak jim hrozí pěstí. Já se ho nebojím, křičel Vojta do pilotova ucha. Pilot přikývl, že rozumí. Vojta si pak musel povolit oba knoflíky u kabátu. Tak ho pohled na školníka Vozába rozpálil. Pilot Hejduk ukázal na mráček, který měli po pravé ruce, a stočil letadélko k němu. Vrtule Káněte se zabořili do mlhoviny a Vojta v malé chvilce neviděl kolem sebe docela nic. Ztratila se země, zmizelo slunce, i druhý mráček byl ten tam. Vojtovi se tahle mlha ani trochu nelíbila. Nezabloudíme, zvolal hodně nahlas. Pilot se malinko pousmál a zakroutil hlavou, že ne, a opravdu za chvíli se z mraků vynořili a znovu vpluli do zářících slunečních paprsků. Zase se nad nimi ukázalo modré nebe a hluboko pod nimi země. Vojta musel několikrát polknout. Tak se mu létání líbilo. Já budu pilotem, ozval se znovu. To víš, odpověděl pan Hejduk. Tak se na všechno dobře dívej. A Vojta se díval. Už věděl, jak se zapínají motory, jak se překlápějí hlavice vrtulí, jak se s letadelkem zatáčí, stoupá i klesá. Pilot mu dokonce dával ruku na jednotlivé páčky a učil ho letadelko řídit. Ale Pepíček pilotem nebude, křičel Vojta. Proč by ne, podivil se pan Hejduk. Vždyť on by neuměl ani, koktal Vojta. Nemohl si hunem vzpomenout, co všechno by Pepíček neuměl. Pepíček by neuměl nic, vykřikl nakonec. Nepřál si, aby byl Pepíček pilotem, když jim bude on sám.

0: celém kraji bylo všeobecně známo, že Ševcovic tam z té chaloupky nahoře u dvou osik, že nemají žádné děti a že je to velice hněte. Zkušení lidé jim radili, kde jaká bába kořenářka jim všelijaké čaje vařila, farář se modlil, cestářův švagr zosedal k námořníkům, poslal dokonce Ševcové amulet na krk až z Šangrila. A ono nic. Až jedna cikánka poradila paní Ševcové, aby si koupila za 4 grejcary hrnek s uchem a s hubičkou a aby do něho, tedy než v něm bude poprvé vařit, aby do něho 3x dýchla. No, Ševcová si od toho mnoho neslibovala a byla tudíž velmi překvapená, když se jí najednou narodil kluk. Tedy říkám kluk a měl bych spíš říct klučina. A klučina taky ne. Klouček. Popravdě řečeno kloučíček. On totiž nebyl o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček. A to jméno mu zůstalo. Paleček jak byl malý, tak byl čilý. Myslilo mu to náramně a netrvalo dlouho, mluvil znamenitěji než řídící učitel. Jednou povídá mamince, že prý by dopravil za tatínkem na pole oběd. Ale palečku ani bys to neunesl, říkal jsem dopravil, nikoliv donesl, povídá paleček a dodal, já bych ten košík strkal. No tatík se divil, když viděl, jak se košík plahočí přes pole a ještě více divil, když spatřil, kdo jej strká. Dal se hned do jídla, ale dříve vysadil palečka kobyle do ucha, aby pluh nezahálel. Paleček k uchu dával kobyle povely a kobyla orala, jen to fičelo. Tohle spatřil pán, velice pěkně a draze oblečený pán, který šel po silnici. No a že prý toho koně koupí. To, že jako prý nikdy neviděl, aby kůň takhle oral a obracel a couval sám od sebe. Šved se smál a pověděl pánovi, jak to vlastně je. No, to byl teprve překvapený. A že prý toho chlapečka koupí, kolik za něj chce. Šved, že ne. Ne. Že neprodá. No, pán, že chlapečka musí mít. Že dá 2000 zlatých švýcarských franků. Ne. Švec povídá, ne. Krev je krev, syn je syn a to se neprodává. Paleček vylezl kobyle z ucha, vyšplhal po tatínkovi, posadil se mu na ramenu a povídá, jenom prodej, tatí, prodej, já se ti vrátím, neboj. Pán si dal palečka za klobouk, táta vysypal kobyle z pytle oves a dal do něj zlaťáky a chvilku to vypadalo, jako by tím celá příhoda končila. Nekončila, jak uvidíte, já totiž uslyšíte. Cesta, po které se pánovi s palečkem za kloboukem bylo ubírati, vedla územím Franty Jizvy a jeho lupičské bandy. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, že nemá nic. Prohledali ho, pak ho svlékli, kapsy obrátili na ruby, hledali v botách, v ponožkách, počívku vypárali, nic.
1: Takhle dobře oblečený pocestný se nevydá do kraje bez peněz, povídá Franta Jizva.
0: Však jsem se nevydal bez peněz, pán se brání. To už byl celý nahý, jenom klobouk na hlavě. Jenže jsem se vydal z peněz, dodal.
1: Lžeš, pse,
0: řekl jeden z lupičů. Franta Jizva se na něj zle podíval a povídal, kuš,
1: nehráme divadlo, loupíme.
0: A obrátil se k pánovi.
1: Nicméně lžete, pane. V celém kraji není místa, kde byste mohl zlámanou grešli utratit. Kolik jste měl a kolik jste vydal?
0: Měl jsem 2000 zlatých švýcarských franků. Tý jsem dnes vydal a nemám již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se, prosím, obléknout? Zeptal se váhavě. Franta Jizva se zasmušil.
1: Zabijeme vás nahého. Nepotřísníme vaše pěkné šaty. Poděj se nám.
0: Pak pohlédl na jednoho lupiče zvláště krvežíznivého. Ten přistoupil k pánovi. Výmul velikou břitvu z kapsy, jizva vyplázl veliký jazyk a krvežíznivý počal na jazyku břitvu obtahovat. Když byla náležitě ostrá, pravil jizva.
1: Zabil jsem mnoho lhářů, pane, ale nikdy ne tak velikého lháře, jako jste vy. Zač jste vydal ty peníze, smím-li vědět?
0: To se ode mě nikdy nedozvíte, pravil pán hrdě. Jizva odstoupil a krveži s nimi se rozpřáhl. V tom se ozval vysoký a tenký hlásek. Mě si koupil, mě si koupil! Paneček stál na obrubě klobouku a mával ručičkama. Křičel, co měl síly, až jej oči lupičů našly na obrubě klobouku mávajícího a volajícího. Mě si koupil, mě! Není lhář, není lhář! Jizva strhl pánovi klobouk i s palečkem. Klobouk zahodil a palečka si postavil na dlaň. Chvilku lupiči nevěděli, co dělat. Ale pak se jizva začal smát a chlapi jeden přes druhýho huby do kořána smáli se a chechtali a řvali a hulákali. Pán si zvedl klobouk i šaty a v tom rámusu po špičkách zmizel v mlázi. No a zase by se dalo říct, že tím pánova příhoda končí. A nekončí. Když se jizva dostatečně vyřechtal a vychechtal nepatrnosti toho človíčka, co mu seděl teďka na dlani, jasně si uvědomil užitečnost takové nepatrnosti pro spády bandy. Ještě ty noci se vypravili s palečkem v hrsti do Červené Štoudve, což byla Kořalna a Hampejs široko daleko vyhlášený. Bylo už po uzavírací hodině, když prostrčili palečka okénkem do sklepa, aby jim natočil vína a kořalky a podával pěkně ven. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je po světě nedostatek, jenom ti nejchytřejší si hrají na hloupé. A je s podivem, že Paleček při svém mládí tohle věděl i ovládal. Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na lupiče, jaké že víno by si přáli. Riesling anebo Frankovku, řval pronikavým hláskem.
1: Buď ticha, napomínal jizva.
0: Kamenáč,
1: sakra kůž.
0: Mají tu burgundské modré, Mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst.
1: Kůž, kůž a podej víno.
0: Červený?
1: No třeba.
0: Nebo bílý?
1: No taky.
0: Jihomoravské zelené?
1: Mordě, krucina, ty špunte, ty špetko, ty drtku, ty čičero, jenom počkej, až se vrátíš.
0: Ukrutná rána ve sklepě. Třesk skla a dunění štoudve, která padá i s okurkama. To všechno způsobilo, že se nikdy nerozvíme, co krvežíznivý měl s palečkem v úmyslu. Jisto jenom je, že to zburcovalo krčmáře, chlapa teda lamželezo. Vyrazil před hospodu, popad dva lupiče a zavřel je do chlívka k prasatům. Ostatní utekli do lesa. Lamželezo vtrhl do sklepa i s hafanem sultánem. Paleček se schoval pod štoudev. Lamželezo nikoho nenašel, ale sultán palečka větřil. Čmuchal, nabral pach, pak vyfouk. Zas, aby mohl nabrat víc toho pachu a líp. A už strkal čmuchák pod štoudev. Palečka ovanul teplý sultánův dech. Popadl hřebík, štěstí, že tam byl. A pích, pích, pích! A psovi do čumáku. Sultán zavil a vyrazil ven. Němkyně, pomyslel si lamželezo. Musím koupit pastičky. Přibouch u sklepa a šel spát. Paleček podlezl dveře a ven. Když vcházel do lesa, dalo se do deště. Paleček si sedl pod hřib. Až přestane, že jako půjde dál. Jenže! To je zajímavé. Vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Tentokrát to jenže byl jizva, který byl v houští opodál a také čekal, až přestane pršet. Chňap po Palečkovi jako pes po kosti. A jestli prý Paleček nevysvobodí kamarády z chlívka, rozmačká ho v pěsti jako hniličku. No a aby dodal váhy slibu, utáh trochu pěst. Nezbylo chlapénkovi než slíbit a vykonat. Vrátil se, podlezl brata a pustil lupiče. Ti ho sebrali a odnesli ho potom zpátky do doupěte. Když se prospali, dali hlavy dohromady a rozhodli, že dneska v noci mlynářovi ukradnou dobytek. Podstrčili Palička do chléva a žádali ho, aby zevnitř odemkl, odvázal krávy a vyhnal je ven. Opět Paleček se tvářil hloupým a volal na lupiče, jakouže krávu má vyhnat nejdřív, tu strakatou. Mordie, ten spratek mě připraví o rozum, povídá venku jizva. Měli jsme ho rozmačkat, rozdrtit a rozmáznout a rozšlapat, chroptil krvežíznivý. Nežváň, napomíná ho jizva. Ty bys porád jenom drtil a rozmačkával hlupáku. Stejně se s ním moc mazlíš, přidal se ke krvežíznivému ten s břitvou. Tu strakatou a nebo tu rohatou, křičí Palešek ze staje. Ať neblázní, to byl tvůj nápad, ne náš. No, chlapi se dali do hádky a Paleček je slyšel vevnitř, ve stáji a do toho křičel. Ušatou a nebo chlupatou. A co bejčka? Bejčka ne? No a mlynář se probudil. Popadl vidle a vzbudil Stárka. Ten vzal cep a vzbudil Mládka. Mládek měl sukovici po ruce a všichni vyrazili na lupiče. Ale už je nenašli. Lupiči zmizeli ve tmě a ve stáji také nikdo nebyl. Byl tam sice Paleček, ale schoval se do otrub. Když byl mlynář všechno prohlédl a přece nic nenašel, tak šel spát. Paleček usnul v otrubách také. Ráno přišla rozespalá děvečka do chléva, popadla otruby a nasypala kravám. Paleček se probudil, ale než si oči protřel, vidí, že nevidí. Kráva ho slízla i s otrubami. No a teď byl Paleček potně tam, kde by nechtěl být ani při světle. Běhal krávě z bachoru do čepce, z čepce do knihy a zpátky do bachoru. Křičel, bušil, zlobil se. Depak, tma tmoucí a vedro. Vlhké parno a tma. To se ví. Krávě ten Palečku v pobyt v útrobách radosti nepřidal. Někdo v ní křičel, šimral, štípal, no až to přestala dojít a chřadla. Když ji děvečka podestýlala, zazdálo se jí, že slyší z krávy tenký hlásek volat o pomoc. Jemine. Bylo zrovna poledne a to někdy člověka popadne hrůza pro nic za nic. Natož, když z krávy volá tenký hlásek. No tak od ní utekla, řekla to mlynářce, ta sousedce, ta kovářce a za chvíli se o tom mluvilo u holiče. Když o tom jizva slyšel, seděl zrovna namydlený holičovi pod břitvou, tak se vytrh jak byl a rovnou za mlynářem, že tu krávu koupí. No, dostal krávu, nemocnou krávu, za 5 švestek. A sotva ji přivedl do doupěte, vzal palici, bim, a krávu porazil. Pak ji rozpáral, žaludky výmul, rozříz, a ejhle, Paleček sedí v knize, listuje si a dělá jako by čet. Jizva ho popad, udělal pár dírek do prázdné konzervy a Palečka konzervou přikryl. Pak svolal radu starších lupičů. Paleček sedí pod konzervou a všechno slyší. Radí se, jak ho potrestat za dvojí zradu. Jeden navrhuje, aby Palečka přivázali kočce k ocasu a na kočku poštvali psa. Jiný ho chce pomazat medem, pověsit za nohu na strop a chytat na něj mouchy. Jeden zase vylisovat jako 4 lístek a udělat z něho záložku do knihy. No, to nemůže projít, protože neumějí číst a nemají knihu. Najednou povídá jizva. Jsem tímto návrhem. dáme ho do krabičky a pošleme ho darem, můžete třikrát hádat. Sněhovému žroutu, volali lupiči jeden přes druhého.
1: Ano, sněhovému žroutu, ten si s ním poradí, povídá jizva.
0: Všichni souhlasili, vyvalili sud rumu a dali se do pití oslavujíce chytrost i svou pomstu. Palečkovi pod konzervou bylo do pláče, ale neplakal. Sněhový žrout, ten bydlel vysoko v horách. Ještě kousek výš, než končí kosodřevina. Tam, kde je promrak málo kdy z údolí vidět. Tam bydlil v kamenném domě s ledovou střechou, obrostlý hustou srstí, nazrzlý od hlavy až k patě, se svou ženou, rovněž nazrzlou od hlavy až k patě, a s pěti dcerkami chlupatými a nazrzlými, jak by smet. Byl o chlup menší než velikánský obr, ale o hodně větší než největší člověk. Něco mezi orangutánem a řecko-římským zápasníkem. Měl 7mílové boty ten sněžný žrout. A hned byl tu a hned byl tam, jak skákal z pohoří na pohoří, scháněje různé druhy lišejníku a mechů na salát. Málo kdy se spustil do údolí. A když, tak jenom, aby vyděsil pastýře a pasáčky, aby rozehnal stáda, ovcí, anebo aby pobořil seníky. Ovšem, když se mu někdo moc líbil, pak bylo zle. Vzal takového nešťastníka a praštil jim o zem nebo o strom a zabil ho. Potom mu okousal prsty a snědl oči. To prý nebylo z hladu, spíše, že je taková pověra u sněžných žroutů, že prý se tím zlepšuje hmat a zrak. No, hrozné stvoření. A před tímhle hrozným stvořením na stole ležela nepatrná krabička. Bylo to před domem, povídá sněžná žroutka.
1: Kdo to tam dal?
0: Povídá žrout. Ten s břitvou, viděli jsme ho, křičelo pět dcerek.
1: Proč jste mu neukousli prsty?
0: Měl břitvu, pravilo pět dcerek.
1: Mně by neutek.
0: Zabrumlal žrout a otevřel krabičku. Paleček kouká a vidí před sebou obrovitý krápník z masa, porostlý chlupy, tlustými jako vrbové proutí a nad tím dva lesklé koláče, které se pomalu kutálejí jeden ke druhému a nad nimi je takové roští, které se pozvolna zdvihá a tam vysoko nahoře vznikají příčné vrásky. Krucaj, vždyť to je nos a oči. Oči s obočím, povídá si v duchu Paleček. Žrout skutečně musel šilhat, aby se mohl dívat tak zblízka na tak nepatrného človíčka. Žroutka, žrout i dcerky, všichni kolem stolu a divíce se civí.
1: Ďakra, ďakra. Vy jste mi ale malinkatej,
0: dýchne žrout.
2: Já jsem byl dlouho nemocnej,
0: zařval Paleček. Rodina spadla leknutím pod stůl. Malí se často bojí velikých, ale stojí za úvahu, že velice velcí se skoro vždycky bojí nepatrných. I trvalo to chvíli, než zase obři nabyli odvahy. Paleček chodil po stole, jako by mu patřil, koukal po nich a když jedna dcerka si ho příliš zblízka prohlížela, povídá, moc neciv, nebo tě kopnu do voka. A byl by to určitě udělal, kdyby žrouti nebyli zahnali dcerky na kutě. Ale co teď s Palečkem? To není ani jedno sousto, uvažuje žrout. Prstíčky a očíčka. To, aby dřív spolkl zvětšovací sklo. No snad zahodit.
2: A co takhle,
0: povídá žroutka,
2: co takhle, jak se říká, víš, těm malým věcičkám?
1: Trpaslíci.
2: Ale ne trpaslíci, jinak.
1: Aha, ty myslíš pidi.
2: Ale vůbec ne pidi, mini.
1: A jo, miniatury.
2: No, miniatury. Teď přece Kdo to je, sám jsi to říkal, tuhle, jak sbírá ty miniatury, jsi to povídal o tom, že by dal za to, nevím, co by za to dal.
1: No, náš vládce a pán a král, veliký sněžný muž, matko, no to se ti povedlo.
0: A dal žrouce hubičku. Tak to mlasklo, že v údolí zavírali okna domnívajíce se, že z hor přichází čina. Obul boty, žroutku si posadil na záda, dcerky vzal do náruče a palečka do hrsti. První krok 7 mil, druhý krok 10 mil, třetí 40 a kroky se měnily v skoky a skoky v led. Paleček vidí pod sebou mraky, nad nimi ledovce, zelené moře, které bylo bíle lemované, a pak kopce písku a opět mraky a skoky se zase mění v kroky a jsou tu. Jsou vysoko na střeše světa v paláci velkého sněžného muže. Paleček stojí na dlani veliké jako malé políčko a dívá se přes velenos do oka s panenkou jako úplněk. Veliký sněžný muž uspořádal pro žrouta hostinu ze vzácných mechů, lišejníků a protěží na znamení radosti zdarovaného palečka. Po hostině vzal palečka do svého muzea, aby mu ukázal, kde bude od teďka žít. Měl tam nasbíráno mnoho nepatrností, jako třeba celý Korán, napsaný na pecičce plané třešně ptáčnice, anebo kostřičku pstruha, který se právě z jikry vykulil. A taky tam měl sirku tak vydlabanou, že v ní byla jiná sirka, co v ní byla menší sirka, která měla v sobě ještě menší sirku s nejmenší sirkou uvnitř. A také zrcátko z mušího oka, soudek ze santalového dřeva, po okraj naplněný jedinou slzou, dělo pouze na jedno zrnko prachu, které vystřelovalo špendlíkovou hlavičku. Pak tam měl svícen z bleší lebky, tkalcovský stav z hořčičného semínka a čepičku pro vši, upletenou z chmíří, které činí broskev hebkou, a mnoho jiných vzácností.
1: Uprostřed těchto pokladů budeš ty můj největší poklad, moje jediná a pravá živá miniatura, zakončil veliký sněžný muž prohlídku.
2: A až umřu,
0: povídá paleček. Obr se zasmušil. Chvíli přemýšlel a pak prohlásil.
1: Vystavím ti nejmenší pomník světa.
2: To vás nespasí a ani to ze mě neudělá živou miniaturu.
0: Sněžný muž se zasmušil ještě víc.
1: Svolám radu,
0: pravil po chvíli.
2: Ale ne, já vám poradím hned, paleček se plásl do čela. Kdybych se oženil a měl děti, ty by mě přežili a co víc, byli by ještě menší než já. Dovedete si vůbec představit ode mě, miminko?
1: Kéž bych byl též tak nepatrný jako ty, abych tě mohl poplácat za ten nápad. Tak to však bych tě rozmázl. Věc je vyřešena. Mimochodem, nechceš se stát mým rádcem?
2: Mile rád, povídá paleček. Ovšem, jste si vědom toho, že abych se mohl oženit, musím si najít nevěstu.
0: Obr se zasmušil, tentokrát je strašlivě.
1: Dlouho přemýšlel.
0: A pak řekl smutně.
1: Běda, zde přece nenajdeme tak malou obrini.
2: Doma jich máme plno, smál se paleček, však já si vyberu.
1: No to je ovšem daleká cesta, přes mnoho moří, hor a údolí.
0: Na to věděl paleček výbornou odpověď. Připomněl obrovi 7 milové boty sněžného žrouta. Tyhle kouzelné boty se přece cvrknou podle každé nohy. No tak ať mi je půjčí. A bude tady s nevěstou v cukuletu. Sněžný žrout se ošíval. Vymlouval se, že je to dědičné privilegium a nabízel se, že vezme Palečka do hrsti a obstará to s ním. Vždycky, když to vypadalo na to, že by Sněžný muž mohl na něco přistoupit, Paleček se na něj podíval a vykřikl, jako váš poradce musím prohlásit, že to nedoporučuji. I stalo se jenom to, co Paleček doporučil. Obuli mu boty, zamávali chlupatýma rukama na rozloučenou, Paleček se odrazil a za chvilku mu obři připadali jako trpaslíci. Ono asi přijde na to, z jaké výšky se člověk na věci dívá, pomyslel si Paleček a letěl domů. Doma bylo boží dopuštění. Máma uplakaná, táta hlavu v dlaních, nevěděl chudák, co s myšlenkami, které se mu hlavou honily. Do dnešního rána se domnívali, že Paleček je někde u toho pána, co si ho dal za klobouk. Že se mu Bůh ví, jak dobře vede, protože nepíše a žádnou zprávu o sobě nedává. Až dnes, zrovna k polednímu, ta rána. Dva poslovy od pana krále. Co prý je s Palečkem? Že prý pochytali lupiče, jizvu a jeho bandu a ti, že se ke všemu přiznali, kam a komu Palečka zašantročili. Pan král hned poslal vojsko vysoko do hor, aby přemohlo žrouta, ale po žroutovi však ani stopy. A Paleček nikde. Doma také není. Tak to s ním asi vzalo špatný konec. A do toho najednou zčista jasna přiběhne Paleček. No, máma přestala plakat z neštěstí a začala plakat štěstím. Tátovi přestala třeštit hlava starostí a začala třeštit radostí. Než jim Paleček všechno vypověděl, začalo se smrákat. Tátu napadlo, že právě asi touto dobou poslové dorazili k panu králi se zprávou, která vlastně už je zastarala. Ano, to nevadí, povídá Paleček. Skočím k němu a uvedu to do pořádku. Navlík boty a hups, stojí před králem na stole zrovna, když ti dva poslové vcházejí do jídelny. Král se lek. Ale Paleček, no, ten se lek ještě víc. Vždyť pan král není nikdo jiný než ten pán, co koupil Palečka. Co si ho dal za klobouk a co ho jizva svlékl do naha. Chodil tehdy mezi lidem a málem na to doplatil. Když přešlo leknutí, král nalil poslům polívku, sám si dal po druhé a Paleček musel všechno vyprávět. Než to všechno dopovídal, bylo dávno po večeři. Všechno hradní osazenstvo sedělo kolem po zemi, všechno víno vypité a venku začínali ptáčkové vítat úsvit.
3: Půjdeme spát,
0: zívil pan král.
3: Běž domů, Palečku. Jdu se na vás zítra podívat.
0: A přijel. Přivezl rodičům dárky a dokonce si objednal u Palečkova tatínka dvoje nové holínky. Pak si dal Palečka na rameno a šel s ním na zahradu a dlouho mu něco vykládal. Paleček zase jemu do ucha. Paleček si plácli a od té chvíle se Paleček

0: No a pak šel do důchodu. Dnes by se Paleček sotva uživil. Ani by tolik nevadilo, že telefon, telegraf, televize předhoní Palečkovi teleboty. Jako spíš to, že Paleček by byl trochu malý na dnešní velkou dobu. A nebo zase ne dost malý. Dnešní Paleček by musel být veliký jako přehrada, anebo zase tak malinký jako atom. Jinak by asi těžko uspěl. Paleček byl maličký akorát. Pro svou dobu i do pohádky.
1: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, dodaleka svítí zeleným korálkem chaloupka z borůvčí a bílou hvězdičkou chaloupka z jahodiní. Pod jejich vonavými střížkami sedává malý žabáček. Sedává, kloudně si neposkočí, kváknout ho není slyšet, jak je den dlouhý.
2: Co se to děje s naším žabáčkem, sestřičko Borůvková chaloupko?
3: Nevím, sestřičko chaloupko z jahodiní. Možná, že se za nás stydí.
2: Asi mu nejsme dost nobl na bydlení.
1: Chaloupky smutně svěsily lupínky. Jejich domovní znamení jakoby posmutněla. Neblízkal zelený korálek, bílá hvězdička nemrkala. A žabáček na to nic, jen si sedí a kouká kdo ví kam.
2: Žabáčku, když se ti u nás už nelíbí, tak si najdi jiné domečky.
4: No, líbí.
2: Tak co vzdycháš? Víš co, skoč do studánky, nožky si protáhneš a rozveselíš se.
4: Nechce se mi.
2: Tak co s tebou? Co by ti pomohlo, abys byl zase veselý?
4: Nic mi nepomůže.
2: Slyšela jsi, Borůvková chaloupko?
3: No ano, on nám tu začne ještě nabírat.

0: Řekni nám aspoň, co ti chybí, žabáčku.
1: Smutno je mi. Pořád jen sám a sám.
0: Smutno mu je. Je mu smutno. Co s ním, chaloupko z jahodiní? Nějak mu pomoct musíme. Je ano. To přece náš žabáček.
2: Ano, ano, jistě. Pomoct. Ale jak?
0: Musíme přemýšlet. Co nic neříkáš, borůvková chaloupko?
2: Já přece přemýšlím.
0: Aha. Mám to. Pověz, rychle.
2: Najdeme si ještě jednoho nájemníka.
0: Jú, nájemníka. A hned bude mít žabáček kamaráda. Tak se to taky sluší. Dvě chaloupky, dva nájemníci. Co už zas nic neříkáš, borůvková chaloupko?
2: Počkej, já přece přemýšlím.
0: A o čem zase? Vždyť už máme všecko vymyšleno.
2: Ba ne. Teď musíme vymyslet, kde toho nového nájemníka splašíme.
3: Chaloupka z borůvčí i chaloupka z jahodiní začaly přemýšlet. Lístky svraštily, pentličkami vůní přestali po lese povlávat a podmračeně seděli v ostřici jako dvě staré sůvičky. I sluníčku to přišlo na podiv.
4: Kam zmizely pentličky vašich vůní, chaloupky?
0: Počkej, sluníčko, my nemáme čas vonět. My musíme přemýšlet
2: a všecko najednou nestačíme.
4: Přemýšlet? A o čem?
0: Jak sehnat žabáčkovi souseda a nám nájemníka?
4: Ale jeden nájemník vám nestačí?
2: Kde pak nestačí? Žabáčkovi je smutno. Každému je smutno, když je sám.
4: Pravda pravdoucí, borůvková chaloupko.

0: Nikdo nesmí zůstat sám bez kamaráda. Víte co? Poradím vám, jak najít druhého nájemníka.
1: Jak? Rychle, sluníčko, než se nám žabáček utrápí.
0: Přece na inzerát.
1: Na inzerát?
0: Jak jinak se hledají nájemníci? Napište si inzerát.
1: A počkej, kam ho máme napsat?
0: Na list přece. Když budete chtít krátký inzerát, stačí březový lístek. Na dlouhý inzerát by musel být list z dubu nebo z javoru.
2: My chceme dlouhý inzerát?
1: Ano.
2: Viď, borůvková chaloupko?
1: Ano, aby se tam vešlo všecko, všecičko o nás i o našem žabáčkovi.
3: A sluníčko utrhlo ten největší dubový list a čekalo, až chaloupky začnou skládat inzerát.
0: Prosím, tak pište, chaloupky.
2: Když my...
1: Co kdyby to radši napsalo samo, sluníčko?
2: Ano, my totiž neumíme psát.
0: Aha, tak já za vás tedy ten inzerát napíšu. Nejdřív nadpis.
2: Třeba byty, pomlčka, místnosti.
1: Ne, lepší by bylo nemovitosti.
2: Nech si to, já jsem chaloupka z Jahodiní, žádná nemovitost.
1: No, tak se hned neurážej.
0: Nehádejte se, chaloupky. Dáme nadpis k pronajmutí a napíšeme ho zlatým perem. No tak, teď už diktujte ten váš inzerát.

0: je bydlení zdravé, vzdušné, prostorné, s výhledem do paseky. Najdete nás podle domovních znamení. Dostavte se.
1: A ještě značka.
0: Ihned.
2: Panečku, to byl ale dlouhý inzerát. Celý dubový list sluníčko popsalo. Pak ten list dalo do větrné schránky a listonoš Vítr je vzal i s ostatními listy, dopisy, pohlednicemi a inzeráty a roznesl je po kraji. Náš inzerát, psaný zlatými slunečními písmeny, se zatoulal až na druhou stranu paseky. Pod kapradinou se tam krčila maličká žabička rosnička. Byla to sečtělá rosnička. Jak zahlídla inzerát, hned se dala do čtení.
3: Bydlení pod bílou hvězdičkou? To by se mi líbilo. A i hned. Jenže kde takové domovní znamení hledat?
4: U mě přece, žabičko rosničko.
3: Fuj, to jsem se lekla. Kde ses tu vzala?
4: Připlížila jsem se.
3: To je jako had. Kdo jsi?
4: Ostružina. Velká jako žádná jiná. Moudrá jako žádná jiná.
3: Když jsi tak moudrá, ukaž mi cestu k bílé hvězdičce. Hledám po celém lese i po pasece takovou chaloupku, která má bílou hvězdičku nad vrátky. Četla jsem inzerát, víš?
4: Inzerát? Ten jsem přece psala já, vlastnoručně.
3: Nelži. A kde máš domovní znamení?
4: Jen zvedni hlavu, žabičko rosničko. Je léto. Teď já kvetu bílýma hvězdičkama.
3: Opravdu? Samý bílý kvítek, ale až skoro u nebe. A ty nejsi chaloupka, ty jsi jak panelák.
4: Hledala si bydlení pod bílou hvězdičkou? Hledala. Máš, co jsi chtěla, rosničko?
3: Ale v tom inzerátu bylo, že budu mít výhled do paseky. A tady je všude kolem samé trní.
4: To si nevšímej. Ostatně v inzerátu se toho píše. Radši seď tiše, ať se nepopícháš.
2: Tak, a chaloupky mají zase po nájemníkovi a žabáček po sousedovi. Zlá ostružina rozklenula nad rosničkou husté listoví poseté bílými květy i dubový list popsaný zlatými písmeny nechala zarůst ostružinovým pichláčím, aby si ho už nikdy nikdo nepřečetl. Kam se poděl můj inzerát? Rozhlíží se sluníčko. A začíná se zlobit. A když se sluníčko zlobí, rozpálí se do takového žáru, že lesu i pasece se začnou horkem oči klížit. I ostružina na chviličku zdřímla. V tu chvíli žabka rosnička. Hop a skok a už je venku z jejího nevlídného domu.

0: pichláčí.
1: Počkej, Rosničko, kam se tak ženeš?
0: Utíkám před ostružinou.
1: Tu znám, je ošklivá a píchá. Chudinko, Rosničko, celá se zadýchala.
0: Nohy mám uskákané až skoro po stehínka.
1: Skoč do studánky, osvěžíš se.
0: A jen jestli mě studánka nevyžene.
1: Neboj se, sladce tě pohoupá ve své náručí. To je totiž moje studánka, víš? A hop do vodičky.
0: A hop. Je, toto krásně chladí. Děkuju, žabáčku. I tobě, studánko. Zas budu mít sílu na další cestu.
1: A kam spěcháš?
0: Bydlení hledám. A ne, leda jaké. Já hledám bydlení podle inzerátu, abys věděl?
1: V chaloupce pod bílou hvězdičkou a zeleným korálkem.
0: Jak to víš?
1: No, jak bych to nevěděl. Vždyť budeš moje sousedka.
0: No, nebudu, žabáčku. Po celém lese i po pasece bloudím, ale hvězdičky kvetou jen na pichlavé ostružině. A tam už se nikdy nechci vrátit.
1: Bane, ta pravá bílá hvězdička kvete tady, u studánky. Svítí ti rovnou před nosem. Vidíš?
0: Nevidím.
1: Koukej pořádně. A hned vedle bílé hvězdičky je zelený korálek. A to je zase moje chaloupka. Každý budeme mít jednu voňavou střížku.
0: Co to pořád povídáš o korálku a hvězdičce?
1: No, ty jsi snad načisto oslepla, Rosničko. Přece tamhle, tamhle, tam. Pro Pětran, kde jsou má domovní znamení? Co se stalo s bílou hvězdičkou a zeleným korálkem?
2: Ale chaloupka z Borůvčí a chaloupka z Jahodiní se jen tajuplně chichotali a pentličkou vůní šimrali vykuleného žabáčka pod nosem. A jejich domovní znamení? Byla ta tam? Místo bílé hvězdičky se jako granátek blýskala v listový červená jahůdka a místo zeleného korálku modrá borůvka.
0: To bych vás mohla hledat do smrti podle domovních znamení, chaloupky.
3: My za to nemůžeme. To všechno sluníčko, když se rozlobí, začne pálit a všecko kolem zraje, i jahody a borůvky.
1: Jen jestli budeš chtít bydlet v chaloupce z Jahodiní, když nemá hvězdičku nade dveřmi, Rosničko.
0: Jak vy ne, žabáčku, budu bydlet pod jahůdkou. A to je ještě lepší.
1: Ty pod jahůdkou, já pod borůvkou. Vždyť my vlastně budeme mít nejkrásnější chaloupky z celého lesa.
2: A hlavně, že už se nám zase žabáček usmívá. I Rosnička se usmívá. A chaloupky voní borůvkami a jahodami. Ve studánce se shlížejí, jak jim to sluší. A sluníčko, inu, to svítí a hřeje, jak nejvíc umí. Je přece léto.

0: Bestráně na Petříně, u dolejší brány, zařinčel sadový hlídač velikánským zvoncem. Z laviček vstalo několik posledních návštěvníků a sešlo dolů do města. Potom zarachotil kdesi klíč a zaskřípěl zavíraný zámek železných vrat. A pak už bylo ticho. Ticho a tma. Ale přece jen tu v sadě ještě někdo jistě byl. Na paloučku pod cestou bylo koho si slyšet, jak pobíhá a skáče kolem. Ať to byl, kdo to byl, zřejmě ho nijak neděsila samota a noční temnota. Nevázaně poskakoval a pobrukoval si veselou písničku. Vítr rozehnal mraky a na oblohu vyplul veliký měsíc. A tu, jak při měsíčku přeběhl ten nebojácný chlapík přes palouk, bylo vidět, že je to medvídek. No ano, medvídek Míša Kulička. A nebyl sám. Na palouku ležel ještě jiný medvěd, velikánský, dlouhatánský, huňatý. Ale ten velký medvěd si nespíval. Jen ležel s hlavou na přední levé tlapě. Malý medvídek si přisedl do trávy před velkého medvěda a zakňoural.
1: Mami, já mám hlad.
0: Tak tedy ten velký medvěd byla vlastně medvědice, medvídkova maminka Barbora. Na medvídkovu prosbu neodpověděla. Jen něco pro sebe zabručela. Přeložila hlavu z levé tlapy na pravou a ležela tiše dál. Ale odpověděl kdosi třetí, člověk, který seděl nad paloukem na lavičce. Podivný člověk, s červenými vlasy, bez čepice a bez klobouku, v kvítkované kazajce a v širokých kalhotách, dole podvázaných, jaké u nás nikdo nenosí. Ten po medvídkovi jako ozvěnou zavrčel. Já mám hlad, já mám hlad. Ty, Míšo, nic jiného neumíš, než trápit s hladem. Maminka má taky hlad, já mám taky hlad a přece nikoho nevytrapujeme.
1: No ano, stričku Vasile, ale vy jste velcí a já jsem malý.
0: No, najednou jsi malý. Na uličnictví se vždycky velký dost. Na všecko máš svou vlastní hlavu. Poraď si teď taky sám. Medvídek na to neřekl nic. Zatočil se na patě a vyběhl na cestičku, přiskočil k nádobě na odpadky, jediným hrábnutím vyhodil její obsah a při měsíčku v něm hledal, není-li tam něco dobrého k snědku. No, nebylo tu nic, do čeho by se dalo zakousnout. Pak ve strouze, nedaleko dětského hřiště, zakopl o zakutálený míč. Sebral jej a vyhodil.
1: Haj, hop!
0: Vyhodil míč po druhé, ještě výš.
1: Haj, bum, přes náš dům.
0: A vyhodil po třetí.
1: Haj, sa hopla.
2: Aby tě husa kopla.
0: Ozvalo se mu z listí živého plotu, kam mu míč tentokrát zapadl. Míša chvíli udiveně civil na křoví, pak se odvážil blíže, ale honem uskočil, jak mu z plotu přímo proti nosu vyletěl jakýsi střapatý divousek. Míšovi se podle prvního dojmu zdálo, že to rozcuchané klubíčko je na všech stranách poseto ostrými kolovci a drápky. Byl to jen vrabec, avšak rozlobený jako dva krocani.
2: Čím, čím, čím? Čím si mě to praštil, čím? Štělíp, štělíp, hned bych ti ji přilíp.
0: Skoro současně se ve vzduchu objevili holub a netopír. Holub přistál klouzavým letem a přisedl nedaleko vrabce. Netopír se zachytil drápky na větvičku a zavěsil se hlavou dolů. A hned za ním těžkým, neohrabaným letem přiletěl ještě jakýsi jiný pták. Veliký, pestrých barev. Pokročil na volný trávník do měsíčního světla. Objevilo se, že je to papoušek. A medvědice se strýčkem Vasilem vzkřikli jedním dechem. Je, maestro Sarasány. Papoušek hleděl z medvědice na strýčka a ze strýčka na Míšu.
1: Barbaro, Vasile, Míšo, kde se tu berete?
3: Hledáme živobytí.
0: Medvědice musela křičet papouškovi přímo do ucha, aby ji polohluchý staroušek slyšel.
3: Ale kde vy se tu, maestro, tak najednou berete? Což pak tady v Praze žijí papoušci jen tak v sadech?
1: I když já tu žiju v zoologické zahradě, předvádím se tam dětem, aby na vlastní oči viděli, jak vypadá pravý brazilský papoušek. A taky cvičím medvědy a opice. A za to mě tam lidé živí. V noci nemohu chrápat, tak se z dlouhé chvíle proháním po Praze.
3: A proč už nejste v cirkuse? Cirkus vás už omrzel.
1: Co tě napadá? Ale můj 77. cirkus.
0: A papoušek se div nerozplakal.
1: Byl asi už můj poslední cirkus. Když vy jste z něho odešli, neměli jsme nikde štěstí. Nakonec ředitel cirkus rozpustil a zvířata rozprodal. Mne prodal jsem do zoologické zahrady. Ale počkej, co jsi to vyprávěla? Že hledáte živobytí? No to jste měli říci už dávno. To je nápad. Prosím, račte.
3: A kam?
1: Nic se nestarejte a kráčejte.
0: A papoušek vykročil pravou nohou napřed. Medvědi a strýček za ním. Malý průvod brzy zmizel ve stínu Petřínských hradeb.

0: Na jedné pasece stála pařezová chaloupka, v ní byla světnice a v té světnici spali na posteli dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červeno-bíle pruhovanou peřinou, se jmenoval Křemílek. A tomu pod modro-bíle pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. A nebo se to dá povědět i jinak. Křemílek byl spíš hubený, ale Vochomůrka spíš tlustý. A nebo se to dá říct ještě jinak. Zkrátka, jak kdo chce, ale nikdy stejně. Ve světnici tikaly hodiny, měli jen jednu ručičku a na číselníku bylo kolem dokola napsáno jaro, léto, podzim, zima. Když ručička došla k jaru, posadil se Křemílek na posteli a povídá.
1: Vochomůrko, vstávej! Ještě je tma.
0: Křemílek vyskočil z postele a zotvíral okénice.
1: Podívej, už není tma.
0: A za okny bylo jaro a tisklo ke sklu svůj růžový nosík.
1: Už je tam jaro,
0: řekl Křemílek.
1: A kdo za to může? Tak už vstávej. To počkej, až se protáhnu.
0: Zívl Vochomůrka a začal se protahovat a protahoval se, až vrazil loktem do hodin s jednou ručičkou. Ručička se zakymácela a ve světnici se rychle za sebou udělalo jaro, léto, podzim, zima. V chaloupce se střídala počasí, sluníčko, deště, bouřky, vítr a sníh.
1: Ty, nešiko,
0: povídá Křemílek. A v tom se udělal sníh a mráz a pak se ručička na hodinách zastavila. Křemílek včas skočil do postele pod peřinu, ale Vochomůrka to nestačil a dostal třeskutou rýmu. Kýchl jako z brokovnice a povídá.
1: Za to můžou hodiny s jednou ručičkou.
0: Popadl je a vyhodil oknem do sněhu.
1: Jú, a co jestli se rozbili?
0: Lekl se Křemílek.
1: To by pak na světě bylo pořád jen zima.
0: Vochomůrka chtěl na to něco říct, ale zrovna na něho přišlo takové kýchnutí, až ho to odrazilo k peci mezi polínka. Křemílek vyběhl z chaloupky a rozhlíží se po hodinách. Pod oknem nebyli, ale vedla odtamtud ve sněhu stezička, jak se ze zlosti odkutáleli do lesa.
1: Ty zůstaň doma a já musím za nimi,
0: křikl Křemílek do dveří a rozeběhl se k lesu. Křemílek šel zasněženým lesem a tiše volal na hodiny a jemně je vábil.
2: Tik-tak, tik-tik-tik-tik-tak, tik-tak, tik-tik-tik.
0: A v tom se mu hodiny s jednou ručičkou tiše ozvaly.
2: Tik-tak, tik-tak.
0: On tam vysoko na smrku seděl vír, držel hodiny za ouško a díval se na ně jako na svou znejmilejší sovu.
1: Hned mi je přines dolů,
0: křikl Křemílek.
1: Ty jsi dole, já jsem výš,
0: zahuhlal vír.
1: To jsou naše hodiny, naše.
3: Ale kdo je drží, toho jsou.
1: Ale neumíš s tím zacházet. Slyšíš? Neumíš s nima zacházet.
3: A kdo to umí?
1: Co když to potom na světě všechno pospátku.
0: Ale vír zatočil ručičkou u hodin a zahuhlal.
1: No, tak to nepůjde dopředu, no.
0: A udělal rychle za sebou zimu, podzim, léto a jaro. A znova zimu, podzim, léto a jaro. Sníh vylétl zpátky do oblak, loňské listí se vzneslo se země na stromy, zezelenalo a vrátilo se do poupat. Pták letěl ocáskem dopředu a bylo z něho holátko a zavřelo se za ním vajíčko. A slunce běželo pospátku po nebi.
1: Nedáš si říct,
0: povídá vírovi mužíček Křemílek a byl pořád menší a menší.
1: Nedám,
0: zahuhlal vír. A tak si Křemílek došel domů do chaloupky, přivedl vochomůrku a namířil ho tím nastydlým nosem rovnou na víra. Pak ho polechtal peříčkem a vochomůrka kýchl třikrát jako z brokovnice. Vír se musel přidržet větve a pustil hodiny s jednou ručičkou. Křemílek s vochomůrkou je odnesli domů do světnice a pověsili na zeď. Hodiny tikaly a ti dva dospávali do jara. Křemílek pod bílou peřinou s červenými proužky a vochomůrka pod bílou peřinou s modrými proužky.
4: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosu kus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá blata, Sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas.
5: Co mi plašíš ryby, zrzoune?
4: Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žabí koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená.
6: Co je ti do toho, zeleňoure?
4: Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana.
6: Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň.
4: To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
5: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl, hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
4: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní v úkol.
6: Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů,
4: ale ani ti nejvousatější fošti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom,
6: ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahenním bublinám, ale ne pivu.
4: Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích a povídá,
6: tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbra dosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde.
4: To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě.
5: I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný.
4: Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jaké pak ostatně království? Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš čerte kropáč, dvě štiky jako polena, přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke karasovi a teď pěkně vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci po dvou si, zase si cnkli s karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Alojsu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alojs Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med, chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém čásku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí.
7: Podhrází rák, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
4: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec veselé hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládková Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi, příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zalkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak z hurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsůny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí shlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jítra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu inu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapání měla a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu! Spustil mládek na měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí. Dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna

Zlatý pluh. Za onoho času, kdy u nás v Čechách bydlili lidé ještě ve vyhrabaných jamách, měli nože jen z pazourku a neuměli ani orat, ani sít, vládl v Číně mocný císař Fu. Měl překrásné paláce, vzácné parky, plno sluhů oblečených v hedvábí a plno vznešených dvořanů, kteří se mu klaněli. Císař Fu byl hodný panovník, přemýšlel dnem i nocí, jak by prospěl svému lidu. Jednou z jara, kdy už slunce hřálo, stromy se zelenaly a pole voněla vlhkými hroudami, vzpomněl si císař, jak těžkou práci konají jeho poddaní. Musí orat, sít, vláčet, aby bylo dost rýže, aby nenastal hlad v zemi. Když šel ten den spat, svítil mu měsíc do ložnice vystlané koberci, na lože z čistého stříbra a na pestré hedvábné polštáře. V sadě zpívali drozdi, oknem voněly bezy, byl líbezný večer. Císař si vzpomněl, jak zítra časně z rána vyjedou sedláci na pole orat a řekl si, že by rád zkusil, jak chutná taková práce. Kázal zavolat svého ministra rolnictví a poručil mu, aby mu připravil zlatý pluh, že chce ráno jet na pole orat, dát poddaným dobrý příklad. Ministr se zděsil a padl na kolena, že do rána není možno vyrobiti zlatý pluh. Císař se podivil, ještě se mu nestalo, aby mu někdo odmlouval. Podíval se na ministra a ministr vyběhl střemhlav z ložnice. Za chvíli letěli na koních poslové do města, palác se rozhemžil lidmi, výhně v kovárnách zahořeli, nosiči přibíhali klusem s nosítky, z nosítek vylézali zlatníci, kováři, řezbáři, řemeslníci všeho druhu a než vyšlo ráno slunce, stál na nádvoří paláce zlatý pluh. Jen se svítil démanty, smaragdy a rubíny. Kolečka z opálového dřeva byla pobita zlatými obroučky. Loukotě byly ze zeleného, modrého a růžového jádu a nákolníčky z čistého křišťálu. Císař celou noc skoro nespal, tak se těšil na tu polní práci. Sotva vyšlo slunce, snědl rychle plotici a vlaštovčí hnízdo, zapil šťávou skysané rýže a vyšel na dvůr. Kolem pluhu stáli dvořané podle svých hodností, v loveckých šatech jako nahon, čtyři štolbové drželi čtyři bílé koně, zapřažené do pluhu, vrchní obřadník podal císaři odkus růžového dřeva se zlatým kováním a s malachitovou špicí. Sotva císař oblékl rukavičky z dančí kůže a vzal odku do ruky, zazněly cymbály, zahřměly trouby a zavířily bubny a veliký průvodce vydal na cestu. Pluk vojska v čele a pozadu doprovázel na pole zabranou císařského paláce. Pole leželo pod návrším, bylo pečlivě připravené, rovně uhlazené, z nejlepší mastné černé ornice, řádně navlhčené. Slunce už stálo nad úbočím, na mezi bzučeli čmeláci, nad poli létali vrány, daleko široko v nížině bylo vidět sedláky jdoucí za pluhem. Čtyři silní sluhové zdvihli pluh, zasadili jej u meze do půdy, čtyři pacholci se postavili ke konům, vrchní obřadník poklekl, vzal císaři odku z ruky a položil mu dlaně na kleče pluhu. Koně zabrali.

Pluh se vnořil do země a zryl těžkou ornici. Císař kráčel za pluhem a měl velkou radost, když viděl, jak se spod ostří vyvaluje mastná prst a tvoří černou rýhu v šedé půdě. Tlačil silně, ale bolely ho brzy ruce, jak pluh vyskakoval, neposlouchal a stáčel se mu v dlaních. Po obou stranách té role stáli v řadách dvořané a služebníci. Jásali radostí a obdivovali svého císaře. Když konečně doorál první brázdu až k souvrati, přiskočil vrchní obřadník, chtěl pomoci své družiny obrátit pluh do druhé brázdy. Císař však svlékl rukavice, prohlížel otlačené dlaně a pravil: dnešní den budiš prohlášen za národní svátek. Dva písaři ihned rozložili své stoličky, připravili si tuš a štětce, počali psát na vonavém papíru, co císař proslovil. A císař pokračoval. Každý rok v první jarní den vyjede císař vyorat brázdu na tomto posvátném poli na znamení, že ctí polní práci, která dává pokrm celé říši. A všichni oráči v celé říši stanou se svými pluhy, dokud císař nedoorá, a budou přemýšlet o významu tohoto císařova obřadu. Zahřměly bubny, zacinkali rolničky a všichni blahořečili císaři a obdivovali vyoranou brázdu. Císař byl šťasten, rozhlížel se jaře po kraji. A jak tak hledí, spatří na úbočí chudého sedláka kráčet za dřevěným pluhem, pobízet lískovou otkou hubenou krávu. Právě doorál své políčko, otřel pot z tváře a chystal se odjet. Ani se neohlédl po tom skvělém průvodu pod sebou na císařském poli. Císaři bylo podivno, že ten muž nedbá, co se kolem něho děje. Poslal posla, aby sedláka přivedl. Sedlák přišel, padl před císařem na zem. Byl hubený, kolem čela měl ovázanou špinavou pásku, aby mu držela dlouhé střepaté vlasy. Děravá halena byla opásána provázkem, na nahých nohách měl sandály ze syrové kůže. Císař mu kázal vstát a pravil milostivě. Hleď, muži, právě jsem ustanovil svátek na počest celské práce. Tento pluh bude jejím symbolem a všichni moji nástupci budou povinni jim orat, vzdát čest vám, sedlákům, živitelům země. Podívej se na něj dobře a řekni, jistě si neviděl lepšího pluhu a neuvidíš. Sedlák se podíval úkosem na pluh, rozhlédl se po poli a zaspadl před císařem na zem a mlčel. Císař se zamrzel. Proč nemluvíš? Řekni pravdu. Sedlák ani nezdvihl hlavu a řekl: nehněvej se na mne, můj pane, ale mám-li říci pravdu, znám lepší pluh, než je ten tvůj. Družina se hlasitě rozesmála a císař řekl vlídně: kdo by mohl mít lepší pluh, než je můj, z ryzího zlata a drahokamů? Není takového panovníka na světě. Řekni, kdo je ten šťastný muž? Já, můj pane, ten můj dřevěný pluh je lepší než tvůj. Kat vykročil s mečem, podíval se na císaře, ale císař kynul prstem. Proč myslíš, že ten tvůj pluh je lepší než můj? Řekl a svraštil trochu čelo. Družina se zachvěla. Pohleď na svoji brázdu a na moje pole, panovníče všeho světa. Všichni mimoděk zdvihli oči k stráni. Tam, mezi skalisky, se táhly rovné brázdy, přímé, jedna jako druhá, všecky stejně hluboké. Pak se svezly oči všech na císařské pole a co viděli? Po hladké šedé pláni se vinula černá rýha, skřivená, jako žížala, hrbatá, tu hluboká, tu mělká,
No, jak kde zabrali koně a jak kde přitlačil nebo povolil císař. Císař se zamyslil, ale ministr rolnictví se obrátil k sedlákovi a pravil: Budiš prominuto tvé hlouposti, muži, že nevíš, co znamená symbol. Na tobě jest, aby skonal práci, a císař ji svým pouhým dotykem posvěcuje. Císař přerušil ministra a poručil, aby sedláka vzali sebou do císařského paláce. Když se vraceli se slávou domů, řekl císař ministrovi: Ten muž má pravdu, jeho pluh koná práci, která živí můj lid, ale i ty máš pravdu. Ukážeme sedlákovi nádheru našeho dvora, poklady naší říše, aby pochopil, v čem spočívá síla našeho trůnu. Císař se odebral do svých komnat, odpočinout si po nezvyklém namáhání, sedláka zatím umyli, oblékli a poslali sluhy zavést jeho kravku do chalupy. Odpoledne rozkázal císař, aby otevřeli všechny sály paláce. Všechny skříně plné zlata a skvostů. Všecko, co nahromadili vzácného, drahého a krásného po staletí císařovi předkové na svých výpravách. Potom sám císař vyšel v průvodu dvořanů ze svého pokoje, provázel sedláka palácem a ukazoval mu své poklady. Sedlákovi bylo v novém šatě nevolno. Přejedl se v kuchyni, kde ho nakrmili, a bál se císaře. Hleděl vyjeven na hromady zlata, na pytle drahokamů, na skříně ze slonové kosti, koberce z hedvábí, nádherné zbraně, zlaté, stříbrné sochy. Šel jako bez ducha za císařem. Poslouchal, když císař vypravoval, kolik milionů která věc stojí, odkud pochází, jak je vzácná, jediná na světě, ale nerozuměl a nedovedl ze sebe vypravit ani slova. Než všechno prohlédli, nadešel večer. Když vyšli na dvůr, svítil jasně měsíc, na obloze nebylo ani mráčku. Císař se obrátil k sedlákovi. Nuže, co říkáš? Sedlák točil nepokojně hlavou a pravil: Bojím se, že nesprchne, můj pane. Císař se zamračil. Nemluvím o počasí, chlape. Co říkáš mému bohatství? Chápeš, jaká je v něm síla? Znáš něco vzácnějšího nad moje poklady? Májový déšť, můj pane, ten je nad všechny poklady světa. Hleď, kolem měsíce se tvoří kruh, do 3 dnů bude pršet. A sedlák radostí pleskl do rukou. Císař pohledl na sedláka a pravil: Jdi domů, my dva si nikdy neporozumíme. Sedlák vyskočil a utíkal domů podojit kravku. Když císaře v ložnici svlékali ke spaní, dlouho mlčel a pak konečně řekl vrchnímu obřadníkovi: Je marné poučovat lid. Nikdy nepochopí, co je to symbol, ideál, organizace země. Stále jen myslí na práci, na pole, na déšť. Není schopen vznešených myšlenek. Tak jest, panovníče všeho světa, řekl obřadník. Podal císaři pohár rýžového vína. Císař se napil a usnul spokojen, že svým činem přispěl k blahu říše i nevědomého lidu.

0: byl jeden sedlák, jmenoval se Kubík, a ten měl ženu, jmenovala se Kačenka. Jednou ráno Kubík povídá:
1: já teď jdu na pole, Kačenko. Až se vrátím, budu mít hlad a žízeň, tak hleď, abych měl na stole nějakou pečení a k ní pořádný čbán studeného piva.
2: Jenom si jdi, Kubíčku, jen jdi a nestarej se, já už ti padnu do noty, však uvidíš.
0: A když byl pomalu čas k obědu, vzala z komína kolobásu, dala ji na pánev, přidala máslo a postavila na oheň. Kolobása se začala opékat a škvařit. Kačenka nad ní stála, přidržovala pánev za držadlo a hlavou se jí honily všelijaké myšlenky. V tom jí napadlo, že než se klobása opeče, mohla by zatím ve sklepě natočit pivo. A tak držadlo pánve podepřela, vzala konvici, sešla do sklepa a točila pivo. Pivo teklo do konvice, Kačenka se dívala, jak ho přibývá, a tu si vzpomněla, že neuvázala psa a že by mohl tu klobásu z pánve vzít.
2: To by tak scházelo.
0: Lekla se Kačenka a honem vyběhla po schodech ze sklepa, jenže pes už měl klobásu v hubě a táhl jí po zemi ven ze stavení. Kačenka nelenila, rozběhla se za ním a hnala ho hezky kus do polí. Ale pes byl rychlejší než ona a klobásu taky nepustil ze zubu. Nechal ji pěkně poskakovat přes hroudy.
2: Co tam, to tam, o tom hlavu nelám.
0: Řekla si nakonec Kačenka, obrátila se a protože byla tak uhoněná, vyšlapovala si hezky po baloučku, aby trochu vychladla. Ve sklepě zatím pivo teklo ze sudu plným proudem, protože Kačenka nezavřela kohoutek. A když byla konvice plná a jinam téci nemohlo, vytékalo ze sklepa a nepřestalo, dokud celý sud nebyl prázdný. Kačenka uviděla to nadělení už ze schodu.
2: To je rána. Co si jen počnu, aby to Kubík nespozoroval?
0: Chvilenku se rozmýšlela a konečně jí napadlo, že od loňského posvícení mají na půdě ještě pytel pěkné pšeničné mouky, tenže by mohla přinést a vysypat mouku do piva.
2: Baže,
0: řekla si,
2: co v dobrých časech ušetříš, v nouzi jak bys našel.
0: Šla na půdu, snesla pytel do sklepa a hodila ho rovnou na konvici s pivem, ta se převrhla a tak se i Kubíková mírka piva utopila ve sklepě.
2: To je docela v pořádku,
0: povídala si Kačenka.
2: Když už, tak už. A než mít málo, to radši nic.
0: A rozházela mouku po celém sklepě. Když byla hotová, měla z vykonané práce velikou radost.
2: Tak, teď je to tu čistěnké a pěkné. Radost podívat.
0: V poledne přišel Kubík domů.
1: No tak, ženo, co pak si mi přichystala?
2: Ach, Kubíčku, chtěla jsem ti udělat opékanou klobásu, ale jak jsem k ní točila pivo ve sklepě, pes mi ji z pánve odnesl. A jak jsem potom honila psa, všechno pivo mi vyteklo. A když jsem chtěla pivo vysušit pšeničnou moukou, ke všemu jsem ještě převrhla natočenou konvici. Ale buď bez starosti, ve sklepě je zas úplně sucho.
1: Kačenko, Kačenko, tohle si neměla dělat. Psa necháš odnést klobásu, pivo ti ze sudu vyteče a ke všemu ještě rozsypeš naši bílou mouku.
2: Inu, Kubíčku, to jsem nevěděla. Měl jsi mi to říct předtím.
0: Budu si muset dávat lepší pozor, pomyslel si Kubíček. Měl nastřádanou pěknou hromádku tolarů, zrovna si je vyměnil za zlaťáky a tak své Kačence s opatrností řekl.
1: Vidíš, tohle jsou žluté grešličky. Dám je pěkně do hrnku a zakopu v chlévě u krávy pod žlab. Ale to ti povídám. Ať mi na ně ani nesáhneš, nebo bude zlé.
2: To víš, že ne, Kubíčku. Když nechceš, ani se na ně nepodívám.
0: Jenže sotva Kubík z domova paty vytáhl, přišli do vsi kramáři. Měli na prodej hliněné mísy a hrnce a poptávali se u mladé hospodyně, jestli nepotřebuje něco koupit.